0: s taktovkou v ruce, takhle pokyne hlavou. Mirek povstal, uklonil se a řekl dobrý večer.
1: No samozřejmě. Jsem četl Guta Jarkovskýho Boba, jsem četl a tam je psáno, že když pán zdraví, tak ten druhý má odpovědět.
0: No, načiž se začalo hrát a on se ke mně nakloní a povídá, co hrajou? Já říkám, devátou. On povídá, už? To jsme přišli pozdě.
1: No ne, ale já jsem musel říct, že on mě vykládal naprostý nesmysl. Pamatuj, ty jsi mi řekl, on mi říkal, že prý se po jednotlivých větách netleská. Říkám, to vím. To dá rozum, že se po každý větě netleská. To vyhráli Marišu dva dny, kdyby se... To je blbost.
0: Představte si, že se ke mně nakloní a říká, hele, ten vedoucí, nebo kdo to je, se mě teda dvakrát nelíbí. Jo? Frak má to, jo, motýlka má, ale vychování mu trošku chybí.
1: Ano.
0: To bude tu celou dobu k nám zády povídat? A na co má tu, že ten na ty lidi zholí?
1: Ano.
0: On jim hrozí.
1: Samozřejmě. Četl se Makarenka, vím, že se to nemá. Jo. Jinými postupy se má.
0: Jo. A všimni si, prej povídá, že zatímco ten vedoucí ignoruje nás, tak ty muzikanti taky na něj trošku kašlou a čtou si tam prostě něco. Jo, a co prej odbory na to, že má v ruce rákosku?
1: No, to by mě taky zajímalo. Dokonce si tam dělali zlomyslnosti. Ten jeden hrál a ten druhý mu obrátil tam to čtení.
0: Aby ho zpátil. Při druhé skladbě jsem se k němu naklonil a povídám vše, jak jsem ho informoval, že se právě teď hraje Faunovo odpoledne od jistého Debussyho. No to mu učarovalo. Okamžitě říkal, že prostě slyší ševelit mouchy a bzučet komáry a jak to vypadá, že co nevidět přijde bouška a my prej, že nemáme deštník. A vůbec proč prej se to jmenuje Faunový odpoledne, když jak to vypadá promokneme na kost. To šlo fort tak. Pak se začal rozčívat, řekl, tam se ulejvají některý muzikanti, nehrajou.
1: Nehráli, já se si vším.
0: Bubeník se ještě ani neprázdnu do bubnu.
1: Ano.
0: Ale podívej, ten vedoucí je okřikuje některý hostník, no to není fér. Prý jsme v demokracii, každý má plné právo se stejně
1: upravit. Na práci, ano.
0: Že? Ano, ano, no.
1: Který si nevrz za celý večer. No.
0: Samozřejmě, že se začal zajímat o to, jak jsou placeni. Říkal, jako jestli mají všichni stejně, nebo jestli ty pauzy se jim jako strhávají z honorářů.
1: Ten bubeník uhodil jednou za celý večer. Tak neříkej, že má to tež, když ten tam furt hraje celý večer. Nemůže mi to tež, to je samozřejmě.
0: Můžu vám říct, že jsem se propotil.
1: Jo.
0: Pak jsem se mu snažil vysvětlit, že někdy se třeba taky stane, že se objeví solista. V tom případě, že to je třeba orchestr pro...
1: Koncert.
0: Pro orchestr a housle, nebo pro orchestr a klavír,
1: no,
0: nebo
1: počkej,
0: čelo,
1: nebo, kdo to rozhoduje? Tam přijde solista a teď říkáš housle nebo klavír. Kdo rozhodne, na co to bude hrát? To mě. Při fotbale to hodí korunu, padne pana nebo lev a ty jdou buď tam se vidím. A tady to mají házet korunu v koncertní síni, jestli on bude housle nebo klavír.
0: Já ti to vysvětlím, až po cestě domů.
1: Dobře, to...
0: Poslední jeho otázka byla, co prej bude příští číslo. Já povídám nedokončená v H-mol. Víte, co mi na to řekl?
1: No.
0: Že prej to je drzost, když někdo jenom protože je na mol, nedodělá své práci a jde s tím ven.
1: Ano.
0: Že prej v jiným podniku by s ním pěkně zatočil.
1: A taky jo, taky by si zatočil, samozřejmě, že jo. Ovšem nejkrásnější vůbec... Mildo, bylo, když hráli tu nedotaženou, nebo jak se... Tak jak ta hudba, jako kdyby se vzdalovala, jak tak byla pořád slabší a slabší a slabší z větší dálky.
0: Jak tě vynášeli.
1: Jak vynášeli.

0: dopoledne, jak les tady do toho chrámu.
1: Já vám říkám, že jsem ho viděl odpoledne, jak šel od Kleopatry, já vám říkám, že to počťák.
0: Pane, ten dělá tady. To je buď ministrant nebo kostelník, který víc být nemůže, ale dělá tady.
1: Ale lepší já mě říká, že je to počťák.
0: Jaký zájem by mohl mít počťák na tom, aby nás házel lvu na pospas?
1: Vidí balík, tak ho expeduje, to je jasná.
0: No prosím.
1: Vidí balík, tak ho expeduje, to je jasná.
0: No prosím. Ať je to pošťák nebo ministrant, přijde se.

0: ale konečně ať je trošku šero, jen když je veselo.
1: Když je veselo, to může být šero. To může být i průvan, když je veselo.
0: Ono, když je veselo, tak člověk snese i to, že není ve svým prostředí. Ale musí být veselý. Ať je šero, že jo? Ať je třeba i tma a zima. A konečně ať je i trošku smutno, jen když je veselo.
1: Ono teda tady k popukání není.
0: No, ono tady tedy k popukání taky být nemůže, protože ono, konec konců, ono je to chrám.
1: A to chrám, ve kterým se vraždí. A mají tu holuby, slyšel jste?
0: Ale vy jste říkal něco o vraždění?
1: Je to chrám, ve kterým se vraždí. A čaruje se tady.
0: Tak to s tím čarováním, to si prosím nechte, to...
1: To se vám nehodí, to je mi známo. To dělá prostředí. Prostředí je... důležitý činitel. I ve vývoji společnosti. Máte mnohdy prostředí do té míry sugestivní, že se vám třeba zdá, že za váma někdo stojí.
0: Za kým? Za mnou?
1: Jo, třeba.
0: Jak vypadá, velký?
1: Kdo?
0: No, jste povídal, za váma někdo stojí.
1: Za mnou?
0: On za váma taky někdo stojí?
1: No, tak oni tady stojí dva.
0: Jestli je to ten pošťák s ministrantem?
1: Co je to za blbost, že za mnou nikdo nebyl?
0: No to byste povídal.
1: Já dávám příklad.
0: Příklad, ne příklad tohle. Podívejte se, je tady zima, tma. Nemáte chuť tomu chlapovi to odpustit?
1: Já mu dávno odpustím.
0: No, a půjdem domů.
1: Dobře, tou chodbou. To jsme přišli.
0: A jo. Taky tady můžem čekat do rána.
1: No já mám čas.
0: No tak, se můžeme posadit.
1: Můžeme si povídat.
0: A dokonce veselý příběh.
1: To byl vlk, co?
0: Ve městě vlk.
1: Já věděl, že to neprojde, já to jenom navrhoval. Bylo by to lepší, než když by to byla mrtvola.
0: A od kdy mrtvoli takhle zvou?
1: Od té doby, co mě umřel dědeček.
0: A co mě do toho?
1: Nic.
0: No tak.
1: Já to kvůli tomu neříkám, já jenom říkám od té doby, co mě umřel dědeček.
0: A já říkám, nechte si to.
1: Ne, vy jste říkal, co mě do toho. Teď teprve říkáte, nechte si to.
0: No ano, teď říkám, nechte si to, protože co je mi do toho?
1: No nic vám do toho není.
0: No tak.
1: Taky neumřel proto, aby do toho někomu něco bylo. On umřel, protože čas se navršil, tak umřel.
0: No prosím, čas se navršil, dědeček umřel a vy si to nechte tady.
1: Já si to nechám jinde taky. Já to říkám jenom, protože se mě o něm zdálo, tak to říkám.
0: Podívejte se, vám se zdál váš sen po vašem dědečkovi, tak si ho nechte vy.
1: Já vám ho necpu. Mně se zdál můj sen o mým dědečkovi. No. O mrtvým. A sice se mě zdálo, jak jsem takhle šel.
0: Kudy?
1: Po nábřeží. A jak takhle jdu?
0: Po nábřeží.
1: Po nábřeží. A jak takhle jdu?
0: Vám se zdálo, že jste šel po nábřeží? A to je sen? To mi tu vykládá.

0: Wypadacie jako jakieś sędzioste szel ponad.
1: A to se mě kvůli vám má zdát Boris Godunov nebo co? Mě se zdají levný sny. Činoherní vejprava, no. Nábřeží, Kandra, tím to hasne. A pod tím nábřežím byly hroby.
0: No, s troškou dobrý vůle tam ty hroby nemusely být.
1: To je pravda, no to, tak, jo, to no máte tak. Pravdu. Ovšem neměli by na čem sedět.
0: Cože by?
1: Cože by?
0: Jste říkal, že by co?
1: Že by neměli na čem sedět, jsem říkal.
0: Jak to?
1: No kdyby tam ty hroby nebyly, na čem by seděli, kdyby tam ty hroby nebyly?
0: No jak to na čem?
1: No.
0: Jo tak. No ne. No ano, kdyby, no. Jo, kdyby tam ty hroby nebyly, na čem by se...
1: No,
0: no to jo, to
1: no,
0: jo.
1: No.
0: Ale kdo?
1: Já to neřekl.
0: Ne.
1: A to je dobře. To bychom se báli, ajajaj. A ne.
0: Tak to tedy kdo? Kdo?
1: Jde pak, já to řekl, budeme se bát, to ne, to ne.
0: Bát?
1: Na každém... Na každém tom hrobě seděl kostlivec.
0: No a?
1: Co to bylo tadyhleto?
0: Už jsem se vylékal. Dobrý.
1: To se ještě nalítá. Protože nad těma hrobama také proti nebi se rýsovala taková obrovská stavba. Taková úžasná stavba. Taková ukrutná stavba. A z ní šla věž. A ještě jedna věž. A ještě jedna věž. A bylo to ošklivý. Najednou se tam rozsvítilo. Já tam vejdu a tam byla taková čtverohranná rotunda a v těch bylo... Byly stolečky a židličky a židličky a stolečky a natřískáno. Nabito jeden na druhým, samej kostlivec.
0: No to mě nevadí, jak je jich víc pohromadě, to už se nebojím.
1: Já tam byl jedinej masitej.
0: Jo.
1: Také jsem si sedl. Hlenu mám pocit, že za mnou někdo stojí, tak se otočím a za mnou skutečně stál takový dlouhý, štíhlej, vyzáblej kostlivec a přes ten hnát měl servitek. Vrchní kostlivec.
0: Jo.
1: Nakloní se ke mně a povídá, račte si řád.
0: Řád?
1: Račte si řád.
0: Jak to, co to je řád?
1: No račte si přát.
0: No jo, přát, ale vy jste...
1: A kostlivec nemůže říct p.
0: Proč?
1: No protože nemá pisky. Kostlivec není sprostej. Já povídám, dejte mě černou kávu. On povídá espresso, já povídám espresso. A než jsem to dořekl, ta káva tam byla.
0: Jo.
1: Já se chci napít. A najednou vidím, ta káva není ve skle.
0: Jo.
1: Ta káva není v šálku.
0: Jo.
1: Ta káva je v lepce.
0: Ne.
1: Jo. V lepce. Jenom tady v těch uších byly špuntíčky, aby to neteklo. No já se chci napít. Ucho to nemá. To uhní je první. Jak to takhle točím, tak najednou mě ta lepka povědomá. A on je to můj dědeček. Já povím, no pane vrchně, já jsem si objednal kávu, aby mě ji nesete v dědečkovi. Ne, že bych se ekloval.
0: No, dědeček čistotnej.
1: Nikdy v té hlavě nic neměl, že ano. A co si tak povídáme, tak takhle, od šaté, od rubášny. Ke mně mohutným krokem jde kostlivec bez hlavy. Přímo k mému stolu, popadne tu lepku, nasadí si ji, podívá se na mě a povídá, ho, to jsi ty, Iluto.
0: Piluto.
1: Filuto.
0: No nejste říkal p, že nemůžou.
1: Já jsem říkal, že nemají pisky.
0: No, p, p. F, f, f. F?
1: No tak.
0: H, a jo, taky.
1: To si ty iluto. F. Sundá tu hlavu a povídá, podává mi a povídá. Tak ej, ej.
0: Ano, jako funfej, funfej.
1: Bumbej, bumbej.
0: Jo, p, taky nemůžu.
1: A nedělejte se mě frfouna.
0: No, rozumím, co.
1: Já tu lebku vemu a chci mu přibít na zdraví.
0: Jo, jo.
1: A jak tu lebku dávám takhle k ústům,
0: no, no, no.
1: Najednou ta lebka udělala...
0: Tady poslyšte, to je báječné.
1: Jo, vám se to líbilo? A co se vám líbilo?
0: No ten konec s tou lebkou.
1: Kerej?
0: No jak jste chtěl dědečkovi připít na zdraví? Jak, jak už jste tu lebku nesl k ústům a pak jste báječně dělal to. To se vám právě povedl. To jak ta lebka udělala to...
1: Vy to umíte líp než já! Jděte studia do studia, obklíčíme ho, jo? Já si nenechám kazit a nekdo.
0: Halo! Halo! A kdyby jsme se minuli, čekám naproti chrámu v té hospodě.
1: Jo, jo.

0: Konečně se tedy dostáváme i k Cimrmanovu dílu opernímu. Chtěl bych říct několik slov o jeho největším výkonu v této oblasti, o jeho sedmihodinové opeře Panama. Zkomponovat toto mohutné operní dílo, k tomu mu byl příkladem slavný italský skladatel Giuseppe Verdi, který, jak známo, složil k slavnostnímu otevření Suezského průplavu operu Aida. Ovšem, na rozdíl od Verdiho, nechtěl být Cimrman pouze autorem slavnostní zahajovací opery, nýbrž také autorem panamského průplavu samotného. V roce 1894 píše dopis francouzskému inženýru Lesepsovi, který totiž v letech 1879 až 1888 začal panamský průplav budovat. Ale jemuž byla vládou Spojených států další účast na tomto projektu odřeknuta. Cimrman počítal najisto s tím, že vedení prací po Lesepsovi převezme. Měl totiž ve Spojených státech řadu vlivných známých, kteří se mu v dopisech často zmiňovali o tom, že se na ně může kdykoliv obrátit, kdyby cokoliv potřeboval. Nemyslete si, že to byli známí jen tak ledajací. Byl to například George Kulikovský, vyhlášený washingtonský cukrář, nebo Jim Hronek, což byl podnikavý obchodní cestující s pánskými vestami ze světoznámého obchodního domu Westinghouse. Pod dojmem těchto známostí se Cimrman tedy rozhodl, že napíše inženýru Lesepsovi dopis. Takže píše. Konečně je to tady. Milý pane inženýre, lajky ponechme v iluzi, že stavba průplavu vyžaduje geniální mozek. My oba přece víme, že nejde o víc než o veliký rigol. Jehož praktickou projekční stránku obstarají dva inženýři s dostatečným množstvím kolíků a s patřičně dlouhou šňůrou. Na tuto práci jsem již domluven s inženýrem Starkem a inženýrem Mikotou. Inženýr Mikota, známý průkopník skautingu, je navíc schopen udělat si kolík v přírodě své pomocí. Oba přátelé se již dohodli, kdo na které straně bude kolíkovat a trénují práci mezi Prahou a Hradcem Králové, jejich vzdálenost šíři panamské úžiny zhruba odpovídá. Tím je projekt průplavu v podstatě hotov. Opravdovou technickou invenci vyžadují problémy sekundární, totiž ubytování, doprava, strava, hygiena a nářadí 300 tisíc kopáčů, s nimiž pro Panamu počítám. Nářadí jsem rozvrhl takto. 100 tisíc trakařů, 100 tisíc lopat a 100 tisíc krumpáčů. 4 rezervní. Hlavním problémem bude hygiena. Tak veliké množství kopáčů ponecháno po hygienické stránce bez usměrnění je schopno zdevastovat i denně 4 hektary krajiny. Proto budou po obou stranách vytyčeny pásy v šíři 50 metrů, takzvané fekálconen. Po jejich zaorání vzniknou po obou stranách okrasné květinové pásy, takzvané blumenzonen. Tak tolik z dopisu Járy Cimrmana inženýru Lesepsovi. Pokud jde o operní zpracování, tak si tady všimneme jenom poslední dramaticky vypjaté scény. Ocituju vám z obsahu opery. Stavba panamského průplavu je před dokončením. Mexický kopáč Fernández Baraba, předák první pracovní čety, naposledy máchne krumpáčem a vody dvou oceánů se s mohutným zašuměním spojí. Jásot 10 000 pracujících se nese nad kanálem. Jen tak na okraj tato scéna měla být nejmasovějším výjevem v dějinách opery vůbec. Mělo v ní vystoupit 7 000 statistů, nejpilnějších kopáčů. Cimrman právě počítal s tím, že příslib účinkování v opeře pozvedne pracovní morálku, zejména u líných italských čet. projekt panamského průplavu zaslal Zimmermann do Washingtonu a netrpělivě očekával odpověď. Ovšem kancelář Bílého domu mu veškerou dokumentaci vrátila s poukazem na to, že práce na průplavu byly již svěřeny americkému inženýru Goethalsovi. Zimmermann americké vládě obratem sděluje, že kromě projektu průplavu zpracoval i slavnostní operu k jeho otevření a že je pro něj už zhola nemožné nahradit ústřední postavu opery Panama, totiž stavitele Zimmermana, nějakým stavitelem jiným. Dokládá to například ukázkami z libreta, tak třeba srovnání rýmů z prvního dějství opery dopadá takto. Tak v původní Zimmermanově verzi se zpívá: kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Zimmermane. No, a verze navrhovaná americkou vládou: kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Goethalsi. Čili každému je jistě zřejmé, že by to znamenalo úplnou destrukci rýmového aparátu. Avšak americké úřady zůstávají ku podivu k Zimmermanovým vývodům hluché. Marně chodí do Bílého domu cukrář Kulikovský z Indiány. Panamský průplav přece nakonec tedy dokončuje Goethals. Avšak Zimmermann uštědřuje vládě USA morální políček. Na sjezdu abiturientů vídeňské reálky prohlašuje, že souhlas k veřejnému provozování opery Panama nikdy nedá. A svůj slib dodržel. A tak zůstává toto olbřímý dílo operní uzavřeno v archivech Březnického zámku a na jeho noty, v nich je zakleto tolik latinskoamerického vzruchu a české zpěvnosti, tiše sedá prach. Děkuji za pozornost.
1: Denko. Prosím, prosím. Soudru, prosím vás. Kde jede vlak do Lužce pod Smrkem?
2: Cože?
1: Lužec pod Smrkem.
2: Co to je? To je nějaká prašivka, ne?
1: Ne prašivka. To je obec. Co? Obec Lužec pod Smrkem.
2: A to je někde v horách, že jo?
1: Ano, v Jizerský.
2: V horách, no vidíte, my všechno víme, tady všechno víme. V horách. Smrky přece rostou v horách, že jo? Co pak tady v Praze najdete? Hleda tam nějakou borovičku, že jo? No. Nebo kvašňáka, že jo?
1: Soudru, kdybyste byl tak laskav a podíval se,
2: no.
1: Kdy mě to jede.
2: No snad nehoří, podržte mi tu gumičku, prosím vás, jo? Ale vrátit, tak jak se to říká, Lužánky?
1: Ne, Lužec.
2: Jo, Lužec.
1: Pod Smrkem.
2: Teď já vím, se dívám. Tak, Lužec pod Smrkem.
1: No.
2: Hledajte, víte, že to tu není?
1: No musí to být Lužec pod Smrkem.
2: Není, Lužec tady není. Víte co, jeďte někam jinam. Hledajte, nechcete do Libverdy? Jeďte do Libverda, koukejte, to vypadá jako Haltverda. Sakra, to se divím, že tohle to za těch 16 let nezměnili.
1: Soudru, já pospíchám, podívejte
2: no,
1: se ještě jednou.
2: No teď se dívám, no. Koukejte, Amalí.
1: Lužec.
2: Bavorov, Bíňa. Ne. Chcete boč?
1: Ne, proč?
2: Co?
1: Proč boč?
2: Proč boč? To já nevím, proč boč. Tady píšou boč, trať 14B. Boží les. Koukejte, Boží les, že mu to nezakážou taky. Brčekoli. Nechcete brloh?
1: Ne, nechci brloh.
2: Jděte do brlohu.
1: A proč?
2: Tam je krásně, to je na Šumavě, zdravý vzduch. No. Můj dědeček je brložák. Zítra tomu bude 90 let, co se narodil.
1: Tak,
2: no jo.
1: A to je opravdu požehnaný věk. Jezdíte k němu?
2: Jo, vodušičák na hrob vždycky. On umřel v 35, víte?
1: Soudru, já tady nemůžu stát do rána. Jo. Podívejte se, prosím, na Lužec pod Smrkem.
2: No,
1: Lužec?
2: Teď se dívám, Lužec, no. Lužec. Hrde, tam rostou hodně houby, víte?
1: Teď v zimě?
2: No já vím, že teď v zimě ne. Ale vy jedete dřív, abyste tam byl včas, kdyby bylo zpoždění.
1: No,
2: to jo.
1: Ale ne.
2: Co?
1: Jo, tak počkejte, se, Lužec pod Smrkem.
2: Tak mě nepřerušujte, pořád, kde jsme to byli? V tom brlou.
1: No, tak dál, Lužec.
2: Tak dál, helejte, Cinobanská Maša. Koukejte, kam všude jezdíme. Do Máši Cinobanský.
1: Soudru, já pospíchám, Lužec hledeš.
2: Herko, tak neplejte mě pořád, já to nesmím brát takhle na přeskáčku, kam bych přišel. Teď abych zase začal znova, ne? A Bovce a Malín, až.
1: Soudru, podívejte se, až. Nemohl byste se rovnou podívat pod L?
2: L?
1: No,
2: Herko,
1: L.
2: To bych
1: Lužec, no. L, Lužec.
2: Jo.
1: No, tak hledejte L.
2: L, to je po ST, víte?
1: Ne, co pak neumíte abecedu?
2: Koukejte, mě nebudete učit. Já jsem nechodil do nějaký 11letky, pane. Já chodil ještě poctivě do Měšťanky. 8 let, pane. Tak já vím, že L je vždycky po ST.
1: Ale ne, mějte rozum, soudru. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L. No, K a L.
2: Jak mě to mohlo napadnout, že L po ST?
1: No to já nevím.
2: Jo, tak mě spletla postel.
1: To?
2: No po STL. A to už teď vím. Tak to je pokáž, že jo? Tak A. Tak helejte, K, kobyla. Helejte, i do kobyly jezdíme, to se diví.
1: No a
2: Kocíka, kukava, chcete kundratice?
1: Lužecci!
2: Do kláštera, nechcete je?
1: A co pak jsem Ofélie, hledejte lužec.
2: Lužec, la la la le li lu. Lu, lužec!
1: Lužec!
2: Tady to je, lužec.
1: No výborně,
2: co? Lužec nad Vltavou.
1: Ne, pod Smrkem!
2: Dobrá, vy jste nějaký absolutní.
1: Ale nejsem absolutní, ale chci lužit pod Smrkem, ale nad Vltavou.
2: No tak dobrá, nad Vltavou, ale pod Smrkem.
1: No tak, ale pod Smrkem.
2: Tady stojí černý na zeleným. Lužec nad Vltavou, trať 9D. To jde, helejte se, Vraňany, Lužec, to máte jenom 3 kilometry. To vám nestojí ani za to tam jděte pěšky.
1: Ale soudru, já poskýkám, půjčte mi ten jízdní řád, podívám se sám.
2: Nepak, to by vám nebylo nic platný.
1: Ale ujišťuji vás, že se v jízdních řádech znamenitě vyzná.
2: To vás vede, nejdůležitější je tohleto.
1: Co je to?
2: To jsou doplňky a opravy tomuhle tomu řádu.
1: Soudru, helejte, spěchám, nemůžeme ještě v tomhle hledat, spěchám.
2: No, tak počkejte, tak to uděláme jinak. No, mě nikam nechoďte, jo?
1: Já nejdu nikam.
2: Já to vytočím. No. Haló? Kde nádraží? Jsou to informace? Soudružko, prosím pěkně, kdy odjíždí vlak do Lužec pod Bukem?
1: Pod Smrkem.
2: Pod Smrkem, prosím. Jo, vy víte, že pod Smrkem? Ano, děkuji vám srdečně. 10:46, děkuji, já zde to vyřídím. No tak vidíte, 10:46 vám to jede.
1: No tak Slava, a kdy tam přijedu?
2: Holko, člověče, jste se mohl zeptat taky najednou, tohleto. No tak. Haló, zde nádraží. Soudruhu, prosím pěkně, kdy přijíždí vlak do Lužec pod Smrkem? Kolik? 22:10? O, tak brzo. Děkuji, děkuji vám srdečně. No vidíte, 22:10.
1: No tak
2: to máte čas.
1: No tak mohu jít.
2: No můžete jít, klidně jděte, jízdenku máte.
1: Tak děkuji vám.
2: Prosím, na shledanou. Halo, halo, počkat, co to nesete?
1: To je židle.
2: No to vidím, tak to pr, zpátky.
1: Ale já vezu židli, tetice, do Lužce pod Smrkem.
2: To nemůžete, pane, to na to musíte mít stěhovací vagon.
1: No jak to, na židli?
2: No samozřejmě, když se stěhujete, musíte mít stěhovací vůz. Ale... Pane, to by to za chvilku vypadalo, prosím vás, že jste si nevzal kreden sebou.
1: Soudru, já se nestěhuju, bydlím v Praze.
2: Jo, v novostavbě, víte.
1: Vy mě znáte?
2: Ne.
1: Tak jak to víte?
2: No, že se vám ta židle tam asi nevejde.
1: Ale ne, židli jsem zakoupil tetičce a vezu jí k ní do Lužce pod Smrkem.
2: A vlakem?
1: A přece nepůjdu pěšky.
2: No proč ne? Máte židli, můžete si cestou odpočinout.
1: Soudu, já opravdu postukám. Puste mě tam ze židlí.
2: Pak to nejde. Helejte, spuste to autobusem.
1: Ale tam už jsem se pokoušel a v autobusu židle neberou.
2: No bodej by brali, mají svoje židle. U nás taky ve vlaku máme svoje židle, to nejde, pane, to nejde.
1: Soudru, mějte slitování, co si počlák mě podajte, kde mě tu židli vemou.
2: No tady jde v úschovně vám ji vemou.
1: Ale já ji potřebuju dostat do Lužce.
2: Ale teď máte čas, podívejte se, kolik je hodin. No, vlak vám jede v 10:46, kolik je teď?
1: Teď je 10.
2: Ježišmarja, už 10?
1: Ano.
2: Argo, tak to já posvačím. Já posvačím. Dovolíte, já si tady sednu.
1: Ale prosím,
2: budete tak láska.
1: Ježišmarja!
2: Co se vám stalo?
1: Ale židle byla nová.
2: Co, nová židle?
1: Jo.
2: Sakra, a já nerozum, asi na ní sednul, víte? Ukažte, já vám pomůžu. Ukažte, já vám pomůžu to složit dohromady. No, dejte si to takhle. No vidíte, teď už to nevypadá jako židle. Tak s tímhle tím můžete klidně do vlaku.
1: Děkuji vám.
2: Šťastnou cestu.
1: Děkuji.
3: Poprava vánočního stromka. Segře už začal stromek sypat po tepichu bodliny, jak týden sypl ježek. Tuž mi minulý týden volala, jestli bych jině přijel pomoct. Zoptal jsem se, jestli švagr je zas na půl roku v Tibetu, jak minul za toho zmlaceného policajta. Ale ani mě nenechala domluvit. Pri odjel v nedělu na 14 dní na montáž kajsik do dupy. A než se vrátí, v obyvačce by byl burdel jak v tanku. Tuž jsem mi slíbil, že dorazím v pondělí po šichtě. Ale chlapi mě zatáhli na jedno a jak si kfajně se kecalo, bo jsem se dom připlazil jak Meresiev a jak jsem segře volal, jestli můžu přijít, poslala mě do Žití, že prý v 10 večer je už pozdě. Druhý den se mi telefonem z roboty vysvětloval, jak to vlastně bylo a domluvili jsme se na středu. Chlapi mě zazlakali na jedno, ale byl jsem tvrdý jak hamburger z toho stánku u Prioru a nedal jsem se. Sice, jak jsem jim řeknul, že idu segře rubať stromek, tak na mě ještě na zastavce pozvávali Hojvudmene. Ale sral jsem na nich na cipy. V lokálce jsem zabral strategické místo hned za dveřami, začal jsem chrchlat jak havíř po 20 rokách na čelbě a nasadil gzicht nemocného jednonohého invalidy, aby ty paskřivce s berlami na dalších zastávkách ani nenapadlo se ku mně přiblížit. Na Dubinu je daleko, tuž jsem si kratil chvíli čuměním z okna a obdivovaním kras našeho fajného města. Mirák, kostel furt stojí. Šental, kurec tam, jsem se raz navalil tak, že jsem si cestu dom poblul vlastní buty. Stadion, moderně nazývaný Palác kultury a sportu. Tam jsme loni na jaře kulturně chlemteli před vchodem jakusi k samohonku se Slovakami, jak vyhrali zápas na mistrovství. A potom jsme sportovně zdrhali zadem kolem a tomu, bo jeden východňar nahodu poblul Bengam zadní kolo od Felicie. Slavia? Kurník, asi jsem si zdřimnul. Dubina konečná a do Žití, já jsem to přejel. Tuž pěšo busem jednu zastavku zpátky tím betonovým zapadakovem, chvíla klikatého panel krosa a už zvoní mu segry. Hned ve dveřách mě nasrala. Boku mě začala podezřivavě čuchat, jak je zevčík bananu. Jestli už jsem vystřizlivěl z pondělka, anebo jestli nejdu z knajpy. Jak mama. Tuž se sleču a valím do obyváku, ať to mám brzo hotové. Ní, že by sem k segře chodil nerad, ale ti dva malí fagani mě vždycky tak naseru, jak se začnu předvádět, co se za nového naučili ve školce a ve škole. Kurník šopa. Čím ten stromek zalívali? Zdálo se mi, že jak jsem tam byl na navštěvě o svatkách, tak byl poloviční. Ale tež je možné, že ta švagrová slivka má jakýsi vliv na oči. Tuž, jak tu bestiu dostať ven z obyvaku a narobiť co nejméně marasu? To je tež nápad, živý stromek do kvartýra. Kaj mají všude samé peršany. My už roky stačí haluz ve vaze, no ani nemusí být každý rok. A tež mě neubíde. Tam se segry, jak to loni robil švager. Tuž loni priměli takého malého pajtaša, sotva to mělo jehličí a tak, aby nerobil ostudu, o hned druhý den po štědrým dňu vyvalili z okna. Tuž ale taky topol, který tu tak dostali, ten se do okna nevleze. Na to se musí ináč. Řeknul jsem segře opilku a rukavice. Dívala se sice na mě, jak na plagát se zedníkem, ale nakonec mi to donesla. Jenomže její bíle pletené rukavice mi budou asi dost na guvno, no ní. A rezavý platek pilky na železo. Zbytek prý chlop zlomil v letě, jak renovoval nabytek. No nezabili byste ju, že já hňup jsem tu vůbec chodil. Zašel jsem do dětského pokojíka, chvíli jsem pozoroval ty malé zaškodníky a přemýšlel, jak odsud zdrhnout. Segra právě cpala pradlo do pračky, tuž by si mě nevšimla. Naraz jsem si v tým burdelu z hraček všimnul malé pilky. Zkusím, ostré jak džilet Mach 3. Tým výrobcům hraček asi fakt čibe. Pokémoni, smraďoši a včil opravdové na zadí. Zebral jsem se, děcko řvalo, jak by ho na nože brali, a aj z pilku jsem šel do obývačky. Zkusil jsem říznuť do stromku. Příště, až budu ty malé gizdy hlídať, prve zkontroluju, s čím si hraju. Bo ten bebek zajel do stromka jak nůž do masla. Tuž jsem si na pazury nasadil aspoň igelitové sačky, abych se nepřilepil, a začal ho likvidovat za doprovodu dvojhlasného dětského sboru. Ta menší řvala, že jí ničím stromek, že Ježíšek už k nám nikdy nepřijde, a o ten chlup větší ječel, že to je jeho pilka. Zatnul jsem zuby aj uši, vzpomněl na švagrovou slivku a dál robil z tého křaka rošti. Po hodině roboty to v obyvačce vypadalo jak v Tatrách. Spočnul jsem chvilku, liknul si kafe, ale ta mala mě pozorovala takým hnusným pohledem, že jsem ho ani nedopil. Chvilu jsem uvažoval, že jí řeknu, jestli kdy viděla v kostele takého tého chachara v trenkách, co vypadá jak tvrdé i, a jestli si myslí, že dárky nosí on. Ale potom jsem si to rozmyslel, bo by mě segra vyprala z kvartiru bez slivky a spilku ve hřbetě. Nakonec jsem tu plantáž narval do Tesco tašek a konečně jsem dostal štamprlu. Segra zářila jak ohňostroj nad radnicu, jak Ostrava měla ještě chechtaky. Tuž jsem se jí zoptal, co za magora kupuje dětskám také nebezpečné hračky. Podívala se na mě jaksi divně a prý, že jsem jim to koupil pod stromek já. Kurník šopa letos, až půjdu zas nakupovat dárky pro příbuzné, nesmím se předtím stavit v knajpě.

0: před třemi dny jsme mohli zaznamenat tiskovou zprávu o podnikateli, který na ulici ztratil peněženku s 2 miliony korun. O to víc musela být veřejnost překvapena zprávou o poctivém nálezci, který celý obnos vrátil na policejní služebnu. Nechyběla ani koruna. Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana Viktorína Sehnala. Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá, kde pracuje, zda má rodinu. Co to je? To přece není normální. Dobrý den, televizní zpravodajství Zeměkoule Lumír Voubal. Potřeba bych mluvit s panem Viktorínem Sehnalem.
1: Prosím.
0: Co prosím?
1: No, Viktorín Sehnal.
0: Jo, to jste vy?
1: Ano.
0: Ach tak, vy jste tedy ten poctivý nálezce, o kterém teď veřejnost často hovoří?
1: Ano.
0: Ano, ano. No, nás by zajímalo, chci se vás zeptat, pane Sehnale, na takové...
1: Zdeni, prosím, slum to trošku. Zdeni. Prosím.
0: Také si vlád posechnu. Také. Co vás k tomu vedlo, že jste takovou částku, tak velký obnos vlátil? Vás přitom někdo viděl, že?
1: Ne, neviděl.
0: Takže vy jste na té ulici byl úplně sám?
1: Ano.
0: A vy jste jí přesto šel tu peněženku vrátit?
1: No, protože to nebyly moje peníze.
0: No to já vím, že samozřejmě nebyly vaše peníze, ale přesto je obdivuhodné, že jste tak velký obnos šel vrátit.
1: Tak co by s tím asi dělal?
0: No, samozřejmě, že tam byly vaše. V momentě, kdyby byly vaše ty peníze, tak by bylo neologické, kdybyste je šel vracet, že jo? A je tím, že právě, že nebyly vaše a vy jste je šel přesto vrátit, tak to je trošku obdivuhodné. Že?
1: To
0: je
1: přijde, když to jako... Kdyby to byly moje, tak pochopitelně, že a když nejsou moje, tak co s tím?
0: Jistě. Pane Sehnale, ještě se vás zeptám, pomiňte mi. Vy jste na té ulici šel, uviděl peněženku.
1: Ano.
0: Vy jste ji vzal do ruky.
1: No já jsem ji vzal do ruky, že...
0: Otevřel?
1: Jo.
0: A uviděl, nebo spočítal jste si, že tam jsou 2 miliony?
1: Ano, já jsem spočítal, akorát to byly 2 miliony korun, tak...
0: A 6. báť?
1: Ano.
0: Ale, pane Sehnale, vy jste si ty peníze mohl nechat.
1: No, proč bych to jako dělal?
0: No, protože vás nikdo neviděl, že...
1: Ale to nebyly moje peníze.
0: No já vím, že nebyly vaše, samozřejmě, ale přece jenom, vy jste někdy měl v ruce takový obnos, 2 miliony?
1: Ne.
0: No vidíte. Vždyť vy jste si za ty peníze mohl... Máte auto?
1: Ne.
0: No vidíte. Mohl jste mít auto, člověče. Vy jste si mohl pořídit za 2 miliony byt? Nebo si koupit babák, nebo já nevím, obět celou Zeměkouli. Člověče, vy jste si mohl změnit od základu celý svůj život. Chápete to?
1: Jsem debil.
0: Českou televizi umil houbal. No, normálně, normálně, to není, není, to není logické.
2: A teď může přijít zase jedině klasické dílo Šimka a Drosmana. Tentokrát je s názvem Jak jsme převzali dům do společné péče nájemu. Náš dům, pěkný třípatrový, držel kapitalista chamtivec ve svých drátech hezky dlouho. Až nás to jednoho dne přestalo bavit a na Národním výboru jsme ho řádně proprali, pokutu mu uložili a do maringotky v kuchli ho vystěhovali. A žili jsme si dobře, ale v hloubi našeho domu, to jest v suterénu, bujel vřet. Tam žila domovnice Čujová, kapitalistova přisluhovačka. Když jsme si ji sabotérku přizvali do schůze, zasmála se sojičím smíchem a předsedu uličního výboru prohnala mokrým hadrem k půdě, že nanesl na holinách do domu bláto. Přirozeně to byla pomluva, protože předseda chodí bos i do divadla. Naše trpělivost snese hodně, ale když jsme poznali, že klipy členů SČSP pomazané něčím velmi ošklivým, má také na svědomí ona suterénní baba. Rozhodli jsme se jednat. Důvěrník nejprve, jak jsme se dohodli, ji pranířoval velmi jemně na nástěnce ve druhé etáži takto. Soudružko správcová, sdělujeme vám, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Básník Oranice považoval důvěrníkův verš za příliš krotký a připsal proto pod něj azbukou. Bába Jága adin chuj, vybrosím jího zátra v hnuj. Jenomže na zítří našli občané básníka u půdičky tak pomazaného, že zcela zapomněl na úderný verš. I hned jsme zvolali novou schůzi, kterou vedl velmi chytrý propagandista Peška, a ten vymyslel geniální návrh. Pozvali jsme domovnici do schůze, kde ji Peška objal a předal rudou standardu za zásluhy a odznak rovněž rudý, i když ne tak intenzivně, nejlepší pracovnice bloku. Doufá totiž propagandista šikovný, že babice zmodrá jak stýva a pukne vsteky. Stalo se však něco jiného. Čujová při doteku hebké látky praporečku zdíhla a slza dojetí jí spola zalila oko. Byla jsem slepá, soudruzi, zavila bolestně, ale ukázali jste mi, kde je mé místo. Pravda, buržuj zazobaný může mě omámit dary či medovou řečí, ale vy jste mi vlili do srdce novou mízu. Jsem jedna z vás, jsem proletářka, říkejte mi ano. Všichni jsme plakali. Propagandista Peška náhle povstal, nasál vzduchu a vyhrkl. Soudruzi, přiznám se, do dneška jsem nevěřil ve vítězství naší věci a písemným stykem s čínským rikšou tu Nungem zdržoval zadní vrátka stále otevřený. Jakmile Ferda vstoupil do mraveniště, všechny lavičky... Rusín Berniev, emigrant, co žil v podkroví, vyndal z papachy lahvici vodky a jeho družka Tatiana ukázala, jak vysoko umí vyhodit nožku kozácká dcerka. Když byla zábava v nejlepším, pokynul předseda levicí a nastal čas usnesení. Pešku jadrný hlas duněl sklepením. My, občané domu číslo 663, přebíráme dnešním dnem dům do společné péče nájemníků. Všichni zatleskali a znovu vypuklo veselí. Nějaký čas žilo se v domě spokojeně, ale zanedlouho vyskytly se problémy. Dole se na nás sice smála cedulka o společné péči, ale na schodech bylo bláta jak na návsi. V oknech se usídlil pavouk Křižák a potkan brouzdal sklepem nikým nerušen. A znovu byla schůze. A už ne tak veselá. Jednak došla vodka a za druhé se rozdělovaly služby. Oranice o tři spory v pondělí, Peška v úterý, Berněv ve středu s blátem se bude potýkat a tak dále. Na to se rozdělovaly další povinnosti. Mytí oken, odpízení sněhu, vymetání komína, otvírání opilcům, odpírání domu za větru a jiná úplně. První se z domu vystěhoval Berje. Jisa původu kočovného, nedělalo mu to obtíže. Peřiny, družku, garmošku, pod papachou něco vodky a ulétl do světa sokol smělý. Za ním pak oranice dům opustil, zkaži pro básníka jinde, než na schodech ve špíně můza usedá. A když i peška znovu oprášil zadní vrátka a dále štětcem znaky smolil, vydali jsme se s prosíkem za Čujovou. Dnes již zase dům ometá, ale kdo jí s rozbřeskem úctivě nepozdraví a k mezinárodnímu dni žen hodnotný dárek do připravené nůše nepodstrčí, ten klidí svou až do rána čistí od něčeho velmi, velmi ošklivého. A my pozveme dalšího muže zpěváka. Ono, tady je to tady trošku těžké říct, jestli je to jenom zpěvák, nebo jestli je to i literární host. My jsme se vždycky zvali hosty literární a právě v osobě tohoto muže se nám to nějak dobře spojuje.
3: Ano, ten sice nepřečítá, ale to, co si napsal, zpívá. Jde o zpěváka, kterého už asi všichni znáte, jde o našeho kamaráda Karla Kryla.
4: Jak potopit Austrálii. Mám rád mapy. Vždycky ve mně vzbuzují krásné pocity. Je na nich všechno tak jasný a přehledný, že když se na ně dívám, mám pocit jako pámbu, nebo, jak říká Prokop, jako demiu, což je sice totéž, ale zní to přece jen líp. Mám doma krásný globus a když se s ním procházím po svým pokoji, po tom mým placatým světě, tak se rázem všechno mění a má ubohá hlava, jako by se stala sluncem. Ta hlava, která měla odjakživa problémy už s malou násobilkou, je najednou lehká, jak po litru červenýho. Jsem Atlas. Jsem jako Prokop, který mě naučil mít mapy rád. Von a Fialka, náš učitel zeměpisu. To byl moc dobrý chlap, ale asi ne moc dobrý učitel. To, že se z něho ten učitel stal, byl nějaký omyl, který ho si všimnul, až když už se s tím nedalo moc dělat. Bylo mu vidět na očích, jak by s námi rád chodil za školu. A když nás potkal, jak si jdeme s Prokopem lehnout odpoledne k řece, tak vždycky řekl, vy se máte, parachanti, mě čekají nejmín 2 hodiny. Někdy se tam za námi zastavil, ležel natažený v trávě, jak bez života, vykouřil nám všechny cigára a pak se zved a očural se domů. Většinou mlčel, nebo řekl jen pár vět, jako tenkrát, když se nám svěřil, že mu nechtějí povolit, aby se z naší školy dostal. Měl vyhlídnutý nějaký jiný místo ve městě, ale vysmáli se mu, že učitelů je málo a že jen ať pěkně učí dál a to, jak nejlíp umí, protože na něj příští týden přijde inspektor. Leželi jsme všichni 3 na sluníčku a Prokop mu řekl. A co kdyby jsme vám my 2 nějak pomohli? A Fialka se jen tak smutně usmál. Byli jsme s Prokopem dohromady osobnost. On měl nápady a já jim většinou pomáhal na svět, protože já byl svým způsobem šikovnější a měl jsem ten cit, co jo a co ne. Měl těch nápadů neuvěřitelnou spoustu a v podstatě nedělal nic jiného, než že je do mě hustil. Vlastně jsem mu v těch chvílích byl dobrý akorát k tomu, aby když jde po ulici, vrhal 2 stíny a nevypadal jak blázen, co trpí samomluvou. Byl o dost chytřejší než já a naprosto mě uhranul svou vzdělaností. Když mi umřela babička, tak prostě umřela. Jenže když se o rok nebo 2 později stalo to samý Prokopovi, tak to bylo najednou něco úplně jinýho, protože jemu babička jen tak neumřela, ale exnula, jak mi Suše oznámil. Připadal jsem si tenkrát jako načapaná tupost. Bylo to pár dní předtím, než přišel ten inspektor, když Prokopa napadlo, jak Fialkovi pomůžeme. Já bych na to nepřišel ani za boha. Měl jsem ty dny, kdy vám všechno dělá potíže, kdy vám nohy při chůzi tak nějak divně pleskají o chodník a nemůžete s tím nic dělat, leda někam zalíst a modlit se, aby vás něco nezabilo. Tenkrát nám Fialka dával dost často k vyplňování prázdné mapy. Slepý mapy se tomu říkalo. Nikdy jsem nechápal, co se po mně chce. Děsily mě mapy stižené slepotou. Je fakt, že nás s Prokopem zdámkoval mírně a dodnes nevím, za co mi ty trojky dával, takže se nebylo celkem čeho bát, ale rád jsem tyhle momenty nijak moc neměl. Teď jsme měli ty opravené mapy před sebou. Prokop si jako vždycky přikryl celou stránku pijákem a pomalu s ním klouzal dolů. A pak se ke mně otočil.
5: Kolik je v kabinetě map?
4: Řekl jsem mu, že dost. Takových, co je na nich hodně vody, oceány a tak?
5: Řekl jsem, že pár určitě,
4: protože jsem pro ně většinou chodil před hodinou a pak jsem je zase odnášel. Tak je nějak šlohni, přikázal mi tiše. A přines jeden před tím, než přijde ten inspektor k nám domů.
5: Zeptal jsem se ho, co chce dělat, a Prokop na to.
4: Potopíme Austrálii. Pošleme ji ke dnu a nezbyde po ní nic. Jen voda, děsně vody a nad ní jižní kříž. A možná, že ani ten ne. Cestou domů mi všechno vysvětlil. Potřeboval na to jen pár věcí a řekl mi, že co se týče provedení, tak to nechá na mě. Bylo mi hned jasný, že tohle by mohlo vyjít. Bylo to elegantní a přitom to byl zaručený průšvih, ale zas ne takovej, aby pak Fialku nevzali ani u kopáčů. Měl jsem z té důvěry radost a měl jsem taky trošku strach, jak to skončí. Ptal jsem se ho, jestli by nebylo dobrý do toho Fialku zasvětit, ale řekl, že to podle něj nebude nutný. Tak jsme se dohodli, že ho postavíme před hotovou věc. Den předtím, než k nám měl inspektor zavítat, jsem se trošku zdržel ve škole. Podařilo se mi mapy dopravit do kumbálu na Košťata a pak už jsem je pohodlně podával Prokopovi oknem. Horší byla samotná práce. Muselo to vypadat perfektně, aby to vůbec k něčemu bylo, a praskly na to tři velké mapy. Trochu mi bralo náladu, když jsem si na nich přečet, co vlastně stojí, ale Prokop mě chválil, tak jsem na to brzy zapomněl. Člověk má divný pocit, když si tak říká, kam co na té země kouli vrazit, jako když si děláte vaječnou placku a šperkujete ji rajčátkem. Povídali jsme si při práci o tom, že čistě z našeho pohledu je úplně jedno, jestli tam ta Austrálie doopravdy je nebo není, protože jsme se tam bez tak v nejbližší době nechystali a tak to v našem žití těžko něco změní. Kdežto pro takového Fialku má její bytí nebo nebytí na školní nástěnné mapě rozhodující význam. Tak proč s tím trošku nehnout?
5: Já myslím, že by s tím nakonec souhlasili všichni rozumní Australani, kdyby se jim vysvětlilo, že jde o dobrou věc a že na ostatních mapách stejně zůstanou.
4: Byli jsme s výsledkem spokojeni. Prokop si vystřiženou Austrálii strčil do kapsy a šli jsme spát. Druhý den přišel inspektor. Pověsil jsem na tabuli mapu. Inspektor si sedl do zadní lavice a něco si čmáral do notesu. Zaklap ho, pohodlně se rozvalil a pohleděl po vlasech zrovna tu největší šerdu ze třídy. Fialka vstal a začal něco vykládat. Není celkem důležitý, co. Inspektor se tvářil tajuplně, občas se sklonil a něco si poznamenal. Tak jako se usmíval a koukal na mapu. Pak se usmívat přestal. Přes čelo se mu myhl stín, jako by nad ním přeletěl velký pták. Očima prudce šmejdil po mapě. Rozhlíd se po nás všech překvapeně a nevěřícně. Půjčil si jeden atlas a rychle v něm zalistoval. Pohledem přitom mrskal z tabule do atlasu a zpátky. Vykročil k Fialkovi a zasyčel.
6: Co je tohle za mapu? Kde je Austrálie?
4: Fialka se vlastně poprvé ohledl za sebe. Inspektor si vybral mě. Běž a ukaž mi Austrálii, chlapče. Líp si rozhodně nemohl vybrat. Koukal jsem soustředěně někam, co je Grónsko.
5: Musí to být dost mrňavá díra, vůbec to nemůžu najít, povídám.
4: Fialka udělal několik nejistých kroků směrem k Prokopovi, díval se na něj a na spodním rtu mu vykvétal opar.
6: Austrálie je světadíl, šeptal omámeně inspektor.
5: A i když je nejmenší, je to přece jenom světadíl. Není to žádná díra, jak jsi se vyjádřil. Rozkládá se mezi Tichým a Indickým oceánem a žijí tam ptakořitní a vačnatci. Prokop se na Fialku povzbudivě usmál. Ten zamrkal a zeptal se. Tohle je ono? Kde je ta Austrálie? Chtěl vědět inspektor.
7: Tohle je ono,
5: řekl Prokop. Na něco jsem se vás ptal, dorážel inspektor. Možná, že se vám zdám malicherný, ale já bych přesto rád věděl, co jste s ní provedl. Kam jste ji zašantročil, člověče?
7: Promiňte, jestli jsme to přepískli, řekl Prokop. Pomalu mě to začíná mrzet.
5: Od někud z dálky bylo slyšet inspektorův hlas. Nedivte se, jestli jsem snad trochu nervózní, ale tohle jsem nepředpokládal. Nebo je to nějaký experiment? Něco, o čem nejsem třeba informován? A v té chvíli se Fialka chytil lana. Stál opřený o mapu a zíral na tu neuvěřitelnou spoustu vody před sebou, vznášel se nad tou modrou plání jako kormorán, kroužil a plachtil po větru, střemhlav se snes dolů a prorazil tu jemnou slanou krustičku, stal se rybou, mlátil kolem sebe ploutvema a vychutnával lehkost svobody. Odpoledne jsme leželi u řeky. Všichni tři. Fialka si vyřezávala lodičku z kůry a občas se na nás podíval, Prokop se šťoural trávou v zubech.
7: Bylo to zlý? Zauhlal.
5: Bylo to rychlý a to je hlavní, řekl Fialka. Dodělal lodičku a pečlivě ji začistil. Prokop šáhnul do kapsy a podal mu něco, co vypadalo jako hadřík na otírání štětců. Byla z toho hezká plachta. Šoupli jsme tu loďku na vodu, bylo to ovšem se vší parádou. Vyhrávala u toho kapela a na břehu se mačkala spousta lidí. Prokop měl kratší řeč a pak poslal láhev šampaňského přesně jako v kuželkách, tak, aby se rozprskla o lodní bok. Aspoň tak mi to tenkrát připadalo. Loďka se rozjela, vlítla mezi kameny u břehu a na chvíli se tam vklínila, ale hned se z toho maléru vyposkakovala a dál už plula klidně. A hrdě, s napnutou plachtou. Vlastně z Austrálií. Vlastně je jedno s čím. Fialka na nás něco hulákal z paluby, ale byl už tak daleko, že mu nebylo vůbec rozumět. Loďka za sebou nechávala jen tenkou brázdu v mapě světa.

0: Poate. Poate bane lemnice, poate.
1: Ano,
0: ano, poate dane, el se nebojte. Vidíte, vy jste se bál, pane Lemlíčku, všichni se na vás těší. My jsme totiž dopoledne s naším reportážním vozem zajeli před obchodní dům Kotva, kde jsou vánoční trhy v plném proudu. Pozorovali jsme to veselé hemžení, každý něco scháněl. Většinou tam byli takzvaní pytlíčkáři, občané, kteří si své nákupy odnášejí v igelitových taškách, ale byli tam i jiní. A právě jednoho z nich, tady pana Lemlíčka, jsem požádal, aby přišel k nám. Můžeme si vás trošku vyspovídat. My už jsme se seznámili.
1: Ano, samozřejmě.
0: Já jsem z televize, vy jste pan Lemlíček.
1: Ano.
0: A já rychle zjistím, co si koupil všechno pan Lemlíček. Pro nás reportéry to není žádné umění. To já položím pár otázek a hned všechno vím, co je vevnitř. Můžu vám dát nějakou tu otázku?
1: Ano, to je jako, že byste se měli něco zeptat. Jako, že byste se chtěl...
0: Ano, právě, že bych se vás jen tak zeptal.
1: Když to nebude dlouho trvat, mě totiž jede autobus za chvíli, víte.
0: Aha.
1: Ano.
0: Vy odjíždíte?
1: Ne, já se vracím, víte. Ano, já jsem odjížděl ráno z domu sem do Prahy a teď zase vracím domů.
0: Ano, ano.
1: Autobusem. No,
0: to je celkem logické. Ano. Tak já vás nezdržím, jenom bych se stručně zeptal, ty mám pár poznámek. Co jste všechno v obchodním domě nakoupil?
1: No, tak já jsem nakoupil tedy různé, bych řekl, všelijaké takové... Různé zboží.
0: Zboží. Ano, a já se právě zajímám o to, jaké zboží jste nakoupil. Jaké zboží.
1: No tak já jsem koupil hlavně dárky.
0: Ano.
1: Já jsem totiž prodal motorku a tak jsem to vrazil hned tu motorku do těch dárků.
0: No to se nám nemusíte svěřovat. Nás by jenom zajímalo, jaké dárky jste to vlastně koupil.
1: Jo, jaké myslíte?
0: Ano.
1: No tak to vám můžu říct, já jsem koupil hlavně tedy vánoční dárky.
0: Nezlobte
1: se. Teď před Vánocema. Vánoční.
0: Já nechci naléhat, pane Lemlíčka, jestli byste to nemohl říci přesněji.
1: Jo, přesně myslíte, přesně, no to já mám možná. Vánocema, vánoční.
0: Já nechci naléhat, pane Lemlíčka, jestli byste to nemohl říci přesněji.
1: Jo, přesně myslíte, přesně, no to já mám možná říct přesně, ano. No tak přesně...

0: pane Remlíčku, co pak máte tady v tom balíčku, kdybyste to takhle ukázal?
1: No tady mám dárek pro Karlíka, víte? Až to víte, musím mu taky něco koupit, jemu 5 let, víte, a ještě věří na Ježíška.
0: Ano, věří tak, na Ježíška, no, to je úžasné. A co pak mu ten Ježíšek přinese?
1: No, to bude překvapení pro něj. Co myslíte, až ten to uvidí, jakou ten bude mít radost?
0: Ano, až uvidí, co pak?
1: No tady ten dárek jeho, jo. Ten už se těší na Ježíška už od podzimu.
0: Ano, jsou to děti, všichni se těší, ale prosím ano. Vás, v tom je asi nějaké autíčko, že?
1: Ne, autíčko už dostal loni.
0: Aha, loni dostal autíčko, ale letos?
1: No letos už ani auto nedostane. On mi to stejně hned rozbil, klubujte.
0: Co tedy ale dostane letos, pane Lemlíčku?
1: No tak dostane dost, dostane hodně. Něco ode mě, něco od manželky, víte, a od syna taky dost dostane hodně.
0: No prosím vás, ale tady v tom balíčku, ano. Co pak je tady v tom balíčku? No, tady je co?
1: No to je právě, to je dárek ode mě tohle.
0: Pane Lemlíčku, prosím vás, udělejte to kvůli mně. Nechcete to rozbalit, že bychom se přesvědčili, jestli vám zabalili to pravé.
1: Ne, mě to jde, mě jde autobus, já musím jet.
0: Takhle se nic nedovím. No. Kdybyste aspoň nám řekl, jestli jste nakoupil v obchodním domě podle vašich představ. Podle představ vašich.
1: Podle představ, myslíte?
0: No.
1: No tak představte si to. No. Kalhoty krásný, pánský, no, víte, konečně, moderní kalhoty za 60 korun. A košile nádherná, moderní, víte, za 40 korun. A představte si to rádio japonský, víte, transistorový rádio, takový to dlouhý za 350 korun.
2: Neříkejte, a kde?
1: Ale kde? Nikde. Já vám jenom říkám, představte si to.
3: Ahoj, holubice.
4: Ježíš, manko, to... Co tady děláš?
3: No bydlím tady, ne? To víš, když jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
4: Nic, totiž já nevím.
3: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiňte, hezký večer, že ano?
5: No, hezký.
3: Tak máš Andulko to, no. Přece, představ. No co to, co koukáš?
4: To je
3: Jaro, to někdo?
4: Je to Jaromír, pan Poupě.
3: Těší mě. Já jsem Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to? Když si tady trochu dělám pohodlí, co? No víte, já jsem 6 hodin na cestě.
5: Ne, to je trapná situace. Já bych snad raději šel.
3: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit a klidně pokračujte v jednání s manželkou.
5: Ale tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
4: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
5: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu... Vy byste se na to jen tak koukal?
3: Proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Androu mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No klidně pokračujte, no.
5: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. No, my už jsme hotovi.
3: No, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
4: Abys rozuměl?
3: No.
4: Pan Poupě je doktor.
3: No, já jsem to tušil hned, říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
5: Proč zahradník?
3: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
4: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, Poupě.
3: No, a proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ním vlastně vypadá? Hlejte se, ale žádný latinský názvy, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
5: No, jak si, že ano, já bych řekl, no...
4: Migréna.

0: tak.
1: To já jsem rád, že tu není nic vážného. Migréna, to jako hlava, palice, že jí bolí. Jo.
2: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... No, vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že... Já na to nemám nervy.
3: Pane doktore, poupě, uklidněte se.
2: Co pak to jde?
1: Ale proč? Když vy mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás. Sakra, Andulo, kde mám župán?
3: Já nevím.
2: Já.
1: No ano, vy jste si ho zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
2: Je to čisto ona. Ona, já bych si nikdy nedovolil, ne? Já ho hned svleču, ano, to je trapast.
1: Ale prosím vás, co byste ho svlíká, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Jen si ho nechte, když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, vy jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přizul, víte. Ale na druhé straně já se bez nich obejdu. Vidíte, když vy máte mou fajfku. Ale to se mi nelíbí, pane doktore, to ne. S tou fajfkou, víte, helejte se, fajfky a manželky, ty se nepočnou. Ale to nic. To byl jenom takový for, berte to tak.
2: Já nechápu, kam tím vším míříte. Skončeme tuto trapnou záležitost, já jdu.
1: Ale podívejte se, když už tady, pane doktore, když už jste jednou tady, tak byste se mi mohl podívat na kuří boka.
3: Co?
2: Cože?
1: No na kuří boka.
2: Ale proč mě takhle trápíte? Proč mě takhle trápíte? Já už dál nemůžu, já nemůžu.
1: Napijte se, doktore, napijte se, to vám udělá dobře.
2: Ne, neudělá. Proč mě tady vůbec držíte?
1: Já, že vás držím, já vás nedržím.
2: Moment, tak já můžu odejít?
1: Ale no pokud chcete, proč ne? Naschledanou.
2: Děkuji.
3: Naschledanou.
1: Poslyš, Andulo. No. Tenhle ten doktor, to byl nějaký cvuk, nezdálo
3: se. Evžene. Evžene, nech už to, proboha, nech už to. Jestli chceš, tak se rozvedeme, ale k čemu tohle to divadýlko?
1: Ale jaký divadýlko? No já nevím, co to pořád meleš.
3: No proč mě trápíš? Co pak tobě je to, co se stalo, úplně jedno?
1: Ale no hlavně, že jsi zdravá, že tě líp.
3: Evžene. Já mám strach, že se zblázním. Co pak ti to nedošlo?
1: Ježišmarja, no. Došlo. Ano. Já ho zabiju. Já toho padoucha zabiju.
3: Vidíš? No, konečně normální reakce. Co uděláš se mnou?
1: S tebou nic. Toho cvoka zabiju, protože odešel v mým pyžamu v bačkách a ke všem ještě s mou fajfkou.
4: Miloši, prosím tě, já... Tím, že se vidíme málo kdy, tak já mám nashromážděno v šuplíku i v hlavě takovou řadu otázek, který bych ti rád položil.
5: Pokládej.
4: Ano. Já tě totiž pokládám za člověka jediného schopného, který by mi na to mohl odpovědět. Mm-hmm. Podívej se, abych tě řekl, ty mě celý život, bych řekl, ležíš v hlavě, ne v žaludku, v hlavě. Jako takový příklad, jako takový, já nevím, jako... Od chvíli, kdy jsem tě poprvé potkal, už jsme tady probírali tu chvíli, ale mě by zajímalo, jaký vidíš ty. Byla to náhoda, nebo symbol, nebo...
5: Ne, já
4: znamenalo
5: si myslím,
4: to něco?
5: Náhoda.
4: Prosím, náhoda.
5: Já si myslím, že byla náhoda. Něco bychom našli na to, abychom vymysleli, jako, že to byl symbol a to...
4: Ano, ale, byla opravdě, to náhoda. Řekněme, že to byla náhoda. Ta psychiatrická léčeva, to byla náhoda. Dobře. Taky to zajímavý nějak
5: zvládne, ne. Tam samozřejmě leží spisy o mě, já jsem se celkem proslavil především jako pacient.
4: Jo?
5: Já tak vejdu do dějin taky.
4: Jako pacient?
5: Ano, lékaři si na mě vždycky smrsnou. Vždycky smrsnou.
4: No vidíš, to já si počtu potom.
5: No co chceš vědět, řekni no, mi. Ptej se, pokud vím,
4: řekneš, jo? Dobře.
5: Není toho moc.
4: Ano. Takovou řadu otázek jsem měl, víš, jako třeba, kdy tě poprvé posedlo herectví jako běs? Kolik ti bylo?
5: Ty lišáku.
4: Kolik ti bylo, když tě to vzalo?
5: Nic mě neposedlo.
4: Ne.
5: Nic mě neposedlo. Já jsem prožil mládí de facto, a teď to budete považovat za jistou, řekl bych, amorfnost vkusu, pestvarost vkusu. jednak na druhé galerii Národního divadla na operách a za druhé vlastně, obraťme to, za prvé v Osvobozeném divadle na balkóně za 5 korun k stání. Ve spoutaném divadle, v dnešním divadle Rokoko, kam se přestěhoval po návratu ze Sovětského svazu a po přerušení, že jsem viděl poprvé Baladu Zadru.
4: To je zajímavé, že já je taky viděl poprvé v Baladě Zadru, člověče. A to bylo v Plzni a byl Šturák a to jenom jako detaily vsunu. Forbinu měli před oponou, spustili za ním takovou tmavou modrou plišovou oponu a najednou si Voskovec všiml, že Verich má kalhoty z téže látky, jako je ta opona. A říká mu, pocíšte, vy máte kalhoty ze stejného látky, jako tady mají v Plzni oponu. Verich na to řekl, ano, já jim prodal zbytek.
5: Ano, no, viděl jsem Baladu Zadru, viděl jsem skvělého Vericha a tak jsem se prostě zbláznil. To byl nádherný zážitek. Nádherný zážitek. Velký.
4: Já jsem jenom přemýšlel, kdy, ano. Divadelně se zbláznil, ano.
5: Já jsem vzal horečku.
4: Ano.
5: Jistého důvodu horečku, teda teplo měli, nemůže se znamenat. Prostě objev z něco v tom. Od té doby vždycky jsem viděl premiéru. Ano. A vždycky derniéru. Ano. Mezi tím bylo takových 8 představení, které jsem taky viděl. Ano, ale tenkrát sehnat 5 korun pro mě nebylo tak úplně snadné. Můj otec byl pedagog, rozený pedagog, a to na mě mělo strašný vliv. Druhá taková moje, byla to ta galerie Národního divadla, tam jsem vystál důlek, kdo by neměli tam dodnes. Ale myslím, že by ta historie nebyla úplná, kdybych, jak si neřekl, na jakém pozadí se to odehrávalo. To nebyly žádné umělecké běsy a umělecký přetlak a podobné věci, které ctím, ale sám se mě nikdy jaksi nepocítil.
4: Ale ty jsi říkal tatínek pedagog. Já si myslím, že ty jsi tady nakousil jednu takovou věc, kterou o tobě třeba nikdo neví. Ty máš v sobě, a myslím, že to je po mamince, veliké hudební nadání. Víš, já myslím, že jo, nemyslím hudební aktivní nadání, že bys byl hudebníkem, ale pasivní. Ty máš sobě, když jsem s tebou třeba dělal režii někdy, tak Miloš Kopecký měl takovou zvláštní věc, jestli bych si vzpomeneš, že jsi dělal třeba roli a do toho jsi dělal takhle.
5: Jo, ano.
4: A já jsem říkal, co to děláš, a on říkal, já si tím nahražuju metronom, abych ten rytmus do toho dostal. No. Ty máš sobě, člověče, zvláštní, zaprvé máš rád muziku, máš k muzice vztah. No, ale ty jsi potom začal dělat divadlo jako ochotník?
5: Dodnes.
4: Dobře placený ochotník.
5: Ano. Bylo to tak, že já jsem tím, já jsem byl nakopnut svým rodinným prostředím. Malá měšťácky, já jsem syn kožešníka a ve Smečkách jsme měli, můj otec měl kožešnický závod, ano, kožešnický salon, a to proto, že v tehdejší době bylo noblejší mít salon než krám. Ano, takže dejme tomu slavná firma Růžek a Levenstein, nějaká firma, tak ještě noblejší bylo si nechat kožich u někoho v nějakém poschodě. To byl Krejčích a podobně. Ano, to je zvláštní.
4: Ano.
5: Pro tu dobu, jo, humál Krejčích.
4: Hierarchie z Krejčí doby, ano. No.
5: A já jsem neviděl rád prostě svého otce, kterého jsem měl rád, vážil jsem si ho. Nerad jsem ho viděl, když obsluhoval a vycházel vstříc zákazníkům, uzenářovi a Radovi. Já ne, protože jsi přišel koupit Viržinskou vidru. Něco se ve mně prostě, tak zprotivilo se mi to. A věděl jsem, že jestli něco ne, takže nikdy nebudu obchodník. A nikdy nebudu prodávat, nabízet, dělat, zpracovávat kůžičky. To jsem věděl, že to nikdy nebudu dělat. Každý otec má svou projekci do svého dítěte, co bude a co by měl být, a pokračování sama sebe teda, což je přirozené, správné, v pořádku. Můj táta si jistě myslel, že budu průmyslník, už viděl v duchu velkou firmu, Kopecký et Kampný kožešin. No, já jsem mu to nikdy nemohl splnit.
4: A učil ses?
5: Jo. Ano? Ano?
4: Já jsem...
5: No jistě, teď. Prosím tě, když se dělala kožešnická zkouška. No, ale nastala kritická chvíle. To už jsem strašně měl rád divadlo, že ano. A nějakou shodou okolností osud nás sehrál dohromady několik lidí, Stru Zázvorkovou, nějaký Novák, Mahler, Mirek Líva a tak dále. A v roce 1941 jsme založili kolektiv Tvar.
4: Tvar?
5: Ano, ze svazu českého díla. No, bylo to více než inspirováno, tak je to slabé slovo. Bylo to pod vlivem Větrníku, divadelka utopičů, divadelka pro 99, který dal Josef Šmída. Tam jsem rád chodil, že jsem nádherný věc. Mahenovu husu na provázku. Němec soudničky, Cervantes hrajeme divadlo. A limonádový, jo? Je? Původní limonádový, jo? Je? Nikdy ničím nepředstižený a tvrdím nepředstižitelný.
4: Tlný, ano, tvrdím. Jsem rád, že to říkáš, protože já si myslím, že ten původní limonádový Joe ve Větrníku byla nejlepší inscenace této Brdečkovy knihy.
5: Ano, no jistě.
4: Nepřekonatelná,
5: jistě.
4: Skutečně.
5: Jistě, no protože to nebyla žádný tam.
4: Neměli možnosti.
5: Musím o
4: tom toho. Talent.
5: Ano, a vtip.
4: Ano.
5: Vtip. A to dost stačí vám, možná. To je nádherný. No, já jsem se do toho jaksi tak zbláznil. Motivy toho nebudu rozvádět z určitých důvodů, protože já na to mám velice s prominutím přesný názor. To víte, že jít k divadlu je strašně svůdné. Strašidelně svůdný. Je v tom i několik procent narcisismu, je tam seberealizace třeba s falešným vědomím. To je jedno, je to jistá seberealizace. Ano, to je jedno. A je to sugestivní. My jsme najali takovej sál s pomocí inženýra Cinka ve svazu českého díla
4: na Národní
5: třídě. A bylo to divadélko pro 66 osob. No jo, sál byl nevymalovaný sál, byly tam pak různý bedny, bylo to skladiště, to bylo v podzemí. To byl sklep. Sklep. A teď jsme stáli před tím problémem, co s tím. Tak jsme si ten sál vymalovali, neměli jsme, fidlátka jsme neměli, chuť hrát a všechno, talent samozřejmě, ale fidlátka nebyl, nebylo nářeníčko. Někdo přines reflektor, říká, víš, štych se tomu
4: říká.
5: Chudičké vybavení. Teď jsme potřebovali židle. A já jsem šel k tátovi a říkal jsem mu, aby mě dal peníze na ty židle. My to přeskočíme, že když jsem už přestal být opuchlej, tak otec vyndal tu sumu, šli jsme do Vetery, v Palacké ulice bylo vetešnictví, nábytkářské vetešnictví, a v té Veteře se koupilo asi 60 židlí. Těm židlím jsme uřezali ta opěradla, na to se dala laťka a udělali jsme prostě řady a měli jsme. Měli jsme prostě...
4: A hráli jsme.
5: První premiéra byl Dykův Krysař. Já jsem hrál Krejčího Struma. Ano, Krysař je na přenádherné. Já vůbec mám Viktora Dyka strašně rád. Strašně. A to je krásná ano. Hra. Trpká, krásná, nádherná. Pak jsme hráli adaptaci Ignáta Hermana, Doktor Faust.
4: Znám Mefista větším.
5: S velkou námahou.
4: No, znám ho, ale vzpomíná třeba Vlasta Brodský, že si ho okouzel jedním gestem, jak se také zadu drbal na záde. Takový ty detaily, které nikdy
5: rozhodují. Teď drbe od mě.
4: Na zádech.
5: Ano.
4: To je zajímavé, že tohle mi připomíná hochu. Já jsem teď četl tu ságu rodu Budilova, a vzpomínky Eduarda Kouta a tak dále a to. A říkám si, to byly heroické doby divadla, co tenkrát vydrželi pro divadlo. Ale ono tohleto je v podstatě stejný. A já si říkám, Hrkot, jestli se nevrací ta heroická doba, jestli každá generace nepřinese něco. Mně se totiž moc krát stane, že za mnou přijdou mladí lidi a řeknou, prosím vás, pane Hornušku, máme sál, máme židle, máme reflektory, máme všecko a my nevíme, co hrát.
5: Jo? Jářku, jděte domů, chlapci.
4: Já ji posílám jinam.
5: Ano. No. Velice správně.
4: Ano, protože rozumíš, já nechci hrát roli starce, který zažil své, ví své a odmítá mládí, ale...
5: Já se vám přiznávám, vždycky jsem byl rád mezi mladými lidmi, to je pochopitelné. Nikdy jsem se necítil ve své kůži, ve společnosti, ano. Kde každou chvilku někdo může umřít.
4: Proto
5: se
4: se mnou tak málo stýká.
5: Mám strašnou radost, když za mnou přijde mladý člověk. Odmítám, jako odmítám ležet na břiše před stářím, odmítám se ležet na břiše před tím, že někdo žije mu 18 let.
4: To je to, že bys ležel na jeho břiše.
5: Tak, tak. To je pak jiná, ty na historii, jak se říká, ve sladké Irně, že no. Já si myslím tohleto, podívejte se. Nejčastější a nejběžnější námitka proti mládeži je, že mládež je nespoutaná, poušlivácká, že nemá kázeň, že to... Moje námitka proti určité části mládeže, určitá část dnešní mládeže je dobrovolně ochočená až běda, uniformní až běda, sedíte v lokále, otevřou se dveře, vejde 20 mladíků, mají stejně ušitý kalhoty, stejně střižené sako, stejný účes. Oni jsou zavanul móda zavelela, to je dobrovolná stádnost, to je strašidelný.
4: A teď mi dovol otázku, myslíš, že to třeba v naší generaci tak nebylo? Nevešli my jsme tenkrát do někam do kavárny stejně oblečení?
5: Myslíš, ano, ano, myslíš, no? Ano, máš pravdu, jen asi jsem to tak nevím.
4: Já nechci,
5: máš
4: ano, já rozumím, já se ptám teď sám sebe.
5: Prosím tě, já znovu ti říkám, že nepronáším žádný konečný úsudek, já ho nemám.
4: Jenom pocity, ano, ano. Já třeba, já podívej se, když mluvíš o dnešní mládí, já třeba, mě se ptají lidi na besedách, nebo studenti na besedách, líbí se vám třeba dnešní tance, já říkám strašně moc. Strašně moc, pokud je někdo umí. I Valčík se mi líbí, pokud ho někdo umí. Ano. Ale já někdy vidím mladí lidi, kteří tancují a mají nacvičený 2-3 pohyby, které stereotypně opakují. A já mám dojem, že jsou u běžícího pásu jako čepli.
5: Ano, ano, ano,
4: ano. Ale chybí mi tam radost, chybí mi tam sex s odpuštěním.
5: Ano.
4: Tanec má být romantická a sexuální záležitost.
5: Já si to myslím taky.
4: A ty dva se musí vnímat.
5: Ano,
4: a mě jedno, že tančí tango nebo bump. To je jedno, ale musí se vnímat, ale já se dívám na parket a já ani nepoznám, kdo ke komu patří.
5: Ano, ano, ano.
4: Někdy, někdy. Některý dva k sobě patří, to je vidět. A pak je to krásný, pak je to krásný. No čili tím jsme budli, jak si bych řekl, no ne.
5: Ale ono to má, je v tom, co si strašidelnýho. Když někdo neumí odolat ani té pitomé módě, nebo... To,
4: ano, ano, ano.
5: Teď se mluví určitým jazykem, zástupným, neřekne. Mluví, to jsou fešáci, máme spolu spicha.
4: Ano, ano. No tak to jsme my měli taky tu
5: terminu. 14, no dobré, 14 dní, upřímně řečeno. No. Pak jsme to snad nechali.
4: Asi,
5: to
4: bylo
5: to, to je ta když, ducha plná se go. Leden, únor, březen, buben. Jo? No to je puberta. To je puberta, kterou strašně nesnáším. To, já si jenom říkám, jak můžu očekávat od takového člověka, že by odolal, vzdoroval, že se postavil nějakému opravdovému nátlaku, když neodolá ani módě.
4: Ano, to máš pravdu, ano. No. Podívej se, vždycky, já třeba jsem někde psal něco o tomhle tom v nějaký svý knížce nebo to a tam říkám toto. Já si myslím, že mládí má být... má být drzý, má odporovat, ale má vedle toho mít své úcty. Já jsem strašně rád, že něco nenávidí, ale musím říct, co taky miluje. Víš, musí být před něčím pokorný a pak má možnost něco absolutně odmítat. A když někdo jenom odmítá, anebo je jenom pokorný, tak to pro mě není mládí. To je pro mě jenom pouze.
5: Tady není obraz, aby
4: no?
5: Posluchači viděli, že s tím strašně souhlasím.
4: No, ale počkej, vraťme se, jak si... tady si řekl velice pregnantně a přesně něco jako svůj vztah k mladé generaci nebo tak, ale podívej se, my jsme mluvili o našich společných cestách a ty se pak jako rozešli. Čili také si začal v Tvaru.
5: Ano, v kolektivu Tvar. Pak byla taková epizoda, byla okupace, že já jsem se na nějakou dobu jsem se vzdálil z Prahy do takového sanatoria.
4: To byla válka.
5: To byla válka. Na nacistická oddechovna.
4: Ano, ano.
5: Byl 40. rok, já jsem se vrátil a hubky, šupky, dubky okamžitě do rokoka, neboť tam opět Šmída otvíral divadlo Větrník. No, já jsem samozřejmě toužil hrát. Ale on se na mě podíval, nevěděl, co se mnou. Řekl, jestli bych nepouštěl gramofonové desky.
4: Ne, na zem.
5: Ne, já jsem tam pouštěl.
4: Jenom, že Šrámek zbledl.
5: Oni hráli obnovenou sentimentální romanci, k tomu byla reprodukovaná hudba, já jsem v zákulisí pouštěl desky. Vzpomínám si na ten otřesný zážitek, ale příšerný. Musíte se snažit trošku to pochopit, samo o sobě to není nic. Divadlo Větrník jelo do Českých Budějovic se sentimentální romancí a já tudíž jakožto
4: zvukař
5: s nimi. Byl červen, nádherný počasí, teplokrásně, asi že bylo nádherný a to. Ve vlaku byla nálada, bájče jsme se bavili, všechno to, večer bylo představení a Šmída řekl, až dojedeme, tak všichni si dáte pohov, půjdete na pokoj, umyjete se, najíte se, odpočinete se a sejdeme se ve 3 hodiny v divadle. Já jsem přišel do hotelu, naložený, umyl jsem se a najel jsem se to a jsem říkal, kde jsou ty desky? Já jsem je nechal v Praze. Teď si představte, že ve 3 hodiny jsme tam měli tu zkoušku, už nevím, kolik bylo hodin, někteří z nich šli dokonce na plovárnu a já jsem běhal po Budějících, po bytech a prosil, jestli náhodou nemají vejvodu tohleto.
4: Slovenčinu, píseň.
5: Tango, smrtelná úzkost. Dopadlo to dobře. Dopadlo to. Představení. Ne, sehnal.
4: Některý věci si zpíval.
5: Dopadlo to dobře nakonec. Představení se odehrálo. Bez ostudy, bylo to velice hezké, ale byl to hrozný
4: nervák.
5: Nervák strašný.
4: No a to jsou ty věci, které k tomu patří. No ale počkej, jdeme dál. Co bylo pak, kam jsi šel dál?
5: Z toho Větrníku?
4: No.
5: Z Větrníku pak...
4: Divadlo Satyry spolu?
5: Pak jsme byli v divadle
4: ano,
5: Satyry
4: samozřejmě. To jsme byli ještě spolu. To nám bylo hej. Pak nám bylo Rup.
5: Pak nám bylo počkej.
4: Počkej. Ano, zatím.
5: Tak. Divadlo Satyry, to bylo strašně drda.
4: Ano, to jsme nehráli.
5: Krda, sirky, země, koule, hrál si hlavní roli. Pak bylo... Co naše,
4: no? No, řada věcí.
5: Akce Ajbiš,
4: Kajnár.
5: Kajnár, ano. Krásný doby. A na to jsem šel do studia Národního divadla, protože Jindřich Honzl mě napsal dopis, takovou nabídku, že ano, jestli bych šel do studia Národního divadla. No já jsem si říkal, v té chvíli jsem trošku myslel na budoucnost, říkal jsem si, třeba jednou budu mít taky rodinu a zodpovědnost. No. Že ano, není to studio Národního divadla, tak jsem šel do studia Národního divadla a to nebyl marný rok. Hrál jsem tam opravdu nádherný role. Nádherné role.
4: Smraďo,
5: Marcel Paňol, Mášenka,
4: ano.
5: Afinogenov, Labiš, případ v ulici Lursen, a tak, krásně.
4: A v Drdovi si hrál?
5: Jo,
4: ano. Že jo?
5: Ano.
4: Taky to bylo vynikající představení a ty jsi tam hrál faráře tehdy.
5: No. Ano.
4: Nevadí ti ten katolický názor?
5: Ne, to nebylo, klerikálně, víš?
4: Já vím, jako spíš lidské.
5: Ano.
4: Podívej se, co je třeba pro tebe, co je pro tebe třeba herectví?
5: Především nedostatek studu.
4: To je sice vtipné, ale ne přesně.
5: Ano, já vím.
4: Ano. Jenom aby to nikdo nevzal vážně.
5: Zasmáli, jsme opět tam, kde jsme byli.
4: Ano, tak.
5: Jistě. Co je to pro mě herectví? Jsem vyléčen z příliš velké úcty, neměl bych to říkat, není to taktický, jako z příliš velké úcty k pojmu herectví jsem dost vyléčen. Herectví, jakýsi prabuníka, nebo je v každém člověku. Já dokonce bych řekl, že jsou i tací, kteří by nemohli hrát.
4: Ano.
5: Jo? To neznamená, ale pro Boha, abychom si rozuměli, to neznamená, že neexistuje velké herectví. Ano. Samozřejmě. Ale to jsou velké osobnosti především. Jaké je pak velké herectví? Prosím vás, co pak existují nějaká pravidla, jak se má hrát, co má hrát? První, kdo přijde, je poruší a je to ono. Co pak existuje něco takového? Jak dlouho o něm pro Krista Pána se říkalo, že vysoce inteligentní člověk, nesmírně duchaplný a chytrý, jak v opice a já nevím, to všechno. Ano, vysoce muzické, to je pro mě, dneska jsem dostanu husí kůži, když to slyším. Já už to nenávidím. To je tak strašný omyl, tak strašná nepravda. že vůbec druhá už není. Vůbec tak není. Já jsem byl na něm v Brně, když hrál ve své hře, věřte mi, nevěřte, to je jedno. No, to je koncert, že teď on má ještě tu výhodu, že má lepší nervy než já. Takže ta nádherná elegance toho projevu, toho opravdového, skutečného, nepředstíraného klidu, který nemůžete vylhat, nahradit, napodobit, to je něco, to je úžasné.
4: No, tak teď si už je to, čemu se ve spotu říká úder pod pás. Mluví o tobě a ne o mně.
5: No, taky to musí být chvilku zábavný, že?
4: Ano, aspoň chvilkama. Hele, teď úplně takový technický dotaz. Máš ještě dneska někdy trému?
5: Jo. Jo.
4: Nemyslím, nejvyšší, ne v životě, to vím, že?
5: Jo, jo. Ano, před dvěma dny, když jsem točil tam s Lasicou a Satinským v Bratislavě, Turzonovová a já jsme měli největší trému, ona to tak nedala najevo. Mm-hmm. Já jsem, když jsem prostý chlapec ze Smeče,
4: ano.
5: Já ani se zatajím. Já jsem prostý chlapec ze Smeče, který se vyšvihl.
4: Ano. Syn kožišníků.
5: Ano, ano, syn kožišníků, správně. No, mám společného s Cortézem.
4: Ano, ano, ano, ano.
5: Ruda jediné, co spolu máme společné.
4: No, no. A
5: to neříkej nahlas, ne. Prosím. A tak trému to mám.
4: Máš, a jak je tomu třeba čelíš? Zbavíš se toho?
5: Tomu se nedá čelit. To se nedá, s tím se prostě nedá zjat. S tím se nedá zjat, to se nemůže. To není věc volní.
4: Ano.
5: Nebo racionální.
4: Jistě, já vím, rozumím. Na to nejsou recepty, ano. Nebo přístupy, nebo tak. Prosím tě, Milo, kdo třeba jako ze světových nebo našich herců měl tebe jako v životě takový největší vliv?
5: Dopad nebo
4: inspiraci, nebo...
5: Hele, jmenovat jednoho, nebo...
4: To ne,
5: světových herců, ze světových herců, no, to je bez... To je mimo veškeru. To je až banáně a hloupí, říká se ten Chaplin, to už říká každý.
4: Ano. Já dokonce, když Chaplin zemřel, a ty jsi mi napsal ten krásný takový téměř kondolenční dopis, za který ti dodatečně děkuju, tak jsem tě pak určitou dobu podezíral, že jsi to byl ty, kdo ukradl ty jeho ostatky. Já jsem říkal, to nemohl být nikdo jiný, než Milda. Tak ten ho miloval. A je zajímavý jedno, člověče, tak všichni máme asi tyhle ty lásky společně, Laurela Hardy a Buster Keaton a tak dále, to všecko a to, ale já vždycky říkám, Milda je jediný, kdo je dědicem těchto tradic. Ty máš v sobě, kromě tedy toho, že dovedeš udělat postavu realistickou, absolutně výborně a to všechno.
5: Já jsem hrál, na Smíchově v realistickém divadle.
4: To vím, to já
5: tak
4: vím.
5: To bych si vyprosil.
4: Do dneška rád to,
5: ano, vyprosil.
4: Ne, já to říkám vážně.
5: Já jsem tam hrál a nějaké ano, postavy, do nějaké postavy,
4: to někteří Zikmunda. Někteří lidé vzpomínají, ano, Zikmunda.
5: Ano. Tak to pozor. No,
4: ale já bych řekl, víš, jako, že ty v sobě neseš takový zvláštní dědictví těch velkých klaunů, že vedle toho, že uděláš tedy realistickou figuru, viz Zikmund, anebo Hrubý v Psohlavcích.
5: Ano.
4: Tak, jistě. Že
5: ano.
4: Dovedeš ještě v sobě nést takový to dědictví, nejlepší dědictví těch Laurelů a Hardyů a Frigů a Haroldu Lloydu a tak dále a to. Čili to je zajímavý, já třeba bych si s tebou strašně rád zase znovu třeba zahrál něco, jako byl Kačala, Šatala, i když jsem to s tebou nehrál, nebo...
5: Vždyť to záleží na tobě.
4: Jo?
5: No, fajn. Zavolej mě.
4: Jo. Ano.
5: Já se ozvu. Vy nic víc už neseš vědět?
4: Já to chci vědět spoustu věcí. Prosím tě, ještě, promiň, že teď zabrousím přímo do života, jo?
5: No, ale pozor, s tím napadujeme.
4: Prosím tě, já za ta leta, co tě znám, tak... Nerad to říkám, já tě obdivuju, anebo sleduju, aspoň...
5: No, spíš tedy... sleduješ, no.
4: Tolik si už nemám, ale mám řadu otázek, které bych chtěl položit, jako tak svému Komenskému.
5: Harry, mluvte, nejsem bez srdce.
4: Dobře. Prosím tě, třeba lidsky, tak umělecky samozřejmě ti závidím, protože jsi herec,
5: jo.
4: Ale lidsky ještě... Seš například teď šťastně ženatý?
5: Já můžu poctivě říct, že jo.
4: Jo.
5: Opravdu. Já si myslím, že to je, no, že to je šťastný manželství. Moje žena je šťastná, já jsem ženatý.
4: To jsem chtěl slyšet. To jsem, ano. No a co, co dál, jako co třeba teď?
5: To se ptám denně. A co dál? Ano, ne, nikoli vstávají, lehají, vím.
4: Ano,
5: ale vstávají, dáš už se denně.
4: Ježiš, to si řekl krásně, já
5: ano,
4: taky, ano.
5: Dáš ty
4: no.
5: Und frage.
4: Ano, ano, Lea je vím, ale ano. Vstává je, to je problém. Ano. Vstáváš rád?
5: To je nejstrašnější chvíle ze dne.
4: Já, hochu, já se probudím a musím se ukecávat k životu.
5: Tak, tak.
4: Já si dokonce se ti přiznám, já si ráno lžu. Já v polospánku si říkám, že jsi nadaný.
5: Promiň, promiň. A věříš si?
4: No, v polospánku jo. Já si ještě v polospánku říkám, že jsi nadaný, rozumíš tyhle ty věci, vstáň, dělej něco.
5: V tom zadrčí telefon a on má důkaz, že je.
4: Jo?
5: Protože, ano, protože, a pane Horníče, měl byste, prosím vás, přišel byste laskavě, měl byste odpoledne na chvilku.
4: No. No, dobře.
5: No, jistě.
4: No a co kdybyste teď jako, ne, že bych na to chtěl nějaký shrnutí, nebo proboha nějaký krédo, na to máš ještě čas, nebo tak, ale...
5: No.
4: No.
5: Je zloděn.
4: No. Já nemyslím teď, já myslím v tvým věku.
5: Jo. To ještě horší.
4: No. Co kdybys teď jako se měl podívat dopředu, tak co chceš? Je něco, co ti uniklo, nějaká role, nebo... Ne. Co bys chtěl dělat teď, ještě dál?
5: Chtěl bych dělat to, co se mi chce, co no. Mám rád. Co mám rád. Nebylo by toho třeba moc, ale... Mm. Chtěl bych si dožít to v klidu, v takové nějaké pohodě, že... A ty jako myslíš odkaz dědu?
4: Ne, na to máš ještě čas.
5: Já si myslím, že člověk má být strašně šťastný, že je. Že má k životu přistupovat bez předsudků, že mu to život nějakým způsobem, zaprvé to život pozná, to je blbá personifikace život, jako jo, odpuste mi to. Že se to pozná, že se nemá kalkulovat, že se nemá spekulovat.
4: Bilancovat.
5: Bilanc a podobné věci. Je jediná morálka. Vědět, že za všechno se platí, to je za A, to je vysoká morálka. Za všecko se platí. Kouřím, budu mít rakovinu. Piju koňak, musím zaplatit. Ano? A tak dále. Nechtít zaplatit je tam, to je přesně ta hranice, kde začíná nemravnost.
4: Ano.
5: Nechtít zaplatit. Já víc nevím.
4: Ano. Víš, ono se o tom dá mluvit, jak říkáš, velice složitě a přitom marně, anebo velice jednoduše.
5: Ano.
4: A přitom jaksi velice naléhavě. Spencer Tracy, který asi máme v oba
5: no,
4: ráleci,
5: no, no,
4: no. Tak jednou řekl takovou krásnou věc, víte, ono herectví, on spíše život, bolest, radost, štěstí, rozkoš.
5: Ano, kolébka, a smrt.
4: Kolébka, smrt, ano, přesně tak. A tam to všecko vězí. A řekl, herectví to je čekat, až přiletne šláčkový dort. Což může znít velice jednoduše, ale ono to v tom je v podstatě všecko. Protože nezlob se i Hamlet musí čekat, až přijde šláčkový dort.
5: Můžu ti něco říct? No. Nevysvětluj to.
4: Ne.
5: Jo?
4: Protože...
5: Ne, podívej se, víš, co řekl Armstrong?
4: No.
5: Na některé otázky, když se ptáte, tak vám neodpovím, protože kdybyste byl schopen je pochopit, tak už to dávno víte.
4: No a já, tedy jak si bych řekl, v závěru této desky, nebo v závěru této tvé strany desky bych jako ti chtěl poděkovat, nebo připít, nebo co mám udělat?
5: Připít.
4: Připít. Ahoj.
5: Ahoj.
0: Přátelé, dostali jsme se do druhé části našeho pořadu. Prosím,
6: no jste dárky.
0: Ne, žádné dárky. Děkuji. Já to radši vezmu já takhle od diváka, protože ono se říká, že to jeho krása není nakažlivá, ale věřte tomu taky.
7: Čeveče, to je nějaká voda. Dobrá. Dobrý.
6: Čeveče, už ty minerálky dělají ze švestkovou příchutí.
0: Cože?
6: Jsem měl citronovou, broskvou, ale tohle je švestka.
0: Ne, to je v pořádku. My už jsme tady třetí den na Moravě a včera byla trošku ta slivovička. Prostě jsi si nevyčistil zuby a teď jak jsi to propláchl, tak to má furt ještě 40.
6: Co to sedí? Radost. No takže byste teďka vstali vy, ne?
0: Nech je v klidu
6: sedět. Já myslím, že se měníme.
0: Ne, neměníme se.
6: Aha, tak... Pardon.
0: co říkáte...
6: Já už to říkám další dotaz.
0: Počkej, to není celé.
6: Já vám to zdržovat.
0: Co říkáte výkonům humoristů amatérů?
6: Jo.
0: Přátelé, my nebudeme kritizovat naše jo. politiky.
6: Zábavný pořad parlament a jeho zasedání o dvou v noci.
0: Zajímavý dotaz. Pane Náhlovský, chodíte na nuda pláž?
6: Já to nesmím vyprávět, ale jednou jsme byli s Karlem Šípem na nuda pláži v FKK, ještě v NDR tenkrát, u Severního moře. A když jsme vylezli z vody, tak nám jeden pán říkal, holky, kolik je hodin? To nesmím vyprávět. To Šíp zakázal.
0: Co je na tom špatného, tak si zapomněl hodinky, no.
6: Severní moře je studené. Skoro tam plavali i kry, skoro.
0: A to mě se takhle ptají běžně a mě to neuráží.
6: Aha, no tak...
0: No já sebou nosím sluneční.
6: Ano. Tak, a ten stín z té štangle?
0: Ano. No štangle, ze stožáku stín takový. Tak jsem si
6: myslel... Kouká se na Majka! Stožárku. Klepne.
0: Pane Náhlovský, jste volný. No, já nevím jak komu, ale mě ano.
6: Samozřejmě, že jsem volný. Zastavte se. No, je podepsaný.
0: Karel.
6: Karle, nejsem volný.
0: To byla Karel. Samozřejmě legrace, tady není napsáno Karel. Tady je napsáno Ctibor. Amfora, na jakém postu v ní pan Náhlovský hraje?
6: Já jsem nechytatelné pravé křídlo. Dokonce internacionál Tonda Panenka napsal o mě v českém sportu, že jsem jediný křídlo na světě, který byl on musí házet míč do chůze. Ne do běhu, do chůze. Z toho jsem vyrozuměl, že já tak rychle jdu, jako jiný běží. No co? Kdo umí, umí.
0: Přátelé, dostali jsme se k poslednímu dopisu. To vlastně není dotaz, je to pozdrav od básníka nebo básnířky, protože se nepodepsal. A to je báseň, kterou vám zarecituji na závěr našeho vystoupení. Mně se teda líbí moc. Sedí myška v rohu, v pastičce má nohu. Sedí tiše, občas pípne, asi brzo chcípne.
6: To je optimismus. V květnu.
0: To je nádhera.
6: Měsíc lásky.
0: Přátelé, děkujeme. To je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Jirka Markvart, Josef Alois Náhlovský.
6: Josef Mladý.
0: Mějte se hezky a zase někdy naschledanou.

No tak ano. Je to pravda. Já jsem toho zjezdil už hodně a hodně jsem toho v životě projel. Byl jsem taky ku příkladu například v Číně. V Číně tam je strašně moc lidí. Tam je tolik lidí, že když jsou některý na ulici, tak jiný zase musí být v domech, aby se vešli do Číny. A... A přitom jsou to samí Číňani. Taky se tam kvůli tomuhle říká taková legenda, že kdyby Číňané, to znamená přímo Číňani, kdyby šli směrem, ve frontě stáli teda, směrem do moře, jako kdyby šli, takhle pořád pokračovali, takže jich je tolik, že kdyby pořád šli, takže by... se utopili. Taky Číňané jsou velice skromní. Těm stačí zrnko rýže na den. A jedna kachna k tomu velká. Taky, abych neodbočoval daleko, byl jsem též na polárním kruhu, že tam zase se vyskytuje půl roku noc a půl roku den, představte si, tam má každý na všechno dost času. Jinak je tam teda dost velká i zima a vyskytují se tam také taková zvláštní zvířata, jmenují se tučňáci. To je takový inteligentní zvíře, ale ten tučňák. Když k němu přijdete jako, a uděláte mu před obličejem takhle, tak on se lekne a uteče. Jak už ví, co má dělat. Ale eskimáci, ty jsou tam taky. Ty zas mají moc hezký zvyky. Například oni mají takový moc hezký zvyk. Když vy tam přijdete jako host, tak oni vám předložej, poskytnou jako svoji vlastní ženu. To nevím, proč to je, ale asi místo židle, nebo nemají sušenky po ruce, nechají zakousnou manželku. To je hezký zvyk, to se mi moc líbilo, kvůli tomu tam určitě zas pojedu. Také jsem byl, no já vůbec, v Indii, že tam jsou různé sekty také, například šampaňské, moselské, prostě to nebudu. Ale co se týče těch zvyků, to je taky na Sicílii, tam je zvyk, který se jmenuje krevní msta. To je moc milej zvyk takovej. Když jdete k doktorovi a on vám veme krev, tak vy se mu pomstíte. Takovej zvyk. A vedle Sicílie zase se nalézá ostrov Kréta. Tam jsou takové staré stavby, hlavně starobylé stavby, nazvané kreténské stavby. A ty se vyznačují hlavně tím, že to stavěli skuteční kreténi. To se mi taky líbilo. Tež jsem byl také v Alžíru, tam je teďka v současné době takový hezký trend. Všichni bojují proti negramotným. Už jich hodně potloukli. Mají s tím velké úspěchy.
Teďka už každý musí mít gramotam právě. To je veselá země, tam se živí zemědělstvím, průmyslem, někteří dokonce jídlem, že v létě pěstují boby, v zimě na nich jezdějí potom. Je tam hezky. Nedaleko je taky Súdán, potom blízko něj je Lichán. No, prostě jsem to zjezdil do Sýrii, tam zase vyrábějí Sýrii. No prostě, no, ale nejvíc jsem vám chtěl říct, kvůli tomu tady vlastně taky teďka jsem v Austrálii. V Austrálii, tam se vyskytují lidi, tak jak bych vám je lidsky přiblížil. Jmenují se lidojedi teda. Jsou to lidi, kteří jedí teda maso, oni mají rádi maso, to jsou takový na maso, ale mají rádi teda vepřový, hovězí taky, libový, nejradši mají libový, mají rádi teda, ale nejradši ze všeho mají lidový. Lidový maso to mají nejradši. A já jsem tak, my jsme tak jako hovořili, no, já mám na to ohromný zážitky. My jsme tak spolu dohromady, taky jsem tam stoloval s nimi, že ovšem jenom zpovzdálí. Že oni strašně mlaskají. Ale jinak jsme hovořili, já jsem povídal o nás, jak my tady všichni žijeme, pohromadě a nahromadě a to. A oni říkali, že nás všecky, a my jsme tady, oni nás mají strašně rádi. Strašně rádi. Já byl teda úplně upřímně taky úplně dojemnej z toho. A oni teda říkali, ještě já jsem jim říkal o vás, že přijete dneska do semaforu a to. No oni říkali, no tak tyhle ty my máme vůbec nejradši a to vám musím vyřídit. Moc vás pozdravujou a moc se na vás těšejí.

I já jsem přes jen beznadějný nešika. Všechno mě padá z rukou. I ten život i přede mnou utíká. Hodiny jenom tukou. Nemyslím,

Odo mě chodějí celou noc zloději, a než se nadějí, jsem okraden. Taky následující den nestojí za moc, po celý ten den se zase těším na noc. Leč závis bledá, mi spát ti nedá, pršou mi střevíce a venku skučí vichřice. Zavánice bolí mě velice plíce, zamrazu sup blednou milíce. Od čeho znám jenom rup, to pro mě není dobré znamení. Den ke dní čekám na poslední odzvonění. Tak jsem si koupil ty

Moji přáteli mi přezdívají Jenda Zabiják. Jakožto boxer jsem strávil mezi čtyřmi provazy polovinu života. Život mi uštědřoval prudké rány. Hlavně večer. Mezi lidmi se chybně myslí, že při boxování se blbne. Jsem zde, abych vám dokázal, život mi uštědřoval prudké rány. Můj první trenér byl znamenitý taktik. Radil mi, hleď takhle okolo soupeře, mávej hodně rukama, možná, že v tom průvanu nastydne. V podstatě cíl mé přednášky, vážení přátelé, je dokázat vám, že box je velmi zdravý sport, který strašně rád knedlíky. A hodně sosu. A pěkně teplý a zamíchat žicí. A tohle mi strašně chybělo na mých boxerských zahraničních turnéch.

0: Mockrát jsem byl z ringu s jásotem odnesen. Jednou na ramenou a zbytek na nosítkách. No, já dovedu prohrávat. Ovšem, když zase jde o nějaký mezinárodní zápas důležitý, tak to se neznám. To jako jsem měl jednou za soupeře toho Cassiusa Kleje. No, co vám budu povídat, chudák Klej. Chudák Klej, ten mi dal. Říká se, že mnoho boxérů končí v blázinci. Je to nepravdivé tvrzení. Já jsem se na to informoval a je tam daleko víc ekonomů. To je důkaz, že box je nesmírně zdravý sport. A když takový boxer absolvuje takových 200 zápasů, a kdyby 300, a kdyby 500, a kdyby 1000, kdyby 1000 klarinetů, to je zase knížka nějaká. No, boxer taky musí žít kulturně. Ano, já například, když jsem v bezvědomí, tak se mi zdá, že čtu. Já už jsem takhle přečet Vodirázka Mezi všemi a Proti proudu. A teďko mám rozečtený Otův slovník naučný. Taky se říká, že box deformuje tvář. A já se ptám, boxoval někdy Štercl? Aha. Nám, boxérům, slouží celá armáda těch chirurgů. Dělají, co můžou. Já například, než jsem začal boxovat, tak jsem byl úplně vošklivý chlapeček. No a podívejte se na mě dneska. Levý ucho, to je platina. Pravý, to je cín. Nebo pozing, nebo něco, co není k dostání, já nevím, tak. Nos, zbděti. No, tady to mám všecko plechový. Takže já teďko, když... Takže já, když teďko jedu boxovat do ciziny, tak se za mě na silnici musí zaručit národní podnik Kovošrot. Za celou boxerskou kariéru jsem si zachoval akorát mozek. A na ten jsem pyšnej. Mozek. Mozeček. No, i takový ledvinky, dinstovaný takhle s šupavým rohlíčkem. To taky není. No, já budu muset končit, protože už na mě čeká další soupeř v ringu, to je ten Sidi Ajax, černá perla. No, s tím já si vím rady. Tak, naschledanou. A pamatujte si, že box... Box, život mi uštědřoval prudké rány.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Co byste si přál do nového roku?
3: Něco by byl klidnej, mírumlovný a zdravý.
2: Máte nějaký předsevzetí?
3: Ne. Předsevzetí, mota, kreda, bilance a podobný haraburdí nepěstuju.
2: A co byste přál mně?
3: Všechno nejlepší, abyste byla hodná, aby se vám dařilo a abyste byla šťastná.
2: A rádiu?
3: Aby bylo hodný, aby se mu dařilo a aby bylo šťastný.
2: A ostatním?
3: Aby byli hodný, aby se jim dařilo a aby byli šťastný.
2: A celému světu?
3: Aby byl hodný, aby se mu dařilo a aby byl šťastný.
2: Nesmí se kouřit na zastávkách. Kdo to bude kontrolovat?
4: Když žiju v zemi, kde zatím prostě nemáme schopnost pochytat, bych řekl, a zabránit těm velkým trestným činům, aniž by to působilo na lidi jako výsměch, tak mně přijde zároveň jako výsměch honit tuhle tu drobnou buzeraci, že se nesmí kouřit na zastávkách. Ale jinak já samozřejmě si nedovolím namítat něco proti tomu, že kuřák nemůže lidi na zastávkách obtěžovat svým kouřením.
2: Ale druhá věc je... budete teda vykouřit na té zastávce? Nebo
4: no,
2: ne? Pojďte,
4: já nevím, jestli to platí pro všechny zastávky. Já když tak používám železniční, na který jsem stál dneska, kouřil jsem jednu od druhý, protože vlak Intercity, který měl přijet, měl zpoždění 25 minut. No to by nekouřil, to by kouřil i nekuřák z toho nerváku. Čili na železničních zastávkách bych řekl, se smí kouřit do té doby, dokud budou mít vlaky zpoždění.
2: Churchill chtěl popravit Hitlera bez soudu. Co vy na to?
4: Moje řeč.
2: Jak to jako?
4: No to a bych ho soudil za co?
2: No, jako to vám přijde normální?
4: No to mně přijde úplně Hitlera.
2: To je teror.
4: Hitlera bez soudu.
2: A každý člověk má právo na soud, ne?
4: Ne, to jsou tyhle ty rozmělňovači, jako vy, to jsou ty strážci pořádku. Hitler bez soudu, Hitler jenom bez soudu. Pizza hlava by letěla. Hele.
2: No a taky chtěl Churchill vybombardovat 3 vesnice německý za lidice.
4: No tak Churchill byl razantní a nezapomeňte, že v období, kdy Churchill mluvil o tom, že všechno to vyjednávání s Hitlerem povede k válce, kdy Churchill mluvil o tom, že třeba s Hitlerem bojovat, tak všichni říkali, že je válečný štváč. Čili líbejme ruce tomu takzvanému válečnému štváči a buďme vděční dějinám za postavy, jako byl Winston Churchill. Protože ty ostatní, to jsou mraky hamrových, to jsou celý pluky hamrových, co chtějí Hitlera soudit, řádný soudy, co chtějí všechno vyjednávat a pak všichni končí na haldách mrtvejch.
2: Co proti mně máte?
4: Já? No. Já proti vám nic nemám.
2: Vláčíte mě bulvárem?
4: Já vás nevláčím, to vás vláčí bulvár.
2: Prej chcete nějakou jinou blondýnu nebo co?
4: No, samozřejmě hezčí, mladší, lepší.
2: To jako Pamelu Anderson nebo Simonu Krajinovou?
4: Pamela Anderson, ta už se omluvila, ta vůbec nemá čas. Krajinová, tu jsem vyřadil rovnou. A prostě výběrový řízení, to znáte, to se dělá všude. Dělá se to na všechny zbraně, tak proč by se to nedělalo i na blondýny?
2: A v čem jsou jako lepší?
4: No, to se zjistí, když tak si tam výběrovým řízení, že jo.
2: A můžu taky jako něco neoficiálně vám nabídnout?
4: No, můžete taky.
2: Máte zájem o něco konkrétního?
4: Ne. To já právě nechám na fantazii těch blondýn. Fantazie blondýn je kus světa, do kterého jsem ohromně zamilovaný.
2: K zápisu do škol jde 89 tisíc dětí. No a jaký myslíte, že jsou u nás školy?
4: Myslím si, že ty školy určitě se zlepšily za těch 15 let proti stavu, v jakým byly, ale že mají ještě hodně co dělat a jeden z těch problémů je podobný jako tady s panem Rátem, to je respekt k individu jako takovýmu. My máme tendenci, aby se soudruh kolektivně zařadil, aby byl soudruh v kolektivu oblíbený a v podvědomí má mnoho lidí tyhle požadavky, že by jsme všichni měli být takový skromný plachý ovce, který se chovají soudružsky a kolektivně. Myslím si, že i ta škola má často tuhle ambici, čili myslím si, že na vysoké škole už to bude lepší, na střední bude něco horší a u základních škol myslím budou výkyvy velký, ale obávám se, že tam bude často tendence místo školy dělat z toho něco mezi školou a káznicí.
2: Rozhodčí jsou u soudu. Co vy na to?
4: Jo, to jsou naši kočkodani zábavní. No,
2: je to
4: úžasný.
2: Faška?
4: No, oni tam říkají, že mu nerozuměli ty nabídky. A to jsou všechno podvodníci.
2: Fajn znamená odmítnutí úplatku.
4: Fajn.
2: No,
4: jo.
2: Fajn jako slovo fajn.
4: Ano, fajn, no to je klasický odmítnutí úplatku. To je jako když přijete do restaurace a řeknete fajn, tak to znamená, že chcete platit.
2: Jasně, zase nějak vyjadřuje nezájem s rozhovorem.
4: Ne, to jsou všecko podvodníci a je to taková, bych řekl, klasická česká podvodnická škola. Oni by měli být chráněni a žít v nějaký přírodní rezervaci a já bych je tam ukazoval, že by pobíhali volně za plotem jako český podvodníky.
2: A rozhodčí, ty prý nevěděli, proč se mluví o třicetnících, kapřících a hruškách.
4: No, já vím, že ne, a ty patří všichni do toho výběhu českých podvodníků.
2: To je pohrdání soudem, ne?
4: To není u v Čechách, ne, protože to je ta česká podvodnická škola, ta v podstatě to zkouší vždycky až na dřeň, Kateřino. Tady se nejdřív podvádí a pak se strašně lže vždycky.
2: Přišel ruský mráz, co vy na to?
4: No to vypadá, že přišel ruský s kanadským a ještě s nějakým arktickým dohromady, teda s dovolením. Abych vám řekl pravdu, mě jedno, odkud přišel. Mně stačí, že přišel a toho nelze přehlídnout, tohle kouska.
2: No, na Moravě psali, neoficiálně bylo -28.
4: No a na Kvildě jsem slyšel -30.
2: No co všem, s tím jako?
3: No radujte se, že nejste ani na Moravě, ani na Kvildě, ale to je hukot, to je mráz až praští, jak se říká, a nezbývá, než se pokusit to vydržet a ještě být u nějakých zdrojů alternativního tepla. Teď už nemůžete spolehat ani na plyn, ani na elektřinu, takže je dobrý mít tomu ještě dříví a uhlí v ruce a po kapsách.
2: No a jak mám reagovat na ten ruský mráz?
3: Vy?
2: No?
3: Řekněte spasíbo vám.
2: Zastřelili společníka podnikatele Petra. Co vy na to?
4: Jo, to je taková samočistící akce české mafie. Jak jsem aspoň to čet já, protože mně se líbí, že rovnou píšou, že to je jeden z bosů mafie, nebo byl pan Mrázek, že ho někdo zastřelil. No což u mafie je jedno z obvyklých řešení.
2: Můžete mi to jasně a krátce vysvětlit?
4: No kluci se prostě trošku střílej mezi sebou, protože jim jde nejen o peníze, ale ještě o to, co na sebe navzájem vědí.
2: A je do toho zamotaná i politika?
4: No, tak částečně asi jo, protože tyhle kluci měli kontakty na politiky proto, aby si trošku usnadnili některé své cesty za penězma a někdy taky proto, že jim možná nějaký peníze se snažili dát, aby je získali jako svý zpřízněnce a oni jim pomáhali trošku čistit cestu.
2: A na který jako politiky, na který?
4: To se neví, tady se to nikdy nezjistí, to je na cíli týhletý zatím poměrně zesláblý demokracie.
5: Nazdar Milané, můžeme?
6: Jo, můžeme, jasně.
5: Hele, kontrolní otázka. Došly ti ty ryby?
6: Jo, kapře se připlouly, pohodě.
5: Ty vole, víš, že s municí není problém, ty vole, co je známe, ne? Co? Hele, Milané?
6: No?
5: A jaká?
6: No jo, tak ty vole, v pohodě, akorát jsem teďka řešil zase nějaký pičoviny, tak mi asi rozumíš, vy ty vole, jsem se tě nemohl dovolat, viď?
5: Ty vole, já jsem si to musel vypnout. Milanku, já byl unavený, ty vole, jako kotě, rozumíš? Vždyť to byl konec, ty vole, já už tady nebudu nikomu dělat čuráka, rozumíš? Ty vole, já to nedělám pro sebe, vole, já tady dřu, vole, plivu krev. Rozumíš, já už jsem fakt utáhaný.
6: Ty vole, mě to je jasný, ale to jsou čuráci mediální, ty vole. No to by ses fakt posral.
5: A já vím, ty vole. Ale co oni si jako budou dokazovat?
6: Ty vole, já to tady honím, aby to bylo jako v novinách v pohodě, jako a co, jako vole, co?
5: Ty vole, no dyk. A ty čuráci se akorát po tobě budou vozit, ty vole, rozumíš? Kdo na to má žaludek, Milane, na tohle?
6: Ty vole, oni jako vole nevědí, viď? Ale vyser se na ně, ale důležitý je prostě.
5: Ale tohle to všecko je důležitý, ty vole. A pak jsou ještě jiný věci, které jsou důležitý. Rozumíš? A to je podstatný. Si mi rozumíš?
6: No tomu rozumím, no.
5: A já myslím, že to nějak spacifikujem, ty vole, že se zvedneme, ale. A jestli ne, ty vole, tak už se z toho fakt posereme, ale. Ale pojď sem, já ti udělám televizi, vole, to je důležité.
6: Super.
5: Jo. Já myslím, že to ukormidlíme, novou tu zvládnu 100%. Uvidíme, kdo tam bude za Česko, jestli to bude Čapoun, ty vole, jak je to v pohodě, rozumíš? Noviny mám taky, ty vole, pořešený, do sportu bude psát Venca. Čili by tam jako neměl být Procházka, jestli mi rozumíš, to je jako velikánský plus, Milane.
6: Super, vole.
5: Nova je pod kontrolou, tady budu mít Vencu Svobodu, který tady jako bude.
6: Jo.
5: Jo.
6: Super.
5: Dohráno mám vyřešený jak nikdo, ty vole, tam bude Pavel, aby mi tam nikdo nedělal nějaký pičoviny.
6: Super, super. No.
5: Milane, já myslím, že ty mediální mrtky máme pořešený, ne?
6: Super. Co?
7: Čtvrtek.
5: No tady Ivan, Milane.
6: No?
5: Ty vole, tak jaká u tebe? Mě bolí hlava jak střep.
6: Ty vole, to mi povídej. Celý Alkazácer, vole.
5: Ty vole, já už mám prášku jak horníček, ty vole, a hovno, vole.
6: Hele, mě volal ten Pelta.
5: Ti volal Pelta?
6: No.
5: Čurák, a co chtěl?
6: Nic.
5: Nic, jo?
6: No.
5: A co jsi mu na to řekl, ty vole?
6: No nic.
5: Už mu řekl dobře, ty vole. Ale pojď sem, ty vole, viděl jsi tu pentli teďko? Jak tam řešil Luboš?
6: Ty vole, ta byla přísná.
5: Ty krávo, ta byla přísná.
6: No.
5: Ty vole, to mi ho teda vyndej, vole, jako co to bylo tohle?
6: Hele, no hlavně, vole, bych řekl asi nesmysl, no tak já nevím, tak buď to byla tvoje práce, ale. Nebo možná to byla práce taková, že teda fakt nevím.
5: Ty vole, si asi děláš prdel, jaká moje práce, ty vole, pentlí?
6: Hele, prej tam byla nula, ty vole, žádná munice.
5: Počkej, tak jako on nic neměl.
6: No.
5: A odpíská kojidle úlet, jo?
6: No právě proto je mi to divný, víš?
5: Rozumíš, to je přesně jeho taktika. Proč on by něco dával vodičkovi, aby ten to potom řekl horníkovi?
6: No
5: rozumíš?
6: Přesně, vole, no ty vole, kam to teda spěje, no? To mi teda řekni, o co komu jde?
5: Ty vole, to nevím. Hele, ale to je normální píčovina, ty vole, já to viděl, já jsem se na to koukal ráno, na to dohráno.
6: Já to viděl večer.
5: Pak jsem to večer, já jsem to večer neviděl.
6: Já to viděl večer, no.
5: Já večer nemohl, ty vole, tě
6: dřu. Já jsem večer mohl.
5: Já se můžu dívat ráno, ty vole, a když jsem to viděl.
6: Já to viděl večer.
5: Teda. Tak si říkám ráno, ty vole, já kdybych to viděl večer, tak se poseru, ty vole.
6: Ty vole.
5: Ty vole, Milane, ale ta byla přísná, ta penalta,
6: ty vole. Ty vole. No.
5: A co Jarda, jako?
6: No Jarda, hele, Jarda, ty vole. To je taky zajímavý, hele. Já jsem mu řekl, ale víš co, ty vole?
5: No.
6: Já mu říkám, víš co? Víš, já nevím ani částku, já nevím nic. Já jsem do toho zápasu šel a neviděl jsem nic.
5: Ty vole, on ti Půček jako nic neřek?
6: No, ale on mi řekl. Jo, ty jsi mluvil s Jardou, no, tohle to, tamhle to. Já jsem říkal, já jsem mluvil s ním jenom po telefoně a takže jsem nevím a říkám, mě to nevadilo, stejně bych musel dát do toho. A on říkal, no žádná sláva to není. Neřek mi částku, neviděl jsem nic.
5: No 200 tam mělo být.
6: Ty vole.
5: Jablek.
6: No a on mi řekl, že to není žádná sláva.
5: Ty vole, to je mrtka, Milane.
6: Ty vole.
5: Jako žádná sláva, jo? No, tak no. Já nevím, v jakých žije relacích teda, ty
6: vole. Já taky ne, ty. A ve finále, a já jsem říkal, no dobře, a víš, od toho to jsou prachy, ty vole. To jsou peníze Jardy. Říkám, já mu říkám, ale ty, to nejsou peníze Jardy. Ty vole, já nevím, jestli jsem teda jako udělal dobře, co? Myslíš, že jo?
5: Ano, jo, teď je to pravda, ne.
6: Ty vole, právě proto to nejsou peníze Jardy, to jsou peníze Ivana, ty vole.
5: No odeď.
6: A on, ne, mě říkali, že to jsou peníze Jardy, no.
5: Ty tak krávo.
6: Na to zapomeň, vole, to jsou peníze Ivana.
5: Počkej.
6: No.
5: Milane, seš tam, pojď sem.
6: No.
5: A on ti jako řekl, že to jsou peníze Jardy?
6: Já nevím, jestli to je pravda, nebo ne, když znáš Luboše, že jo, to je...
5: Tak čí to teda jsou peníze, ty vole, to byly moje peníze, ne, žádný Jardy, ty vole.
6: Oni říkali, že to jsou jako peníze Jardy.
5: Ale hovno bylo Jardy, ale... ty vole, já jsem v tom měl 200 jablek, ty vole.
6: Ty vole, tak já říkám, no to mi, co mi říkal Wasserman.
5: No počkej, moment,
6: ale,
5: ty do toho netají.
6: Já to jsou peníze,
5: no počkej,
6: Ivana,
5: Wasserman
6: ne,
5: řekne, ty vole, že to byly peníze Jardy, vole, to byly peníze, Ivana, jako hodníka, rozumíš?
6: Já za to nemůžu.
5: Ty vole, jako,
6: já
5: za to teda můžu,
6: vole.
5: Prosím, já do toho investuju, ty vole, takový peníze, vole, to nebyly peníze. Jardy!

0: No tak promiň, no.
1: Ne, ty promiň, Ivanku.
0: Ale promiň mi to, Milane.
1: A ty promiň, to, ty to máš prachy, já ne.
0: Ale ty vole, já jsem starý chlap, já prostě vybouchnu, vole, mě bouchnou saze a... Tak se na mě nezlob, no.
1: A já se nezlobím, no
0: jenom... Ty vole, já v tom utopím svoje prachy, vole. Pak někdo řekne, ty vole, že to byly peníze, Jarny, no promiň.
1: Já říkám, co říkala Wasserman, vole.
0: Ty vole, já jsem unavený, já už nemůžu, ty
1: vole. No, ty vole.
0: Rozumíš, já ty vole, jsem jenom prostě unavený kluk.
1: Vždycky jsou chytrý jak rádio a hovno.
0: To si píš, vole, čuráci si myslí, že se to udělá celý samo, vole. Ty vole, já už fakt nemůžu, vole. Já ale... držím ty vole silou vůle jenom.
1: Ivanku, ty se mi ztrácíš, já tě neslyším.
0: Co říkáš?
1: Ty se mi ztrácíš. Halo?
0: Já jsem se šel jenom podívat na lidi, trošku kloknu. Jseš tam, jo, neslyšíme se?
1: Já tě blbě slyším.
0: Tak počkej, já půjdu spát. Slyšíš mě?
1: No je to horší teda.
0: Ty vole, tak oni tady nemá ani signál mrtky, vole, ve slany. Ty vole, kam jsme to vlezli?
1: Tak slyším úplný hovno, ty vole.
0: Já půjdu zpátky. No, a teď počkej. Je to lepší.
1: No, ty malinko slyší? To je lepší, malinko to je lepší teďka.
0: A půjdu dopředu.
1: Jde do... No, to je horší teďka, no.
0: A teď?
1: Teď.
0: Já ne, teď mě
1: otoč slyšíš. Otoč se, napra... Teď tě i vidím, no to je nejhorší. Ale radši se vrát tam, kde jsi byl.
0: Ty vole, tak já půjdu zpátky. Já jsem si potřeboval jenom odfrknout trochu.
1: No jo, no.
0: Čuráci mediální, vole.
1: Ty vole, já chci, vole, já bych chtěl, aby se ti, Ivane, už dejchalo líp, ty vole. Takhle to je furt, ty vole, takhle na vodě, ty
0: vole. Já vím. Ale víš co, Milane, víte o tom samým, ty vole. Jisté doby to dopadlo nějakým tím směrem, tak to vždycky dopadne takhle.
1: Ty vole, kam se to řítíme, drak?
2: Pavel Bobek je jeden z očitých svědků mého legendárního skoku. O tom se napsalo hrozně moc pitomostí. Já si to dobře pamatuju, že jsem byl v opilej a že jsem tlustý, že to špatně spočítali a tak. Řeknu vám pravdu. Natáčel se zábavný televizní pořad, jmenoval se Rekordy u Máchy, jako u Máchova jezera. A já jsem to i režíroval, i psal, i moderoval a tak. Měl jsem toho ten den jako hodně. Tam dělali lidi bláznivé rekordy a vystupovala tam fůra umělců v tom pořadu, kteří taky zpívali a tak. Mezi nima i hlavní postava mého příběhu. Rosák. On tam měl písničku Motýl od Suchýho. A já jsem mu to chtěl udělat hezky, aby to vypadalo pěkně, tak jsem si vymyslel, že v tom párným létě on bude ve smokingu, chodit po té pláži mezi těma holkama nahoře bez, jak se tam opaluje, on bude mezi nima chodit a zpívat prostě, že je mu láska vzdálená, že se mu třesou kolena a tak. Holky budou dělat, že jako Rosák nic moc a tak. A on se jako naštve a jako najednou střih a on ve sportovním bude stoupat v kabině toho bungee jumpingu do výše 50 metrů a tam, že skočí po hlavě dolů. A já jsem si říkal, já to zpomalím, ve střížně, to ve vzduchu nejde, rozumíte mi, ano? Že to zpomalím a on takhle pomalu se bude snášet na ty gumě, na to jezero a k tomu půjde, zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku a tak. Mně to připadá hezky, jo? On nic nikdy nevymyslí, on vždycky přijde a řekne, co z něj vymyslel, jo? Tak jsem mu jako vysvětlil v maskérně teda, co to jako bude dělat. On se podíval na tu kabinu toho bungee jumpingu a řekl, ani náhodou, ty vole. Jsem říkal, ne, prosím tě, ne, ne, neříkej mi, že neskočíš. On říká, v žádném případě. Já jsem říkal, ty, Honzo, ty jsi národní prototyp sportovce středního věku, který dělá všechny sporty, ve všech je dobrý. A ty se bojíš. On mi řekl, že se nebojí, ale že neskočí. Já jsem mu říkal, můžeš mi říct jediný rozumný důvod, proč nechceš skočit? Víte, co mi ten blázen řekl? Že to je nebezpečný. Tak jsem si řekl, nevadí, předvedu sám. Tam od rána jsem na to koukal, jak tam skákal furt někdo. Němci tam skákali, Češi na to neměli, to je drahý, jo. Ten skok stojí 600 korun, nebo stál 600, k tomu ještě 200 korunovej příplatek, že si vás natočí na video, abyste se mohli v Karl Marxštatu, nebo jak se to jmenuje, chlubit, jak jste odvážni. Tak na to 800 to Češi neměli, ale Němci skákali furt a tlustí Němci tam to skákali taky. Tlustší, než jsem já. Podotýkám, 150 kilovej Ginter nebo kdo nějaký. A jak odvážně, a oni mu ho podporovali s těma plechovkama těch piv, a on jel nahoru a ta celá německá parta vždycky a Ginter a drei, zwei, eins, hopla! No a Ginter skočil a oni všichni já rá, de Wünschen, váro, rá. Tak jsem si říkal, tohle dokážu taky. Vlezl jsem i s kameramanem do té kabiny. Mám to natočený tím pádem, to je vám jasný. Je to moc hezky, doma si to často pouštíme. Máme dvě verze, jedna je sestříhaná, té my říkáme dětská, pač se na ně můžou dívat i moje děti. Pak máme ještě jednu verzi, ta je nesestříhaná, tam je všechno. Té moje žena říká čelisti čtyři. Víte, co je na této verzi nejlepší? Ne ten vlastní skok. Ty keci, když stoupám v té kabině vzhůru, co říkám do kamery. To je naprostej blábol konferenciérský, nezajímavý, ale v souvislosti s tím, co se potom stalo, to je úžasný projev. Já tam stál a takhle jsem si stoup a říkal jsem do kamery, tady dneska dělají lidi samé bláznivé věci. Ale proč? Proč dělají dospělí lidé bláznivé kousky? Víte proč? Protože se chtějí odlišit od ostatních. A já bych se chtěl dneska taky odlišit od ostatních. Já bych chtěl udělat něco, na co budu vzpomínat celý život. Teď dávejte pozor. To jsem ještě nikde neřekl. Kvůli těmhle kecům se mi to stalo. Protože jestli jste někdy v životě viděli filmování, tak dobře víte, že to nemohlo takhle vypadat. Když se filmuje, opravdu filmuje, tak to nikdy nejde na poprvé. Sám jsem se režíroval, tak jsem věděl, že znova lépe, jinak. Když to abych viděl nahoru a skočil, což je normální, tak na můj pokyn se tou kabinou pořád jezdilo dolů a nahoru a já jsem to vylepšoval, opravoval, pořád to nebylo ono. Kameramana jsem posílal sem a tam a řekl jsem, a chci se otočit, udělat střih. A proč? Jo, a takhle, a to, a teď jsem říkal, vodu, toč vodu, dolů, dolů, tak zase dolů. A teď pojďte nahoru, já chci vidět vodu. Co vidí? Skokan, když skáče, jak se to, ne, to je moc rychle, pomalu, zpátky. Tohle tam nikdy nezažili, takovýhle zmatek. Jo, tam se takhle místo, abych skočil, tak se machroval a řídil dopravu, rozumíte? Hrál jsem si na Felliniho. Všechny jsme tam úplně zpitoměli tímhle zmatkem. Až bylo natočeno. A stál jsem nahoře ve výšce 50 metrů, připravený ke skoku. Jenomže nikdo si v tu chvíli neuvědomil, že ta kabina není nahoře. Že stojíme teď 7 metrů níž, než jsme měli stát. To věděl jenom ten dole u toho jeřábu, ale tomu to bylo v tu chvíli fuk. Takže on se domnívá, že jsme na další z těch filmařských zastávek, že? Ten se hodně divil, když jsem najednou skočil. Ten si říkal, aha, tak ten bude dole dřív než ostatní. Já s takovou důvěrou jsem si odložil ten mikrofon, tak jsem si stoup na kraj té kabiny, přivázaný za kotníky, jsem rozpřáhl ruce a po hlavě jsem skočil dolů. Hele, let výborný. Průběh naprosto hladkej. To je takový krásný pocit, to jste jak v beztížným stavu, to jste jak pták ve volném prostoru. Ale dole jsem spadl na držku. Já jsem se tak lekl. Tam byla voda, ale jenom 0,5 metru. Takže já šel hlavou na dno. Tam jsem se skalpoval. Výseční dno, proto mám těch 55 stehů na hlavě. Šibicky říkáte, tak estetická tahle cesta. Těch 55, on tomu říká E55. Samozřejmě, jak ta guma pružila, tak já s tou rozbitou hlavou jsem vyletěl zase nahoru. Teď ta krev, jo. Teď dole lidi chtěli tleskat a teď na ně taková sprška, jak v hororu. Teď začali křičet. Já to viděl, já byl přivědomý. Ta celá skupina se pořád někam chtěla utíct, tak utíkala, jak jsem byl rozoupaný, tak vždycky na dně a cák a cák. Já byl úplně normální. Tam je na tom filmu i vidět, že já volám, žiju, ale rozbili jste mi hlavu. A ty dole úplně zešíleli. Ti měli kolektivní šok. Ti křičeli, kvíleli, naprosto nenormálně. Jedna paní volala, oni ho zabili. utíkala pryč od tamtud. Já jsem si ještě říkal, no ale tuhle bábu, jestli někdo nezastaví, tak jestli to běhne k telefonu, já budu vyřízený do konce života. Teď jak se o mě dohadovali ty lidi, jak dolů s ním, pomalu, jak, houpe se to. Jeden pán volal, ne, mějte rozum, proboha, teď může mít něco z páteří. Nechte ho tam, kde je, a zavolejte sanitku. Takže já jsem si... Já jsem si říkal, tebe si budu pamatovat, ty hajzle. Mě chtěl nechat odkapat, rozumíš? Já jsem si tam sám zorganizoval vlastní převoz. Já jsem si řídil normálně záchranné práce. Já už jsem ležel na břehu v písku, říkám, dejte mi něco pod hlavu, vidíte, že krvácím. Ten kámen není ideální, pane, něco jiného. Jsem říkal, zavolejte záchranku. Nemáte tady telefon na Máchově jezeře? Nevadí, mám v autě mobil. Auto je tam, pane. Toto je ovladač na auto. Na dvojku nešajte, zmáčněte jedničku. Auto se otevře, na předním sedadle je mobil. Přineste mi ho. Chlap odešel, půl hodiny nic. Za půl hodiny řve můj alarm. Říkám, zavolejte toho pána zpátky, pošlete někoho, kdo rozezná jedničku a dvojku na ovladači. Teď mi přinesli. Přinesli telefon, nikdo neuměl zacházet s mým mobilním telefonem. Říkám, dejte mi ho na prsa, sám si zavolám. Jaký je číslo na záchranku v České Lípě? Nevíte, nikdo neví. Informace, telefonní informace. Česká Lípa, nevíte, sám, ne, nevadí. Informace pražské si zavolám. Sám jsem si zavolal záchranku, sám jsem se nechal odvést. Všichni ty umělci, všichni, co tam byli, Čech, Bobek, nebudu všechny jmenovat. Kdybyste viděli Náhlovskýho, ten vypadal hůř než já. On je ke všem těm nemocem ještě psychopat. Ten tam plakal, křičel, jo, lomil rukama prostě, svíjel se. Škrtil tam úplně cizího člověka. O kterém se domníval, že to je ten chlap z toho Jeřábu. Nesmysl, každý rozumně uvažující člověk si spočítá, že chlap od toho Jeřábu v téhle chvíli už byl 7 kilometrů za jezerem a ještě pořád běžel. Pak ještě řekl novinářům, že viděl na pláži můj mozek. To je magor. O tom mozku se to moje žena dočetla 3 týdny potom, co už jsem byl z nemocnice doma. V nějakým časopise a teprve to s ní švílo. Naštvaná potom volala Nálovskýmu. Říká mu, dobrý, opravdu dobrý. Ty jsi viděl Petru v mozek, jo? A on říkal, čeče Mirko, jo, a můžu ti říct nic moc. Já byl v té nemocnici, tam mi volali sami komici, že já jiný kamarády nemám. Já jsem se nemohl smát, to bylo hrozný, každý byl vtipný. Já zašitou celou hlavu, tady oko zavřený, teď tady mi šli spustit takový nějaký ty dreny nebo kapačky. Já se nemohl hejbat, mi to všechno vypadne. Každý byl vtipný. Volal mi Markovič. Hned začal vyprávět, jak se tohle a že je rád, že žiju a tak, a že má na Seneckých jezerách chalupu, že by tam potřeboval vybagrovat potok a že to umím hubou. Já jsem mu říkal, nebuď vtipný, já se nemůžu smát, proboha, nemůžu se smát. A on říkal, če na tom vtipné, preboha. Víš, jako jsme se tu nazlakli všeci. Veď to jsou nápady, vy Čehůni, hned celý národ do toho. Toto můžete jíba vy Čehůni, ozaj, to my Slováci nerobíme také hovediny, ozaj nie. My jsme si zvolili Mečiara, to hej, ale to byla posledná.
3: Hej, já nevím jak vy, já jsem si všiml, že v poslední době strašně hodně lidí... Ne, takhle. Hrozně moc žen žije podle časopisů. Vy se tomu třeba smějete někteří z vás, jo, ale tak to, je to tak. Takový jenom jako příklad, jo, neutrální samozřejmě. Na nikoho si to nevztahujte. Jednoho dne se taková žena probudí, pohledem do zrcadla a na váhu zjistí, že je kobečka sádla a řekne si, měla bych zhubnout a co udělá? Začne cvičit. Jo? Začne chodit do fitka. Jenže co zjistí? Že je to dřina. Jo? Tak co udělá? Začne držet dietu. Ale co zjistí? Že se nenažere. Tak co udělá? Koupí si časopis a tam to všechno je. Tam to máte, jak zhubnout, jak nezhubnout, jak přibrat, jak ubrat, jak co nosit, s kým to nenosit, koho zbalit, koho nezbalit, i když už někoho zbalíte, jak si ho udržet. Jo, jak žít s manželem, jak žít bez manžela, jak žít s lesbou. Všechno najdete v ženském časopisu. Ne, ne, vy se smějete, já jsem si ten časopis koupil. Já ho tady mám. Cože? No to vám řeknu, co jsem se dočet. Vám z toho veselo nebude. Hejte se, já takovej časopis tady mám. A... Ne, není to Playboy, je to časopis pro ženy. A já možná jediný z vás, jak tady sedíte, děvčata, jsem udělal to, že jsem ho dočet až do konce. A kontrolní otázka. Víte, kdo píše časopis pro ženy? Co? Ne, ne chlapi, ženský. Jo? A to je k smíchu. Ženský tam píšou pro ženský, o chlapech, jo, tedy o věcech, o kterých nemají vůbec nejmenší tušení, krom toho, že je třeba pro nás nakupovat, vařit a žehlit, jo. Teď jim tam dávají debilní, stupidní rady. Teď oni ještě jak šetřej, tak oni si to prostě nekupujou všechny. Teď ona si to jedna doma přečte, potom to říká v kanceláři, jo, teď už na půl, že jo, ta to řekne další u kafíčka. A teď to takhle komolí, komolí, komolí a teď vám s tím přijde domů a věší vám na krk takovýhle bludy. Jo? A tak já jsem pro vás to dělám, pro vás. Jsem udělal tu práci, že jsem si to přečet až do konce a řekl jsem si, takhle to nejde. Vy potřebujete vědět, jak to skutečně má být. A tak jsem si řekl, nenechám vás v tom pohledu těch žen, kteří jsou zaujatý a možná i třeba nesvéprávný. Nechám vás naopak nahlídnout do názoru muže, který vám to všechno vysvětlí. Protože názor muže na mužské téma je jaký? Relevantní. Si možná můžete najít na internetu, co to znamená potom. Já to takhle řeknu, že relevantní názor je to, znamená, že to je názor někoho, kdo ví, o čem mluví. Jo? Tak pojďme si, já takhle samozřejmě to nebudu číst celý, ale vezmeme si tady namátkou některé nadpisy. K tomu vám dám ten náš mužský komentář, abyste věděli, jak to je. Takže hned první tady. Máte malé nebo povadlé poprsí? Noste podprsenku s push-up efektem. Muži mají rádi kyprá a vzedmutá ňadra. Jo? Takhle, informace pro vás. To možná máme, ale nezapomeňte na jednu věc. On vám to jednou sundá. Muži dávají přednost přírodnímu poprsí a nesnáší silikony. Jako koho se na to ptali? Kde to vzali tuhle informaci? Já si dovedu představit tu anketu, rozumíte, kde je sex bomba, jak blázen, naproti jde chlap s ženskou s nákupem. A on je tam zastaví a povídá, dobrý den, pane, děláme tady anketu, dáváte přednost přírodnímu nebo silikonovému poprsí? To neříká vůbec nic, čumí jako blázen, maximálně by mu mohl povolit ten jaksi poklopec, jo. To neříká pořád nic a manželka říká, bohouž dává přednost přírodnímu poprsí.
4: Viď, bohouši.
3: Bohuž pořád neříká nic, ale za pět minut řekne, máš pravdu, Jarmilko. Jo? Pojďme dál. Výborný titulek. Jste trochu při těle, jo? A už jsme tam, už jsme to měli na začátku, jo? Jste trochu při těle a nechcete se trápit ve fitku nebo držet nesmyslnou dietu? Noste černé oblečení, budete vypadat štíhlejší. Budete, ale na černým pozadí. Tak, další titulek si hned rozebereme. Výbor, to je výborný. Plavky pro každou postavu. No to možná jo, ale ne pro všechny oči. Tak, co se tu píše dál? Tak, tohle je výborná otázka. Chtějí muži lásku nebo sex? Tak to je na hlubší rozbor. Chceme laskavý sex. Mám mladšího přítele, vadí to? No, to je mi jedno. Tohle je reklama, to nic. A jdeme další. To už to začíná být ostřejší, jo. Poradíme vám, jak dosáhnout orgazmu do 20 minut. Já nějaký překlep nebo co, jo, rozumíš? Ale to znamená, že oni ty káči si to po sobě ani nepřečtou, jo? A teď ti s tím přijde manželka domů a řekne, dělej do 20 minut, jo? Vyžaduje váš partner orální sex a vám se to nelíbí? Vysvětlete mu, že ani jemu se to nelíbí. Tak jako zkusit to můžete, jo. A jenom si uvědomte, že teď už jsme v kapitole, jak si udržet chlapa. Že pokud to zkusíte, tak se zase vracíte zpátky, jak zbalit chlapa. Takže děvčata, čtěte to, prosím vás, čtěte to, ano, ať jste vzdělané, ale pro boha, nechte si to doma vysvětlit. Díky.
5: Čtyři, pět, šest, sedm, osm. Vážení diváci, vítám vás k pořadu Kouknout a dost. Dnes soutěží paní Julie Hřeblíková ze vše prst. Paní Julie Hřeblíková, posaďte se také. Paní Julie Hřeblíková, vy jste zde udala...
6: Ano.
5: ...že jste v domácnosti...
6: Ano.
5: ...provdaná...
6: Ano.
5: ...a zájem máte o cizí jazyky.
6: Ano.
5: O kolik cizích jazyků máte zájem?
6: Zatím o dva.
5: Zatím o dva, to je pěkné. Máte nějaké děti?
6: Ano. Dvě.
5: Dvě, to je pěkné. A jsou to holčičky nebo chlapečkové, nebo to máte míchané?
6: Já mám holčičku a chlapečka. Ha!
5: Holčičku a chlapečka, to je pěkné. Druhým soutěžícím je pan Leo Plecanda z Korouhve nad Hvozdy. Tak pane Plecando, vy jste ekonom, agronom a zároveň předseda spolku zahrádkářů.
7: Ano.
5: To je pěkné. Ženat nejste, a proč pak jste se nám neoženil, pane Plecando?
7: Jo. Když to šlo, tak to nešlo. A když to nešlo, tak to šlo.
5: To je pěkné. Vy jste šibal.
7: Ano.
5: Vy jste udal, že nemáte žádné záliby.
7: Ano, ne.
5: No, to je pěkné. A nyní přistoupíme k soutěži. My vám zde ukážeme šest různých čísel a za těmi čísly jsou také otázky a také odpovědi. A potom jako obvykle kouknout a dost. Tak jedna. Když mě bolí zuby, zajdu k zubaři. Když chci svému milému nebo své milé udělat dobře, dvě, políbím jej, políbím ji. Když se nudím, přečtu si knihu, tři. Když jdu spát, svléknu se, čtyři. Když udělám něco špatného, pět, zpytuji svědomí. Když chci dělat držťkovou polévku, šest, vyperu držťky. No a nyní přistoupíme k soutěži. Tak paní Hřeblíková, Keťko a pane Plecando, kouknout a dost. Váš čas vypršel. Tak paní Hřeblíková, dávejte dobrý pozor. Tak paní Hřeblíková, ještě
6: ano.
5: Než přistoupíme k soutěži, chcete bílé nebo černé body?
6: Bílé.
5: Bílé. Často nám diváci píší, proč dámy volí bílé body. Je to patrně proto, že bílá barva dámám sluší. Tak máte bílé body na pana Plecandu, zbylí černé.
0: Ano.
5: Tak paní Plecandová, paní Hřeblíková, paní Hřeblíková, když se nudíte, tak co?
6: Čtyři.
5: Číslo čtyři, svléknu se. No tak usmíváte se, sama vidíte. Sama vidíte, že to není ta nejsprávnější odpověď. Takže vidíte, že má příležitost opět pan Plecanda.
0: Ano, ano.
5: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor. Když vás bolí zuby, tak co?
0: Dvě.
5: Dvě. Políbím jej, políbím ji. Tak pane Plecando, to by asi nepomohlo. Vidíte opět, že má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, zatím je to nula, nula. Ani jeden bílý, ani jeden černý bod. Paní Hřeblíková, když chcete svému milému udělat dobře.
6: Čtyři.
5: Čtyři. Čtyři, svléknu se. Teď jistě se diváci diví. Ovšem tady ve studiu jsou takové věci daleko pochopitelnější než u vás doma u obrazovek. Tak opět má příležitost pan Plecanda. Mně často posluchačky píší, proč dávám jaksi přednost ženám, ale je to proto, že se také na mě dívá moje žena.
6: Tak to je pěkné.
5: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor, my muži musíme jaksi držet pohromadě. Tak když chcete udělat držkovou polévku?
0: Pět.
5: Pět. Zpytuji svědomí. Tak pane Plecando, to by bylo snad lépe schánět ty držky. Tak vidíte, že to nebyla ta nejsprávnější odpověď. Opět má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, já vám teď držím palec. Tak paní Hřeblíková, když vás bolí zuby, to už tady jednou bylo.
6: Čtyři.
5: Číslo čtyři, svléknu se.
0: No, to je pěkné.
5: Tak paní Hřeblíková, to by asi nepomohlo. Tak já to pro zjednodušení nyní obrátím. Tak paní Hřeblíková, když se svléknete, tak co?
6: Šest.
5: Číslo šest, vyperu držky. Tak vidíte. Tak vidíte sami oba, že jste ani jeden z vás nezískal ani jeden bílý, a já bych přímo řekl sněhobílý, ani jeden černý bod. Já bych prosil pana asistenta, aby mě laskavě přinesl obálky s vašimi odměnami. Tak zde jsou vaše odměny. Jsou obě stejné, ovšem jenom kouknout a dost.

0: tam někdo?
1: Noli, tady je tvůj šoteček.
0: Haló, kdo je tam?
1: To jsem já, tvůj šoteček.
0: Já špatně slyším, co seš můj soudruhu?
1: Já špatně slyším, jsi to ty, miláčku.
0: Haló, jakou vysílačku?
1: Ano, miláčku, tvůj šoteček.
0: Já nerozumím, ale není slyšet. Hláskujte to.
1: Šo jako šukinky, o jako očička, ty jako tělíčko, i jako...
0: Jo, já rozumím.
1: Jak je ti po včerejšku? To byla noc, viď?
0: Co bylo moc?
1: Ta noc.
0: Jo, to já nevím, já měl odpolední.
1: Je špatně rozumět, hláskuj to.
0: Odpolední, po jako v opice, o jako ondatra.
1: Jako co?
0: Jako ondatra. No to je jako undatra, jenomže má na začátku o.
1: Máš dneska nějaký divný hlas. Včera si moc kouřila.
0: Cože?
1: Kouřila.
0: Soudruha kouřila? Ten má dneska náhradní volno, kouřil. Já ti dám soudruha hubičku.
1: Co mi dáš?
0: Hubičku.
1: Ty moje šladka, já ti taky posílám 1000 hubiček.
0: Haló? Haló? Jako myslím, že nám do toho mlaská meziměstská. Haló? Kdo je tam?
1: Haló? Doli?
0: Haló, tady Doli. Koho si přejete?
1: Haló? Je strašně špatně slyšet.
0: No poneď ne, když voláte do Nuslí až z Vinohrad.
1: No dovolte, já jsem nic neukrad. Já mluvím se slečnou Doli.
0: Jo, jsou tady Doli, přímo ředitelství. A koho voláte?
1: Slečnu Doli.
0: Haló, taky chcete Doli? Tak nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Zavěšte, už nejste v pořadí.

Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, jejímiž absolventy máme oba dva býti tu čest, školní rok dávno před druhou světovou válkou za první republiky, a sice ve Valdštejnské zahradě. V tomto představení Josef Hlinomaz vytvořil roli prvního mnicha. Ten Únos Jitky je proveden zajímavým způsobem, a sice na koni. Provede ji Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriozní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického valacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valdštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valdštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po dalším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti, s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koně otočit takto a vyvést ho ven. Ač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, měl provést únos. A tak tam stál první mnich, Josef Hlinomaz, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím vraníkem, který kopyty víří oblaka prachu. A teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde. A řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukám, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního mnicha, nýbrž zvěrolékař, který se chystá provést u koně rektoskopii. A pak tedy řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdál, nýbrž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Co to znamená, já nevím.
Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Hlinomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši Orytý uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále, v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonů, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten Hlinomas v té kutně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu: Hrgot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagovalo velice. Když druhý mnich zase se nenápadně potočil na toho Hlinomase. A řekl: tak něco kecej, ty vole.

0: glinoma je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepík Glinomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak nevelká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání jak dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu, protože si sám netroufám ji říct. Králi, z oken radnice novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Glinomas předvést v závěru třetího jednání a potom už se nic neděje. Král Václav v Kunratickém zámku vyslechne tuto zprávu, trefí ho šlak a umírá, padá opona a lidi si jdou pro zimníky. Prostě na závěr a tahleta věta. Pepík ji umí dodnes, jako když bičem práská, ačkoliv je to téměř tedy, no, bezmála půl století to bude, co tahleta historie se odehrává. A Pepík tedy stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV. Zdeněk Štěpánek, to. Vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepík Glinomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicient s knížkou vedle něj, řeknu Glinomas ven, Glinomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl, králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká, to byla pauza, že šli lidi kouřit a když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepík dodnes říká, všecko jsem vnímal. Viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelený hlávky, takhle ty. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napovídá z oken radnice novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova a v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptá panu Rubíkovi, co nám to sem zase dneska poslali za hovado. A tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Štajmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem, veličenstvo, posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní bouře, nasál pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě, všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, lidi šli spokojeně domů a z toho si Pepík Glinomas vyvodil pro sebe jednu velkou životní divadelní filozofii, že se totiž na divadle nikdy a za žádných okolností nemůže nic stát. Já bych dodal o něco pokorněji, podle toho jak a kdy.
1: Představení neuvidím v životě, tak smutnej kus. Na jevišti pije rod, zbytý do otupení, kolombíny oblékly.
0: Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze.

Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice z Vojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice z Vojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všetně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, kokr španěli, vlčáky, dogy, kočičkáři kočičky samozřejmě, angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Steinmark, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte, chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psi a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všechno takový obyčejný, to já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne. Ale někdy hrozně. Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem, a my jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné nálad, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný, povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem a něco si čmáral. A já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. Ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš. A on věděl. A nakonec jedna automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat, dostal před takovými 15-20 let nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokládal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla,
Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta a kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen, říkal: chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá: posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet? A mě nebudeš učit. Já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě ten na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky. Já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá: co děláte, nesem bak. Teď ti střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá: no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

ta němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík, primán nebo sekundán, jsem ho ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Byl znamenitý tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samou hranici únosnosti, a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. Jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na venkově, a měl zkoušku s orchestrem a s dirigentem. Dirigent orchestr spustil, chvíli dirigoval, Šic zpíval, kapelník odklepal a povídá velice slušně: mistře, zpíváte moc nahlas a tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, Šic začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji: pane Šic, moc forzírujete a tady je TP. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrálo to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát: pane Šic, řvete jak na lesích a tady je PPP. Víte, co to znamená? A Šic se na něj podíval a povídá: polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery, pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla. A řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi: koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn, a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli. Posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil, a říkal: poslyšte, mladej, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to Přemysl, víte, to byl kníže, toho musíte hrát noblesně, pamatujte si, Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když v tom se představitelka Vlasty, paní Horvátová, rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, on nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, takto bradou na jevišti, a povídá: mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště: vyser se na ní, jsi kníže.

0: Tak co, pane Švejnoha?
1: Dobrý den, pane Velíček.
0: Dneska nenadíráte?
1: Pak, dneska se mi nechce, já tady mám zajímavý čtení, jejte.
0: A, něco napínavýho?
1: No, to ani ne, já tady mám takovou knihu Astrologie.
0: Astrologie?
1: Jo.
0: Astrologie, no jo, to já znám, to je zajímavý, no jo. To je takový to čtení, jak se člověk dozví, proč se narodil a tak, že jo. A když umře, tak se zase dozví, proč umřel a takový, no jo, to je zajímavý.
1: No tak te... zrovna takhle to není, víte.
0: Ne?
1: Ale tady stojí takové, jako třeba, jaké kdo má vlastnosti, jaký osud ho čeká, víte, a tak podobně.
0: A jo, věci. A to by mě taky zajímalo se dozvědět, jaký mě čekají vlastnosti. To byste mě mohl z toho něco přečíst.
1: No to já vám rád přečtu, pojďte, já vám to, když vás to zajímá.
2: No jo, poví mě to nezajímalo, to no, víte, že jo.
1: Posaďte se tady a já vám
0: samozřejmě, přečtu. Samozřejmě, že to zajímá, člověk taky rád někdy nakoukne sám do sebe, že jo.
1: No jo.
0: Poněvadž lidi se neznají, víte, ale lidi jsou potvory, vám řeknu.
3: Myslíte?
0: Věřte mi to, já to vím podle sebe.
3: Tak, já vám teda přečtu, ale napřed mi řekněte, kdy jste se přesně narodil?
0: No tak přesně to bylo, to vím náhodou přesně, protože to přesně na den mých narozenin, víte? A je to přesně 6. září, nějak po obědě, myslím, že to bylo, nebo po kafi, nebo tak,
3: tak nějak. To jste, myslím, bík.
0: Cože jsem?
3: Bík, myslím, že budete.
0: Bík? Jako bejk, já?
3: No.
0: No tak to bych ani neřekl, snad za mladá ještě, že jo, ale... Dneska už, bohak, to už to
3: ne... Počkejte, ne, vy, myslím, budete pana.
0: Pana, já?
3: No jo. No jo, určitě jste pana.
0: Prosím vás, to už kor, ne. Jsem byl 3x ženatej, prosím vás.
3: Ale ne, pana to znamená jako, že jste se narodil ve znamení pany, víte?
0: Jo, takhle, no tak to je možný, jo, no ale jak se tohle znamení ke mně dostalo, to teda nevím, co se...
1: Tak napřed se podíváme, co tady stojí o vaší minulosti.
0: Ano, jako z dřívějška, že
1: jo? Tak tady stojí, že vy jste například jako dítě a chlapec v vaší minulosti.
0: Ano, jako z dřívějška, že
1: jo? Tak tady stojí, že vy jste například jako dítě a chlapec mýval hodně smůly a teprve ve vašich 20 letech se vám tato smůla protrhla.
0: No jo, a víte, že by to mohlo souhlasit tohleto?
1: Jo.
0: Smůlu, no podívej se, já pocházím z chudé rodiny, že jo?
1: No.
0: Já jsem například za války jsem spal s mým bratrem v jedné posteli, ve dvou jsme spali.
3: No tak to by mohlo být ono.
0: No vidíte, a teprve později, že jo, se naštěstí můj bratr oženil.
1: No.
0: Takže jsme pak teprve spali ve třech, jo.
3: No tak tohle není zrovna typický příklad.
0: No, ale tak trochu přece jenom, víte?
1: No tak pro změnu se teďko podíváme do přítomnosti třeba, jo? Tak
0: no.
1: Tadyhle například stojí, že vy jste teď v nějakém smolném období.
0: No jo, no to je pravda. Mě teď facko jedna smůla za druhou.
1: No jo, a taky tu stojí, že byste teď v tomto období nikomu neměl nic půjčovat.
0: Učovat nic?
1: No.
0: Tak jo, počkejte, no jo, to je pravda. No vidíte, to jsem měl vědět dřív, tak se mi tohle nestalo.
3: Co pak, půjčil jste někomu peníze?
0: Ale peníze ne, no ale půjčil jsem kamarádovi na 14 dní manželku, víte? A když mě ji vrátil, tak vám neměl ani korunu.
1: No, takhle to tu není míněno.
0: No, ale ten směr to má, víte, tak trošku. No a to mě zajímalo, co tam ještě všecko o mě teďko stojí.
1: Stojí tady ledacos například.
0: No.
1: Taky tady stojí, že by se vám v tomhle období mohlo nějaké onemocnění stát nebezpečným.
0: Onemocnění?
1: No jo.
0: No jo, vlastně ano, to taky souhlasí. Onemocnění.
3: Jo, vy jste teď něco s onemocněním nebezpečného prodělal.
0: No ano, já jsem nebezpečně jsem onemocněl na rýmu.
3: Dejte pokoj.
0: No jo.
3: Dostal jste rýmu.
0: Dostal jsem onemocnění rýmy, ale nebezpečně, víte? No představte

0: Já jsem měl z rýmy, jsem měl tady úplně rozříznutý čelo.
1: A dejte pokoj, z rýmy rozříznutý čelo.
0: Z rýmy, ano.
1: Jak je to možný?
0: No smůla, no. Já jsem takový smolář, no podívejte, když někdo má rýmu, že ho může kejchat, jak chce, nic se mu nemůže stát, jo?
1: No co by se mu taky mělo stát při kejchnutí?
0: No vidíte, a já jsem kejchnul akorát ve chvíli, když jsem stál před skleněnýma dveřma.
1: No jo, no, no tak to teda je opravdu smůla.
0: No vidíte, to, jo, to souhlasí no. Všecko.
1: No,
0: no to by mě, ale to nebylo všecko, to se mi stala ještě jedna taková věc.
1: Taky s onemocněním?
0: Taky, ale zase ne s rýmovým, nýbrž se zubním, víte, zubní onemocnění. Zkrátka jsem se, chtěl jsem si dát vytrhnout zub, víte,
1: no.
0: A jeden známý mě poradil, řekně, že zná takovou metodu, jak si ten zub člověk může vytrhnout sám.
1: A kde víte? Pak to je lepší jít k doktorovi?
0: No jo, no víte, a on povedal, že si má vzít takový provázek, s tím jedním koncem přivázat ten zub, říkal, ten druhý provázek, ten druhý konec přivázat na kliku otevřených dveří, víte. A pak povídá jednoduše, dveře přibouchneš a zub je venku, víte?
1: No, takovýhle rady, depa.
0: No, vidíte, a já to jsem tak udělal, přivázal jsem ten zub tak a na druhou, na tu kliku a zrovna, když jsem ty dveře přibouch, tak přišla do dveří manželka.
1: Jej, a co bylo?
0: Ale co bylo, co já mám povědět, já tam ten zub mám furt ještě. A manželka má tady vepředu všechny venku.
1: No, no to je vidět, že máte to smolný období, no. Počkejte, ještě tady koukám. Tady například stojí, a to si radši taky dejte pozor, že by vám nějaké špatné pochopení mohlo přinést. Velkou nepříjemnost.
0: Špatný pochopení?
1: Jo.
0: No jo, vlastně ano, to se mi taky stalo už.
1: Nějaká nepříjemnost?
0: No ano, to jak tohle souhlasíte, neuvěřitelné.
1: A jaká nepříjemnost se vám stala?
0: No představte si, byl jsem pozvaný na takovou party jako.
1: Jo.
0: Víte?
1: Jo.
0: No, dostal jsem pozvánku a na té pozvánce stálo prostě, že se koná ta party a tak a že se tam má přijít jenom s bílou kravatou. Víte?
1: Jo, takovej nějaký originální nápad,
0: no,
1: víte?
0: No, originální, divný, takovej hloupej nápad. No nic, já jsem si tu bílou kravatu koupil, víte, a šel jsem tam, jak to stálo na té pozvánce, že jo, stálo tam jenom s bílou kravatou.
1: No.
0: A já vám tam přijdu s tou bílou kravatou a všichni ostatní tam byli oblečený.
1: No, no to je právě to, co jste špatně pochopil.
0: No asi, že jo.
1: No, no, no.
0: To by mě zajímalo, co tam všechno ještě za mě čeká.
1: No já, jestli chcete, já vám tu přečtu ještě ledaco, abyste věděl, na čím máte dávat pozor.
0: No jo, ale počkejte, teď ne, moment, mě nějak rozbolelo břicho, já totiž to budu mít asi z toho koně, já nevím.
1: Z koně? Vy jste jet nějakého koně?
0: Ale ne, já jsem ho nejet, já jsem ho ošetřoval a krmil.
1: A z toho vás bolí břicho?
0: No jo, ale tak bylo tak, já byl u známých a oni tam mají koně a ho krmila, tak. Vy jste nevěřil, jaký kůň, jaký to je záludný zvíře.
1: Prosím vás, kůň záludný?
0: Ano.
1: A co se vám přihodilo?
0: Ale já nevím, jestli vám to stačím dovyprávět. No zkrátka jsem toho koně krmila tak a koukám, on takový byl nějaký smutný a tak nafouklej, víte, nic nežral, taky už dlouho nepustil žádnou koblihu na zem. No já jsem to řekl tomu mimo známému, že to je nafouklej a to s tou koblihou a tak.
1: Ne.
0: A on mi dal takový prášek a řekl mi, abych si ten prášek dal takhle do ruky, víte, abych si ho nasypal do ruky, tu ruku, abych dal koni takhle to před čumák a fouknul do toho, víte?
1: Jo.
0: No já jsem, já budu muset jít, já
1: to...
0: No,
1: počkejte, dopovídejte to, když už jste začal.
0: No já jsem to tak udělal, zkrátka dal jsem tu ruku, já co vám mám povídat, a přišel domů a běhavku a strašný, no to je bolení strašný.
1: A jak
0: no,
1: je to možný a z čeho?
0: Ale z čeho, ten kůň fouk dřív.
2: Tak přejete si?
3: Ano, já bych potřebovala žádost k podnikání, víte? A vy si na tu Slavii napište jedničku. Oni vyhrajou 1-0 gólem z penalty, víte?
2: Myslíte?
3: Ne, ne, nemyslím, to já pane vím. To já vím.
2: Prosím vás, jak to můžete vědět? No. Teď ten zápas se hraje tuhle neděli, to nemůžete vědět, teda, že byste byla maminkou rozhodčího, co to bude pískat.
3: Ale to já, pane, ani nevím, že se tam něco píská, ale mně se to ukázalo, že vyhrajou, rozumíte? No a vy mi ukažte ten formulář.
2: Jo, no posaďte se, posaďte se, posaďte se. No,
3: ano,
2: formulář,
3: pěkně.
2: Ten máte tady,
3: tak, ano,
2: jo, to si jo, pěkně vyplňte, vy, jak
3: no,
2: to tam je,
3: tak,
2: potom
3: dobře,
2: nějak klidu, jméno, příjmení, jo, jméno manžela, pokud žije ještě,
3: jo,
2: a tyhle ty věci, jo?
3: Jo, jo, jo.
2: No, Tak no. Teda vám řekl, jo, a pokud to tak. bude v pořádku, tak jo. samozřejmě nevidím důvod neudělení živnostenského listu, víte? Ale řeknu vám, tak vy říkáte teda golem z penalty, no to jsem blázen teda. Kdo ji tam tak jako vůbec může kopat?
3: Mráček Antonín.
2: Mráček, to ani neznám, ten kope ve Slavii.
3: Ne, Mráček kope hroby. To je můj manžel, rozumíte?
2: Jo, tak
3: to... jistě, já to tady
2: vyplňujete, já jsem nevěděl, že vy vlastně už vyplňujete to žádost. Hrobník, jo, no, no tak no, dobře. No, poslyšte, paní...
3: No tak asi Mráčková, že jo? No, když on je Mráček a je můj manžel.
2: Ano, ano, ano.
3: No to vy mě takhle pletete, to já nikdy...
2: Ne, to počkejte, no, to ještě mě musíte říct jako... Paní Mráčková, a v čem vy vlastně vůbec chcete podnikat?
3: V obýváku. Víte, on teda není moc velký, ale to mý řemeslo k tomu, to úplně stačí.
2: Počkej, ale potřebuji, je, co no. je to vaše řemeslo, to jste neřekla.
3: Jo, to jsem neřekla, ježíš, promiňte, no tak promiňte, já jsem jasnovidka, víte, no, ale já to zatím teda dělám jenom na takový amatérský bázi, víte, jenom tak pro zábavu. Helejte, pane, korunu jsem zatím za to nevzala, a právě, že bych na druhou stranu zase ráda vzala, no, tak no, proto no. bych potřebovala to oprávnění.
2: Ano, ano, no, pochopitelně, tak, abyste taky mohla pochopil. Začít platit daně, že jo?
3: Daně já platím. Ona teda ke mně chodí jednou týdně uklízet. Vy znáte Danu?
2: Ale... Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
3: Jo, vy jste myslel daně,
2: no.
3: jako daně.
2: Ano.
3: Ježišmarja, já bych za daně jako daně.
2: Ne.
3: Víte?
2: Já jsem nemyslel no. jako vaší daně, já jsem myslel tady...
3: Myslel vaší daně.
2: Naše daně, naše daně.
3: Ano. Tak to jsme si
2: dostali. No, tak podívejte ano. se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
3: Já jsem jasnovidka.
2: No to koukám jako blázen, no, tak to tu jedničku na Slavii si samozřejmě dám, no, když no, to říká teď. Jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan.
3: Já vám to řeknu, špatně.
2: Jako špatně pro koho?
3: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhletom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten
2: čip. Ale... Paní Mráčková, pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než
3: jo.
2: dostanete to v oprávnění, protože aha. já se potřebuji něčeho jsem chytit, jo? Protože jo. vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není ne. na seznamu tak jako státem uznaných
3: není.
2: Jako živností. No není, no, samozřejmě. No,
3: to mě podržte.
2: To není, no. takže já tak jako těkám, rozumíte? Musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám. No tak nevím, co bych... Helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
3: Z koule.
2: Z koule jako z paměti, jo?
3: Ne, to z koule. Z koule jako z křišťálový. Hlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo, a já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák. Fešák.
2: To říkaj to o mně, no.
3: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
2: A ne, co? Tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondáka v rodině.
3: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně. No helečte, no to tady.
2: Ukažte mi to.
3: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že
2: ale
3: jo?
2: Ale podívejte se, no. já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ono vám to asi takovouhle už pomalučku dosluhuje, rozumíte? Protože no. blondák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No, se, ale když...
3: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
2: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, jenom mě to je úplně.
3: No, já jsem si právě myslela takových takových jako 500 korun, jo, za jednu výžbu, no to není moc.
2: 500? Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Ale aby jsme to zkrátili, podívejte se, paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není. To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
3: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle, hambatý věci jsem v kouli dlouho neměla.
2: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
3: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak... No já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině. No,
2: prosím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No, počkejte. Jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte? Ale... To přece na černo to nejde.
2: Počkejte,
3: to
2: drahý pane, to ale nejde tak, jako, zase černo. Jsme tady sami. Tak snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mně, no.
3: Tak pane referente,
2: no.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte? To já se teda na vás si dám záležet, rozumíte? Tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
2: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
2: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
2: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
2: moje, vaši... ale malý se jmenoval zrzavý, ten takhle, se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
2: To je docela možný, u nás se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
3: ale
2: víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ještě.
2: Prosím vás, co vy máte pořád s tím bloďákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaký úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: jestli přijde. Můžu, já se najedu na kalendář. Helejte, 11. května. Už to
2: kolik?
3: Tam je. 11. května.
2: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč? Jak dneska to? Je 11. května.
3: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
2: Moment, počkejte.
3: No.
2: Vy mi chcete říct,
3: co?
2: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
2: Ložnice, postel,
3: ložnice, postel.
2: Blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď, tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmar.
2: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
2: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
2: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Ne, tak za 3 dny, až za 3 dny.
2: Přijdu možná až za 3 dny.
3: Jo.
2: Cože? Kde budu?
3: Na chalupě.
2: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
2: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Ježiši, teraz. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
2: No
3: teda
2: jo.
3: Ta vám dala.
2: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla, no vás jo, mě no. Seslalo samo nebe. No. Ty byste mě vlastně zachránila,
3: no
2: bych
3: jo.
2: Se nikdy nedověděl. Tyhle no, věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě. Razíčko.
2: Ale pro vás,
3: jo, no. No,
2: vy jste opravdu machr.
3: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou nevěru, no, tu vaší sekretářku,
2: jo,
3: že jo.
2: Tohle, no,
3: jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo, tak potom taky trošku amortizace koule, jo. To máme dohromady 1525 bez DPH. No. Tak. A můžete mi to poslat poštou. Děkuji.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Po čem jsou ty růže, matko?
3: Po 5 korunkách, mladej pane, po 5. Před hodinou čerstvě řezaný, no čuchněte si, jak voněj.
4: Já vám to věřím, ale já mám rýmu, víte.
3: Ale co? Rýma přejde, to já mám plotinky.
4: Ale.
3: Víte, co mi to dělá, když tady musím sedět takhle, no. Celý den na tom luftu. Herdek, ale vy jste někomu strašně podobnej. No, tak kolik dáme těch růžiček?
4: No, já nevím, tak no, dejme
3: já tomu. Nevím, že, ale lichej počet, já nevím proč, ale kytek má být vždycky lichej počet.
4: Já
3: tak
4: vím,
3: dáme
4: já vím, já vím.
3: 3 za 15, nebo no, tak já bych 5 si, kousků já bych za 25.
4: No, 5 za 25.
3: Je, jste ale opravdu někomu strašně podobnej. Ale, ne, to, ale jo.
4: Ne, to nejsem.
3: Já už vím! Vy jste děsně podobnej tomu, no. Takhle, Dvořákovi, no jo, jak tečáš s tou Bohdalovou v televizi.
4: Ne, to ne, to já.
3: Jo.
4: To ne.
3: Jo. Jasně. Pane, já špatně vidím, ale vidím.
4: Ne, já.
3: Vidím, jak když jste mu dvoka vypadl.
4: Ne, já mu nejsem podobnej.
3: Je, jo.
4: Ne, nejsem, to jsem já, paní, to jsem já.
3: Pro pána krále.
4: To jsem já, ne.
3: Tak to jste vymyslili. No, ale vidíte, já jsem hned věděla, že vás jako vodně kutá. No, se promiňte, že jsem vás hned určitostí nepoznala. Že, ale kdo by to byl řek, že přijdete pro růžičky zrovna ke mně. Je, a my jsou nakonec pro Jizinku.
4: Ne, ty jsou pro manželku.
3: My se vám vždycky... My se vám vždycky celá rodina tak nasmějeme, no, teda ho... hlavně, když vás Bohdalka umeje. Teda,
4: nic, na ženskou to víte si...
3: Nic člověk... vedli, mistře, víte, na ženskou no, žádnej chlap nestačí, no, je, my vás no. máme rádi,
4: ano,
3: celá
4: jsem,
3: rodina.
4: To jsem rád,
3: už
4: jsem
3: rád. Už i malej fanouš, no, no. Jak vy dva jste v televizi, tak ho nedostanem do postele. On vám tleská i na nočníku.
4: Prosím vás.
3: Jojo.
4: Fanouš.
3: Vanda. Fanoušek.
4: To víte, děti.
3: Fanoušek,
4: na nočníku tleská.
3: Jojo, no.
4: A kolik je mu?
3: Je 14. Co to povídám? Myslím, já jsem z toho celá zbagořená. To je jenom z té radosti, ano. Že vás no, vidím tak. Živýho. No. Tohle až já budu povídat Milče, víte, to je švagrová, ano. Víte. My dvě si vždycky říkáme, tyhle dva psi by měly být v té televizi častěji.
4: No,
3: každý den ty umějí pobavit,
4: no, tak to nejde, no,
3: já vím, že to dá fušku,
4: no, právě,
3: něco
4: je...
3: jako vyšpekulovat,
4: no,
3: víte,
4: to je
3: a přitom jako...
4: Je to pracný.
3: No, my jsme vám vděční,
4: no,
3: mistře, my jsme vám vděční. My bychom pro vás, mistře, tak jak to říkáte, jak to jsem, my bychom pro vás první, poslední... A já vás asi zdržuju,
4: no, ne, no,
3: že?
4: Tak už
3: no,
4: bych,
3: no tak jak já, si... tak kolik dáme těch růžiček?
4: No, tak já bych
3: víte řek... co? Já vám je svážu všechny a je to,
4: ale no,
3: no
4: tak
3: jo.
4: To...
3: A je
4: pardon,
3: to...
4: a po čem jste říkala, paní, že jsou?
3: Po 9 korunkách.

nevelkech si, nalej rum. Otvíráme novej dům, otvíráme stánek, vlastních radovánek.

0: Grazie. Buongiorno. Vabbè, il Bobek. Chiamalo tu. Děkuju.
1: Vážení a milí přátelé, milí posluchači, to, co teď uslyšíte, jste ještě nikdy v životě neslyšeli a nebýt sponzorů, věřte mi, že je to pravda. Celý tento pořad byl natočen autenticky s lidmi, nikoli ve studiu, proto zvukoví fajnšmekři mají smůlu. Řeknu vám, že vám závidím, že jste to ještě neslyšeli, protože je to bezvadný. A pokud si vzpomenete, tedy, počkejte, na co si vzpomenete, jo, že mám sklerózu, tak to šiřte dál. Přeji vám příjemný poslech. Váš Jiří Krampol.

den, dámy a pánové, děvčata, chlapci, teďka se do toho dáme a já vám začnu hned s tou sklerózou. Pokud sledujete pořád Nikdo není dokonalý, tak je tam, sledujete to? Líbí se vám to? Tak to je skvělý, to rád slyším, to se hezky poslouchá. Já jsem tam měl spoustu zajímavých hostů. Joška tady se svou kapelou tam byl už několikrát, vždycky měl velký úspěch. Proto jsem se rozhodl, že na CDčko, které právě tady točíme, pozvu právě Jošku Šmukaře a Petra Olivu, kteří vytvoří tu krásnou atmosféru. A začal bych tím, že vám řeknu o lidech, kteří v tom pořadu byli, jako třeba byla Helena Růžičková, Uršula Kluková, Josef Pousek a další. Helena Růžičková říkala, když jsme se bavili o stáří, o skleróze, říkala, jednoho dne jsem přišla přes zrcadlo, ráno, koukla jsem se na sebe a řekla jsem, neznám tě, ale umeju tě. Já jsem si celý život myslel, že skleróza je věc, která se týká pouze mě, jo, že ty ostatní, že všichni jsou naprosto geniální, že si všichni všechno pamatujou, tak jsme jednou v divadle, ještě když jsem byl v divadle na Zábradlí, tak přišel jeden kolega, všichni ho znáte, nebudu ho jmenovat, je to Pavel Zedniček, přišel a byli u nás doma ty, dělali tam, co? No, Hergot, dělali do toho, a do červnu. Okno. Tam dělali ty taky těsnění. Do toho přišel druhý kolega, Slávek Jandák, a pá, pánové, byl jsem v Bijáku teďka, takový americký film, jaký, no ten, že je tam takovej ten frajer, ten chlap, ten americký herec s tím knírkem, s tou blondýnou takovou, tu znáte ji všichni. Víte, kterou? Ne. A kde jsi byl, Bijáku? No na tom, na tom náměstí velikým Praze, tady jak je. Který náměstí? Ježišmarja, no všichni to znáte, jak tam sedí ten chlap na tom koni a čeká, že až bude nejhůř, že zavolá OSN a že přijedou ty jednotky z toho, z té jeskyně na pomoc. Blaník, Ježíš, Blaník, kurník, já jsem si nespomněl. Takhle to pokračovalo a tam seděl třetí kolega, nejstarší, který takhle koukal, Zdeněk Procházka, který bohužel mezi námi není, a takhle měl v ruce nožík a krájel si pomeranč do takové růžičky a povídá, pánové, řeknu vám teda, já vás poslouchám, relativně mladí lidi, ale vy teda máte sklerózu jak čepici, to snad není možný. A jak to řekl, tak z té kůry vyndal ten pomeranč, hodil ho do koše a kous do té kůry. Jo, já jsem přišel na to, že mám sklerózu, asi před třema lety jsem jel v autě, zazvonil mobil, tam se ozval nějaký chlap, zjistil jsem, že to je můj spolužák, producent z televize, který dělá dubbing. Povídá nazdar, já říkám nazdar, hele, mám pro tebe super kšeft v dubbingu. Jsem říkal, to je skvělý, prosím tě, jenom můžu tě poprosit, mohl bych tě zavolat tak za 20 minut, za půl hodiny, já tady nemám ten diář. Samozřejmě, tak jsem přijel domů, vzal jsem si ten diář, povídám, zavolám ho zpátky. Koho zavolám zpátky? Ježíš, Maria, teď jsem s tím chlapem chodil do školy. No, má takový ptačí jméno. Drost, strnat, koňadra, orel, sup, čejka, Ježíš, Maria. Všechny ptáky, na který jsem si vzpomněl, jsem jmenoval, víte, jak se jmenoval? Kučera. Tak jsem to vyprávěl Stele Zázvorkový, s kterou jsem v té době dělal nějakou televizi. Ta se tomu šíleně chechtala, povídá, z toho si nic nedělej.
Já jsem zase hledala 2,5 roku hodinky a nikde jsem je nemohla najít. A víš, kde byly? Byly v lednici přilepený na mase na mrazách. Tak jsem to povídala v divadle jednou stejně starému kolegovi, ten se smál a pále, kde pak jste lůž? To ještě není skleróza, to je teprve prostikanost. Já mám čistou sklerózu. Mě povídala manželka Tondo, podívej se do koupelny, jestli hoří karma. Tak jsem přišel do koupelny a povídám, no jo, Tondo, ale co je to karma? A tenhle ten Tonda říkal ještě taky krásný pohled, jak povídá, člověče, já jsem se probudil a teďka já už mám takovou sklerózu, že jsem si za živýho Boha nemohl vzpomenout, jestli jsem sameček nebo samička. Jeden známý zpěvák jménem Milan Drobný byl na Letný a to je pravda, je to, jak vám myslím, je to vymyšlený, ale nicméně je to hezký, a plakal a přišel k němu takovej mladý kluk a povídá, pane, co se děje, proč pláčete? A říkal, víte, já mám doma takovou mladou, krásnou ženu. A už to nejde, jako to šlo za mlada, co? Ale to jo, s tím já problémy nemám, ale já si za živýho Boha nemůžu vzpomenout, kde byl. Potom jeden můj kamarád, který se na starý kolena zbláznil, oženil se, vzal si krásnou mladou holku, má s ní malou holčičku, s holčičkou chodí na procházky, přišel do toho bystra, co chodí na kafe, tak ty dětkové, a dědek vyrazil s vnučkou na procházku. A vy kreteni, to není vnučka, to je dcera. Jo, dcera, aha, aha. A jak pak se jmenuje? Tak kurva, počkej, no se. Počkej, nespomně, jak se ta dcera jmenuje. No tak takhle to je a za chvilku já vám řeknu fóry, které na to vznikají. Joško, zaspívejte nějakou.

0: Dějte tam ještě jednu a přátelé, prosím vás, buďte tak moc hodný. Zpívejte všichni, když jsme na Moravě, tak ať to má trošku grády. Ať to nemusíme pouštět normálně z CDčka.
1: Já jsem si přátelé, my jsme se právě tady s Petrem Molinou a s panem Hovorkou domluvili, že vám zaspíváme na těch panských rukách. To by se mohli znát, že jo? Aspoň nějakou takovou tu sloku, aspoň když tak mezi, když ne první, tak tu druhou. A co budete znát, tak zpívejte s námi.
0: Když nebudete vědět text, tak dějte la la la nebo brr brr brr.

jsem hovořil o té skleróze, že na základě to, co všichni poznáváme v životě, jak se ta skleróza přece jenom k nám dostala, vznikají krásné fóry, které jsou bezvadní v tom, že ty fóry jsou pravdivé. Proto jsou skvělé, protože vtipy, které jsou vymyšlené, dobrý, ale ty, které vznikají z reálných situací v životě, jsou nádherné. Já vám řeknu třeba, mně se hrozně líbí ten, jak se potkají ty dva kamarádi, ten jeden pá, nazdár, já tě neviděl, člověče, snad 2 měsíce. Pá, to jsi mě nemohl vidět, protože já byl měsíc teď v tom. V čom? Lidi tam pijou vodu z takových těch masáže, tam dávají takový ty koupel bublinkový. Pá, nebyl jsi v lázník, pá, v lázník, no jasně, v lázník. Kterých? Je to tadyhle u toho. U čeho? No zatím tadyhle. Ježiš, to jsem si vybral, no to je ještě větší vůl než já. Zatím tadyhle. No já nevím začím, já tam s tebou nebyl, tak to můžu vědět. Ježiš, to jsem si vybral, člověče, takhle to bychom se nikam nedostali. Hele, jak se jmenuje ta kytka, co má ostny? Kytka, co má ostny? Nemyslíš růže? Růže. Růžo, jak se jmenovali ty lázně, jak jsme tam byli? Pak je druhej. To je v podstatě obdoba, to je stejná situace, jak jdou ty dva chlapy, taky se potkají na ulici, tepa. Jseš to ty? Pá, jsem. Nazdár, nazdár. Jsme spolu chodili do školy. Pá, no jo, toto uteklo, člověče. Ježíš, teďka, teď si zaživýho Boha nespomenu, jak ty se jmenuješ. Ten druhý chlap povídá, hele, a dokdy to potřebuješ vědět? Skvělej por, jak ty v hospodě sedějí ty dva dětkové, ten jeden pá. Čověče, to nám, já neusnu, kdybych se zbláznil. Ten druhý dědek pá, s tím já problémy nemám. Já přijdu domů, jdu si lejnou v 11 hodin, počítám si do 3 a spím jako dudek. Tak Tomáš, kamaráde teda, Tondo, Tomáš, dobrý nervy. No, dobrý nervy. Abych nekecal, někdy si počítám do 3:45. Pak je další. Ten si myslím, že je vynikající, jak jde ten dědek nakupovat a ta babička povídá, hele, dětku, napiš si to. Máš sklerózu, zapomeneš to, koupíš 2 věci. Chleba a máslo. Tak po nedělej ze mě idiota, prosím tě. A si nepamatuju chleba a máslo, jo, nebo co? Já ti říkám, napiš si to. 2 věci, chleba a máslo. Ideálně, dej mi pokoj. Asi nepotřebuji nic psát.

zrobomodu. Dědek odejde vstekle prásky dveřma, vrátí se za půl hodiny a pod paždíma tou velikou roudu od kamene. Babička, páno, to jsem přesně věděla. To jsem přesně věděla, sklerotický dědek, já jsem ti říkala, napiš si to. Měl si koupit dvě věci. Kde máš kamna? Joži. Tak. Mějte, chlapci, zase něco hezkýho.

0: přátelé, to je ono, to je krátná. A tak teďka, prosím tě, dej nějaký opravdu.
1: Jako myslíš něco rychlého?
0: Nějakou pecku, něco rychlého, ať jsou lidi trošku...
2: Přátelé, my jsme právě, jestli jste viděli ten poslední díl s Jirkou, my jsme dělali, měli jsme tam toho pana skotského prince, no tak ten se nám povedli, to, že? Ten...
0: Já si myslím, že to bylo bezvadný, princ byl nadšený, to je skutečně princ Edvard IV., který kdyby bylo ve Skotsku království, tak by byl skutečně král. A mě hrozně potěšilo, že přišel mezi nás, Jožka ho pozval, on byl u Jožky ve sklípku a byl nadšený. Takže to je hrozně hezký, je to podsta, když takovejhle potentát je spokojený na Moravě, dostane krajíc chleba, škvarky a chutná mu to. A celý krocany hodí někam do háje. Takže já myslím, že to bylo velice pěkný. A Jožka tam právě s Péťou tady a s klukama tam hráli tohleto, co teďka.
2: Já jsem chtěl samozřejmě Jirkovi za to poděkovat, přátelé. My jsme teďka tady spolu vybrali takovou písničku, kterou určitě všichni dobře znáte, to jsme se právě domlouvali. Včerešničky, včerešničky, známe, že jo? Tak jsem tě mi přidáte, aby to krásný sbor. Tak jo.

Je to skvělý, jsem rád, že zpíváte, že se bavíte. A já ještě budu pokračovat, když už jsme u toho, že nám není 20, tak bych vám řekl, krásný jsme tady na Moravě. To je nádherný fór, jak u doktora je ten 93-letý dědek a ten doktor povídá: pane Javůrku, kolik že vám je? Povídá: 93 roků. Pijete? Ano, tak ten litřík toho červeného, ze dva, tak až pět těch slivoviček, nějaké to pivo, no tak cítím se dobře, no tak, tak. No ale to byste neměl ve 93 letech. A kouříte? No tak těch 20-30 malborek červených. No to je taky hodně ve 93 letech. Podívejte, pane doktore, já vám něco řeknu. Můj brácha nekouřil, nepil a zemřel ve 2 letech. Tak je. Druhý fór, taky dobrý, taky 93 letý dědek. Je u rozvodového řízení a ten prokurátor povídá: pro Krista pána, prosím vás, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek pá: pro nepřekonatelný odpor. A když jste ho pocítil? Hned po svatbě před 72 lety. A proč jste tady s paní odpůrkyní těch 72 roků byl? Pá: kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli, tak... No pak je skvělej, jak přijde ten dědek do bordelu a ta bordel mama povídá: máte nějaký speciální přání? Ano, jestli by tahle ta dobře narostlá slečna vzala sebou na pokoji konev vody a 2 kila krup. Bordel mama pá: v bordelu 2 vody a 2 kila krup. Na bordel mama pá: v bordelu 2 kila krup. Konec vody. No prosím, no nakonec náš zákazník, náš pán. Holka vyběhne na pokoj, dědek se tam dobelá. Vleze do sprchy, vysprchuje se, holka se vysprchuje, dědek si vleze do postele, holka chce do postele. Pá: ne, ty pojď na skříň. Holka vyleze na skříň, on jí podá tu konec vody, ty 2 kila krupa, a budeš házet ty kroupy a kroupy tou konví. Tak holka hází kroupy, kroupy konví, za chvilku jí to přestane bavit.

0: povídá, hele, co takhle trochu sexu? A ten dědek z té postele povídá, neblbni, máš rozum tomhle počasí. Potom vám řeknu jeden o doktoru Radimovi Uzlovi, o tom budeme pokračovat za chvilku, ale ještě tenhle ten na to volně navazuje, jak dělali to školení o tom, jak jsou naši spoluobčané na tom se sexuálním životem. Tak tam bylo 500 lidí a doktor Radim Uzel, známý sexuolog, který hrozně rád chodí do našich pořadů, protože říkal, že z toho jeviště to je jediné místo, odkud se svým pacientkám může konečně taky dívat do očí. Tak doktor Uzel říkal, že měli to sexuální, jakový to školení o sexu. Bylo tam 500 lidí a on povídá, tak si uděláme, přátelé, takovou anketu. Je tady někdo, kdo má sexuální poměr každý den? 282. Je tady někdo, kdo jednou za týden? 114. Jednou měsíčně? 36. Je tady snad někdo, kdo jednou za rok? Tam nějaký dědek se hlásí a říká, já! A doktor Uzerpa, můžete nám prosím vás prozradit, proč se přitom smějete? Pane doktor, již zítra.
1: Jože, pojď.

0: Nikoho hledáte? Ne, já jsem tady kvůli daně. Počkejte, moment. Vy potřebujete nandat danu. Ne nandat, sundat. To vyprávěl doktor Ruzel. Pak vyprávěl krásný pohled, jak tam přišla k němu nějaká dáma. A pane doktore, já mám problém. Sexuologický problém. No jste, madam, u lékaře, jaký máte problém? Zkrátka, pane doktore, když jsem nahoře, jo, tak přepadám. Když jsem dole, tak mám návaly krve do hlavy. Tak si, madam, zkuste lehnout na bok. Pane doktore, to jsem zkoušel, ale to zase nevidím na televizi. Je dobrý jeden, jak dva ožralí jsou v baru a ten jeden ožralý jde k tomu barmanovi a pá, barmane, navíkáš mě tadyhle koktejl, já jednu slivovici, jednu bekerovku, trochu bílýho, trochu červenýho, trochu vermutu, trochu vaječního koněku, trochu tadyhle pepře, jeden žloudek, pepře, zamíchej to. Tak barman to namíchá, zamíchá to, jak to zamíchá, tak to nalej do takový veliký sklenice, ten chlap, ten první ožralej to pije, a jak to pije, bo ježišmarja, to je svinstvo, to mě bude zle. Ježíš, to mě bude zle. Ten druhý ožralý, pá, pojď sem ty vole, co to piješ? Pá, to je dobrý na péro. Pá, jo, ježišmarja, barmane, pojďte sem, namíchejte mě dvojitýho, dvě slivovice. Dva koněky, víc bílýho, víc červenýho, víc vermutu, dva žloutky, víc pepře. On to namíchá, nalej to do ještě větší sklenice, ten druhej ožralej to pije. O ježiš, to je hnus. Fuj, to je svinstvo. Ježiš, to mi bude zítra ráno zle. Ježiš, to je svinstvo. Já jsem ale kretén, proč já to piju? Vždyť já ani nikomu nepíšu. A pak je skvělý. Ten je opravdu dobrý, jak se potkají ty dvě holky a ta jedna pá. Hele, Libuno. Když máš orgazmus, říkáš to manželovi, jsi asi zešílovaná. Přece mu furt nebudu volat do práce. A na to navazuje to samý, že z druhé strany, jak ten doktor Uzel povídá, prosím vás. No a paní, co manžel při souloži říká? Nic neříká, křičí. On křičí, ano, on mě budí. A pak je obdobně, to sami jak říká. No a prosím vás, co vaše paní při souloži povídá? Vůbec nevím, to, že by něco povídal. No když jste naposledy měl sexuální poměr, co vaše paní dělala, co povídala? No když jsem měl naposledy... Stála ve dveřích, kroutila hlavu a říkala, no Tondo, tohle snad není možné. A Na závěr, když pustím zase pozvu mládence, aby zahráli, tak po Praze jde nádherně narostlá dáma, takový vyvinutý, krásný poprsí, takový mlsný kocour, chlap na ní čumí, pa, Ježíš, pani, to je krása. Ježíš, to je nádhera, kdybych vás mohl do nich kousnout, já bych vám dal snad 20 tisíc. Ta ženská, pá, nechte si ty keci, nebo zavolám policii. Říká, paní, já bych vám dal 40 tisíc. No, pá, nechte toho, nebo vám dám přes držku. Říká, paní, já vám dám 200 tisíc. Ženská, jak slyší 200 tisíc, pá, no, to je něco jinýho. Pojďte vedle tadyhle do baráku, podíváme se, jestli tam nikdo není. Ženská se rozhlídne, nikde nikdo. Tak si rozepne bluzičku, chlapí čapne za prsa a dělá jo. Už to trvá 3 minuty, ta ženská kouká, on furt. Ta ženská pá, tak co je? Kousnete mě, nebo co bude? No a ten chlap pá,
1: když já nemám peníze.
0: Tak mládenci, pojďte.

Přátelé, když byl Joška asi před 2,5 lety hostem pořadu Nikdo není dokonalý, tak jsem ho požádal a požádal jsem televizní diváky, aby si zapálili cigárka, nalili si víno a že budeme všichni hezky brečet, protože si zaspíváme Když jsem šel z Hradiště, a já si myslím, že to by byl důstojný konec, že to byste měli zaspívat všichni, nejenom vy, ale i my tady, samozřejmě hlavně mládenci. Takže prosím vás, zpívejte všichni, je to krásný.

0: Přátelé, děkujeme. Já si myslím, že to byl krásný, důstojný konec. A je to radost, když lidé v téhleté příšerné, uspěchané, hysterické, hektické době si najdou chvilku a zaspívají si něco takhle krásného. Já si myslím, že to bude moc hezký. Doufám, že až to vyjde, že se to dostane do vašich rukou, kde se taky uslyšíte. A já bych chtěl, aby jsme se rozešli jako, já vám řeknu for na závěr, který se vám určitě bude líbit, jak do prodejny Mercedesu přijde chlap a povídá:
1: máte Mercedesy?
0: Prosím?
1: Jestli máte Mercedesy.
0: No, my jsme prodejna Mercedesu, máme Mercedesy.
2: Kolik stojí takovej nejdražší Mercedes?
0: 3,5 milionu. Mamut.
2: Mamut? Mamut či Mercedes? 3 si vemu.
0: 3 Mercedesy mamuty, to je 10,5 milionu korun.
2: Pro mě, pro bráchu a pro kluka.
0: Pane, 10,5 milionu. Jste musel někde vyhrát, ne?
2: Saska. 27 milionů jsem vyhrál.
0: Pačeče, já vyhrá 27 milionů, tak mě raní mrtvice.
2: Mně to jen tak štrejšl.
0: Přátelé, mějte se hezky, ahoj, nastane.
3: Představení Záskok seznamujeme diváky s tím, jak Cimrman z úsporných důvodů sehrál Shakespeareova Hamleta bez Hamleta. V referátu Miloně Čepelky se připomíná, jak na tento jeho husarský kousek reagovalo publikum.
4: Možná vás bude zajímat, jak na Hamleta v Cimrmanově úpravě reagovalo obecenstvo. V pečlivě vedené kronice města Kopydlno jsme našli vzpomínku na hostování kočovné společnosti Lipany v sále místní radnice dne 15. října roku 1906. Cituji z kroniky. Když se v lékárně pana Hoffmana objevila cedule, že herecký spolek u nás sehraje světoznámý anglický kus Hamlet, bylo to veřejností příznivě kvitováno. Lékárník Hoffman, který hru viděl loni na Národním divadle v Praze, osobně doporučoval všem zákazníkům návštěvu představení a vzdělanějším prozradil dokonce i chemické složení jedu, jenž bude večer vpraven princovu otci do ucha. Představení samo až do přestávky sledováno s napětím, zda se Hamlet, na kterého se všichni těšili, konečně objeví na jevišti. Jelikož se však i v druhé polovině kusu někde skrýval, lékárník Hoffman zorganizoval skupinu dobrovolníků, která se nabídla, že prince najde. Hajný Sodomka přivedl z přilehlého lokálu svého psa, žádaje jakoukoliv součást princova oděvu, aby křepelák chytil stopu. Herci se však z nepochopitelných důvodů pátrání bránili, ačkoliv si sami publiku neustále stěžovali, že nemohou Hamleta najíti. Po bezvýsledné výměně názorů mezi jevištěm a hledištěm zorganizoval lékárník Hoffman druhou skupinu, která se rozhodla vymáhat zpátky vstupné. Principál společnosti se pokoušel vzrůstající vřavu utišit, ale nebylo jej slyšeti, neboť celý hrad Elsinor postupně odnesl jakýsi vichr z hor, který, jak se dušoval pan lékárník, na Národním vůbec nebyl. Divadlo skončilo doslova fiaskem. Nakonec totiž nebyl k nalezení ani Hamlet, ani nikdo z herecké družiny, která nakvap opustila město směrem k Jičínu. Ještě jednou sem páchněte, volal za nimi lékárník Hoffman, a uvidíte, jaký vám dám kapky. A to je nejen konec citátu z kopydlenské kroniky, ale i konec mého referátu. Děkuji vám za pozornost.
5: jíst?
6: Prosím, pane.
5: Už přišel doktor Killer s mojimi liekmi?
6: Ešte nie, pane. Vonku napadlo veľa snehu. Práve tam prebieha január.
5: James, ty posledný anglický komunista. Ja sa ťa nepýtam, či prišiel január, ale či prišiel môj doktor.
6: Nie, pane, doktor ešte neprišiel. Cesty sú zaviaté.
5: Snehom?
6: Skvelý postreh, pane. Snehom.
5: A to už je január? A kedy bol december?
6: Minulý rok, pane, na Silvestra.
5: Silvester. Zábavná udalosť. Hlavne, keď sme baróna Fusakela zavesili na lano a vyhodili von oknom.
6: Áno, pane, a to lano sa potom roztrhlo.
5: Nešťastná náhoda. Však, James.
6: No, zaiste, pane. Ale kto vie, keby ste to lano neboli zapálili?
5: No, Fusakelka začala zjapať. Nemôžem sa na to pozerať, nemôžem sa na to pozerať, nemôžem sa na to pozerať. Ach joj, ach joj. Tak som ju vyhodil prvú. Kravu.
6: Áno, pane, potom už nezjapala.
5: Čo strýko Albert? Nevieš, prečo bol taký smutný?
6: Ráčili ste mu zahodiť jeho sklenené oko, pane. A na druhé nikdy nevidel.
5: Úbohý Albert. Ale varoval som ho, aby nemachroval s tým jeho iskrivým pohľadom.
6: Veď potom už nemachroval, pane. Posadili ste ho k televízoru a kázali ste mu pozerať neme grotesky.
5: Stále otravoval, že nemá dosť zaostrený obraz. Ale aj tak to bola nuda, James. To minulý rok na Ivriste bola väčšia stranda však.
6: Áno, pane. Hlavne, keď ste ma na vrchole zaťali do snehu namiesto krompáča.
5: James, ty nezamestnaný kapitalista. Vieš, dobre, že som si ho zabudol dole. Ale aj tak nechápem, ako si sa odtiaľ dostal domov, James.
6: Stopol som si vzducholoď, pane. Náhodou vyšiel okolo generál Nobilet, ten Talian.
5: Ale to hádam ma nechceš poučovať o tom, kto bol generál Nobile. Každý predsa vie, že vynašiel žiarovku.
6: Áno, pane. A Amundsen mu zháňal elektrínu.
5: To boli slávni ľudia, James. Ale vidíš, ja o slávu nestojím. Ja chcem iba svoje lieky. Akú to mám vlastne tento mesiac chorobu?
6: Doktor Killer tvrdí, že Parkinsonovu.
5: Doktor je hlupák. Veď ja som toho Parkinsona v živote nestretol. Tak ako môže mať jeho chorobu?
6: Zdá sa mi, že sa sem ktosi plazí, pane. Ak dovolíte, idem sa pozrieť dolu.
5: No, to som zvedavý, koho to sem zasa gálovci dnes. A kde je to Parkinson? Okamžite ho dám zmrasiť.
6: Pane, prišiel doktorov pomocník a doniesol nejaké lieky.
5: No tak dobre, James. Daj sem tie tabletky, nech mám pokoj.
6: Ľutujem, pane, dnes to nebudú tabletky. Je to injekcia. Musím vám ju pichnúť.
5: James! Ty bratislavský pučista! Opováž sa ma dotknúť!
6: Nerozčulujte sa, pane, a dajte si dolu nohavice.
5: No, no čo si to povedal? Ja, že si mám vyzlieť svoje kvetované elastiáky?
6: Máte pravdu, pane, pokojne si ich nechajte. Aspoň sa nebudem smiať. Urobím vám to aj cez tie vaše obťahovačky.
5: Opováž sa, James! James! No, James!
6: Pane, no...
5: Odlož tú striekačku, lebo... Au!
6: No a je to, pane. Ani to nebolelo však. Haló, haló, pane, pane, preberte sa. Omdlel, alebo zaspal. Dúfam, že nie na veky. To by ma potom zabil. Ak sa niekedy preberie, radšej mu ani nepoviem, že to bola injekcia pre jeho koňa. Nechcel erčať, blázon. Mám taký pocit, že o chvíľu tu bude erčať niekto iný.
7: Už troubějí. Už troubějí. Na horách jelení.
8: Hned! Hned to bude, hned!
9: No to je dost.
8: Dobrý den.
9: No to je dost, mladý muži. Podívejte se na hodinky. Chybělo vám 15 vteřin do vypršení limitu a musel jsem to hlásit.
8: Přijete
9: si. Ostatně mohu to hlásit i tak.
8: Přijete si.
9: Ano, přeji si vás. Vás, kde jste?
8: Zde.
9: A kde máte být?
8: Zde.
9: Nikoli, v posteli, prosím, v posteli.
8: No.
9: Byl jste v ní vůbec? Teď není vůbec teplá. Kdybyste ležel, podržela by přikrývka teplotu vašeho těla, pane.
8: Musel jsem vám jít otevřít teplo mezi tím.
9: A co předtím, pane, co předtím?
8: Spál jsem, jako když mě do vody hodí, jsem nemocnej, víte, mám ležet. Co si vlastně přejete?
9: Právě proto jsem přišel, jestli jste doma. Mnoho nemocných nám doma není. Léčí se bezostyšně na útraty státu, ale doma, doma nám nejsou. A stát není dojná kráva, pane. O toho jsme tady my, kontroloři, kteří máme dozor nad dodržováním léčebného režimu práce neschopnými. Proč jste nešel tak dlouho otevřít?
8: Vzal jsem si prášky, spal jsem jako zabitej.
9: Prášky?
8: Ano.
9: Jaké prášky, smím-li se ptát?
8: Superpirin.
9: Superpirin.
8: Na
9: spaní. Na
8: pocení.
9: Na pocení. A to si podívej. Zajisté vám je předepsal lékař, že jméno,
8: ne,
9: adresu...
8: předepsal jsem si je sám.
9: Sám?
10: Měl byste snad vědět, že tak triviální léky na pitomí pocení si každý může naordinovat sám. Hlavně, že jsem uznaný, ne? Jinak bychom asi neměli to potěšení.
9: Až budete pracovat, zapotíte se lépe a více nežli užíváním prášku, o to já už se osobně postarám. Já prášky vůbec nepotřebuju, protože mě čas a povinnosti honí jako nadmutou kozu. To je nejlepší lék na pocení.
10: Taky nejste nemocnej.
9: Tak, teď si změříte teplotu a pěkně pod mým dohledem, pane.
10: Máte smůlu, nemám teploměr.
9: Máte smůlu vy. Mám sebou vždycky svůj. Erární, poctivej, pane, poctivej. Ukazuje přesně jako moje stopky. Tak, hezky do podpaží, tam, co je ta jamka. A žádné fígle se sklepáváním. Nemusím vám jistě říkat, že je spousta způsobů, jak správně prověřit teplotu. Já vás nechci zbytečně uvádět do rozpaku, chápete, pane?
10: Já bych chtěl takovou práci taky dělat.
9: A já zase bych chtěl být nemocný, aspoň jednou v životě, pane.
8: Co byste tomu řekl v mém případě? Taková nedůvěra.
9: Plním jen svědomitě svoje povinnosti, pane.
8: Vy jste snad nikdy nebyl marod.
9: To je snad prokletí našeho povolání. Tolik jsme ohrožovaný bacily, viry a vším tím neviditelným svinstvem, až jsme se stali imunní. Doslova imunní proti všemu. Na mě nevleze nic, pane, nic.
8: Ani chřipka?
9: Chřipka, to je nějaká nemoc.
8: A co v ostatní choroby, třeba infekční?
9: Nic. Já si můžu lehnout akorát v noci. Ale to se mi zase hlavou honí čísla nemocí, ulic, baráků, kam půjdu zítra, koho nachytám.
8: Vy jste zvláštní oběť svého povolání.
9: Nestěžuji si, pane, každý musíme nést statečně svůj úděl.
8: A kdo kontroluje vás?
9: Jo, jak to, kdo by nás kontroloval?
8: No my nemocný přece. Podepíšete mi neschopenku, jak jinak prokážete, že jste tady byl?
9: Posmíváte se nám? Dejte si na mě pozor. Chybělo vám 15 vteřin. Ostatně možná, že to bylo přes, že se mi opožďují spodky. Stopky! To je moc snadný, pane, víte, moc snadný. Hodit se marot a dělat ze sebe nemocnýho. A čekat, až k vám přijde kontrola. A kontrola k vám musí přes celé město a za každého počasí. A když přijde, dělat špičky, narážky a šprťouchlata.
10: Nezlobte se, já jsem to tak nemyslel. Já se omlouvám.
9: Víte vy, kolik je to jenom k vám schodů? 179! Ani o jeden míň. a výtah jenom na klíč. A vy si myslíte, že mám jenom vás?
8: Jste fenomén.
9: Co?
8: Matematický genius.
9: Myslíte?
8: No.
9: No. No tak pane, já vám teda něco přečtu, ano. Rozumíte? Můj denní průměr činí 1012 schodů nahoru. Stejný počet dolů, pokud mě někde nesrazejí. A to je jenom schodné. A kdybych vám řekl počet denních kilometrů, nebo co to hodí za cifru měsíčně, tak by se vám zamotala hlava a už byste nechtěl se mnou měnit. Já si totiž po léta vedu přesnou evidenci, víte? Spolupracuji externě přímo se samotným statistickým úřadem. Čísla, to je moje jediná jistota, ne nemocní. Těm se věřit nedá, kdežto číslům. Číslům ano. Mají svou přísnou logiku. Nemění názory, nepodvádí, pane, jako někdo.
10: Tak berte schody podvou.
9: Nežertujte, pane. Víte vy, jaké město veliké? Jakou svými výběžky zabírá rozlohu? Jak se nám šíří jako chobotnice na východ, na západ, na sever, na jih a vím, kam ještě všude? A víte, že všude jsou nemocní? A víte, kolik je vás nemocných? A vy si myslíte, že já osobně, že jsem zdrav?
8: Jste přece imunní.
9: Imunní. Navrch možná huj, ale ve spod uvnitř a vím, kde ještě. Podívejte se, pane, co když v sobě nosím zárodek budoucí rakovinky? Já si každý ráno prohlížím oční bělmo, jestli nemám žloutenku nebo nějaký jiný svinstvo. No čím je člověk míň nemocný, tím víc ho to mate. Víte, já si nosím pravidelně svou vlastní moč k nám do laboratoře. No jednou tam přece musí něco najít.
8: Přece nejste hypochondr.
9: Vycházím ze všeobecné zkušenosti. Nikdo z nás nemůže být trvale ušetřen. Pane, já jsem včera objevil, že mám...
8: Co?
9: Že mám 3 šedivý vlasy.
8: Stárnu?
9: Jo. Z ničeho nic stárnu? No chápete to zděšení? Tedy já jsem věděl, že to jednou přijde. Od jistého bodu to jde s člověkem z kopce. Jde únava. Strašná únava vás začne zmáhat. Dostavuje se skepse. Skepse, strašná skepse.
8: Vykašlete se na to, voražte si, máte na to právo jako každý jiný.
9: To se vám řekne, voražte si, pane, teď já loni jsem vůbec neměl dovolenou. Jeden kolega boural autákem, takže jsem prakticky dělal za dva.
8: Pane, i tak zdravý organismus jako ten váš musí přece jednou vysadit. Člověk není perpetuum mobile, člověk je člověk.
9: Ježi, ale to jste řekl pravdu.
8: Kdo vám co dá, až vám něco bude? Aha, nikdo.
9: Nikdo?
8: Zůstanete sám se svou chorobou.
9: Tak, tak.
8: A nemoc, pane, není věru dobrý přítel.
9: Nejlepší přítel kniha. A nejlíp sečte takhle v posteli, jako vy tady teď.
8: Víte, abych vám řekl pravdu, tak já jsem náruživý nečtenář, ale vy na mém místě, co byste toho mohl přečíst? Vzbuřte se, udělejte revoluci, zůstaňte si pár dní doma.
9: Já bych rád, ale někdo musí přece vést evidenci, statistiku, rozumíte tady, toto, kontrolovat kontrolory. Ano, máte pravdu. Už dávno jsem měl ležet, vy máte postřeh.
8: Mohl byste spát aspoň ve dne, když nemůžete v noci.
9: Sladká iluze, pane, smysl pro povinnost mě velí chodit od rána do noci chodit. Pane, já jsem ještě před lety běhal.
8: Nepovinujte.
9: No, to jsem si oblekl tepláky, víte, tady na čelo kapesní, čepici, šálu a běžel jako o závod s časem. Pane, já jsem stačil 2x i 3x tolik než dneska a za poloviční peníze. Mimochodem, znáte tu pověst o tom maratonském běžci?
8: To nás učili ve škole, to tak nějak zní, myslím, jako poutníče. Zvěstují Jagellonským. Že my tu mrtvi ležíme,
9: jo.
8: Jak zákony kázali nám.
9: Jo.
8: Někde v Polsku, u Termopil to myslím.
9: Jo. No vidíte, jo? Maratonský běžec, jo? Běžel, pak tam někde zakop, bacil tebou, upadl, no a bylo po něm, jo? Atlet. Pane, a co, já jsem se naběhal a jsem tady porád. No jo, ale už to zdraví tak neslouží, víte?
8: Nevypadáte dobře.
9: No a divíte se, pane, léta přibývají a nemocný neubývají, spíše naopak.
8: Neměl bych vám udělat culifindu?
9: Ne, hlejte, takhle čaj, když už jste tak laskav, šípkovi by neškodil.
8: Na průjem, co?
9: Na průjem, ne, na tlak. Pane, já mám strašně vysoký tlak. No jo, mě vám se někdy srdce tak rozbuší, že ho cítím až tady někde.
8: Hrdle.
9: Ale to jsou vám rány jako na kovadlinu. To je, člověče, to je boh. Bůh ví, co to znamená. A to je trénovaný, to moje srdíčko. No ne, schválně, poslechněte si, pojďte sem, to vám stojí za to.
10: Můžu.
9: Tak co, co říkáte?
6: No, no jo, teda.
9: To je co?
6: Poslyšte teda to.
9: No.
8: Nic neslyším.
9: Co?
8: Tiká jako hodinky. Tik, tik, tik, tik.
9: Srdce
8: tik, tik,
9: jako hodinky. Ježiš, ale to jsem si zase zapomněl vypnout ty spotky. Stopky.
8: Stopky.
9: Stopky. Tak teď, helejte, teď, pojďte sem. No, co, co říkáte teď? No, co říkáte?
6: Teda.
9: To je.
6: Já vám řeknu, to jsou teda pecky.
9: No.
6: To je buch,
9: no,
6: buch,
9: no,
6: hotová kovadlina.
9: No jo, a to nic není, pane, podívejte se na mý ubohý nožičky. Vidíte
6: to jsou pinzetky, no, přímo teda to.
9: To jsou, no, a vidíte tady ty krásný křečový žíly, co mám tady na těch, to, a to jsou celý uzle. Tak
6: železniční.
9: To, no, takhle to mám rozesetý tady. No není divu, tolik schodů nahoru.
6: A dolů.
9: No jo, se uznalej. Já si každý večer koupu nohy v heřmánku.
6: Ano.
9: To je vám příjemný, ta, jo, ta vůně.
6: Ano.
9: Z toho heřmánku teda. Ale máloplatný, oni potvory mě v létě tady v nártu natejkají.
6: Bobtnaj.
9: Já to mám potom jako konve, jako štoudve. A potom, když chodím, mám pocit, že kropím. Ne, vážně,
8: ale a co takhle operaci? Jste neskusili ještě operaci?
9: Bojím. Já se bojím. Já nevěřím doktoru.
6: Ale prosím vás, ale jděte.
9: Nevěřím. Nevěřím. Už proto, že je tak dobře znám. Člověče, když jsou to všechno šarlatáni. Si neumějí poradit ani s obyčejnou rýmou nebo chřipkou. Nekažlete, jděte dál. Pane, pojďte sem, já vám něco řeknu soukromně. Jo? Mezi náma, já studuju po večerech, soukromně, dálkově takhle, medicínu. No jo. Já jsem si pořídil všechnu literaturu, víte. Teď jsem si koupil Živou smrt.
6: Co?
9: Teda pravou kostru. Kostru, kostlivce, víte. To byste nevěřil, jak je člověk komplikovaný. 222 kostí má lidská kostra.
6: Kolik?
9: 222, naše kostra, 222 kostí.
6: Já to...
9: Ta moje ne, ta má jenom 214, já ji koupil v bazáru, víte? Ale jinak člověk strašně komplikovaný, strašně. Ovšem, z psychického hlediska úplně jednoduché.
6: Ale to teda
9: ale
6: promiňte,
9: úplně,
6: no to...
9: já, každýho já prokouknu, pane, každýho prokouknu.
6: No tak...
9: jenom to zdraví je na něm, řekl bych, nevypočítatelný, víte? Proto i na mě někdy přichází úzkost a strach. Pane, já například, když nekontroluju, já nevím, co si počít s volným časem.
6: Zkuste stát na hlavě.
9: Tady, na mé hlavě?
6: Ano.
9: Jo.
6: Odkrivíte si nohy.
9: Jo, a vomdlím.
6: Ale ne, uleví se jim. Dělám to také, tak začal jsem v září s jogou.
9: S kým to?
6: Joga. Jediný recept na tělesnou a duševní svěžest. Jo. Prověřený tisíciletou zkušeností. Zakoupil jsem příručky, předplatil kurz.
9: Jo, pozor, ne. Jo. No jo. No
6: a
9: co, pomáhá to? Pomáhá?
6: Víte, jsem tak trochu lajdák. Zatím se spíš hrabu v teorii.
9: A to já, když se do něčeho zakousnu, pane, já nepovolím, dokud... Já jsem pes, to, hotová doga.
6: Joga chce právě pravidelnost.

0: No tak já už raději půjdu.
1: Vy odcházíte?
0: Musím, pane. No vidíte, já si u vás škrtnu nepříznivou poznámku. Zapomenu, že vám to trvalo tak dlouho.
1: Jste velice laskav, děkuji mnohokrát. Já bych vás nahodil, kdybyste...
0: Tak to byste byl moc laskav.
1: Pozor. Hop, hop. Dobrý.
0: Výborný, ano. Tak děkuji a nashledanou.
1: Odcházíte?
0: Musím, pane, povinnost volá.
1: Nechoďte ještě.
0: Musím.
1: Zůstaňte.
0: Nemohu.
1: Příteli.
0: Co? Vy jste řekl příteli?
1: Zlobíte se proto?
0: Ne. Naopak. Mě totiž ještě nikdo nikdy neřekl příteli. Spíše naopak.
1: Zůstaňte. Pokecáme. I poveselit se můžeme. Mám nedopitou lávinku.
0: Zásadně ne. No tak, když myslíte, tak snad na chvíličku, že? Na chviličku bych mohl. Kdo ví, co mě ještě čeká za návštěvy. Někde vám mají tolik špín a to přijetí, to byste neviděl.
1: Taky nemám příliš poklizeno, příteli. Kdybych to věděl, že přijdete, tak jsem poklidil. Určitě bych poklidil. Jsem já to, ale hloupej, mám lásvět.
0: No nejste, naopak. Překvapil jste mě svými vědomostmi. Tak říkal jste yoga, ano, yoga.
1: Ano, yoga.
0: Už si to znamenám. Myslím, že to bude výborná pomůcka při mém privátním studiu medicíny. Seženou se ty příručky?
1: Jistě, velice těžko. Nejlépe v antikvariátě.
0: No víte, já teď prošmedím kde co. Jak tak věčně brousím ulicema já na leda, co snarazím. Včera to byl zrovna týden, co jsem dovršil vítězné tažení za diagnostikou chorob duševních od jistého Heverocha. A to jenom proto, že dotyčný antikvář měl tuhý zánět ledvin. Já jsem mu naordinoval výborný bylinkový té a kniha byla moje. Když o něco jde, já umím být houževnatý.
1: Já vím, doga.
0: Tak ta yoga jste říkal, už si to znamená.
1: Ano, prosím, je několik druhů jog. Karma yoga.
0: Karma, ano.
1: Radža yoga. Bhakti yoga. Bhakti yoga. A hatha yoga. Víte, pro naše účely je právě nejvhodnější hatha yoga, která cílí k ovládnutí těla a jeho fyziologických pochodů.
0: Já se nestačím divit, co vy víte.
1: Když se zajímáte o tu medicínu, viděl jsem tuhle nedávno takové zajímavé šéma našich chodidel. To byste nevěřil, jak je člověk propojený. A kolik důležitých center si prosím právě zde na noze podává ruku. Srdce zde přímo pod prstama. Srdce.
0: Asi zde.
1: Ano.
0: Pardon.
1: Žloudek je tady v tom malém obloučku.
0: Asi zde?
1: Ano. A páteř je taková malá nudlička při vnějším okraji.
0: Tady asi. Ano.
1: Víte, v případě bolesti akutního zánětu stačí prosím najít správné místo, napíchnout.
2: To pak řvete ovšem, to teda.
0: Promiňte, těžko se to v tom zmatku hledá na tom chodidle, že?
1: Víte, tak jeden můj známý si to nechal kvůli okamžité orientaci vytetovat přímo na chodidlo.
0: Jo.
1: A vidíte, zachránilo mu to život při infarktu.
0: Jo.
1: Sice nevím jak, ale zachránilo.
0: Rád bych si to šéma obkreslil. Mohl byste mi půjčit tu příručku?
1: Bohužel, nejsem vlastníkem tohoto šématu, ale já ho seženu.
0: Skutečně?
1: Určitě ho seženu.
0: Skutku?
1: Skutku určitě.
0: Velice laskav.
1: Skutku určitě seženu.
0: No.
1: Zůstaňte, příteli.
0: Zůstan?
1: Konečně. Můžete si to se mnou vyměnit.
0: No ne. Víte, že jste tento rok první nemocný, kdo mi něco nabídl? A pokud jde, jak říkáte, tedy opostel, no to jste v životě vůbec první.
1: Já vám dám tu celý findu do hrnku po babičce, víte, já ten hrnek opatruji jako oko v hlavě.
0: Já bych ho nerozbil, já jsem někdy nešik a všechno mi padá z rukou.
1: Já vám věřím.
0: Tak dobrá, já nesklamu vaši důvěru.
1: Věřím vám.
0: Tak já jenom chviličku se natáhnu a už se půjdu.
1: Já vám věřím.
0: Děkuji srdečně. Postel. Naše věrná a tichá společnice. Co všechno jsem v ní už prožil. Tedy v myšlenkách. No. Tak snad na chvíličku, jenom abych neurazil. Na minutku, jenom těm nožičkám, tak pohovíme. Ne. Jsem přece ve službě, kdyby mě tu někdo viděl. A co? Kdo by mě tu viděl? Tak. Ne, tak to ne. Pod peřinu ne. Zůstanu pěkně na povrchu. Musím si nechat

0: zadní vrátka.
1: Otevřete, příteli.
0: Pane, já nemohu, já tady teď ležím jen tak v košili a v trenýrkách.
1: Ani jedno.
0: Neměl byste raději sám.
2: Já ti věřím, věřím ti.
0: Já děkuji za důvěru, ale jste majitel bytu, pojďte sem, pane. No tak mám já tohle zapotřebí. 20 let bez maléru. A listák, dobrý den.
3: To má tak někdo život, chrnět za bílýho dne.
0: Dobrý den. Přejete si?
3: No, mám pro vás rekomando.
0: Co, pro mě? Jak jste mě tu našel?
3: No, asi mám pátracího psa, tady mi to podepište.
0: To... tak to ne, prosím, to nemohu.
3: Vy neumíte psát.
0: Ale umím, nejsem analfabet, ale to není pro mne, prosím, to je...
3: No, tak to vám nedám nic.
0: Ne, to je pro mého přítele. Vaří čaj v kuchyňce tamhle.
3: Přítele?
0: No, a zpívá si tam.
3: Vy tu žijete dva chlapy.
0: Ano.
3: No, konečně já jsem viděl už ledacos. Aspoň se nemusíte hádat s manželkou.
0: Ano. Příteli, máte tady návštěvu. Poštovního doručovatele. Já si zase lehnu, když vám to nebude vadit.
3: No, jste doma, ne?
0: No, ano. Vlastně, jak se to vezme, že? No, tak konečně můžu vám to podepsat sám, abych vás nezdržoval.
3: No, podívejte, penzi bych vám nedal, pane. Penzi
0: ne.
3: Ale rekomando. No. Žijete tu jako manželé, tak co s toho budeme dělat vědu, ne? Oni lidský vztahy jsou složitý. Zatraceně složitý. Já jsem si bral tu mobil a frigidní a dneska škoda mluvit.
0: Škoda mluvit. Tak, že bych to podepsal?
3: Tady to podepište.
0: Tady, prosím, no.
3: Tady máte dopis.
0: Děkuji.
2: Tak, už se to nese. No, Melta došla, tak jsem udělal šipkový čaj. Dáte se také?
3: Ne, děkuju, pane, jste velice laskav, ale nemůžu se zdržet. Já mám odpoledne službu na telegramech.
2: Jo.
3: Když má člověk 3 děti, to se musí otáčet, aby viděl děti. Nějakou kačku. Trojčata.
0: Dokonce.
3: Jako schůdky.
0: No tak, tady pán vám přinesl doporučený dopis, tak jsem to počkrábil za vás.
2: Od koho?
0: Nevím, neotvírám cizích zásilek.
3: Tak se tu mějte.
2: Naschledanou.
3: Ať vám to klape, hoši.
4: Uďo. Dobrý den. Nazdav, Uďo. No, nazdav. Tak podívej, Uďo, jsem tvůj co? Přítel. A jako příteli se musíš svěřit. Víš, co všechny tvoje problémy, k tobě tě tlápí, které máš, tak prostě tě uvolni, na nic nemysli, jenom skutečně, co tě tlápí. Problému, jak se díváš, máš skutečně dost. Ale to je naprosto normální, Uďo, to je naprosto normální. No. Uďo, tak len s tím, co tě tlápí, čekám. Dobře, bude lepší, slečno, když to nebudete slyšet, co budu říkat vašemu Uďovi. Vlasy na auška si vem, tehdy to občas sluchátka, ale vidím, že problémy nemáte, slečno. No, Uďo, tak podívej, ještě jednou, jsem tvůj co přítel. A jako přítel musíš důvěřovat, podívej se, svěřit se všemi problémy, které tě trápí, které máš. Podívej se, Uďo, no tak, vidím, že jich máš dost, tak mluv. No, tak. Uďo, klid, naprosto se uvolni, podívej se. Vím, že jsi byl včela na diskotéce, tak mi pověz, klidně, neboj se, tak mi pověz, kdo pak asi na té diskotéce, Uďo. Kdo pak asi na té diskotéce byl, Uďo?
5: Tak byla tam Iveta, já, ne. Pavel, dobře. Petr.
4: Čili celá parta.
5: Ne, celá parta ne, chyběl Zdeněk, Milo,
4: dobře.
5: Evžen.
4: Dobře. Čili necelá parta, jestli jsem teda dobře rozuměl, Uďo. Ano, dobře. Čili tam teda byla Iveta, Milek, Petr, Stáňa, Miloš.
5: Ale Miloš odešel s Věrou.
4: Dobře, to je normální. To je naprosto normální, Uďo. Čili ještě jednou, čili byla tam teda Iveta, Petr, Milek, Miloš s Věrou.
5: Tedy... Ale Věra odešla s Milošem.
4: Promiň, máš pravdu. Uďo, promiň. Máš pravdu, jistě, promiň. Čili to je naprosto normální, že tedy Miloš odešel s Věrou. Čili ještě jednou teda kdo tam teda byl? Byla tam Milek, Iveta, počkej, Milek, na naprosto normální. Milek, Iveta, Simona...
5: Ale počkej, ale pak přišla Eva s Rourou.
4: Eva s Rourou, tak počkej. A Roura. No to už si musím ujít teda napsat. tak počkej, to znamená ještě jednou uděkuji, neboj se, ničeho se nebo, velmi pěkná vytmus má slečna, velmi pěkná vytmus, ano, ta problémy nemá, Luďo, za to ty máš dost, no tak, ještě jednou, tak kdo tam teda byl? Iveta, Majka, Petr, Milek, Stáňa tam byla.
5: Dobře,
4: či Stáňa tam nebyla, ale to je naprosto normální, ty ještě jednou, či já, tak kdo tam teda byl? A Luďo, a teďko, od začátku, a řekni, a autikuju, velmi autikuju, autikuju,
5: jo? Iveta, no. Roura, Milan, Věra, Dušan.
4: Dušan tam nebyl?
5: Byl.
4: Nebyl.
5: Byl tam.
4: Ale tady nebyl.
5: A tam byl.
4: No dobře, ale quit. Luďo, quit. Jsem tvůj copřítel. No. A jako chytaj, musíš doujehovat. Podívej se, tak ještě jednou, kdo tam teda byl? Na respektu psycho 15. Odešel 17. Tu jeden přichál. Uďo, to není normální. Máš pěkné děvče. To také není normální. No, musíš se vybývat své partnerky. To byste byli nevyrovnaný velice, nevyrovnaný pár, Uďo. Velice nevyrovnaný pár byste byli. No vidíš, ani to pořádně nestojí ty vlasy, jak by měli. No, musíš se najít děvče na úrovni, Uďo. No tak, no nějaké děvče si musíš najít.
5: Já mám Ivetu.
4: Nemáš, Uďo, nemáš. Ivetko je lepší, když to bude za mnou slyšet, to teď povím vám, Ivetko, podívejte se. Vy jste šikovné děvče, vy nemáte problémy, vy jste děvče na úrovni, já jsem bezproblémové, víte co? Já vás pozvu na diskotéku, bude tam Milek, Petr, Stáňa, Dušan, Majka, Iveta, Kalel, tam bude...
6: Uďa?
4: Uďa? B.
7: To je trouba. Jako já za mlada, viděl už.
8: Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5-kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu, všichni přihlížejí, jsou pav a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanu bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představy smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku, jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký jak cumel a to on měl rád a za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. K když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanu, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím, paní, přišli jsme se podívat na toho sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce, a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat, tatínka nebylo vidět. Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milospáni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod Břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvíli povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete němaje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do pezinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hov.
6: Ve štábním vagoně rozhovor o nově utvořených válečných poměrech zasáhnutím Itálie do války byl by býval jistě velice fádní, když zde už nebylo slavného vojenského teoretika kadeta Bieglera, kdyby byl, jak si ho nezastoupil, poručík Dub od třetí kumpanie. Poručík Dub byl v civilu profesorem češtiny A již v té době jevil neobyčejný sklon k tomu, aby všude, kde to jen bylo možno, mohl vyjádřit svou loajálnost. V písemných pracích předkládal svým žákům témata z dějin rodu Habsburského. V nižších třídách strašil žáky císař Maximilián, který vlezl na skálu a nemohl slézt dolů, Josef II. Jako oráč a Ferdinand Dobrotivý. Ve vyšších třídách byla ta témata ovšem spletenější, jako například úloha pro Septimány, císař František Josef I. podporovatel věd a umění, kteráž práce vynesla jednému Septimánovi vyloučení ze všech středních škol říše Rakousko-Uherské, poněvadž napsala, že nejkrásnějším činem tohoto mocnáře bylo založení mostu císaře Františka Josefa I. v Praze. Velice dbal vždy toho, aby všichni jeho žáci při císařských narozeninách a jiných podobných císařských slavnostech zpívali s nadšením rakouskou hymnu. Ve společnosti byl neoblíben, poněvadž o něm bylo jisto, že je též denunciantem mezi svými kolegy. V městě, kde vyučoval, byl jedním z členů trojlístků největších pitomců a mesků, který se skládal z něho, z okresního hejtmana a z ředitele gymnázia. V tomto úzkém kroužku se naučil politizovat v rámci rakousko-uherského mocnářství. A též nyní počal vykládat své rozumy hlasem a přízvukem z kostnatělého profesora. Celkem za to mě naprosto nepřekvapilo vystoupení Itálie. Čekal jsem to již před 3 měsíci. Pamatuji se dobře, že asi před 2 lety jsem prohlásil v rozmluvě s panem okresním hejtmanem, že Itálie, bylo to v době balkánské války při aféře našeho konzula Prochasky, že Itálie čeká na nejbližší příležitost nás zákeřně napadnout. A teď to máme! Vykřikl takovým hlasem, jako by se s ním všichni hádali. Ačkoliv všichni přítomní aktivní důstojníci si při jeho řeči myslili, aby jim ten civilista žvanil v les na záda. Je pravdou, pokračoval už mírnějším tónem, je pravdou, že se ve většině případech i ve školních úlohách zapomínalo na náš bývalý poměr s Itálií, na ony veliké dny slavných vítězných armád i v roce 1848, i v roce 1866, o kterých se mluví ve dnešních příkazech po brigádě. Já jsem však vykonal vždy svou povinnost a ještě před ukončením školního roku, takřka na samém začátku války, jsem dal svým žákům slohový úkol Unsere Helden in Italien von Vicenza bis Zurku Stotza oder, a blbeček poručík Dub slavnostně dodal, oder Blut und Leben für Habsburg, für ein Österreich ganz einig groß. Odmlčil se a čekal patrně, že ostatní ve štábním vagoně též budou mluvit o nově utvořené situaci. A on, že jim ještě jednou dokáže, že to už věděl před 5 lety, jak se jednou zachová Itálie ku svému spojenci. Zklamal se však úplně, neboť hejtman Ságner, kterému přinesl batalion z ordonanc Matušič ze stanice večerní vydání Pestr Lloydu, řekl, dívaje se do novin, ha, tak vida, ta Weinerová, kterou jsme viděli v Bruku vystupovat po hostinci, ta tady hrála včera na scéně malého divadla. Tím byla zakončena ve štábním vagoně debata o Itálii.
9: Za stanicí Ščavné počaly se objevovat opět v údolích nové vojenské hřbitůvky. Z vlaku bylo vidět kamenný kříž s bezhlavým Kristem Pánem. U Kulašné bylo vidět dole v říčce z železničního násmu zřícený rozbitý vlak Červeného kříže. Tento zjev vzbudil pozornost ve vagoně, kde byl Švejk. Nejvíce se rozčil kuchař Jurajda. Co pak se smí střílet do vagónu Červeného kříže? Nesmí, ale může, povídá Švejk. Šusta to byla dobrá. A on se pak každý vymluví, že to v noci nebylo vidět na ten Červený kříž. Ono je vůbec moc věcí na světě, které se nesmějí dělat, ale můžou se provádět. Hlavní věc, aby to každý zkusil, jestli se mu to povede, když to nesmí, aby to mohl. To já znám takový případ, co se stal u nás. Tam bydlel nějaký pan Karlík v 1. patře. A o poschodí nějaký konzervatorista Mikeš. Měl rád ženský a taky mezi jinýma počal chodit za dcerou toho pana Karlíka, který měl špediterství a cukrářství a taky měl někde na Moravě knihařství pod nějakou docela cizí firmou. Když se ten pan Karlík dozvěděl, že ten konzervatorista mu chodí za dcerou, tak ho navštívil v bytě a povídá mu: vy si mou dceru nesmíte vzít, vy jeden otrapo, já vám ji nedám. No dobrá, odpověděl mu pan Mikeš. Když si nesmím vzít, tak co mám dělat, mám se roztrhat? Za 2 měsíce přišel pan Karlík znova. A oba mu řekli souhlasně: vy pacholku, vy jste připravil naši dceru o čest, zajisté, odpověděl on jim na to: dovolil jsem si ji skurvit, milostivá paní. No a ten pan Karlík začal na něj zbytečně řvát, že mu přece říkal, že si ji nesmí vzít, že mu ji nedá. A on mu docela správně odpověděl, že si ji taky nevezme. A tenkrát, že nebylo o tom žádná řeč, co s ním může nebo nemůže dělat. Že se o tom nejednalo, on že drží slovo. A my byli bez starosti, že on ji nechce, že je charakter, že není kam být tam plášť a že drží slovo, že když něco řekne, že je to svatý. A jestli bude kvůli tomu pronásledovaný, takže si z toho taky nic nedělá, poněvadž má čistý svědomí. A jeho nebožka maminka ještě na smrtelný posteli ho zapřísáhala, aby nikdy v životě nelhal, a on, že jí to slíbil rukou dáním, a taková přísaha, že je platná. V jeho rodině, že vůbec nikdo nelhal, a on měl taky vždycky ve škole z mravného chování nejlepší známku. Tedy tady vidíte, že se lecos nesmí, ale může. A že cesty můžou být rozličné, jenom vůli mějme všichni rovnou. Milí přátelé, řekl jednoroční dobrovolník, který si dělal horlivě poznámky, všecko špatné má i dobrou stránku. Tento do povětří vyhozený, polospálený a z náspu svržený vlak Červeného kříže obohacuje slavné dějiny našeho batalionu o nový hrdinný čin budoucnosti. Představuji si, že asi tak 16. září, jak jsem si už učinil poznámku, přihlásí se od každé kumpanie našeho batalionu několik prostých vojnů pod vedením kaprála, že vyhodí pancéřový vlak nepřítele, který nás ostřeluje a brání našemu přechodu přes řeku. Čestně vyplnili svůj úkol, převléknutí za sedláky. Co to vidím? Zvolal jednoroční dobrovolník, dívaje se do svých poznámek. Jak se mě sem dostal náš pan Vaněk? Poslyšte, pane Rechnungsfeldwebel, obrátil se na Vaňka. Jaký krásný článeček bude o vás v dějinách batalionu, tak pozor. Tuším, že už jste tam jednou, ale tohle bude rozhodně lepší a vydatnější. Jednoroční dobrovolník četl povýšeným hlasem: hrdiná smrt účetního šikovatele Vaňka. K odvážnému podniku vyhození nepřátelského pancéřového vlaku přihlásil se též účetní šikovatel Vaněk, jsi převlečen jako ostatní v selský kroj. Přivozeným výbuchem byl omráčen. A když se probral z mrákot, viděl se obklopen nepřítelem, který ho okamžitě dopravil do štábu nepřátelské divize, kde tváří v tvář smrti odepřel jakékoliv vysvětlení o postavení a o síle našeho vojska. Poněvadž nalézal se převlečení, byl odsouzen jako vyzvědač k oběšení provazem, kterýžto trest vzhledem k jeho vysoké hodnosti byl mu změněn k smrti zastřelením. Exekuce byla ihned vykonána u hřbitovní zdi a statečný účetní šikovatel Vaněk žádal, aby mu nebyly zavázány oči. Na otázku, má-li nějaké přání, odpověděl: vyřiďte prostřednictvím parlamentáře mému batalionu můj poslední pozdrav, a že umírám s přesvědčením, že náš batalion bude pokračovat i ve své vítězné cestě. Dále věříte panu hejtmanovi Sagnerovi, že podle posledního rozkazu po brigádě zvyšuje se porce konzerv denně na 2,5 konzervy na jednoho muže. Tak umřel náš účetní šikovatel Vaněk, vzbudiv svou poslední větou panický strach u nepřítele, který se domníval, že bráně našemu přechodu přes řeku odřezuje nás od zásobovacích bodů, způsobuje nám brzké vyhladovění a tím i demoralizaci v našich řadách. O jeho klidu, s kterým hleděl smrti vstříc, svědčí ta okolnost, že hrál s nepřátelskými štábními důstojníky před svou popravou cvíka. Mnou vyhraný obnos odevzdejte ruskému červenému kříži, řekl stoje již před hlavněmi ručnic. Tato šlechetná velkomyslnost pohnula přítomné vojenské zástupce až k slzám. Odpusťte, pane Vaňku, pokračoval jednoroční dobrovolník, že jsem si dovolil disponovat s vašimi vyhranými penězi. Přemýšlel jsem o tom, má-li se to snad odevzdat rakouskému červenému kříži, ale konečně předpokládám, že ze stanoviska lidskosti je to jedno, jen když se to odevzdá humánní instituci. Mohl to ten náš neboštík, řekl Švejk, odevzdat polívkovým ústavu města Prahy. Ale takhle je to přece jenom lepší. On by si třeba pan starosta za ten obnos koupil i trnici na gábl. Inu krade se všude, řekl telefonista Chodounský. Hlavně se krade u Červeného kříže, s velkou zlostí prohlásil kuchař Jurajda. Měl jsem v ruku známého kuchaře, který vařil pro sestřičky v baráku a ten mi říkal, jak představená těch sestřiček a vrchní ošetřovatelky poslají domů celý bedny Malaga a čokolády. To nese sama sebou příležitost, to je sebeurčení člověka. Každý člověk prodělá ve svém nekonečném životě nesčíslné přeměny a jednou se musí objevit na tomhle světě jako zloděj v určitých obdobích své činnosti. Sám jsem už prodělal takový jedno období. Kuchař okultista Jurajda vytáhl ze svého batěchu lahev koňaku. Zde vidíte, řekl otevřeně lahev. Neumilný důkaz mého tvrzení. Vzal jsem ji před odjezdem z důstojnický mináře. Koňak je nejlepší známky a mělo se ho používat k cukrovým polevům na linecké dorty. Byl však předurčen k tomu, aby ho ukradl stejně, jako já jsem byl předurčen státi se jeho zlodějem. A taky by nebylo špatný, ozval se Švejk, kdyby jsme byli předurčeni k tomu, aby jsme byli vašema spoluviníkama. Já aspoň mám takový tušení. A předurčení se opravdu ukázalo. Lahev šla kolem přes protest účetního šikovatele Vaníka, který tvrdil, že koňak se má pít z esšálku a spravedlivě rozdělit, protože je jich všech dohromady na láhev 5. Takže při lichém čísle se lehce může stát, že se někdo určitě o jeden lok z lahve víc napije než ti druzí, k čemuž podotkl Švejk, no to je pravda. A jestli chce mít pan Vaněk sudý číslo, no tak ať vystoupí ze spolku, aby nebyly žádné nepříjemnosti a hádky. Vaněk tedy odvolal svůj návrh a podal jiný, velkodušný, aby se dárce Jurajda umístil do takového pořadí, aby se mohl napít dvakrát, což způsobilo bohuci odporu, poněvadž se již Vaněk jednou napil ochutnávaj koňak při otvírání lahve. Konečně byl přijat návrh jednoročního dobrovolníka pít podle abecedy, což on odůvodňoval tím, že to je taky jisté předurčení, jak se kdo jmenuje. A náhem dorazil Chodounský, prvý v abecedě, provázuje hrozivým zrakem Vaníka, který si vypočítával, že když je poslední, že bude mít o jeden log víc, což byla hrubá matematická chyba, poněvadž bylo 21 loků. No, potom hráli obyčejného cvíka z 3 karet. Objevilo se, že jednoroční dobrovolník používá přitom při každém rabování náboženských průpovídek z písma svatého. Když raboval spodka, volal: pane, ponechejš mě tohoto spodka i tohoto léta, ať jejíš okopám a ohnojím, ať mě přinese ovoce. Když mu bylo vytýkáno, že dokonce se odvážil rabovat osmičku, zvolal hlasem velikým: ale žena některá mající grošů 10, ztratila-li by jeden groš, zdališ nezazže svíce a nehledá pilně, dokud nenalezne. A když nalezne, svolá sousedy a přítelkyně řkouc: spolu radujte se se mnou, neboť rabovala jsem osmičku a v kartách přikoupila trumpového krále s esem. Tak sem dejte ty karty, spadli jste tam všichni. Jednoroční dobrovolník Marek měl opravdu velké štěstí v kartách. Zatímco druzí přebíjeli si trumfy navzájem, on byl jejich přebité trumfy vždycky nejvyšším trumfem, takže tam jeden za druhým padali a on bral sásku za sáskou a volal k poraženým: a země třesení veliká budou po místech a hladové a morové hrůzy a zázrakové z nebe velicí. Konečně už toho měli dost a přestali hrát, když telefonista Chodonský prohrál svůj žolt na půl roku napřed. Byl nad tím zdrcen a jednoroční dobrovolník na něm žádal úpisy, že při vyplácení žoldu účetní šikovatel Vaněk vyplatí Chodounského žolt jemu. Neboj se, Chodounský, těšil ho Švejk. Když budeš mít kliku, tak padneš při prvním gefechtu a Marek utře hubu od tvoje lénunky, tak mu to podepíš. Zmínka o padnutí dotkla se Chodounského velice nepříjemně. Takže řekl s určitostí: já nemůžu padnout, protože jsem telefonista a telefonisti jsou vždycky v blindáži a dráty se natahujou nebo chyby se hledají vždycky až po gefechtu. Jednoroční dobrovolník se zmínil, že telefonisti právě naopak vydání jsou velkému nebezpečí a že hlavně na telefonisty má spadeno vždycky nepřátelské dělostřelectvo. Žádný telefonista není jist ve své blindáži. Kdyby byli 10 metrů pod zemí, tak ho tam nepřátelská artilerie přece najde. Že telefonisti hynou jako kroupy v dešti v letě, o tom svědčí, že když opouštěl Bruk, tak tam právě otvírali 28. kurz pro telefonisty. Chorounský se díval před sebe utrápeně, což pohnulo Švejka k přátelskému dobrému slovu. No, máš to zkrátka, pěkný švindl. Chorounský odpověděl vlídně: kušte, tetičko. Podívám se na písmenu H ve svých poznámkách o dějinách batalionu. H, H, H, Chodounský, Chodounský, aha, tady to máme. Telefonista Chodounský zasypán minou. Telefonuje ze své hrobky na štáb: umírám a gratuluji se mu batalionu k vítězství. No to ti musí stačit, povídá Švik. Nebo chceš ještě něco k tomu doplnit? Pamatuješ ty se na toho telefonistu z Titániku, který, když už loď se potápěla, porád telefonoval dolů do zatopené kuchyně, kdy už bude oběd? Mně na tom nesejde, řekl jednoroční dobrovolník. Po případě se může předsmrtný výrok Chodounského doplnit tím, že on nakonec zvolá do telefonu: pozdravujte ode mě naši železnou brigádu.
10: Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý sváteční večer v posledním věšáku. Ano, tento věšák je poslední. A předtím nám sem přišlo 24 osobností, které tamhle zanechali své dárky, své suvenýry, a my jsme si říkali, koho posledního. A jelikož vy jste tady vždycky poslouchali životní příběhy těch osobností, poslouchali jste je rádi, tak jsme si říkali, že pozveme jedno z nejlepších vypravěčů, a tím je bez pochyby herec Národního divadla Miroslav Donutil. Můžeme nahoru. Se mám tu noviny. Praha, středa 7. února 1951. To souhlasí? Privět, delegáta mladěži v Sjevomíra. Tady stojí to u nás. A tady v Chicagu koukám fronty dlouhé nezaměstnaný.
11: No jistě, no to byl no, furt ten
10: krok. A tady paní Dejlová, obligátní dotaz. Jaký byl váš dětský sen? Čím jste chtěl být?
11: Já chtěl být spoustou věcí, spoustou povolání. Já jsem chtěl být lesníkem, chtěl jsem být námořníkem, letcem, chtěl jsem být novinářem, to mě naštěstí potom přešlo. Ale v podstatě vždycky mě bavilo bavit lidi, a tak jsem se stal vlastně tím, čím jsem se chtěl stát, jenom jsem si to nedefinoval. Stal jsem se hercem. A asi jsem jim chtěl být od malička. Zřejmě to tam někde bylo. Rodiče byli taky herci, amatérští, ochotničtí, ale byli.
10: Ty jsi vyprávěl i takovou, říkal jsi mi takovou historku o dědečkovi, že měl takový ze zubama takový.
11: Je, o našem dědečkovi Donutilovi je toho moc. Já už jsem toho taky moc řekl, ale fakt je, že na to člověk přijde až s odstupem času. My jsme přijeli do lesa, dědeček tam řezal soušky, jo? Babička sbírala houby a jahůdky a malinky jsme sbírali, to tenkrát všechno rostlo v tom lese. A pak jsme se vrátili zpátky a děda řekl, ježmarja, já jsem si tam zapomněl zuby. A ona říká, a kde jsi to Franc nechal? Ale já myslím, že to bylo tam úplně na kraji, to je takových 5 kilometrů a šel pro ty zuby zpátky. Až s odstupem času mi došlo, že chtěl být chvilku sám. A to samozřejmě tenkrát mě vůbec nenapadlo, že jo. On radši šel těch 5 kilometrů pro ty zuby a doví, kde je měl.
10: Já bych malinko odbočil, protože jsou Vánoce a ty jsi říkal, že to bude taková pánská jízda s tvými hosty, tak já jsem si dovolil objednat dámskou obsluhu tady, takovou. Je to obsluha nahoře s...
11: Nedovedu představit lepší obsluhu, než jsi objednal. Já vám děkuji.
10: Slečna,
11: čím jste mě toho sloužila, prosím vás, slečno? Nevíte?
10: Soda, pro začátek.
11: Soda, no
10: pro začátek
11: obsluha
10: soda.
11: Obsluha krásná, ovšem. Na shledanou, přijďte za...
10: Já bych se rád zeptal, co škola? Máš nějakou vzpomínku, kterou
11: se... Já jsem se na školu navzpomínal strašně moc a myslím si, že celé moje povídání na tom kompaktu pořád se něco děje, furt ve střehu, není o ničem jiném, než o škole. Ale musím říct, že jsem tam zažíval skutečně krásné věci a bylo na co vzpomínat. Už v první třídě si pamatuju, že jednoho dne, to vím přesně, bylo to 1. dubna, nás paní učitelka oslovila a řekla nám, dnes budeme probírat mravenčí sádlo. A, pardon, budeme probírat mravenčí sádlo, já jsem říkal, ano, kdo se hlásí, že nám do vedlejší třídy pro mravenčí sádlo skočí. My jsme se všichni hlásili a vybrali mě, protože já byl na tohleto disponovaný. Tak jsme šli do vedlejší třídy a já jsem se tam zeptal pana učitele, jestli mají mravenčí sádlo, on řekl, už nemáme. A takhle pokynul a my se všichni smáli a já byl za blba. A vrátil jsem se zpátky do té naší třídy a řekl jsem, tak už mravenčí sádlo nemají. A paní učitelka taky pokynula, oni se taky zasmáli a byl jsem za dvojitýho. Ale já jsem nevěděl, že je apríl tenkrát, že mě to nikdo nevysvětlil. Nevím, jestli to z pedagogického hlediska, paní učitelko, bylo nejvhodnější.
10: No. Já bych se rád zeptal, ty jsi říkal... Strýc Karel, že hrál ve tvém životě značnou úlohu v té době.
11: Strýc Karel, vůbec všechny mý tetičky a strýcové hrály podstatnou roli v mém životě, ale strýda Karel, to je člověk, na kterého se nezapomíná. Má do dneška, i když už na světě není, chatu na Vranovské přehradě, jezdí tam jeho manželka, teta Líba. A na té chatě já jsem trávil část dětství taky proto, že jsem od malička byl otcem vedený k tomu, abych uměl chytat ryby. A já tam zažíval na té chatě úžasné dobrodružství. Tam se při petrolejových lampách večer sedělo a vyprávilo a rybáři lhali. Jo, teď to bylo takovouhle, se mi chytil. A tamhle v zátočině 1,80 m sumec, 100 let starej, sebou plác. A já nikdy neměl štěstí ho slyšet, jo. Nikdy jsem ho neslyšel, ale do dneška tam vždycky jedu a poslouchám, jestli někde v té zátočině sebou nemrskne, že bych ho třeba vylovil. A tam jsme zažívali takový situace, kdy třeba, co já vím, jsem všechny ty pány rybáře vezl na druhou stranu na hrad Býtov přes tu vodu na lodičce a ono to mělo velký ponor, protože chlapi byli tlustí. A uprostřed toho seděl nejtlustší, ten byl řezník a oni se kymáceli a pak jsme se převrátili. A teď to všechno napadalo do vody a najednou se zjistilo, že řezník neumí plavat. My byli všichni už na břehu a řezník řval a topil se, tak tam chlapi skočili a zachránili ho, vytáhli ho ven a řezník byl šťastný, ale jenom chvilku, že najednou zařval, ježmarja, já jsem ztratil portmonku. A teď to vypadalo jako nejdůležitější a ono opravdu bylo, protože on tam měl nějaký výtěžek z nějaký zabíjačky a 4 platy a já nevím co všecko, tak se to hledalo, kde by to mohlo být, no samozřejmě hluboká voda, já se dívám a po té vodě to takhle plave. To bylo jak zázračný, jo? Najednou prostě tam plavala peněženka, šrajtofle plavala po vodě. Mně to přišlo opravdu, jak kdyby se stal zázrak. Nebyl to až takovej, protože vevnitř byl polystyren. To byl nachystaný na rybičky, jo? Prostě a tím pádem se ta šrajtofle zachránila, ale zase jenom na chvilku, protože jsem jim ji donesla, oni šli na hrad a tam to propili všecko. Takhle po ní to užil.
10: A co Vánoce, jak jste je trávili potom s tvými kolegy takový, to už byly tekutý kapříci pak?
11: To spočívalo v tom, ten tekutý kapřík, že ty tátové od rodin vyrazili do města koupit dětem stromeček a rybu a už se nikdy nevrátili domů, protože skončili na tom tekutým kapříkovi, kde se zbombardovali, že jo, a potom se vraceli po čtyřech kránů a nenadělovali pod stromeček. No ale bylo to moc hezký v době, kdy jsme nebyli závislí na tom rodinném životě, tak jsme to my, kteří jsme nebyli, tak, takhle prožívali. Ale zároveň tomu taky patřili naše vánočníčky. My jsme dělali vánočníčky v divadle na Provázku a to byly úžasné věci, protože my jsme vlastně v tom divadle byli pospolu od rána do večera, víc než s rodinama. A jezdili jsme spolu po světě, znali jsme se a všichni jsme si přesto byli schopní dávat dárky a projevovat si úctu a lásku, protože to k těm Vánocům patří zcela neodmyslitelně, ale k nám to patřilo taky, protože jsme byli parta. A tam se děly věci. Jako řeknu takovou příhodu s jednou mou kamarádkou, která na tom vánočníčku najednou, když už byla taková jako mírně picla, se podívala a tam stál takový chlap, úplně cizí, jo, se tam najednou objevil. A ona se na něho tak jako podívala a pač měla na tyhle věci odhad a my to věděli. Tak ona říká, toho si vezmu. A my jsme tak jako se zasmáli a říkali jsme, no dobře, no a to. A asi tak za 2 hodiny, já jsem tomu nevěnoval už dál pozornost, ona přišla a řekla, ty si chtěl odvést domů, já tě odvezu domů. Říkám, no tak jestli už jedeš, tak já, a čím jedeš? Jako, já, mám venku vůz. Říkám, pro Krista pána. Tak jsem šel ven, nasedl jsem, tam byla 603, dovedete si to představit, to znamená 603, že tam stála. Tenhle ten chlap, co ona si ho vyhlídla, že si ho veme, ten tam stál, uklonil se mě, jo. My jsme nasedli do té 603, ona hodila nohy na ten pult a řekla, jeď, drahoušku. My jsme vyrazili normálně do té tmy, no ujeli jsme takových 5 kilometrů neuvěřitelným tempem a už nás haltovali, jo. S tou baterčičkou tam stáli, to byl jen silnější kontrola, vystupte z vozu a to. On řekl jenom, malý moment. Takovým už byl stavu, jo. A já jsem si uvědomil až teď, to jsem do té doby nevěděl. On šel k těm policajtům, vrátil se zpátky od těch SMBáků, říkal, pokračujeme v jízdě. Já říkám, Hergot, ale neměli bychom radši pěšky, jak se tak poslouchám, neboj se, chlapče, všechno bude v pořádku. A ty jsme jeli a on zatáčku co zatáčku tu moji kamarádku líbal, jo. Ale to nebyly nějaký takový, jo, jako to byly dlouhý polibky, velmi vytrvalý, jo. A pak jsme už pod tím naším sídlištěm Julianov, kde já tenkrát bydlel, přijeli do té poslední zatáčky a on říkal, a teď dárek pro tebe, lásko moje. A urazili dopravní značku, tak jako na památku. A pak jsme předjeli před ten náš dům. Tam jsme zaparkovali, že jo, a já jsem odešel domů a z toho auta se vozívalo takový hoch, oh, je, jo, uf, ach, ich, ono se to moc nehodí na Vánoce, ale ono se tam vozíval, hoch, ich, joch. A maminka naše se dívala, takhle moje maminka se dívala z okna, říká, co to dělají tam dole, říká, mami, neřeš to, to nemá cenu, nech je bej, to je moje kamarádka, spolužačka. Fakt je ten, že ona byla dokonalá, ona nás i během studia na škole uživila. Ne, opravdu, ona... Ano.
12: Nepřijde to na zdraví té talentované dívky.
11: Nepřijde to
12: přijde po týdnu, ano, přijde to. Jistě. No, ty jsi ale já se zmiňoval...
11: Takhle vypil vázičku, víš, já se dělám.
12: Záměrně nebo...
11: Ne, najednou představím, to bylo v Hodoníně. Mm-hmm. A já jsem se napil a ono to bylo takový jako už na první chod. Jsem si říkal, no ale třeba mají nějakou smradlavku. Jako občas vám strčí takovou nějakou minerálku. Tak jsem to jako přijel a vidím vzadu, jako vzadu toho pořadatele, jak na mě dělá. Já jsem si říkal, seš v Hodoníně, že jo? Kdo ví, co on tam vzadu prožívá. Pak jsem to nechal bejt, no. Dojel jsem to celý, no řeknu ti teda první polovina, konec, to bylo něco úžasného. Jako.
12: Já tu mám ještě poznámku, teď už přesně nepamatuju, ale vím, že jsi říkal něco o krajských tajemnicích, o jednom, něco s Kamčatkou.
11: My jsme hráli s divadlem na Provázku v různých městech republiky, nejenom republiky, ale různých zahraničních městech samozřejmě, ale hráli jsme v Českých Budějovicích. Já tam jezdil rád, protože jsem tam tenkrát chodil s děvčetem, ale to bylo úžasné, že my jsme měli takový představení, který se jmenovalo Příběhy dlouhého nosu. Patřilo k jedním z nejlepších na Provázku, režírovala ho krásným způsobem Eva Tálská. A tam byly limeriky Edvarda Líra, nonsensového básníka, v krásném překladu Antonína Přidala. A ty limeriky v některých případech oslovovaly diváky. Takže já jsem si vyhlídnul takhle v publiku nějakého člověka, jako tamhle teď pána, zase si vyhlídnul uprostřed, teď jsem se na něho zaměřil a řekl jsem mu, vy jste ten dědeček od Kamčátky, který šel na vínec pec Vinčátky. Ta galie za ocas, takže se brzo zas vrátili do kraje od Kamčátky. Na to Peca, Jirka, mm-hmm. Peka, mm-hmm. udělal oui, oui, oui. Říkám, a vy taky, jo? A tím to skončilo a pak jsem se mrknul ještě jednou na toho pána, co jsem to na něho hrál, a ten byl kožený. Ten dělal takhle, jo? A pak jsme 3 roky nesměli do Budějovic, pač to byl krajský tajemník. Ale řeknu ti, typově seděl, teda.
10: Tady mám otázku, jaký máte hlasový rozsah? Píseň Ani tak nehoří z představení Balada pro banditu je v rozsahu takřka 2 oktáv, táže se Jan Kolář z Prahy.
11: Prosím tě, to je až 2 oktáv? Ano, až a někdy mám i 3.
10: O tom nepochybuji.
11: Po ránu, člověče, to kolikrát mám i 3. Ne, já jsem to nikdy nějak neskoumal, jaký mám rozsah, nevím, to naposledy nám nějak měřili na škole, na Janáčkově akademii muzických umění, kde jsme ty hlasy jako propracovávali a posazovali do masky. Mě ten profesor, co mě posazoval hlas, připadal trošku jako cvok, protože on na mě furt dělal hum, ty to určitě znáš, dělal hum, hodíme to před sebe, hodíme před sebe, hum, hum, já se na něho díval, říkám, ten asi přišel z Rapplhausu. Ale jsem mu dělal radost, tak jsem taky furt dělal. A jemu se to děsně líbilo a já jsem se to nikdy nenaučil. Ale tam jsme měli i profesorku jevištní mluvy, že jo, která zase nás učila dech hrudně brániční. Nevím, ano, jestli to někdo učil. Ano, ano. A to spočívá v tom, že musíte ty profesorce sahat sem.
10: Ano, tadyhle, jestli se ta bránice kvěje.
11: A říká, sáhněte si, tady se to ano, musí chvět, jo, sáhněte si. A já furt říkám, já bych paní profesorko se zdržel.
10: Tady se to drží
11: a tady si sáhněte. Říkám, já bych se zdržel, jestli dovolíte. Ne, jen si sáhněte. No, baba byla v letech, to víš, tak jsem řekl, šáhnul na bránici. To jsem nevěděl, že ona tam teda místo bránice má něco úplně jiného. Tam jsem to nečekal, jo. No a v tom vešla moje spolužačka Militka, jo. Otevřela dveře, říká, promiňte, já nebudu rušit. Jo? A už to věděla celá škola. A někdo jede.
10: Paní asi...
11: Paní
10: učí zpívat asi.
11: Jde pak tomu, my jsme říkali Kropenka, paní. To je nádher. My jsme měli takovýho lidiváka v Pardubicích. My jsme takového diváka měli v Pardubicích, ten byl úžasný. My jsme tam přijeli, řekli jsme první 4 věty a on... A už šel naplno, jak paní tady. A on nebyl k utišení, ten Kropenka. A pak naposledy si pamatuju, jsme tam přijeli do těch Pardubic, takhle jsem se mrknul, podíval jsem se tam. Vedle seděla taková ženská vedle něho, on to udělal zase, on to rozjel a ona... Ten udělal jenom... A už ani nemuknul. To bylo naposledy, co on se takhle zasmál, pak se oženil. Že?
10: Když jsme vybírali tvé hosty, tak si řekl, pozvi Kodeta. Tak já jsem pozval pro jistotu oba. Jiří Kodet, herec Slenčinory, Národního divadla, Kristián Kodet, malý, známý nejen u nás.
11: O Jirkovi samozřejmě, Jirka žije bohatý život, ale teď nemohu mluvit chvilku, pardon. Nese se zase něco, co je určitě velmi zajímavé. Víš, a jen přijdou bratři Kodetové, už se nosí jiný nápoje. No,
13: můžu vás takhle trošičku plácnout?
10: Aspoň, víš,
11: to je jedna... Hraje s Pavlem Landovským v Národním divadle v inscenaci Hamlet, ve které mám tu čest s ním spolupůsobit. A jako Polonius, a on tam hraje hrobníka, s Landákem, a oni se tak jako vzájemně škádí. A sedíme v té rekvizitárně a máme možnost poslouchat ty jejich životní příběhy, což je krásný, protože tyhle ty pánové toho strašně moc zažili prostě. A když ten Landák říká, my jsme byli v Anglii s Činoherákem a ten, že charakteristický vlastně tam chrčí v naší rekvizitárně, říká ten Jirka, ten by mohl napsat paměti Světem beze slov, a když on se nikdy nenaučil žádný cizí jazyk, ale vždycky se naučil nějakou větu a tu dokázal tak mistrně použít, jako nikdo. A my byli v té Anglii a on přišel k tomu trafikantovi anglickému a sklonil se takhle do té budky a tomu trafikantovi položil smrtící otázku: Do you speak English? Hele, Kropenka už zase jede, podívej. A ten, tady paní Kropenku nám byla, co? A ten trafikant odpověděl, yes, of course, ale už si nebyl tak jistý, jo? A Jirka ho dorazil, Marlboro. Ještě se tam ten Pavel vzpomněl jednu, jak našel Jiříka, jak leží v recepci, před recepčním pultem, no, a říká mu, prosím tě, proč si nejdeš lehnout na pokoj? Jirka se probudil, ukázal na recepčního a řekl, řekni tomu Volovi, že spím na 312.
13: Já jsem totiž nevěděl, že se anglicky píše číslice jako česky. Že stačilo to napsat.
11: To se děkuji.
13: Já jsem tam měl jeden takový zážitek. Já jsem mluvil s princeznou. A pak jsem měl takový devotní výraz, kterýho jsem se 3 dny nemohl zbavit.
11: Víš, ona v té době vypadala ještě dobře, protože se tam byli, to už je hodně dávno, že?
13: Princezna Margareta. Ta je ta Margareta, oni to mají rozdělený. Margareta má kulturu a ta druhá sestra má zase sport.
10: Vy jste říkal, že máte takovýho z mládí, z dětství vlastně, o tom, jak dědeček vám vyprávěl, pane Kodete.
13: Dědeček Steinmar, to bylo ještě předtím, to bylo v 45. roce, najednou přijeli takový 2 bedny. V jedný byla kopie Národního divadla. A v druhý byly loutky. A dědeček říká, bude Fausta Markétka. Ale jestli to sestavím, 50 let hraju v tom divadle a teď nevím, jak to patří, člověče. Kde je levej portál, kde je pravej portál? Já jsem říkal dědečku, mlč, těš se. A teď tam bylo Národ sobě, že jo, Hinajs, a teď je, on to trvalo to šíleně dlouho, než to sestavil. Pak nemohl najít Fausta v té bedně těch loutek, tak vybral takového škrholu a říkal, tohle bude Faust. Pak vybral čerta s kopitem, to bude Mefistofeles. A teď ten čert říká, Fauste, dej mi duši. A ten škrhola říká, vyliš mi prdel, čerte. Padla železná okona, pak se vynořil děda Rudej, jak protože mu tam bylo horko, vole, a mazej spadaj zle, to je celý.
11: Já to slyším asi po 15, ale já kdykoliv to slyším, jak je to dostane znovu a znovu, pak si představím toho pana Štaj, jak je zapalený do té duchny, spocenej.
13: Postavit to divadlo, to se
10: Vy máte, Kristiáne, taky vánoční
14: jako... Já mám takovou vzpomínku na toho našeho společného otce, že on, On byl neuvěřitelný v tom, ale to nebyla taková šetřivost, on byl spíš jako...
15: On neměl peníze. On nenáviděl socialistický realismus a ale žil on, v socialistickým...
14: On si poradil, on šel na... My jsme teda žili na Arbisovém náměstí a tam prodávali ty stromky a on vždycky každý ty Vánoce přines příšerný stromek domů. Takovej ten do rohu, co vůbec jako... A teď mě říká pořád, mě říkal, jako jak esteticky se to musí ty Vánoce a to a teď to začal roubovat, protože mu dali ještě jako jednu větev k tomu a on to začal roubovat to a teď najednou nastala šílená situace, protože já říkám, táto, prosím tě, to je nádherný a estetický, to je nádherný, ty furt o ty estetice a co ty noviny pod tím stromkem a on se zamyslel a říká, no jo, no to kdyby náhodou nám Ježíšek nasral rukem a on se zamyslel a říká, no jo, no to kdyby náhodou nám Ježíšek nasral, tak to je...

0: A říkám, Soni, proč se smějete tak dušeně? A ne, abys něco udělal. Ona se otočila a řekla, to je jak u nás doma. Teď přijde domů a bude veselý.
1: A z poslední doby máte něco, že u vás na zahradě tam, jak si představoval.
0: Když byli se Soňou u nás na návštěvě, na zahradě jsme poseděli, popili.
2: To jsi mě proved pěknou lumpárnu.
0: Ale hezký to bylo, no, jako lumpárnu. Vycházeli jsme od nás.
2: Já si to vážím. Víš.
0: Vycházeli jsme od nás, jako já jsem říkal, člověče, Jirko, tamhle naproti na zahradě soused je kameraman z Barandova.
2: Penzi.
0: Ne, na penzi, já to víš, já ho moc neznám, já tam tak dlouho nedělal jako ty na tom Barandově, že? Ty ho určitě budeš znát, no ježišmarja. A hned na toho zaostřil, na toho v těch trenkách, co tam byl v zahradě.
2: Ten koukal mu v zadek jenom.
0: No, tak on mírně,
2: tam
0: měl
2: ril, tam ril tam
0: hned,
2: něco
0: hned začal na něho, nazdar, tady konec, jak se ti daří? A on se takhle otočil, jo, takhle. Dobrý den, dobrý den. No Kodet, ty mě neznáš, nebo co, byl jsem u Mirka na návštěvě. Jak se ti vede, starý partycho? Děkuji za optání. Ten člověk mě vůbec nezná. Já ho taky ne. A já říkám, Jirko, ty to ani není kamerama. Ty seš debil. Zase by bylo. Ale to má jedno, to má...
2: Je to pravda pravdou.
0: Ale to ještě má pointu, o který ty nevíš. On přišel, ten pán, ten můj soused, on je totiž opravdu byl kameraman, to ty byl kamerama. On přišel k tomu plotu a říkal, to byl patrně pan Kodet, že? Já říkám, ano, to byl pan Kodet. On bude zřejmě šprýmař.
3: Pojďme teď k filmu a k divadlu. Co člověk musí udělat, aby se stal hercem nebo komikem? Chce vidět Dagmar Staňková z Prahy 10.
0: Podplatit ředitele. Ale...
3: Tady mám ale takový hezký technický dotaz. Pane Donutile, nepopálil jste si pusu při maršálu Malinovském? Růžena Zoulová z Prahy 1.
0: Jsem si ji nemohl popálit, protože to všechno byl trik a my jsme to taky ukázali v tom filmu o filmu. Tam šlo o to, že jsme dlouho přemýšleli, jak to udělat, až nakonec se to vymyslelo jako vždy velmi jednoduše. Vedle mě klekl rekvizitář, vzal si spray do ruky, nějaký libar, nebo... Vzal si nějaký spray do ruky. Chraň tě pán Buřík, tak se jmenoval, že? A vzal si zapalovač, normální takový ten neznačkovej, obyčejný zapalovač, si vzal do ruky a já jsem seděl vedle něj a on byl takhle za mnou schovaný a my jsme byli domluvený a já jsem udělal třikrát po sobě vlastně a jak jsem to udělal po třetí, tak on zmáčknul sprej a zapálil ten zapalovač. A ten Honza Malíř, kameraman, byl v takovým úhlu pohledu, že to vypadalo, že mi to vyšlo z úst. A spousta chlapů už to v hospodě zkoušela, no. A musím říct, že teda zvlášť po několika panákách to teda nedopadne dobře, pač to již se stávají hrozný věci. Já bych to nedoporučoval, prosím vás, vřele nedoporučuji neskoušet maršál Malinovský. A mám ještě krásnou vzpomínku v souvislosti s Černýma baronama. My jsme vycházeli po premiéře z kina a když jsme vycházeli ven, tak vedle mě takhle kráčel tehdy 92letý noblesní hrabě Kolovrat Jindřich se svým synem Tomášem. Přijeli zrovna ze Spojených států, kde žili, to bylo velmi dlouho. A teď mě uviděl ten pan hrabě, zarazil se, protože mě poznal z toho plátna a říká, promiňte, prosím, vy takhle šišláte od malička, a nebo jste to jenom hrál? Já se chci jenom otázat. A já, abych ho potěšil, jsem mu řekl, ano, pane hrabě, já takhle šišlám od malička, tím tě bohužel jinak nenaučil. A on se podíval na svého syna Tomáše a s ledovým klidem mu řekl, co jsem ti říkal, to není herec, to je debil.

0: Vám to možná přijde k smíchu, no já, mě to tak za směšný nepřipadlo. Já jsem mu říkal, pane hrabě, za prvé nejsem debil, za druhé jsem herec a za třetí nešišlám. A on si k tomu Tomáši otočil ještě jednou a řekl mu, I'm sorry, pravdu jsi měl tentokrát ty. Pak jsme ho zvali na premiéru do Stavovského divadla, on řekl, že nemůže přiletět z New Yorku, že tam má práci, ale že nám fax, ne? A to bylo rok 1990, a my jsme nevěděli, co nám chce udělat. A on řekl, a vy nemáte fax? Říkali, ne. A kde tady prodávají fax? Říkali, tady naproti otevřel Italové takovou prodejnu a oni to pak teda brzo zavřeli i s Italama. Tenkrát to tam ještě měli a my jsme tam přišli a pan hrabě to objednal, jako v hospodě se to objednal a říkal, dejte prosím tady Národnímu divadlu dva faxy na mě. A tak Národní divadlo dostalo dva faxy a jediná zpráva, která kdy přišla od hrabě Kolovrata z New Yorku, byla kašlu vám na premiéru, jsem unaven, Kolovrat.
1: Tak, no to jsou Vánoce. To je takový čas dárku, čas tajemství, čas překvapení. A my jsme pro tebe taky jedno překvapení připravili, jestli dovolíš.
0: No to dovolím.
1: Jo, jsi napnut? Můžeš napnut. Zavřít oči?
0: Můžu.
1: Nekoukáš?
0: Jo, proto ty tady
1: no, jistě,
0: máš
1: páči, já ti nevěřím. No, tak, ne, jako od názově ti věřím.
0: Já to takhle
1: takhle,
0: já to takhle
1: nechceš, to ti dám to potom celou do letadla. No.

0: Čučí. Pan Jan Pašilákova, Žarinko už se pozdravil. Jaruško, vítám. Nazdar, chlapi. Ahoj, ahoj.
1: No
0: tak měl, jo, polože. No to
2: ještě se zastal. Mirek říkal, že chce nějaké děvče, aby to bylo, tak já jsem vybral takové, které vybral. Já si vydá za dvě děvčata, až za tři.
0: Takhle, jo, já jsem říkal, máme tam pánskou jízdu. Ano. On říkal, ale možná budu mít překvapení. Říkám, tak ať je to baba. A ona je to takový.
2: Tak já jsem se dozvěděl ve tvé knize, že jsi vášnivý rybář, což jsem předtím nevěděl, ale vlastně jsem na křtinách té knihy mluvil i s tvými rodiči a s tvým tatínkem, který říkal, že vlastně on tě přived tomu a říkal takovou věc, jako ten, co se má zachovávat, taková etika.
0: To jsem už tady vlastně zmínil, je to tak, táta mě učil chytat ryby a já jsem mu za to, co mě naučil, vděčný, protože on mě vlastně naučil, že ryba by měla mít šanci. Že? To mě vždycky zdůrazňoval, že by se měla chytat na dvacítku i velká ryba, já se snažím to dodržovat, ale na těch rybách zažíváme spoustu krásných věcí s mým kamarádem Frantou Kocmanem. Franta Kocman je můj kamarád z Brna, dlouholetý asistent Franty Kocourka a ten skutečně teda se mnou už na těch rybách zažil spoustu věcí a my jsme byli nedávno na rybách a byl tam takový chlápek, který nás furt, jak my říkáme, opruzoval. Jo. Ten furt za náma chodil a on byl z Břeclavy a on přišel a říká mě, dáte si slivovicu? A já jsem předtím Frantovi řekl, řekni mu, že jsem hluchoněmej. Jo. A proč jsem neměl zájem na tom, aby jsme se nějak vybavovali místo chytání. A tak jsem na něj udělal a on, slivovicu, jestli si dáte. A říká, a Franta říká, to máte úplně marný. On je naprosto hluchý. Ten vám vůbec nic neodpoví, ještě ke všemu je němej, takže vám ani nic nemůže říct. Jako, jo? A on říká, no dobře, tak já to ještě jednou zkusím. On, slivovicu dáte si? A já, a začal jsem dělat brm, brm, brm, brm. Jo? A Franta mu říká, on je to ještě navíc náruživý piják, takže on, když byste mu náhodou tu slivovicu dal, jako, jo? Tak vám je čapne tu flašku, dostane křeč do ruky a už nemáte nárok. Jo? A já zase brm, brm, brm, brm, jo? Žádný brm, brm, žádný brm, brm. Teď to tady kamarád říká. Ale já vás dám. A schoval to a už neotravoval. A on se vrátil zpátky, říká tomu Frantovi, a to není donutil? A Franta říká, ne, to je jeho blbý brácha.
2: Kterého člověka si nejvíce vážíte? Jana Mertová ze Staré Vsi nad Ondřejnicí.
0: Tak asi nebudu daleko od pravdy všech nás tady přítomných, i těch, kteří se na nás teď dívají. Já si nejvíc vážím svých rodičů, že jo? Ti mě uvedli do života a to, že se postarali o to, abych měl život takový, jaký mám, za to vděčím jim. Ani oni mě nikdy k ničemu nenutili. Nikdy mě k ničemu netlačili násilím a to, že jsem se svobodně mohl rozhodnout a dělat to, co jsem dělat chtěl a dělám, tak to je jejich zásluha. Já jsem jim za to vděčný.
2: No ale já vím, že mezi lidi, kterých si vážíš, patří naši další hosté, které si tu psal mít. Jsou to, jelikož jsou Vánoce, přicházejí dva mudrci z východu, Milan Lasica a Julius Satinský.
0: Já jsem se lekl, když si řekl dva mudrci z východu, že jde Cyrila Metoděj.
3: Honoreval, ale fakt, Jiří Sovák, že my dva jsme Cyril a Metoděj slovenského humoru.
4: Je to tak, že my jsme sa vydali za hviezdou, lebo aby som pokračoval v tom podobenstve, vydali sme sa za veľkou hviezdou.
3: Dvaja králi.
4: Dvaja králi.
3: Vydali za hviezdou.
4: Gašpar a Melichar, vydali sme sa za veľkou hviezdou a teraz sme tu. Lebo ja mám taký dojem, že teba by mali predávať na predávačnom trhu nie ako v nejakom gramofónovom obchode, alebo čo to tie CDčka, čo máš, ale v lekárni. V lekárni, lebo to je liečivé, čo on vyrába. On je vlastne liečiteľ.
0: Ja ti jenom promiň, než to tohle, ja tím utřu otisk po kodete, ktorý...
3: Mě to neutěrilo, je to pro mě na čest po Jiřím
0: Kodetovi. Už jsi to sencel sám, Milanku, jak do toho už jsem se nemontoval. Ale...
2: Já Já bych se ale chtěl zeptat, my jsme tu, jsou Vánoce a pánové kudeti vykládali historky o tom, jak byli malí a co jim dědečkové a babičky prováděli. Nemáte taky něco takového?
4: My zapůšťáme vianočné svátky, u nás to bylo zapůštění vianočních svátků, čiže od takého svatého Mikuláša popíjame a zapůšťáme ty Vianoce, takže mnohým z nás robí problémy dostat se akurát na štědrý deň domov. Mně se to stalo několikrát v životě, že jsem se netrafil do toho dátumu, že trebárs tak krásně potichučku pristálo také velké skriňové auto, a to byli chlapci z horské služby z Vysokých Tatier, kteří vlastně ponúkali na kšeft jedličky. Oni vždy jako vyťali ty jedličky a přišli na Bratislavu. A potom já jsem to dal na balkón, ty jedličky, a jsme se zarozprávali, něco jsme vypili a oni ma pozvali do toho auta, že ještě tam mají něco vypiť. A mezi tím se auto pohlo a já jsem potom jako se ocitol vo Vysokých Tatrách a přišel jsem domů až na Štefana. A to se mi stalo několikrát.
3: To se stává, dokonce nevím, či je to vtip, alebo skutočná príhoda, hovorí sa to o jednom záhorákovi. Záhoráci to je taký terč vtipov,
0: ja viem,
3: vieš, ako, keď sa niekde hovorí o policajtoch, alebo o blondínach.
0: Alebo Iro.
3: Tak to je o záhorákoch, že bol štedrý deň a rodina toho záhoráka už čakala doma s večerou a stromček už bol vyzdobený a čakali, pretože otec sa mal vrátiť domov a doniesť pre deti darčeky. No ale otec sa niekde pozabudol v nejakej hospode a trošku si vypil a nechodil a potom naveľa, zrejme už aj zavreli tú krčmu, tak prišiel domov dosť neskoro, všetci už boli po večeri, ale stále čakali na tie darčeky. A keď prišiel domov, videl tie detské oči, ktoré sa na neho dívali s takou nádejou a prišlo mu to ľúto, lebo nemal nejakú výhovorku, tak zobral pušku, vyšiel na dvor, dvakrát vystrelil a vrátil sa do izby, povedal, že darčeky nebudú, lebo Ježiško sa zastrelil.
4: Ja som mal kamaráta, ktorý na štedrý večer sa trafil zase do kostola, videl, išiel z hospody do hospody, potom videl taký chumáč ľudí pri kostolných dverách, ale nehovorím si jasne, že kde je to, tak a zakričal dnu do toho kostola počas tej vianočnej utierne ponad hlavy tých ľudí: pán hlavný, máme tam nejaký voľný stôl?
0: V súvislosti ešte napadlo to, že s tou, jak volá do té krčmy, jo, jak ten chlap v tom činžáku zazvoní večer takhle a říká: promiňte, prosím vás, dobrý večer, nezlobte se, že ruším. Mně došel rum, ale nevíte, jestli to je v celém baráku?
2: Já bych využil příležitosti, že tu máme takové tři hvězdy pohromadě a položil bych jednu otázku, takovou, kterou pokládá tedy vlastně paní Dagmar Puchálková z Ostravy. Se kterou herečkou naší i světou byste si chtěl zahrát milostnou scénu? Tak jaká je vaše zkušenost s milostnými scénami, nebo tady myslím
3: jako... Pokud o mě je to jasné, tam ano. To netřeba rozvázat. S mojou ženou pochopitelně nemůžem nic jiné povedat.
0: Mimochodem, když jsi u tvé ženy, krásné Magdy, naší milované, to víš, že se teď o tobě taky říká na Slovensku vtip? Ne. Jako, že jsi se zlepšil v golfu? Říkali ti to už, ne?
3: Ano, to mi hovoří.
0: No, tak jsi to slyšel. Říká se, že se mu povedl teď nejlepší odpal až do Varšavy.
3: To mimochodom vymyslel Kňažko a já jsem k tomu vylepšil pointu, lebo jsem povedal, že naozaj jsem se zlepšil v těch odpaloch, lebo předtím to bylo len do Viedne. No ale viete, ty si povedal, že krásná Magda, tak ono, všetko je relatívne, lebo minule ma požiadala, aby som jej kúpil bicykel. na Vianoce. A teraz som počul zrazu moju dceru, mladšiu teda z tých dvoch, ako telefonuje so svojou priateľkou a hovorí jej, predstav si, naša mama chce bicykel, má 52 rokov, ešte ju zrazí auto.
0: Ale mimochodem teda, když jsme u těch milostných scén, to byla jedna z mých nejkrásnějších milostných scén, kterou jsem ve filmu točil s Magdou, rozumíš? Ona neměla zdánlivě s milostnou scénou nic společného, ale v postřižnách, když mě matlala tím prejtem takhle po obličeji, rozumíš? A teď ten Menzel nás nutil k těm vzájemným výměnám pohledu, jako jo. Já jsem nezažil větší napětí ve filmu pro mě osobně, než v tomto případě. Všechny ty ostatní scény, které potom následovaly, byly spíš trapné, protože to je vždycky takový to, jako co všichni herci, že a teď doleva, teď se vytočte a mírně na to, že a přirozeně takhle, jo. A to, je to takový prostě hrozný, jo, ale a kolem jde šest chlapů a nese nějaký šlauch a pozoruje to, jo. A je to prostě, jako a teď ta herečka říká, já to nechci, já nebudu to dělat, prostě já to okamžitě jdou pryč a tady nebudu. Některá zase naopak do toho skočí, řekne, tak pánové, jsem nahá, jdeme na to, jo. Jako je to různý, ten přístup je rozdílnej, ale já fakt si nedovedu představit, že bych měl často hrát tyhle ty scény, protože by to byl pro ty diváky trest.
4: Jsem tím zopatrněl s těmi milostnými scénami. Protože mně se stala taká věc, že má dovězli, že na barandou a tam už čakala Nina Divišková v posteli. Nina Divišková a Krejčík to režíroval. Tak ten bude postelo a to byla prvá moja scéna v tom filme a hned do postele. A to byla manželská scéna, kde ta moja manželka chcela jako obdobie reminiscencie, aby nastal znovu ten manželský život normálny. Proste mala ma primeť k tomu, aby sa stalo všetko, čo v normálnom manželskom živote manželskej posteli má byť. A ten Krejčík furt nebol spokojný. To je studený. Jak sem nejte, pani Diváškovú, Satinský, to môžete... Pane Satinský, nevadilo by vám, kdyby vás paní Divišková chytila za koule? Divišková zmrzla a hovorí, vždyť my si vykáme. A já jsem říkal, já jsem Julius.
0: Ale to je slovenská milostná. Já jsem tam točil s režisérem Dušanom Trančíkom, poznáte Dušanka Trančíka. A režisér Dušan Trančík mi říká, ty teraz prídeš takto od lesa a ona príde z druhej strany, to taká mladá, prekrásna slovenská herečka a ty mi ju ojebeš pri plote. Ale ide o to, že ona už o všetkom vie. Čiže ty ako náhle ona príde, ty z nej strhneš tie šaty, normálne ju proste vrneš sa na ňu a urobíš to, čo ja po tebe chcem. Ja říkám, no dobře, tak si ona to ví. Ona vie o všetkom, jo. Přijela mladá slovenská krásná herečka, přišla tam, on ji postavil k plotu, já mu řekl klapka, já se na ní vrhl, udělal jsem to, co on po mně chtěl, ona začala řvát, kousat mě, škrábat, píská, jsem říkal, Hergo, ten slovenský projev je úplně jiný, než jako to, na to nejsi zvyklý, jo, normálně, to byla dračice, jo, a teď to skončilo celý stop, byla ona, co to bylo, já jsem měl stážovat, to je škandál, já jsem vůbec nebyla víc v tomto filme, nahá, pozrite se, jako vyzerám, ty prasa, jedno, a teď začala bydlí a říkám, co se děje, a on běhal kolem ten Trančík a řval, nic nevěděla, nic nevěděla. A je toto ty režisté děkuje.
2: Věra Veselá z Mostu tady píše, prosím, aby pan Donutil během věšáku pozdravil Ivu Žižkovou z Litvínova, která slaví 40. narozeniny a moc Mirka zbožňuje.
0: Zdravím Ivu Žižkovou z Litvínova, která slaví 40. narozeniny a moc mě zbožňuje a já jí za to děkuju.
2: To je od paní Jarmily Živné z Mladé Boleslavy, která píše, pane Donutile, říká se, že správný chlap má zasadit strom, postavit dům a splodit syna. Jelikož se mi vy jevíte jako správný chlap, chci se zeptat, jestli jste tyto podmínky splnil a která z těchto tří činností vás nejvíc bavila?
0: No, paní k tomu má i to správné jméno, protože se jmenuje Živná, že? Která z těchto činností mě nejvíce bavila, to snad nemusím zdůrazňovat, ale kromě této činnosti, kterou plním pravidelně, i když ne se stejným efektem jako v případě mých dvou synů, všechny ostatní povinnosti jsem si splnil dvakrát.
2: Než vlastně ti poděkuju za krásný večer, tak bych tě chtěl požádat o poslední suvenýr na věšák, jestli máš něco. Já vím, že máš tedy.
0: To mám. Je tady nachystán. Musím k němu říct pár slov. To je čepička, ve které já jsem točil filmy Černí baroni a Tankový prapor. A v podstatě na několik let je se mnou neodmyslitelně spjata. Já bych, jestli dovolíš, dnes tu čepici, tím spíš, jestli tedy je to pravda, ten věšák je poslední, tak bych ji definitivně zavěsil na věšák, protože já už nikdy do uniformy, byť by mi nabízeli roli ministra národní obrany, nevlezu. Takže, jestli dovolíš, tak tady máš čepici, která patřila svého času k mým filmovým rolím a myslím si, že to byla krásná etapa a v případě třeba Pelíšku jsem vůbec neuvažoval nad tím, že to je role vojenská, protože tak byla napsaná, že mě zaujala a nebylo se potřeba tím zabývat, ale nicméně končím s vojenskými rolemi. Tak.
2: Ty končíš s vojenskými rolemi a já ti musím poděkovat za moc krásný večer a děkuji ti, že jsi nám tak krásně uzavřel poslední věšák, s kterým zase končíme.

0: Víte-liš, že i slovo se může stát šlágrem?
1: Vím-liš. Například slovo napnelismus. Vzpomenete na slovo napnelismus?
0: Nebo cukatura.
1: Cukatura, to je z filmu Pudr a benzín Wericha a Voskovce.
2: Tady tenhle ten konec, takhle pořádně přivážu na pevnej kolík. Sednu si a čekám.
3: Na co?
2: Až se na tom druhém konci ta kotva zachytí.
3: Proč?
2: Protože ta kotva se musí zachytit a ta loď cukne.
3: Kdy?
2: Až se to lano napne.
3: A lanoli nenapneli se?
2: A lanoli nenapneli se. Blbej argument, co? Lanoli nenapneli se. A proč pak by se nenapnelilo, co?
3: Ale když se má napnelit, tak musí někdo cuknulout.
2: No jo, ale aby mohl někdo cuknulout, pane, tak tady nejdřív musí být ten náležitej napnelismus.
3: A napnelismus bez cuknulatury je volovinismus.
2: To není pravda, prosím, protože nejdřív tady musí být ten napnelismus, aby právě mohla nastat ta kýžená cukatura.
3: Cukatura je kravinimum. Vám jedná se o to, aby kotva se zachytila tím lano, aby se napjelo a loď sebou cukla. Avšak k tomuto dění dojít nemůže, jelikož kotva na tomto laně připevněna není.
2: Kotva není?
3: Kotva není. Co? Připevněna.
2: No ne, ale vy říkáte, že ta kotva... Na tomhle laně... Přivázaná?
3: Není.
2: Není?
3: Není.
2: Není. Nemehlo. Blbé. Vy jste měl tu kotvu na to lano přivázat.
3: Přivázat. Pane, mě to bylo hned divný, že jí tam mám hodit jenom tak. Teď je kotva v troubí a na konci lana nemáme nic. Vaší vinou na konci lana nemáme nic, pane, rozumíte?
2: Předně, kde je ten konec toho lana, bych rád viděl, pane. Kde je ten konec toho lana?
3: Tak když hledám konec, tak se dívám pořádně. Dívejte se na tuhle stranu, já se budu dívat sama. Jestli není někde vevnitř zapletenej, no tady není ten konec, není, no.
2: Já ho nebral, že jo?
3: Tak ho někdo uříz, že jo? To je courání po palubě, kde jaká zábava, to se to tady fláká, hele ho, tamhle jde.
4: Přátelé, na všeobecné přání jedné slečny, která právě odešla, vám řeknu něco takového zajímavého o takovém pokusu, který jsem provedl s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu jen tak docela stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil. Tak já jsem mýval doma takové akvárium, asi takhle veliký akvárium, počkejte, já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Mrázova ulice číslo 28. Tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. No a ta ulice právě, ve které já bydlím, ta se jmenuje Mrázova. Mrázova číslo 28. No a tam totiž každý dům má nějaký číslo. Víte, ty domy jsou očíslovaný, aby se to líp našlo, každý dům tam má nějaký číslo. No a ten dům právě, ve kterém já bydlím, ten má číslo 28. No a já tam bydlím ve druhém patře. Napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem potom je druhý patro. Tam já bydlím ve druhém patře. No a tam jdou takhle schody nahoru. No tak jdou, oni tam vlastně nejdou, my chodíme po těch schodech. To se tak říká jenom, že jdou schody jaksi. No a tam máme potom takovou předsíňku. Tam máme dveře do té předsíně. A takhle doleva potom máme pánský pokoj. No a v tom pokoji, jo, tam taky máme dveře do toho pokoje, taky máme dveře do toho pánského pokoje. No a v tom pokoji právě jsem měl na stole stát takový akvárium. Asi takhle veliký akvárium asi. No, ne, takhle veliký akvárium asi. No a, no ne, přeci jenom takhle bylo, takovýhle, asi takhle veliký bylo to akvárium, čtverhraný, čtyři stěny to mělo, ze čtyři stěny, takový dvě delší a dvě kratší stěny to mělo. Ze skla, skleněný, víte? Aby tam bylo, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, ze skla. No a v tom akváriu jsem měl vodu. Jo, a dole to mělo dno taky, to akvárium, dole, víte? Až kdyby tam nebylo to dno, tak ta voda by tam totiž nikdy nedržela. To by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, tak ta by tam nedržela. No, anebo týden třeba by se tam mohli lejt vodu, tak ta by tam nedržela. Tak tam mělo dno, aby to líp drželo. No a v té nebo leta páně by se tam mohli lejt vodu, ta by nedržela tam, kdyby tam nebylo to dno, víte? Tak tam bylo dno dole, právě aby tam ta voda líp držela. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku. Znáte zlatou rybičku? Tak ono to pravý zlato to není, to se jenom tak říká. To je nějaký duble nebo co, já nevím. To se tak říká jenom zlatá rybička. No a ta rybička zkrátka v té vodě plavala všelijak v té vodě, víte? Třeba doleva nebo různě plavala v té vodě. Nebo doprava taky, všelijak zkrátka plavala. No a potom jsem, jo, nebo dolů taky plavala, víte, různě, zkrátka, jak jí to zrovna napadlo, tak tam plavala. A potom jsem měl, jo, nebo nahoru taky plavala, víte, všelijak, jak jí to napadlo, tak tam ta rybička plavala v té vodě. No a potom jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem neměl v akváriu zase, toho jsem měl v takový kleci jako. Klec, víte? Znáte klec, jo? To je takový jako drát, víte? A pak je chvíli nic a zase drát a zase nic a zase drát. Samý takový dráty a nici a to je takhle kolem dokola zkrátka a tomu se říká klec. No a tam jsem měl toho kanárka. Tam ale nebyla žádná voda v té kleci. Panež, ta by tam nedržela samozřejmě. Ta by těma nicama unikala, víte? To bylo jenom takový vzdušný, bez vody zkrátka. No a tam jsem měl takový dva šprincliky a ten kanárek tak skákal vždycky z jednoho šprincle na druhej a zase z druhého na různě tam tak skákal a pípnul tak. No a já jsem vám to tak pozoroval a myslel jsem si, co by to asi udělalo, kdybych toho kanára, víte, dal do toho akvária a tu rybičku, kdybych dal do té klece.
5: Takže zdravím. Lid. Takže pojďme na to, ať nestrácíme čas. Kde jsme minule skončili, ví to někdo? No, samozřejmě neví. Dobře, takže prosím vás pěkně, dneska si budeme povídat o obrněných transportérech. Je to to všeobecně známý OT, což je zkrátka pro obrněný transportér. O jako obrněnej, T jako T-čko, základní. Klid. Základní součást vojsek NATO. Vidím mezi váma ženy, to mě těší. Si vzpomínám, že jsem se tuhle čistě náhodou zeptal nějaké paní na ulici, jestli ví, co to vlastně obrněný transportér je, a ona pá. Ježíš, jak ona to pá. Jo, jestli to snad není něco s obrnou, prosím vás pěkně, ne, to je naprostý nepochopení věci, není to nic ani před, ani po obrně, ani to nespůsobuje žádný brnění, dokonce to ani není vyrobený v Brně, prostě je to OTčko. Je to OTčko a pasta. OTček je několik druhů, tam se to liší podle doletu, některý má klid! Některý má 500, jiný má 1000, jiný zase jinak. To se odvíjí od toho, jestli se s sebou veze nádoby s vodou, ne s vodou, ale s tou hmotou. S tou hmotou na ten pohon, teď mi to vypadlo. Muži určitě to znáte, hmota na pohon, jak? Ne, jinak ještě. Pohonná hmota, ano, pohonná hmota. Se prodává u benzinových pumeb, tak podle toho. Já mám času dost, já jsem to podepsal na furt, takže si to rozumím. rozmyslete. Nevím, čemu tleskáte. Tak podle toho může být ten dolet buď to větší nebo delší. Ježíš, já říkám celou dobu dolet, že jo? Omlouvám se, jsem se v noci vrátil z Bruselu, promiňte mi to přetaženost. Takže samozřejmě do jest, ne do let, ale no nic, to není důležitý a tím se dostáváme k dostřelu. Dostřel, a to si možná už napište, dostřel je dráha, kam dopadne patron. Když do ničeho nenarazí, tak blíž, pokud ne, tak dál. Měří se to, prosím vás, pěkně v okamžiku výstřelu, to proto, aby třeba, když to otéčko jede a vystřelí takhle šikmo nahoru před sebe, tak aby se nestalo, že než ten patron dopadne, tak to otéčko si podjede a dopadne to do něj, takže ten dostřel by vyšel logicky nulovej, nebo kdyby to dopadlo za něj, tak dokonce zápornej a to je blbost, protože nepřítel, kterýho jedeme zabít, musí být vždycky před otéčkem, před. Nikdy ne za pravidlo číslo 1. Co se týče vnitřního vybavení OTčka, tak tam je to takový stísněný, takže vojsko, než nastoupí, si musí sundat bundy. Tomu se v terminologii vojenský říká, že vojsko provede svlek bunet. A jsou tam různý součásti výbavy přichycený různýma, kdyby to nadskakovalo. Je tam taková malá kuchyňka, kde si můžete uvařit, já nevím, třeba bombu, ale musíte mít teda jako naplněnou plynem, anebo maskama plynovýma vybavení musí být, kdyby, jak si vaříte a začalo se něco pálit, tak aby nedošlo k obětem na životech pálit. Tím se dostáváme k palbě. Takže palbu pod trnou vlnovkou. Palbu používá většina střelných zbraní, ať už na pušnej nebo prachovej pohon. Pušky dvojtečka. Máte? Pušky, pěchota si nosí ruku v ruce, teda pušku v ruce, to proto, aby bylo možný za pochodu, za A teda běžení, zastarali se tomu říká běh, za B je plížení, to je, otcové vám možná říkali, to je ta známá plyžba, za C je plazení, to je plazma a za D je lezení a to je lesba. Všechno jsou to druhy pohybu vpřed, pokud nepřítel pálí kleský, teda pokud nepřítel pálí ať už kulový nebo sněhový, je možný lesbu kombinovat s taktickým překulením do strany a to je potom ta známá lesba s kulbou do strany. Konec závorky, tečka. No, vidíte, uteklo to jako voda, ani to nebylo. No. Já vím, jsou to trochu suchý čísla, ale oni bohužel musí být trochu suchý. Teď mluvím o vážný věci. Ty čísla musí být suchý, aby se pak nestalo, že najednou bude zem mokrá. Mokrá krví, lidskou, ještě teplou krví. No nic, aby jsme nekončili takhle dosmutna, tak já teď zmizím. Ale já skutečně zmizím. To je takový můj patent, kvůli tomu jsem byl v tom Bruselu, ale musíte trošičku spolupracovat, takže prosím vás pěkně, zavřete oči. Co? Ne, já tady zůstanu, jenom tady prostě nebudu. Takže zavřete oči všichni. To je rozkaz! Takže máme zavřeno, nepřipravte se o překvapení, hned to bude. Tak, a nejsem tady. A když se to dělá ve tmě, tak je to ještě lepší. Tak vidíte.
6: Žáci, doufám, že jste se naučili naspomnět ten úryvek ze Slávy dcera od Jana Kolára, co jsme si minule probírali.
7: To se nedá naučit.
6: Zaspešák, když se mnou mluvíte, tak laskavě vstaňte. Každý žák, když se mnou mluví, tak se mi vždycky pěkně postaví. Já to umím, jak když biče mrská třeba o půlnoci, když mě probudíte. Hexametrem třeba. Aj zde leží zemta před okemím slzy ronícím, někdy kolébka, nyní národu mého rakev. Stůj noho, posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš, k obloze ta trysinu vznese, vyvíše pohled, nep raděj k velikému přichyl tomu tam se dubisku, jež zdoruje s houblím až do saváde časům. No prosím, a to jsem ožralej. Tak víte co, tak sem aspoň půjde Lenka Plačková a přečte nám tu básničku z učebnice. Budete se snažit trochu recitovat, Plačková. A rozbor básně provede Pešák. Pojďte sem, Pešák, uvidíme, jak se tady budete projevovat u tabule. A Jan Mrázek. Víte to? Tak, Plačková, spuste.
8: Jan Komár.
6: Komár, ne Komár, Komáre. Kupte si silnější brejle nějaký.
8: Jan Kolár. Slávie dcera.
6: Prosím vás, Slávy dcera, ne Slávie dcera. Slávy, Slávie, se nám honí nějaký fotbal hlavou, nebo co zase?
7: Chodí s fotbalistou Slávie, s pravým bekem.
6: Zase mě to nezajímá, jestli má nějakýho pravýho bejka někde, helejte. Teďka je čeština. Mrázek, čí dceru měl Jan Kolár na mysli, když napsal Slávy dcera?
9: Jan Kolár měl, myslím, na mysli dceru svého kamaráda Slávy.
6: No to je zajímavá informace. Sása, jak se ten váš Sláva pode vás jmenoval celým jménem?
9: Mě Sláva Stanislav.
6: No to je velice zajímavá informace.
9: Stanislav Kostka.
6: No to jsou vědomosti, teda nahal jsem zvědav.
9: Stanislav Kostka Newman.
6: Jo, tak Newmanova to byla dcera. A udělali si s Redfordem, že? Hlejte, já nevím, tady zahráváte, děláte ze mě stranu, nebo jsem tak hloupej, prosím vás?
9: Ani hloupej, ani chytrej.
7: Čili polobl.
6: Hlejte, Pešák, se ty výrazy. Hlejte, Jan Kolár měl na mysli jakousi pomyslnou dceru Slávu, jakéhosi pomyslného sjednoceného slovanského národa. Je to jasné, Pešák?
7: Ne.
6: Co vám na tom není jasnýho ještě?
7: No, to s tím Newmanem a Redfordem. To z nich hloukajil.
6: Zas Plačková znova čtěte, jak střídá tohle.
8: Jan Kolár, Slávy dcera. Juj, zde leží zem...
6: Jaký juj? Jste slepá nebo co? Aj? A ne juj, prosím vás juj. To vykřikne tak maximálně nějaká blbá ženská, když spatří třeba...
7: Něco velkýho.
6: Hlejte, Pešák. Zprosťáku jeden. Prosím vás, aj je jedno ze staroslovanských zvolání.
8: Ano, aj je jedno ze staroslovanských zvolání.
6: Tak jděte.
8: Jan Kolár, Slávy dcera. A je, zde leží.
6: Z jakého prostředí vůbec pocházíte, jak takhle vůbec můžete mluvit? Já vám omlouvám, že špatně vidíte. Aj, prosím vás, aj, čtěte. Pořádně znovu.
8: Zde leží zemta. Co je to zemta?
6: Zemta to je zem a ta, to je ukazovací zájmeno za jménem, to se v básních někdy dělá. V bulharštině je to třeba normální, že tam, aby vám Bulhar rozuměl, tak musíte dát ukazovací zájmeno, vždycky zájmeno. Třeba zem se tam řekne zemljata, že jo, nebo auto se řekne kolata, že jo, nebo žena se řekne ženata, že jo, nebo koza se řekne kozata, že jo. Víte, prostě vždycky zájmeno. Byl jste kdo v Bulharsku, jo? No tak víte, že když jste tam šel do obchodu, tak když jste chtěl, aby vám ta prodavačka rozuměla, tak jste musel dát zájmeno, ukazovací zájmeno. Jak jste tam řekl, když jste byl nakupovat třeba?
9: Já jsem v Bulharsku nenakupoval.
6: Nebyl jsem zde. Zas, neříkejte mi... Zas, neříkejte, že jste tam nebyl aspoň jedenkrát v nějakém krámě.
9: No, jednou jsem byl v drogerii.
6: No tak, no a když jste tam chtěl nakoupit, tak já nevím, co jste tam kupoval, jak jste to řekl, aby vám ta prodavačka rozuměla?
9: Una gumata i una viagrata.
6: Zas, hejte, nehýkejte, tady čtěte dál radši. To je úroveň teda.
8: Aj, zde leží zemta, před okem mým, před okem mým.
6: Co vám na ten to není jasný, ale prostě to básník řekne před okem mým, když se sdělí, že třeba něco vidí. Je.
7: Ona ví hovno.
6: Kdo to řek z vás dvou? Kdo to řek? Vy jste to řek? Jo? Pokračujte. Třída tohle, já jsem vyfasoval teda lumeny.
8: Aj, zde leží zemta, před okem mým, slzy ronícím, Nikdy kolébka, nyní národu mého
6: rakev. Jak rozumíte tomu výrazu kolébka národa, národa rakev? Mrázek?
9: Já ne.
6: No, kolébkou národa má na mysli Jan Kolár zrození národa, vznik národa, že? V tomto případě zřejmě moment, kdy praotec Čech vystoupal na horu Říp s družinou, že?
8: On chodil do družiny?
6: Posláte.
7: Ta je blbá.
6: A rakev národa, no rakev národa, tím myslí Jan Kolár jakousi tragédii národa, jakou pohromu, jaká může být taková největší pohroma národa, jakou si dovedete představit? Mrázek třeba.
9: Zeman.
6: Zastupujte se politiku. Hrdče jeden. Ještě dál, Tačko.
8: Někdy kolébka, nyní národu mého rakev. Stůj, vole, posvátná růsta jsou.
6: Sás, z jaký jste rodiny? Pešák, jak je to správně?
7: Stůj, noho. Posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš.
6: Jaká posvátná místa má Jan Kolár na mysli? Co je to posvátné místo, Mrázek?
9: Já si myslím, že posvátné místo je takové místo, kde se někdo, někomu třeba zjeví.
6: Ano, může být, může být.
9: U Příbramy je Svatá hora a tam se, myslím, správně. Někomu zjevila panenka Maria.
6: Ano, velice správně. Pešák, jaká vy znáte posvátná místa v českých zemích, kde se někdo někomu zjevil?
7: Že? Bordel v Libni. Já tam jednou byl a najednou se tam zjevila moje stará.
6: Sáš, co to dá? To už je teda.
8: Posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš, k obloze Tatrysinu. Co to je Tatrysin?
6: Mrázek, řekněte Plačkovice, je to Tatrysin? Tatrysin, si rozložte to slovo, Tatrysin.
9: Já vím jenom, co je to skurvysin.
6: Znáš, čete dál, to já se to můžu.
8: Synu vznese, vyvíše pohled, nepraději k velikému přichyl, tomu tam se vousisku.
6: Jestli máte někde nějaký vousisko, tak se k němu přichylujte po vyučování dubisku. Dubisku.
8: Dubisko taky žádné mám.
6: Prosím vás, mě už je to jedno, už to nějak dočtěte. Pro boha, helejte, aspoň přednes, ať to má nějakej. Představte si, že jste slovanská žena, která radí svému slovanskému muži, k čemu se má přichýlit. A pořádně.
8: Nepraději k velikému přichyl, tomu tam se chlupisku.
6: Blbečku jeden. Zlatý benjoben.
10: Vítám vás, soudruh Prebindo, do sedmého kola. Soudruh Prebindo soutěží v oboru Zvuky okolo nás.
11: Tohle vám prosím posílají státní pytlíkárny. A tohleto... Spojené řechtárny Národní podnik.
10: Ano, tedy soudruh Prebindo má až na jednu všechny kytičky. Jestli si vzpomínáte, vážení diváci, soudruh Prebindo ztratil jednu kytičku ve druhém kole, když nepoznal hlas vlastní manželky, který jsme natočili. Jen tak pro zajímavost, soudruh Prebindo, co tomu říkala vaše paní?
12: Děkuju za optání, první stání už máme za sebou. Já bych, promiňte, jenom chtěl poděkovat za ty pytlíky. Výborně se mi hodí, protože zítra ráno letím do Bratislavy. A potom bych ještě chtěl při této příležitosti poděkovat státnímu vojenskému nakladatelství za krásnou knížku, kterou mi poslali s názvem Jak řvát na lidi. Děkuji.
10: Ano, ale... Ale teď už k věci, ano, váš odborný poradce vám tady připravil dvě dvojice otázek. Z toho dva zvuky máte za úkol určit a dva musíte předvést sám. Otázka první zní, co je toto za zvuk? Promiňte, to je po roce Karotka. On je... já ho omlouvám, on je z toho soucování trochu přetažený, ale nám šlo o tento zvuk.

0: Prosím, co to je?
1: No, já se domnívám, že to je zvuk rozjíždějící se nové bezhlučné tramvaje T-37.
0: Ano, výborně. Výborně, gratuluju, soudru Preběhnu. Já se vám přiznám, když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si myslel, že je to buldozer.
1: Buldozer, ten je mnohem tiší.
0: Ano. A teď prosím druhý zvuk, ano?
2: Uvedíme tež můj rozuch a malýmu vysmava je, vsáva je, a je. To je životné.
0: Prosím.
1: No, děkuju. Já se domnívám, že to je nějaký projev pospátku.
0: Výborně, výborně se to domnívám, ano. A ještě mimo soutěž, jen tak pro zajímavost,
1: ano.
0: O čem ten projev je?
1: No, snad jako obvykle, o ničem.
0: Soudruh Karotka, tak tedy druhá dvojice otázek, ano? Nejdříve máte za úkol předvést nám, jak byste na šoulačce vábil jelena. Tak prosím.
1: Jelena.
0: Jelena, ano.
3: Na šoulačce.
0: Jak byste vábil?
4: Pojď sem, pojď sem.
0: Ano, a to je všechno, ano? Končíte? Soudru Karotko, vezmeme kytičku?
3: No, já myslím, že ne. Otázka byla postavena tak, jak by soudruh vábil jelena. Tak já myslím, že on by ho asi takhle vábil.
0: Ano.
3: Otázka samozřejmě, jestli by ten jelen přišel, ale to...
0: Dobře, tedy formulací otázky vyhověl. A teď tu tady máme poslední otázku. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No?
0: Ještě jednou, prosím, ano. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No, tak jak vyje šakal, soudruhu Prebindo?
1: Já jsem si doma připravoval kukačku. Hele, jo?
4: Kuku, kuku.
0: Ano, to je sice hezké, soudruhu Prebindo, ale otázka bohužel zní, jak kuká šakal. Tedy jak vyje šakal.
3: Výborně, ano, správně.
0: Tedy soudruh Karotka?
3: Ne, to bylo správně, soudruh zavil správně jako šakal.
0: Čili
3: penzum je splněno.
0: Výborně, mě by jenom ještě zajímalo, soudruhu Prebindo, jak to, že jste na toho šakala tak najednou přišel?
1: Abych se přiznal, já jsem si tady přiskří prst.
0: Po roce, Karotka?
3: Ne, to není námitek, soudruh správně zavil a proti prstu v šuplíku nemáme námitek.
0: Dobře, ano.
3: Správně,
0: tak tedy penzum je splněno, ano?
3: Ano.
0: Chcete postoupit do dalšího kola? Děkuji vám, soudruhu Šakale, soudruhu Prebindo. Klárko, prosím vás, upozorněte potom produkci, ať dají spravit ten šuplíček. Ano? Výborně. A už tu máme dalšího soutěžícího, je jim soudruh Jan Jukajda.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den. A soutěží v oboru, co pijeme a proč pijeme. Prosím, posaďte se. A je to tentokrát jubilejní 10. kolo.
6: Tady vodárny Národní podnik vám věnují poukázku na bezplatné vodné. Prosím, pionýři z odolené vody vám nakreslili vodníka a předseda JZD Vodňany vás zve na brigádu.
0: Jen tak pro informaci, soudruh Jukajda ztratil zatím 3 kytičky. Jednu za to, že káranskou vodu považoval za močofosfátové hnojivo. Další za to, že Benešovskou 10 pokládal za postřih proti muškám a naopak postřih proti muškám zase určil jako zbuzanský mošt.
5: Ale víte, že jsem si na ten postřih tak zvyknul, že to teď pijeme doma s celou rodinou.
0: Ano, ano, ovšem dneska jistě, poněvadž to 10. kolo, budete pít jistě něco daleko lepšího. Klárko, buď tak laskavá, ano. Tady máme otázku pro vás.
7: A protože je to konečné desáté kolo, máte za úkol určit obsah těchto 10 skleniček a jestli vám mohu napovědět, tak to jistě dneska nebude kofola. Že? Prosím, můžete se 3x zmýlit.
5: Ano.
7: Sklenička číslo 1, to je tady ta, ano.
5: To by mohlo být, řekněme...
7: Chtěl bych vás upozornit, že máte celkem 10 sklenek, ano.
5: Veltlínské zelené.
3: Správně, ano.
7: Výborně. Dál číslo 2.
5: Sklenka číslo 2. Tramín.
3: Výborně, ano.
7: Je, ano.
5: Sklenka číslo 3. No jo, jo, jo, jo, jo. Miller Turgau.
3: Ano, velmi správně. Ano.
5: Millerík, ten bere. Ano.
7: Chtěl bych vás ještě jednou upozornit, že máte degustovat celkem 10 sklenek. Ano, ještě 7.
5: Ano. Oh. Vodka moskovská.
3: Správně.
7: Dětka?
5: Vodka Výborová.
7: Výborovně, výborně.
5: Jo, jo, jo, jo, jo. Jelínek, slivovice.
3: Ano, správně, ano.
7: Soudruhu Jukajdo, stačí jen degustovat. Nemůžete dopít do dna.
5: Kluku, starostlivá.
7: Dobře.
5: Se podívám.
7: Můžeme pokračovat, ano?
5: Sám. V sedmičce? No jo, gruziňák.
3: Ano, já bych prosil celý název.
5: Dobrý gruziňák.
3: Právě.
7: Dobře.
5: Dál?
7: Dál?
5: Oj! Francouzský koják. Ano. Le Frasson. Allons enfants de la patrie.
6: Soudru Jukajdo, tišej, prosím vás. Tady máte telegram z vodního díla Slapí, že se tam můžete zdarma vykoupat.
7: Ano, ano. Vám jistě přijde vhod, že?
5: Ano, ano. Tak... No, ale říkejte mi žandíku, říkejte mi žandíku.
7: Máte ještě degustovat zbývající 3 sklenky, ano.
5: Já vím, ale já nemusím.
7: No, nemusíte, v tom případě vám ovšem vememe květinku.
5: Já totiž, jak se přiznal, já už nemůžu. Já mám dole vůz.
7: Po roce Karotka...
3: No tak, já myslím, že květinku nevezmeme. Soudruh tady se směl 3x zmýlit a je tady 7 sklenek, takže já myslím, že penzujeme také splněno, že nelze nijak než blahopřát.
5: Děkuju vám, mistře, a napište na se nějakou legraci.
7: Když dovolíte, abych vám taky blahopřál.
5: Ano, děkuju.
3: Také přišel ředitel závodu, soudruh Bechyně.
8: Jménem závodu vám předávám...
5: Starý Bechyně se přišel ukázat národu!
8: Jménem závodu vám předávám výpověď.
9: Přátelé, teď bych si dovolil se trošku pochlubit. Chtěl bych vám předvést jeden z přístrojů, které jsem vynalezl já, tedy vynalezených mnou, takzvaný deformátor. K tomu ovšem potřebuji dobrovolníka z vašich rad.
10: Kdo by...
9: Já dobrovolníka potřebuji, ne poštu teď. Pošta pryč, teď. Dobrovolníka, prosím vás. Já nechci tu poštu, dejte tu poštu. Prosím vás, tu poštu dejte pryč teď. Kdo by byl ochoten se mnou spolupracovat? Může to být z vašich řad, jak jsem říkal, z 5., 6. slovní říčka. Nikdo se ne... Že si vyberu sám!
10: Šefe, to je pošta ze zahraničí.
9: No tak řeknu hned! On řekne pošta, no tak co vezou? Pozor na to! Fragile, francouzsky, italsky, křehký, česky, pozor na to. No tak to otevřete, no. Italsky, křehký, česky, pozor na to. No tak to otevřete, no.
10: Není čím.

0: tupější než vy, pánovi? Tak dejte ten nůž. Dejte nůž, nějaký nůž. No, tak dejte ten kuchyňák. Proč nasídeš? Dejte vedle kuchyňák. No tak ne, prosím vás, nůž, normální nůž, kapesní nůž. No? No ne, házen! To mě připomíná, jak, připomíná mě to, jak jeden můj kamarád koupil si nůž za drahé peníze a oni mu říkají, prosím tě, proč jsi nekoupil ten vyskakovací za takový peníze? A on říkal, člověče, já nikdy takhle rychle chleba jsem si ukrojit nepotřeboval. Tak to otevřete, nestýjte tady, no. No, co to je kůže, tady je kůže. To je žena. Pánové, hovoříte česky? Kdo vás sem poslal? Česky nehovoří. Když se v češtině zeptáte, jak hovoří, tak nerozumí a nemůže odpovědět. Použiju své vylučovací metody. A sice zeptám se všem jazyky, které ovládám. A když neodpoví ani na jeden, je hluchoněmka. Začnu angličtinou. Do you speak English? Do you speak Welsh? Scottish? Irish? Angličanka to není ani Irčanka, ani Welshanka, ani Skotka. Parla italiano, italiano, parla italiano, italiano, parla italiano, ano, italiano, ano. Italka to není. Kjuto, kua, čukuako, jako, Valašsky neumí. Hablouste. Hablouste. Hablouste? Ne, ani toto není to. Parlez-vous français? Ne, francouzská to není.
1: Oui.
0: Ano! Co vy?
1: Ano.
0: No ano. Ano. Vy? Francouzská. Aha. France. Tak nebudeme žertovat. Ano, je to naše drahá přítelkyně, francouzská herečka Chantal Poulin. Tak. Nazdar. Salut. Comment ça va? Ça va bien? Voyage, c'est passé bien? Voyage, c'est passé bien, sans problème? Hein? Sois bienvenue dans notre manège. Nous sommes vraiment très très heureux de te recevoir ici.
2: Co? Já mu moc nerozumím, má takové varaši přizvuk.
0: Co mám?
2: Valaši přízvuk.
0: To je název nějaké písně.
3: Jedním z prvních, s kterým jsem se ze staré gardy Národního divadla blíž a důvěrně seznámil, byl mistr Jiří Steinmar. To byl Pepíček Pér, důvěrníkem nás konzervatoristů, kteří jsme statovávali v Národním divadle. A jednou mezi nás přišel se stížností, že členové Národního divadla se cítí dotčeni, že jaksi náležitě nezdravíme, a že se k ním nechováme s náležitou úctou. Příště tedy, když jsme rukovali do divadla na zkoušku a ve vrátnici stál pan Steinmar, úctivě jsme se uklonili a zahlaholili jsme z plných plic. Dobrý den, mistře! Pan Steinmar nám vlídně pokynul a pak řekl, ale prdlajs, mistr uličníci, pamatujte si, já jsem vždycky hotelier z Černošic. Pan Steinmar byl záskokář legendární, dokázal zaskočit všecko,

0: čemkoliv a cokoliv. A měl jednu výjimku. To je kuriozní. Každý herec dostanený záskok touží alespoň najít čas na jednu jedinou zkoušku. Ovšem pan Steinmar to hrál vždycky vabank. Bez zkoušky, rovnou šup na to. Z provozních důvodů, a o ty v Národním divadle nikdy není nouze, bylo nutné zaskočit roli věžce ve druhém díle zmíněné trilogie, o které jsem už tady mluvil, a sice Vesmíru Tantalově. A pan Steinmar se ujal tohoto záskoku. Tedy ten věštec, to je celý jeden obraz dialogu s Pelopem v takových skaliskách v divé přírodě. A je to velice obtížné, protože to je vázáno na hudbu. Pan Steinmar si tedy výjimečně vzhledem k těmto okolnostem vyžádal zkoušku. Udělal však podle mého názoru jednu malinkou chybu. Na povědku si posadil 2 metry vedle sebe vpravo a korepetitorku s pianem 2 metry vlevo. Zkouška proběhla jako po másle, samozřejmě tady odsud poslech, tady odsud taky, ale večer už to bylo o poznání horší. Ta napovědka se odstla 15 metrů v portále od něho, takže ty zbytky, které ještě bylo slyšet, dokázal znamenitě přikrýt burácející orchestr. Pan Steinmar tedy mluvil velice málo. Tedy text hry velice málo, za to z něho šly jakési pazvuky, hiaty, abych tak řekl, nebo slovní hieroglyfy, chcete-li. Říkal, proč mluvíš? Ty mluvíš? Tak nemluv. A proč nemluvíš? Když nemluvíš, tak promluv. A, o. Konečně, tak jak to běželo, orchestr k tomu a mluvil vlastně Pelop sám, tak to celé nemělo smysl. Pak nakonec skutečně spadla v tomto případě opravdu milosrdná opona. Zničený, synalý, spocený a bledý pan Steinmar se připotácel do šatny, majznul sebou do křesla a začal na sebe lít kýbly sebe kritiky. Pro Krista pána! To jsem se v tom pěkně vycachtal, kolegové. Mám já jeden dědek pitomá, tohle to na starý kolena zapotřebí. Teď ze mě šla jenom horká pára, bláboli. Za to snad ani od zprávy nemohu chtít honorát. Ale zpívající mi kusy civilního oděvu rostlo mi jeho civilní sebevědomí. Takže když si dovazoval uzel na kravatě, prohlásil už naprosto suverénně. No, když se to tak konec konců vezme, on ten věštec je takovej dědek černokněžnická, teď on může trochu blábolit. V tom se otevřeli dveře a do šatny vpadnul zbledlý, rozsuchaný, spocený dirigent Pepiče Kuchyňka, zamnul si spokojeně ruce a povídá, zaplať pánu, tak jsme to dneska měli naposled, načež pan Steinmar z rohu šatny se ozval zničeně, pro Krista pána, a na co jsem se to teda já blbec vlastně učil? Alkohol za volantem, jak víte, je velice přísně zakázán a že tomu je taky v divadle na jevišti, to jak si samozřejmě předpokládáte. Ale přesto, protože čert nikdy nespí, se tu, tedy za tím volantem, i onde na tom jevišti, občas stane, že nějaký ten nešťastník tento zákaz překročí. A mohu vás ujistit, že na tohleto jsou v divadle ještě horší tresty, ještě drakoničtější tresty, než na dopravních inspektorátech, i když se u ředitele defouká do balonku a neodebírá se tam krev. Já to vůbec neomlouvám, přátelé, vůbec ne, ale jsou mezi zpěváky, herci a vůbec mezi lidmi, kteří veřejně vystupují, trémisté, kteří potřebují opravdu tu skleničku na kuráž. Je to jenom jejich psychologická představa, protože si tím nepomohou. A nebo dojde i k určitému onemocnění, abych tak řekl, k indispozici. A to se člověk dokáže pro jeden večer upsat třeba i čertu. V divadle, řekněme mu divadlo X, abych nejmenoval, se hrála Carmen a titulní roli zpívala představitelka Y, abych nejmenoval. A ta si dala před představením opravdu nějakou tu skleničku na tu kuráž a v neznalosti nealkoholika jaksi dávkování poněkud přešvihla. První jednání proběhlo ještě jakž takž. Jednou opravdu někdo v muzice honěný poznal, že se dopustila několika, abych to řekl velice mírně, muzikálních omylů. Za to ve druhém jednání nastalo pravé rodeo. Najednou z ničeho nic, paní Y, tedy nyní už Carmen, začala zmateně pobíhat po jevišti sem a tam, bez ohledu na to, co bylo domluveno s partnery, bez ohledu na to, co bylo domluveno s režisérem, odborně se tomu říká, měnit si o své vůli aranžmá. Dona Jose zpíval onen večer tenorista jugoslávské národnosti, který toho česky moc neznal, a jeho hra spočívala v tom, že zpíval a neustále honil Carmen po jevišti a mezi zpěvem cedil skrz zuby srbské kletby: bogati, majku ti, dušu ti. No, v terčetu, když roztančí se nad cymbál, tam už Carmen nespívala svůj part altový, nebož zpívala unisono se soprány. Kvintetu, kde jaké šejdy tu i tam, tam už nespívala vůbec a rvala jenom od sebe své podloudnické druhy Dankajra a Remendáda a řvala na ně úplně civilně: nedejte se, kluci, je to ohromný, zpíváte to výborně. Tak přijde, jak známo, květinová árie, to je takové parádní číslo Dona Jose, ale mezi tím je předepsáno, že Don Jose má smíknout Carmen vztekle o zem, což už Jugoslávec vůbec předstírat nemusel, protože jí měl až po zuby, takže s ní mají svoje liště, až zaduněla podlás, dvih se kotou šprachu. A navíc, a to je důležité, Carmen měla na krku, na provázku takové veliké dřevěné korále, ten provázek se při tom pádu přetrhl a korále se volně rozkutálely po jevišti. Carmen tedy ležela na jevišti, Don Jose zpíval o tom bílém květě, že ano, árie je to trošku dlouhá. Carmen se začala nudit a navíc si začala provokovat napovědová svítivá a lesklá pleš. Takže se volně plazila po jevišti, hledala rozkutálené kuličky a cvrnkala do nich a trefovala se do napovědy. Což se jí skutečně tu a tam podařilo, protože do zpěvu Jugoslávce se občas ozvalo napovědovo zničené au. Ve čtvrtém jednání se Carmen dokonce podařilo spadnout z předscény do orchestru. Ale ve zpěvu pokračovala dál, držela se kontrabacisty takhle kolem krku, aby byla jako legrace, tak už schovávala part notový za záda. Páté jednání nespívala vůbec, udělala se pauza, Carmen nebyla schopna, udělalo se jí náhle nevolno, jak se praví vždycky obecenstvu. Přivezli náhradní Carmen a ta to dospívala. A následky ty už ani nechtějte vědět. Tak nejvíc radosti za celá léta svého působení v Národním divadle nám činil tenorista Bohumír Vích, kterého jsme milovali pro jeho bezelstnou povahu, pro jeho radost z každé legrace a hlavně pro trpělivost, s jakou si dal všechny ty naše drobné či větší urážky na cti líbit. Mirek, jako všichni tenoři téměř, je poněkud menší postavy. V jeho případě bych dokonce řekl velmi poněkud menší postavy. Tedy úplný tedy pidi mužík. Obtloustlý ještě navíc. A tímto směrem byly orientovány veškeré naše legrace a vtipy, pochopitelně. Mirek totiž kdykoliv zpíval Dona Jose v Carmen někde venku, když tedy hostoval, jak se říká, tak si předem vyměňoval výšku Carmen. On měl takový seznam, kde měl uvedeny všechny operní scény v republice a tam měl uvedeny možnosti Carmen s udáním v centimetrech. A tím se naprosto řídil jako kompasem. Jednou ho volalo Brno, ptal se samozřejmě prvního, bylo ano, mohl bych, ale prosím, kdo zpívá Carmen, když mu řekli, že paní Řezníčková, tak říkal, že to jde, protože ona je jenom o 20 cm vyšší než on a to se ještě tak na tom jevišti ztratí. Přijel tedy do Brna, měl malou zkoušku u piana s korepetitorem jenom kvůli tempům a večer tedy skutečně se nalíčil, oblékl, šel se do dámské šatny přesvědčit, jestli ho neoblafli, jestli skutečně ta paní Řezničková zpívá a představení inšpicient spustil. Mirek se dopustil jedné malé chyby, která vyšla najevo až v průběhu prvního jednání. A sice Mirek hrál, zpíval a najednou zaspíval: haj Mikaela, jaké štěstí! A podíval se do portálu a tam stála dvoumetrová junonická Mikaela. Ale už se nedalo nic dělat, hned je tady ten duet, svou máti vidím zas, ten se zpívá tradičně líčko na líčko. Takže v tomto případě to vypadalo, jako když si guvernantka vyvedla na procházku chlapečka, který si hraje na vojáčka. A Mirek zpíval... Svou máti vidím zas, jděte dál, jděte pryč, mi rodnou výsku tu milou, jděte ode mě. Carmen, protože to zpívala, ale Mikaela, protože to zpívala teprve po třetí, držela se ho jako klíště a Mirek nám pak vyprávěl, jak to dopadlo. říkal, když jsme ten duet končili, kluci, tak já stál na stole a ona seděla na lavici a to jsme byli tak akorát.
1: Když zpíval Mirek Donach-Chose poprvé v Praze, byl jsem na premiéře. Mimochodem dostal tehdy od nás, od kolektivu Činohry, darem chůdy. Vy jste mu trošku zvýšili úroveň. A já mám dojem, že mu ublížila krejčovna naše, protože na něj ušili tu strážmistrovskou uniformu velice špatně. On totiž nemá téměř žádný krk a oni mu ten límec udělali široký takhle a hodně vysoký. Takže tomu přikrylo bradu i část úst a navíc mu režisér posadil na hlavu jakousi helmu. On tomu říkal Pickelhaubna. A ta zase mu přikryla pochopitelně vlasy, čelo, obočí, oči a nos. Takže když zpíval, tak to vypadalo, jako když zpívá Sněhuláka nebo Kostlivec. Když zpívá třeba Jsem líp, máte tam líp. Ale vedle ty vojáci Natales Morales i ten poručík Zuniga měli ty španělské, takové ty frankistické čepičky s tím třapečkem. A já jsem v pauze přišel k němu do šatny a povídám, ty Mirku, poslouchej, tu helmu si na sebe neber, víc jste bez toho ksichtu není vůbec nic vidět. A on seděl před tím zrcadlem, koukal se na sebe a říkal, když to máš těžký, rozumíš, on ten kašlík je vůl, on jde pak helmu dolů, čověče, to ona potom naznačuje, rozumíš, že ten chodej je ve službě. To Natále Morále, ty ten Zuniga, ty budou mít ty čepičky, pak oni to jako mimo službu mají volno, teď to ten chodej je ve službě. Rozumíš, on taky ten pokletek tou Carmen udělá ve službě a pak je za to zavřené. A tím jako kačníku službu naznačuje tou helmou. Já taky vím, že je to volovina. Tak jsem to vzdal, protože jsem si říkal se zesnulým přítelem Zdeňkem Štěpánkem, režisér a maminka mají vždycky pravdu. A za čas jsem potkal Mirka na ulici, z dálky na mě radostně mával, pusu měl od ucha k uchu a když jsem k němu přišel, povídá, Bouti, tak ten tě poslech. Už na sebe tu helmu neberu, kašlík, nekašlík, rozumíš? Já jsem se na sebe podíval ty helmě do zrcadla a já vážně vypadal jak ruskej samovár. Toto byla, jak jste si všimli, slovenská lidová píseň. A ta vám mám připomenout, že jsem byl mladý, hloupý a že mě jako celou spoustu mých českých předchůdců zavál divadelní vítr na Slovensko, kde jsem byl angažován jako herec ve středoslovenském divadle Vo zvoleně. Dnes se to jmenuje divadlo Josefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, pobočný závod 001, Činohra Zvolen. Jak říkám, byl jsem mladý, hloupý a neskušený a v této době jsem zasáhl takovým vynikajícím způsobem do slovenské bytové výstavby. Je to neuvěřitelné, že herec zasahuje do výstavby, nicméně je tomu tak. Já jsem totiž, dělám to dodnes, to je jako můj koníček, kterým obveseluji občas své okolí, že napodobuju své kolegy a tehdy jsem si dokonce troufal na některé zahraniční i naše státníky. A tehdy byl předsedou vlády soudruh Antonín Zápotocký, blahé paměti. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, ve zvolenu byl podnik, který se jmenoval Stavoprojekt. Ten působil v tom smyslu, že jaksi se staral o plánování výstavby v celém Banskobystrickém kraji. Byli tam vynikající mladí kluci, jako jsem byl já, inženýři z Prahy, z Brna, z Bratislavy. Výborná, skutečná taková československá parta. Flámovali jsme spolu, jezdili jsme na sliač a tak dále. A já jsem jim jednou v hospodě toho Zápotockého předváděl. Jim se to strašně líbilo. A pak jeden kluk, ten inženýr, dostal geniální nápad, říkám geniální v uvozovkách, povídá, poslouchej, víš co, my tu máme, totiž náš starý má v šupleti ležet už 2 roky, akci Z. To je vystavit 10 jednoposchodových domků pro zaměstnance v zemědělství, kteří nebydlí. Víš co, zavolej ho jako Zápotocký a zeptej se, jak je daleko s tou akcí Z. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, tak jsem jednu sobotu z jedné kanceláře v tom podniku zavolal domácím telefonem do té místnosti, kde seděli ty kluci s tím vedoucím, který tam měl nahoře takovou katedru. Ten se jmenoval inženýr Jano, křestním jménem. Nebudu mu dělat ostudu, nebudu mu říkat, jak se jmenoval dál. No a já jsem prostě zavolal a protože jsem tajemníka soudruha Zápotockého neznal, vypůjčil jsem si tajemníka soudruha Kopeckého, soudruha Bendu a říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého. Ovšem předtím ještě ten inženýr dělal veliký divadlo tím, co byl ten, co byl se mnou domluven, že dělal meziměsto do toho telefonu. Říkal, čo slečna, já vás dobře nepočujem. Já jsem se totiž musel naučit slovensky, víte? Proto mluvím slovensky. A vidíte, co se člověk mladý naučí ve stáří, jako když najde? Já se dneska dívám na televizi bez větších obtíží. Tak on dělal to mezi město, říkal, čo, prezvon tě ještě raz, slečna. Tu, ano, tu je samoprojekt zvolen, ano. A kto, ktože volá? Já vlastně počím, Praha, ano, ale kto, kto? A úrad čoho? Aha, predsedu vlády. Ano, odovzdám. A povídá tomu inžinovi, Jano, zober si to, máš tu telefon, volá tě Praha, predsednictvo vlády. A teď jsem dělal toho Bendu, říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého, příští týden přijedeme do Zvolena na oslavy Slovenského národního povstání. Soudruh Zápotocký chce vědět se s tou akcí Z. Já příliš informován nejsem a já vás s ním spojím. A jedním tím kolečkem na tom telefoně jsem cvakl takhle, aby to dělalo dojem přepojení. A pak bylo ticho na obou těch koncích mezi tou Prahou, jako tedy, a tím Zvolenem. A já jsem do toho řekl, Zápotocký, čest práci. U příležitosti oslav Slovenského národního povstání navštívím se svým doprovodem Zvolen a byl bych rád, kdybyste mě předložili, v jakém rozsahu a do jaké míry pokročili práce na akci Z. Teď bylo na druhém konci mrtvolné ticho, poněvadž na něj šly 4 infarkty, každý z jedné světové strany. A pak začal blábolit, říkal, ale ano, samozřejmě, bude nám cťou, nech se len páčí prísudu, predseda. Samozřejmě, všetko vám ukážeme, pekne vás povodíme, pravda, máme všetko pripravené, nachystané, nech se len páčí prísť. Tak jsem jako ještě chvíli něco povídal, a pak jsem říkal, tak tedy příští sobotu v 9 hodin ráno se stavím u vás v kanceláři a byl bych rád, kdybyste mě mohli zavést i na staveniště, abych se osobně přesvědčil o rozsahu vykonané práce. Děkuji vám, naschledanou, čest práci. A on už byl tak zblblej chudák, že mě řekl, dovidenia, čest práci a ruky boskávám. No a pak jsem v té kanceláři chviličku počkal, aby to jako nebylo kách, jak se říká správně česky. A přišel jsem jako tam do té místnosti na návštěvu, byla sobota, tenkrát se ještě v sobotu pracovalo, což jsem dělal, což bylo běžné, že jsem je chodil navštěvovat. A teď to tam vypadalo tak, že ty kluci, kteří to věděli, byli skovaný za těmi rýsovacími prkny a on neseděl za tím stolem, on byl zlomený jak rákos. Já jsem přišel a Janko, čo sa ti porobilo? Chorý si, či čo? Pál, nie. Sadkaj si. Že se. Vytah to dvojšuple, vydal flašku slivovice, nalil to 3x za sebou do toho krebského servisu od Hořčice, jsme to vypili, už jsme se tak viděli trošku La Habanero. A já povídám, no čo je, Jano? Ale, bohužko moj, máme tu taký bordel v jednej veci. Sprostá taká akcia Z z priamého popudu Zápotockého vystava 10 jednoposchodňových domčekov pre pôdohospodárov, ktorí nebydlia. Malo 2 roky, už sa s tým malo začať. My sme nespravili ani len figu. A teraz on príde. Pán, on tu byl? A nie, len bude prísť na budúcu sobotu. No ako si sa s ním vyprával? Po telefóne. Pán, ako? No, že príde. A pán, prosím ťa, na to má přeci úředníky, to s tou nepotřebuje mluvit. A nie, keby si bol skôr o 5 minút prišiel, tak si mohol sám ten hlas vypočuť, veď ja ten hlas dobre poznám z rádia. Sakra, nedal si to vymluviť, ten človek. A teď mu proste najednou dopad šesťák do forvesu a začal řádiť, dostal šok. A začal řvát na tú sekretářku. Marina, donies šanon Z. Tam mu to přinesla, on v tom začal listovať, teď to našel, to, co hledal, říkal, aha, chlapci, tu je kópia. Už v marci, som tým idiotom na kraj do Bystrice písal, aby niečo v tej veci urobili. Hovno spravili. Chlapci, niekto bude zatvorený, ale ja to nebudem. A už vytrh tú kopii a skovali do kapsy. teď organizoval ve velkým. Ty plánky byly jednotné, ty byly v Praze na předsednictvu vlády, v Setinách. Říkal, Janko, zabešteluj si letěnku, půjdeš na pondělok do Prahy, vyzveď ještě plánky, však všechno to tu pěkně rozrobíme, ofotografujeme Ivalen, tak nikde ho nepovedeme. Nikde, nikde nepůjde. Tu bude sedět s námi v kancelárii, tomu všechno jen tak ukážeme, tak nafarbené pěkně, však vystrojíme mu to. On chtěl tímto způsobem toho chudáka Zápotockého poblafnout. A pak se najednou v tom zmatku zjistilo, že vlastně ty pozemky, na kterým dnes ty domky stojí, to je, když se letí na Sliač, tak vpravo je takový kopec, Borová hora se jmenuje, a tam jsou ty domky. Že ty pozemky nejsou ještě vůbec vyvlastněny. Tak volal předsedkyni Národního výboru. A teď začal tak krásně, říkal, Marťulienka moja zlaťučka, po obědě o pol třetí spravíš mimoriadné zasadnutí MNV, věž, dušička moja zlatá, a musíme súrně vyvlastnit tě pozemky na Borové hore. A ona si odpoledne prala nebo pekla, takže protestovala do telefonu, říkala, blablabla. On říkal, ale nie, to musí být, o pol třetí ti vravím, ale Marta. A ona zase blablabla, říkala, husa jedna sprostá, keď ti hovorím o pol třetí, tak aj o pol třetí bude, vybavené, to je věc štátného záujmu, a bacil telefon. Co bylo dál, já nevím, já jsem odešel, rozloučil jsem se, pozapomněl jsem přes tu sobotu, neděli na to, a v pondělí ráno vstanu, stojím na tom Zvolenském náměstí mezi těma dvěma kostely a vidím k Hronskému mostu nahoru na Banskou Bystricu autoštěrku, autopísku, autotašek, autocementu. Jsi hyml, za chvíli zás. Štěrk, písek, tašky, cement, vápno. A to není jen tak. Jdu tam na tu Borovou horu se podívat. Tam byla louka zelená, běhali tam ty inženýrci s těma teodolitama, měřili tam pásma, dělali ty růžky z prkínek. Ale tam bylo všecko. Nejenom štěrk, vápno, cement, cihly, tašky. Tam byly umyvadla, tam byly klozetové mísy, tam byly dveře i s futrama, ve dveřích klíče, což nebývá při kolaudaci. On totiž zastavil v celém Banskobystrickém kraji práce a nakrat to ze všech staveb na tu louku, aby toho Zápotockého tímto způsobem mohl ošálit. No když jsem viděl, co jsem udělal, že jsem odpoledne k němu do bytu a povídám, ty Jano, toho Zápotockého do toho telefonu, to jsem dělal já. Teď zase on mě nevěřil, říkal, já tě poznám, ty jsi taký figliar, víš? Já se kvůli tebe zavřet nedám. Tak jsem mu to slovo od slova opakoval, co jsme jako do toho telefonu mluvili. Pak jsem ho nakonec přesvědčil a řekl mi, no, čo se dá robiť? Zastavit se to jednako nedá. Dokončíme v Pánu Bohu. Tak tedy v Pánu Bohu dokončili, v listopadu se lidi stěhovali. Nic by se bylo nestalo, byla to taková vnitřní legrace, ale šlo to od úst k ústům, od kuka k kuku, až se to dozvěděl i ten chudák Zápotocký. A při jedné příležitosti, když byla zábava na předsednictvu vlády, tak mě pozval a všechno pěkně, jak to vypravuju vám tady, jsem vypravoval jemu a té jeho společnosti. On byl ohromný člověk, on měl velký smysl pro legraci. Já jsem neviděl v životě člověka tak se smát, jak se smál ten Zápotocký. Tomu tekly slzy, takhle mu tekly slzy smíchu. Takže jemu to prošlo, mě taky tím pádem, ale nejhůř na tom byl ten inženýr, ten Jano. Protože ještě 3 roky po tom, co se to stalo, kdokoliv ho z jeho známých potkal ve Zvolenu na náměstí, křičel na něj. Jano, choď na poštu, volá tě Praha, Zápotonda se chce s tebou vyprávat.

Když jsem byl na studiích, vytloukal jsem život, jak se dal. To po česku znamená, že jsem učiteloval po rodinách. Zejména jsem učil češtině. A neřekli byste, jak člověk nakoukne češtině do útrop a dokonce i pod podsazení, učili českému promlouvání nečecha jako poleno. A pamětli v toho, čeho mě bez děky in puncto češtiny naučili žáci líní i horliví, a líní ještě víc než horliví, nepřestanu vám tvrdit a prohlašovat a přísahat. Člověče český, chceš-li se trochu naučit česky, popadni nejbližšího cizince, který se ti namane, a uč ho česky. A nechce-li dobrovolně, dej si ho přidělit národním výborem. Nebo jinou vrchnost. A měly být na to zvláštní paragrafy být. A tomu cizinci třeba i plať za ty hodiny, které mu dáváš, ono se ti to, věř mi, vyplatí. No tak tedy. Mezi mými žáky byl i vrchní stavební rada z tehdejšího místodržitelství. Chodil jsem k němu do bytu v Jungmannově ulici na Novém Městě pražském a zasvěcoval ho do tajů jazyka libušína. Pán v létech, táhl mu na 60. Urostlý a milý člověk s krásnou tváří, sálala z ní inteligence a pevná vůle a život daný práci nebřídilsky zdatné. Zde dovolte, abych pověděl, že není žena nejkrásnějším tvorem stvoření, je jim stárnoucí muž nebo stařec. Ovšem, vydařili se. Tak tedy můj vrchní stavební rada, krásný podzimní mužnosti, byl to dobrý žák, ku podivu bystrý a horlivý. Ale když jsme se dostali ke kapitolám o českém slovese, padl na mne třas. Věděl jsem, co teď přijde. Napíše mi, jako napsali dosud všichni v tu ránu, když jsem začal vykládat české sloveso, tedy slovesné vidy, že teď nemají čas, že se zas přihlásí na jaře nebo na podzim. Tak magicky působívají na žáky nečeského původu vidy českého slovesa. Tedy aspoň na mé žáky tak působili. A teď šlo o mého nejmilejšího prozelitu češtiny. Pane Bože můj, i sebral jsem všecku odvahu a řekl mu, já, 19letý kluk, tomu krásnému starci, pane vrchní rado, teď přijde učivo těžké, velmi těžké, ale je to fantastické s tím českým slovesem, prosím, nezlobte se, já za to nemůžu, já jsem to nevynašel na mou duši, ale je to nad každou představu a ještě žádný nečech se tomu nenaučil. Tak se prosím nezlobte, ale je to opravdu fantastický. Vrchní stavební rada Theodor Brandt nasupil krásné houštiny obočí a řekl, já, fantastický. No tož budeme vidět. Je to tak těžký jako gorejský? Ne. Vojské sloviso? Ale jako řecké sloviso, pane vrchní rado, myslím, že to je alespoň tak těžké. A, alespoň, no tak uvidíme. No tak vy už začínajte. Uvidíme a začněte, pane vrchní rado, radši jde vidět, jak je to těžké. A vůbec zde i empirický, že ono jen tak podle zvyku, zvykem a cvikem. A, zde empirický? O, ale zde taky, systematický, ano. A jak myslíte vy, co je lepší? V tom okamžiku neposedla sebevražedná touha po propasti. Vychrlil jsem ze sebe, pane vrchní radost, žáku s tak skvělou inteligencí bych doporučoval nejdříve povšechnou systematickou orientaci, ale nezlobte se, prosím, nestřelíte na mě, já udělám samou, ale já za to nemůžu, říkám samou, já to nevynašel. Vrchní rada Theodor Brandt se na mě upřeně zadíval. No tož vy se nějak báte, člověče? Nebo bojíte? No, proč vy se tak báte? Já vás nebudu zaštělovat. Nemějte stracha. Ne, ne, ne, ne, ne.
strach nebo strachu? A strach nebo strachu, genitivus, negativus. No tak jen se nebávejte, ne, ne, systematická orientace o těch videch bude moc úspěšná. Ne, nebo prospěšná, co to řekli, že ano. No a vy se nebáte, ne, nebo nebávejte. Já budu sebrat, jak říkáte vy, rozum do hrstí, že ano, no tak můžete začínat. Ne, ne, ne, začít nebo začnout. Mohl jsem, tak jsem tady začal. Začal jsem z uzoufané duše s pověstným hrdinstvím zbabělců. Rychlostí kulometnou hlásat a hlásit, oznamovat, věstit, sdělovat, vyhlašovat, intimovat, deklarovat, proklamovat. Příklady a případy dokládat, ilustrovat a dokumentovat, že rozlišujeme v češtině podle kolikosti a podílnosti děje slovesa jednorázová a slovesa iterativní neboli opětovací. Dále slovesa frekventativní neboli opakovací a slovesa distributivní neboli podílná. Podle dokonalosti děje slovesa imperfektní neboli nedokonavá a slovesa perfektivní neboli dokonavá. Podle trvání a fázovitosti děje slovesa momentální neboli okamžitá a slovesa kontinuativní, dále slovesa inkohativní a slovesa efektivní, přičemž slovesa inkohativní a efektivní mohou být buď imperfektivní nebo perfektivní. Pročež pro lepší rozlišení říkáme perfektivním inkohativům ingresiva a perfektním efektivům finitiva. Ani si však nechceme-li zde zbloudit, smíme slovesa finitivní neboli končící zaměňovat se slovesy terminativními neboli omezovacími. A že vedle toho české sloveso dovede vyjádřit i míru děje, míru malou třeba pro pouhé náznakovosti a zase i míru náramnou. Takže, kdyby pan vrchní rada z toho chtěl povylítět z kůže, tak by to nebylo ještě tak zlé, jako kdyby se z té, že kůže vynalítá několikrát za den. A že dále, a to už jsem byl tedy opilý sadismem, na doplnění těchto prostinkých, slyšíte prostinkých zákonitostí vidových, máme tedy vymoženost, že české sloveso kauzativní neboli účinné poznáme už podle předpony, takže nestačí, chtěli by se někdo proto všechno věšet na hák ve zdi, nebož se musí pověsit na ten hák. Pověsit, pane Rado, jinak nevysíte. No tak tedy prosím, pane vrchní rado, bychom byli jaksi zhruba hotoví. Víc už toho pro první potřebu není, ale i to, co jsme si uvedli, můžeme si radikálně zjednodušit schématem, sice kusím, a než přece jenom pro základní přehled dostačujícím, tedy stačí. Budete-li soustředně dbát, že máme slovesa imperfektivní, totiž durativní, iterativní, frekventativní, a slovesa perfektivní, totiž momentální, ingresivní, finitivní a terminativní. Radšte vědět, prosím, nezlobte s námi. A postačíte-li z první hody úplně, budete-li přesně rozlišovat tyto možnosti a tato dějová fakta. Ano, letím z kůže, lítám z kůže, lítávám z kůže, vylituji z kůže, povylituji z kůže, co jsem se navylítal z kůže. Jak radšte vidět a slyšet, tedy tvoříme tyto významové odstíny jednak sufikací, jednak prefikací a to zase na mnoze za současné změny kořené samohlásky. Pane Rado, je to hračka. Ještě žádný Čech se v tom nezmínil, tedy račte odpustit. Vrchní rada Theodor Brandt po celou tu hodinu vidových výkladů ani nehlesl. Když jsem skončil, zahovořil, no, to je ještě napoutavější než korejské, české sloveso. No tož, já si na to budu něco najít. Já se na to budu podívat sám. No vy, pane filozof, vy máte tu systematik v malém prstu od levé ruky, ale vy se moc báte. Proč vy se tak moc báte? Já se nebám. Já to zaskusím. Snad mi hlava nevypukne. A nebo nepropukne. A nepukne. Tak dobře. Já to budu nacvikávat. Jak prosím? A velký omyl. Ano, ano, já to nasvíším sám. Až budu hotový, nebo hotov, já vám budu psat. Já vám budu posílat lístek. Tak děkuju, maucta. A bylo to moc, jak se to řekne? Ano, moc nabadává systematik. Tak se poučím, maucta. Aha. Vyjel jsem si, když se za mnou zavřeli bytové dveře. Ja, on mi bude psát. Nejen, že mi nebudeš psát. Ani mi nenapíšeš, ty falote starý. Ale dobře mi tak osloví jednomu.
Co pak jsem nemohl půlku toho neřádu zatajit, zpronivěřit, zdefraudovat? Teď mi můj nejlepší žák zařval na vidí. Za 14 dní jsem dostal lístek, abych přišel. Vrchní rada byl trochu přepadlý, ale to nasupené obočí se tentokrát usmívalo. Věřte nebo nevěřte, usmívalo se jakýmsi triumfálním zadosti učiněním. Sedli jsme si. Na stole před vrchním radou ležel mnohokrát složený veliký arch papíru takového inženýrského, konstruktérského. Vrchní rada Teodor Brand ten arch vzal, rozprostřel jej, až pokryl půl stolu. Mé oči zrovna stačily jen postřehnout spleť přímek, oblouků, šipek, čtverců, trojuhelníků, elips. Tuš a inkoust modrý, červený, žlutý a mřížový těch čar a křivek falangy jakýchsi slov. A vrchní rada Teodor Brand děl. A pořád mu ještě na Římse obočí seděl ten vítězný úsměv primána, který vyzrál na kantora, ale snad to byl i úsměv Gaia Julia podobití Galie Cis Alpini. Já jsem si na to udělal regulační plán. Já jsem si řekl, říkal nejde, že se vidy naučím. Budu naučit je chyba, budu učit taky chyba, to tady nestačí. Vy mě teď prosím zkoušejte, zkuste jen nesmysl, zkoušívejte se, nehodí. Já vás opravdu nezastřelím. Budu střelit je chyba, budu zastřelovat nejde vůbec. Vypoulil jsem oči a začal jsem ho zkoušet z vidů českého slovesa. Dával jsem mu německé věty těžší a těžší, samá chytačka na nějaký český vid. A on je spatra překládal jako výžbiče mrzká. Svůj regulační plán českého slovesa měl v rukou, ale jen tak pro parádu, jako když si velký dirigent dá na pult partituru. A co vám budu dlouho vykládat? Můj vrchní rada za celou hodinu neudělal jedinou chybičku. Drobná zvláštnost jeho českého vyjadřování záležela jenom v tom, že za každým správným videm uvedl všechny možnosti tvaru nemožný. Abyste mu rozuměli a jemu nekřivdili, to vůbec nebyla dříčská tupost. Jenom tuhá sebekázeň to byla. No a snad i snaha trochu se mi pomstit. My jsme skončili, blahopřál jsem mu. Vrchní rada odpověděl. To není hlava, to je ten plán. A že jsem si řekl, Teodor, ty to musíš dokázat. Dokazovat je špatně. Já se teď budu cvičit, budu procvičit nejde. Přijďte zase v pátek, uvidíte. Budete vidět, není tak dobře. A ještě přiloučení děl. Nezavírejte dveře. Nezavřete je špatně. Já to tak nemyslel. Já se jen cvičím, protože imperativ je zvláštnost. A neskákejte tak rychle po schodech. Neskočte by snad šlo taky, ale tady ne. A nezapomeňte v pátek přijít. Nezapomínejte, je zbytečné, nezapomínejte, přicházet se vůbec nehodí. Tak má úcta, děkuju. Můj vrchní stavební rada, drahý Teodor Brand, je jistě už u pána všech regulačních plánů. Ale mně pořád ještě neodešel.

0: Dobrý večer, milí tifáci. Vítáme vás u další lekce.
1: A právě dnešní lekce bude věnována vzpomínání. A jak bývá zvykem na konci roku i bilancování.
0: Ano, chtěli bychom dnes vzpomenout desetiletého výročí vzniku Československé hranice. Ostatně jsme odborníci na problematiku naší západní hranice.
1: A je logické, že jsme byli přizváni jako odborníci na problematiku východní hranice.
0: Ano, především proto, že všechny naše hranice patří především a hlavně nám.
1: Promiňte nám toto malé historické odbočení.
0: A dovolte, abychom vás přivítali u lekce slovenského jazyka.
2: Všetko dobré!
0: Vítajte, priateľkovia. Možno sa vám bude zdáť táto naša lekcia troška pometená, hej? Alebo napríklad Slovák bude hovoriť česky.
1: A Čech slovensky.
0: Ale my sme chceli túto lekciu urobiť tak troška zábavnejšie, názornejšie.
1: Proto máme tyto lidové kostýmy, ale Egon je silnejší a hovorí lépe slovensky.
0: A keďže Karl je taký chudúčky a hovorí lepšie česky.
1: Tak nám vyšlo nakonec, že Jánošík mluví česky a Švejk slovensky.
0: Ale ono to napokon nie je dôležité, alebo Švejk bol Nemec. Ako hovoril Andy Warhol medzi druhým a tretím medzilaborcom, také príslovie typická nemecká švejkovina, hej? Ale ona to bude tiež asi taká pičovina.
1: No, on ani Jánošík nebyl Slovák, byl to Maďar židovského původu János Ők.
0: Ale to tu nebudeme rozmaznávať, hej?
1: Nebudeme to rozmaznávať.
0: Ale keďže máme dnes to výročie, hej, vráťme sa k problematike rozdelenia našich republik, hej?
1: Jak vlastne došlo k incidentu, ktorý měl za následek rozdelení našich republik? Na počátku bylo malé jazykové nedorozumění.
0: Áno, ale k tomu je treba si vysvetliť taký drobný prekladateľský oriešok, hej? A slovenský kurič sa česky povie topič.
1: A slovenská manželka se také česky řekne choď. Tedy manželka kuriča se česky řekne
0: choď topiče.
1: Dovedete si představit, k jakému nedorozumění asi došlo, když byl tehdejší český ministr zahraničí na návštěvě na Slovensku.
0: A bylo o něm známé, že předtím dlhé roky jako disident robil jako topič, hej?
1: Tak nám odpuste tuto malou historickou exkurzi a pojďme dál letem světem.
0: Najskôr si ale presvištíme zo pár sloviečok.
1: Všimnete si, v kolika výrazech môže dojít k nedorozumění.
0: Švédi.
1: Češi.
0: Švédi.
1: Češi.
0: Chudí.
1: Hubení.
0: Chudí.
1: Hubení.
0: Páči sa.
1: Slovenská kasařská hantýrka.
0: Páči sa.
1: Slovenská kasařská hantýrka.
0: Páči sa.
1: Výzva k souboji zvanému páka.
0: Páči sa.
1: Výzva k souboji zvanému páka.
0: Pišta báči.
1: Známý slovenský bankéř.
0: Pišta báči.
1: Známý slovenský bankéř.
0: Prepáčiť.
1: Přepracovat se páčením.
0: Prepáčiť.
1: Přepracovat se páčením.
0: Nemáte péčedle?
1: Nemáte páčidlo maďarsky.
0: Nemáte péčedle?
1: Nemáte páčidlo maďarsky.
0: Choď do riti.
1: Manželka do nepohody.
0: Choď do riti.
1: Manželka do nepohody.
0: A teraz si zopakujeme niekoľko viet.
1: V dnešní lekci bychom se měli naučit, jak při cestování v zahraničí se správně zachovat ve stresu a v mezní situaci.
3: Pánové, vypadáte jako bankéři, můžu se vás na něco zeptat?
4: Hej!
3: Když potřebuju peníze, musím pro ně přijít do banky.
0: No tak to naozaj musíte.
3: Tak tohle je přepadení pracky nahoru.
1: Ale vy jste Švéd. Čo se vám žádá, my vám nerozumíme.
0: Tak to u nás nemůžete, vy musíte hovorit po slovensky, hej? Toto je prepadnutie, hej, prepadnutie. Navalte prachy ruky hore, hej? No tak zkuste ještě raz, pojďte, hej? Pojďte, zkuste, prosím.
3: Cože?
0: No nebojte se, hej, tak?
3: Toto je prepadnutie ruky hore!
0: Tak to nebolo špatné, hej, naozaj, ale viete, kto to bol Jánošik? To bol náš zbojník a on bol dobrý. Ten by nepovedal na valte, ten by povedal kúzelné sloviečko.
1: Prosím si.
0: Hej, no skúste ešte raz.
3: Prosím si, prachy ruky hore.
1: Prepáčte, ale ako môžem mať ruky hore a súčasne vám vydať drobné? No, nie je možné.
0: To bola dobrá otázka, hej.
5: To je pravda. Ruky dovolené, navolte prachy, ruky hore.
1: Samozrejme, nech sa páči, pišta báči.
5: To sa páči, kde?
0: No tak páči sa, alebo sa nepáči?
5: Ja nemám páčidlo.
0: Aha, nemáte páčidlo?
5: No.
1: Nemáte péčedle, nemáte plétedle.
0: Áno, to je dobre. Nemali by sme zabúdať aj na maďarskú menšinu, hej?
1: Vravel som, keď nemáte páčidlo, nebude ani platidlo, hej?
0: Hej, viete, čo to znamená slovensky? Páči? Páči sa? To znamená, vezmite si naše prachy, hej, ale 20% nechajte pre mňa, 20% na pre pána bankára, 20% pre mňa i pre pána bankára za presčasy, 20 pre vrátnika pri odchode a 20 pre vás, ale len keď zaspievate Nad Vávrou sa blízka.
5: Pánové, nezdá sa vám, že ten, kto tady niečo chce, sem ja?
1: Verte nám, my máme svoje skúsenosti.
0: A my sme len chudí bankári.
5: Zapomneli ste, že mám bouchačku, pánové. Takže prosím si, ruky dole, dajte mi peniaze a ruky hore.
0: Prosím si.
1: Peniaze. Žartujete.
0: Prosím si, hej. Skúste zdvorilo, prosím si peniaze, povedajte.
5: Prosím si, ruky dole, prosím si, dajte mi peniažke a prosím si, ruky hore.
1: Žartujete. Ako sa tak na vás pozerám. Nejste vy ten veľký blondín s čiernou bodkou?
0: Aký vy mi ste ale chuďúčky.
5: Kdybych byl bohaťúčky, tak sem nelezu.
0: No dobre, pozrite sa, skúsime to inakšie, hej? Páči sa?
1: Buď pristúpite na naše požiadavky, alebo vám dáme jednu dobrú radu.
5: Jakou radu?
0: Národnú radu.
5: Jakou národní radu zase?
1: Slovenskú národnú radu.
5: A jaká je slovenská národní rada?
0: Chod topiče!
1: To je naša
0: Slovenská národná rada. Ďakujeme za pozornosť, milí diváci.
1: Tak to je pro tentokrát všechno. A do nového roku vám přejeme
0: všetko dobré. Dovidenia, priatelia.
1: A kdybychom se sešli při další lekci,
0: v každom prípade sa bude volať
2: To chce kľud.

0: Tak tohle je náš Vlasta. Od malička se motal v kuchyni, když jeho máma pekla, a tak pro něj pekařina byla téměř jasnou volbou. Naštěstí včas otočil a stal se českou moderátorskou hvězdou. Voní hezky.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, vítejte u dnešních Čobolkovin. A protože dnešní večer se týká slovenské otázky, dovolte mi, abych přivítal našeho prvního hosta. Je to zpěvák, hvězda slovenské populární hudby, pan Zdeněk Dolejší.
0: A tohle je náš Zdeněk Meky Dolejší, bez nadsázky největší současná hvězda slovenské populární hudby. Zdeněk žije střídavě v Praze a v Litomyšli, kde také skládá.
1: Vítejte u nás, pane Zdeňku. A hned na úvod jsem se vás chtěl zeptat. Nebude vám vadit, když budu mluvit česky?
2: Nebude mi to vadit, že i když jsem Slovák, tak umím perfektně česky, protože žiju v České republice.
1: Pane Zdeňku, mohl byste nám na úvod dnešního programu říci, jakou vlastně hrajete hudbu?
2: Můžu vám říct, protože tady mám CDčko v kapse.
1: A z toho plyne moje první rada. Kdo má ruce v kapce, ten si drbe v rabce.
2: Já ho vlastně mám v bundě.
1: A já tvrdím, kdo má ruce v bundě, ten je na tom podobně.
2: No, já vím, co si myslíš. Tady je moje CDčko, který teďka vyšlo. To CDčko se jmenuje Já
1: Hezká
2: nejsem
1: fotka.
2: Já, protože vlastně kdybych na tom CDčku...
1: Já myslím, že je čas vlastně přivítat v našem pořadu dalšího hosta a tím je polský historik a zubař Tadeusz Kamiński.
0: Tadeusz je polský historik a zubař. Za totality nemohl pracovat v historickém ústavu a tak se uchýlil za zubařské křeslo, kterému je věrný dodnes. V polském Byzantu měl přezdívku Zubizareta. A teď už opravdu netelefonujte.
1: Dobrý večer, pane Kamiński, jaká byla cesta?
3: Dobrý večer, co pan mluví, nerozumím? Podróż byla długa, ale fajna. Trošku gorąco v pociągu, ale tak już to jest. Widzę, pan jest piosenkarz, tak?
2: Tak.
3: I to jest panów dyskompaktem. Ja? A co to jest za muzykę? To będzie chyba, mam nadzieję, popularna, nieważna, tak?
2: Tak, popularna, słowenska popularna muzyka.
3: A, pan mówi po polski?
2: Tak, wielce dobrze.
3: A jak się po polski powie A?
2: A?
3: Nie małe, wielkie A.
2: A.
3: Pan pozwoli? Dobrze, jedynka, dwójka, trójka, czterka, w porządku. Tak, dziękuję. Przepraszam, to jest taka choroba profesjonalna.
2: O, ale to jest dobrze, że pan jest gentystą.
1: Ja si myslím, że je právě chvilka, abych přivítal našeho dalšího hosta. Tím je maďarský lingvista János Új.
0: Možná už se k vám doneslo, že Új jako první na světě rozluštil slovenské písmo. Maďaři na tomto problému pracovali již od doby, kdy se před 40 tisíci lety narodil v Africe písmo. První Slovák.

0: a dnes jim patří téměř celá země. V současné době pracují na libretu nové slovenské hymny Nad Vávrou sa blízká. Ta již prošla prvním čtením, zatím v němčině.
1: To je mé místo? Nebo... Dobrý večer.
2: Já jdem, jak je tam.
3: Pozvalí pán.
4: Dobrý večer.
5: Pánové, promiňte, vypadáte jako bankéři.
1: No jo.
5: Musím vás zeptat.
1: No jo.
6: Stop, tohle zkrátíme, kluci, na to nejsou peníze, jo? Pojďme dál, díky.
1: Dobře.
7: A já už musím přivítat dalšího hosta. Je to Slovák, cestovatel a inženýr Pavol Pavol.
0: A posledním naším hostem je bratislavský cestovatel a inženýr Pavol Pavol. Pavol Pavol má před sebou velkou státní zakázku. Přestěhovat sochy z velikonočního ostrova tam, kam patří. Zpět na Slovensko. Inženýr Pavol Pavol je rozvedený, 170 cm vysoký, má tři krásné děti.
5: Dobrý večer, Abend.
8: Dobrý večer, chalani
7: bohle. Inženýr Pavol Pavol se proslavil zejména stěhováním soch na velikonočním ostrově, které v nejbližším čase bude stěhovat do Bratislavy.
5: Protože byly vždy slovenské, tak teraz budu zpět v Bratislave.
7: A mohl byste nám, pane inženýre, povědět, jak vlastně začala vaše inženýrská odisea?
5: A tak začal jsem, keď jsem stahoval nášho doktora Husáka Gustáva do Prahy.
8: Máš nádherný obor.
5: Ano, však jasné. Napokon jsem stahoval Sášu Dubčeka z Prahy do Bratislavy. To nebola vydarená akcia. A potom už jsem se uchýlil na tie veľkonočné ostroje. Tam to pripravujem na veľkú noc, to presťahujem všetko do Bratislavy na Žitný. No mal som taký problém, oni mali byť v Čadci, bo ja pochádzam z Čadce.
7: A tady je moje další rada. Kdo pochází z Čadce, ten si drbe v rabce.
5: Iha.
7: A ja myslím, že je čas na peknou písničku. Zdenku, je to tvoje. Pán Zdenek, vlejší.
5: Obnovuj.
9: To, čo pse bolí, to pse bolí i láska, která kdysi bolí. Bez lásky není žít. Láska, která chybí ve světě.
7: No nic. Bolí, tak, pánové, kdo bude vykopávat? No, vy vypadáte jako bankéři, tak byste mohli vykopávat a tady pan inženýr bude stavět.
10: Ich beginne.
5: Můžeme?
10: So. A, B, C.
11: Pána věma je o zembe v pořádku.
9: Čo bolí, to přebolí i láska v nás. Bez lásky není život, který se mají dva rádi.
5: Chcel by som E, ale neviem.
9: Tak bez nich to nejde.
5: Dost!
10: S!
7: S! Takže to budou vtipy o Slovensku a o Slovácích.
5: Můžeme ještě raz?
7: No. No. Rychle, prosím.
10: A...
5: Dost!
10: S!
7: S! Takže, jak jsem řekl, budou to vtipy o Slovensku a o Slovácích. Když byste dovolili, já bych začal. Dva Slováci najdou venku na takovém opuštěném místě kostru, zbalí ji a jdou s ní na policii. Když tam přijdou a rozbalí to, a policajt se na to podívá a říká, a kluci, vy jste pitomí, vždyť je to kostra z kola.
10: Ich bitte, bitte, ich kann auch einen Witz von Slowaken, ne? Die fragen sich einen Slowaken, ne? Die fragen sich, da ist er hob. Diano, čem by si chcel byť, keby si mohol? He, tak, keby som mohol? Tak hadom. A prečo hadom? Tak, lahnem si a idem.
12: Tedy ja mám taky takový jeden. Přijde Slovák do drogérie a ptá se, máte denatur?

0: Konfigurovaný lieh a prodavač říká, nemáme. A on mu na to povídá, a dajaké iné vínečko by nebolo.
1: To pijeme aj.
2: Urajem, urajem, vidíte, vidíte.
1: Urajem, môžeš ty zadokt minta tehen. Minta malac.
3: Číp, rozumiem. Tež poznám jeden. Slovácky gangster s pistoletem i s kobietou Bronislavou vchodí v počong i pýta sa konduktora. Pane konduktore, mogę tutaj s broňou nabitou? I konduktor odpoviada, choď broňa, ty si vina nabita. Pokáž, pán. Pokáž. Také piękne zęby.
4: Prepáčte. Môžem si odskočiť?
5: Proto moje další rada zní, lepší zuby v puse, než hranice s Rusem.
3: Cholera, co to čuje?
6: Gówno! Hej!
7: Pánové, promiňte, ale to už je debata o hovně, takže já to tímto ukončím.
8: Pánové, budeme muset nastavovat, byly tam nějaký potlesky, nějaký smích, to tam nepatří, jo? Takže minutu nastavíme, díky.
5: A jo, dobrý.
1: Rád je na zelec.

0: Dobrý večer, milí tifáci.
1: Vítáme vás u další lekce německého jazyka.
0: Alles Gute. Tak to vždycky bývá zvykem, vážení přátelé, na Silvestra si vzít nějaké veselé masky.
1: Ano, a my jsme si dnes také vzali takové...
2: Karla a Egon nás vítají v silvestrovském kursu Alles Gute. Egon nyní použil pěknou anekdotu v hornozaském dialektu, ale to je vlastně taková nepřiložitelná slovní říčka.
0: Ale napřed si...
2: A už jsou tu slovíčka.
0: Das Spaß.
1: Legrace.
0: Das Spaß.
3: Legrace.
0: Der Gas.
3: Plyn.
0: Der Gas.
1: Plyn.
0: Die Gasmaske.
3: Plynová maska.
0: Die Gasmaske.
3: Plynová maska.
0: Der Maskenball.
1: Maškarní bál.
0: Der Maskenball.
1: Maškarní bál.
0: Ní si řekneme celé věty. A
2: tohle je Lucia Huda, jeden ze tří dialektiků. A zlobí se. Pánové se dohadují, jestli je vhodné takto zakončit poslední den v roce, no tak to asi opravdu není domluvené, ale tohle je vážně příliš. No, to je povedené. To je jak té anekdotě o dvojnících po stupinském dialektu, ale to se stejně nedá přeložit. Tady ve Friedrichstadt Palastu to bude asi ještě hodně zajímavé. Teprve teď tady máme naše dialektiky osobně.
4: Dobrý večer! Dobrý večer!
2: Egon omlouvá kolegu Karla, který měl malou nehodu při holení a tak musí dnes celý večer mít zavázenou hlavu. No, spat na žiletky, no.
4: Kde vase kop?
5: Dámy a pánové, Karol je nám tedy pro dnešek trochu zavázán.
4: Přátelé, pěkného dostali pod stromeček.
2: Egon teď vypráví příhodu o tom, jak u nich v Draženech jednou za války vešel plyn. Ale znáte to, plyn vejde vždycky, když to zrovna nečekáte, tedy vejde, nejde, no. To je ten dražďanský dialekt. Vejde, nejde, to je vlastně taková slovní říčka, ovšem v němčině je to vtipné.
4: Dámy a pánové, jste demokrati?
2: No to je asi nošení dříví do lesa, ptát se německých demokratů, jestli jsou demokrati.
4: Správný čas na správném místě?
6: Já!
4: Pak nám jistě dovolíte vylosovat jednoho z nás?
6: Já!
4: Který si bude muset nechat masku na hlavě až do konce roku 2000!
6: Já!
2: A už přichází asistentka, přináší kámen, nůžky a papír klocování. S typickým německým humorem se kladívko, kružítko a kámen nám schází. No, tak to přeci asi nebylo domluvené, přátelé, to ne, to ne. To bylo trochu překvapení pro zkušené humoristy. Egon je trochu zmatený, mluví o jakémsi blackoutu. Ostatně takové blackouto právě přijíždí a z náhodných kolem jedoucích se stávají hlavní hosté večera. Tak to je tedy hezký příklad šlezvicko-holštínské improvizace, přátelé.
7: Právě teď je vhodná chvíle na očkování proti klíšťové encefalitidě. Včasné očkování, tvoje ochrana.

0: Tak, tady jsme se už dostali dál. To mi připomíná spíše dolnobavorský humor.
1: No tak to jsme vám jednou jeli takhle do Lipska s divadlem Aero Buriana. A kdo tam s námi nejel? František Filipovský a on vám tam
2: Na já, das war damals in Marienbad, wir waren wir zusammen mit Maria und wir waren im Badezimmer, das war so.
0: Atmosféra nám tu, přátelé, pěkně začíná housnout.
1: Byli s pěvcem na tom pokoji a říkali jsme si, ten František tento snad nepřežije.
3: No a kdo tam nepřišel? Franta Smolí, Zdeněk, Štěpánek a celá tato...
0: Tak tohle jsem zažil ve 63. v Lipsku, ale tam to byl jiný plyn. Tak tohle je dnes opravdu maškarní, se vším čudy.
4: Dámy a pánové, nakonec se naučíme hezkou písničku.
3: A naučíme se nasazovat si masky.
4: Tak, máte všichni svoji masku?
3: Taková maska se nám totiž může hodit.
4: Ano, kdyby někdo neměl, máme ještě jednu.

0: Ahoj, já jsem Terry. Nemáš ještě jednu?
1: Tak to je opravdu pěkné finále, přátelé. Ale to už je dnes ode mne všechno a nezbývá, než se s vámi odtud z Friedrichstadt Palastu rozloučit a popřát vám do nového roku alles Gute.

0: Dobré poledny, vážení diváci, vítám vás u pravidelné nedělní debaty, se kterou přichází váš oblíbený Otačerný. Jistě jste si povšimli, že jsem ještě poněkud rozjařen, aby také ne. Všichni jste jistě zaregistrovali, že v uplynulém týdnu byly vyhlášeny ceny křepilik pro nejlepší novináři a že laureátem se stal pan Otakar Černý, tedy já. Hned druhý den se roztrhl pomyslný pytel nabídek od všech televizí, rádií a novin a já myslel, že mi z toho praskne hlava, páč jsem tu cenu byl zapít s merunkou a malinko jsme se zmatlali jak carský důstojníci. Takže abych nikoho neurazil, polknul jsem asi 5 šumivých aspirínů a vdechnul 2 feferonky a přidal jsem ty nabídky všechny. No, ale k dnešní debatě. Nejdřív, abych snad představil Zkrátka, pan ministerský předseda a premiér Václav Klaus, pan ministr zahraničí Jožef Žilinec, předseda lidovců, ministr zemědělství, pan Josef Lux a Zeman. Ano, no, je třeba říct, ale moment, jo. Na úvod je zejména třeba položit otázku a až potom kafra. Takže moje první otázka je tadyhle na pana Milana Zemana. Poraďte mi, co vyberete na kocovinu. Ano, páč, mě snad v palici jsem text. Nic, trochu jsem odbočil od tématu. Pustme si raději ukázku.
1: Teď už teď rybičku docela zežral, pane. Teď to byla sakrytá princezna. Abyste viděli, já s váma ty vaše vypečený hry hrát nebudu. Nebudete, na pohádky už jste velký. Houby, jsem malinký a vy jste pěkně vypečený medvěd.
0: No tak já musím reagovat. Oje, to nebylo ono, jo. Tak už to vypadá, že jsem kazetu s úvodním komentářem Milana Masáka včera vyměnil s Merunkou za videokazetu Best of Dolly Buster. Naštěstí si dnešní témata trochu pamatuju, páč, jsou vlastně už půl roku stejná. Reakce vlády na katastrofální povodni, rostoucí preferenci ČSAD, ne, ČSSR, prostě socanů, ano, a handrkování kolem státního rozpočtu a průsery v armádě. Prosím, pane Klausi.
2: Ano, je třeba říci.
0: Říkal jsem pane Klausi, ne.
3: No já bych ty preference viděl jako vážná čísla, ale já bych to nepřeceňoval, ne.
0: Aha, takže bombardák až do konce. Takže prosím, pan Zeman.
2: Ano, je třeba říci.
0: Hrgot, kuž, sakra, prosím.
4: Podívejte se. Stabilní preference sociální demokracie kolem 30% jsou výrazem jednak zoufalé vládní politiky a jednak důsledkem prezentace naší strany na veřejnosti.
0: Jo, vaše strana se nelíp prezentovala v létě, když vláda od rána do večera makala kvůli záplavám a vy jste se válel někde na dovolený, ano, a ku podivu to byl svatý klid a pokoj.
4: Nechte mě prosím domluvit. Naše strana, na rozdíl od ODS, používá slovník, který lidé chápou a který je jim blízký. Příklad. Ministr financí řekne lombardní sazba a nikdo tomu nerozumí. Já řeknu, ministr financí je blbec a každý mi rozumí. My nejsme národ odborníků a totéž platí i o naší straně.
0: A hopla, že by chvilka pravdy? Ano, ale zároveň je třeba říct si. Teď ne. Pane Klausi, co tomu říkáte, když se tadyhle Lux, člen koalice, celkem veřejně tahá se Zemanem? Hrozí nám skutečně koalice Gezilux?
3: Prosím vás, nikdo nám nehrozí. A kromě toho se neříká Gezilux, ale Benelux.
0: Jo, takže Benelux, jo? Takže koalice Brebeníček, Neman a Lux, jo? Vy jste sákyk včera asi nakapal do strojku, co?
2: Ano, na druhou stranu je třeba říci.
0: Na druhou stranu je třeba říci, ano, že jsem se na nic neptal, takže žlutá karta, pan Lux. Pan Zeman.
4: Prosím vás. Jakákoliv představa koalice s komunisty je nemyslitelná.
0: Jo, tak se podívejte do Francie, jo. Krásná země, skvělá vína, krásné ženy, blankitné moři, toho žrádla všade, jo. Filmové hvězdy, Bardotka, Anal Delon, jo. Najednou bum prásk a dva bolševici ve vládě. Vždyť vy ty bolševiky taháte i do partaje, jo. Ještě, že vám odvalili toho šloufa, páč, teda. Z toho jsem mi dělal pěkně šloufli, že jo? Dřív dělal podskok a Štěpánovi.
4: Ano, prohrál jsem hlasování. Prohrál jsem bitvu, ale ne celou válku. Ale spíš je vidět, že v naší straně je svoboda.
0: No to jo, ale Jiří Svoboda, ano? Všech bolševiků velitel, to je teda fakt nářiz.
4: Pan soudruh Šlouf zůstal i nadále mým poradcem a na funkci volebního manažera a tajemníka sněmoviny mám čerstvou posilu. Je to zkušený a zdatný státní úředník a v neposlední řadě i ekonom.
0: A prozradíte mi, no?
4: Soudruh Lubomír Štrougel.
0: Ježišmarja, to snad. Ano, ano, ale současně třeba žijící? Já jsem vás varoval, hele, hoďte mi tu izolepu. Tak, a je to, ano. Já už jsem byl z toho klidného siláka poměrně neklidný. Téma za druhý, prodej tanku do Alžírska. Není divný prodávat tanky, když naše armáda nemá pomalu ani na tří kolky? Prosím, pane Želinče, prosím, vy jste takový zadumaný.
5: Já jsem měl včera pracovní večeři s Jevgeniem Primakovem, která se z důvodu své sofačnosti protahla do časných ranných hodin.
0: Aha, takže já jsem si všiml, že za sebou taháte nohu. Ono taky držet krok s Rusákem, že to je voledvině. Povídám, téma prodej tanků. Proč z něj nakonec išlo?
5: My jsme po listopadu vstoupili ze zbrojního trhu a vím, že pokud tanky neprotáme my, protáje někdo jiný, ale nemohli jsme prodat tanky dla těch Tatrmanov, jinak to nešlo.
0: Ano, ale proč to nešlo, na to se ptám.
5: To já vám nemohu říct, to je zpráva tajné.
3: Jen mu to řekni, Josef, klidně to řekni.
5: Lidovci chtěli schrapnout profesí a nám nedat nic.
0: Pane Klauzi, proč furt kopety pana Želince pod celým?
3: No, protože tato informace byla tajná. Já jsem chtěl, aby tady Josef jasně a transparentně řekl, že za 100 tanků by bylo x peněz, za x peněz x letadel, x naváděcích systémů, přičemž 100/x×3 minus, a teď musíme dosadit číslo, které vyjadřuje KDU ČSL, logicky mi vychází číslo 11. Mohl bych počítat i v luxech, ale takhle je to, doufám, srozumitelné i pro vás.
0: No tak to prr teda, prr.
3: Ano, málem bych zapomněl samozřejmě PR na druhou.
0: Ano, tak z toho chápu PR na třetí, ano. Pojďme jinam. Hovoří se o zvýšení spotřební daně kvůli záplavám, páč. Těžko se dá spoléhat na to, že peníze se vyberou sami, nebo že všechno vyřeší nadace i Člověk v plísni. Co? Aha, jo, Člověk v tísni. A řadový občan se ptá, jak se toto dotkne daňového poplatníka.
3: No tak dotkne se to všech. Zdraží se benzín, cigarety, alkohol.
0: Aha, takže i pivo?
3: Ano, i pivo.
0: A víno?
3: No jistě, no říkám alkohol, tudíž i víno.
0: A jasně, já se jenom tam jako řadový občan, že? A fernit?
3: No taky.
0: Čili všechno, co se dá pít, že? Hele, a co nájmy? Elektrika? Voda?
3: No tak v otázce nájmu panuje koaliční schoda, ale není to schoda u vody. ODA se brání zvýšení stočného, vodného a kalvodného. U elektřiny je proti KDU ČSL, neboť u jejího předsedy přetrvávají obavy, že si doma nebude moci nejen svítit, ale ani si pořádně zaluxovat. V této souvislosti musím říci, že vážněji uvažuji o odvolání ministra Luxe z vlády, protože jeho koketování s panem Zemanem a různými levičáky, to je do nebe volající.
0: Ale vždyť já mám pocit, že to zemědělství celkem zvládá.
3: Já nevím, zdám letáčky z obrázky mandelinky s nápisem Mandelinka Brouk Imperialista mají něco společného s pravicovým pohledem na zemědělství, nevím. A jeho chování během záplav také nevím.
2: Ale co pak, to ani nevíme. Informujte prosím řadového občana.
3: V krizové situaci projevil neschopnost vykonávat jakoukoliv funkci. Na zasedání vlády třískal Biblí o stůl, přečítal o potopě, vykřikoval Noé, Noé. Dokonce začal na Kunětické hoře stavět loď a byl viděn, jak schání zvířata po párech.
2: A jeji, no pojďme k poslednímu tématu. Obnova zničených oblastí, to je nejdůležitější úkol vlády. Hovoří se o tom, že vláda připravuje dokonce jakýsi soubor opatření, jakýsi třetí balíček. Co obsahuje?
4: Samé karabiny, karabiny, zas jen karabiny. Na rozdíl od balíčku našeho.
2: A jejda, další balíček na světě. Tady to je fofry a klapošti s těma balíčkama.
4: Podívejte se. Po 7 letech vlády současné koalice jsme se ocitli v krizi. Náš balíček hovoří o tom, jak by tato země vypadala dnes, kdybychom těch 7 let vládli my.
3: Prosím vás, tak to je samé, co by, kdyby. Já jsem ten váš balíček četl.
4: Já ten váš ne.
3: Četl jsem ten váš balíček a popravdě jsem byl příjemně překvapen upřímností hodnocení důsledků vaší ekonomické koncepce. Měl bych pouze 2 výhrady, pane Zeman. A sice, že Zugrund jsou 2 slova a v prdeli se píše měkké i. Prosím vás, opozice je od slova oponovat. My jsme připraveni na tlak ze strany opozice, to je její legitimní právo. Jsme připraveni vést dialog o tom či tamhle. Ale jsou zbytečné výroky pánu Zemanu o spálené zemi. Já nevím, jestli toto patří k politické kultuře.
4: Dovolte mi, abych využil této příležitosti, abych se za tento výrok omluvil a onen výrok trochu poopravil. Současná vláda neprovádí politiku spálené země, ale politiku po nás potopa.
2: U nás zdar teda, to jste to narovnal. Pan Klausi, já vás fakt obdivuju, že máte nervy na to věční handrkování s těma tajtlíkama. Já bych měl recept na takovouhle opozici. Vemte si třeba bývalého prezidenta Zairu, Mobutu, Sese Coca-Cola, Mobutu, ale páč tomu jednoho krásného neruplo v kouli, sebral si a celou opozici zežral. Takový bůček ze Zemana, jo, to by asi dlouho leželo v žaludku, ale třeba včera jsem viděl Pithara, tam on je takový šťavňaťoučko, jako pěkně vypasený, mě se úplně zbíhaly sliny.
3: Prosím vás, zpátky do reality.
2: O, a konec toho Luxe bych taky stláskal, že? Ale takový Ransdorf, ježiš, to bych plil a krkal havrany ještě celý týden. Ale na druhou stranu mi to připomnělo, že mám už těsný hlad, takže tuto podnětnou debatu ukončím a půjdu něco polknout. Pálovi, díky, příští den naslyšenou. Na shledanou.

0: Reklama.
1: Motyl, zálog 73, jsme u restaurace, bojíme se jít dovnitř, nějaká strašná rvačka, je nás tady hrozně málo, žádám o posily.
2: Chlapci, nemám ani jeden volný úz.
1: Co máme dělat?
0: Hele, koukej. Oříšková deli a je po prdě. Ty, já se na to opravdu... Eurotel vás najde všude.

0: volat do k vám kužáka.
1: 0609 36 36 00.
0: Sklejda, zavalej nám daškalky.
1: 100% živý rozhovor.

V rámci křesťanské neděle se v živém vysílání přeneseme do arcibiskupského paláce a staneme se svědky oslav milénia svatého Vojtěcha. Ve 2015 pořadu Tanec s vlkem. V seriálu Lékař radí se dozvíme řadu užitečných rad, jak pečovat o své zdraví. Ve 21.35 si na ČT1 popovídáme s přednostou urologické kliniky v pořadu Neváhej a moč. Pohodu sobotního večera vám možná zlepší také pokračování pořadu Caruso Show. Ano, a je tu další soutěžící, pan Eda!

0: zdá se mi. Hej, břízovíla, skloň se níž.
1: Nezapomeňte, v sobotu na Prima televizi ve 20 hodin Caruso Show.

0: Posloucháte pořad Na vlastní uši. Jaké panují vztahy mezi poslanci, o tom je náš další příspěvek. Možná budete všichni překvapeni, co se nám podařilo natočit naším skrytým mikrofonem s redaktorem Otou Černým.
1: Vážené poslankyně, vážení poslanci,
2: jak sami slyšíte, mluvím polohlasně a hned vysvětlím proč. Nacházím se v poslanecké sněmovně. Nejprve jsem tajně sledoval, kdo všechno vchází na hlasování o důvěře vládě. Tajně říkám proto, páč jsem seděl na chodníku v převleku hladovkáři. Pak jsem využil průkazu novináři ke vstupu do sněmovny a nyní jsem v úkrytu pod jednou z lavic. Zatímco se nehlasuje, probíhá běžné plácání jater ze strany bolševiků, sládkovců a Zemana, proto se přemístíme do partýny neboli parlamentní kantýny. Tak, co si dám? Ty vole, pivo za Bůra a Bernard. Je fernit za 8. Řízeček bratru za 19. Ty jo, utopinec za 3 pady. S ním ti vidím. Tak tady u vás vydržím hodiny a začneme pivískem a fernítkem.
3: Pane kolego, fronta je tamhle. Nepředbíhat.
2: Ti dám kolegu ksichte. Ježiš, pardon, to jste ví, prosím, račte. Dáte si něco na mě?
3: No, když jinak nedáte, pane Černý, 7 fernetů a prbuskovou 2 bílého.
2: A jaký to bude? Savignonek, Riesling či snad Miller?
3: Ne, 2 bílého rumu.
4: Pardon, já si dám prosím vás Red Bull. Rumo Samtax a pro Uhde Orectus. A prosím vás, pošlete ten fajnový kuňáček tamhle Wagnerovi.
3: A přidejte k tomu kapku vitriolu s gutelexem.
2: O, a koukám, že tady to jede jak nakladně v Kongu, akorát, že za lepší prajzy. Jejda, vizourek za 17, jsem s ním. Já si myslím, že nejvíce rozvíme tady páč u piva, se toho probere dicinky nejvíc. Já nažhavím štěnici, tak, a hr na ně. Aby byl posluchač v obraze, jednotlivé pochlastávající kluby sedí rozmístěné po celé ploše. Veselo je v klubu ODS, už se tam sunu. 4. 7. Pano, jste tady samá sranda, ale mi teda číslo 7 nějak dražší nepřijde.
4: No tak já jako ekonom mohu říci, že za určitých okolností číslo 7 veselá já.
2: Říkám, že ti vaší limonádě něco drsného předcházelo.
4: Uhďáku, vysvětli mu to.
5: A my se tady vyprávíme vtipy. Abychom nemuseli říkat celé, máme je očíslované, někdo řekne číslo a my se smějeme.
2: No a můžu taky. Hele, 5, jo? To je dobrý vtip, ne?
4: No tak ale já, ale vy to neumíte tak podat. Kdo je na řadě? Pilipas. 6. No tak to je dobré.
2: Tak já radši půjdu bodům dál. A safra. Lidovci usekávají víno, přikusují nějaký poplatky nebo pišingry.
4: Odčená šince na nebesí.
2: Oha, jo, tak tady asi moc klidu před hlasováním není. Klidní je snad jenom pan Výborný, ale neklidní z něj jsem já, páč má kulomet, maskáče a černý brýle. Juknu ještě ke komoušům, páč tady jede vodka po kýblech. Zpívaj se, častušky, Razdorov chrní na stole. Tak pánové, zanotujte.
6: A ty znáš je tu, Tavaris Čorný, rozcvětala jablona i gruše.
4: Hele, neprovokuj to, fane.
2: A tamhle v rohu sedí osamocen pan Wagner, na stole pečený salátko, nadívané křipelky, nové zlaté hodinky, poukaz na dovču do Spojených Emirátů, po pravé ruce spoře oděná hosteska a tamhle přichází Kriste palite Vacek. Tak proto to veselí v táboře bolševiků. Ačkoliv si nejsem jistý, jestli tenhle hlas bude platný, páč furt řve šajbu a ptá se po Brežněvovi. To asi byla hyba tou hlavou o ty schody. Ha, Vacek! Rozmyslí se, jak budeš hlasovat, páč, tady jsou taky schody a u nich budu stát já. A všichni jdou hlasovat, pojďme. Pokusím se komentovat hlasování. Vykopává Zeman. Zeman na Grose. Krejza, Jičínský, Uhde, od Uhdeho na Klauze, Klaus na Ruml,
7: Wagner! A je to tam, ano, rozhodnuto! Stav 101-99, vláda vítězí a teď bleskem do kantýny. Spláchnu to napětí, celý si klepu. Už je i zbytek, šťastný premiér, za ním Lux, teď hrdina dny Wagner, za ním Zeman.
3: Wagner, ty kryso, hnusné kryso.
7: Bitva je vyhraná, válka však ne. Tady se už nic výjimečného nestane, je odhlasováno. Svou štěnici odhazují dál a jdu se připojit k oslavujícím.
8: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
9: No já byl první dokonce.
8: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Barandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Haschler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Haschlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
9: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Haschlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Haschlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
8: Úplně první filmová...
9: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme... V Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statírovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Barandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Haschler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptají někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocitl před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Haschler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
8: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak jste říkal o tom, když se statuje.
9: Koukejte se.
8: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
9: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termín, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, až ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že, a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji v lásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzčá paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
10: Tady,
11: ty už se vracíš, miláčku?
10: Jak to už? No snad akorát, ne?
11: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
10: Už zase začínáš, už zase začínáš.
11: Ne, pokračuju.
10: No přece viděla si pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
11: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
10: No prosím, tajím, no. No kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí představit kino, prosím tě.
11: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
10: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
11: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
10: Maria.
12: Prosím.
10: Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koni by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
11: Stálo to vůbec za to?
10: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
11: Se to jmenovalo?
10: Ale ne, jestli já mohu.
11: No, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
10: Když pro boha tě prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to?
11: Sama, veď, no.
10: Sama.
11: Nebo to tak vidíš, že to neuvidí.
10: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.

0: pondělí se mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra, a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající bedinku doma sama, celou sobotu.
1: No, prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
0: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
1: Ale ty přece na premiérách nejsou.
0: No to je škoda, to vás okrádají.
1: Ten čaj je vařící.
0: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
1: No, byl to film, který...
0: Opravdu?
1: No tak budeš mluvit ty nebo já.
0: Ty, miláčku, ty.
1: No byl to film, jak bych tak řekl. Víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
0: Jo, a co děj?
1: Prosím?
0: Děj.
1: Jaký děj?
0: Snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
1: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku, víš? Představ si sluneční den. Dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
0: To děláš hezky.
1: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslých spřežení.
0: To je strašné.
1: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
0: No, pak je to strašně úchvatné. Tak ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
1: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
0: Na tu hadici?
1: Ne, na ní.
0: Na co ti filmaři nepřijdou?
1: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky, jako vysokoškolák.
0: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
1: Jo, ale neví o to.
0: Jo, on jako ty, viď?
1: Prosím tě, miláčku, můžu pokračovat?
0: No.
1: Podívej, tak jde se svým kamarádem ulicí jakéhosi města a tu spoza rohu.
0: A odkud?
1: Spoza, no za rohem, no, se vynoří dívka s velmi inteligentní tváří, zahalenou závojem.
0: Jak mohl vědět, že má pod závojem inteligentní tvář?
1: Ježišmarja, proč se ptáš tak pitomně? Ten hadr byl přece průsvitnej, to jsi nevšimla?
0: Já to neviděla.
1: No tak do toho nemluv. Prosím tě, když jsi to neviděla, byl průsvitnej. A navíc ještě jela na oslu, tak foukal vítr a zpívala takový džlem, džlem, džlem.
0: Jo, to by si mi rádi, v rozhlase to znám, no. Pokud to natočil.
1: A najednou vidí ten student, že dívka sedící na oslu a dívka, co mu jako obchodníkovi nalévá benzín, má stejnou tvář, víš, že je to ona. Chápeš? No, stejná tvář, no.
0: Panebože, to je obdivuhodná fantazie.
1: A on zaplatí ten benzín, nastartuje auto a skrz okýnko povídá. Žijete v mých vzpomínkách. Poprvé jsem vás viděl v 35. roce. A ona, ta Eva...
0: Ta Eva je od té pumpy.
1: Jo, a tak ona ti povídá. Ne, ne, to není možné, to není možné. Já se narodila až v 47.
0: Ono, jestli si neubírala,
1: víš? No, prosím tě, mlč, když teď mluví ten obchodník, víš, povídá. No. Sedněte si do auta, uděláme si výlet do minulosti. Tak ona si sedne, odhrne...
0: Nestyda.
1: Počkej, rajčata, co byla pod sedadlem a děj se přenese do Skandinávie, víš, moře, jo, moře. Na břehu pobíhají děti, jo. Mezi nimi chlapec s dívkou a hádej, kdo to je.
0: Ten od pumpy s tou obchodnicí.
1: Ano, přesně tak, jenže obrácení.
0: Já ti řeknu, že lidská fantazie je bez hranic. Takovéhle drama by si hned tak nikdo nevymyslel.
1: Počkej, tu ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
0: Je, tak ono to má pokračování.
1: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty si dělala celý večer?
0: No, seděla jsem u televize, no. To víš, málem jsem usnula.
1: Nic. Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
0: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.

0: Pojďte, tak pojďte, pojďte, soudružko, dneska si prvně vyjedete sama, co?
1: Ano.
0: Dneska prvně. Jak se cítíte?
1: Velmi dobře. A vy?
0: Co pak já, pro mě to zaměstnání, že? Co pak, já už vyškolil řidičů, je, to nemáte zdání. A všecko bez nehody. No tak pojďte. Pojďte. Jestli pak byste věřila, že vy jste můj 879. případ. A všecko bez nehody, soudružko. No. A že jsem měl žáci, byli mezi něma kolikrát moulové, to kam se na ně hrabete, soudružko profesor. Teda bez urážky. To jsem měl jedno, tomu jsem mohl říkat nahoru dolů. Helejte, čověče, zarnete tam jedničku. On furt nic, víte, až mě jednou takhle dožral, tak jsem na něj zařval. Hele, chlape, tak Hergot, dupneš si na tu spojku, jo, nebo ne? A vidíte, na to on reagoval okamžitě. On hrál totiž beka v jednom fotbalovém mužstvu, víte, vazou. Od té doby taky vím, že na žáci se musí psychologicky. To jsou tyhle cty, jestli jste o tom slyšela někdy, podmíněný reflexy.
1: Mě velmi těší, že vás zajímá věda, soudru instruktore. Uplatněním vědeckých poznatků zvýšíte svou kvalifikaci, například ve výslovnosti při instruktáži.
0: Jo, jo. A hlavně bez nehody, víte? Na to já dám nejvíc. Takže, kdybychom se náhodou dostali my dva do choulostivý situace a já vám trochu přišlap nohu na brzdě, nic si z toho nedělejte. Hlavně, že zastavíme bez nehody. Odstan hlinitej si potom koupíte dodatečně. No, a teď mě ukažte, jak zařadíte jedničku.
1: Ano, ano. Poslyšte,
0: no.
1: Napadlo vás někdy, proč se vlastně říká zařadit rychlost? To je zvláštní, co? Řaditi vlastně znamená stavěti, klásti, rovnati něco za něco.
0: Aha, tohle máte na mysli. No jo, něco za něco to bylo, jest a bude, že? To už je v té starodávné písničce něco za cibuli, něco za křen.
1: Správně. Zdá se, že máte smysl pro etymologii.
0: Jo,
1: víte, že jazykospit a hlavně srovnávací jazykospit je dnes nejdůležitější věda, pomocí které můžeme řešit vědecké problémy zcela odlehle.
0: Helejte, kdybyste mě to neřekla, vy tak tomu snad ani neuvěřím. No a ty tam vražte tu jedničku, soudružku.
1: Ano, hle. Co slovo, to překvapivá a hluboce logická souvislost.
0: A perla.
1: Že?
0: No.
1: Řekl jste vražte.
0: Jo.
1: Víte, že ono slovo úzce souvisí se slovem vrah?
0: Ježišmarja, ženská, vy máte nápady?
1: No, Ježišmarja, to by vás nikdy nenapadlo,
0: tedy
1: co?
0: To by mě netrklo.
1: Přece, zamyslete se trošku logicky. Vrahem začali označovat i člověka, který druhému co vrazil do těla kopí, nůž,
0: jo.
1: Meč.
0: Nebo pár facek.
1: Hle! Opět záhada. Kde se vzala facka?
0: Helejte, já bych o tom radši nebádal.
1: Ale proč ne? Objevujte překvapující souvislosti. Anglicky se řekne tvář face, píše se face. No? Slyšíte v tom naši českou facku, která, jak známo, dopadá na tvář?
0: Facek já už v životě slyšel, ale...
1: Bože, jaký to zdroj poučení. Indoevropské jazyky vůbec spolu souvisí neuvěřitelným způsobem. Víte,
0: pokoj.
1: Že naše staročeská píšťala se dostala do evropských jazyků jako pistole?
0: Helejte, no. Pistole je do těch píšťalků... Chci říct, soudružko, profesorko, hleďte, hodina plyne, to sichr je od slova plyn, tak šápněte, na plyn, ať už se někam řídíme, to sichr s ničím nesouvisí, nebo ať souvisím, chci říct, ať vysím.
1: Prohrál byste hrdlo. Ano, zdálivě ryze české slovo řídit se má nesporný základ ve staroindickém root, dog. Správně. Ovšem nikoli v tok jako tokati,
0: ne.
1: Nebo tok jako tokaj, to ne, ale tok jako téci, staroslavěnský rjutiti, dodnes polský rzucat, to je vrhati, slovenský rucat.
0: Já vím, le tu pesku, nedrucat, jeďte.
1: Latinský tvar ricio, téci, odtud dodnes ricinový olej,
0: jo.
1: Ano.
0: Jeďte.
1: Latinský tvar ricio, téci, odtud dodnes ricinový olej,
0: jo.
1: Ano. Z latiny potom do...

0: teď, já vím, co chcete říct. Jedu, jedeš, jedete, jedeme, to je od slova. Je to je otrava.
1: A mýlíte se.
0: Je to otrava.
1: Ne, opět se mýlíte. Slovo jed je alogismus. Jazykově je příbuzný se slovem jídlo. Správně by tedy mělo být nejed. Něco, co není k jídlu.
0: Co není k jídlu, to má zase moc společného s naší závodní kuchyní, kdybyste to znali. Prosím vás, šlápněte na plyn a jeďte, nebo se z vás blázním. A co blázním? Já už jsem z vás blázen. Blázen, já vím, co chcete říct, to je od německého slovesa foukati, foukněte se do slovníku. A totiž koukněte se do slovníku.
1: Opět se mýlíte. Souzvučnost těchto dvou slov je zcela náhodná.
0: Ne, náhoda, náhoda, nehoda, nepohoda. Hleď, to je zase od slova hoditi boží, hod, hody, hody do provody, dejte mě, dejte malovaný vejce, nahoditi, vyhoditi, zahoditi, vyhoditi, to je ono. Ven! Ven mě z vlčí ženská! Hello! Marš! Už ať vás tady nevidím! Marš!
1: Nekřičte! Vždyť já již jdu, když jinak nedáte.
0: Nedám!
1: Ovšem neměl byste používat i germanismu marš. Česky se říká pochod.
0: Tak pochod, pochod, pochod! Ukažte prýt!
2: Tady je úlovek až z krkonošské pravdy. To byste vůbec nevěděli, že něco takového vyšlo. Jsem náhodou přišel do jedné chaty, kde mi to dali, kde jsem si to přečetl, líbilo se mi to. V pasti se to jmenuje. A je to zajímavé, je to o divadelní hře, která se hraje v Praze. A taková recenze jde právě v krkonošské pravdě. Dá se říci, že se stalo pravidlem, že členové pražských divadel přivážejí divákům hodnotné kulturní zážitky, umocněné výbornými hereckými výkony. Všechny tyto znaky mělo i pondělní představení divadelní hry Alfonze Sastra, kterou uvedl klub pracujících v provedení členů realistického divadla v Praze. Diváci tleskali výborným výkonům všech herců, ale také pár teček. Teď je takový odstavec, jako nic tam není, a pak je napsáno, ano, je tu ono slůvko, ale zase pár teček a zase nic. Když bylo v novinách třeba z Rakouska-Uherska nic, tak to znamenalo, že to bylo zabaveno, cenzurovat. Tady to nepřipadá v úvahu, či tady to je záměr té redakce Krkonošské pravdy. Tentokrát znamená poněkud rozpačitý dojem, to ale, diváků z celého představení. Čím to bylo zaviněno? Výkony herců byly výborné. Snad to bylo tím, že se na jevišti příliš jedlo, snad se příliš nedůvěřovalo, snad přišel závěr příliš nečekaně, snad se divákům zdál děj příliš nekonkrétně zasaden do života, které z těchto snad si vybral divák pro sebe, záleželo jen na něm. On je přece jen náš první kritik, Vureš.
3: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenský časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky. Hele, Franc, to bylo z Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl, no tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on páno, tak se chlapi nesází, to vím, páni, no ještě je takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. A on páno, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršela, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Ten povídá, jdou se vycpat slaný, na mě s tímhle nemůžou. On pár dobře, vsadíte se? On povídá, no jestli to není nějak, normální, regulární úkol početní. On pár dobře,

0: Vostovku, slaný pohár, to je málo. Tak o 500. Tak se vsadě, on pohár, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje svý věci, v jednom městě ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený, ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde, zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on pá, ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá, no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On, páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle pořád, počkejte, na to musím jinak, vytáh papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá, hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? A stric Ondřej povídá, ten dědek byl blbec a neuměl počítat. Vojnu, že ano, bylo po přísaze a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda nějakého Wegschneidera, takového prostě, dá se říct, čimana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no podívejte se chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitelé tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak my, že ano, já mám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby, ale nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zob a to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějakýho krahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostrý a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli. Plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku, povídá Wegschneider, už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka. No co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ze sarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
1: Balada štědrovečerní. Učitel šel rychle po zasněžené cestě k budově školy. Měl pravou vánoční náladu. Přátelsky pokynul hloučku dětí, zadupal na rohožce a zmáčkl kliku. Velkou, mosaznou kliku, těžkou už na pohled. Dneska je ale mráz, pochvaloval si. Měl rád tohle počasí o Vánocích. Pohladil tu krásnou kliku. Co kdyby ji olízl? Zkusit, jak dlouho to trvá, než se jazyk přilípne. V životě o tom už tisíckrát slyšel, ale nikdy na vlastní oči nic podobného neviděl. Někdy to vyzkouším, řekl si. Teď na to není vhodná chvíle. Svižně vyběhl schody. Blbštejn přišel do třídy a plácl aktovkou o lavici. Byla lehoučká, nezatížená knihami nebo nějakým penálem. Měl v ní krabičku cigaret a někde na dně zmačkanou pětku. Sesul se na židli a znechuceně se rozhlížel. Díval se na spolužáky. To oni mu přišili tuhle přezdívku. Bylo mu to jedno. Bylo mu jedno, že 5 a 5 je 10. Kašlal na to, že jsou Vánoce. Byl to Blbštejn. Rád kouřil a potuloval se po ulicích, kouřil a poslouchal řeči dospělých. Jediné, co si přál, bylo být už konečně mezi nimi. Mít peníze a auťák a vykvajznout se na celou školu v čele s tím nádivou, co se z něho pořád snažil něco udělat. Nechápal, jak může někdo klesnout tak nízko, že dělá učitele. Hlídacího psa, co vás nutí sedět, poslouchat a hlásit se. Ale co za pár měsíců už vypadnu a sbohem, pane učiteli. Byl o dobrou hlavu větší než ostatní spolužáci a pod nosem měl první opravdové fousy. Byl nejsilnější. Není to chlap, uvažoval, když se díval na učitele. Jinak by ho včera pořádně zmáčknul, když ho načapal na záchodě. Blbštejn se usmál. Namaloval si nad záchodovou stěnu, tam, co končí asfalt, křídou terč a trefoval se. V tomhle byl mistr. A pak se objevil tenhle tajtrlík. Stál tam a bylo na něm vidět, že neví, co říct. Blbštejn se na něj drze díval a pak mu především říká. Chcete to taky zkusit? Jestli se dneska necítíte, tak vám můžu dát fóra. Ale učitel odešel. Jo, je to srap. Učitel měl pořád výbornou náladu. Nevěděl sám, jak je to možné, ale Vánoce ho vždycky takhle potěšili. Cítil se mladý a silný, což byl, a zároveň citlivý a chytrý, což o něm často říkala jeho krásná kolegyně. Tyhle svátky prožijí spolu. Zadíval se oknem na jiskřící sníh. Čekají ho báječné dny. Nějaký Blbštejn na tom sotva něco změní. Hoj ty štědrý večere, ty tajemný svátku, recitoval nahlas a s protektorskou laskavostí si prolížel své žáky. Sledovali ho však Blbštejnovi oči. Sledovali ho a brali mu potřebný klid. Mělké, indolentní, k uzoufání vodové. Hospodáři Štědrovku, kravám po výslužce, odříkával učitel a v duchu si pomyslel, že mu možná křivdí. Je to sice ignorant, ale třeba i on bude mít jednou svou velkou chvíli. Každý máme své velké chvíle. Učitel stál před ním na stupínku a slintal si na kravatu. Na mě je všechno tohle moc krátký, myslel si Blbštejn. Jen co odsaď vypadnu, tak se zařídím. Prej hrachu jeho družce, jdi do háje, chlape. Líp než ty se teda zařídím rozhodně, to si piš. O takovýhle fešáky v mém světě ani nezavadím. Nebude tam pro ně místo. A pro tyhle básničky jak bysmet. Zazvonilo. Učitel si sebral věci, popřál všem hezké Vánoce a vyběhl ze třídy. Když skákal do schodu, snažil se pěkně pružit v kolenou. Zlehka zaklepal na dveře krásné kolegyně. Oba celý zrůžověli, když se domlouvali na dnešní večer. Celý svět zrůžověl. Seděl teď ve zborovně a neměl stání. Ale slíbil kolegyně, že na ní počká až do večera a pak, že odejdou společně k němu. Doma měl všechno přichystáno. Stromeček s láskou ustrojený, dárek v hedvábném papíře, i cedulku si včera pro jistotu krasopisně napsal. Díval se oknem do kraje a v příjemném snění si ani nevšiml, jak se v tuhle dobu rychle smráká. Blbštejn se procházel venku a pokuřoval. Vánoce, říkal si, jsou pěkná pitomina. Všichni se na sebe najednou tvářej, a co z toho? Jo, něco jiného by bylo mít krásnou ženu a dát jí kožich. Nebo perly. Nejlepší jsou perly. Pomalu se loudal zasněženou ulicí. Učitel to čekání už nemohl vydržet. Vyšel před školu a zadíval se na nebe. Bylo mírné a plné hvězd. Chvíli se tím pohledem kochal a pak se rozhodl, že se vrátí. Vezme si kabát a počká tady před školou na krásnou kolegyni. Otočil se. V měsíčním světle se před ním zaleskla klika, jako nůž provokatéra. Zamyšleně si ji prohlížel. Že by to zkusil? To je nesmysl. Jenže kdy jindy? Kdy bude zas takový mráz? A kde potká tak krásnou kliku? Rozhlédl se. Nikoho neviděl. Zkusí nejdřív jen tak trochu olíznout. Jen maličko. Uvidí vlastně, jak chutná mosas. To by stejně měl jako učitel už dávno vědět. Předklonil se a vyplázl jazyk. První dojem byl nějaký. Klika ho prostě jen zamrazila. Musím chvilku počkat, co se bude dít, uvažoval. Dechem se bez ta klika pravděpodobně oteplí natolik, že nemůže přimrznout. Už se viděl, jak říká úžasným žákům. Je velký nesmysl, že jazyk na kliku v mrazu přiložený přimrzá. A pak jim s úsměvem prozradí. Vím to totiž z vlastní zkušenosti, moji milí. Jenže něco se muselo stát. Nejdřív ho napadlo, že si to vsugeroval, ale pak skoprněl. Jazyk ho pálil jako čert. Byl jako ze dřeva. a hlavně s ním nešlo hnout. Učitel přimrzl. Blbštejn si zapálil další cigaretu a zahnul ke škole. Ne, že by bez ní nemohl být, ale zdálo se mu z dálky, že vidí u dveří nějakou postavu v takové divné pozici. Jako by někdo šmíroval klíčovou dírkou. Šel opatrně blíž a pak zůstal překvapeně stát. Trvalo mu dost dlouho, než pochopil, co se tu děje. Teď už se díval na učitele úplně zblízka. Pomalu mu foukl kouř do zarudlého obličeje a řekl. Tak tohle je teda malér. Několikrát ho obešel ze všech stran a přitom nahlas uvažoval. Co s tímhle budeme dělat? Možná, že by šel utrhnout. Jenže to jistě tu zebolí. Tekla by tu krev. A vůbec, třeba by na té klice ten jazyk i zůstal. A co potom s hůňavým učitelem? Znovu učitel obešel. Podívejte, upřímně řečeno, je jen jeden způsob, jak vás z té kliky sundat. Sehnat někde teplý čaj a tím tu kliku polejt. Jenže schánějte teď někde čaj. To je těžký. Teď jsou všichni zalígrovaný doma a cpou se kaprama. Ještě by mě vyhodili. Nepak. Díval se dlouze do uslzených očí a drbal se přitom za uchem. A pak pomalu a po úvaze řekl. Helejte se, to, co vám řeknu, se vám možná nebude zamlouvat. Ale nechte si to aspoň projít hlavou. Vzpomínáte si, jak jste mě chyt na tom záchodě? Protože v tom já jsem doopravdy mistr. Určitě bych se trefil. No, rozmýšlejte se. Já se jdu ještě kapánek projít. Učitel stál na roztřesených nohou. Nebe před chvílí ještě plné hvězd se zatáhlo. Pozoroval první vločky, které se mu míhaly před očima. V dálce se ozvalo jemné zvonění. To Ježíšek přináší všem hodným dětem dárky. Byla mu hrozná zima, ale stále doufal, že se stane zázrak. Lépe v mylné naději sníti před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti strašlivou poznatí jistotu, houhlal do kliky. Začal Štědrý večer.
2: Pro mě podstatný bylo, že my už jsme se začali opravdu tenkrát poohlížet po tom, co se tady v divadle dělo a že se toho tenkrát tady v Brně nedělo málo. Celý 60. léta to byla jedna velká slavná epocha brněnského divadla. Na to, abych já ji rozebíral nějak seriózně, na to si netroufám, na to jsou povolanější. Já bych se na to, když dovolíte, podíval spíš trošku z té legračnější stránky. My jsme tam v tom divadle statovali opravdu v kdečem a zažili jsme kdeco. Viděli jsme takové titány, jako byl pan Schläger třeba. Pan Schläger už byl tenkrát starší pán, už zapomínal, měl už na to právo, já už dneska zapomínám taky, už vím, co to je, ale on zapomínal krásně, on chrčel u toho. Já, jestli dovolíte, tak to předvedu znovu. On postavil se, on měl jako postoj, že jo, a teď... A teď se pomalu sunul k portálu, kde byla nápověda, jo. Nahoď! Kus matčiny minulosti, řekla ta nápověda, jo. Tak se tam sunul zpátky, jo. Nahoď! Nahoď! Kus matčiny minulosti, mistře! Kus matčině času dosti! No, to nás strašně povzbudilo, že jo? jsme si říkali, když i takovýhle titáni, jo, no to bude velká sranda, to divadlo, to nebude jen tak úplně vážný všechno, a taky to tak bylo, že jo. Tam, ono taky se říká, víte třeba, že herci pijou. No pijou, samozřejmě, pijou jako každý jiný, jenomže jsou víc na očích, tak pijou víc. A já jsem zažil i takovou chvilku, kdy šéf činohry, který si kvůli sobě nasadil hru Antonius a Kleopatra, aby si zahrál Antonia, se bavil s jedním ze svých kolegů, který přišel před představením a říkal mu, promiňte, že dneska jsem se dostavil, že trošičku jako mírně teda... A můžeš ti do tě upozornit, že na tom jevišti ty lidi nic nepoznají. A ten šéf mu na to odpověděl, to si potom vyřídíme. No a jak se tak bavili o těch uměleckých problémech, jo? Tak vůbec nezaregistrovali, že daleko nejhůř je na tom Cezar. Toho nemohli vůbec najít. Až ho našli úplně stuhlýho v šatně, tak za ním přišli a říkali, prosím tě, zvládneš to? A on řekl jenom... A šel na jeviště, že ho tam vystrčili, to se odehrávalo na šikmě celý, v Janáčkovým divadle. To byla taková šikma, to je takový to zařízení, aby vy jste dobře viděli a herec se snadno zabil, že ho to takhle dolů, jo. Ten Cezar měl tu obrovskou nevýhodu, že balancoval na vrcholku té šikmy, jo. Díval se dolů a dole šel Antonius s Kleopatrou, navíc neměli se moc dva, tyhle ti dva rádi, že jo, tak se na sebe dívali a ten Antonius takovým vznosným hlasem řekl, odkud přicházíš, Gáje? Ten se na něj podíval z vrchu a říkal, z Králova pole, vy vole. No a opona šla dolů, že jo, protože co chcete dělat dál, že jo, to nejde bez Cezara. Navíc ti lidi se chlámali zrovna tak jako vy. A to byla tragédie, že jo, celý. Ne to, že se chlámali, ta hra byla tragédie. A to dál nešlo, že jo, no navíc jeho to stálo asi 15 000, to na tehdejší dobu jistě nebyla zrovna malá částka. Podívejte, třeba Lucerna, já viděl Lucerna, to je krásný představení, že jo, teď tam je ta situace, kdy přichází ta kněžna do toho zámečku, se chce jít podívat a ten mlynář jí má počít Lucernu a doprovodit ji tam a to a slibuje, že ano, a kněžna, tak potom jí tu Lucernu dáte a odjíždí takhle na točně, to je takový to točící zařízení na jevišti, odjíždí dozadu, to měla, ona odjela, ale už neměla přijet a ona znovu přijela. To bylo pro to dvořanstvo takové mírné zděšení, ale ještě se s tím tak nějak jako vyrovnali. Jako. Takže paní kněžna zase odjela a v zápětí zase přijela. A už rychleji, jo. To už bylo pro to dvořanstvo takový mírně unapetitlich teda. To už jako nechtěli tohleto, ale ona odjela zase a přijela ještě rychleji. A teď se to zrychlovalo čím dál víc a ta kněžna rotovala na té točně. Protože ten člověk dole, co to obsluhoval, ten odešel, ten zmizel. Než ho našli, než to zastavil, tam se to nějak vymklo z těch zubů, než ho našli, tak ta byla uježděná na to. Pak ji odnesli teda chudinku z té točny, že jo, a hra pokračovala. Ve stejné hře jeden kolega, který vždycky měl pozdější nástup, ta hra vždycky začínala ve 2 hodiny a jednou mu neřekli, že začíná o 1:30 a on vždycky chodil přes jeviště do šatny. A vy, jako vnímáme publikum, už tušíte, co asi následovalo. No, samozřejmě, on šel zase přes jeviště do šatny, že jo, a vpředu už si jeho kolega odříkával monolog mlynáře a on šel kolem něho a říká, co blbneš, vole, ty si to zkoušíš, nebo co? No a to už nevrátíte, že jo, to už tam jednou sedí a ty lidi prostě... Najednou jim to do ty lucerny nějak nepasuje, že jo. Ale stalo se. No jo, to jsou horší věci, protože ono si řeknete, nemělo by se de facto nic stát. Máte věty takřka nepřebreptnutelné. Třeba vyjadřuj mínění vás všech. Jednoduchá věta. Ale já slyšel kolegu, který řekl, vydražují všechnání vás mín. A vůbec si to neuvědomil. To je ta lepší varianta. Horší varianta je ta, kdy si to herec uvědomí a chce to napravit. To je třeba případ kolegyně, která zavírala kolegu do vězení a měla mu říct a trp. A nedávno, musím říct, já nevím, co je na tom přijít. Nedávno jsme se s Pepičkem Somerem bavili o tom, protože pan Somer je taky z Moravy, které sloveso moravské je nejkratší. A dospěli jsme k názoru, že nejkratším moravským slovesem je sloveso hl. Hl nebo nehl. Hnul se, nehnul se. Jo. A tohle to taky teda nepatří zrovna k nejdelším, to trp. Ale ona samozřejmě, jak se snažila, zavřela ho do toho vězení, tak se nadechla a s tou vervou teda řekla to, co vy už jste vytušili, a prd. V tu chvíli se zarazila, teď si to uvědomila, teď jí to prošlo tou hlavou, nadechla se a noblesně to zopakovala. No a to už je jenom na úklonu a rychlý odchod do šatny, protože s tím už se prostě nedá nic dělat. Že? No ale říkám, nás to bavilo hrozně. Já se ještě jednou vrátím k té situaci, kdy herec na jevišti pije, což by neměl a taky to nedělá. Z 90% si to nikdo nelajzne. To jsou opravdu jenom takové výjimky. Ale viděl jsem herce, který dokonale odříkal monolog krále beze slov. On skutečně byl tak namol, že on nemohl ty slova najít, ale on byl dobrý herec, výborný herec to byl, takže to odříkal tak, že skutečně sdělil obsah toho monologu. Ty lidi nic nepoznali, spíš naopak, to vypadalo tak, že on tam stál v takovém vytržení prostě a teď A lidi koukali za chvíli.

0: Dobrý večer. Jsem docela zachovalý úředník investičního oddělení. Dovolte, vážení přátelé, abych vám jako takový položil otázku. Proč mám neustále pomrkávat, když nechci? Proč mě má jít levý loket občas nenadání nahoru, naprosto proti mé vůli? Teď na druhé straně musím ovšem přiznat, že to nebyla maličkost. Neboť dnes, na Silvestra, ve 3 hodiny odpoledne, tudíž několik hodin před koncem roku, jsem ke své hrůze zjistil, že náš závod nevyčerpal z plánovaných investic plných 29 tisíc korun. Zachvěl jsem se a běžím k hlavnímu účetnímu. Tak a tak povídám. Na kontě je 29 tisíc, které jsme měli vyčerpat a nevyčerpali. Hlavní účetní se beze slova rozplakal. No je to starší člověk a 29 tisíc je 29 tisíc. Když je závod nevyčerpal, propadají. To se nesmí stát, zvolal hlavní účetní a běželi jsme k podnikovému řediteli. Vyslechl nás a zbledl. Z toho pravil, bude ještě disciplinární řízení, protože o ty peníze jsme žádali a teď je vidět, že jsme je nepotřebovali. Potřebovali jsme je, vysvětloval stavební referent, ale zároveň nepotřebovali. Jak tomu mám rozumět, zvolal hlavní účetní. Měli přijít pokrývači na všechny střechy a přišli jenom na některou, stěžoval si zástupce stavebního referenta. Co je mi do pokrývačů, zvolal podnikový ředitel. Já nemám jí 29 tisíc a mám je. Co teď, zašeptal zástupce hlavního účetního. Utratit, zvolal jsem já. Snad to ještě stihneme. Všichni mě objali, podnikový ředitel mě dokonce políbil. Po prvním životě, domnívám se také, že naposled. Ukázalo se totiž, že utratit narychlo 29 tisíc není zdaleka tak snadné, jak to vypadá. No dobrá, utratit, vzpamatoval se ředitel. Ale za co? Navrhuji, pravil hlavní účetní v dobré vůli, nakoupit do zásoby držátka. Znám obchod, dodal rychle, vidět, že ředitel se chmuří, kde jsou levnější než jinde. Dávají tam 1 za korunu. Ředitele, řekl ředitel a vstal, který by dovolil nakoupit 29 tisíc držátek do zásoby pro 9 úředníků, čekal by buď prokurátor nebo mysliveček a s tím nesouhlasil. Kdybychom však, pravil jsem já, a radostí zamnul jsem si dlaněmi, nakoupili místo 29 tisíc držátek po koruně pouhé 3 000 věčných kuličkových per po 2,50. K čertu přerušil mě neurvale zástupce ředitele, ale ředitel, který ve mně skládal velké naděje, nedal mu domluvit. Pokračujte, příteli, vyzval mě, vy se mi na rtech. Tak by nám, zvýšil jsem hrdě hlas, zbylo ještě na 75 tisíc 30 haléřových známek. Ředitel se na mě podíval s odporem a odvrátil zrak. I tato investice byla zamítnuta z obavy, že by vzbudila podezření. Tak běda, měli jsme do zavírací doby utratit 29 tisíc, ale žádnou z nás jako z udělání nenapadalo nic, než připínáčky, kancelářská spinadla nebo lepící pasta v tubě. Chýlil se k 6 a ředitel ztrácel nervy. Lepící pasty, volal hystericky. Mohu mít za 20 tisíc, že bych s ní pomazal Václavské náměstí od můstku až po tu kobylu, ale já nepotřebuji lepící pastu. Já potřebuji, křičel, aspoň trochu rozumnou investici, jenomže mám kolem sebe lidi bez fantazie. Mám nápad, vykřikl radostně zástupce stavebního referenta. Konečně zaradoval se ředitel, ven s ním. Já ho zase zapomněl. Sesmutnil zástupce stavebního referenta. A tak jsme se trápili a bylo nám do pláče. Tolik jsme toužili přesvědčit nadřízené orgány, že jsme hospodáři na svém pracovišti a přitom jsme nedovedli včas utratit 29 tisíc korun. Večeři nám dal ředitel dones do kanceláře. Každému husu, knedlík a zelí, abychom měli sílu, aby se aspoň něco odčerpalo. 9x 12 to 8, povzdechl. Načínaje stehno, to je málo, to je málo. No, situace se stávala kritickou, protože tehdy už jsme byli odkázáni na obchody s večerním prodejem. Pojedli jsme a přemýšleli jsme v duchu. Potom začaly padat nové návrhy. Zástupce hlavního účetního, který měl nejméně fantazie, navrhl, abychom si každý koupili boty. hlavní účetní navrhl rozbít všechna okna v domě a povolat sklenáře. A také tento návrh byl zamítnut, protože všeobecně známo, že sklenář nepřijde, ale tak když ho nepotřebujete. Ve 20 hodin 30 minut navrhl konečně stavební referent zakoupení nákladního výtahu, ale ani on se nesetkal s porozuměním, protože náš závod je v přízemí. Ve 20.45 jsme navrhli podnikovému řediteli, aby koupil asbestové obleky posluvačkám a v 21.00 navrhl ředitel nám, abychom se šli utopit, protože takových chráců prý najde na každém rohu 10. Neurazili jsme se, protože ředitel v takové situaci má tedy plné právo ztrácet nervy a seděli jsme tedy bezradní až do 21:45, kdy se dostavil vrátný s upozorněním, že je Silvestra a že chce jít k sousedům na televizi. Navlékají se zimník jako lidé odsouzení k hanbě, pověděli jsme starci o svém svízeli.
1: A prach sakra!
0: Povídal dobrák soucitně.
1: A sečetli jste to dobře?
0: Hlavní účetní vyskočil jako srna. S okem planoucím nadějí vyběhl z místnosti a pádil do účtárny. My ostatní se trvali bez pohnutí, zírajíce na dveře. Po nekonečných 10 minutách se tyto dveře otevřely, účetní stanul na prahu a my viděli, že je všecko v pořádku. Zmýlil se! Jásal účetní, ukazuje na mě. Kolega se zmýlil! Ano, dýchl šťastně ředitel. Ovšem, potvrdil s převahou hlavní účetní, těch 29 tisíc nepřebývá, naopak, odčerpali jsme 29 tisíc nad plán. Zaplať pánbu! Odechl si ředitel a popřav nám po šťastném a veselém novém roce, narazil si klobouk a křepce vykročil do silvestrovské noci.
2: Zadržte, Miláne, my jsme se tě zapomněli zeptat, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
3: Od malička jsem túžil stať sa manželom velvyslankyně. To som odbyl, keď to bylo aktuálne, tak vlastně k tomu došlo potom. A zažil jsem tam velmi príjemné príhody. Predovšetkým najprv jsem mal velký problém s tým, že som nevedel, ako by ma mali oslovovať. Pretože manželku veľvyslanca oslovujú pani veľvyslancová, hej, alebo pani veľvyslankyňa. Ale manžela veľvyslankyňa, na to som dodnes vlastne neprišiel, ako by mali oslovať, či pán veľvyslankyň. Jeden pán mi dokonca poradil, že pán veľvyslan kôň by mohol. Ale neprišlo sa na to, no už je to za nami, netreba teraz už nad tým rozmýšľať, je to neaktuálne, ale toto bol problém, ktorý sa teda nevyriešil. Potom ďalší problém bol s tým menom, pretože my sme prišli, napríklad, zobrala ma so sebou, do Innsbrucku a išli sme navštíviť starostu mesta Innsbruck a ten si dal veľmi záležať na tom, aby jej meno vyslovil tak, ako sa to správne vysloviť má, teda aj s prechylovaním. Čiže prišli sme tam, on sa uklonil a po nemecky samozrejme povedal: srdečne vás vítam, Frau Vašariová. Hej, bol hrdý na to, že to povedal správne. A potom prišiel ku mne a povedal: aj vás srdečne vítam, Herr Vašariová. Ja som sa strašne začal smeť a bolo to celé teda, no nechcem povedať kde, no strašné, to bolo, ja som sa nemohol zdržať, tak som sa musel smiať, že mi slzy tiekli, on vôbec nič nechápal. Teraz moja žena sa mu to snažila vysvetliť, ale to nešlo. Skrátka, nešlo to vysvetliť, že v čom je tá sranda, no. No nešlo. Potom prišlo iné obdobie. Po rozdelení Československa som mal jednu túžbu to sa mi už tiež nesplní, stať sa prvým slovenským veľvyslancom v Prahe. A síce len z jedného jediného dôvodu, potom som, skutočne živo som si to predstavoval a túžil som potom, že by som prišiel na Pražský hrad, tam teraz bežne chodím samozrejme, že by som prišiel na Pražský hrad s tými poverovacími listinami ako slovenský veľvyslanec, odovzdal by som ich, teraz by sa otvorili tie dvere a vošiel by český prezident. A odovzdal by som mu tie poverovacie listiny, on by ich odovzdal tomu Špačkovi alebo tomu. A teraz by mal ku mne krátky privítací prejav. A keby skončil s tým prejavom, ja by som sa obrátil na svojho tlmočníka, spýtal by som sa, čo hovoril.
4: No nepřeháníte to trochu?
5: Já si chci přisednout.
4: No to prosím, přisedněte, a to ještě neznamená, že mi můžete číst knížku přes rameno, ne?
5: No, jak toho přece se říká, řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi, ne?
4: Co mi tykáte?
5: Já vám netykám, ukáž. Bídníci. No teda to je pech. Vedle bídníka jsem na lavičce ještě neseděl. Já mám smůlu na ty konekce, to je pekno.
4: Co to tady povídáte? To přeci, že čtu bídníky, neznamená, že jsem sám bídník,
5: jak
4: ne?
5: Jak to, že ne?
4: To kdybych čekl, když nastali deště, tak jsem mrak.
5: No jistě, přísloví nelže
4: přece. No jistě, přísloví nelže, ale to musíte posuzovat čtenáře podle obsahu knihy, ne podle názvu. To bych podle vaší teorie, kdybych třeba četl Klapzubovu jedenáctku, tak jsem syn starého dobrého Klapzuby. Jistě ne, jsem přítelem zábavného žánru, ne?
5: No jo, ale vy čtete bídáky. Tady.
4: Bídníky, bídníky, tak já se jmenuji bídníci, prosím. Protože no. Jsem přítelem historické beletrie.
5: No, no.
4: Co vy například čtete?
5: Já?
4: No.
5: Já čtu bídníky.
4: No tak to je skvělá náhoda, o tom si můžeme teď pohovořit. Ano. Tak jak se vám líbí tak nějak?
5: No tak já jsem zatím přečet asi tak půl stránky, jak jsem vám tam nakukoval.
4: No prosím, přesně se neptám na knihu, kterou jste mi četl přes rameno. Zajímám se o literaturu, kterou čtete doma.
5: Doma?
4: No doma, co jste četl v poslední době?
5: V poslední době doma, to jsem čet ty, jak ono se zjme, psí hlavy.
4: Psí hlavy. To neznám, já čtu hodně teda, no, ale psí, to je nějaká detektivka?
5: Ne, to je normálně psí hlavy.
4: Nemáte náhodou na mysli psohlavce?
5: No, to je ono.
4: No to, to není ono. Ta kniha se jmenuje Psí hlavy. A co? Teda, pardon, no vy jste mě splet.
5: Co?
4: Psohlavci se jmenuje ta
5: no,
4: kniha.
5: No, tak to víte, já už to čtu díl, tak už jim tak nějak důvěrně říkám přímo psí hlavy.
4: No prosím, to je vaše věc. Ale prostě máte tedy k té knize vztah, ano. Máte rád toho kozinu, toho lomikara,
5: no,
4: že?
5: No tak radši mám toho kozinu, než toho lomikara.
4: No pochopitelně, protože lomikar to je záporná postava té knihy. Ale máte rád ty postavy, máte rád ty kolektivy postav, které krouží kolem toho lomikara,
5: no,
4: kolem toho
5: koziny,
4: že?
5: I ty kolektivy mám rád. Akorát ten pracovní kolektiv, který porazil tu lípu, ten mě nebyl moc sympatický. No ale zase musím uznat, že to měli brzy hotový. To by možná dneska trvalo díl.
4: No to je jiná situace, ale prostě tu knihu jste si oblíbil. Ale? Dá se tedy říci, že jste také přítelem historického žánru.
5: Ne, z historií nemám nic společného.
4: Ne, historie vás zajímá,
5: to,
4: ne?
5: Jo, to ne.
4: Ne? Tak ne. Jo nebo ne?
5: Ne.
4: Tak
5: ne.
4: Jakou máte rád literaturu?
5: Já mám rád krásnou literaturu.
4: Čili vlastně také klasickou beletrii.
5: Ne, to ne.
4: No tak jak to, že ne? Tak jakou máte?
5: No krásnou.
4: Jak krásnou?
5: Já krásnou, hodně krásnou.
4: Jak hodně krásnou?
5: No prostě, ještě krása, ještě to hezký, krásný no. Knihy.
4: No jak
5: to,
4: hezký?
5: No barevný obrázky, když no, jsou tam a když to má zlatý obřízky.
4: Cože?
5: Obřízky a řízky mám rád. Bramborovou kaší.
4: Vy jste se zbláznil.
5: Bramborov má tolik ne, ale s bramborovou kaší.
4: Nechte toho, já nejsem zvědavý na vaše meny.
5: Co? No to jsem rád, že nejste zvědavý na moje many.
4: Meny?
5: Kázalo si dřepnout vedle nějakýho chmatáka.
4: Ale prosím, já zase vás tady ptám na literaturu.
5: Tak já tady scháním konekce a on tadyhle many by mě šmátil.
4: Já se ptám na vaši knihu, kterou máte rozečtenou. Obsah knihy mě zajímá.
5: jak?
4: No obsah, o čem v té knížce se jedná, jaká tematika je tam probírána.
5: A matematika ne.
4: Ale tematika.
5: To mě nezajímá, to nemám
4: tematika,
5: rád.
4: Člověče. Co? O co se jedná v té knížce, kterou čtete?
5: Tematika?
4: No.
5: To nevím.
4: Jak to, že?
5: Mě zajímá celkově tematika akorát železniční.
4: Železniční no, tematika. Máte snad na mysli jízdní řád?
5: No, jízdní řády a neřády taky. Nešvary mezi kolem, a když jsou papírky, víte, to mě může čert zvít.
4: Proč jste tedy ale četl Psohlavce, tam řeci o železnici není ani zmínka?
5: No, pač jsem to našel na nádraží v Domažlicích.
4: No, to jste měl vrátit.
5: Teď já jsem ty psí hlavy vrátil a nejdřív jsem si je přečil, abych se podíval, jestli tam není něco o železnici, no.
4: A pak jste knihu odnesl na ztráty
5: a no, pak jsem to vrátil původnímu majiteli.
4: To je správný, knihu no. Měl podepsanou, no, tak se no, to má dělat.
5: Ano. Patřilo to nějakému Jiráskovi Aloizovi.
4: Prosím vás, Alois Jirásek tu knížku napsal.
5: No tak to vidíte, teda on se s tím píše, jo, a pak to zapomene, jde na nádraží, do Maždicích, na co ty lidi myslí, já ne.
4: Prosím vás, Alois Jirásek už nežije.
5: No tak na co myslel, když je?
4: Tak znova, Alois Jirásek byl spisovatel, no. Ten měl hlavu plnou závažných myšlenek, no ten měl na co myslet.
5: No tak vidíte, a pak se mu zase člověk nemůže divit, že zapomíná, jde na nádraží knihy.
4: No to není jo. Možný, taková no. Ale zabedněnost. Prosím vás, já to s váma zkusím jinak. Kdybych vám dal tuhle tu knížku,
5: ano?
4: Komu byste ji vrátil?
5: No tak když byste mi ji dal, tak já už bych si ji s dovolením nechal.
4: Kdybyste ji tedy našel na lavice, jak byste s touto knihou naložil?
5: Já bych se podíval, jestli je podepsaná.
4: Tak se podívejte, prosím.
5: No, naštěstí je.
4: Jo, komu patří?
5: Viktor Hugo, Mladá fronta Praha 1, Panská 8.
4: Čili vy byste tuhle tu knížku odnes do Panský Hugovi.
5: Hugovi do Panský.
4: Tak vám moc děkuju, ta knížka je totiž moje. Ano. S váma já se, pane, nemám ano. O čem bavit, vy jste kulturní analfabet. Naschledanou.
5: Tak a zaplať vám bu, lavička je prázdná. Ty si běž do čítárny, pazdráte starej. Jitko, pojď.
6: Tak, pojďme raději jinam, třeba kápneme na neodborníka a bude to kratší.
7: Tak pojď, co se tak vlečeš.
8: Sedneme si tady třeba. Ano? Tady pod tím šípkem je chládeček.
9: No, hele, a proč si chceš porád sednout?
8: Bolí mě nohy, Toničku. Sedni si, jo. Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
9: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
8: Tatínek se mě směje a maminka se zlobí.
9: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
8: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
9: Co, jako co to je, jako jo a ne?
8: Uznej, Antonine, už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
9: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej to, takovej ostýchavej, víš. A stejně tě mám jinak, děsně to.
8: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by...
9: Co by jinej?
8: No!
9: Majko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě.
8: A kdyby?
9: Já bych s ním.
8: Podívej se na sebe.
9: No co?
8: Jsme tu sami. Sami, no.
9: No.
8: Ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
9: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
8: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
9: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
8: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka, nebudu domů.
9: Tak jo, pojď.
8: Sedni si, jo, nebudu domů na věky.
9: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
8: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužkej vědět, co chce.
9: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
8: Okej, víš co?
9: No.
8: Zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
9: Ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? Dvě srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostaneš. Já mám polobotky a regma.
8: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
9: No.
8: Sešli se v Rákosí pod starou sosnou.
9: To je blbina, v Rákosí nerostou sosny.
8: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětoval jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
9: Ale ona brečela?
8: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú, to krásný, víš?
9: No, jde to.
8: Takže bychom to zkusili, ne?
9: No tak jo. No jo, ale když jsem už to ze začátku zapomněl.
8: Začátku, jo? No, tak. Byla vlahá, tichá noc. To nic není, to je lehký.
9: Je 3:30 odpoledne.
8: Jako, rozumíš?
9: Jo. Hele, strakapout. Pojď sem.
8: Koukaj nohty, strakapout, a dívej se mě do očí. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
9: No jo, ale jak já poznám ten nestřežený okamžik?
8: Víš co, počkej chvilku, já ti řeknu, abys to nezbabral, až to bude, jo? No. Už! Haha, co to děláš?
9: Schvacuju tě!
8: Těsně lechcáš.
9: No a kde máš orosený oči?
8: Na to vedro to je až.
9: Co je fakt?
8: Tak mě slíbej zatím nevorosený.
9: Co?
8: Víčka.
9: Ukáž. No a tak dál, jak to je dál? No.
8: Já už to nevydržím.
9: Co?
1: Ježíš, počkej, Majko, počkej. Ty to mě děte udusíš.
4: Co to nemůže být? Ježišna Maria, otečinko, udělal vám něco?
10: Právě že nic.
4: Jaj.
10: Když on byl takovej nesmělej. No.
4: Takový jsou nejhorší. Podáte jim prst a máte rodinu.
11: Dva studenti sedí nad myšnou, ale učení jim moc nejde do hlavy, protože jsou oba hladoví a zmrzlí. Jeden z nich se zasní. Ty ajciku, co bys dělal, kdybys byl tak bohatý jako Rothschild? Mě by spíš zajímalo, povídá Tarzaný, co by dělal Rothschild, kdyby byl tak chudý jako já.
12: Rabín si zavolá Miku Geršoma a domlouvá mu, že se z něj stal bezbožník, úplný amorec. Svátky nesvětí, náboženské příkazy nedodržuje, do synagogy zajde sotva jednou za rok.
11: Jeho domluva byla zřejmě účinná, protože Míka se zastyděl, slíbil, že na bohoslužby bude chodit každý týden a už se těšil, jaký to z něj bude zbožný muž, cádik, světlo synagogy.
12: Nevím, bude-li to stačit, synu, pokyvuje stříbrnou hlavou rabín.
11: Myslíte, že jednou týdně to je málo, rebelibn, ptá se Míka.
12: No to neříkám, ale... Kde pracuješ?
11: V drůbežárně.
12: Jak často tam chodí?
11: Každý den?
12: No vidíš. A je z tebe kuře?
11: Čím to je? Že když požádám o pomoc nějakého chudáka, svěřuje se rabínovi jeden člen obce, je ke mně přátelský a udělá všechno, co je v jeho možnostech. Když však navštívím nějakého boháče, ani se na mě nepodívá.
12: Jdi k oknu, řekl rabín. Co vidíš?
11: Vidím ulici, jde po ní nějaká žena s dítětem, vidím vůz a na něm konve s mlékem.
12: A teď jdi k zrcadlu. Co vidíš nyní?
11: Co bych měl vidět? Sebe.
12: Víš, v čem je ten rozdíl? Okno je ze skla, zrcadlo je ze skla. Ale stačí to druhé sklo podložit trochou stříbra a už vidíš jenom sebe.
11: Jo. Birnbaum před smrtí filozofuje. Na tomhle světě se mi vede čím dál hůř. Mám však naději, že mi to bude vynahrazeno na onom světě. Pořádně bych se ovšem nasmál, kdyby se ukázalo, že onen svět neexistuje.
12: Rabín, co znáte z Bible?
11: Ateista. Nečtu pohádky.
12: Rabín, měl jste někdy v ruce Korán?
11: Ateista. Ne, jsou to stejně všecko výmysly.
12: Rabín, a co soudíte o buddhismu nebo hinduismu?
11: Ateista. Proč bych se měl zajímat o nějaké náboženství, když jsem ateista?
12: Rabín, pane, vy nejste ateista. Vy jste ignorant.
11: A jakže tedy vypadá židovská svatá trojice? Hospodin je primářem, zbožný muž sekundářem a ženy nemocničními sestrami při trvalé operaci již se všichni marně snaží napravit svět.

0: Poklona, poklona uctivá. Pardon, jsem zde dobře v kasárnách?
1: Ano, ano.
0: Aha, a vy tady radšíte být vrátné, že ano?
1: Dovolte.
0: Cože?
1: Dovolte, já jsem přece důstojník.
0: Sakra, a co jste provedl, že vás šoupli do vrátnice?
1: Mám přece službu dozorčího posádky.
0: A tak to sloužíte lidu, víte?
1: Samozřejmě.
0: To je bašta, to mě taky posloužíte, já jsem taky lid.
1: Ovšem, ovšem, ovšem. Vy jste návštěva?
0: Jo, ale s tím si nedělejte starosti, já už jsem obědval. Můžu si sednout u vás, děkuji vám za pozvání, děkuji uctivě.
1: Koho jdete navštívit?
0: Ale já nikoho, já jen tak jdu kolem, tak se tak jdu voptát.
1: Na syna.
0: Co?
1: Na syna.
0: Sakra, vy jste chytré, jak chcete uhát. No ne, na dceru se budu ptát do kasáren, že?
1: Jak se jmenuje?
0: Kdo?
1: Váš syn.
0: Syn se jmenuje Máňa.
1: Já jsem se ptal na syna.
0: Jo, se jmenuje Máňa, Mánička. On si nechá narůst ty dlouhý moderní vlasy, tak mu říkáme Máňa. Ten má tak moderní vlasy, že už skoro ani neslyší. Ale jinak ve skutečnosti se jmenuje Bohouš, víte?
1: A jo, Bohouš.
0: My mu říkáme Máňa.
1: Bohouš.
0: Ano. Dceru máme taky.
1: Taky máte dceru?
0: Jo, jo, ta se zase jmenuje Bohouš. Ona se nechala ostříhat nakrátko na kluka, víte? Taky říkáme Bohouš, ale ona se vlastně jmenuje Máňa.
1: A jak se jmenují oba dohromady příjmením?
0: Máňa Bohouš.
1: Aha, no ne, příjmením.
0: Jo, příjmením, Hlustvisihák.
1: Hlustvisihák.
0: Máňa Hlustvisihák a Bohouš Hlustvisiháková.
1: Tak moment, moment, Hlustvisihák, tak toho jo. Tady nemáme.
0: No podeď, jo, to je unikum, pane, to jméno máme všichni po dědovi.
1: No, u které je roty?
0: A to pak není už žádný do roty.
1: Já se ptám, u které je roty?
0: Jo, u roty, on je doma u roty. On je doma teda.
1: No tak proč ho hledáte tady?
0: No já ho nehledám, já se tak jdu jen tak omrknout, jak to tady vypadá.
1: Že se jdete podívat, jak tomu mám no, rozumět?
0: No helejte, jsou různí rodičové, že ano? Některým je úplně jedno, v jakým prostředí jejich dítko žije. Nám s růženou hoď to jedno není.
1: No já vám pořád nerozumím.
0: No já vidím, že koukáte jako vyvoraná myš.
1: Vy říkáte, že váš syn je doma.
0: Jo, teda je doma, jestli nešel na fotbal.
1: On má dovolenku.
0: Na ten fotbal?
1: Ale ne, z kasáren.
0: A to musí mít dovolenku, když je na fotbal?
1: No ovšem, a jak to, že vůbec není v kasárnách?
0: Hlejte, pane inženýr štávní, to je tak. On náš Máňa, on vyštudoval zdravotnickou školu, jo? Takže je z něj teďka zdravotní sestr. Ale já mu říkám ty mu zdravotní synu, pochopitelně. A kdežto sestra jako Bohouš, tak tam mu říká ty můj zdravotní bratře, to je logické, že ano. Kdežto úřady mu zase píšou soudruhu, zdravotní soudruhu, jo. Kdežto zase dcera jako Bohouš, tak ta se vyučila holičem, jo. A Máňa jako syn, tak ten kolikrát...
1: Co mě to tady vykládáte?
0: Safra, vy jste na ně nějaký přísnej. Na chudáka, to jde teprve pondělí k odvodu.
1: Cože? On není voják?
0: De fakt, ale on za to nemůže. On se narodil kapánek později. On je chudák přenošený.
1: Posekněte, co si tedy vlastně přejete?
0: No, helejte, pane Štěle, já se jdu s dovolením informovat, že ano. Jak to teď na vojně chodí, tak s ubytováním a tak.
1: No, s ubytováním přece normálně, jako v kasárnách, ne?
0: Jo.
1: Vy jste nebyl voják?
0: Já byl u konů. Ale víte, já myslím jenom, jestli taky u vás nešel náhodou pokrok mílovými kroky vpřed.
1: Pokud je mi známo, pane, tak tady žádný pokrok v tomto směru nebyl nařízen.
0: Jo.
1: Kavalec, slamník, prostěradlo, přikrývky.
0: Přikrývky? Tak. No tak vidíte, jak to pokročilo. To my jsme na vojně ještě mývali deky. A poslíte, co takhle peřiny z domova, ty by si mohl přinést, víte? On je náš kluk, je strašně náchylný na housera, pane poručík.
1: Já jsem kapitán, jo. Jen tak mimochodem.
0: Je tak mimo, a to ještě nemáte ze zhora schválený, že ano? A poslíšte, pane inženýr, a co takhle strava, pane kapitán, jak strava?
1: Strava je normalizovaná.
0: No jo, to je to, náš kluk je zvyklý spíš na čerstvou.
1: Ale to je přece čerstva s patřičným obsahem kalorií.
0: No to je to, právě náš kluk je spíš takhle na knedlíky.
1: Ano.
0: On na kalorie není.
1: Knedlíku může mít, co chce.
0: Jo? No tak to je výborný. Safra, to byste mohl někdy přijít na návštěvu, víte? A vzít nějaký sebou. Naše rodina strašně má ráda tyhle vojenský blbouny.
1: Zase?
0: Jo, knedlíky.
1: Jo, knedlíky, jo.
0: A co když takhle, pane přednosto, když ho přepadne...
1: Nepřítel.
0: A co nepřítel, ale žížeň.
1: Jo, žížeň. No tak.
0: Kolikrát horší než nepřítel.
1: Čaj, minerálka, sodovka, voda z vodovodu a tak dále.
0: Jo, a poslyšte, ale co když takhle dostane vycházku a půjde ven? Tak...
1: Podívejte se, když má vycházku, to je jeho věc, jak si ji užije. Aha. Ovšem, do kasáren musí se navrátit, absolutně střízlivý.
0: A to jo, to kluk vždycky do třídu vystřízlivý.
1: Ovšem, do kasáren musí se navrátit, absolutně střízlivý.
0: A to jo, to kluk vždycky do třídu vystřízlivý.
1: A pak také otázka, jestli tu vycházku...

0: No tak služební, aha. A vy na to nemáte svoje lidi?
1: Jak to smí lidi? Třeba to bude právě váš syn.
0: Dejte pokoj, cizí věci mu vůbec nesvěřujte. On je strašně neopatrný.
1: No tak neopatrný nesmí být. Co když dostane na starost takové dvojče?
0: Ježišmarja, děti, korumu nesvěřujte. Představte si, zrovna nedávno mu sousedovi svěřili 5letýho kluka na dopoledne na opatrování. A on se vrátil až kolem půlnoci se 17letou holkou.
1: Jo, musíte okamžitě opustit kasárenský prostor, budeme mít poplach.
0: Co, poplach?
1: A žádnej poplach, poplach.
0: Jo, ale jehej, to jste kvůli mě nemuseli. Mě stačí naznačit a já jdu. Já vám moc krát děkuju za rozhovor. Je to krásný, když si dvě uniformy takhle krásně rozhovárají.
1: Naschledanou.

Tuž, to je vedro jak cip, co pravíte? V pátek na šichtě Roby vědmi předpovídali, že víkend bude vařicí. Podezřívám jich, že mají v kanclíku ropuchu ve sklence od ogurek a potvora jim tam šplha po žebřu navrch a dolů. Však svůj k svojemu. Kolega Erich mě lakal, jestli s ním nechci v sobotu zajet na takovou menší cyklotúru, že jsme už dlouho spolu jenom tak nevyjeli. Neměl jsem žádný plán, tuž jsem mu kivnul. Ale pateční odpoledne po robotě, které jsem strávil v Komeňaku na Kolobutách, už bruslím skoro jak Romanovova segra, mě nahlodalo, že ty naše ropuchy možná budou mít pravdu. Projížděl jsem parkem zlehka sem a tam, na triku jsem měl spocené kolca okolo ramen a aj na dříťu. Nechápu, čemu aj tam. A aj jsem si našel 5 případných nevěst. Akurát, že za jednu přijel její kolik na bruslách a měl větší svaly jak já. Druhá byla rychlejší jak já, tu už jsem jí furt čučel enem z dálky nařiť, no nebyl to zlý pohled, akurát jsem ji nemohl oslovit. Třetí měla sebu jedno děcko, tu už to by mi nevadilo, však praxi ju mám s hrantami od segry, ale ty další 2, co se vymotali spoza křaku, bych asi nerozdychal. Však aj ta mamina vypadala, že jich má plné kolobuty. Čtvrtá měla sice jakési to kilo navíc, ale dobře rozložené po celé robě. Akurát, že si zapalovala jednu od druhé a já od isté doby kuřačky nesnášam. Přibližně od té doby, co jsem sám přestal dymit. Ta pata vypadala fajně. Bílé tílko, krátké galaty, bederky, z kterých vykukovali tanga jak vetřelec z břucha a řvali na mě, pojď sem cipe. Akurát, že moja kontrolka blikala tak vystražně, že jsem jim radši neodpověděl. Byl jsem z toho odpoledne tak vyprahlý, že do mě večer zahučeli 3 škopky, tak jak Intercity do tunela. Potom jsem si vzpomněl, že zítra pojedu na kole, tuž jsem radši šel dom, abych si nafukal galusky, bo už jsou za ty roky trochu spuchřelé, jak je furt přifukuju. Ráno jsem se zbudil do nádherného dňa a proklel Ericha. Deprem včil mi došlo, že v hicu jak na NHčku při kontrolní tavbě se budu smažit bez tak až na Ostravicu, bo on je taky šilenec. Asi mu ten hit stežně zrobil dobře, bo jak jsem zapnul tydlifon, přišla mi SMS-ka, že ten Rožnov ruší a že stačí jenom hlučínská štěrkovna, bo je vedro jak byk. Trochu jsem zapanikařil, bo kaj jsem asi loni schoval plavací trencle. Naštěstí leželi na vrchu v Kumbale, hned vedle zbytku mořských mušlí a jiných bestií, které jsem si loni dovez z dovolené a chtěl jsem si je vystavit na poličku. Nalil jsem do lavora trochu tekutého mydla, bo trochu smrděli a nechal je tam močit. Mezitím jsem nafukal kolca, bo ty galusky jsou fakt na guvno. Zas byly prázdné. Jak Erich zazvonil před barakem, plavky byly ještě mokré, tuž jsem je vrazil do baťoha spolu s minerálku a paru tatrankami a valil ven. Cesta byla fajná až na ten hic. Užíval jsem si šlapaní, bo jsem letos na kole ještě neseděl. V přivoze před Černým potokem útočný lokálek jsem si všimnul zakazu vjezdu doleva, tož nevím, co tam zas robia. Jak jsem z posledních sil vyšlapával ve stoje ten kopec za Petřkovicami před kostelem, úplně jsem zapomněl, že tam je. Jak tam valím 90 z felinu, připadám si jak na rovince a deprem ta svině kolo ukáže nerovnost teréna. Na vrchu jsem trochu spočnul, bo jsem dýchal jak Anakin po úraze. Jak mě přešli křeče, jeli jsme dál. Kolem štěrkovní už jsem byl vysmiatý, aby ty polonahé robky neviděli, jak umírám. Našli jsme si pěkný plac hned u vody, rozhledli se po okolí a pravili si, že všecko je tu příjemné na pohled a tak zůstaneme tu. Erich hned zevlek kraťasy a

0: palil do vody. Ja som musel pod osušku zrobiť paru prostocviku a navlesť si ty mokré plavací trencle. Trochu mě zarazilo, že Erich stojí furt po kolena ve vode a rozhlíža se po okolí jak Hrušinský ve vesničce. Jak jsem smočil nohu, bylo mi jasné čemu. Zimu se mi postavili chlupy na nartách. Ty zasrané plavky mě v citlivé krajině studili víc a víc a navíc jsem si všimnul, že nás pozoruje taká kočena z nedaleké deky, tuž jsem se jenem tak přišel k Erichovi, prohodil jsem, že voda je fajná, kutkem oka se ujistil, že roba furt čumí k nám a rozběhnul jsem se a skočil svoju proslavenou pološípku. Jak jsem věl celý pod vodu, chvíli jsem přestal dýchat a asi jsem měl slabý infarkt, bo jsem měl pocit, jak by mě přepadlo 200 nasraných švadlen s jehlami. Musel jsem gvaltem uplavat 20 metrů, abych zas ucítil ruky. Otočil jsem se a než mě chytla křeč, jsem plaval zpátky k Erichovi, který zahanbeně stál u břehu. Gůvno zahanbeně! Zatímco já jsem umíral tak jak Leonardo, ten gist hučel do té robky, co se původně čučela na mě. Lapnul jsem na osušku a začal vyhlížet další oběť. Plavací trence zastudili, ale slunko pralo, tuž celkem rychle uschlí. Horší ale bylo, že jsem cítil lehký odor morských potvor. Tuž kdyby něco, svedu to na nekvalitní vodu v štěrkovni. Erich furt hučel do té baby, která už mi nepřipadala taká pěkná, jak poprvé. Potom dorazili další tři rozhýňané kamošky. On se asi zleknul, bo prchnul ku mě na osušku. Leželi jsme, kecali o ničím a hodnotili roby kolem. Jak nám bylo horko, schladili jsme se, potom zas kecali a jak robek přibyvalo, zrobili jsme si sukromnu sutěž, kdo nazbírá víc holých cicků. Potom jsem asi chvíli zachrapal, bo jak jsem se probral z komatu, Erich seděl za zutých bab a asi jim vykladal vtipy, bo se tlemili jak diváci na gogo show. Trochu jsem se nasral, bo si mě vůbec nevšímal. Tež mě mohl přizvat do toho jejich spolku. Bez tak měl strach, bo já jsem známý lev salonu, no. Spíš taky lvíček. Jak si k mě začal svrbět hřbet, tuž jsem se pomalu zbalil, pojčal jsem si jeho pumpu a dofukal galusky. Chvíli jsem laškoval z myšlenku, že odjedu na tým jeho hypermega cyklu za 30 litrů, bo si mě furt nevšímal a i jak viděl, že už se balím, ale začali mě svrbět aj stehna, ruky a ksicht, tuž jsem se na něho vysral a jel dom sám. Doma jsem u špiglu pochopil, čemu mě všecko svědí, jak bych přespal v kopřivách. Byl jsem rudý jak zař nad Kladnem. Dal jsem si ledovou sprchu, ale to nepomáhalo. Chvíli jsem trpěl před televizu, potom jsem to vzdal a zavolal mamě, jestli neví, co se dává na popaleniny. Zdvihla to segra. Jak mě slyšela, šokla mě novinku, že se jí ztratilo nejmenší děcko. Tož ní, že bych se valil zrovna věšať, ale přece to trochu zamrzelo. Segra dál pokračovala, že prý se to stalo na zahradě. Trošku jsem zaváhal, bo to jsou sice hektary, ale také. Segra potom nasraně dodala, že za to můžu já, bo prý to nebohé děcko zabludilo v travě, která vyrostla tak vysoko, bo to nikdo nekosí. Pochopil jsem, nachytala mě na slivkách. Co fotra ten její pajtaž, zeptal jsem se. Bestia to čekala, bo rychlostí bleska odsekla, že tata má posraný hřbet a její chlop, že je na montaži. Tož jak jinak, no ní? Vysvětlil jsem jí, že mám popaleniny třetího stupňa, takže mám jakousi neposečenou travu u dupy. Navíc mám sennu rýmu. Poradila mi, ať si na hřbet nakypu zimný jogurt, narvu se antihistaminikami a zítra ať valím posekať lany. Bo už jsem věděl, co jsem potřeboval, bechnul jsem mi s kecafonem spíš jak ona a to se mi moc často nestává, bo ona je bestia rychlá. A i kdybych měl na nedělu milion plánů, nezrobil bych žádný, bo se mi od soboty večera pala motala, jak kdybych vyhrál celodenní permanentku na Husenkovu drahu. Celý člověk mě bolel, zevnitřku z toho kola a na vrchu z toho slunka. Tož jsem se jenem smutně plužil zatemněným kvartirem, polehával u televize a chladil se pivami. První jsem si zimnu plechovku valal po těle a potom šupsňu do břucha. Večer už mi bylo celkem lepší, tož příště, než pojedu kajsik na kolo, budu chvíli trénovat a hlavně nezapomenu na opalovací krém, i když to mi nepřipadá moc chlapské, mazat se na veřejnosti, jak na soutěži kulturistů.
1: Dobrý večer. Dnešní koncert z díl klasikou světové hudby, v ktorom okrem iného počujete Ravelovo sláčikové kvarteto, malú suitu Claude Debussyho a melancholické piesne o láske od Víteslava Nováka, otvárame s kvostom klasickej hudby, malou nočnou hudbou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrá Bratislavské inštrumentálne kvarteto, ktoré sa práve vrátilo z úspešného zahraničného zájazdu.

chwilu są powstanie.

0: noi di noi impole non a intimo impole non Carmen.
1: Bravo,
0: grazie,
1: bravo, bravo,
0: grazie,
1: bravo,
0: grazie, bravo, grazie. Bravo.
2: Tak co je, halo, další.
3: Co říkáte?
2: No, co si přejete, chci vědět.
3: Já? Jo, co jsem to chtěl?
4: Lístky do kina.
3: Lístky do kina, lístky do kina.
2: No, chtěl, ano. To je mně jasné, ale na co?
3: Aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
2: No. To já vím také, ale no. Na co chcete jít? Na jaký film?
3: Jo, na jaký film? Aha, no tak já jsem chtěl jak se jmenuje ten film, ten nějak... nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
2: Včera, dnes a zítra?
3: Co?
2: Na včera, dnes a zítra?
3: Ne, jenom na zítra, bo jak na včera to už bych nesl, jo?
2: Na zítra.
3: Na zítra, ano. A co hrajete zítra?
2: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
3: Co?
2: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
3: Ano. Jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
2: No ano, ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
3: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
2: No ano.
3: Ano.
2: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
3: Ano, ano. No. Já nevím, to hraje taky v neděli ráno, ne? Že bych šel v neděli ráno.
4: Neděli,
3: no,
4: jak chceš, ale v neděli.
3: No jo, to je pravda, to ještě spím, že jo. To je...
2: Tak na kdy teda to chcete?
3: Co říkáte?
2: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
3: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu. Teda,
2: dobře.
3: No, ano.
2: Dobře.
3: A co hrajete v sobotu?
2: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
3: Co?
2: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
3: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
2: No, teď vám to říkám.
3: Ano.
2: To hrajeme včera, dnes a zítra.
3: Ano, a po zejtří?
2: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
3: Ano. A v pátek nehrajete nic?
2: Ano.
3: Co hrajete v pátek?
2: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
3: A v pátek odpoledne?
2: To hrajeme včera, dnes a zítra.
3: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hrajete?
2: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
3: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
2: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
3: Tak?
2: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
3: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozejtří, bych chtěl, ano.
2: No tak zítra hrajeme v sobotu večera, ano? V neděli ráno a pozejtří hrajeme včera, dnes a zítra.
3: Ano, ano. Já nevím, ona mě podle říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou. Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejtří. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva. No, tak, já si to tam tak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumíš? To je to dobrý. Tak,
2: toto trvalo.
3: No, jo, no, tak,
2: 114 korun mi dáte.
3: To je dobrý. Tak.
2: To není dobrý, ještě 14 korun.
3: Je to, jdem ještě 20 korun. Ještě 14 dostanete, ano. Tady tu máte, dobrý je to, no, buď jsem blbej já, nebo ona, teď se kouknu. Teď se schválně kouknu. Teď se schválně kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.

0: Vážení přátelé, Jára Cimrman za svého pobytu v Tibetu nezůstal jen při hudbě. Podrobil se též náročnému jogínskému výcviku a naučil se dokonale znát a ovládat funkce svého těla. To se mu později náramně hodilo. Nejenže se dokázal zbavit různých neduhů ještě dříve, než ho vůbec napadli, ale prokázal neocenitelné služby zejména prostým obyvatelům pojzerských vesnic, kteří se báli podstoupit lékařský zákrok. Cimrman za ně v takových případech zaskakoval jako kaskadér. Činil se o tom záznamy, které se nám podařilo dešifrovat díky panu Padevětovi, žijícímu pamětníku a někdejšímu sousedovi Járy Cimrmana z Liptákova. Ostatně sám pan Padevět byl vlastně prvním případem, na němž Cimrman demonstroval účinnost u nás neznámé a tím i nevyužité praxe orientálního zdravotnictví, spočívající v převtělování zaživa. Pan Padevět se jednoho dne svěřil Cimrmanovi, že trpí bolestí zubu. Bylo to patrné již při pohledu na jeho nesouměrnou tvář a také čelo plné boulí od toho, jak nebožák tloukl bolestí hlavou do zdi. Přesto nechtěl ani slyšet o zubním lékaři. Cimrmanovi se pana Padevěta zželelo a nabídl se, že něco zkusí, jak prý řekl doslova. Nechal si ukázat bolavý zub a vydal se k okresnímu veterináři Bazikovi, který již 19 let zastupoval nemocného dentistu. A ukázal zvěrolékaři přesně tentýž zub, který bolel pana Padevěta. Doktor Bazika poklepem shledal, že zub je zralý k extrakci a pro jistotu vytrl Cimrmanovi ještě dva sousední zuby a jeden z protější dásně, jak to dělával u dobytka. V Cimrmanových záznamech odpovídá tomuto zákroku zřejmě tato šifra. 6, 5, 4 vpravo dole, 5 vpravo nahoře, je to vůl. Když se Cimrman vrátil od veterináře zpět do Liptákova, čekal na něj před chalupou rozesmátý pan Padevět se zprávou, že je po bolesti. Cimrman pí na to utrousil něco, co se nedá vůbec opakovat, a šel si lehnout. Zpráva o zázračné schopnosti populárního světáka se rozšířila po kraji jako epidemie vztekliny. Z Liptákova se staly Lurdy. Proudili sem davy lidí nejen s bolavými zuby, ale se vším možným, co jen lidské tělo obnáší. Lidomil Jára nedokázal nikomu nic odepřít, a tak postupně přišel slepé střevo, štítnou žlázu, žlučník, ledvinu, játro, plíci a další vnitřnosti. Při 7. operaci žaludku už se ani nenechal uspat a luštil křižovku. Později se i sám zašíval. Ke cti Járy Cimrmana dlužno přečíst, že z celkového počtu 62 pacientů, které při operacích zaskakoval, nepřežil pouze poslední z nich, Alois Kumpošt, chalupník z Bedřichova. Otrávil se houbami. Cimrman sice za něj včas vyhledal lékařskou pomoc, ale když mu chtěl doktor Otto Okoličány vypumpovat žaludek, narazil na hlušinu. Už nebylo z čeho pumpovat. Nechal Cimrmana zrentgenovat, ale při pohledu na snímek ho požádal o autogram. Člověče, já se s váma nebudu pitvat, řekl doktor Cimrmanovi. Seberte si své pozůstatky a hlaste se na prosektuře. No a tím vlastně skončila Cimrmanova kaskadérská činnost na poli zdravotnictví. Zanechal po sobě stovky klientů, kteří se už jeho záskoků nedočkali. Ale na druhé straně využil bohatých zkušeností a zkomponoval cyklus skladeb nazvaný Tělesná schránka. Uvedl je na koncertě, jehož výtěžek věnoval Červenému kříži ve Vysokém nad Jizerou. Pro nás je zajímavé, že na tomto koncertě vystoupil poprvé a naposled Cimrmanův jazzový kvintet Jizeréré. Karavelný nastudoval několik skladeb z cyklu Tělesná schránka a v průběhu dnešního programu vám je zahraje a zaspívá.
1: Vzpomínáte si vůbec na první smích, když jste rodičům udělal radost, Ježíš, ten se krásně směje?
2: No, tak to byla velice ochechulózní situace, protože já jsem, když mě bylo asi 6 let, tak jsem si přál k Ježíšku housle. A ty housle jsem dostal k Ježíšku. Od té doby jsem prostě byl houslista. Měli jsme takový byt, kde moji rodiče měli ložnici vedle toho, kde já jsem spal. A tak jako na Vánoce se vždycky poradovávali spolu a já jsem mezi tím, protože jsem na to neuměl, jsem si vzal ty housličky a vrzal jsem na to příšerným způsobem, ale jezdil jsem jenom jedním prstem a hrál jsem kde domov můj, jo? No a maminka ráno stala a říkala, tak tatínek se tak smál, že jsme nemohli. Kde domov můj? Do dneška nevím, kde to je, jo?
1: No, krásné na tom je, že vás naučil na housle Ježíšek Dalibora Nouze.
2: Nouze, no.
1: Tak já jsem taky se učil na hudební nástroj,
2: ano.
1: Ale já jsem se učil na heligon. A to no, proto, to... že mě tvrdili, že když budu umět na heligon, že budu mít lehkou vojnu. Měli pravdu, lehkou vojnu jsem měl, byl jsem na vojně v knihovně. A když jsem šel s tím heligonem po ulici, protože já byl takový droboučkej, slaboučkej a teď ten heligon obrovský, tak lidi se zastavili a otáčeli a povídali, to je ale trouba. Asi možná díky tomu jsem se na ten heligon nenaučil, na rozdíl od vás, protože vy ty housle zvládáte.
2: No tak já zvládám i třeba trumpetu.
1: Si dáváte do trumpety?
2: Ne, no to taky, ale to jako s tímhle nemá co dělat. Já jsem jako houslista už prostě bylo mi asi, já nevím, když se chodí na vojnu ve 18 nebo v 19 letech. A to už jsem byl v divadle jako koncertní mistr. V 19 už jsem měl po absolutoriu. A to byla taková situace, že já jsem přemýšlel 2 roky na vojně houslista, který nemůže cvičit, je vyřízený, že jo. Tak jsem, moje maminka je Ukrajinka, takže jako se seznámila s nějakým generálem sovětským, který byl na letišti v Budějovicích, tam je vojenské letiště a tam on byl jako takový expert nějaký přes letadla. On neměl kde bydlet, ta matka, protože byla Ukrajinka a on taky, tak si říkala, my máme nahoře ve vile volno a tam on by tam mohl bydlet a tohleto. A on se skutečně k nám nastěhoval. A já jsem za ním přilez a říkal jsem, já jdu na vojnu a teď jak já budu hrát na housle, to nejde, prostě se to zastaví všecko, co jsem uměl, tak hnedle o to přijdu, nemohl byste mě dostat někam k nějaký hudbě nebo něco, to nemůžu, ale přijď na letiště a já si tě vemu na letiště, já tam mám kancelář a vedle je jo, WC a tam můžeš hrát celý den na to. Tak já jo, a on přišel druhý den a říkal, musíš si dát povolení, že chceš ke zvláštní zbrani. Tak jsem si napsal, že chci ke zvláštní zbrani a oni ho odveleli do NDR. On zmizel a já ještě před odjezdem mu říkám, a jak to bude teda teď, jako, jak já budu na letišti, u koho, máte zařízený všecko, neboj se, to bude všecko v pořádku. Teď já jsem čekal, až pojedu, tak jsem si vzal housle sebou, že jo. Jeli jsme vlakem do Krumlova, a z Krumlova tam čekali nějaký auta a ty nás odvezli na Šumavu do lesa. A to byla paradesantní jednotka, kdy ty kluci, co tam byli už, tak už měli za sebou 20-30 seskoků. A já nic samozřejmě, že jo, já housle. Teď jsme tam stáli a to byly asi 4 stany v lese a já s těma housle jsem tam stál v té řadě a tam byl major nějaký z východní armády a povídá, a na co máš ty housle? Já pám, no tak až bude čas, tak budu cvičit, no. A to jsem zvědavý, kdy ho budeš mít teda ten čas, to ne. Samozřejmě jsem ho vůbec neměl ten čas, až to byla jednotka, kde se smělo ležet, sedět, běhat, ale nesmělo se chodit. Kdo udělal pár kroků, tak prostě běžel 5 kilometrů. To šlo každý den, se běhalo 5 kilometrů lesem tam a zpátky. No a já úplně z toho zděšený samozřejmě, protože jsem byl 3 měsíce ženatý se subretou nádhernou, svou první ženou, s kterou mám dvojčata. Tak jsem prostě běhal tam jak šílený a to bylo za čepičky, čili mě oholili do hola, že jo, vypadal jsem příšerně a spadl jsem se asi o 20 kilo. A první vlastně mě pustili na, jako na tu dovolenku takovou asi za 4 měsíce až. Ale odvezli mě do Krumlova a moje žena, ta subreta, přijela zase do Krumlova a to bylo taková finta pro Američany, aby nevěděli, kde jsme, jo. To, tak prostě já jsem jel. No a teď já jsem, ona stála, ta subreta tam, u nářhrnej klobouk a to a kožíšek a všecko. A já jsem šel k ní takhle a ona se pořád dívala, jako kdy přijdu a to je pan Boženko, to jsem já. A ona pa, a ne, to ne, to ne. A odjela. Ne, dál jsme potom, jako to bylo už fajn, já jsem... Tenhle ten člověk, který tam z té východní armády, se mu udělalo žele, jak říká Suchý, prostě zželelo se mu mě. A on mě říkal, no ale já jsem říkal, já potřebuji k muzice. A on pán, no ale na housle jako v průvodu nemůžeš hrát, to je blbost, musíš hrát dechovej nástroj. Já jsem říkal, no já se to naučím, ale já nemám trumpetu. Tak tenhle ten člověk mi sehnal trumpetu a já jsem tam cvičil, až jsem se dostal k hudbě. Byl jsem prostě trumpeťák a bylo mi báječně.
1: Protože vy jste měl tu zvláštnost, že jste byl na vojně za čepičky, za nás už jsme neměli čepičky, my jsme měli lodičky, ale hlavně...
2: Na nohách.
1: Vy jste... Jak kdo? Vy jste měl housle a neměl jste kde cvičit, já jsem na vojně neměl housle a měli jsme tam cvičák.
2: No, to je horší.
1: Během školy jste s houslema nic nevyváděl, to jste byl slušné dítko.
2: Během školy ne, během školy jsem prostě cvičil 6 až 8 hodin denně. Chodil jsem do obchodní akademie, taky blbec, páč tatínek měl hospodu v Budějovicích a chtěl, abych tam pokračoval, ale já jsem chtěl být muzikant. Takže jsem prostě, hrál jsem pořád, kluci už chodili s holkama, jo, tak na mě vždycky zvali do okna, máme pitku a všecko a holky jsou, já jsem hrál dál, jako zřejmě si nohou. No až jednoho krásného dne mě to došlo, že prostě nějak něco ztrácím, co oni mají. A chodila s náma do školy velice překrásná holka. Když se vyvede Jihočeška, tak to vypadá opravdu jako, že je ze severních Čech. Krásná holka. A tady ta holka byla taková, jako, my jsme tomu říkali všemdalka, jo, ale to ještě nebylo takhle, jako, jo, bylo to jenom takové randění a tohleto. A já jsem jednou přišel do té obchodní akády ještě za ní a říkám, hele, Ireno, ty furt chodíš s těma klukama a já furt nic a tohle. A pánu, díš, jsi taky poslední blbečku. Zdávám, tak něco uděláme, mu pánu, tak to záleží na tobě. A pán, půjdem do kina, jo, a pán, do kina, jo. No co tam budem dělat, jako, já budem, no, budem se dívat na biograf a pak tě doprovodím domů, ne? Naivní blbec, že jo, naprosto. No a říkala, tak dobře, a šli jsme do biografu a to byl americký film, kde Dvě děvčátka a námořník se to jmenovalo. A byl to muzikální film, fantastický, nádherný, prostě nejlepší zpěváci jazzoví tam zpívali. Jo, Gwen Miller hrál a tohleto. A já, jak jsem byl muzikant, tak jsem to tam šlapal a díval jsem se pořád. Vůbec jsem si nevšiml, jako, že vedle mě je Irenka. Jo, to se mi líbilo strašně a tohleto. Pak najednou jsem si uvědomil, že jsem tam kvůli ní taky, tak jsem takhle hráb tou rukou, jakože ji vemu za ruku a najednou ta ruka prostě začala jako můžu, no, no. Teď pracovala svým způsobem si tak a já jsem pořád jako to a pak se rozsvítilo a já koukám a vedle mě seděla asi 40-letá paní. Pač já blbec, místo aby šel doleva, tak jsem šel doprava a tam nebyla, tam byla jiná paní, jo. A půjde, ty kluku, teda to ti řeknu, jo. Tak jsem se otočil na tu Irenu, že se jí omluvím, ona už tam dávno nebyla, odešla, jo. Tak jsem přišel do školy a připlazil jsem se za ní a říkám, Ireno, nezlob se, já jsem to se tak poplet, já jsem muzikant, víš, a to mě nedalo, a takže se nehněvej. A ona pá, ne, já jsem se dobře jsem se dívala, co tam robíš, jo, to jsem se dívala. Kdybych to bývala věděla, tak jsem poslala místo sebe babičku, ta by ti dala zakouřit. No, bylo po lásce, no.
1: A po vojně jste nastoupil do divadla?
2: Po vojně jsem nastoupil do divadla zpátky jako houslista, jako zástupce koncertního mistra, protože zakládala se tam opera a ty hráči byli strašně starý. Všichni páči, jak se jim nepočítali ty léta z první republiky, tak oni neměli nárok na důchod, jo? Takže museli hrát, aby se dožili toho minima. Jo? No vypadalo to někdy jak schůze na hřbitově, protože to, jak jsou ty světýlka, že jo, u těch pultů, tak to je hrozný pohled. No a pak jsem se stal koncertním mistrem, protože jsem byl velice šikovný a velice jsem hrál často sám, pořád jsem cvičil jako ďábel, pač housle jsou nesmířitelný na tenhle ten čas. To byl můj nejkrásnější vlastně věk, kdy jsem jako koncertní mistr tam mezi těma dědama, prostě jsem tam byl jako vedoucí vlastně, že koncertní mistr je po dirigentovi jako, když on bomblí, tak jde dirigovat, že to já jsem dělal i dirigování a všechno. A tam byl jeden člověk, který, na kterého vzpomínám stále, jmenoval se Vojta Bačkora a byl vysoký 1,94 m. Vážil 56 kilo. Takže to bylo takovýhle nožičky, koleno, nožičky, tělíčko, vysoký krk, hlava. I hlavu měl, ne jako my máme takovou tlamu slovanskou, ale on měl takovou nordickou dlouhou hlavu. No strašně vysoký chlap. Já, když jsem si vedle něj stoup, tak on měl nohy mně sem hle. Takhle. Něco neuvěřitelného. A tenhle ten Vojta Bačkora, když jsme přišli do divadla, tak jsme vyprávěli si fóry, muzikanti jsou takový, že jako, a to když byl dobrý fór, tak jsme se smáli a on nikdy. A já jsem jednou k němu přišel a říkám, Vojto, proč vy se nesmějete, smích je zdravý, to se vám hebe ta bránice a je to radost vždycky, prostě je součást zdraví a proč vy se nesmějete. A nesmíš to vykecat. Já se směju, ale uvnitř právě tadyhle. Já nemůžu jako vy he, pač na mě jsou nejdelší ústa. A kdybych se smál he, tak mi to zmizí někde tadyhle vzadu a já nevím, co to udělá. A kdybych udělal ha, mi to může upadnout, to nejde. To já si nemůžu dovolit, jo. Já vám, to je blbost, jako to vám nevěřím. A jeli jsme do Ostravy na nějaký festival divadelní a jezdili umělci tehdy vlakem, tak jsme si sedli takhle v tom vlaku, Vojta se tam popřel a začal chrápat. A teď začal dělat. A teď to otevřel a my jsme to poprvně viděli, že nekecá, jemu úplně zmizel v obličeji. No, to byla jenom tlama, obrovitá tlama, neuvěřitelně veliká, prostě neviděli jsme, on měl nos někde tadyhle a uši mu zapadly a to všecko má, jo, takhle. Tak jsme nezvali, aby jsme ho nezbudili, prostě, tady takováhle tlama, no příšerný. To, a on, nejsměšnější na tom bylo ovšem, že on, jak měl tu otevřenou hubu, tak měl oboje zuby dole. Jo, on jak nebyly ještě ty prostředky takový zubařský, tak on to měl nějak na gumičku a jsem tam zamlaskla a vypadalo to prostě v té hubě, jako že jeden chlap chrápe a druhý se mu směje. Něco naprosto neuvěřitelného. Bylo to skvělý, já na to nezapomenu, to byl takový čas nádherný. V tom divadle to byla báseň. Vám přišel jednou jeden houslista do orchestru a řekl dirigentovi, prosím vás, pane dirigente, mohl bych si nenosit smyčec do orchestru? A on byl, proč, jak budete hrát na housle? On byl, já mám strašnou, tadyhle mám nějakou migrénu, nebo co v tomhle, tom prostě mě to bolí a vrže to. Já když hraju, tak to dělá. Takhle. A teď ty lidi z první řady koukají a říkají, hele, ten dědek jak vrže, proč on nejde do důchodu? No a já nemůžu, páč, na to nemám nárok ještě, ví. On pá, tak si to nenožte, ale kdyby přišel ředitel, tak aspoň brnkejte, aby viděl, že něco děláte, jo. A v té době by vyměňovali ty odborníky divadelní za kádry, jo. A přišel takovej novej jako ředitel, sedl si do té lože a on byl v papírnách zaměstnaný jako ředitel. Nevěděl o divadle vůbec nic, jo. A po představení přišel a pozdravil se s hercem a říkal, já jsem nový ředitel a pěkně jste hráli, asi protože lidi plácali a když lidi plácají, tak to má úspěch, že jo? No ano, to má úspěch. Pak přišel k nám do orchestru a povídal, pěkně jste hráli, taky plácali lidi, ale soudruhu dirigente, já jsem se díval chvílema takhle do toho orchestru z té lože a všiml jsem si, že někteří hudebníci chvílema nehrajou.
1: Nevyužívají pracovní dobu.
2: My jsme na ně čuměli, že jo? A ten dirigent říká, no oni mají totiž některé pauzy, víte? On říká, tak pozor, v socialismu za pauzy nikoho platit nebude. Krásný byl na tom Vojtovi Bačkorovi, já už naposled o něm budu mluvit. Já jsem jednou za ním přišel a říkal jsem mu, Vojto, to už jsme si týkali, Vojto, proč mě máš tak rád? Ty prostě opravdu jako máš ve mně zalíbení, já vím, že třeba dobře hraju a že tohle fajn, ale proč ty máš zrovna ve mně zalíbení? A on pá, ty jsi to nepochopil? No, protože tě vůbec nevidím.
1: Koukal nad vámi. Když ty housle vyžadovaly takovou námahu denně hrát, tak já chápu, proč jste nechal housle být a stal jste se hercem.
2: Ne, to se takhle nestalo. To se stalo tak, že režisér Macháček, my jsme hráli v klubu, jo, taky a blbli jsme u toho a tak. Já jsem byl docela takový šašour jako k těm houslím. A on si mě vyhlíd a řekl, hele, pojď a hraj divadlo, já jsem nikdy nedělal operetu, tak uděláme nějakou operetu a já už mám takový, je to francouzská opereta a Orfeus pod světí se to jmenuje. A tam ten Orfeus hraje na housle a vždycky ho hraje někdo za scénou a ty to můžeš hrát na housle, protože jsem jezdil taky ke Karlovi Zavřelovi zpívat se učit do Prahy, takže jsem mi zpíval potom v operetách, v operách, pak jsem přišel do Činohry a pak jsem začal a režírovat a vůbec to. Prostě tam je můj domov v tom divadle, to je pravda. No a tak já jsem říkal, tak proč ne? A moje žena Euridiku hrála, no a tam byl takový dialog zvláštní, že já jsem jí šláp na tu tuniku a říkal jsem, zpívej. Ona říkala, nebudu, tak to uvidíš. A teď jsem začal hrát. A hrál jsem skutečně na housle jako a přijel do Budějovic Lála Pešek. Lála Pešek byl takový člověk s takovýma blankitně modrýma očima a všecko se mu líbilo v životě. Všecko, pro všechno byl nadšenej. Já tomu říkám kurvínkové, že jsou to, jo, protože to není možný, aby se ti někdy něco nelíbilo, ale to ty modrý oči prostě jim nedají, oni vidějí svět nádherně a krásně a mají nádherný život a jo. A on přijel se podívat na to představení, protože on, když někde něco bylo anomálního, zvláštního, tak přijel do různých divadel. A dozvěděl se, že já jako zpívám a hraju a že hraju na housle a výborně a že tak přijel do Budějovic. Tak mu dali takhle v první řadě místo. On seděl, no a teď já jsem tam hrál, zpíval a tohle a pak přišel tenhle ten ústřední prostě motiv, že jo, když jsem začal hrát na ty housle a ten Lála koukal takhle těma očima a teď se díval na ty diváky, teď viděl, že oni nic, tak povídá ty paní vedle, prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housle. A pač těch Budějcích mě všichni znali, tak si tomu nedivili, jo. A on zase si říkal, no, tak do druhý, že prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housli, já tomu rozumím, to je úžasné. Oni zase nic, tak on už si říkal, jsou nějaký debilové nebo co. Tak začal i se otáčet dozadu a říkal, prosím vás, já jsem Pešek z Národního divadla, já tomu rozumím, ten skutečně hraje na ty housle. No a už to bylo takové jako vrnění a tak já jsem této, při týře jsem skončil, jak mám, no bude bych na to nehrál, když na to umím, ne? To bylo moje první extempore v životě. Jo. Ten Lála byl tak božský, že kdekoliv jsme se setkali v rozhlase, jako v televizi nebo kde, tak vždycky říkal, vy jste mě tenkrát tak pokořil, vy jste mě tak ponížil. Já jsem jel vlakem domů a říkal jsem si, Lálo, jsi blbej, když on, kdyby na to neuměl, tak by nemohl hrát.
1: Když jste hrál první housle, to jste taky podával ruku dirigentovi.
2: No, samozřejmě. My jsme měli nejlepšího dirigenta vůbec, jakýho jsem kdy znal. Mirek Brož se jmenoval. A tenhle ten člověk byl vybavený pro tu profesi, takže měl absolutní paměť a absolutní sluch. Čili on si prohlídnul párkrát partituru, zavřel to a z paměti. Jo. Ladili jsme, pač měl absolutní sluch, půl hodiny třeba. A tenhle ten ďábel pač byl z blízkého města, on byl z Jindřichova Hradce, byl ohromnej recesista. Jo. A dělal nám takový věci strašný, že třeba jsme hráli Prodanou nevěstu. A Prodaná nevěsta je velmi jednoduchá i pro ten orchestr, akorát ta předehra je taková zvláštní, pač začíná třeba jo. A on dirigoval ve veselé a tohleto a na dvě pořád tam. A najednou zvážnil a začal dirigovat na tři takhle pomalu a zpíval do toho poem. Jo? Takhle dirigovám. Teď mi zblblí, že jo, tak jsme prostě jeli. Pili. Jo, takhle nás rozesíral. A když už viděl, že se to hejbe moc, tak začal ukazovat. O dva, tak ti jsi zpátky, ty jsi opět tak tu dopředu, ty jsi tamhle, tak dal to dohromady a pak ještě na nás dělal rypáky prostě jako takhle. Skvělý člověk, nádherný. A měl takový nápad, že založil největší orchestr vůbec na světě. Pač jednou přišel do orchestru a pohá, hele, ty Rusové všecko mají první a všecko největší a my musíme udělat rekord a uděláme největší orchestr vůbec, který existuje, jo? Takže sebral z celého jihočeského kraje všechny muzikanty z těch škol hudebních, dětky, které už byly prostě v důchodu, prostě v sebe, z Písku, z Tábora, odevšad prostě, kde byly od dětí, až prostě, který byli už schopni hrát, až po tyhle ty starce kmety, které už byly dávno v důchodu. A založil orchestr, který měl 650 lidí. A udělal koncert v Krumlově na tom otáčecím hledišti. To tam ještě nebylo tehdy, ale bylo to v té zahradě. A pozvali našeho ministra tehdy kultury, protože to byl hudební vědec, Zdeněk Nejedlý, tak ho pozvali na tu premiéru, aby viděl ten největší orchestr, že máme větší než Rusové. Jo. A on přijel skutečně a sedl si tam, seděl a ještě požádal toho Brože, jestli by mohl sedět za ním a dívat se, aby viděl do toho orchestru všecko, jak se to tam tohleto. Páč ten věděl, že o muzice zná všecko, že jo. Tak jsme hráli. A to bylo asi takových 25 autobusů jelo do toho Krumlova, jo. Když jsme tam přijeli, hrálo se. Já jsem seděl vedle něj jako koncertní mistr, on dirigoval a říkal, hele, tady něco není v pořádku, já mi tady furt něco chybí, nebo něco je, a divný zvuk takový. Já jsem říkal, já nevím, já jsem tady dole, ty to musíš slyšet nahoře, ne, a to jsme hráli furt. A říkal, to je divný. A přišel Per Gynt, tam se hrály různý věci, že? Přišel Per Gynt a to je taková skladba, kdy vlastně ty smice dělají plim, plim, plim, plim, plim, plim a fagoty. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, a pak jsou takový kanence. Pim, pom, pom, pim, pom, pom, pom, pom, pom. No a teď oni začali blim, blim, blim, blim, on se takhle rozhlížel a pomá, vole, nejsou tady fagoty. A teď mi hráli dál, samozřejmě, že jo, plim, plim, plim, plim, plim, a on nic. A najednou začala zpívat. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, otočil se na toho Nejedlý a pá. Fagoty nejsou zde. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ten zval smíchy prostě, protože to bylo něco fantastického. On furt pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, fagoty nejsou zde. Pam, pam, pam, pam, pam. No, takhle tam pinkal a najednou ho zatahal ten zafrak, ten Nejedlej, to byl asi jeho první a poslední fór na světě a zaspíval. Kde jsou asi, kde jsou, kde, kde jsou, kde, kde jsou, kde. A ten Mirek to dorazil, pa, asi někde v hospodě, pam, pam, pam, pam, pam. My jsme je zapomněli v těch Budějcích, oni byli skutečně na Mariáši, jo? A nebyli tam, no. On pak přišel za náma na ten zámeček, kde jsme se převlíkali zase do normálních obleků. Šel k tomu Mirkovi a ten se mu začal omlouvat, říkal, nezlobte se, ale prostě to je 7 dětků, prostě tady chybí a se fagoty nebyly, no tak mě to promiňte, my jsme asi zapomněli v Budějovicích a to víte, je to takový velký orchestr, obrovský, páté nádherný a vůbec se nezlobím, kde by se mi stalo, že si zaspívám fagotovej part na svůj vlastní text.
1: To je nádhera. Já slyšel, že existuje orchestr bez dirigenta, orchestr se skrytým dirigentem, ale orchestr se zpívajícím dirigentem.
2: Já jsem s ním měl šílený ještě zážitek, to musím říct. My jsme spolu strašně kamarádili samozřejmě. On nasadil prostě Otela a vymyslel, spolu strašně kamarádili samozřejmě. On nasadil prostě Otela a vymyslel na konci, že nebude...

klidem zády, že jo, a tak když bylo forte, tak řval. A nebo si pospěloval, tak to bylo jeho, prostě pospěloval si nějaký prostě takový základní part. Ale když bylo forte, tak řval jako kůň. Takže ho nebylo slyšet, že on byl otočený do toho jeviště. A my jsme přišli na takový ďábelský fór. Já jsem říkal jednou, on nás furt vytáčí, pač on nám dělal strašné věci, jo, různý takový. Jak už jsem říkal, s tím dirigoval na tři a takovýhle. Tak jsem říkal, my ho musíme vytočit. A pač koncertní mistr je hned po něm, tak až bude konec a on bude řvat, on řval jak v opice příšerným hlasem, pač potřeboval tu energii, jo. Teď to šlo do toho fort, když jsem ho řval a my jsme se domluvili, já jsem udělal s housličkama, pic, a bylo ticho. A teď se tím sálem, já nemůžu na ten mikrofon, vozíval řev naprostej půra, jo, to vůbec nemělo kulturu, to bylo a teď zjistil, že řve sám, že nikdo nehraje, rozumíš to, takže co, a ty lidi koukali jak šílený, ale protože čekal ten oponář na aplaus, až na ten aplaus měla jet potom, tak žádnej nebyl aplaus, pač ty lidi byli tak zděšení, nevěděli, co se děje. Tak jedna paní, která ovládala tu operu, tak vstala a plazila se takhle prč. A teď pomalunku ty lidi všichni odcházeli a furt se dívali dozadu, jestli tam leží ty lidi a říkali, tak oni opravdu uškrtil a zabil se, jo, protože to bylo, a mysleli, že řval ten Otello, no jo, to. Ty takhle vycházeli ty lidi tiše ven, jo, ten po nás čekal, až byl aplaus, že jo, pořád, takže furt nic nebylo. No a já se rychle oběh to divadlo a tam zezadu jsem přišel se dívat, jako co tomu ty lidi říkají. Já tam už nebyl hnedle nikdo, akorát nějaký pán ještě těma lítačkama koukal na ty dva, co tam ležej, že jo. A ta paní, oni nebyli nějak Češi, ta paní ho zatahala za kabát a pá, tato, pojď domů, nebo to bude na tobě. Jsi známý divoch. No on zuřil příšerně, to bylo něco, dneska to opravdu teda ho vzalo. Pač to byla premiéra, že jo. A pomstil se mi příšerným způsobem, když odcházel s Talichem na Slovensko. Pač on vlastně zakládal tam s Talichem vlastně jako filharmonii Slovensku. Byl na repertoáru, byla taková barokní hra, s vysokýma dvěma tenory a já jsem zpíval jednoho a jednou můj kamarád Miloš Zavřel, ten syn toho Karla Zavřela. On hrál takovýho jako loupežníka, já jsem hrál vojáka, takovýho důstojníka, který ho honí toho loupežníka. A byly tam takový barokní árie, které byly vysoko posazený, jo. Ten, prostě vejšky strašný, pro kastráty téměř jako takový. Víte, o co jde, že jo, takový. A teď byla premiéra, Zavřel to, odspíval tu svoji árii, pak já jsem začal, ale místo tak jsem začal zpívat. A ještě předtím musím říct, že jsme se dočetli v novinách, že rakovina hlasivek začíná tím, že se zvyšuje hlas, jo. Teď já zelenej, takhle ze mě teklo, pak jsem si říkal, tak a já mám raka, je to hotový, pak jsem vyl vysoko příšerně, pak tato bestie, tenhle ten člověk, který ho miluju, o mě slyší, pak že na hudebním nebi, tak ten to přepsal prostě o tercí vejš, ještě, čili ne C, ale D, E, F. A F to už jsem prostě udělal jenom... Nic. Přiletěl jsem do šatny a zval jsem, já mám rakovinu jízkrku, já mám rakovinu hlasivek, já mám rakovinu hlas, já mám rakovinu hlas, a nemám, teď normálně mluvím. No a samozřejmě přiletěl Broš a povedal, ty babče, já jsem tě vykoupal, vej, to jsi vypadal kastrátku, pane, kam se hrabeš, žádný F nemáš, nic nemáš, já jsem tě vytočil, to máš za toho Otella. Jo, v novinách na to napsali vynikající inscenace za vynikající režie a vynikajícího dirigenta Mirka Brože. Dokonce i pan Cízler zpíval hlasem, který nemá.

0: Ale to tam dal von do těch budějských novin, rozumíš? Takhle jsme se rozloučili, no.
1: Strašný. Když ráno se probudíte a prší, to máte taky hned dobrou náladu?
0: Mám, ale až od té doby, kdy mě můj kolega, Američan, tam emigroval, a teď emigroval zase tam odsaď sem. Vynikající režisér Hrubín, jo, Vítek, jo, skvělý člověk, nejlepší, jak ho znám. A ten vždycky přijede a já mám nějaký zrovna, jako třeba mám launy nějaký, něco mi nejde a jsem jako roztrpčený a nejistý si sám se sebou a všechno blbě. A on mi vždycky říká, to děláš naprosto špatně. Já jsem v těch Spojených státech už 8 let. Tam se to dělá tak, podíváš se z okna, venku prší, sněží, padají kroupy, fujavice příšerná. Tak si takhle roztáhni hubu, jo, a řekni, to je nádherný den, to je krásný, to je ježiš, to slunce, jak to pálí a dneska se mi všecko podaří, fantastický den, báječný den, nejlepší den, hop, hop, hop, ven. On se nabije energeticky tak, že prostě to funguje. Pamatujte si to dobře, smích je strašně zdravý a hlavně radost. Jakmile člověk začne, tak hned choroba. Ale jak je člověk radostný, tak opravdu to má velký smysl. Radost je veliký štěstí, když je. A když není, tak je lepší tady nebejt. Ale mně se tady strašně líbí.
1: Neměli bychom tedy zapomenout na Luďka Nekodu, protože to bylo takové vaše velké údobí spolupráce s ním.
0: No, to je pravda. A on byl úžasný, on byl hlavně byl ohromně čistý kluk takovej. Nemyslím jako fyzicky, to je jasný, ale myslím jako duchovně, což byl pro mě zase takový předmět určitých jako možností si ho dobrat někdy a jako vytočit ho malinko a že zase z toho něco vždycky bylo. On třeba nevěřil a mluvili jsme o nějakých takových jako věcech, že u divadla jsou takový vlastně v tom budějovickém divadle. To jsem mu vyprávěl, tuhletu historku. Jsme hráli a když jsme měli to, tak jsme koukali prostě, jako kde jsou nějaký holky. Ten mladý teda, jako ten mladý tým do hlediště. No a tam je tma, že jo, na jevišti taky tma, až tam není vidět, akorát takový výsek. A my jsme vždycky jako vstávali, když některá ta herečka chtěla být až na kraji, aby byla vidět, jo, úplně, tak vyběhla až na samou rampu, že jo, my jsme jim říkali chtindy, jo. Chtěla být vidět, jako úplně, aby, jo, tak se tam stoupla na rampu a zpívala, že jo, tohle, a my koukali, že jo, vstávali, o, pak jsme měli pohled ze žabí perspektivy, což bylo daleko zajímavější než ze zhora. Jo. A já jsem vám vymyslel takovou hru, že budeme hrát takovou, která je která podle zahlédnutého. Jo. A měli jsme tam bubeníka a ten bubeník jedinej směl do šaten dámských, když se převlíkali, jinak tam nesměl nikdo. My jsme později pochopili, proč. Jo. A já jsem vymyslel takovou hru, že budeme hádat, která je která a kdo z nás uhádne nejvíc těch chtint, jo, tak ten dostane od každého z orchestru malýho pumprlíka alkoholu. Ale bylo nás 76, čili to nikdy ten vítěz nedopil, že jo, to nebylo možný. A prostě takhle se to tam hrálo a dozvěděla se to moje teda příští žena, to ještě jsme chodili s tou subretou a ona přišla a šla za tím inspicientem a to byl Jarmil, my jsme mu říkali Jarmile, Jarmilo už by bylo blbý, jo? Jarmile, oni jsou u divadla tyhle ty hodně takhle, ale my jsme netušili, že jo, bubeník, jo, a takhle se tam vždycky čuměli tohle. A vždycky jsme toho člověka, který by hrál, jsme měli úzus, že ho dovedeme, nebo doneseme, nebo dovezeme domů, jo? Protože byl hotový. A to, ten zbytek jsme vždycky vypili, jako, a bylo, jako byl to krásný závěr večera, že jo, po představení. A vždycky jsme ho takhle dali za dveře, zazvonili, že jo. No a on spal dovnitř a ona nám vynadala, ta jeho žena, vždycky samozřejmě, jako dobytkové jste a co, podívejte se, jak jste ho zřídili. My jsme říkali, no on se zřídil. On, tak, a takhle jsme to takhle tam hráli. A pak jsme přišli na to, že ho opřeme o dveře, zazvoníme a pryč, aby nám nemohla vynadat, že jo, aby nás ani neviděla. No, že otevřeli se dveře, on tam spát, že jo, a ona vyletěla na chodbu a říkala, to jste teda, to je pajsavej, takový prasata jste. Pán, podívejte se na toho svýho, to je pláč, ale to je vítěz, víte, on zvítězil, on vyhrál, máte muže, který zvítězil, víte, co to je? No, vítěz je to, je víc ožraj než vy akorát, takže to je vítězství, co to je za vítězství a hovada tohle, No a ta moje žena se to dozvěděla, teda moje příští žena se to dozvěděla a šla za tím Jarmilem, to byl inspicient, který mě zvláštním způsobem, taky jsem se mu líbil, já jsem snad pro ně typ nějaký byl, bejval teda. No, tak. No a šla za tím Jarmilem a říká mu, Jarmile, oni tam hrajou takovou hru a vymyslel to prostě ten kluk, kterýho já si chci vzít za muže, tak já to udělám tak, že pojď, já jsem přišel na takový nápad, vyměníme si prádlo, oni to poznávají podle prádla, ty mi dáš svoje prádlo, já ti dám svoje prádlo a on mě nepozná a když mě nepozná, tak mu řeknu, kdybys mě miloval, tak mě poznáš, ať mám na sobě, co chci, takže si tě nevemu, takhle to bude. No, ona mu půjčila takový ty bikinky, že on byl šťastný, že jo. A on jí půjčil trenýrky od pasu až semhle takhle. Takhle široký, ještě to mělo takový pruh, jak mělo Dynamo Moskva to nosilo. No něco strašného. A druhý den byla Figarova svatba a ona zpívala kněžnu, přišla až na tu rampu a tam že jo. Teď mi vstávali, protože jsme to nikdy neviděli, že jo. Ženská takovýhle pumpky hnedle hrozný, prostě pod tou sukní, pač to je rokoko, čili to je pas úzký, že jo, ňadra trošku i venku malinko, jo, ale ta sukně se rozšiřuje na takových prostě prutech bambusových, čili ona, když přišla na ten kraj, tak to bylo půl metru dál, to byla výkladní skříň nádherná, že jo. Teď mi čuměli, kdo to může být. A najednou ten bubeník taky vstával, k čemu měla, povídá, vy, volové, hraje Jarmil. On věděl, jaký má Jarmil prádlo, rozumíš tomu? Jsme pochopili, že je zle. A ten Luděk, abych u něj nepřestal, pač byl decentní člověk, tak jsme se jednou o tom bavili a pán, jsou všude, Luďku jsou všude. On pán, ne, ty seš prostě takový trošku protilidský taky. To není, toto je možná v divadle, ty baleťáci, jak pořád je zvedají a jo, držejí je takhle a oni jsou hrendlen polosvlečený nebo v tom drézu nějakým, tak se jim to třeba zvoškliví a pak se to stane, no ale jinak nikde nejsou. A pán, jsou všude, opravdu všude, všude. Odjeli jsme do Ostravy právě na takovýhle povídání s diváky. Přišli jsme do nějaké továrny, byly pece, jo, vysoký pece. A inženýr nějaký, který byl na tom představení, říkal, pojďte se podívat, viděl jste někdy pec? Pane Cízle, já pán, no neviděl, ne. No, akorát, že se vidím ze zvonem. A vevnitř jste nebyl, tak pojďte. No a Luděk než říkal, já jsem z Ostravy, já jsem to tady viděl pořád, já tam nemusím a pan se mě tam nenechá říct samotnýho, pojď se mnou a to. Vlezli jsme tam a tam dole u pece stál takový kluk, měl boty, kraťonký, krásný vypasovaný kalhoty, tady byl nahej, no, protože tam je horko, že jo, opálený, krásný blondáček a ty to nabíral a říkal, a šup tam s tím, šup tam s tím, a hop, a nezlobně, jen tam vlez, hop tam, šup tam. Takhle, a já pán, vidíš to, dívej se, hele, a je tady, u vysoký pece, kamaráde, to už nemůžeš mi odporovat, nikdy ne. U vysokých pecí, když je tak, to je konec, to jsou všude, to chápej. On pán, ne, on je takový hravej ten kluk asi. A pán, jo, tak je hravej, tak pojď k němu a blíž. A teď jsme přišli k němu a ten Luděk už byl takový nejistý, ale najednou to byl v okamžik, kdy já jsem se zbláznil radostí, jo. Protože on pán, Ježíš Maria, Pan Nekuda, no já vás miluju, já když vás, že vás uvidím živýho, to jsem netušil vůbec ani ve snu, to se mi bude zdát, ale vy jste ještě hezčí takhle než na té obrazovce, to je nádherný, já vám udělám penízek, jo, teď ten už byl nervózní, až viděl, že to prohrál naprosto, že jo, tak jako dělal, pojď pryč, mám páně, počkejte, já vám udělám penízek, teď vzal takovou prostě nabíračku, tam dal to červený žhavý, že jo, bylo to na zem, vzal kladívko, tam to takhle na to přitlačil, pak to odříz nějakýma nůžkama, otočil to, jo, ještě jednou tam dal to razítko a ono tak pomalunku šedlo a on ještě říkal pořád, vidíte to a berete ten penízek, musíte, já vám tam udělám dírku a můžete ho nosit na krku, to byste mi udělal strašnou radost. On už byl úplně v hajzlu a povídal, no tak naschledanou a vzal to do ruky a to mělo ještě asi 350 stupňů, jo. Tak byla, a tenhle ten člověk povídal, já jsem netušil, že nevíte, že to je teplé.
2: Jak jsme chovali užitečné zvíře? V klokotu velkoměsta ztrácí člověk pomalu, ale jistě kontakt s přírodou. Zvláště v činžovním domě podléhá civilizaci více než je zdrávo. Přepych není vše a televizní program stěží nahradí třpitivý pohled plaché laně. Je pravda, že každému to nevadí, ale naše rodina, jež pochází z boubínské samoty, kde styk s okolním světem obstarával jednou za měsíc listonoš, nesetkal-li se ovšem po cestě s medvědem, se nemohla s městským životem smířit. Vždyť nemít ve zdi houbu, nevěděli bychom ani, jak vypadá rostlina. Ale to vše se mělo změnit. Dnes vám už ani neřeknu, čí to byl nápad, abychom si opatřili zvíře. Vím jen, že všichni byli pro, a tudíž jsme se začali hádat, jaký živočich to má být. Nakonec vyhrála babička, jejíž návrh byl oproti našim podepřen argumentem, že ze zvířete má být v prvé řadě užitek. A tak jsme začali chovat v činžovním domě na třídě Wilhelma Píka číslo 318 prase. Sehnat prasečí mládě nebylo zrovna lehké. Nevím, jaké s tím máte zkušenosti vy, ale v žádném obchodním domě pod svinčata nevedou. V Prioru v Jungmanově ulici dokonce dostal bratr za otázku, máte prase, od otylého prodavače facku. Teprve po 14 dnech se podařilo otci sehnat na Sedlčansku velmi levného pašíka od opilce na taneční zábavě. Pln radostí jej přinesl domů, ale dědeček záhy seznal, že zvíře má jednu vadu, a sice červenku, což jak říkal je u prasete vada dosti podstatná. V noci jsme tedy nepozorovaně pustili nemocné podsvinče do ulice a do rána jsme ho 6x zaháněli od dveří, neboť si za ty 2 dny u nás obdivuhodně zvyklo. Teprve když jsme posypali dveře pepřem, přestalo rýt pod Prahem a odešlo třídou Wilhelma Píka neznámo kam. Nové prasátko, které opatřil děda z JZD Křenov, bylo sice dražší, ale za to bylo zdravé a přítulné. Dostalo jméno Bivoj. Zpočátku žil Bivoj ve vaně a nebýt toho, že ji rozšlápl, mohl v ní žít i dále. Takže bylo samozřejmě nutno umístit čuníka jinam. Babička, přestože prase bylo její nápad, odmítla již po 3 měsících sdílet s ním komůrku. Upřímně řečeno, nebylo divu, protože náhodný návštěvník by už jen stěží poznal, kdo je v pokojíku pánem a kdo pouze hostem. Také vůně šafránu, který babička po léta sbírala, byla přehlušena čímsi jiným, mnohem silnějším, nehledě k tomu, že partaj pod námi si stěžovala, že stropem cosi prosakuje. A tak se prase stěhovalo do dětského pokoje, jehož ksilolitová podlaha se zdála otci pro chov čuníka vhodná. Stěhování však bohužel neprošlo hladce. Bivoj, který si u babičky zvykl, odmítal její, tedy svoji komůrku, dobrovolně opustit. Marně ho bratr lákal na pomije a otec zezadu pošťuchoval stanovým kolíkem. Výsledkem bylo jen to, že se bivoj po půlhodině nebezpečně nahrbil a přátelský kvikot se změnil v temné punění. Nutno říci, že nám nebylo do smíchu. Ze zdola bušil soused Pulchard s metákem do stropu. Na několika místech se mu podařilo provlhlou podlahu prorazit, takže také u něj v kuchyni tu za chvíli vypadalo, jako by i on pěstoval prase. Když bivoj několikrát zahrabal přední packou, snažila se maminka odvést děti a babičku do bezpečí, neboť jak říkala, přijdou horké chvíle. Nemýlila se. Kňour, který asi babičku po tříměsíčním soužití považoval za svoji družku, ji nemínil pustit. Začal kroužit zběsile po komůrce a nabíral neuvěřitelnou rychlost. Tiskli jsme se ke stěnám a modlili se, aby se prase unavilo. Tomu však zřejmě pohyb dělal dobře. Jednu chvíli se zdálo, že jsme zachráněni, neboť bivoj zapadl prackou do díry po smetáku, bohužel právě v okamžiku, kdy zvědavý Pulchard s pitomělý hlukem v ní přikládal hlavu. Prase se od sousedovy hlavy odrazilo a pokračovalo v běhu, zatímco Pulchard spadl ze štaflí, žaluje manželce, že ho náš otec udeřil prasečí nohou do čela. Mezitím v komůrce opatrovíš bylo dusno jak v aréně. Nevím, proč snad ze vsteku zapíchl otec praseti stanový kolík zákrně do boku. Za tento neuvážený čin jsme pikali všichni. Zdivočelý bivoj chtěl se zbavit bodce, začal se třít při běhu o stěny a nebral na nás ohled. Bratra Karla téměř zazdil. Když se ve dveřích objevila sestřenice v červené sukínce a oknem odnaproti zazněl zvuk kastanět, probudila se v prasedi španělská krev. Vyrazilo ze dveří, trochu je zvětšilo a skleněnou výplní se dostalo celkem snadno do ložnice, kde v secesním zrcadle spatřilo svůj obraz. To ho rozčílilo a začalo si v ložnici počínat skutečně jako prase. V tu chvíli už ani babička nevěřila tomu, že chováme užitečné zvíře. Po kratší poradě jsme se rozhodli ložnici obětovat. Stejně nikdo neměl chuť jít bivojovi domlouvat. Přistavili jsme tedy ke dveřím skříň a zavolali řezníka. Přišel za chvíli a sebevědomě vstoupil do ložnice. Co se dělo uvnitř, nevíme dodnes. Ale prase mělo zřejmě hned z počátku navrch. Řezník proletěl skříní mezi nás na chodbu, bez pláště, bez nožů a bez sebevědomí. Ani se nerozloučil a spěchal zpět do svého krámku, kde vyvěsil cedulku: prasata nezabijím, vepřové nevedu. Pod to připsal inventura a začal si počítat kosti. Závěrem dovolte, abychom touto cestou poděkovali motostřelecké rodě majora Dyháčka za obětavou likvidaci užitečného zvířete a malíři mistru Brázdovi, který byt uvedl opět do původního stavu, i když nejprve prohlásil, že je malířem pokojů a ne chlévů.

0: Prosím, račte si hačnout, tak co to bude?
1: Ostříhat.
0: Velmi správně. Tak jak to vezmeme, tady bych udělal takovou hezkou roztomilou pěšinku, tady trošku ubereme, že ano, panejo, vy ale máte porost, takovou hlavičku, to je radost stříhat, nebojte se, budete spokojený, prosím, moc spokojený. Udělám vám přímo anglický trávník.
1: Ale dejte pokoj, já bych s tím něco na to.
0: Jo, tohle už jste slyšel. Víte, kdo je sám sobě hrobařem?
1: Ne.
0: Ten, kdo fandí sláví. Dobrý, co? No. Pane, to není má. Pančák, to jsou funebráci. Poslyšte, nejste vy náhodou slavista?
1: Ne.
0: Tak
1: ne,
0: vidíte, ne. Já jsem to hned poznal. Na první pohled, pány inteligent, tudíž nemůže být slavista. Teda řeknu vám, vy mi to nebudete věřit, ale já slavistu poznám na první pohled. Já mám totiž na ně čuch. To byste koukali, jak já se na nich vyzádím. Já každýho odstříhám na blbečka.
1: Ale to snad... Jo, au, au!
0: Ale to nic, trochu jsme zluftovali, že? No. Měl jste tam takový malý pupínek, no a šup, je pryč. Buďte rád, kdybyste s tím šel do kosmetického salonu, tak se nedoplatíte, no a u mě to v taxe.
1: Jo, zase, au, jo! No prosím vás, dávejte pozor.
0: Pardon, já za to nemůžu.
1: Jo.
0: Já když si vzpomenu na Slávy, tak do mě vjede taková zlost, že bych vraždil.
1: No proč?
0: Podívejte se, já vám řeknu takhle. Proč ti saláti nevytvoří dudáckou kapelu? No řekněte. Pane, já vám něco řeknu. U mě slávista ani není člověk. Ne, to nejsou lidi. Ať se doma ládujou knedlíkama, ale na fotbal ať nechodějí.
1: No, to máte... Jo, no to prosím vás.
0: To nic, to byl jenom takový malý renonc.
1: Zase pupínek,
0: ale
1: ne?
0: Ale ne, trochu jsem to vzal i z kůží. No. Ale já vám řeknu, já ty kluky slavistický tak nemám rád.
1: No, ale proč mě? Mně teče krev.
0: Ale to nic, jenom kousek kůžičky to odneslo, no tak já vám ji dám na památku.
1: Ale to je super.
0: Aspoň si vždycky vzpomenete... Že za to může slávista?
1: Pane, ale jak na to tak makám, vy jste mi ustříhl kus krku.
0: Ale ne, kus jenom trošku, ale hlavička drží. To je nejdůležitější. Nebojte se, v neděli půjdete hezky na Spartu.
1: No ale co bych tam dělal, prosím vás, bez kus krku, to je prosím.
0: Já, co byste tam dělal, vy se ptáte, co byste tam dělal? No koukal na ten koncert, na tu parádu. Tak moment. Nejste vy náhodou slavista?
1: Ne, to bych se neodvážil.
0: Ale to
1: ne,
0: byste to
1: ne.
0: Taky byl blázen, když jsou to lázaři.
1: Jo, to bolí, to mě bolí.
0: Sakra, já vám řeknu, sakra, to vaše ucho mi pořád cikáží.
1: To vidím, to cítím.
0: Nic. Tady přece mám někde pitralonek, tak trošku to...
1: Já to pálí.
0: No, pálí pitralonek, správný pitralonek musí trošku pálit, je to taková malá ranka, no. To byste měl vidět pořádný sportovní úraz.
1: Malá ranka, já tam mám otvor, prosím vás. Prosím, mě už by to stačilo. Já už jsem úplně dobře postříhaný.
0: To vás ani nesmí napadnout. Takhle poštucovaný vás přece nepustí. Ne, pane, to ne, ze salonu ne. Já jsem, prosím, profik.
1: Ano, profik jste mě několikrát.
0: No, kdyby vás takhle stříhal nějaký slávista, prosím, no tak to se nepoznáte.
1: To nic,
0: to se muselo stát, když se takhle vrtíte. Je to kousek nosu, já ho hodím do košičku, tady vám to zavážu. Pane, co to děláte? Teď vás pořežu, kam jdete? Ale počkejte, já vám chci zatřínout kotlety.
1: Ne, nikdy.
0: Sakra je pryč. No a nezaplatil. A ke všemu utek s ručníkem, nějaký bláze nebo co? Ježišmarja, že to byl slávista.

0: Dienerin, Herr Schustermeister, keine Dame. Was kann ich dir sie machen?
1: Pane Mareš, co to říká?
2: A jenom takový ty fráze, že jejich služebnice pan Ševcovský mistr a co pro nich jako může udělat. Správně německy by to všem mělo znít Ihre Dienerin, Herr Schustermeister, was kann ich für sie machen?
1: Měla byste se stydět, vdovo Mastílková. Češka jako poleno a šprechtí po německu.
2: Dovolil bych si upozornit, že slovo šprechtit nebude asi tak úplně české. Pochází pravděpodobně z německého šprechen, což znamená hovořit, mluvit. Čili Mastílková vdova měla by se stydět, Češka jako poleno, hovoří německy. Dovolil bych si upozornit.
1: Podívejte se, Mareš, vy Židi nás budete učit česky. Ausgerechnet vy. Šprechtit je správný a jadrný český slovo. V Čechách se šprechtilo už dávno předtím, než se první Germán vůbec objevil na světě.
2: No dobře, Herr Schustermeister Kajetán, tak mi řeknou, co pro nich tady s dcerou můžem udělat.
1: Přišel jsem vás všechny pozvat na naši ševcovskou fidlovačku. Jenom nevím, jestli s tou ryze českou slavností ve vaší familii pochodím.
2: Slovo familie nebude tak.
0: Hej, Hans, Herr Schustermeister Kajetán. Čechy sice nejsou můj Vaterland, já jsem německá vlastenka. Ale jak se někde zpívá a tancuje, tak nemůžu chybět. A moje neteř Gertruda půjde ráda taky. Jí se dokonce nevím, proč líbí ty český tajtrliky víc než německý.
1: To se divím, je to Němka jako poleno.
2: Však její táta je Němec jako poleno. Vidí, pan Kajetán, my jsme s mojí nebožkou Sárou porodili dvě polena. Jedno německý v Berlíně a tadyhle to český v Praze. Jsou s tím hol trochu potíže. V jejich rodině je to lepší. Všechna polena jsou národně homogenní.
1: Ano, to je u mě svatý. Však taky, kdyby si můj syn Josef chtěl přivízt do domu Němku, tak ho přizabiju.
0: Mají recht, Herr Kajetán. Kdyby si naše Trudy chtěla vzít Čecha, tak ji taky přizabiju. Sofort jí to jdu meldovat. Vátr, jak se to řekne německy?
2: Slovo přizabít němčina nezná. Němec prostě zabije a hotovo. Ale jestli chceš, aby to znělo hodně zostra, řekni. Ich töte dich, du Bassettl, wenn du mir nur einmal einen scheiß Tschechen in mein Haus herbeiführst.
0: In mein Haus herbeiführst.
2: Mám s nima potíže. Mastílková teda jako dcera neřekne německy kloudnou větu, ale zdědila po svým neboštíku muži lásku ke všemu německému. A teď vnucuje Gertrudě Krejčího Jammerweila, jestli ho náhodou neznají.
1: No jak pak by ne? Je to Němec jako poleno.
2: No pozor, pan Kajetán, pozor. On je německý poleno jenom jazykově, ale vlastenecky on je český poleno. Jako on je, pan Kajetán, jako on je. Jediný rozdíl je, že on je Kajetán slzej při slově Čechy a on pláče při slově Böhmen.
1: Tomu nevěřím. Jak může Němec plakat při slově Böhmen?
2: Prej je to jeho domov, Herr Schustermeister. Es ist mein Heim, povídal. Ale má to háče. Truda ho nechce. A já vím proč. Mastílková to neví, ale já to vím. Mně se vnučka svěřila. Má ráda nějakýho Čecha.
1: To je teda nadělení. Doufám, že ten Čech je dobrý Čech a vezme si radši nějakou českou Češku.
2: No, nevím, nevím. Vypadá to, že se milujou. Truda po mně chce, abych jim učil česky. Koupil jsem si dobrovského mluvnici a tajně, aby Mastílková nevěděla, to do ní hustím.
1: A jaký to jde?
2: No moc ne, ale jsme teprve na začátku.
1: Kde pak? Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy.

0: Poslyšte, pane Mareš, proč jsem taky za váma přišel? Ve středu máme tu naši ševcovskou fidlovačku a ona je to zároveň taková soutěž s krejčíma, který mají den předtím ten svůj štrózok, neboli slamník. A my bychom je letos chtěli trumfnout novou ševcovskou hymnou. Nesložil byste pro nás něco takového? Dali bychom jednu zlatku.
1: Že nepřišli dřív, mein Mensch. Hausgerech, hned včera jsem slíbil krejčímu Jammerweilovi hymnu pro ten jejich štrózok. A budu rád, když mě do úterka něco napadne. Že bych do středy dostal druhý nápad, to pokládám za vyloučen.
0: Pane Mareš, vy jste přece náš člověk a mezi krejčíma je to samý Němčou.
1: No pozor, pan Kajetán, pozor. My Židi jsme vysloveně univerzální. A kromě toho Jammerweil přišel dřív. Já jsem poctivý člověk, to já bych si nemohl srovnat se svým svědomím, že bych je upřednostnil před krejčíma, pokud by mi voně Kajetán nezaplatili víc. Jammerweil mi dává 2 zlatky.
0: Říkáte, že bychom museli zaplatit víc? To jako myslíte 3 zlatky?
1: No, já bych to viděl tak. Jammerweil dává 2 zlatky. Čili pokud jde o počet zlatek, jsou 3 zlatky nejnižší možné vyšší číslo.
0: 3 zlatky, to je hodně peněz.
1: To je slušný obnos, řekl bych.
0: Když to vezmete tak kolem a kolem, není to za žádná, kdo ví, jaká skladba. Obyčejná ševcovská, spíš teda píseň než hymna. Nic celostátního, žádný Zachovej nám, Hospodine.
1: Teď já jich taky k ničemu nenutím. Já mám kšeft za 2 zlatky. Já mám před sebou plno práce.
0: 3 zlatky? Jak já to v cechovně výboru zdůvodním?
1: No jo, bude to těžké. Ševci jsou známí škoti. Je jim líto peněz. I když jde o jejich hymno. I když by tou hymnou mohli průfnout krejčíky.
0: A říkáte, že to bude něco fajnovýho? Takové, jak my Češi říkáme, majstrštyk?
1: Řekl bych, že jo.
0: Žádné, jak my Češi říkáme, drek. Něco, na co by se Němci nezmohli?
1: To vědí. Zboží za 3 zlatky je určitě lepší, než zboží za 2 zlatky. To dá rozum. O té původní 1 zlatce radši nemluvím.
0: No jo, no jo. Takže 3 zlatky.
1: Promiňte, to byl dotaz nebo nabídka?
0: Dobře, 3 zlatky, ale bude to... Víte, co myslím?
1: Bude to, vím, co myslím.
0: Dáte si záležet.
1: Dám si záležet. Spolehnou se, pan mistr. Sichr, jak vy Češi říkáte.
0: 3 zlatky.
1: 3 zlatky. Pakatel, jak vy Češi říkáte.
0: Tak s Bohem, pane Mareš.
1: S Bohem, herr Schustermeister. Guten Tag, herr Schneidermeister.
2: Grüß Gott, herr Mareš. Also wie steht's mit unserer Sache?
1: Herr Schneidermeister, Herr Schustermeister hat mir 3 Gulden geboten, wogegen Sie, Herr Schneidermeister, nur 2 Gulden geboten haben. Das ist für mich eine verfluchte Situation.
2: Du Spitzkopf, du bist der größte Lause, den ich kenne. Du wie ein Putzstock.
1: Sie können aber schimpfen, Herr Jammerweil.
2: Du Scheißkerl. Du bist das größte Rindvieh auf Gottes Erdboden.
1: Bravo.
2: Du Krüppel, Fadenspuler.
1: Sie schimpfen wie ein Rohrspatz, Herr Schneidermeister.
2: Also gut, Herr Mareš. Wir geben 4 Gulden und Schluss damit.
3: Ale to jsou k nám hosti, Herr Jammerweil. Geste bringen!
4: Jak je to dál?
1: Geste bringen Gottes Segen, host do domu, Bůh do domu. Ale v němčině je to už zastaralé, použij raději. Ein seltener Gast fehlt nie zur Last. Řidký host není na obtíž.
4: Co pak je pan Jammerweil řídký? Das ist komisch, nicht wahr, Herr Jammerweil. Aber warten Sie, ich sofort skoč, tedy ich springe sofort für unsere Gertrude. Trudi, komm her, wo bist du?
5: Schön willkommen, Herr Schneidermeister Jammerweil. Ich habe die Ehre, einen guten Tag zu wünschen, Fräulein Gertrude.
4: Tak copak, copak. Also was? Also was? Nenápadně překládej.
5: Ich lade Sie höflich zu unserem Schneiderfest in Bubeneš ein.
1: Zve vás nuctivě na krejčevskou slavnost do Bubenče.
5: Es gibt dort Bier, Brezel, saure Gurken und Sengelkorn.
1: Bude tam pivo, preclíky, kyselé okurky a pěvecký sbor.
5: Der singe die Hymne, die speziell zu unserem Strohsack für 4 Gulden komponiert wird.
1: Který zaspívá hymnu speciálně pro ten jejich štrózok za 4 zlatky složenou. Jestli mě ovšem doktorka něco kloudního napadne.
5: Und es wird dort getanzt.
1: A bude se tam tančit.
4: Wunderschön! My už se schrecklich moc těšíme. Nicht wahr, Pippi?
6: Es tut mir leid, aber ich habe Kopfweh.
1: Cože jí bolí hlava?
5: Keine Sorge, es geht vorüber.
6: Und Halsweh.
1: A v krku?
5: Nehmen Sie einen Prysnic.
6: Herzweh, Magenweh.
1: Srdce, žaludek.
6: Und Eierstückeweh.
1: Dokonce vaječní.
6: Und mir ist total übel.
1: A je jí totálně übel.
6: Auf Wiedersehen, Herr Schneidermeister Jammerweil. Ich muss sofort ins Bett.
1: Jde do postele.
4: Musíte ji entschuldigovat, Herr Schneidermeister. Ale my sicher přijdeme. Sicher kommen wir, sicher. Já jdu za ní, i gehe za ní a dám to do orlingu. Auf Wiedersehen, mein Lieber. Pa, pa.
2: Na ja, i gehe auch. Grüß Gott, Mareš.
1: Grüß Gott, Jammerweil. Nazdar, Josef.
0: Dobrý den. Poslyšte, pane Mareš, vy jste něco říkal otci o mně a o Gertrudě? Vyhrožoval, že mě přizabije, jestli si vemu nějakou Němku.
1: Uklidnil se Josef. O tom přizabíjení mluvil sám od sebe a jen tak, aniž by měl o něm a o Gertrudě jakýkoliv ánum. Já jsem až později mezi řečí naznačil, že ona miluje nějakýho Čecha. Věděl Josef, musíme mu to takhle ordinovat po kapkách, aby to pak pro něj nebyla taková řacha.
0: To ne, pane Mareš. Dokud Gertruda nebude ovládat perfektně český jazyk, nesmí se mu říct ani slovo. Jak pokračuje?
1: Podíval se Josef. Jeho tatík povídal, že Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy. Co kdyby se německy naučil on?
0: Vy jste se zbláznil, pane Mareš. Že by se můj tatík někdy učil německy, to je naprosto vyloučený.
1: Ale on by nerozumí. Já nemyslel, že by se německy učil on jeho tatík. Já myslel, že by se německy učil on sám.
0: On by se německy naučil ani sám, ani s někým.
1: Ale on mi pořád nerozumí, o něho mi nejde, mě jde o něho. On by se měl učit německy, ne on. Co pak on nerozumí česky?
0: Kdo vám říkal, že náš táta nerozumí česky? Přece jste s ním mluvil, ne? Jak vás může něco takového napadnout?
1: Dal mi ruku a šel se mnou. On se postavil sem.
0: Kdy? Jak tu prve byl?
1: On nemluvil, on jenom poslouchal.
0: Tak to s ním nebylo něco v pořádku. Protože normálně on nepustí nikoho ke slovu.
1: Dával pozor. On je jeho syn. A on je jeho tatík. Jasný?
0: No, dejme to. No.
1: On, ať si mluví česky, ať se neučí německy. Po něm to nikdo nechce. Ale on by se německy učit měl. Protože kdyby on uměl německy, tak by Gotteswillen rozuměl, co mu tu povídám. Protože v němčině je to naprosto jasný a logický. A on by si potom, ale to už tím souvisí jenom volně, to je jenom takový vedlejší produkt té německé jazykové znalosti. On by si potom mohl vzít naší Gertrudu. Jasný?
0: Ano, teď už tomu začínám rozumět.
1: Gott sei Dank.
4: Sei gesund, Herr Josef. Taky nás přišel einladovat na tvoji fidlovačku? Ale copak? Copak tu stojí úplně štajf?
0: Váš pan otec má takový šílený nápad.
4: Wirklich?
0: Chce, aby se můj tatík naučil německy a oženil se s vaší Gertrudou.
4: Vátr, je to pravda?
1: Český jazyk. Nerad to říkám. Jako univerzálního žida mě to přímo bolí. Je sice libozvučný, ale domluvit se v něm je prakticky nemožné.
4: No to je tedy i brašunk. Doufám, Josef, že nebudete takový nápady podporovat.
0: To se spolehněte.
4: Jak ho mohlo napadnout, že já bych Irgen vám dovolila, aby si naše Trudy vzala nějakýho Čecha? No záganzí, Josef. Co pak si německá Němka může vzít českýho Čecha?
0: Mě by spíš vadilo, že by si tak mladá mohla vzít tak starýho. Ten Čech a ta Němka by mi tak nevadili.
4: Gott mit uns. To já jdu sofort naší Gertrudě meldovat, co si ten její Grossvater vymyslel za pitomost.
7: Josef.
8: Gertrudo.
7: Brzy.
8: Co? Co bude brzy?
7: Jazyk.
8: Ano, už brzy český jazyk budeš znát, viď?
7: Brzy jazyk nazývaty, ozývaty se.
8: Ne, ty umíš vybraná slova pozl. Miláčku, ty jsi takovej talent.
7: Být, býty, kobila, být.

0: Matti.
1: Gertrudo, miláčku, tvůj dědeček naznačil mýmu tátovi, že ty miluješ nějakýho Čecha. A tatík se hrozně rozčílil. Znáš ho, jaký on je zarytej Čech? Zarytej Čech!
2: Já.
1: Ale neboj se, zatím netuší, že ten Čech, který ho miluješ, jsem já.
2: Já.
1: Víš, on netuší, že jsem to já.
2: Já.
1: Ano, já.
2: Já.
1: Ano, já. Ale neboj se, až přijde čas, tak uvidíš. Řeknu mu, miluju Gertrudu a jestli budeš naší lásce bránit, tak si tu ševcuj sám. Já se seberu a jdu.
2: Jdu?
1: Ano, seberu se a jdu.
2: Jdu?
1: Jdu.
2: Ich?
1: Ano, chápu. Možná, že tomu nevěříš. Ale jednou to na mou duši udělám. Ale teď už musím do dílny. Táta by mě hledal. Nashledanou, miláčku.
3: A šuste mástr Kajetán. Náda si šen. Oni jeden starý kozel, oni se nešémujou. Oni jsou z těch fidlovačky tak ausrzik, že začnou myslet na mladý kuzátko. Oni se Don Shine jeden koukají sebrat a pustí ty trotloviny z jejich volský hlavy.
4: Co to mlela? Starý kozel, mladý kuzlátko, volský hlavy. Teď my už jsme maso na žranici objednali u Hubínka.
5: To si nevšímali, pan mistr. Co to nesou?
4: Tady jsem vám přines pár poznámek, co by v té naší ševcovské hymně, kterou nám za 3 zlatky složíte, mělo asi být.
5: Já jich musím zklamat, herr Schustermeister. Mně nic českýho nenapadne. Já nevím, čím to je, ale já mám v hlavě samý německý nápady. Mimo to mi Schneidermeister Jammerweiler dává 4 zlatky. Ale to neříkám, že to je příčina těch německých nápadů, to dodávám jen pro úplně.
4: Pořád jsem nevěděl, co myslíte tím univerzálním židem. Ale už mi začíná pomaličku svítat. Je to takový zvláštní způsob, jak se cena 1 zlatky vyšplhá na zlatek 5. To je jasný. Ale potřeboval bych osvětlit ještě nějaký detaily. Při normálním smlouvání se přece přihazuje po 1 zlatce. Ale já, jestli si dobře vzpomínám, jsem začal na 1. Vy jste to hned vytáhl na celý 3. A teď zase to ženete, nebo jak my Češi říkáme, šponujete, rovnou na 5. Čili, počkejte, musím se soustředit. Vy vlastně tím univerzálním způsobem jedete nahoru po 2 zlatkách, místo po 1.
5: To jim můžu vysvětlit, herr Schustermeister. Celý trik spočívá v tom, že jsem to proložil druhým subjektem. V našem případě Jammerweiler. Čili oni, pan mistr, nabídnou 1 zlatku. A já všimnou si, nepřihazuju nic. Přihodí druhý subjekt. Jammerweiler, taky 1 zlatku. Já v tom jakoby nejedu, já jim tenhle fakt, pan mistr, pouze oznámím. Oni teď, samozřejmá věc, nemůžou k té svý 1 zlatce přihodit jen 1 zlatku, aby se odstnuli na stejný úrovni s Jammerweilerem. Čili patová situace. Oni musí, Kajetán, přihodit 2 zlatky. Ale nemusí se trápit, že jsou nějak zvlášť škodný. Druhý subjekt, v našem případě Jammerweiler, je na tom stejně. Jede nahoru stejně jako oni, pan Kajetán, taky po 2 zlatkách. Já to nechávám čistě na nich 2 a stojím doblesně stranou. Tento univerzální židovský trik mi můj otec na smrtelný posteli velmi levně prodal.
4: Takže takhle, pane Mareš. 5 zlatek je moje poslední slovo. Složíte tu hymnu a už žádný další univerzální smlouvání. A podáte mi na to svou univerzální ruku. Platí?
5: Platí. Tak ukážou, co mají.
4: No, já nejsem žádnej básník, ale představuju si, že byste v té naší ševcovské hymně vyjádřil,
1: jak krásná země je země česká. Víte, úplnej zemský ráj. Na pohled.
5: Mohli by být trochu konkrétnější.
1: Já konkrétnější?
5: No jak ten český ráj podle nich vypadá?
1: Copak vy to nevidíte, pane Mareš? Vždyť se stačí rozhlídnout kolem sebe.
5: Kouknou, pan mistr, já sjezdil půlku Evropy. Mně to připadá všude skoro stejný. Co myslej, že je Ausgerechnet tady zvláštního?
1: Ježíš Maria, pane Mareš, tady hučej na lučinách vody, tady šuměj lesy, po skalinách. Víte, co je to za krásu?
5: To v Puhřích nebo v Německu taky. O mý rodný Haliči ani nemluvě.
1: Člověče, byl jste někdy tady v Čechách na jaře v sadě. Viděl jste, jak se tam skvěje květ.
5: No tak to už je lepší. To už se mi začíná líbit. A možná, že bych ve svém notesu našel i pár zajímavých věciček navrch.

0: Poslouchaj, pan mistr, jak tak o té jejich hymně přemýšlím, slyším to tak nějak bojovně. Víte, takovej říznej, jak vy Češi říkáte, marš.
1: Co to povídáte, marš? To musí být pomalý a táhlý. Přitom musí všichni Češi plakat.
0: Plakat? No dobře, jak chtějí. Měl jsem sice v hlavě takovou pěknou pochodovou muziku, ale když to chtějí pláči, bude to k pláči.
1: Ale pořádnej pláč, pane Mareš. Budem plakat za 5 zlatek.
0: Já vím.
1: Myslete na to. Pohem.
0: Auf Wiedersehen, Herr Schustermeister. Guten Tag, Herr Schneidermeister.
2: Ich habe hier ein paar Notizen, wie die Schneiderhymne aussehen muss. Also so etwas. Wir sind tschechische Germanen und Böhmen ist unser Vaterland. Hier sind wir zu Hause. Wir lieben Böhmen und kein tschechischer Tscheche kann dagegen etwas machen.
0: Hören Sie, Herr Jammerwald, ich habe eine schöne Musik im Kopf, einen echten Parademarsch. Hören Sie zu.
2: Es ist zu schnell und grob. Es muss fein klingen. Fein und langsam. Verstehen Sie?
0: Fein und langsam. So etwas?
2: Das ist zu langsam. Ein bisschen schneller.
0: Naja, wie Sie wünschen.
2: Also, grüß Gott, Mareš.
0: Grüß Gott, Jammerwein. Vítám, Josef. Tak co, už jste to rozmyslel s tou němčinou?
3: Co vás napadá? Vůbec jsem o tom s tátou nemluvil. On se ženit nechce. No to bene, aby se kvůli tomu učil německy.
0: Myslel jsem, že on už pochopil, že nejde o něj, ale o ně.
3: Bene, aby se kvůli tomu učil německy.
0: Myslel jsem, že on už pochopil, že nejde o něj, ale o něj. A když on pořád neví, že jde o něj,

0: jsem hodin, abych ti zavázal střevíček.
1: Václav.
0: Já nejsem hodin, abych ti pomohl do kabátu.
1: Josef, ich verstehe nicht.
0: Já nejsem hodin, abych ti něco podal, když ti něco upadne. Já jsem tak šťastný, že ty jsi taková. Já jsem tak nešťastný, že já jsem takový.
2: Uklidnil se Josef a pomalu a zřetelně mi pověděl, o co tady konkrétně jde.
0: Pane Mareš, já si ji nezasloužím. Ona má takovej talent.
2: Talent? Na co má talent?
0: Na český jazyk. Pane Mareš, ona umí ře.
1: Ře.
0: To neumí žádný Němec na světě. Ona má takovej talent.
1: Ře.
2: No jo, menš. Ona má obrovský talent, ale když chce vědět, co on tady blábolí, tak musí dojít pro mě. Takovej talent je na prd.
0: Já nejsem hoden, abych jí něco podal, když jí něco upadne.
2: Tak už to nechal. Kouknou lidičky, jak oni si to svoje manželství představujou. Já jim přece nemůžu v jednom kuse stát u postele, abych jim překládal, co oni si tam budou pod duchnou šuškat. Ona má sice obrovský talent, ale ona se v tom tempu, v kterým se učí česky, ona se s ním domluví tak za 20 let. A to budou nejvíc ty základní věci. Takže nemají hulit v kuchyni, nebo šlapat na schody, když jsou zrovna umytý. Takový subtilnější záležitosti, jako je třeba souběžný mimomanželský styk. K takovým věcem se dostanou, jestli vůbec, až na samém sklonku života. Což pak už možná nebude zas tak aktuální. Takže ze strany jejího talentu v oblasti českého jazyka to vidím dost černě. Bylo by tady samozřejmě druhý řešení. Ze strany jeho talentu v oblasti německého jazyka. Jenomže to on v češtině ne a ne pochopit a německy on neumí.
0: No jo, německy nerozumí tatík ani slovo.
2: Teď to říkám. Takže počítal se mnou ty překážky. Tatík jim nepožehná, Mastílková jim nepožehná a já nad jejich jazykovým talentem lámu hůl.
1: Es tut mir leid, Josef, aber du willst mich jetzt einkaufen gehen lassen müssen.
0: Cože?
1: Einkaufen gehen lassen müssen.
0: Aha.
1: Schau, Liebling, meine Tante will mich als Jammerweilbraut zu sehen. Also, sie lehrt mich kochen, aufräumen, Geschirr waschen, nähen, sticken und auch einkaufen. Verstehst du?
0: Ano.
1: Aber nur keine Angst, mir liegt nichts an Jammerweil. Ich lerne das alles nur für dich, weißt du?
0: Aha. A když se zase uvidíme?
1: Meine Tante darf aber keine Ahnung davon haben. Sie erfährt es erst, wenn unsere Zeit kommt.
0: Mohli bychom se vidět v úterý. Co říkáš?
1: Ich weiß. Ich stelle deine Geduld auf eine harte Probe. Aber Geduld bringt Rosen. Hab ich nicht recht?
0: Fajn, tak v úterý.
1: Auf Wiedersehen, Liebling.
0: Naschledanou, miláčku.
3: Nazdar, pane Mareš. Tak jak to vypadá?
2: Mám pro nich, pan mistr, jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá je, že mám pro ně hudbu a ta špatná, že k ní nemám slova. Chtěl jsem to napsat tak, jak mi to oni Kajetán říkali, ale v hlavě mi to naskakovalo jenom německy. A když jsem to přeložil do češtiny, zas mi to nesedělo na ty noty.
3: Tak ukažte tu hudbu, je to pomalý a táhlý.
2: No právě. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
3: A jak to tam máte německy?
2: Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim?
3: No a to by byl problém říct to česky.
2: Byl. Poslouchaj, v němčině mají. Wo

0: Jo, vo i heim jsou dlouhý slamiky na dlouhý tóny. A ty to poslouchají v češtině. Kdy můj domov, kdy můj domov, prostě nejde.
1: Zaspívejte mi to celý.
0: Vo i
1: slamiky. Ale ne německy, německy nechci slyšet už ani slovo. Zpívejte pá, pá, pá.

0: To je krásný, pane Mareš. Hudba se vám tedy povedla.
1: Vidíte, mně se taky líbí.
0: Hned s tím letím k našim a hned se to budeme učit.
1: Já už to umím.
0: Už vidím, jak všichni ševci páčou. Ale koukněte ještě sednout na ty slova. Pro univerzálního žida přece nemůže být problém, v jakým jazyce to složí, ne? Notabene, když za to dostane 5 zlaté. Tak, nashledanou, pane Mareš.
2: Napravo stílek, Hermus Mareš.
3: Also sehen Sie, Herr Jammerweil, hier ist die Hymne. Den Text habe ich gerade jetzt zum Schluss gebracht. Ich lese es selbst. Ich schreibe Hieroglyphen. Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim? Wässer fließen auf den Wiesen, Wälder schäumen auf den Felsen, Frühlingsflora im Park, Paradies auf ersten Blick. Oh, das ist das schöne Böhmen, Tschechisch Böhmen, unser Heim. Tschechisch Böhmen, unser Heim.
2: Das ist wunderschön.
3: Ich war.
2: Können Sie mir noch die Melodie singen?
1: Ja, ho to naučím sama. Wir gehen spolu pryč, Herr Schleifermaster, tedy ve, und ich werde Sie sama die Melodie lehren.
2: Ja, das ist eine von Ihnen. Vielen Dank, Herr Mareš. Und hier ist das Geld. 1, 2, 3, 4. 5. Das war prima, prima, Mareš. Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen, Herr Jammerweil. Nazdar, Josef.
4: Pane Mareš, víte, jak jste přišel s tím hrozným návrhem, že by se tatík naučil německy a oženil se s
3: Jakubou? Už je to tu zas.
4: Tak to mě přivedlo na ohromnej nápad. Co kdybych se německy naučil já?
3: No to je kolosální. Něco takového bych nebyl štond vymyslel. A na to on přišel úplně sám.
4: Kde pak? Táta o tom vůbec neví. Tak se do toho dáme, co říkáte?
3: No dobře, jak chtěl. A kdy on by chtěl s tím učením začít?
4: Ale on nikdy. Ale já okamžitě, hned.
3: Myslím třeba už zítra?
4: Ne, dneska, tady, hned teď.
3: Je to na mě trochu kách, ale dobře, jak myslel. A čím bychom tak měli začít?
4: To je jedno, třeba vybranýma slovama pozor.
3: To je blbost. Co takhle způsobová slovesa?
4: Třeba, to je jedno, cokoliv. Hlavně už začněte. Já už se nemůžu dočkat, až jí budu rozumět.
3: Tak, způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jasný. V němčině jich je 7. Měl by je umět z paměti.
4: Kdo?
3: On.
4: Tatík?
3: Ten, kdo se chce učit německy.
4: Takže třeba já?
3: Jo.
4: Proč to neřeknete hned?
3: Způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jsou to dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen. Opakoval po mně. Dürfen.
4: Dürfen.
3: Dürfen. Hubu musel naštelovat, jak bych chtěl říct u, dürfen, a pak místo u řek ü. Zkusil to.
4: Dürfen.
3: Dürfen.
4: Dürfen.
3: Dürfen.
4: Dürfen.
3: Dürfen.
0: Cože? Slyším dobře. Můj syn, můj český syn se učí řeč našich nepřátel. Slyším dobře?
4: Ano, otče. Učím se německy.
0: Učím se německy. Správnýmu Čechovi se udělá šoufl z každého německého slova v hubě a on si jen tak mírnik, zdírnik řekne, učím se německy.
3: Dovolil bych si upozornit, že to jejich mir nichts, dir nichts je vlastně německé mir nichts, dir nichts. A to nemluvím o slově šoufl.
4: Vy mlčte, vy mě nemáte co poučovat, vy, který nevíčí je, vy obojetníku.
3: Nezaměňujou obojetnictví s univerzálností.
4: Otče, naučím se německy a ožením se s Gertrudou.
0: Nikdy.
4: Otče, my se milujeme. Nestůjte v cestě naší lásce.
0: Nikdy.
3: A mistr, nechaj ho, ať se učí německy. Nemůžu vidět, že se mu to hodí.
0: Nikdy.
5: Mein nächster Schwiegervater, bitte.
0: Nikdy.
3: Už mi jdou s tím jejich nikdy na nervy.
0: Nikdy.

0: Co to slyším? Naši ševcovskou hymnu zpívají krejčí a dokonce německy. Co to má znamenat, pane Mareš?
1: To je krejčovská hymna českých Němců, ševcovský Čechu.
0: Ale vždyť my jsme si ji zaplatili.
2: Když to oni Němci taky, pan kajetán.
0: Ale my byli první.
2: Když oni na mě oba tak spěchali a mě napadla jen jedna hudba. A ty slova, co mi oni kajetán říkali, mi šly pod noty jenom v němčině.
0: Ale já to tak nenechám. To je naše hymna a hotovo.
1: Tak si ji zpívejte, ale německy. Nemáte k ní český slova.
3: Wo ist mein Heim, wo ist mein Heim?
0: Josefe, dobře poslouchej. Naučíš se německy. Ano, a k té hudbě, co jsme si zaplatili, přiložíš z němčiny do češtiny i ty slova. Poněvadž ty jsme si zaplatili taky.
4: Dobře, ale vezmu si Gertrudu.
0: Vem si Gertrudu, přinesem tuto oběť na oltář vlasti.

až se můj syn Josef, po otci Kajetán, rodovým jménem Till, naučí německy, přeloží jednou tato slova do našeho jazyka. A pak se tato krásná

0: Tak přátelé, dneska si něco povíme o novodobé historii našeho státu. O tom, jak to bylo přesně 17. listopadu 1989 o sametové revoluci, nám řekne něco Plačková. Pojďte sem a řekněte mi, jak to všecko bylo.
1: Vy to víte, kdo vám to řekl?
0: Plačková, kdybych to sám nevěděl, tak se vás asi ptát nebudu. Nezdržujte a řekněte, jak to všechno začalo, jak se to všechno seběhlo.
1: No, já jsem šla sama parkem. Měla jsem takovou krátkou sukínku, takže mi bylo vidět až...
0: Co to kecáte?
1: No, a on vyskočil z křoví, povalil mne.
0: Plačková, já jsem se ptal, co se seběhlo 17. listopadu o sametové revoluci. A ne, co se seběhlo vám někde v parku. Ale já vám řeknu, čím to je. Vy nedáváte pozor. Nevíte, na co jsem se ptal, protože si pod lavicí čtete nějaké rodokapsy, nebo co tam máte.
1: To jsou porna. Mám je půjčený od Korna.
0: Plačková, mě nezajímají vaše a Kornovy koníčky. Mě zajímá, co se seběhlo o sametové revoluci. Pešák, Kušnírová, vás přijde smích. Pojďte sem, vezměte si žákovské knížky. Šup. Co to je tohleto? To je nějaké vykousané, to vám vykousal nějaký syrský křeček, že?
2: Ne, babička.
0: Má malou duševní poruchu?
2: Ne, má malou penzi.
0: Pešáky. Pešáku, neříkejte voloviny. Nikdo se u nás tak špatně nemá, aby musel jíst papír. Všude jsou popelnice, kontejnery, plné všelijakých laskomin, ale jak tak na vás koukám, vám radit nemusím. Řekněte mi radši, jak to všechno začalo. No, šuk.
2: Studenti se shromáždili na Albertovi, pak šli na Národní třídu a tam zmlátili policajty.
0: Snad obráceně, ne?
2: Jo, něco úplně bylo jasně. No, to... shromáždili se na Národní třídě, pak šli na Albertov a tam zmlátili policajty.
0: No to je úžasný. Já vidím, že jste se na hodinu dějepisu moc nepřipravoval. Vy si vůbec nevážíte, co tady máte, že můžete v klidu studovat, bavit se, shromažďovat se. Já jsem se jednou ještě v dobách totality zúčastnil nějaké hromadné akce studentů a policie mě tak zmlátila, že jsem skončil na chirurgickém oddělení. To byla doba. Co chcete, Kušnírova?
3: Prosím, já jsem se jednou zúčastnila nějaké hromadné akce studentů a skončila jsem na kožním oddělení.
0: Kušnírová, to sem nepleťte. Plačková, jestli pak vy víte, proč se studenti vůbec 17. listopadu shromáždili? Víte to?
1: Nevím.
0: Ne, snad proto, aby demonstrovali za dodržování lidských práv, ne?
1: Jo.
0: To je chování. A také za to, aby byl propuštěn Václav Havel.
1: Hezký.
0: To je hrůza. Jestli pak víte, Plačková, proč byl Václav Havel vlastně v dobách nesvobody vězněn?
1: Něco ukrát.
0: Plačková. Plačková, nebyli náhodou vaše rodiče trochu opilí, když si vás dělali?
1: Já jsem, prosím, ze zkumavky.
0: Tak ta zkumavka byla trochu odlihu, že jo? Václav Havel nic neukradl, ale byl vězněn za svobodné myšlenky. Pešáku, za co si myslíte, že byli zmláceni studenti 17. listopadu Národní třídě při tom zásahu?
2: Kdybyste se podělal, tak si nespomenu.
0: Pešáku... Já se z téhle třídy asi každou chvíli zblázním. Kušnírová, nechte na pokoj ten telefon. Kam jste chtěla telefonovat?
3: Do Blázince, aby si pro vás přijeli.
0: Hojte, nemějte péči, když budu potřebovat, já si tu záchranku umím zavolat sám. Ale když jste tak chytrá, tak budete pokračovat. Jestli pak víte, kolik studentů zranili policisté na Národní třídě? No? Ale děvče, co pak vás tak rozrušilo?
3: Prosím, když mi někdo připomene 17. listopad, tak mě to rozruší. Můj strýček byl také na národní třídě,
4: ano,
3: a skončil chudák v nemocnici s vylágrovaným zápěstím.
0: A od čeho měl vylágrované zápěstí?
3: Od mlácení pendrekem.
0: Ale to je hrozně. Vy jste mi pěkná rodinka. Pešáku, prosím vás, tak aspoň vy to zachraňte. Co vy víte o 17. listopadu?
2: Nemůžu si vzpomenout.
0: Ale no tak aspoň si vzpomeňte, jak se jmenoval ten tajný policista, co dělal mrtvého studenta.
2: Růžič.
0: No, teď to máte skoro na jazyku.
2: Růžička Burčák.
0: Pešáku, víte, co je to vůbec Burčák?
2: No jistě, že to vím. To je alkoholický nápoj. Takový kyselej, kalnej, teplej, hnusnej. Já to pořád piju.
0: Proč to pijete, když je to kalný, teplý, hnusný?
2: Je to lepší, než být střízlivej.
0: Pešák, no jsme odbočili, víte. To sem nepatří. Ten tajný policista, o tom jsme mluvili, ten se jmenoval Zivčák. A ne Burčák. Zivčák se jmenoval a dělal mrtvého Růžičku.
1: Policie dělal mrtvou Růžičku.
0: Tak teď už toho mám ale opravdu dost. Já si tady nenechám ze sebe dělat legraci a všem vám tady napařím koule.
5: Tak přátelé, v tuto chvíli, hezky, jak si dokážeš provětrat ten porculán, to je...
6: To moje vlastní zuby.
5: Tohle to je vlastní?
6: No jistě, já nejsem tak velký, jak se to zdá, to je optický klam. Já mám strašně malá ústa, ty zuby potom vypadají, že jsou velký.
5: Takhle ti to vysvětlili v dětství.
6: Ano.
5: No, já ti to řeknu asi takhle. Kdyby si měl mít ústa veliká tak, aby svou velikostí odpovídala velikosti těch tvých zoubků, tak bys měl tak velkou hubu, že by se ti koutky tady vzadu na krku potkávaly a slintal by si na límeček.
6: Tohle já řeknu Lucce Bílý.
5: Ano, to jsi vybral dobrého parťáka. Ta taky, když se usměje, tak jí půlka hlavy upadne dozadu. No.
6: A to jí řeknu.
5: Ale to jí neříkej, to nebudeme tady tohleto řešit. V tuto chvíli jsem, přátelé, zvolil téma zcela jiné, z úplně jiného úhlu pohledu na život. Je to téma, které nám udělá všem radost.
1: Sex.
5: Ne. Je to s, ano to ano.
6: Myslím, že budeme rozebírat kámasotu.
5: Nebudeme rozebírat.
6: Jsem se na to připravoval.
5: Nebudeme
6: rozebírat. Normální úkol. Víte, paní se smějete, víte, že vůbec 464 způsobů. No a já umím jenom dva.
5: Ano, na cibulce a na česneku. Téma. Přátelé, téma, které jsem zvolil, je téma s...
6: Svatba.
5: Ne, svatba ne, prosím vás. Už jsme ty strašné věci dali pryč. Je to sp...
6: Sp... Spirit...
5: Ne, není to spiritus.
6: Spiritus.
5: Ani spopelnění. Je to spo...
6: Spolek, přátel, že...
5: Sport.
6: Sport.
5: Sport je to, co povznáší ducha a povznáší tělo.
6: Přátelé, nesportujte. Říkám vám, radím vám dobře, sport je zdravý, nebezpečný. Víte, kolik lidí se při sportu už zabilo, nebo jinak při pochcí palku?
5: Dávej si pozor na ty slova.
6: Každý sport je nebezpečný. Já si o tom vedu výstřižkovou službu. Hmm. Třeba skoky na lyžích. Jednou se tak zapích do země, než ho vykopali, vzniklo Zakopané.
5: To je tím, že si na tom můstku jezdil v létě. Musíš jenom v zimě, v létě to drhne.
6: Sport je nebezpečný, opravdu. Ne. Nedělejte žádný sport. Jsem dělal karate. To jo. Je nebezpečný sport.
5: Tak to asi
6: 4 roky jsem dělal Shaolin.
5: A co, zlomená ruka nebo něco?
6: Ne, první kolo, stál jsem ránu a v gatích byl kaolin. Nesportujte. Každý sport je nebezpečný. Neexistuje jediná výjimka.
5: Třeba šachy jsou sport.
6: Šachy, přátel, to je velmi nebezpečný sport.
5: Ano.
6: Na šachové mistrovství světa v roce 1894 v pakistánském Rawalpindi, to je město, paní... Ujeli domácímu borci, jaký musí arbitráži Dévovi při přemýšlení lokty, který by se opíral o šachovnici a vypichnul si v oko vo vlastního pindíka. Nebo vo střelce. Teď nevím.
5: Prosím vás.
6: Vo věžku těžko.
5: Sport je velice záslužná a dobrá věc pro zdraví. Vemte si například ping-pong.
6: Ping-pong, to je nebezpečná věc.
5: Ano, běžíš, tak třísku si zadrhneš.
6: Horší věci se stávají. Na table tenisové mistrovství světa v roce 1920. Mimochodem, table tenis to je anglicky ping-pong, to je problbý, pane mladý. Se stala taková věc. Jeden z borců napálil míček takovou silou do otevřených úst soupeře, že se tento v zápětí udusil, nepomohla ani vývrtka. Mně se to stalo jenom s tenisákem na tenise, rozsák dal smeč, já to chytnul do huby.
5: Tobě se to nestalo s tenisákem, tobě se to stalo s medicimbálem a ten tam zůstal do dneška nerozpuštěnej. Proč brojíš proti sportu? Ty bývalý aktivní sportovec.
6: Ano, přátelé, já jsem aktivně sportoval, ano, pravdu, no. Kdo uhádne, jaký sport jsem dělal, přátelé, máte dneska možnost vyhrát sladkou odměnu.
5: Ale.
6: Je to hubička ode mě. Mám lehkou cukrovku.
5: Prosím tě. Co? Já to vím, který sport si dělal.
6: No tak hádejte, ne.
5: Skok do zdi.
6: Ne. Přátelé, já jsem závodně střílel z luku.
5: Jo, tohle myslíš.
6: Já byl lukostřelecký mistr Severočeského kraje ve střelbě na 50 metrů na běžící cíl.
5: No, nedělej si z toho srandu, nebudou ti to věřit.
6: Já jsem střílel za Lokomotivu Ústí nad Labem. Mě říkali u nás v oddíle dokonce Willem Tell. Pak jsem s kamarádem dělal takový číslo. Jsem mu sestřeloval za panáka jabko z hlavy na 15 metrů, no. A jednou jsem těch panáků měl už 8 a trefil jsem mu do jabka sem dle. Jabko jako jabko.
5: No, musím říct, že dělal lukostřelbu a říkalo se mu Willem Tell.
6: Ano.
5: Vy, kdo víte, kdo to byl Willem Tell, to jste asi všichni, že? Musíte uznat, že v oblasti lukostřelby to je velká pochvala. A já nerad, ale musím potvrdit, protože sám jsem slyšel, jak na něj na závodech rozhodčí volá Tele, kam to střílíš?
6: Ne, Tele, Viléme, Tele, kam to střílíš? Takhle.
5: Hinku,
6: no, Jarmila na mě volali, ne?
5: Ano, to volali, ale Jarmila na tebe volali až ve sprchách, vole. Volali Jarmilo, to jsou pánský. A ty jsi se urazila, vzala jsi si lodičky a šla si.
6: Při tom lukostřeleckých závodech se stávají kuriozní úrazy.
5: Ano.
6: Při lukostřeleckém mistrovství světa, bylo to v Mongolsku, v roce 1964, přesně to bylo v Kuzbas-ej Ajartul.
5: Všechny by určitě zajímalo, kde to tam je.
6: Kuzbas-ej Ajartul je hned vedle Kizilkej Chodžen Gurdžanu. A když to nevíš, vem si nápovědu 50 na 50. A nebo přítele na telefon. Se stala taková věc. Domácí borec, jistý Davlet by Vjurtučučím, založil šíp, natáhnul tětivu a místo toho šípu pustil ten luk. Pic. A ten mu přivodil těžké zranění horní obličejové části těla a také dolní obličejové části těla.
5: Zase jedna důležitá věc.
6: Ano?
5: My všichni, jak tady jsme, na rozdíl od tebe, nemáme horní a dolní obličejovou část. My jsme dole jiný.
6: A víte, jak skončil ten chudák, ten Davlet by Vjurtučučím? Teďka v Tibetu zpívá v chrámech ty vejšky.
5: No tak dobře, jak se trefil do hlasivky a...
6: Takhle nízko? Ale...
5: Já nevím, já u toho nebyl, tak to byla nějaká starší vytáhná hlasivka, mně to je jedno. Hovoříme o sportu. Ano. Dáte mi jistě zapravdu, že třeba výborné pro zdraví je plavání.
6: To je nebezpečný sport, přátelé.
5: Ježíš, plavání. Ano, jestliže neumím plavat, tak ano. Nelezu do hloubky. Ano.
6: Jistý James Foster, zvaný Sekáč z Baltimore, se rozhodl v roce 1905, že přeplave jezero Čad, hemžící se krokodýlama. Skočil z loďky do vody a ani nedopad. Přímo ze vzduchu ho vzali. Čuměl na to ze břehu nějaký Donald a vymyslel hamburger.
5: Já už nevím, kam mám ustoupit s tím sportem. Tak dobře, tak určitě bude bezpečný sport třeba... Turistika.
6: To je nebezpečný sport.
5: Ježíš Maria.
6: Přátelé, v roce 1978 se vydal jistý turista na odpolední procházku v Alpách. A až v roce 89 ho našel známý alpinista Reinhold Messner v severní stěně Eigru ve společné domácnosti se stádem kamzíku. Už měli mladýho. Kamzíka.
5: Hele. Dávej si pozor, co říkáš, ano?
6: Ano.
5: Nikdy mi neříkali kamzík.
6: Vám vždycky říkali králíček, ano.
5: Ano, protože jsem takový hebký.
6: Ne, takový rychlý, říkali holky.
5: Hele, mně je to jedno.
6: Jste si na něco vzpomněla z domova, že jo, paní?
5: Ať je potvím, tak dobře, není žádný bezpečný sport.
6: No jeden byl, ten nám zakázali. To byla Spartakiáda. Tam se nemohlo nic stát. Moje maminka tam cvičila na té první. Moc jí tam líbilo. 9 měsíců potom jsem to narodil já.
5: Teď mi to došlo. Proč ty máš v rodném listě v rubrice Otec napsáno Armáda Československé socialistické republiky? Přátelé, já bych v tuto chvíli ještě pokračoval jedním tématem, abychom trošku udělali radost intelektuálně silnější části publika,
4: ano.
5: Což jste tady vy prakticky
4: všichni. Ano, intelektuálně silnější část publika to určitě lépe pochopí. Ano.
5: No, nevšímejte si toho. Soustřeďte se. Téma, které jsem zvolil, je téma po.
4: Po? Jako po akci? Ne.
5: Poe?
4: Poe? Alan Edgar Poe?
5: Téma je poezie.
4: Poezie, přátelé. Ano. Pamatujete, to bývalo víno. 20 stála litr. Co já jsem toho vytrunčil? Kde by žony? Sudy?
5: Prosím tě, poezie, to je něco jiného. Poezie, to jsou básničky.
4: Básničky, že jste neřekl. Taky recituji.
5: Ty jsi někdy recitoval?
4: No jistě, já jsem vítěz festivalu vybroušeného slova.
5: Upřímně, on to nebyl festival vybroušeného slova. Ten festival se tuším jmenoval Festival vylízaného mozku. Ale vyhrál si, to je pravda. Tak dej něco do lidí.
4: Přátelé, já mám básničky, já si je sám píšu.
5: No, to se nedá nic dělat.
4: Většinou jsou to básničky o zvířátkách.
5: Tak. Ale to no, se hodí.
4: To se hodí.
5: To se hodí. Je jaro. Zvířátka vesele cupitají, dupitají lesními pěšinkami. Běží tam a z vesela zase běží
4: spát. V mých básničkách zvířátka ani nedupitají, ani necupitají.
5: Co to?
4: V mých básničkách zvířátka chcípají.
5: Prosím tě.
4: Samý smutný básničky o zvířátkách. Lidi jsou na ně zlí. Každou chvilku se někdo nějaký zvířátko upeče, že jo, paní? Jste byla králíka minulý týden.
5: Alois, to je první řada. Tady se jí kaviár. Králíci jsou od třetí řady dál.
4: A vzadu je chlebová partie. Pan mladý dokonce jednou zašláp jelena.
5: Ale zašláp. Drcnul jsem do něj autem. No.
4: Akorát parohy mu zůstaly. Na furt.
5: No jistě, zbytek musíte vrátit.
4: Odevzdat,
5: to patří mysliveckému svazu. Co jsem vrátil a oni řekli, pane mladý, že jste to vy, ty parohy jsou vaše. Se tam podepsali všichni členové, 16 jich bylo.
4: Ano, 16 ráka možná. No nic, kdybyste chtěli, tak vám nějakou básničku o zvířátkách můžu zarecitovat.
5: No?
4: Třeba tahle je pěkná, Kanárek, ale má takovou jednu vadu, ona je v ženském rodě.
5: Ježíš,
4: já jsem ji psal, když mi bylo 10 a naši ještě nevěděli, co budu. Já jsem byl potom na operaci.
5: Ano, na operaci slepého střeva,
4: to která... nebylo slepý střev.
5: Bylo to slepý střev.
4: Bylo to slepý střev. Tak, jedem. Je to velmi vážná, dojemná, smutná básně, tak byste se k tomu měli adekvátně chovat. Ano. Hoďte na tu paní dejku tam.
5: Prosím tě, nech to, ať si diváci sami užijí, jak uznají za vhodné.
4: Jste manžele, že jo?
5: Jak jsi přišel, teď to jsou manžele?
4: No pán si nevšímá, to je oboje jisté. Ha,
5: víš co, básničku si slíbil.
4: Slíbil básničku. No. Kanárek. Měla já jsem kanára, měla jsem ho ráda. Měla já jsem kanára, kamaráda. Kanár mi pošel, milý nedošel. Ke všemu jsem čapla černý kaše a zarděnky. Co?
5: Cože?
4: Cože?
5: To je všechno.
4: No to je všechno, jsem s tím byl měsíc v nemocnici, zarděnky. Ještě k tomu černý kaše.
5: Takhle se dělají
4: no,
5: verše.
4: No to je, tomu se říká poezie všedního dne.
5: Tohle je poezie no, velmi nevšedního
4: to dne. To mám od Volkera, Volker mi v tom pomáhá. V tom
5: tvým byl... vzorem je Volker?
4: Ano, no Johnny Volker mi pomáhá. Jo.
5: A to ti u týdla musel se hodně nadřít. Tam byl s celou rodinou, ne? I bratranec Fernet přijel. Sestřenice Zelená taky se zúčastnila.
4: Tahle básnička je taky pěkná o zvířatkách. Měl krteček dobeček, rošláp mu ho chlapeček. Blbeček.
5: To nejde. Ti lidé chtěli kvalitní básně.
4: Já jsem dokonce vydal sbírku básnickou. Ministerstvo školství mi vydalo, to je pro děti předškolního věku. To je taková výchovná poezie.
5: Tobě vyšla sbírka?
4: Ta básnická sbírka, kterou jsem vydal s ministerstvem školství, se jmenuje Elektrický proud přítel člověka. Nevěděla holčička, že probíjí lampička. A teď už to ví, hrobečku cítí, že spí.
5: No to je výborný.
4: No aby děti věděli, že nemáš sát, kam nemáš.
6: teď připravuju druhý díl. Plyn, přítel člověka. Neviděl mladý vojáček.
5: Vojáček.
6: Že uchází mu plynový sporáček. A než se to dozvěděl, i s baráčkem odletěl. Remek.
5: Ne.
6: Kosmonaut. Fuč. I s domkem na oběžnou dráhu.
5: Prosím vás, přátelé, dovolte, abych nyní zarecitoval já ze své sbírky křehkých veršíků, kterou jsem nazval Otvírejme studánky korečkovým rypadlem. Ono to jde rychlejší, víte.
6: To bude dobrý.
5: Já jsem zvolil báseň, která se jmenuje Konflikty 21. století.
6: Co to? Něco vám upadlo? Že se ohýbáte?
5: Nic mě neupadlo.
6: Ne to,
5: to já takhle recituji.
6: Jo, takhle.
5: Používám výrazové prostředky. Jo, já jsem recitoval v Kamenném divadle.
6: Výrazové prostředky? Ano. Proč se tomu říká výrazové?
5: No, oni mě po půl roce vyrazili.
6: Výrazové.
5: I s těma prostředkama. Ještě tam pracuju, ale s jinýma prostředkama.
6: Čistícíma. Ano. No, nevadí. Ano. Prosím, pane mistr Proper.
5: Žena je košile, kuž bobo, tvoj. Jenž včera byla nová, zničila jí přesně jdoucí kola tramvajová. I hned jsem se vymrštil a ač mám sílu vždycky, jak strh jsem trolej, hned mě stlouk mocně proud elektrický.
6: No jo, no.
5: Děkuji.
6: Vynucenej potles s poklonou.
5: Ne, ne, ne. Kvalitní publikum.
6: A víte, děkuji, že to je na vás ještě vidět?
5: Co pak?
6: Jak vám ten proud namlátil.
5: No, tak.
6: Hlavně v obličejový části ksichtu.
5: No, tak.
6: Ne, to je jedno. Taky zkusím ty výrazové prostředky.
5: Co to je tohleto?
6: To je to karate.
5: Ano, tak to sem netahej. Jestliže chceš recitovat, tak to musíš prožít.
6: Prožívat.
5: Rozumíš?
6: Ano.
5: Soustřed se. Jseš soustředěný?
6: Ano, jsem.
5: Poezie. To je váška, která se vznáší nad modrou tůní.
6: Váška se vznáší nad modrou tůní. Tohle není váška, to je Parkinson.
5: Tak dobře, jak ty si představuj tohohle broučka, no. Vznáší se ten tvůj Parkinson nad modrou tůní. Ty musíš být celý protchnut tou básní. Přirozeně. Tak. To je ono, to je, no vidíš, že to jde. Cítíš to uvolnění?
6: No ještě ne, ale za chvilku určitě.
5: Ano. Tak dobře, no tak ne, už se do toho vžil, no.
6: Básnička je to o lásce.
5: No, když to se zrovna hodí tady tohleto k lásce.
6: Mně se rozjíždějí nožičky.
5: To si jako malé děvče psal poměrně zajímavé texty.
6: To není ještě básnička, to je pravda.
5: Jo, takhle. No tak, Heidi, Heidi k básničce.
6: Vypadám jako Hašek v bráni. Ne.
5: Tak jeď.
6: Na lavičce v parku držel jsem jí za ruce. Kdybych, tak bych. Koupil bych tebych. Jsem to zapomněl.
5: Co je, jak to zapomněl?
6: Ne, tak s tím tak se dostal křeč do mozku.
5: Alois, kde nic není, ani křeč nebere. Tak znova, ale nemám to rád, no.
6: Na lavičce v parku držel jsem jí za hlavu. Kdybych ji držel radši za ruce, nezdechla by se mě prkenice.
5: Teď se omluv.
6: Proč?
5: Všem, kteří to poslouchají, omluv se.
6: To je hezká básnička.
5: Já ti říkám omluv se.
6: No, tahle je taky pěkná. Moje milá Andula od pití je odulá.
5: Já tě varuju.
6: Kdybych do ní pích, poteče z ní pivo. Ah!
5: Prosím tě, ty nemůžeš dělat básně.
6: Proč ne?
5: Protože nemáš ten cit k tomu.
6: Cit nemám,
5: ty
6: jo.
5: Ty vůbec nemůžeš pracovat s češtinou.
6: S rytmem.
5: Vůbec ne, to nejde prostě.
6: No, ale, no, ale veršovánky mi jdou, já dělám reklamní slogany pro firmy.
5: Ale špatný.
6: Teď to kupujou lidi.
5: Ne, ne, je to špatný. Vzpomeň si, jak nás hnali z té Plzně.
6: No, to je jediný případ, ale to, no, byl, to byl dobrý slogan.
5: To byl fofr, že jsme se zastavili až v Rokycanech. Poškrábali mi auto v domění, že bylo jeho. To bylo, představte si, on se snažil vnutit managementu plzeňských pivovarů akciové společnosti slogan Pivo Gambrinus vypije i Rus. To jsme mazali, to byl fofr.
6: No, co je na tom špatnýho? A vaše slogany jsou taky dobrý, jak nás hnali s tím Mladý Boleslav. Řekněte to lidem, jak jste dělal ten slogan na tu Škodovku.
5: To jenom nepochopili, to byl nepochopili, dobrý to slogan. Jo? Tam to nepochopili.
6: No tak to řekněte, ať věděj, no.
5: Vemlouvavý hlas říká, vůz Škoda, vůz na celý život. Vůz, který už nikdy neprodáte.
6: A už jsme jeli. To je na té úrovni, jak jsem byl ten slavný slogan pro ty dvě firmy, jak mě dali k soudu.
5: No. Kerej?
6: Nejlepší pedigrípal je z masa koček, který žerou výzkaz.
5: To bylo smutně.
6: No, jsem to potom popravil, udělal jsem z toho hezký slogan, ale taky se jim nelíbil. Víte, proč je váš pejsek zdravý? No, protože žere pedigrípal. Víte, proč je vaše kočička zdravá? Protože žere výzkaz. Chcete být taky zdravý, žerte kočky a bzy. A to věděl. Hezký slogan.
5: No.
7: Haló?
8: Tady je Šimek, divadlo Semafor.
7: Tady Sovák, dobrý večer.
8: Hluboce se klaníme a já poprosím publikum, aby vás také pozdravilo třeba slovy dobrý večer. 3, 4.
9: Dobrý večer.
8: No, no máme...
7: Já jsem si připadal jako Franz Josef.
8: Máme plno zase po létech, radost. Můžu se zeptat, co byste nám doporučil ze svého bytu? Co bychom si měli třeba také udělat, zařídit, jestli tam máte nějakou specialitu?
7: No to ani ne, já nejsem, tak bych tak řekl, nějaký takový bytový fintílek. Mně stačí, když na mě neprší, a to skutečně ne. Akorát jsem tady měl poslední dobou takový převoz. Já totiž nenávidím malování a je to o mě známo. Každý rok jeden den prožít v průvanu, páč oni z nepochopitelných důvodů odevřou okno a topěj. Což se mi zdá naprosto nesmyslný. Zdůvodňují to nějakým prouděním vzduchu a že to rychleji schne. Někdo mi říkal, poslyšte, pane Sovák, dejte si tapety. To máte na 5 let pokoj. Pán výborně, dal jsem si tapety a 5 dní jsem žil v průvanu. Páč oni to 5 dní lepili. Že jsem na tom vůbec neviděl.
8: Takže jste si to vybral najednou vlastně.
7: Přesně tak.
8: Můžou se diváci ptát na cokoliv?
7: No jistě, že ano. A kdybych náhodou, nedej pánu, něco nevěděl, tak písknu.
8: Já už jsem tady přichystán z dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
7: No poslyšte tohle. To zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám a nevážím si lidí, kteří na to věří. To je nesmysl, skutečně to je pověra, to je nesmysl. To není důstojno člověka 20. století. Ovšem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
8: Na čem právě pracujete?
7: Na čem pracuji? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad by se ona televize zlobí, že jí konkurujem, to snad by jsme... Ne, že bych měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.

0: Prý máte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
1: No, já mám ani tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsoby. Poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byl ohromná věc, řídký vápno, lejt do myších děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělaj a ty, co jsou venku, je nepoznají a vyhubějí se
0: jo. Chodíte rád na houby?
1: Já? To vám někdo poradil.
0: Ne, tady je dotaz.
1: No vášnivě rád chodím na houby. S Andulkou. To není kanár, to je manželka. Dokonce profesorka. Já si myslím, že nemůže škodit, že v bytě jeden vzdělanec. No a to chodíme nejen tak nějak halabala. To máme přesně organizovaný a specializovaný úkoly. Já napřed najdu les a ona tam potom vždycky nazbírá houby.
0: Vynikáte v nějakém sportu?
1: To bych ani neřekl. Jo, skok na špek.
0: Čili skok na špek, dobře.
1: Ano, no, tak povídám, kdyby to bylo zařazeno na olympiádě, tak máme pravidelně zlatou.
0: Teď je zajímavý dotaz, to mě osobně také moc zajímá. Kam se vlastně datuje vaše přátelství s Miroslavem Horníčkem?
1: No, dlouho, já to tak nepočítal, ale takový to nejužší a nejtěsnější přátelství vzniklo na vojně v Milovicích. Tam jsme se jako zblížili právě. On byl takový strašně veselý vždycky a on se ode mě smál. No já jsem o něm už toho teďka napsal hodně. My jsme spolu prožili spoustu zážitků, ale že to byla vždycky taková švanda, to jsem se dověděla, že ho vypráví.
2: Tak a budeme hned pokračovat v pořadu odpovídání dotazů a pozveme na jeviště pana Miroslava Horníčka.

0: Spolupracujete jistě rád s Jiřím Sovákem.
1: No jo.
0: On vám zase prý rád udílí rady. Ano. Jednou vám dokonce udělil hereckou radu.
1: Ano, ano, on mě dává celou řadu rad. To je takový můj Komenský, Sovák. Já mám svýho osobního Komenskýho. On od dětství do dneška inhaluje život způsobem, který nikdo z nás asi už nezná, neumí nebo není mu dán. To je sopka zvláštních zkušeností. On, skutečně od dětství, on vyrůstal v hospodě. Ne jako host, ale jeho tatínek měl nějak hospodu a on třeba, on říkal, čeče, já když jsem ráno, než jsem směl jít do školy, tak jsem musel vycítit nálevní pult. A to už tam chodili takový notorici ráno, který se ani neobuli, přišli v trepkách jenom, že jo? A tam chodil jeden, který vždycky chtěl pravidelně dva velký rumy. Jo? A Jirka Sovák jako malý kluk už stáhl nahoru na regál, že jo? Podal mu rum, nalil a teď říká, a protože už tenkrát jsem byl tedy potvora, že jo, na lidi, tak jsem pozoroval, až když on začal pít, teprve, až když začal pít, tak Jirka tu flašku špuntoval a dával nahoru. A on nikdy nesnes to pomyšlení, že on to uklízí, že bude chtít ještě jeden. A vždycky se zakuská. A on čeká z rozkoší, až se napije, aby se zakuckal. A jiný zase ten dostal panáka, tak všecko vylil, protože už se mu tak třásly ruce, že neudržel nic. A ten vždycky přišel, chtěl rum, tak Jirka mu nalil panáka a on si vzal, jako když máte zlomenou ruku, tak zabalíte do takového toho závěsu, že jo. Tak si udělal takový šátek, Jirka mu dal ten rum, ono takhle vytáhl. Jirka říká, měl výtah na prcka. A pokud je o rady Sovákovi, no, to on má takový, víte, on má takový krásný životní rady. Nedávno ke mně přišel a povídá, člověče, mě přestávají zajímat lidi, já začínám študovat koně. Já jsem hned viděl, že to je nějaká blbost, ale... Co? A on říká, já jsem byl v Hřebčinci na návštěvě a tam jsem pozoroval ty hřebce, jak jsou uvázaný v těch kojích, tak když vedou kolem klisny, tak ty hřebci se rvou od těch postraňků a bušejí kopytama do těch žbrlení a tohle to a šílej, že jo. A ta prý se pozoroval, tak tam byl takový starší hřebec a žral oves. Ale věděl, že kdyby neprojevil vášeň, že ho vemou na jatka, tak vždycky jak žral a šli kolem klisny, tak on udělal a on žral dál. Jirka mi říkal, vidíš, a to je náš případ, jo? Musíš projevit zájem, ale hlavní věc je to žrát. No?
2: Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to, čemu se říká umět mluvit. Jen rozumět, aby bylo. Já za svých mladších let tedy pamatuji takzvané divadlo myšlenky. To bylo jaksi v tom, že divák se domýšlel už od páté řady dál, co si to tam ty herci na tom jevišti povídají. To tedy rozhlas odnaučí dokonale, tohleto, a proto tedy mám rozhlas rád. V rozhlasovém souboru, tehdy napevně angažovaném, působil herec, ti dříve narození ho budou pamatovat, Ludvík Řezníček. On měl takový hluboký hlas, hrával v pohádkách obry, skály, řeky a různé jiné nadpřirozené bytosti. A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy. Hrával v té zemědělské hlídce také kmotra Brázdu, v té dvojici Rákos Brázda. Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov. Zvlášť, když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlídce měl říct větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky a matky penze je v pondělí. Té reorganizace se strašně bál. A pořád si to opakoval. Reorganizace. A pak to vyšel naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manžetky a patky pinze je v pindělí. Jako za volantem, čekáte to zleva a přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne Zdeňka Nejedlého na okraj dne nebo živá slova. A to nešlo přímo, to šlo z magnetofonového záznamu a Zdeněk Nejedlý to chodíval točit už v sobotu odpoledne ve 3 hodiny do vládního studia v rozhlase. Pak to upravili a vysílalo se to druhý den. Jednou odpoledne v sobotu volala jeho sekretářka, že pro zaneprázdnění nemůže přijít, že přijde až v neděli v 8 hodin před vysíláním. Druhý den volali, že přijít vůbec nemůže, aby si laskavě rozhlas zařídil náhradu. Tam byl inspektor, který jaksi vykonal svou povinnost s nejlepším úmyslem. Ovšem výsledek byl poněkud opačný. Inspektor znal Nejedlého poměr ke Smetanovi, tak narychlo pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro hlasatelku hlášení omluvné, kde bylo: pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejedlého vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. A jako první ozval se Blachut a zaspíval: kde meškáš, Zdeňku? Dnes je vám, konzumentům rozhlasu, hej, protože všechno je z magnetofonového záznamu, kromě zpráv a nějakých sportovních přenosů, ale není dávno doba, kdy se všecko vysílalo živě. To znamená, že to, co jste doma slyšeli, bylo v téže době vysíláno z té budovy ve Vinohradské ulici číslo 12. A my jsme jednou takhle louskali tu nedělní odpolední pohádku, to je velice oblíbený pořad. Děti to neposlouchají, chraň pánbu, hlavně dospělí, tatínek s maminkou, dědeček s babičkou. Přes 77% našich spoluobčanů těmto pohádkám naslouchá. Ty pohádky jsou většinou velmi hezké, ale tahle ta, o které mluvím, se nám moc nevyvedla, protože byla posazena na samých zdrobnělinách od autora. Bylo tam o nějakém Jeníčkovi a Marušce, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak buchtičky, měli k tomu lžičičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut z té pohádky tak zblblí, že pan Šot, který dělal vypravěče v té pohádce, četl do té náladové hudby Viléma Prokopa Mlejnka, četl z papíru a zazvonil zvoneček a pohádky byl koneček. Podíval se na zeď, ty červený stopkový světla zhasly a on si ve stejném tónu přidal: tak a teď mě, dětičky, polipte prdelku a já si jdu pro penízky. Bejvalo by se nic nestalo, nás tam bylo v tom studiu jako do Mariáše. Co v takový pohádce je král, královna, princ, princezna, nějaký zlej nebo hodný čarodějník nebo bába. Jenomže světýlka zhasla, ale mikrofonečky zůstaly zapnutý. Takže v celé naší vlastičce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm parchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidským bejvá, legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl za trest 3 roky do rádia. Tak svět odplácí.

Vypravěcký fenomén divadelní šatny byl nesporně Jan Pivec. To bylo něco fantastického, jak Honza dovedl vyprávět. To plná šatna posluchačů. Říká se, že monolog dlouho nikdo nevydrží, ale u Pivce Pivec mohl povídat hodiny sem, hodiny tam a všichni s otevřenými ústy poslouchali. Já osobně jsem měl nejradši Honzovy historie, jednak tedy z jeho angažmá v Bratislavě, kde působil při zakládání Slovenského národného divadla, a jednak jeho historie z vinohradského dětství. Já se sice Pivcovi ve vyprávění rovnat nechci ani nemůžu, ale přesto se pokusím, jak si v kostce, ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Jánka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl po Pivcovi, aby si dával na té slovenštině náležitě záležet. Tak si ho zavolal a Pivec to vypravuje takto. Zavolal mě Borodáč a povídá mě, on tu slovenštinu přehání trošku. Dneska to mají ti, co jdou na Slovensko, i já už jsem to měl lepší. Tenkrát řekli těm hercům, všecko se měkčí, jdete ne, sečte dětě ně, okrem cudzích slov. Takže dety sečtou děti, ale detail sečte detail, protože to je cudzí slovo. Pak to dopadlo jako Homola v Košicích, kde Homola změkčoval všecko a říkal, paň otec telefonoval sťatěr. A strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře, pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 chýb. No a Pivec, který to zveličuje a vypadá to pak takto. Jeli jsme na zájezd a zavolal si mě Borodáč a povídá mě, pán Pivoc, jdeme do tej Žoliny. Dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pekně zněla, viete, prídete na javisko, tam bude pri stole stať pani Meličková, vy sa ukloníte a poviete, milostivá pani, pekne slovensky, milostivá pani, už je prestreté pre 10 osôb. Je prestreté pre 10 osôb. Jeli sme tým rychlíkem, ja na záchode, Já po kupech, já u konduktéra porád, je prestreté, pre 10 osôb. Pak přišlo představení, já stojím v kulise, Arpád mě řekne, Pivec ven, já vylítnu, tam stála ta Miličková u toho stolu, ona se ovývala, vějířem, měla na tom japonérie a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osôb. Vylítnu ven, chytím se za hlavu, tam stojí Borodáč v kulise, křižuje se a říká, pán Pivoc, čo jste mi to urobili, veď jsem vám hovoril, pekně se ukloniť a povětě, milostivá paní, už je presraté. No vidíte, já už jsem taky v tom. A pak je historie z Pivcova mládí. Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co to bylo, jestli Rasputi nebo Rozrušená země, a stalo se náhodou, že jsme osiřeli my dva právě s Jendou v šatně. A Pivec chodil s tím svým krokem takovým, jako měl ve zvyku, když si opakoval text, anebo když nad něčím přemýšlel, a pak se nad mnou naklonil, takhle a povídal. Díval jsi se včera na televizi? Jo, ty ne, ty jsi hrál, já vím. Oni dávali takovej foršpan, dávali k tý... Jak ono se to jmenuje? No, dneska má opera premiéru, režiruje to Tain. Je to takovej, v televizi dávali takovej jenom krátkej úryvek. Jak ono... No, to je jedno, ono... Oni tam, já ti něco řeknu, víš, oni ty moderní texty na tu operu zpívat nejdou. Taková pištěkárna za mýho mládí, tam ti byl tenor. On se jmenoval Boža Vronský, teda on se jmenoval Klučhoř, ale to sem teď nepatří. To byl Pacholek, on měl takovej v Paganinim, on měl takovej sermon, já ho vidím do dneška. Já už si ten text tak na unt nepamatuju, on je to taky nějaký pátek a on se plác takhle do prsou a řek, mě se ptá, který měl se ženami tolik co činit, jak se to se ženami dělá. A teď ti rošťák jeden šel takhle pomalu na tu rampu. Ten orchestr ten dělal tram, tadadam, tadadam. Ono to lochtalo tadyhle ze spoda nahoru. A on si dal syšák takhle hnátu na nápovědní boudu. A zaspíval, líbám ženy vás tak rád.
Ženský se káceli v parteru jako telegrafní štangle. Diletářky to vomývali Kolínskou. On tu árii musel opakovat 6krát. Já přišel domů místo v 11 ve 1:45. Fotr myslel, že jsem byl za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec. Já přišel domů místo v 11 ve 1:45. Fotr myslel, že jsem byl za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec.

Je mě to velice líto, že přivádím mezi nás přítele Eduarda Kohouta už bohužel jenom z magnetofonového záznamu. Abych se totiž vám teď na závěr svého pořadu přiznal, přítel Eduard Kohout byl vlastně duševním původcem mého dnešního večera. Nejen proto, že mě do svého pořadu Eduard Kohout Viole zvával jako svého hosta, ale také proto, že mě k tomu přímo naváděl. Eduard Kohout to byla osobnost, stejně jako na jevišti, neopakovatelná i ve svém glosování svého okolí, ve svém smyslu pro humor. A byl tedy i to, čemu se říká veliká osobnost zákulisí. Chtěl bych vzpomenout, jak dovedl ironicky šlehnout, zasmát se vtipu na sebe a jak uměl především vtipem postihnout i sebe sama. Na malé miniaturní plošce dovedl postihnout všechno, co bylo hodno kritiky. Například jeho známé rčení. Ten mládenec to hrál, jak si na svůj úkor. To je podle mého názoru postiženo všecko. Nebo jeho rčení, dáma byla poněkud kredenciózní. To je nejenom kritika fyzických proporcí, ale i kritika měšťáctví všeho druhu. A jistě to je inspirováno firmou František Kohout, truhlářství České Budějovice, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistické a milosrdné zhodnocení slečniny recitace. Verš dělal, co mohl, ale slečnu bohužel neudržel. Jednou mě řekl, když hostoval někdo u nás, řekl mě, ve druhém jednání jsem se už začal bát. Ne jeho, ale lidí, co nám udělají na konci. Nebo řekl, byla dokonale subtilní ve všem, i ve hraní. Nebo jeho šlech v šatně. Byl to, myslím, 70. Jiřího Štajmara, který udělal takovou improvizovanou hostinu v šatně. Krásně vypadal, zářil, svítil. Seděli jsme v tom staváčku tak vedle sebe na těch židlích. A Stáňa Neumann, tehdy asi 55letý, si povzdechl, kluci, takhle bych chtěl vypadat v 70 jako ten Jirka. Načež Kohout mu řekl, ale stanoušku, vždyť ty už tak vypadáš dnes. Nejvíc vtipů se skutečně točilo kolem Edáčkova věku, kolem data narození. Já sám jsem byl jednou důvěrníkem ROH, nějakým desítkářem nebo něčím takovým. A vyfasoval jsem takový štos kartotečních lístků, kde jsem měl zapsat jméno člena, bydliště a datum narození. Přirozeně jsem přišel i k Edovi a povídám, Edo, musíš mě říct, jméno mám, adresu taky, ale musíš mě říct, datum narození. To bylo zlé. Edáček se na mě podíval, upřel na mě své krásné, modré, pomněnkové oči, položil těžce svou ruku na mou, udělal mistrovskou pauzu a pak mi řekl, víš co? Vles mi na hrb a napiš mi tam rovnou kříže. Edáčka strašně rád, jak říkává, loupal jako buřta Vladimír Řepa. Jednou se studoval Radus a zpráva ho obsadila pro jistotu, aby nedocházelo k změnám Trojmo. Ovšem pak onemocnila Runa, nehrálo se to stejně. A Edáček třeba, že už byl jaksi v kanonickém věku, Radůzova dědečka chodil po divadle a žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru Borčů, dozovaně jet, aby pozvolna k datu premiéry ochořeli, abych to pak musel hrát sám. A Řepa říkal, oni si onikali. A říkal, ví Edy, ale to by musela hrát Mahulenu Dancerová a v lóži by musel sedět Franz Josef s Windischgrécem, aby to všecko bylo dobový. Pak jízlivě přidal, Edy, když on hrál první Radůze, dával mu pan kapelník Bedřich Smetana nástupy na všecko, nebo jenom na jednotlivý fráze. Také já s Edáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené rčení, kdykoliv jsme se potkali, tak úvodní speech probíhal takto, on mě říkal, tak co růžičko, jadou kotle. Já jsem mu odpovídal, jo Edo, kdyby šly jako ty tvoje monology, jako ten pořad ve Viole, to by bylo on. On většinou vtipu na sebe předcházel. Člověk se nadech, aby mu řekl nějakou tu invektivu a on říkal, nic mi nepovídej, všecko vím, Palacký byl osobně moc hodnej člověk.

0: člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za ním. Jednou jsme s Františkem Filipovským bloudili po Itálii a vítr nás zavál do Pompeji, kde jsme shlédli všechny ty pamětihodnosti a přišli jsme ke kiosku, kde byla nádherná barevná fotografie ruin pompejského amfiteátru. Samozřejmě, že jsem okamžitě pohled koupil, napsal adresu Eduard Kohout na Kampě 11 Praha 1 Čekoslovakia a napsal tento text. Srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, ti posílá tvůj a tak dále. No, Edáček se po prázdninách jako strašně zlobil, všem kolegům, kolegyním to ukazoval, říkal, co si dovolili s tím Filipovským. A Eva Klenová to doma vyprávěla jako vtip svému otci, panu profesoru Getzovi. Getz to vyslechl, pak se zamyslel, zahleděl do dálky a povídá, ale Kohout, pravda tedy tuším, začínal přece v Plzni. Když jsme odjížděli na zájezd do Polska v 60. letech, dostali jsme instrukce, přišel hlavní celník a vykládal nám, co smíme vyvést ven, co smíme přivést zpátky, že se tam nesmí vozit peníze sem, že se nesmí vozit líh, jenom 2 litry kořalky. Jsme všechny ty pokyny vyslechli, tak nám poděkovali za účast na schůzi. Dav se rozcházel, vrzali židle, začal šumět hovor a do toho ředitel štěval. Počkat, soudruzi, nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kout se na mě podíval a povídá, to bude těžký, jej totiž Žižka nevystavil. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně věci znalému obecenstvu, budu mu muset asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace a psina. Budu jim muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrnými zrníčky, aby všední, každodenní chléb dostal chuť. I u divadla. Konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělí, plnoletí. Co vám tohleto budu vykládat?
1: Babičku pokousal jelen. Vážení, je doba Hanzelkovsko-Zigmundovská. Často se cestuje. Ráno snídáš v Praze bulharská rajčata a večer polikáš v Sofii pražské debrecíny. Ty debrecíny si musíš v Sofii ovšem nějak objednat. Posunky a zvuky, jako třeba hej, čt, čt, baf, baf, baf. Pingl, baštiť, baštiť. Menáš. Tím tak na nejvýše upozorníš na sebe přítomného lékaře, psychiatra, ale obsluhujícího číšníka určitě ne. No a aby se vědělo, jak přivolat v cizině personál, co a jak v tramvaji, co s hezkou dívkou, jsou cestovateli k dispozici takzvané konverzační slovníky. To je výtečný nápad. Na jedné straně česká věta a na druhé pěkně foneticky věta v cizí řeči. Žádná gramatika, žádné der, die, das, ich bin esel, du bist esel, nic. Vyhledáš, přečteš, řekneš a je konverzace hotová. Jdu takhle například v Sofii po hlavní třídě. A najednou spatřím dívku, no, jako obláček. No přímo silnová kvalita. Srdce mi začalo takhle pracovat. Madam, postojte moment na fleku. oslovím ji nejdříve mezinárodně a rychle vyhledám příhodný text ve slovníku. A jako naschvál se mi plete před očima výrazivo k hovoru s mladou dámou velmi nevhodné. Tak třeba nevíte, kam se poděla má jalovice? Kterou jsem vedl oklikou do jatek? A nebo mívá ctěná váš manžel častěji kurděje? Nebo štítnou žlázu? Zavrhuji manželovu štítnou žlázu a již nervózně listuji slovníkem. A nalézám zajímavou větičku. Zavolejte drožku, babičku pokousal jen. Snad se v tiskárně spletli a místo psa vytiskli jelena, uvažuji. Dívka smutně přešlapuje. Rychle se chytám první trochu přijatelné věty a hlasitě slabikuji. Vy asi nevíte, že jsem veselý chlap. Setřu z čela pot a úkosem vzhlédnu na dívku, co tomu říká. Vypadá trochu vytřeštěný. Rychle co si drmolí a podává mi z taštičky aspirin. Odmítám tablety pomocí slovníku. Děkuji, pravím. Objedval jsem již lososa. Kaviárem však nepohrdí. Později jsem si uvědomil, že o kaviáru jsem měl pomlčet. Dívce začalo nervózně cukat takhle pravé rameno. Potřebujete více C vitamínu. Překvapují plynule řečenou větou. Dívka strnula a pak zastavila asi 16-letého mládence a rychle spolu něco hovořili. Mladík si dodal odvahy. Sprechen Sie Deutsch? Selbstverständlich. Nonchalantně se usmívám a vytahuji z kapsy německý konverzační slov. Ta dáma je však vaše manželka, nebo již zemřel. Pronáším s vážnou tváří. Mládenec se údivem postavil do pozoru a asi šestkrát zmateně vyhrkl. Nein, prštěny, prštěny, prštěny, prštěny, prštěny, prštěny, prštěny. Snažím se ho nějak uklidnit. Nepláč, zítra ti koupím v zoo malou opičku. A hladím ho přátelsky potom. Po hlavě. Zamračil se a vytáhl z kapsy cigaretu. Nebo bys chtěl lachtana? Výhružně zabafal. Vytahuji raději maďarský konverzační slovníček. A konečně nalézám větu, sice ne vhodně stylizovanou, ale plně vyjadřující mé přání. A hlasitě pravím. Dám vašemu bratrovi na biograf a my půjdeme se klouzat do parku. Ano, mládenec si odplivl a rychlým krokem nás opustil. Nevím, zda z úcty k cizincům či z čistých sympatí odvedla mne ta krásná dívka do parku. Sedli jsme si na lavičku, protože klouzat se v listopadu ještě nedalo. Konverzační slovník jsem nechal zavřený a špitali jsme mileneckým esperantem. Ťuťu. Ťuťu, ťuťu. Ťuťu, ťuťu, ťuťu. Ťuťu. Byli Vzal jsem si k ní svůj oběd. Ňu. Mrkala na mne zase ona veselé. Ty. Dělal na nás penzista od naproti slavičky. Báječně jsme si rozuměli. 2 hodiny jsme dělali tu. Tuť, až k nám odkud si přiběhlo hejno slepě. Odehnal jsem je a dívka se smutně zdvihla z lavičky. Byl již pozdní večer. Doprovodil jsem jí k tramvaji. Nasedla. V poslední chvíli otevírám konverzační slovníček. Má milá. Volám a ona se vyklonila s jedoucí tramvaje. Má milá, nezapomeňte dát kanárům semene. A zmizela mi v dáli. A já dodnes nevím jasně proč, když jsem tak hezky a upřímně dělal tu.

0: Dobrý den, pane kapelníku. Mě posílá Vondrejc.
1: Vondrejc? Poklona. Vy mi nesete písničku.
0: Ano, pane kapelníku, prosím, tady je.
1: To znám, Vondrejce. Tak. Vondrejc má na talenty čuch, jak se na to podíval, a veselá kopa to je. On vždycky říká, pane popelníku. To je jako pane kapelníku, taková slovní říčka.
0: Aha.
1: Pane, jak se radšte...
0: Břidlo. Zbyšek Břidlo.
1: Ten umělce hodně blbý jméno. No. Rytíř, takhle to zní, ale Břidlo. Hejte, kdo vám píše slova?
0: Já sám, prosím, pane kapelníku. Pan Ondřej říká, že to nevadí.
1: Nebo teď by to vadilo. Hejte, aspoň... Se nemusíme s nikým dělit, že jo?
0: Prosím?
1: Dělit s nikým!
0: Teď už rozumím.
1: Tak ukažte, to je tohle, víte, to je tohle, jo. Tak jmenuje se to Noc v sadě. To je název, název.
0: No, to je název.
1: Hezký název.
0: Že jo?
1: Sedím tu jako na laně, sedím a čekám na laně. On sedí na laně a čeká taky na laně.
0: Ne, prosím, to první to je jako pro vás a to, ta laň to je jako...
1: To je poezie.
0: To je štěpný rým.
1: To je štěpný rým, hele, a teďko. Měsíce ke mně naklání, já prahnu po lani. Zase po lani.
0: Ano, ano.
1: Ty jste myslivec, víte.
0: Ne, prosím, já jsem... Začínající inženýr.
1: A čeho jako čeho?
0: Lidských duší.
1: Ne, dobrý. Já prahnu marně patrně po lani nebo po srně. Laň a srň. To je to samý.
0: Ne, prosím. To je jiný.
1: Srň je jiný než laň?
0: Ano.
1: A máte tady cis. To vám materníček nezaspívá, to je text pro materníčka, víte?
0: No, já nevím, snad, jak myslíte.
1: Materníček nenávidí cis, tak to byste měl vědět. V jedné písnice jsme měli narcis, a museli jsme mu udělat borovice. On má rád tře, v okultonu, níž aspoň. Kde to jsme? Po lani nebo po srně? Není to totéž tedy, jak jste říkal, ano. To nevadí, já to nepochopím, mě se zdá, že srň a laň, prosím. Leč ta jde právě s jelenem po lánu s celerem.
0: Promiňte, pane kapelníku, to není s cerelem, ale po lánu s celeném.
1: A proč je tam ten lán s celený?
0: To, aby bylo jako dnešnější.
1: A víte, že se vám to povedlo, když my to můžeme dát klidně někam do soutěže. Taková rokycanská kotva, nebude zahozený. No. Televize, rozhlas, desky to pofrčí, pane.
0: Břidlo.
1: Břidlo. Potom si pro... Vaše paní je břidlice, víte? To se mi povedlo.
0: Pane kapelníku, já nejsem ženat.
1: Tak helejte, jak to máme dál, pane Břidlo?
0: No.
1: Měsíc své světlé rozsvěcí na paseky i na lesy. Helejte, nemohlo by to být, napadá mě, navěší. Měsíc své světlo navěší, to je něco pro Češi.
0: No je.
1: Muzikantský by to byl dobrý fígl.
0: Ale, no, čistě.
1: A mrak pak.
0: Ano.
1: Mrak pak. To.
0: To je mrak, to... mrak potom.
1: Já myslím, že je to jedno slovo. S tím můj veme si. Mrak pak to je dobrý, to zaspívá i materníček. Mrak pak, nebo ne. A teďko. Já budu zase sám. A zase sedím tu jako na laně, sedím a čekám. Zase na laně, sedím a pláču. Do laně, ne, do dlaně, že tebe jen, že tebe jen rád. Konečně hezký rým, neocelý obraz, věčně krásný, to by se líbilo Vondrejcovi.
0: Ano, Vondrejcovi se to velice líbilo.
1: Vondrejc má čuch a jak vidí talenta, hned mi ho pošle a já pak s ním pracuju. Tak my začneme mladý pracovat.
0: Ano, proto jsem za vámi, pane kapelníku, přišel, že bychom pracovali. No a co říkáte té mé písni?
1: Moc.
0: Co moc?
1: Se mi to líbí.
0: Tak.
1: Výborná věcička. tu melodii večer trochu ještě protáhneme něčím, ale ty slova, slova, slova, hlejte, já bych to udělal takhle, kdyby to bylo. Sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam, pam, sedím, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Teď by to chtělo zbor pánkovce, bakterie, nebo takové. Dalo by se to zopakovat a sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Co tomu říkáte? Hlejte, nechte to na mě. Budete mít po starosti, to bude hit jako víno. Počkejte, počkejte, teď mě napadlo něco. Vidíte mi, tam místo toho pim pam pam pam pam pam pam put, tam můžeme dát hip bum bam bum bum buš buš. Genialní.
0: To tady jo.
2: Je to prosím pěkně volno, dovolíte?
3: Ne, není, to je obsazené.
2: Děkuji vám pěkně. Nevadilo by vám, kdybych si zapálil?
3: No prosím, já taky kouřím.
2: Děkuji vám pěkně.
3: No, dovolte, pane, to jsou moje cigarety.
2: A já jsem se dovolil, jestli by vám to nevadilo.
3: No tak.
2: No, protože já vlastní cigarety nemám, to bych si nedovoloval.
3: Tak
2: no.
3: Prosím, poslušte si.
2: Děkuji vám. Pane vrchní, jednu velkou sodu.
4: Ano, prosím.
2: S ohříváčkem. No. Trošku škrábu.
3: No dovolte, pane, vy tady klepete popel do mé kávy.
2: Co říkáte?
3: Že jste klepal tady popel do mé kávy.
2: Prosím vás.
3: Roztržitý mě.
2: Ale vůbec ne. Tomuhle říkáte káva tomuhle tomu. Když chcete pořádnou kávu v tomhle podniku, tak musíte naproti do vinárny.
3: A to je pravda vlastně.
2: Ano, jistě, už tam bude řešit. Odložil byste mi laskavě.
3: Jo, samozřejmě.
2: Děkuji vám pěkně. Koukám, něco píšete, víte?
3: Jo, tady něco. Tak.
2: No, až vidím, máte pero, tak asi něco ano, píšete. Ano. Dopis?
3: Ne, to není dopis, to je.
2: To bych vám taky, pane, nedoporučoval, protože ve veřejné místnosti, kde je kolem zhon a tak dále, to se nevyplácí. Já jsem jenom psal dopis, víte, psal jsem, drahá Amálie, počasí je tady, no tak to píše, že to byla tragédie, pane.
3: Proč tragédie?
2: No, drahá Amálie.
3: No to vůbec, co na tom, to je krásné oslovení, drahá Amálie.
2: No, když se jmenuje Žofie, ta vaše drahá, to je malér, pane, no.
3: To je pravda. Víte, vůbec člověk se v ženách málo vyzná, že?
2: Ano, protože některé ženy jsou všechny stejné, jak pravý starý.
3: Ano.
2: No, tak co to vlastně píšete?
3: Ale je to taková, víte, řekl bych, taková ošidná věc.
2: A, dotazník, víte.
3: Ne, dotazník.
2: Chcete změnit zaměstnání, nebo dokonce povolání?
3: Ne, to já v povolání jsem docela spokojený. A v zaměstnání to taky ujde. Jenom hold ta práce, víte, ta stojí za starou.
2: No jo, no to mě povídejte. Kvůli tomu teď si právě zmíním taky zaměstnání. Možná je zmíním povolání, no jistě, no. Že ano. No. Tak jste mi neřekl, co to vlastně?
3: Ne, to je takový, řekl bych, takový test. Víte, takový test, ano.
2: Jako jo, takový kvíz, jako.
3: Takový něco na ten způsob,
2: no, poslyšte, víte, že tohle to mám strašně rád.
3: Taky,
2: člověk si na tom, ano, vlastně dokáže, co je, že ano.
3: Inteligence, že ano.
2: Řekni mi, co čteš a řekni mi, co kvízuješ a já ti pak řeknu, jak jsi dopadl. No, já zvlášť mám rád takový ty kvízy, takový ty, jak si můžete vybrat, víte?
3: Jo.
2: Nejen taková střela do luftu. A tam je třeba napsáno, nejvyšší hora je za A Milešovka, za B Vezuv, za C Mont Everest, za D Mississippi. A teď uhodněte, co je co?
3: No jo, to je pravda. Víte, já jsem taky, jednou četl takový kvíz, jestli si vzpomenu. Jste ku příkladu úplně sám na pustém lidoprázdném ostrově.
2: To by nějaký geografický, ano, geografický.
3: Zřejmě, ano. Ale ovšem, jak se tam budete živit? Za A chytáním lelků, ano. Za B kanibalismem, ano. A za C půjčováním loděk.
2: Ježíš, tohle je bifikulační. To je to, no. To je tohle to asi vymýšlí, víte?
3: Já nevím, to jsou velice.
2: Už tam musel být, nebo má takovou fantazii.
3: Tak,
2: no,
3: tak,
2: no.
3: Jsou velice.
2: A co tak je tohle?
3: No tak to jsou takové rafinované otázky. Tady mám například, jestli jste, jak si zvědav, tak mohl bych vám říct.
2: No,
3: tak třeba tohleto. Jste-li se svou ženou na plese,
2: ano.
3: Za prvé, vyzvete ji na první tanec,
2: ano.
3: Jeden bod.
2: Ano.
3: Za druhé, tančíte s jinými přítomnými dámami,
2: ano.
3: Tři body. A za třetí popijíte u baru s přáteli. 6 bodů.
2: Ježíš, tohle je jednoduchý.
3: Jo.
2: Tohle je jednoduchý. To je pro nějaký začátečníky, že ano? No samozřejmě, to je co je nejpohodlnější a nejpříjemnější.
3: Jo.
2: Sednu si k baru a pařím.
3: Jo.
2: Že ano? Taneček to vás zapotí, když to tohle oblaží duši a je za to 6 bodů. Počítejte
3: dobře.
2: No jo,
3: ale co když potom z toho vyleze, že jste úplnej debil, že ano?
2: Proč byste byl
3: debil? Nebo gauner, že
2: ano? Proč byste byl gauner?
3: No, pane, to jsou rafinované otázky.
2: Já to nerozumím, proč jsou to rafinované?
3: No, to je velice rafinované.
2: Že za to 6 bodů? No,
3: málo platný.
2: No, vy myslíte, jako co, když oni naopak dávají...
3: Podívejte, ano, co když dávají třeba míň bodů a vyjdete z toho pak nakonec líp.
2: Poslyšte, no ovšem, to by potom byla zhůvěřilost, no. Vážený pane.
3: Co to?
2: No, taková blbost, jako, že
3: ano, ano.
2: To by tam měli napsat, protože to se potom ano. Těžko řeší tyhle věci.
3: Jako v tom fotbale, že ano?
2: Jako ve fotbale. Prohrajete 0 bodů, no. Remizujete 1 bod, vyhrajete 2 body. A to si vemte. Co se nabíháte za takový fotbal? Jak jste okopaný, máte jenom 2 body, tady paříte s kamarádama.
3: Že... No, vidíte. Tak počkejte, tak, že bychom vzali ještě další, když nám to tak jde, že ano. Tak třeba tady. Má-li vaše žena narozeniny, za prvé, přinesete jí květiny, 1 bod. Za druhé, pozvete jí do vinárny, kde se opijete s barmankou do němoty. To je 5 bodů. A za třetí, zapomenete na to, to je 10 bodů.
2: Tu sodu bych prosil, podívejte se, to je velmi jednoduché. S tou barmankou o pitce, to byste byl pěkný debil.
3: No vidíte, a to já jsem chtěl zrovna zaškrtnout.
2: No ne, no nemyslím, jako kdybyste se opil s barmankou, kdybyste to řekl manželce, to byste byl.
3: A takhle, ano, ano.
2: Ano, o pitce s barmankou, to je velmi příjemné. No. Na co je tam dál?
3: Takže bych mohl jako zapomenout, že ano. Já jako...
2: Nesmíte, vážený pane, ne. To nesmíte, no dovolte. Manželčiny, narozeniny, to přece nemůžete zapomenout. Podívejte si, já jsem 15 let ženat.
3: Ale...
2: Ano? A vždycky 15. 15. rok co rok? Počkejte, 15. 15.
3: To je... Ne, 12. je?
2: Co?
3: 15. 12. se chtěl říct?
2: Ne. No kdy je MDŽ?
3: MDŽ je, tuším, 8.
2: No tak 8.
3: 15.
2: 8. 15. rok ne. Co rok? No to je jenom prostě na MDŽ, no jistě. No, rok co rok dostane moje paní krásnou kytici květin.
3: Jděte od vás osobně předám.
2: No ode mě ne, od svý závodní rady. No já to mám směl tak domluvaný, rozumíte, že to je vlastně jako ode mě. Aha. Ještě se nestalo, aby přišla moje paní bez květin.
3: Jo.
2: Bez vědomí už přišla několikrát, bez květin. No takže
3: tak tam... Já, tak, že bych jako zapomenul,
2: no
3: ne?
2: No ne, to, proč byste zapomněl, když byste se připravil o 3 cené body.
3: A to je,
2: no,
3: to je pravda.
2: No
3: to
2: další
3: pravda.
2: Otázka.
3: Tak další otázka,
2: to třeba... To si poznáme, 3 body, prosím.
3: 3 body, to si dám do kroužku, ano? Takhle, a teď je tady, ale podívejte ano? Se. Najdete-li v kabelce své ženy dopis nadepsaný slovy? Yeah. Drahá Irenko.
2: Yeah.
3: Pozor, drahá Irenko. Yeah. Za prvé, vrátíte jej zpátky nečtený.
2: A to nikdy?
3: Jeden bod taky.
2: No.
3: Přečtete si jej a požádáte manželku o vysvětlení.
2: No.
3: To jsou 3 body. No. A za třetí, budete ji od tohoto dne tajně sledovat při všech jejich vycházkách. 10 bodů, pane.
2: Koho sledovat? Tu Irenu?
3: No ano, tu...
2: Nebo manželku?
3: No pochopitelně tu manželku.
2: No počkejte, vaše manželka se jmenuje Irena?
3: Ne, a vaše jo?
2: No moje taky ne.
3: No tak,
2: to mi tam právě nehraje.
3: Tak se nás to netýká.
2: Ale, no proč jsme stopovali svý manželky, když neznáme žádnou Irenu, že ano?
3: No samozřejmě, ale moment, já jsem znal jednu Irenu, víte, to vám byla krásná holka, krásná, taková trošičku naivní, víte.
2: No tak ono to neškodí, no když
3: ne, já jsem jí říkal, Irenko, z vás kouká anděl, a ona mi povídá, děte, a odkud? Takže
2: no,
3: že by to byla tahle Irena,
2: ne, jo,
3: no
2: ale
3: kdo by mohl psát, je už je 650 teďka.
2: Počkejte, víte, co mě napadlo?
3: No.
2: To může být chyták. Co když se manželka toho redaktora, který vymýšlí tyhle ty kvízy, jmenuje Irena. Já znám takový redaktory, který co článek, tak tam narvou skoro všechny příbuzny.
3: No jo, to je pravda, ale podívejte se, proč například by jí musel psát, proč by ten dotyčný nezatelefonoval, teď je to jednodušší, že jo?
2: No, nemu, jednodušší telefon, to je, ale co byste pak našel, vážený pane, v té kabelce?
3: Aha.
2: Telefonní známku.
3: Jo, tak... No. Tak to nejde. Já,
2: to nejde.
3: Tak, co, tak já bych tedy třeba, já nevím co, tohle to, aby to byly ty 3 body, ne? Že bych jí tajně sledoval?
2: No.
3: Dejme to
2: možná. No jistě, neznáte jí, tak jí tajně sledujte, to je velmi jednoduché.
3: Tak já myslím, že jsme to skončili, tak já bych to sečetl.
2: Tak mě to zajímá, ty to sečtěte, tak pozor, prostě
3: tady
2: je to rezíme.
3: Rezultát tady. Ano. Získáte-li 5 až 15 bodů, jste vzorný manžel. Od 15 do 30 bodů, to s vámi vaše žena nemá tak zlé.
2: No?
3: A máte-li 30 bodů a více, měl byste se nad sebou zamyslet.
2: No ale kolik vyšlo?
3: Tak počkejte, já to mám. To je 3, tak to je 9 bodů. Pane, 9 bodů, já jsem vzorný manžel.
2: Ježiš.
3: Já jsem vzorný manžel.
2: To vám gratuluji.
3: Děkuji.
2: To vám opravdu gratuluji. Tedy hlavně gratuluji vaší manželce k tomu, že má tak šťastný manžel.
3: To jo. Jenomže já jsem svobodný, víte?
2: No, jo.
3: Pane vrchní, 2 velký myslivce, ale velký.
2: No tak to se musí zapít. No,
3: každá maličko zrozčílí.
2: Když vám to vyšlo, nemáte si to manželku. Pane vrchní, 2 velký... Kdo pak nám to přišel?
4: Neruším, Karle.
2: Ale vůbec ne. To je, prosím pěkně, to je moje paní, to je pan...
3: Vokroj.
2: Posaďte, Marienko, posaďte.
4: Mě těší, pane Vokroj.
3: Těší mě?
2: Já jsem, jak bych to řekl, Marienko, já jsem šel tak náhodou kolem, víš, a tak najednou jsem cítil takovou jako vnitřní horkost, tak jsem si řekl, zajdu, ale dal jsem si to do, víš.
4: Ale prosím tě, to by si, Kájo, nezašel. Ty přece můžeš zajít, když se ti chce. Já potom, když zase zajdu na kafe, tak aspoň jsem ráda, že tady nemusím sedět sama.
2: Ta je sladká.
3: No,
2: ale to je ohromný. Mně nepotřebuje žádný kvízí v manželství, protože stačí jenom, abych já doma naznačil nebo řekl, já bych tak dneska zašel na pivo. A manželka hned, víš co?
4: Já už mu to vidím na očích. To já tak vycítím, že on chce do hospody.
2: No, víc, to ani nemusím nic říkat, ona mě to vycítí na očích, vidí dvě piva ve očích a hned jí do hospody. A to kolik já řekne, no já bych se smí brzo vracel.
4: A to zase ne, Kájo, to není pravda. To já hned vycítím, že by to Káju mrzelo, kdybych chtěla, aby tam zůstal díl, víš?
2: No, my si prostě
4: kdyby
2: tak
4: se mě třeba ani nevrátil potom.
3: Ne, milosti, pan, já vás obdivuji, víte, já vás obdivuji. Ale my tady máme zrovna takovou debatu na podobné téma.
4: Ano,
3: jako...
4: co pak,
3: ale je to takový kvíz, víte, o šťastné manželství.
4: Ano. Jak pak to dopadlo, Kájinku, jak tak mě vyšel? No,
3: výborně, ale Excelová, milostivá paní, co odpověď, to trefa do černého, ano, do šťastného manželství.
4: Vzorný manžel, nemáte tam něco takového taky pro mě?
3: Mám, samozřejmě pro manželky, tak třeba tady, milostivá paní, to je druhá půlka. Pozor, dávejte pozor. Když váš muž přinese domů křečka, za A, křečka, za A, vyhodíte oba, to je 5 bodů, prosím. Za B, počkáte klidně, až zvíře uteče samo nebo scepení, 3 body. A za C, uvítáte ho značením, tedy toho křečka, ale současně nalíčíte pod kanape železa, 8 bodů.
2: Taky divný, ne?
4: Z toho mi nevyhovuje nic.
3: Ne. Můžeme prostě, paní, železa pod kanapetem, to je 8 bodů.
4: Já kdybych věděla, že Kája miluje zvířata, já bych se přizpůsobila.
3: Oh.
4: Já bych, abychom měli párek, koupila křečici.
2: Že bychom pak doma měli křeče, že ano?
3: No tak to by ovšem bylo jenom půl bodu, milostivá paní.
4: Jo, taková, to už bodu. Jsem já.
3: Víte, a když byste dovolila ještě další dotazníček. Když si váš muž zlomí nohu, za A, zajistíte lékaře, 3 body. Za B, prosím, odjedete na kole k Máchovu jezeru, to je 10 bodů. A za C, pláčete tak dlouho, až dotyčný vykrvácí. 1 bod.
4: No to, tak co bych udělala já, Zajistila bych lékaře ty hloupé.
3: No, vidíte, no, no. Gratuluji, já obdivuji, že jste sama přišla na ten knif, že ano, že čím méně bodů,
2: Depa,
3: tím je šťastnější manželství.
2: Depa, pane Vochroni.
3: Vochoč.
2: Já jsem na Mařenku ve všem hrdý. Já svou Mařenku znám. Mařenku je si tak sladká, že já ti skočím pusa pro zákusky. Ovšem stejně je divný, že vy jste měl v tom kvízu samý otázky po ženský a po chlastu a já tam mám po zlomených nohách. Bože.
4: Asi vám teda by pánku povedlo.
3: Co?
4: Sednout si zrovna k mému starýmu.
3: Ježiš, promiňte, Mařenko, já jsem tady seděl dřív. To on sem vpadl, ten váš 12. rák, tady ke mně z ničeho.
4: Takhle, Pepánku, o mým Kájovi nemluvte, víte? To je i podle toho kvízu jste poznal zlatý člověk.
3: Ale Mařenko, on fixloval.
4: Pokoj, ale já jsem vyšla, co? Jako milující a vzorná manželka.
3: Ale s tím počítám, Mařenko, s tím počítám. Přece jinak by si s váma nic nezačínal, že ano? Přece se nebudu tahat s nějakou rachomejtlí, aby mi potom zůstala viset na krku.
2: No to je ohromný. No tohle to je kvíz, no právě tohle to jsem potřeboval slyšet. Proto jsem sem šel, pač já jsem náhodou v té kabelce něco našel, víte? Ale ne o Irmě, ale o vás, o Kroulíku, víte? Pane Vrchní, ano, vy jste to slyšel, vy mi to rozsvědčíte, sundejte si laskavě brejle, prosím pěkně, a to máte za to!
5: Ale prosím vás, on vás podvádí a mě takhle dohrt.
2: No vy jste dobrý, on mě podvádí a mu za to ještě budu platit za čistírnu, že jo? Teď to vyčistím.

0: No, tak, dobrý, krásný. Pojď, pojď, já ti pomůžu.
1: Pojď. To už je konec?
0: No jo, už musíš. Už musíš. Aha. Do tašky, svačinu, do tašky. Klarinet.
1: Já zase někdy přijdu.
0: Navštívenku máš?
1: Navštívenku já přijdu někdy jen tak bez. Teda v oblečená, ale bez navštívenky.
0: Žofie Melicharová, Zasvobodná, Jitka Mulavcová. Ahoj.

Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dávají jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání. Vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den i 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Celá rodina se radovala, jenom já jsem bratrovi záviděl. Nevěsta byla, jak se patří, vše na své místě, nic nechybělo. I věno měla. A já, přestože jsem byl starší a solidní pílí, se dopracoval hodnosti strážmistra a slušivá uniforma zdobila moji postavu, nemohl jsem najít nevěsty, přestože všechny denní listy otiskovaly až 5x v týdnu můj inzerát. Reprezentativní elegant v uniformě z jemné příze s pistolí hledá ženu podobné povahy. Značka k vidění denně na křižovatce u anděla. Tu otec přilil olej do ohně. A co ty, Sašo, nebudou 2 svatby naraz? Vstal jsem, nasadil čepici se štítkem a zvolal. Budou, ale až já budu chtít. Však já vám ty radovánky překazím. A pak přišel svatební den. Hvízdal si pochod hradní stráže, oblékl jsem si slavnostní uniformu a vyšel na svou křižovatku. Čekal jsem jak pytlák na vysokou. Má chvíle přišla. Kolem 9. se objevily před křižovatkou svatební taxíky. A, bratr, řekl jsem si, hodně štěstí. A hodil jsem tam červenou a odešel na svačinku. Jedním okem jsem pozoroval, neporušil-li někdo příkaz barvy. Jeden taxikář se o to pokusil. Stálo ho to 20 korun a dál nejel. Tchyně šla pěšky. Za ní běžel tchán. Zaplatil 50 korun za urážku úřední osoby. Ostatní během půl hodinky vycouvali, ale to už mi nevadilo. Zadaná půl hodina na staroměstské radnici uplynula. Svatebčané stáli sklesle pod orlojem. To už jsem šel jako by nic zase kolem.
Kontrola občanek, zvolal jsem důrazně. Občanky byly bohužel v pořádku. Šel jsem na to tedy z jiného konce. Rozejděte se, netvořte mi tady hloučky. Rodiny začaly mručet. Dost šuškandy, rozkázal jsem a vytáhl pistoli. Bratr po mně skočil. Na to jsem ovšem čekal. Cvakl zámek a brácha byl začen. Půl roku si posedí v chládku. Napadl spravedlnost. A já mám dost času, abych se mezi tím pořádně koukl po holkách. Jak jsem řekl, svatba bude v jeden den.

0: Tak to by bolo. Pozri, aj voda je tu červená, ty kokot.
1: Chápete vůbec, že jsme první lidi na Marsu?
2: Hele, jestli sem ze Země někdo dokoukne dalekohledem, tak se těším na ty titulky v novinách, ty vole. Tam bude, na Marsu je tráva, lebeda a chrobák. Ale k tomu se ještě dostaneme.
1: No, a nebo tam bude lebeda a dvě hovada.
0: A nebo Slováci jako první dobili Mars. Kozmonaut Chrobák zadovážil na rudu planetu trávu a lebedu. A jste v ryti.
2: No, tak teď je nejvhodnější chvíle na hádku, ale asi vám nedochází, že jsme na Marsu, ale nemáme se jak dostat zpátky. No, takže žádný novinový titulky nebudou. Nikdo neví, že jsme tady, že jo? A na letiště jenom vyhořela benzínka, muničák a všichni si jako obvykle myslí, že tráva, lebeda a chrobák dřepějí v putice a lejou si pivo do ksichtu. Ale k tomu se ještě dostaneme.
0: Počujete ten zvuk?
1: Já nic neslyším. To znamená, že to bude jeden z neslyšitelných zvuků. Ultrazvuk, infrazvuk, nebo hukot v kládě.
2: Já taky slyším nějaký bzučení.
0: Jaj. Chalani tu pod oknom mám Marťana. Ty kokot nevyzerá velmi kamarádsky.
1: Já nevidím, jak vypadá.
0: Jo, popiš nám ho. Vyzerá jako můj starý otec.
1: Takže je starý? Má vračky a bílý vlasy?
0: Ne, nemá nohy jako můj starky. Má iba také, že elektrické kolesové kreslo, ale má väčšmi kolies a volá aké pásy, či čo? A co oči, jaký má oči? Ako môj starky, také silné okuliare, zazerá ako kokot a dvíha hore a dole umelú ruku, rovnako ako kokot môj starky.
1: Vylezeme ven, buďte dobrá a bude s ním řeč, alebo je debil a dáme mu nakládačku. Teda, pokud je tady sám.
2: Dobrý, tak si zavřete helmy, připněte si tašky s kyslíkem a hlavně si rozepněte pásy, nebo se daleko nedostanete.
0: Otváram východ z modulu.
2: Opatrně, nemáme schůdky.
1: Je to malý krok pro člověka, ale moc velký pro mě. Zase jsem se posral.
0: A jsou tu schodíky.
2: Tak to jsme minuli asi něco hořícího, jak to kolem nás proletělo, protože vejtřaska je na svém místě. Aspoň máme vozítko.
1: Teď se vyprdni na vejtřasko, jdeme omrknout z toho Marťana.
0: Je tu malá přitažlivost. Cítím, jako sami v skafandri všetko humpála.
3: aha. Tam je můj starký Marťan.
2: Přicházíme v míru.
0: Co to trepeš, kokot, v sojuze, nie? Však to nie je mír, to je sojuz, ty kokot.
1: Sám seš, kokot, a na jiný to svádíš. On myslí, že mu nejdeme oblížit, magora.
2: Hele, asi neslyší furt hrabe pazourou v tom červeném prachu. Ale k tomu se ještě dostaneme.
0: Ako můj starký. Počkaj, nie je to azda on? Štefan, ovce ti utekajú. Nič, toto by počul.
1: Ty seš debil. Co by tady dělal tvůj dědek?
2: Co by tady dělal? Já bych se už nedivil. Včera jsme si to sami říkali my a teď jsme tady.
0: Štefan, starky můj.
1: To není on. A už neřve. Prdne mu v kouli a usmaží nás laserem nebo nás nacpe do zkumavky.
2: Evidentně nás ještě neviděl. Hele, jdu pomalu k němu, jo. Kdyby na mě zaútočil, bez milosti se na něj vrhněte.
0: Či je to můj starky, daj mu toto. Vybral jsem z gatí oštěpok a parinicu.
1: Tvůj děda by na něj nezaútočil, ne?
0: To by si sa čudoval, je to kokot.
2: Přicházíme v sojuzu a v míru. Mám oštěpok a parenicu.
1: Otáčí se a zvedá pazouru. Naděj! A hlavu ti roztrepím, ty hovedo. Já jsem tě za každým varoval, vravil jsem ti, že ještě raz tě střetnem, dobijem tě, svíňar.
4: Koukej se, kam látíš, dvě si dal mě.
1: Tu máš, Štefan, tu máš.
2: Nechte ho, když už je na kusy. Vidíš, že to není volné. A navíc jsem řekl, pokud na mě zautočí, teď on si chtěl jenom do báglu uložit tady ten červený kamínek a vy ho tady rozmlátíte na sraček. Ale k tomu se ještě dostaneme.
1: Je to marťanský robot. Organismus by rval bolesti a krvácel by. Tenhle ani nepnul a teče z něj volej.
4: A kolku takýchto oných tu může běhat? Stouky alebo tisíčky?
2: Ale odhadem tak 3 nebo 4. Hele, ten tvůj Štefan, kterýho si dostřískal, je sice ze země, ale určitě ne z Popradu.
1: Jasně, tady má americkou vlajku a nápis Marine USA. Roztřískali jsme americkou sondu.
4: Ještě, že nás nezbadala, poslala by domů video.
2: No právě, vy kreténi. Všichni by si dozvěděli, že jsme tady a dostali by nás domů.
1: Takže musíme najít jinou, ovšem fungující sondu, aby nás vyblejskla.
4: Ale či se bude podobat na starkého Štefana? Znova ju dokaličím, či chcete, alebo ní.
2: Mám takový zvláštní pocit, že ti děda Štefan něco proved.
1: Podle toho, jak mláčil do toho robota a vlastně i do mě, tak ho děda nejspíš skvaltoval už v předškolním věku.
4: Nie, mlátil ma to hej, ale nikdy ma neumaciaval, to nie. Ale keď jeho brat zomieral, všade rozprával, že mu brat zomiera na AIDS. Ale on mal volaču na mozgu.
2: A proč Štefan říkal, že jeho brácha má AIDS?
4: Že vraj až zomri, aby mu ženu nikto netrtkal. Už sa nevydala, chudák.
1: Je pěkný hajzl, ale měli bysme se už nějak pohnout. Nerad bych tady ještě víc zestárnul.
2: Ale neboj se, v kosmu se stárne pomalejc. Jestli tady s Kejstem tak na 2 roky, tak se vrátíme jak svazáci.
4: A čo s tím oným roztrypaným?
1: Měli bysme ho pohřbít. Je to vlastně regulární oběť kosmického výzkumu.
4: Je to tu samý gráter, aspoň kopat nemusíme.
2: A vy třeste se o 2 lopaty, tak ho nějak zahrabejte a já mu pak řeknu něco hezkýho. Ale k tomu se ještě dostaneme.
1: No ta nízká přitažlivost má něco do sebe. Jednak jsem se k vejtřase dostal 2 kroky a navíc jsem unes skoro celou vejtřasko. Tady jsou lopaty. Už se těším na Jendův nekrolog. Kdybych tady náhodou zařval, tak ať mluví někdo jiný než tráva. Nechci, aby mi nad hrobem nějakej debil opakoval, ale k tomu se ještě dostaneme a debilně se uchytává.
4: Já ti můžem zarecitovat. Například Fraňo Krála.
1: Ještě jsem nesklapnul paraple, aby tobě náhodou nehráli dřív. Já bych ti zaspíval. Zasviť ty mi sluko zlatvé.
2: Hotovo? Ještě mu ta paprča umela, vykukuje z pěsku. Aha.
1: Hotovo!
2: Kluci, našel jsem ve vejtřasce muziku, takže jedeme.
5: Logickou návaznost na svatbu jako takovou má rozvod jako takový. Statistická čísla o počtu rozvodů jsou varující. Rozvody budou také námětem rozhovoru s právníkem, advokátem, JUDr. Jaroslavem Uhelnatým. Co byste řekl? Máte úspěch, doktore. Co byste řekl, doktore, k těm číslům?
6: No, jsou varující. Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum. Jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
5: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
6: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
5: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
6: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
5: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
6: Podle mého soudu?
5: Ano.
6: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
5: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
6: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do tří skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
5: Co je to?
6: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
5: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
7: Minuty s reklamou.
8: Váňu, kde jsi? Natáško, kde jsi? Sibírko, kde jsi?
7: Jsem v každém mléčném bifé, stojím 3 koruny a chutnám všem.
9: Krásné je žít,
7: zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji.
9: Krásné.
10: Psss, já, ty bestie!
9: Mámo, červená!
10: Táto, zelená!
9: Mámo, flek,
10: barva!
9: Červená,
10: flek, barva!
7: Barevný televizor do každé rodiny.
11: Tak Věruš, dělej, ten vlak nestihneme, ujede to.
10: Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy, mám svileta.
11: No tak sakrženská, tak hni sebou.
10: Já nemůžu tak rychle.
11: No tak dělej.
7: Píte šaratici. Zrychlí váš krok.
11: Oj, těžko. Oj, těžko. Těžko.
7: Slovenská tlač do celého světa.
12: Ti malí kluci hádali, kdo má bojácnějšího tátu. Ten jeden říká, kluci, můj táta, ten se bojí. Jiu, ten, když v noci u nás někdo zazvoní, tak veme kuchyňský nůž a jde otevřít. Ten druhý říká, dědě, to nic není, můj táta je vystrašený, ten chodí spát se sekerou. A když se zatřesou v okna, jak jede auto kolem, veme sekeru, říká, halt, počkat, nikdo sem nesmí, tady se spí, jsou tu pokojní lidi, každý ho zabiju. A ten třetí říká, a to vůbec nic není, to já mám vystrašenýho tátu. Ten se doma bojí, že když moje maminka má noční směnu, tak chodí spát k sousedce.

0: Chcípají mě slepice.
1: No počkej, chcípají slepice. A mají takhle ty hřebínky tak a nebo tak? Povídá, hele, jedna tak a ta třetí štajf. Pravíš co? Dávej jim do mlíka rum. Přišel druhý den, Jarmil Hňáca říká, zootechniku je zle, já to zkusil, chcípají klidně dál. Ale nevadí, nevadí, když to nepomohlo. Víš co? Ty je na den zažeň do kurníku, přikrej dekou. A v noci je pust na dvůr. Přišel další den, říká, ty zootechniku, já to zkusil, chcípají klidně dál. A nevadí, vem koště, honí je po dvoře, až začnou takhle vyplazovat jazyky, tak je postříkej studenou vodou. Přišel další den, říká, zootechniku, já jsem uhoněný, víc než ty slepice, ale nic platný, chcípají dál, dneska chcípla poslední. Zootechnik říká, tak to je škoda, já měl ještě tolik krásných nápadů.

No a můj kamarád, ten má ze Sasky teda mění. Ten ale krásnýho mopeda. Než to začal sázet, tak měl 3 domy, ale jemu jde o ten španunk. Já vím, je to lákavé, proč dělat, když by to šlo takhle nějak, že? 200 000 a nemusím nějaký ten týden dělat, že? Ale nedělejte to, víte? I ten, kdo pracuje od houkání do houkání, ohrožuje přímo svůj vlastní život. To si nedělám legraci, protože jsme měli strejčka. Zedník, Lojza Kobr, neznáte? Krásný, to víte, zedník, to byly svaly, než tu cihlu, takhle sem a teď tu five a takhle, to jsou svaly. Toho unesli 2,5 litry, teda zedník. Jel jednou na lodi, já vám chci zdůraznit, jak je to nebezpečné pracovat od houkání do houkání. Jel na lodi. Ta loď z neznámých důvodů něco narazila, že? A začalo se to potápět. Na té lodi byla směsice různých národů a různého náboženského vyznání. Tak to víte, začal fofr, to víte, co dělají lidi, když jim teče voda do bot. Byl tam Mohamedán, roztáhl kobereček. Aloh, aloh, v životě už nebudu jít vepřou, aloh, záchraně, skočil do vody, utopil se. Byl tam křesťan, říká, pane Bože, já mám auto, kdo by v tom jezdil, já mám chatu, kdo by v tom bydlel. Pane Bože, takovouhle svíčku budu posílat do kostela, pane Bože, jenom mě zachraň, skočil do vody, utopil se, že? Jenom strejda, zedník, ten se nemodlil, ten se spolehnul na ruce, tak jak to má být. Skočil do vody a plaval. A plaval a plaval. Už vám byl 150 metrů od břehu. Už viděl na břehu, jak lidi schánějí rum s čajem a lodičku, aby mu jeli naproti. 150 metrů, takový cancor jako fotbalový hřiště, že? A plaval a plaval, najednou loď, než sklouzla pod hladinu, naposledy bolně a táhle zahoukala. Strejda, zedník, zařval, padla, přestal plavat, utopil se tady.

Václav Potůček. Povídá, u nás v Opravicích máme teda takovou patálii, máme tam nějakého Ventilšlauška. Já říkám, Ventilšlauške, co blbneš? Vždyť ty tu svoji starou vlíkáš všude sebou. My jedeme na služební cestu, ty ji vemeš sebou. My jedeme na služební cestu do Prahy, do divadla, ty ji bereš sebou. Co blbneš? Ventilšlauček říká, Potůčku, nezlob se, ale teda moje stará je tak vošklivá, že než bych jí dal pusu na rozloučenou, tak ji radši vemu.

kamarád můj, není tady. 20 let šťastně ženatej, přišel domů, říká: miláčku, miláčku, drahoušku, miluj mě jako psa. Říká: Toničku, co tě to napadlo? No vážně, miluj mě, aspoň dneska večer mě miluj jako psa. A jak tě mám milovat?

0: Dobrý den, soudruhu řediteli, prý jste mě volal.
1: Snad dobré odpoledne, soudruh Přivánku. Opravdu vzácná návštěva. Račte se u nás posadit.
0: Děkuji, děkuji. Vypadáte báječně, soudruhu řediteli, báječně. Co milostivá paní? Teda myslím jako vaše paní, choď. No, tedy manželka. Zdráva, zdráva, nebo ne?
1: Třeba to je zdravá, bohužel. Chtěl jsem říct, soudruhu Přivánku, tady nejste v kavárně, ale v podniku. To, že jste tady vy, to samo o sobě je dost zázrak. Vy jste zase dneska přišel o 9:30 do práce, jak si to představujete?
0: Opravdu? Jo, víte, že jo? Ano, ano. Já už si vzpomínám, já jsem totiž byl naproti strýčkovi na letišti, on se vrátil z Buenos Aires.
1: Vy máte strýčka v kapitalistické cizině?
0: Jo, dost často. On má nějaké významné postavení na ministerstvu. Aha. Zahraničního obchodu, takže pořád podepisuje nějaké smlouvy a to, znáte to, že?
1: No vidíte, soudruh Přivánku, kdybyste si vzal příklad ze svého strýce, no, to asi. Podívejte se na jeho záslužnou činnost a podívejte se na sebe.
0: No jo, to je pravda, ta kravata jaksi barevně neladí, že? Ale to víte, ráno jsem spěchal, strýček ve vzduchu, že jo, Buenos Aires, tak pochopte, že
1: Že vám to neladí, to mě nevadí, ale vadí mě, že se flákáte, to mě vadí. A že se chováte impertinentně k zasloužilým spolupracovníkům. Do práce si chodíte jako na gábl, kdyby vám aspoň člověče tak hupnala. A co je s těmi dodacími listy za Krostroje?
0: Které dodací listy máte na mysli?
1: No které, všechny. No máte z 18. ledna, z 3. března, z 19. března.
0: Jo, to bylo Josefa.
1: Co no? A 1. dubna je apríla. Mě je soudruh Přivánku aprílem, ale nevyvedete, víte? A pak dál, to bylo 15. května, 5. června to bylo, tak. No kde jsou ty dodací listy, co, kde jsou?
0: Máte úžasný přehled a paměť, soudruh řediteli.
1: Podívejte se, soudruh Přivánku, já vás upozorňuji na to, že ze všeho vyvodím patřičné ty...
0: Prémy. Já vím, důsledky.
1: Uzávěry. Takhle by to dál nešlo.
0: No, dodací listy, já opravdu, soudruhu řediteli, nevím, jak je to možné, že se mě mohli ztratit. Někdo je musel sebrat cestu, no, snad uklízečka, nebo... Ono se tady u nás v podniku vůbec moc papíruje, řekl bych tak nějak byrokraticky, ono by to chtělo...
1: Já vám řeknu, co by to chtělo, a taky to udělám, soudruhu Přivánku, protože na mě ty vaše drzosti neplatí, mladíku, na mě ne.
0: Ježišmarja, to je půl. No? To je přesně půl, soudruhu. Dovolíte, soudruhu řediteli, já si musím totiž zavolat, to je domluvený. To je domluvený, jakmile je přesně půl, tak to já musím volat. Haló, to je Helenka? Nazdar, Helenko, tady Víťa. Kdeže máš koncert? Jo, no tak to já se tam přijdu podívat. Helenko, poslechni, jak máš teďka tu písničku, víš, jak zpíváš to? Miláčku, do filmu a hvězd. Jo, prosím tě, Helenko, ty tam děláš, počkej, Helenko, počkej, jo. Hele, ty tam děláš takhle, viď, jo. Dělej to takhle. No jo, to bude jistě lepší, no. Já ti to potom naaranžuju, no. Podívej se. Mikrofon do levý ruky, jo, a teď, hele, Helenko, jo, a 3 kroky vlevo, a 3 kroky vpravo, rozumím, no. No, klid, klid, no. No a potom bude na večeři, co? Jo? Tak fajn, tak pa, Helenko, pa. Víte, soudruhu řediteli, Helence se musí volat přesně, to potom jinak nestihnete.
1: No, vy jste z těch bylo půl. No. To jste mluvil, tedy mám na mysli, jo?
0: Jo, stará kamarádka, víte, no. Tak ty dodací listiny, jo, to bude v pořádku.
1: To... No, to bych vám radil, to dejte urychleně do pořádku, soudruhu Přivánku, že to by tak dál nešlo.
0: No to ne, to by nešlo. Jestli dovolíte, abych si ještě zavolal, totiž to je zase slib, víte. Pardon, to je slib a sliby se musí dodržovat. Haló, to je Ludva? Ahoj, Ludvo, tady Víťa. Ludvo, potřeboval bych na ty zítřejší závody 2 tribunky. No, pro mě a pro Rudlu. No. Ty, poslechni. Ludvo, já jsem se díval na ten tvůj trénink, víš, posledně. Podívej se, ty nedotahuješ tu 3. otočku, víš. To ti potom disk vyletí z ruky, jo, a ztrácíš takový dobrý 3 metry. Ludvo, podívej se. Hele, to znamená ruku pěkně nad hlavu, jo, a plynule a dotahovat a švih, rozumíš? No a pak ti ten mistrovský titul nemůže ujít, Ludo. Co, ale no tak klid, klid, no a já ti to potom ještě ukážu, jo? No, dobrý, dobrý. No tak ahoj, ahoj, ahoj, nazdar, nazdar.
1: To byl náš zlatý Ludva?
0: To byl, to byl, to je můj, můj dobrý starý kámoš, no. Tak já ho trochu trénuju, víte. Kde pak jsme to přestali soudu? Jo, vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo, to jste říkal, jo, že?
1: Ano, kvůli tomu jsem vás původně zavolal, že rozumíte, na mě se nemůžete zlobit. Píle, pořádek, přesnost, to já prosím vyžaduji od všech svých spolupracovníků. Ale jestli si myslíte, že mám něco proti vám osobně, to já nemám. Já naopak, já mládí fandím. Jo. Rozumíte, elán, iniciativa, rozlet, ovšem jaksi pořádek, soudruhu Simánku, to bychom si nerozuměli. To...
0: Jestli dovolíte, já bych si zase ještě potřeboval zavolat. Já tu už potřebuji Rudlovi vysvětlit, že máme tu tribunku, víte?
1: No, prosím, to...
0: Jo, od Ludví, že to máme.
1: Že byste snad mohl od sebe, ne?
0: Jo, to bych mohl, ale pozor. Rudla čeká.
1: Jo, on čeká.
0: Spojte mě s pro ministra. No do pracovny, do pracovny. Ale no samozřejmě, on na ten hovor čeká. Teda ty ženský na těch ústřinách, to je neuvěřitelný. Aby se člověk zblázní. Rudla? Rudla, jo? Ahoj, Víťa. Hele, tak ty dvě biletky na ty zítřejší závody mám? No, no od Ludví, no jo, jasně, no. Co? No, no tak přijeď pro mě vozem, no, řekněme. Tak před podnik, tak řekněme, tak půl třetí, ne, já to tady tak ve dvě zabalím, co?
2: Jednou.
0: Jo,
2: no.
0: Jo, hele, Rudlo, mám pro tebe originál lahvinku. Od strýčka z Buenos Aires. Co? Co? Jo! Ty jsi! No jo, tak dobrý, fajn, fajn. Tak tě, měj se, ahoj, Rudla. No.
3: Teď je 14.30, že jo, 14.30 přijede Rudla.
1: Promiňte, soudu, Přivánku.
2: Prosím.
1: To byl přímo, to byl...
2: To byl.
1: To byl.
0: Rudla.
1: Jež.
0: Tak kde pak jsme to skončili, soudruhu řediteli? Vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo?
1: Ano, jsem říkal, že to by teda takhle dál nešlo. Ano, a já to hned zařídím. To by... Emilko.
4: Prosím, soudruhu řediteli.
1: Napíšeme, ty napíšeš dekret,
4: ano?
1: Že s okamžitou platností jmenují vedoucím oddělení tady soudruha Ksivánka. Jak pak se jmenuje, soudruhu křesním?
0: Přece Víťa Pepičku.
1: Víťa, vypořádá. Znova, jmenuji vedoucím oddělení soudruha Ksivánka Rudlu. Totiž Rudlu. Víťo, gratuluji ti, Helenko. Víťo. Tak, a teď mnoho zdaru do další práce.
0: Josef, díky.
1: Soudruh Ksivánku,
0: no.
1: Já bych chtěl vyřídit pozdrav soudruhu Rudlovi, totiž soudruhu, no.
0: Já vím.
1: Jo.
0: Já vím, koho myslí. Spolehni se. Se mě.
1: Emilko?
4: Prosím.
1: A teď mě zavolej ministerstvo.
4: Ale...
1: Já jim to vytmavím s těmi dodacími listy. Taková prkotina, víš? A oni nás budou otravovat celé papírování a papírování.
4: Bohužel, soudruhu řediteli. Už jsem vám to chtěla říct ráno, ale
1: no,
4: zapomněla
1: co
4: jsem.
1: Pak, co pak,
4: celý den dnes nejdou telefony.
1: Přineste mě, Křivánka!
0: Ty jsi mě volal, Pepo?
5: Víte, jak jsou nohy důležitý pro herce?
6: Než mu hovorím.
5: A nejen prakticky, aby došel na jeviště a odešel z něj, ale i estetice. Já bohužel tady většinou hraju takhle v dlouhým tom, ale... Takže já většinu života ukazuju lidem to nejméně půvabné, co na mě je. A to je škoda, mám krásné nohy.
7: Ano?
5: To se nikdo nedoví, já zemřu a lidi nebudou vědět. Já mám
7: já
5: nohy, člověče.
7: Že by si ale
5: ne. Já mám nohy, je mě nedávno je odlejvali do sádry. Ano. Jako někomu dělají...
2: Posmrtná maska, no.
5: Tak mě dělali posmrtný nohy. Ano. A to posílali do Florencie a budou předělávat Davida, podle mě to. Ten prý nemá úplně klasický nohy, tak to budou teď opravovat, podle mě. Ale já jsem ještě, dokud jsem byl mladý a teoretizoval jsem o kumštu, tak jsem si sestavil takový desatero. Teď pozor. Milane, píš si to?
6: Já si to budem písat.
5: O práci nohou na jevišti. To je velice důležitá herecká kapitola, kterou...
7: Škoda, že si to nemůžem zapísat, ale... Nevím.
2: Já ti to potom dám načít.
5: Tak si to zkus zapamatovat. Za prvé, nohy na jevišti užíváme především při přechodu.
6: Prepač, ale trošku pomalšie, keby si mohl... Já stenografuji.
5: Při přechodu.
6: Ano.
5: Například, když jdete na jeviště zprava, doleva, zleva, doprava, zepředu, dozadu, dozadu, to se tak, některý režisér vás rozpohybuje, takže chodíte, že jo? Za druhé, když stojíte, tak stát.
6: Nebo střelit.
5: Ne. Když stojím na jevišti, tak stojím. A to znamená, když režisér řekne, budeš stát, tak stojím a nedělám nohama různý takový, jako přešlapovat a přijít nohu po nohu. Ne. Stojím. A zvolte si, prosím vás, vždycky takový mírně rozkročený, uvolněný, ale pevný postoj, že jo? Nikdy ne, stoj špatný. Pamatujte si zlaté pravidlo. Stoj špatný, pro jeviště špatný. Kdo to řekl?
7: Shakespeare.
5: Kdo to řekl?
6: Molière.
5: Ani ten třetí ne. To vymysleli dva Miroslavové. Miroslav Tyrš a Miroslav Horníček. Tyrš vymyslel, stojí špatný, já jsem tam jako přimyslel jako žert, projevíš je špatný. To je jako jenom jako doplněk žertovní a šertovní. Čili stát jako, stát uvolněně to. Za třetí, pán, když je nejvyšší schod, to se stane, někdy ho tam zapomenou, někdy tam dokonce má být. Tak vždycky stát na tom schodu jednou nohou takhle vejš a tou nohou záleží od hlediště, víte? Bylo by blbé, kdyby se stále takhle.
7: Ano.
5: To by jako podivný, že stát a to. Ne, vždycky takhle jako stát malebně tak, jo. To je schod. Za čtvrté. Zásada na jeviště vždycky chodit obutý. Obutý.
7: Jsem ti hovoril.
5: Ano. No. Hoši, já jsem vás viděl minule, velice těžce jsem to nes. Oba bosky a přitom oba ve smokingu.
6: No tak.
7: A ponožky?
5: Ponožky jsou dobrý, nemusí být, ale ano. Jsou dobrý, nebo si nalíčit nohy na tmavu. Za páté, na jevišti nekopat do rekvizit ani na zem spadlíš. Stane se totiž, že rekvizita spadne na zem, to se stane při nejlepší vůli. Sám. Nekopat. Naopak, když spadne rekvizita, ale to je, co může být cokoliv, že jo, tak nenápadně nohou zasunout pod dekoraci, za dekoraci, pod partnerku, když má... dlouhý šaty, že jo, nebo prostě pod něco, za něco, ten, zkusíme si to, nejlepší je se prakticky přidat. Podívejte se, dejme tomu, že hrajeme takovou hru, kde se hraje s vajíčkama. I takové vajíčko může vyklouznout z ruky, je oblé, že je tak žertovní předmět. Tak, Julo, já tobě podávám vajíčko, vyklouzne ti, jo, a uvidíme, co si s tím počnem, jo?
7: Ano. Ako by náhodou?
5: Jo, jakoby. No, a teď co? Jakoby nic a nenápadně to vajíčko zasunout nohou pod něco, rozumíš?
7: Jo? Rozumím.
5: No. Špatně. Naprosto špatně.
7: Proč?
5: No, protože jsi to prozradil lidem. Se všecko na to by hrálo, že zakopáváš vajíčko. To nemůžeš takhle. To lidi, člověk nemyslí, divné, lidi si poznat, že zakopáváš vajíčko pod něco. Milane, prosím,
6: můžeme
5: to zkusit, samozřejmě.
6: Jde o to, aby horná část těla...
5: Hrála jakoby ten, nic, jakoby
6: jako,
5: nic,
6: jako
5: jo. Nic. No, to je ono, to je ono. Od pasu nahoru jakoby no. Nic, od pasu dolů jakoby něco. Ano, to je ono. Ano. To bylo velice hezky, jak se Milan rozlížel, ale já bych tam ještě přidal text. Milane, víš, takový
6: pomocnej
5: text zase, jak se tak rozlížím a zakopávám vajíčko, že jo, tak bych řekl, kde pak je Marie? Opět se opozdila. Nebo že by už vůbec nepřišla, víš?
6: Ano.
5: Soustředí lidi na nový téma v té hře. Já vám to předvedu i s tím slovním doprovodem. Hraju s vajíčkem jakoby nic a najednou upustím.
6: Ano.
5: Tak to je zvoraný. Tak
6: v tomto případě...
5: To jste...
6: Marie! Marie!
5: Marie! Ano! Je to možný. Aspoň ten pes, kdyby tady byl zůstal.
6: V tomto ale případě...
5: Nezakopávat, ne. Nezakopávat. Vůbec se toho nedotýkat. Naopak, v tomto
7: sadnout
5: případě...
7: Sadnout si...
5: Ne. To bych taky neriskoval, ne. Naopak to přikryj třeba kloboukem nebo mísou, víte, spíš takovou do kalamitu vykryj. A nebo nějakým malým kouskem nábytku.
6: No, třeba, takovou drobnou rekvizitu.
5: Drobnou rekvizitu. Zkusíme to.
1: Joj,
5: a je to vykrytí, to je dobrý, to ještě dáme na to. Tak. Kde jsme to skončili, já tady mám ten svůj, to jsi desátý, tak to bylo za pátý.
7: Ano.
5: Za šestý.
6: Nezesmilníš. No.
5: To snad je samozřejmě. Na jevišti. To by nám tak ještě chybilo. Za šestý tady mám takovou delikátní věc. Když máte v roli kopanec, je někdy v roli, že máte kopnout partnera ano. Nebo partnerku.
6: Ano.
5: Jsou takové hry, kde se kope do partnerky.
7: No, například Johanka z Arku.
5: Johanka z Arku. Tam byla slavná příhoda. V komedii Frances jednou hrál Johanku z Arku a představitel arcibiskupa u soudu kopl Johanku. Ovšem zapomněl, že ona má brnění, zlomený palec. Pozor na to, vědět, do čeho kopu. No, pojde se, vajíčko na noze, no. Ale zase názorně. Jeden z vás, třeba Julo, takhle se postav. A Milane, ty si představ, že máš v roli ona kopu.
6: Ano, já si to
7: vědět.
5: Tak prosím tě, zásada je, aha. Buď nártem.
6: Nártom,
5: nártem, no. Tak. Nebo takzvanou placírkou. Tohle to je. Ale nikdy ne špičkou.
6: Takže nikdy tak.
5: Ne. Nikdy tak. To bys mohl prokopnout. Čili to je otázka kopance, že jo, na scéně, velice důležitá. Teď další, krokem, chůzí, nohama, můžete znázornit i věk.
7: Ano, FL věk.
5: Taky, ano, ten chodil zvlášť jako daleko. Tak, například, myslím, stáří postavy. To nemusíte doplňovat jaksi vnějšími prostředky, jako dneska, že si Milan nalepil bradu a...
6: No já si můžu.
5: Ty knír. Ne, nesunavej. Sluší tě to, Milane, to spíš sem dáme tenhle knír. Taky hezký pomocný. Taky hezký zaječel, ano. Ale chůzí vyjádříte jaksi věk postavy. Podívejte se. Jinak jde po ulici starý muž a jinak mladá dívka, mladé děvče. No jistě. Ty se ptej. Tak teď já vám předběžu chůzi a co vám to připomenu, jo? Já jdu.
6: Ano.
5: No, co to bylo?
6: Ano.
5: Co to bylo?
6: Starý muž.
7: Mladé děvče.
5: Vidíte, a mejlíte se oba. Bylo to děvče, ovšem velice starý. Čili to je otázka věku. Chůzi, povahou kroku, můžete taky jaksi vyjádřit povahu té postavy. Protože jinak chodí flegmatik, jinak cholerik, jinak sangvinik, jinak melancholik, že jo? Jinak chodí třeba Hamlet, ten chodí váhavě. Otelo chodí jak?
7: Na černo.
5: Vej se žádlivě chodí. Na černo, tak je tak správně. Ale to by si musel líčit nohy.
6: Jinak chodí čašník například.
5: No jo, samozřejmě, to je profesionální deformace. Číšník od stáleho chození má takzvané ploché nohy, ten chodí takhle, že jo? A podobně tak chodí kdo?
6: No tak chodí podobně i baletky.
5: Tak, ano.
6: Jsou na ně rozoznaně. Akorát čašníci mají tu ten obrůsok. Tak. To baletky nemávají.
5: No tak jde.
6: Baletky chodí ale tak.
5: Tak, ano. Ale jsou hry, kde můžou mít i obrůsek. Ovšem jinde. Či to je, bych řekl, povaha kroku a tak dále. Důstojník například, že jo, žerete důstojníka, tak stále být v pozoru, například. Nejtěžší vůbec, jestli se vám někdy přihodí, hrát náměstíčníka. Hrát
7: stejný?
5: Ne. Ten točíš chodí 20 cm nad zemí. To už potom chce choreografa nebo kladku. To je velice těžký zahrát, já ho tak ještě nehrám. Když nejvyšší zakopnete, to je za deváté, nevrace se k tomu. Ani textově, jako že byste říkali no. Nebo něco, nebo pohybově, že byste se tomu vrátil, prohlížit. Jít dál, zásada jít dál, aby si divák myslel, to já jsem zakop, ne on. Oklamat ho tělem, jdu dál, vůbec se toho nevšímám. A za desáté důležité jsou rozměry jeviště. Hele, stane se, že vám režisér řekne, po této větě jdeš 52 kroků dole. Dobře, chce tomu vyhovět, to se stane,
6: to se stane.
5: Jenomže pak přejedete na malé jeviště, někde venku, v Hrochově Pínci, uděláte 52 kroků a jste na ulici nebo v blízkém lese. A dohrávejte to tam. Moje žena zamlada, ona hrávala divadlo zamlada, za kdysi umělkyně, dneska v domácnosti. Ta jednou hrála princeznu Pampelišku, to je u nás taková hra, a nakonec odbíhá, mizí jako ze světa, taky si to neodměřila a skončila na hnoji. Pak si mě radši vzala.
8: Na zdraví, já mám jenom říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od mede, že kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně. Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je jak rozsvítí vánoční stromeček, a my jsme tak pomalinku chřadli a chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No, já jsem taky, loni jsem strávil Štědrý den, já jsem to věděl, pak jsem byl takový mírný bezvědomý v nemocnici, takže po těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma, ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích. Protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takovýho ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena, oj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, cože komu dobrýho neseš na památku, hospodáři štědrovku, krávám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přes váhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepaly do rána v koutku, myslím, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešili, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme jedli do stalířů. Takže první jedli takový ty malí děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dále a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pač ty se postili od rána. Ty nám dělali nadhorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropasli Ježíška. A tak povídám, od toho jídla nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece je žer. Tak jsem ho nebyl, jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstírá, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou zajít do Kůlna, tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme, a on řekl, mě mou rivíru nevezmete a on nedá vůbec nic na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byli až druhý na řadě na té talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mě byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku. A teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky. Na ty. A tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Už to lípěš, 80 si, že jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří. Asi teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávali tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímal, ty skleničky. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dozaložený dítě, mě začalo být ty skleničky lito, já jsem si pásil do toho jedna opuštěná tady, nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nebýval, tak jsem jí hvízdul. A je to zajímavé, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stolní volej. Bylo něco tak hrozného. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůžeš zeptat rodičů, jako, co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to vybe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni musí mít za svou vůli, že ten fuj tady pijou v takovém množství. No, takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moravy teda, nestal. No.
9: James.
10: Prosím, pane.
9: Čo myslíš, James? Už prišla jeseň?
10: Neviem, pane, jablka ešte nedozreli.
9: James, ty severokorejská socha slobody. Ja sa ťa nepýtam, či dozreli jablka, ale či už prišla jeseň.
10: Tak v tom prípade si myslím, že jeseň už prišla, pane.
9: A jablka? Už dozreli?
10: Ako kde, pane?
9: Ja mám jablká rád, James.
10: Viem, pane, už 20 rokov nič iné nejete.
9: A to je už toľko rokov odtedy, ako mi začali chutiť.
10: Áno, pane. Pred 20 rokmi spadol váš strýko z jablone. Zlomil si väzy a už to nerozchodil. Vy ste po ňom všetko zdedili a odvtedy vám chutia tie jablká.
9: No, to boli krásne časy, James. Mali sme 10 koní, pravidelne vyhrávali všetky dostihy. Nie ako teraz, ten náš kôň, zablokovaný prievan. No, ten ešte nič nevyhral.
10: Ťažko môže vyhrať, pane, keď vždy beží opačným smerom.
9: James, ty posledný mohikán hlinkovej gardy. Pravda, že behá opačným smerom, keď som ho kúpil u protinožcov?
10: Ja áno, pane, už rozumiem, v Austrálii.
9: Ale asi ho predám. James, nekúpiš konia?
10: Ďakujem, pane, ešte mám toho hojdacieho, ktorého ste mi... ráčili predať v lani na Silvestra.
9: Ach, Peja. To bol môj obľúbený kôň, James.
10: Viem, pane, ráčili ste na ňom šantiť až do svojej 40.
9: Mali by sme si kúpiť nejaké užitočné zviera, James. Ale nie sliepky. To ich kotkodákanie ma privádzalo do zúrivosti.
10: Viem, pane. Veď preto ste ich ráčili pohádzať do studne.
9: A tá hrozná služka Ester, čo im sypala zrna, blá. Tá z nich kotkodákala najviac.
10: Ak môžem, nesmelo podotknúť, pane, aj služku ste ráčili hodiť do studne.
9: No a? Nech je medzi svojimi. Aspoň je tu ticho.
10: Ticho tu je. Akurát, že nemáme vodu, pane.
9: A barón Fusakel si vraj kúpil korytnačky. Dočítal sa, že znášajú aj 50 vajec. Hlupák. Myslel si, že každý deň.
10: Mohli by sme si kúpiť kravu, pane. To je také zviera, čo nám... dáva mlieko. No a mlieko to je taký nápoj. Uh-huh. Ráčili ste ho piť, keď ste ešte boli maličký a sympatický.
9: James, ty vyblednutý syn Louisa Armstronga. Háda mi nechceš nahovoriť, že si mi dával piť mlieko od nejakej kravy.
10: No to bola rozumná krava, pane. Ani zdochnúť nechcela.
9: Nie, že mi teraz navrhneš kozu, James.
10: To by nás Adamovič zabil. Nie, pane, ani capa, jej brata.
9: Čo keby sme si kúpili... klokana, James.
10: Obávam sa, pane, že od klokana sa veľa mlieka nedočkáme.
9: Ale klokan má vak.
10: Aký, pane? Jaj pod očami?
9: Čo aký? Normálny na chrbte. Nosí v ňom mladé.
10: Mladé? A komu ich nosí?
9: No čo ja viem, čo som klokan?
10: To nie, pane. Vy nemáte vlaky.
9: James.
10: Áno, pane.
9: Kúpime si klokama. Zablokovaný prievan dostane kamaráta z domova. Môžu si podebatovať. A možno aj konečne niečo vyhrá.
10: Skvelý nápad, pane. Už sa teším, ako bude ten blbec vyvolovať oči.
9: James, spomínal si, že už jablká to zreli?
10: No, možno to je, pane.
9: Keby sme mali klokana, požičia ti vak. A môžeš ísť operať, James.
10: Alebo keď pôjdem k Fusakilovi na korytňačie vajcia, pane.
9: Výborne, James. Nie, že sa dáš Fusakilovi chytiť. Ten hlupák si doniesol z Himalájí snežného muža. A teraz hľadá preňho manželku. Ha!
11: Dobrý den, pane Šmajda.
12: Ale dobrý den, pane Leibl.
11: Ani nevíte, jakou mám radost, že vás vidím.
12: Tak? No tak nevím, jestli se neradujete zbytečně, pane Leibl.
11: Jak to?
12: No já totiž u sebe nemám ani korunu.
11: Já si přece nechci od vás nic vypůjčit, pane Šmajda. Dovolíte, můžu si na chvilinku.
12: No samozřejmě, si začněte, no.
11: Já jsem rád, že vás vidím už proto, protože jsem zrovna na cestě k vám, víte.
12: Ke mně?
11: No ano.
12: A vy myslíte jako ke mně domů, jo?
11: No ano, k vám domů.
12: Aha. No totiž, abych vám řekl, já zrovna nejsem doma, víte?
11: No to já vidím, že nejste doma, no, ale já k vám jdu proto, protože vy jste mě přece dneska pozval k vám na tu večeři.
12: Já vás na večeři?
11: No ano, vy už to nevíte.
12: No tak možný to je, no. To víte, já plácnu lety nějakou blbost, ne?
11: No a taky hlavně proto, že se vás chci něco zeptat, víte?
12: No já se zeptejte, no.
11: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
12: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
11: Jo, toho syna, myslím.
12: No jo, poby ho neznal, to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo,
11: jistě. No toho já myslím právě.
12: No jo, toho já
11: se vás chci něco zeptat, ale no? Čistě tak jenom mezi námi.
12: No jistě, jako... no.
11: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
12: O tom Žoudličkovi? No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
11: No. No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
12: No tak vidíte, teď vám to říkám.
11: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
12: No tak to snad ne, no ale člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když si chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
11: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
12: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrnej,
11: no,
12: že jo?
11: No právě.
12: Oni jsou různý hochštapleři.
11: No já.
12: Já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte? A po svatbě zjistili, že je to sochař.
7: Víte, musí být člověk opatrný.
11: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
7: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To je.
11: Vy nevíte, co je statistika?
12: No počkejte, statistika to je...
11: Statistika.
12: Statistika to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo, ne?
11: Filmu.
12: Ne?
11: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
12: A nebo to ne, jo, ne.
11: On dělá statistiku.
12: Jo, víte? Takhle, aha, jo.
11: Vy nevíte, co to je statistika?
12: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
11: no taky, ale to je jistá věda, víte, která aha. Určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
12: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to,
11: ne. To jsou určité výpočty, víte?
12: Jo, takhle, aha.
11: To je výpočty. Vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
12: Jo, jo.
11: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva. Tak jo, jo. To počítá, jo.
12: Litr a dvě deci, jo.
11: No, dejme tomu.
12: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
11: No, a tohle to je průměr na osobu, víte?
12: No jo, no.
11: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
12: Jo, jo.
11: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
12: No, tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
11: No, jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva, yeah. A váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte, chápete?
12: No jo, ale to je vyloučeno. No, když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
11: No dobře, a já to říkám jako příklad, pane Šmajda, no, když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
12: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3, Louda.
11: A to říkám jako příklad jenom,
12: no jo,
11: abyste je věděli, jak se vypočítává statistika.
12: No jo, to jo.
11: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika, jo. Že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
12: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
11: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
12: No, to je jedno,
11: někteří
12: to...
11: tam jezdí denně přece.
12: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás. No,
11: to... Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
12: Prosím vás.
11: Každou půl hodinu? Jednoho člověka.
12: Jednoho člověka?
11: Představte si to.
12: A přímo přejede takhle?
11: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
12: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
11: To není jeden jediný. To není jeden jediný.
12: Cože?
11: To není jeden jediný člověk.
12: No jo, proto. Se střídaj, že jo? No.
11: To je všechno statistika, víte?
12: Jo, takhle,
11: statisticky
12: jo,
11: jenom, no. To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
12: Jo.
11: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
12: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
11: Jak to nesmysl?
12: Jo, mám už dát příkladu různých. To byli například 2 bratři.
11: Jo.
12: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
11: No dobře, to je náhoda, že?
12: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Prostě nemám vůbec společnost kouřeně.
11: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
12: No jo, co je?
11: Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
12: 101 slaneček denně?
11: Ano.
12: Na jednoho člověka?
11: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
12: No to je strašný teda.
11: Jak strašný?
12: No já si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
11: No a...
12: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků, denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co by jsme s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo, ale to...
11: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
12: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
11: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte,
10: tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pan Šmajer.
12: No to je možný, no, ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
10: No, já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
12: Jo, můžete mít hlad jako tygr, jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
10: Já, že jsem sněd půl kuřete?
12: No samozřejmě.
10: A jak jste na to přišel?
12: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou sněd celý, naschválně.
13: Sednout. Dnes máme tedy opět hodinu literatury. No jsem opravdu zvědavá, jestli jste se připravili lépe než posledně. To platí pro tebe, Zajíčku. Nezapomeňte, že je vaší povinností, abyste jednou vyrostli v muže. V opravdové muže. A co vám tomu dopomůže lépe, než předmět, který vás učím. Literatura. Jenomže vy se neučíte. To já ve vašich letech jsem se učila. Já četla celé dny a celé noci, až jsem si zkazila zrak i sluch. Ale vyrostla jsem v opravdového muže. Ale vy nevyrostete. Ano, Zajíčku, ty taky nevyrosteš. Snažíš se teď na mě koukat neohroženě, ale já dobře vím, že jsi zelenáč. Pojď k tabuli, pojď. Měli jste od minulého týdne za úkol pročíst a prostudovat 10 románů knižnice Rodokaps. A to od 130. do 140. čísla. Připravoval se, Zajíčku.
12: Prosím, ano, prosím, ale...
13: Nesvítila nám elektrika, že ano? No. To na mě taky neplatí. Pobožnému střelci také nesvítila elektrika a četl. U táborového ohně četl. Při svitu hvězd nad prérií četl. Zajíčku, prosím, díky svému orlímu zraku.
12: Ale já jsem to prosím též četl.
13: No tak uvidíme, prosím. Řekni nám tedy, z kterého ranče byli proslulí létající kaubojové, popsaní tak plasticky spisovatelem Rochesterem.
12: Létající kaubojové, to byl, prosím, ranč dvojité fň.
13: Cože?
12: Ne, o v kroužku.
13: O v kroužku. Za ranč o v kroužku jezdil slavný pistolník Fred Nevada, který si nakonec vzal rančarovu dceru, kterou z Eleny...
14: Černovlasou Marie.
13: Plavovlasou Bessie, hlupáku. Tak, prosím. A jak poznáváme šerifa?
12: Podle hvězdy na prsouch.
13: Ptám se vás a žádám poctivou odpověď, muži. Tak to říkal křížový Petr, já to říkám taky. Šerify poznáváme, když...
12: Když
13: po přestřelce vstoupí do nálevny a praví, dejte sem tu bouchačku, cizinče, a muži kolem mu řeknou. A co řeknou muži kolem?
12: Dobrý večer, šerife.
13: Muži kolem řeknou, štěkáte na nepravý strom, šerife, zastrčte svoje železo, byl to poctivý boj.
12: Byl to poctivý boj.
13: Ale je to slabé, Zajíčku, to opravdu nevím, jestli takhle vyrosteš bez 100% muže, širokých ramen, útlého pasu. Tak mi ještě pověz, Zajíčku, zelený! Co to máš pod lavicí, zelený?
14: Nic.
13: Chyť se rukama oblohy, skunku! Ukaž! Cože? Ty mi čteš pod lavicí šiktance ničemu? A napíšeš 100krát. Nemám číst při hodině literatury šiktance verše a dáš to doma podepsat šerifovi, otci! Zelený, nestydíš se? Co je to rodeo, to do dneška nevíš, viď?
14: Já už to víckrát neudělám. A já jsem se prosím učil. Hlejte, jejich rty splynuli ve žhavém polípku v číslech 130 až 149krát a jednou dokonce splynuli ve vroucím žhavém polípku.
13: To jsi si přečetl jenom konce, zelený.
14: Ne, začátky taky, prosím, taky jsem, hlejte. Je jediná ulice dobytkářského městečka se topila v prachu.
13: A co dělalo slunce, zelený?
14: Slunce sálalo, až se hory zelenaly.
13: No dobře. Dobře, hombre! Hombre! Tak to napíšeš jenom 50krát. Váš úsměv se mi zatraceně nelíbí. Kdo to říká zajíčku? Zelenu!
14: To říkal jim.
12: Jack.
13: Houbeles! To říkal slavný pistolník Toronto! A hrabal se přitom oběma rukama kde? Ve vlasech, Juano, ve vlasech! Tak vy takhle na mě ničemové! Já na vás jako starý rančer na svoji jedinou dceru a vy na mě jako úskoční mesticové! Na trest tady budete po škole a budete si číst román Konec Patrika O'Sullivana. Ale nejenom konec, všechno příště budu zkoušet. Sednout. Odcházím a neradím nikomu, aby mě sledoval. Můj ukazovák na spoušti je zatra, lechtivý. Tak to říkal hrdiný vlk Larsen, milí žáci.
11: Ach jo.
10: Ach jo. To je otrava. Hele, pojď se mnou do městský lidový knihovny, já tam mám známýho knihovníka. A on mi slíbil, že mi dneska půjčí Vodyrázka, starý pověstí český. Pojď!
15: Chcete to od Adama?
16: Já jsem myslel, jak to začalo s tím, že jsi se stal režisérem. Kde to vlastně se vzalo někde v rodině dávno doma? Já tak
15: ne, to je všechno velký omyl. Já jsem měl vždycky rád divadlo, ale nevzali mě na tu školu divadelní. A tak jsem šel, ještě před vojnou po maturitě jsem šel do televize jako takovej ten přines krabici, odnes tohle. Říkal jsem si, že ona bude potřebovat i takový blbce, jako který nejsou dost dobrý pro divadlo. No a přihlásil jsem se na filmovou fakultu a tam mě vzali. No a udělali ze mě filmový režiséra.
17: To ale jste režíroval i divadlo přece potom?
15: No já jsem vždycky chtěl dělat divadlo a pak jsem vlastně, když už jsem byl hotový filmař, tak jsem dostal, mě nabídli v Činoherním klubu. Pan ředitel Ostřížek, mám tady pět kluků, který momentálně neskoušejí, tak najdi nějakou hru pro pět kluků. No já jsem šel domů a vytáhl jsem z knihovny Mandragoru. To jsme se cvičili a hráli jsme to potom 9 let.
18: No jo, ale ty sám si taky herec.
15: No jo, to je teda další omyl. Prostě všechno je to schoda náhod takových. Já jsem skončil školu filmovou a jak jsem běhal po Barandově s panem profesorem Vávrou, tak si mě všim Kadár a jeho asistent Juraj Herc mě doporučil do filmu, který se točil a já jsem tam hrál advokáta. Prostě potřebovali takového blbečka, já jsem byl ještě hubenej, brejlatej, byl jsem strašně plachej, já jsem se styděl, já jsem se červenal, když mě oslovil někdo starší nebo tak, tak jsem furt, co v té profesi se nemá stát. Kadárovi se to líbilo a řekl, že budu hrát toho advokáta, protože potřeboval takového blbce, jako jsem byl já. A já jsem nehrál, já jsem tam byl za sebe, já jsem se styděl před kamerou a ono to v tom filmu hezky vypadalo, takže si všichni začali myslet, že jsem herec. A pak pan režisér Krejčík začal dělat Penzion pro svobodný pány pro televizi s Pepou Abrahamem a Jiřinkou Jiráskovou a s paní Ferbasou a hledali takového partnera k Abrahamovi a sestra Pepíka Abraháma doporučila mě. A potom pan Krejčík, když začal na ten činohradní klub začínal hrát, tak to přetáhli do činohráku, jenomže samozřejmě tam hrála paní Rásková, Abraham, paní Ferbasová a tu moji roli hrál Vladimír Puchot. No a hrál to krásně samozřejmě. Já jsem tam chodil prostě se koukat do šatny a tak a měl jsem v 9 hodin schůzku s hudebním skladatelem, který bydlel kousek nedaleko. A tak jsem si zašel podívat na začátek představení a to se stalo akorát ten den, že Franta Husák, který hrál na začátku takovou malou roličku, nepřišel do divadla. Zapomněl na to. Byl tam Krejčík a řekl, pane Mence, vy víte, o co jde. Jděte na to jeviště a zahrajte tu malou roličku, kterou ta hra začínala. Naučili mě těch 8 věc s paní Ferbasou, naučili mě ty kroky, které se tam přišlo, byl takový malý taneček. A já v životě jsem nestál na jevišti, v životě jsem nebyl před lidma. A oni mě tam vystrčili pár minut po 7:30. Já jsem to všechno řekl, lidi se smáli a pan Krejčík řekl, že jsem byl tak dobrý, že to musím s tím Frantou alternovat. Já jsem odešel z toho divadla, mčel jsem na tu schůzku a jak jsem byl v ulici ve Smečkách, tak najednou mi to došlo, že jsem hrál pro těch 240 lidí v Činohráku vedle Abrahama, vedle Jiřinky Ráskový a dostal jsem hysterický záchvat. Já jsem začal na té ulici řvát.
18: A co se stalo? Jiří Krejčík pak rozhodl, že to budeš hrát i za Pucholta.
15: A to byl malér, protože já měl strašný strach. Vladimír byl hvězda, že jo, a lidi se chodili koukat na něj a během těch zkoušek to bylo strašný a já jsem koktal, nemám slabý hlas, jo, takže nebylo mě slyšet, nebylo mě vidět a muselo se hrát a teďkon to trvá asi 40 minut, když to hraje Abraham, to hrál s paní Ráskou, lidi se bavili strašně a pak jsem tam přišel já a to je dost velká role. A teď jsem tam přišel a řekl jsem, Bertíku, ty ještě nespíš. A ticho. A lidi tam najednou, tam přišla taková divná mátoha, jo. Nic, ticho. A já jsem to ticho cítil, bylo to strašný. A pak jsem ještě řekl něco, a pak pan Krejčík v tom sále zařval, nahlas!

0: 50 se mi nelíbí.
1: No tak já taky radši vidím stovku.
0: No to to totiž vypadá, jako by tady někdo slavil Abrahamoviny, že jo?
1: To je ošklivá představa.
0: No tak co pak vy už to máte za sebou, že? Ale já se k tomu pomalu blížím.
1: Že jsem tak smělej z který strany?
0: Nechte si to.
1: Ne, promiňte. Uklidněte se, kolegyně, no. Ta padesátka znamená jenom to, že dneska se tu odbývá 50. televariete.
0: To je.
1: Ale to je, co?
0: Co?
1: No,
0: jako
1: že to,
0: 50.
1: No, že to je hodně, co? Ne?
0: Hodně.
1: A představte si, že těch 49 televariete vidělo zhruba 300 milionů diváků.
0: Hrnaj, to jsme se nějak rozrostli, co? Že vy to počítáte i se Slovenskem.
1: A já to vůbec nepočítám. To je spočítaný, to je statisticky zjištěný a vyzkoumaný, protože televize na to má zvláštní takový zkoumací oddělení.
0: Uh-huh.
1: Tam dokonce přesně vědí, jak se který program líbil.
0: No tak to ví i naše mlíkařka.
1: Jo, ale ta to nemá vědecky podložený.
0: To ne, ta ví jenom to, co jí řeknou lidi.
1: A to je strašně klamný, kolegyně, víte? Vy tomu nebudete věřit, ale já se teprve z výsledku toho vědeckého odborného průzkumu dovídám, jak jsem byl u televize spokojený.
0: A to já se zase dovídám z novin.
1: Jak?
0: Ovšem musíte číst vždycky jenom jedny.
1: Mm-hmm. A proč?
0: Aby vás to nemátlo, totiž co jedny noviny pochválí, to druhý strhají, víte?
1: A to je dobře, to je dobře. Aspoň se v něčem liší.
0: Ale řeknu vám, stejně mi... Stejně mi to nejde do hlavy.
1: Co?
0: 50. televariete a nic.
1: No. No to nic, podívejte, plný divadlo.
0: No
1: tady.
0: Ne, no tak žádná sláva, žádný projevy, ani ohňostroj tu
1: takhle,
0: není. No.
1: No takhle, no jo,
0: no.
1: Ale to všechno bude.
0: Bude?
1: To je slíbený, na jo, tuty, na beton, to je to slíbený, ovšem až při dvoustým.
0: Ano, tak to nevadí, že jo, aspoň se máme na co těšit, no.
1: To je pravda, nakonec těšit, to je krásné. Těšit se, já se těším rád.
0: Já taky.
1: A dlouho vydržím se těšit.
0: Hmm.
1: Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
0: No jo, no tak. Helejte, ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
1: Pardon, trafikant jste říkala.
0: Jo, trafikant, to aby to bylo veselější. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem, nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi, starorůžový obklady,
1: já to vidím,
0: aerodynamický umyvadlo a nad ním 3 nablejskaný kohoutky.
1: Tak to 3.
0: No tak, horká voda, studená voda, vlažná voda. No, já povídám, pane, jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no, tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
1: Oni, popravdě řečeno, lidi se nám hodně těší, to je fakt.
0: Jo.
1: Ale většinou, víte, na takový hmotný požitky, jako na zabíjačku, na banány, na vejplatu.
0: Samý takový pomíjivý věci.
1: No právě, zejména ta vejplata je dost pomíjivá.
0: Jo.
1: Čím dál tím víc. Občas, zejména ta vejplata je dost pomíjivá.
0: Jo.
1: Čím dál tím víc.
0: Aha.
1: Ovček přijde domů, dělá stojku.
0: No, a co čert nechť,

0: lidských vztahů. To pak, ne. Jo, zajímaly stavit kanců a produkce mlíka a strdí. A přitom si ani nevšim, jak daleko je k moři.
1: A to já myslím, že ho podceňujete. Já ho vidím, ne, to byl chytrý člověk. Já si ho přímo představu, jak stojí na tom vršku, na tom řípu. Ne. A říká, Hrgo, tady je daleko k moři. Chlapi, tady zůstaneme a já založím čedok.
0: No, a staří Čechové se na to těšili, protože nevěděli, co to bude.
1: No, ty jásali. No.
0: Ale... ale stejně vám řeknu, já nemám ráda lidi, kteří se netěší. To jsou u mě pesimisti, skeptici. A já bych to řekla hezky, to jsou podivní děti téhle doby.
1: Tak, tak, jako kadrnoška, hezky. Jo, hezky. Jako kadrnoška, ten vám seděl takhle ráno u snídaně, netěšil se vůbec a povídá, mamino, mě se nechce do té školy. Děvčata si ze mě dělají legraci, kluci mě podrážejí nohy, učitelé mě nemají rádi, já do té školy nepůjdu. A kadrnošková povídá, musíš, jednou seš tam ředitel, nedá se nic dělat.
2: Vítám cestující, kteří se vracejí zase do své vlasti radostně. A dávám jim tyto následující celní instrukce. Občani, kteří se vrací ze zemí mamonu, Coca-Cola a kapitálu, ukážou nám řádně všechny kufry veškeré, abychom se přesvědčili, nechytlili lidé zase nějaké choutky, obohatit se svýma penězma na náš úkol. Občani, kteří se vrací ze socialistických států, vyzvednou si nutné občerstvení a můžou jít klidně dál. Tak, vezmeme cestující z Německé spolkové republiky. Ty chci vidět. Co tam měli co dělat, kurevanču? Budou se sem dostavovat podle abecedního pořádku. Kde mám abecedu? Nemám. Nevadí. Vemu to z hlavy. Nedělám to prvně. Tak to máme písmenu A. Od písmeny A nikdo necestoval. A jsme probrali, následuje písmen B. Od B cestovali. Pouberle, Bukovský, Baklažán. Jo, nemůžeme očekávat, protože tam zůstali. A B následuje
3: B. C, teď mám jít já, Cuklovka.
2: Občan Cuklovka, neprovokuj orgán. Celní a Pepetě následuje nyní P. Proto se sem dostaví občan Pupák Dušan M. z Prahy. Ale Pupák, co dělal v Německý spolkový republice?
4: Já jsem zabloudil na Šumavě.
3: Co ty tady děláš, individuum, Krchov?
2: Jsi jasný. Inteligentní lidi jsou dneska třeba na všech důležitých lidí.
3: Právě proto se ptám.
2: Tady se nemáš co ptát. Tady se ptáme my. Krchovové. Máš něco k proclení?
3: Ať se na tomhle místě propadnu, sakum pikum nic.

0: Chodte ko mně.
1: Tak co to máme v podpaží?
2: To neplatí, to jsem nestačil ukrýt pro záměnu a vepedy. Na to by jsem to neměl. Nebudu přece za kradenej svetřík schop chodáku platit hříšný clo.
1: Chápu, tak otevři kufry.
3: Jak to kufry?
1: No přeřekl jsem se, no. Splet jsem si množení čísel.
3: Jsem ti odeš, že nevidíš ten kufr, co není vidět.
1: Co je v tom příručním zavazadle?
3: Samý spisy, mý a Marxovo.
1: Přesvědčíme se. Spisy, to souhlasí. Namátkou prolistujeme jeden. A hele, co dělá v tom spise Stomarek?
3: Těndo, to je kapitál.
1: Spisy se zabavujou. Vy i Marxovo spisy se zabavujou.
3: Marxovo taky?
1: Marxovo taky.
3: No to tady vzalo obrat. Takhle slabu.
1: Tak dál.
3: Jak si kufr, Čendo, mám ještě jeden.
1: Máš ještě jeden kufr?
3: No. Doma na polici, kdyby se náhodou ještě vedle k doulový zavazeniny.
1: To by to vypadal, to mě zajímá. Napíšu ti potvrzení a můžeš jít klidně dát.
4: Teď mě napadá, putačisko. Že ty máš vlastně svý osobní věci. Prádílko, takový.
3: Ponoštičky?
4: Ponoštičky! Podléčky a tělníčky!
3: Který se nepočítá. Já jsem to rozdal nezaměstnaný.
1: To je krásný. To by udělal každej, kdo tam jede, tak mají i tam blahobyt.
3: Kdybych mi předal to potvrzení, ten kufr tak tlačí, už mu omdlívám.
4: Který kufr tlačí?
3: Doma si bojím jíst na policii, aby nespadla zavazenina, abych ti nemohl dělat.
4: Kupa, ty jsi mi podezřelej. Sundej kava.
3: Ty mezi mě?
4: Ty mezi mě, sundej kava.
3: Se stydím.
4: Sundej kava, nebo použiju služební pistole, zpřátelené ráže.
3: Budeme
4: mrzuto. Ať je! Jukupa, ty jsi utajoval zavazadlo.
3: A utajoval v dobrý vůli, aby jsem si pomohl.
1: Pošidil jste ho valuty. Kufr se zabavuje. Sundat kabát úplně.
3: Čendo, jak já nerad ho sundávám.
1: To vidím. Kupa.
3: To je mý osobní prádlo.
1: Od kdy chodíš v ženským prádle?
3: V té doby, co bloudím po Šumavě do NSSR.
1: Draky NSSR. My jsme SSSR.
3: Když to takhle půjde dál, tak oni chudáci taky budou.
5: V úterý mi volala mama, jestli bych ji nesiel do Kerfu, bo tam zas majú jakúsi kcapinu ve slevě, jak minule. Tuž ja nevím, co ona furt s tými praškami na praní robí. Minule se mi bral 5 kilo a dito ani není štvrt roka, no ni? Bez tak to dáva fotrovi do kafe místo sladidla, bo on je ten diabetik. Nechtěl jsem se s ňu zas hádať, tuž jsem se zoptal na značku a cenu a slíbil jsem mi, že ji ho ve středu večer donesu hned, jak ho koupím. V robote mi to uteklo tak, jak mlíko z pecu, bo šéf má jakési problémy a asi ho vyraza. Tuž všetci jsou z toho už 14 dní hotovi a moc se nerobí. Karel, ten, co mi dojebal komputer po Silvestru, je na mě posledních pár dní jak milius, bo jsem mu koupil flašu, aby mě naučil pořádně robit s tím internetem. Tuž na jeho komputeru skoro celý den surfiruju. Musím si na listek napsat, který si z jeho obľúbených stránek, abych si je mohl v klidu prohlídnout doma. Tuž je pravda, že jsem se celkem zlepšil. ale furt ještě neumím pořádně najít všecko, co bych chtěl. Odpoledne po šichtě jsem byl jaksi guta Hany a nechtělo se mi táhat s 5-kilovým kyblem prašku lokalku, tuž jsem zajel dom, spočnul a zajel tam Felinu. Možná si pravíte, jestli nesem hňup, že přijedu z roboty a chce se mi jedna kole do Heřmanic. Gůvno, ľudě zlatí. Felina mě parkuje už paru dní před barakem. Garáž je v dupě. Fotrovi totiž zacvaklo, že jsem s ním s tým Mošnovem vydrbal a tak tu garáž, která mu kdysi zůstala, jak prodal svou starou 110, která tak jezdila a sem tam startovala i sama od sebe, jakému si cigánovi ušentala za 5 kilo. Pronajmul kolegovi garáž z bývalé partie. Ten chachar vyhrál ve sporce jakési kechtaky a tak se na staré kolena rozhodnul, že si zrobí malou radost a koupí si zahraniční vozidlo. Starou ojetu Fordku. A Bobil na to pyšný, jak východní Němec na Trabanta, přemluvil fotra, bo přece svoju blaženku nemůže nechat v dnešní drsné době jenem tak na ulici. Tuž vězte nebo ní, fakt dal starému Fordu meno Blaža. A tata ze staré solidarity, bo se spolu ve faračkách nachodili hafo jarných kilometrů 100 metrů pod Beskydami, se nechal ukecať jak 15 na taneční zabavě. Prostě se s tým nesrál. Jeden den mi zavolal, že si mám odvést Felinu, že bude co si přestavovat a jak jsem se ho za 2 dny zoptal, kdy budu moct zaparkovat zpátky, pravil mi, že musím paru měsíců počkat, že tam má Olda Blažu. Tuž nevím, to je, jak by mě vydědil, no ni? Ale co, venku už je teplo a Felda co si vydrží. Však je to české auto, tuž od té doby mi stojí před domem. Akurat trochu zle spím, bo každou noc ju chodím mockrát kontrolovat, než usnu. Zlí mi jakýsi hajzel, nerve zrcatka, bo mladí gizdi se radi předvaďají. Tež by se mohl vykládat. Však každý jsme byli malí cipy, no ni? Jak jsem potom tahal ten fotru v cukr v kyblu po schodách k mamě, potkal jsem Datla. To je starý kamoš z baraku. Chvíli jsme spolu pokecali na schodách a zaspomínali, jak jsme spolu blbli, jak mali pajtaši. Ptal jsem se ho, co včil robí, a on naraz praví, že v sobotu mají z BVU akciu a že to tam jde omrknout a zaspomínat si na staré časy. BVU, tuž jasné, Baník vítězný únor, bojovnost, vytrvalosť, úsilí, pro niekere aj bojový vojenský útvar. Očiska se mi zamžili, ušiska se mi spotili, hnedla skočila do krku a hned jsem zaspomínal. Na ty různé tury po Beskydách a Jeseníkách, na ty odilové hry, z kterých jsem byl hotový, a na všecku tu symboliku, co k tomu patřila. Jak jsem se spamatoval, hned jsem se mu vnutil, že bych se tež na chvíli stavil, však určitě potkám hafo známých a zapaříme. Jak jsem v sobotu čučil zachmuřeně z okna, hned jsem zalitoval. Bolelo jak alergikovi z rypaku. Potem se na chvíli vyčasilo, tuž jsem se tam vydal. Měli jsme s Datlem sraz na zastávce před bývalou šachtu Odra a jak jsme docházeli k hřišťu, zas začali padat scanky. Chtěl jsem se obratit aj dom, a jak jsem viděl ty malé nadšené zmoklé boraky, co tam politovali v kraťasách a nedbali na ten hnus, kapkách. Pravil jsem si, že zůstanu. Datel se hned vrhnul ku skupince jakýchsi odchovanců odilu a chvíli si tam divně lomcovali rukami, tuž jsem se decentně vzdalil. Ani vytrvalý déšť těch malých taborníků neodradil od toho staviania těch různých dráh pro sutěže a i tribuny, na které měli vystupit zpěváci. Kolem 4. se počasí umoudřilo a konečně začalo být pěkně. Tuž jsem zdělal kapucu a pořádně si to tam prolez a prohlídnul. Měli tam stánky s různými capinami, děcka si tam mohli zrobit hliněné vazy, podívat se na kovaře, jak robí, a hlavně si zasuťažit. Jak jsem viděl ty malé pajtašky, jak tam v helmách proti sobě machají takými tyčkami, tuž jsem šel radši dál. Úplně vzadu bylo na stromě natáhnuté lano, děcko vylezlo po žebřu navrch, chlop, co tam celou dobu visel, ho připnul horolezeckou skobu a ušvičelo dolu. Tuž na to by mě nikdo nedostal. Potem začal brnkat na kytaru Pepik Štrajchel, tuž jsem si chtěl koupit pivko a lapnout na řeď, aby se mi lepší posluchalo, ale zrada. Ti mládežníci tam prodávali NM kofolu. Chtěl jsem si poštěžovat Datlovi, ale došlo mi, že bych u něho asi nepochodil a navíc jsem ho už hodinu nemohl nájsť. Chlampal jsem kofolu a poslouchal Pepichové songy. Kura, to je tež borec. Před paru rokami měl jakési technické problémy, pri jakusi k dobu skoro nechodil a nemluvil a včil za zpiva a i hraje. Jak skončil, pleskal jsem mu jak na moli přehlídce. Dal jsem si další kofolu a šel jsem mrknout dozadu, bo tam jacisi dva borci robili portréty navštěvníkům. Kura, kdybych uměl tak malovat, seru na robotu a postavím se na Masarykač a ze den mám zarobené to, co ve fabrice za měsíc. Celý den jsem pořádně nežral, tuž jsem si potom dal obědo večeřu BVU gulaš a lapnul se na představení Vojclu s čoklami. No asi jsem se neměl spát hned do první řady, bo ten jeden čokel po mě tak mlsně čuměl, že jsem měl aj strach, aby mi ten gulaš nezežral. Nakonec si ale vybral toho golema v tým červeným a tak jsem se radši šel postavit dozadu. Při zvuku kytary posledního umělca se mi zaza stesklo po tých chvilkách v lese, u taborového ohňa, jak jsem se učil vazať uzle, lasovať a podobné capiny. Tuž to byly časy, to jsem byl ještě mláďoch. Začala mi byť kosa a ku vchodu začali přistavovat autobusy, bo akcia pokračovala o 7:30 na Landeku v kompresorovně. Tuž jsem chvíli dumal, jestli tam mám tež se nasačkovat, ale byl jsem utahány z těch vzpomínek a tak jsem šel dom. Večer jsem doma lítal furt scať, bo té kofoli se ne a nezbaviť. Než jsem usnul, došlo mi vlastně, že jsem do BVU nikdy nechodil. Ale strašně jsem vždycky chtěl, bo jsem Datlovi zaviděl, co mi o tým vždycky vykladal. Akurát, že mama mi to nedovolila, bo fotr byl havíř a bez tak by ho vyhodili, jak by se Komanči dověděli, že jeho synek chodí do takého poloskautu. Tuž také jsem měl těžké mladí.
0: Slyšíte? To se vrací domů moje žena. Takhle pozdě a vrací se s jelenem. Slyšíte to? To bude zase zítra celý barák auf, to si dovedete představit tohleto. A tak to dělá vždycky. Jelené, oči máš zelené, no. Prosím, to je pěkný. V tuhle tu hodinu, abych vám to vysvětlil, totiž, co se ze mě stal muž v domácnosti, rozumíte? Jak si kvůli výšší mýho platu nebylo rentabilní, aby vůbec někam docházel. Zůstal jsem doma, moje žena pije. Co pije? Ona strašně pije. U mužského by se tomu řeklo, že chlastá. Ale no. Co pak to, já jsem zase ohleduplnej, vím, každý máme něco, ale ona si to nechce přiznat. Víte? Ještě se mě dělá vosla. Ano. Posaď se. Abyste rozuměli, ona totiž vždycky, když se vrací z flámu, tak předstírá, že byla s nějakým chlapem. Ha! Rozumíte? Ona myslí, že totiž nevěra je menší zlo než chlast, než pití. No, to je ta rovnoprávnost. Sedni si, prosím tě. Podívej se, jak vypadáš.
6: No,
0: kde jsi byla tak dlouho? A nedýchej na mě.
6: Roberte, pusu. Máš mě rád.
0: Co?
6: Máš mě rád.
0: Nelžíš, dej pokoj, fuj.
6: Roberte, nebo ti nenaleju. Máš mě rád.
0: Ale dej pokoj, no samozřejmě.
6: No, Roberte, pusu, ty se budeš divit, jo?
0: No.
6: A já jsem šla dneska rovnou...
0: Mluv to tam, nedejchej na mě.
6: Rovnou z práce domů.
0: To jsi to ale vzala nějak přes Aljašku, víš?
6: Ne, pojď. Počkej, Roberta, přiznal si, jdu ti domů a přes ulici...
0: No.
6: Mladík, jo?
0: No.
6: Krásnej, sportovní, 18 no, no. letej, no, jo? A povídá mě, dívenko...
0: A co povídá?
6: Dívenko...
0: A pak ho převedla přes křižovatku, jo? Co?
6: Proč?
0: No jak to proč?
6: Proč?
0: To musel být slepej, když ti řekl dívenko.
6: Ano, prosím. Robert, počkej, po mně povídá. Dívenko, nešla byste ke mně domů na kafe? Já vám mám doma pravýho Renára.
0: Aha, kdo je to?
6: No to jsem právě taky nevěděla, tak... Tak jsem byla zvědavá, bo mi furt říkal, šla se mnou, šla se mnou.
0: Ale já doufám, že víš, jak seš vychovala, že jsi nešla.
6: Ne, šla?
0: Jak to?
6: No určitě jsem šla, já se to pamatuju. Hele, já jsem mu říkala, já bych nešla, pane.
0: To je správný.
6: Pač, kdybyste byl sám, by jsem se bála, ale když tam bude pan Renoir, možná, že se budu před ním. Možná, že se budu před ním stydět, jo?
0: No.
6: Ale půjdu, jo? No a tam jsem se ti zamilovala.
0: No, ale
6: no já jsem ti vůbec nevěděla, co dělám.
0: No takhle vůbec.
6: No ne, počkej, jestli piju kafe nebo borovičku.
0: Hej, jo, tak. Tak ty mě chceš, ona mi zase chce namluvit, že jsi byla s nějakým Renoirem, víš?
6: Lázinku, to je úplně mrtvej malíř.
0: Jak to?
6: Protože umřel.
0: Jo, on umřel, kuda.
6: Já jsem byla s Marcelem. Ten je ti vzdělaný. A krásnej. Něco takový, ale jako když se koukám na tebe, jo?
0: Ale prosím tě.
6: No? Úplně pravej opak.
0: Ale jdi, prosím tě, jsi s tím pořád.
6: Roberte, Marcel, jo? Oči jako blesky.
0: No.
6: Jo? Svaly jako teda bouře, jo? Vlasy jako vám. A pusinku jako majovej deštník.
0: Aspoň mluv správně, říká se deštík, ne deštník.
6: A jo, no,
0: tohle si mu všecko vyprávila, jo?
6: No, úplně
0: jo, takže to jsi mě uklidnila, pač to není vyznání lásky, to je předpověď počasí, tohleta. Majovej deštík, no. Ale hlavně nezamluvej to, kde jsi byla, to mě řekni, to mě zajímá, nedej ti na mě.
6: A já ti to neřeknu.
0: Proč bys mi to neřekla?
6: Protože já jsem teď na chvilku uražena.
0: No, jak to by dlouho trvá.
6: A pak ti to taky neřeknu, protože je to tajemství, já jsem byla v Barberíně.
0: Tak jaký to je tajemství, když mi říkáš, že jsi byla v Barberíně?
6: Já si to nechám pro sebe.
0: No, buď tak hodná. Tak ty jsi byla v Barberíně, jo? Tak teď ti poprvé dokážu, jaký máš příbuzný. Já jsem totiž všecky obtelefonoval, víš? A víš, co mi řekli? Každý jeden vedle druhého mi řekl, že jsi od nich právě odešla. Takový ty máš příbuzný.
6: No tak vidíš, jaký máme hodný příbuzný. A neřvi na mě!
0: Já nic neříkal.
6: Já jsem proto taková takhle, já vyvádím, protože já by jsem nevyváděla, kdyby jsem nebyla takhle zklamaná.
0: Čím jsi zklamaná?
6: Ano, já jsem zklamaná.
0: Čím ty jsi zklamaná?
6: Ano, protože ty mi nedáváš tu pravou, poctivou a věčnou lásku.
0: Jakou?
6: Pravou, poctivou a věčnou.
0: Věčnou lásku, za 1000 korun měsíčně, co mi dáváš na domácnost?
6: Ano.
0: Čistou lásku. Čistou lásku, jo? Prosím tě. Víš, jak je při ty dnešní drahotě? Já nemám už co na sebe, koukej na mě, takhle můžu na ulici. Já za chvilku, abych začal nosit minigatě. Ona by chtěla čistou lásku. A to nemluvím vůbec o živobytí.
6: No, ty vůbec svoji jde nemluv. Ty, aby tě uživili, tak bys musel žít v mnohoženství.
0: No, ale nezamlouvej to pořád.
6: No, tesánku.
0: Nezamlouvej
6: a
0: to.
6: A vůbec já tady nemusím být, když jsem takhle urážena.
0: No, na tebe
6: já můžu,
0: mě...
6: Ano, já mě všude přijmou.
0: No, to už vidím, už na tebe čekají. Ano,
6: já ti dokážu,
0: ano.
6: Já ti to dokážu.
0: A co bych mě dokazoval, neblázni, prostě nebudu cít nikoho v noci.
6: Neboj se, to já si to dokážu. Halo, prosím, informace, jo? Já bych sem prosím vás potřebovala adresu pana Marcela Bohánky,
0: Ježíš,
6: jo?
0: Ježíš, to je taky
6: jméno. Ne, počkejte. Bohánky, jo? Vinohradská 159. Tušku.
0: Co?
6: Tušku.
0: Ale nemám.
6: Tak slečno, prosím vás, mohla byste mi to říkat pomalu, já bych si hned vytáčela číslo.
0: Co?
6: Jak to, že to nejde? Ale u nás to ne, protože manžel je zlepšovák.
0: Prosím, že se nestydíš, že děláš takhle v ostudu.
6: Kam jdeš?
0: Ale kam jdu, já tady budu koukat na tvý pitomínky a tamhle v kuchyni mě vyvře prádlo, ví?
6: Halo, miláčku, to seš ty?
0: Jak to?
6: Co? Jak to, kdo volá? To ví, to je prdelinka. Halo? No, jak jsi mě před chviličkou požádal, o ruku, víš? Hele, já mám problém. Řekla já jsem ti ano nebo ne? Ano, viď? No, já jsem řekla, víš, já jsem řekla ano. Halo? Co? A kdo vlastně jste? Co je servík? Co to je servík? Jo, to je jméno.
0: To je jméno, to je vidět, že vůbec nečteš, člověče.
6: Ježišmarja, to jste nebyl vy? No, tak vidíš. Já jsem mu řekla, no, on to vůbec nebyl vás.
0: To je vidět, jaký ty máš známý, tohle.
6: Ale prosím tebe, no. Nastrkej se! Vy furt strkáš se, protože jsi tuctovej mužskej.
0: Ježiš, tuctovej mužskej. Tuctovej, najednou jsem tuctovej mužskej, viď? Když jste mě chňapali, celá rodina, tak jsem byl furt ferda, veselá kopa. Víte, najednou už jsem jenom tuctovej. No.
6: Co ty víš, prosím
0: co já
6: tebe,
0: vím?
6: Co ty
0: po
6: víš?
0: Tobě, no. Po tobě vím všecko.
6: Jo, tak mi řekni o mně, ale co víš jinak?
0: Vůbec vím všecko.
6: No, tak řekni, kdy se narodila Krásnohorská, ty.
0: My jsme tak rozbitý manželství, že jsem ještě není potřeba tát nějakou cizí ženskou. Krásnohorská, ne Krásnohorská.
6: Vůbec se to vydat.
0: Ale, prosím tě. Kaj, když se narodila, nevím, ale určitě se takhle netáhá po noci. Rozumíš?
6: Tak nenaléju.
0: No, tak ty říkáš, že já jsem tuctovej, viď? No, a to by si musela vidět, to by si koukala, jaký ještě o mě zájem.
6: Na SNB.
0: Ale prostě dej furt bohu. Támhle, Anička, jak na mě vždycky kouká v mlíkárně. A taky je mladá, krásná.
6: Třikrát šťastně rozvedená, má 5 dětí. Já včera ten nejstarší pokřikoval na ulici. Cože? Já si nemám tatínka. Já mám náhodou možná víc tatínku, než vy všichni dohromady. A zrovna teda. Moc mladá ta tvoje Anička taky není, veš?
0: Jako kdybys nevěděla, že na letech vůbec nezáleží. Každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona zase jistě nebude. Ty mi to všechno zpošklivíš. Ty mě tady tohle to říci, hlavně podívej na sebe, jak ty vypadáš. Podívej se na paní Kamberlíkovou. To je ženská. Krev a mlíko, že by si mohla dovolit nějaký Eldorado, ale nic, ona karty nehraje, nepije, nechlastá, mužskej si nehledí, to je ženská, to koukáš.
6: No to koukám, tak proč vlastně žije?
0: Paš to tyhle nikdy nepochopíš, ale rozumíš? Ale já si udělám krátkej konec, víš?
6: Ano,
0: já nejsem žádný osel, víš? Já jsem sice tvrdý mužský, ale když si tak můžu být takým velmi měkký. A já ti řeknu jednou pro vždy, a to si pamatuj. Já se s tebou v žádném případě rozdvíst nenechám.
6: Ale to je nápad.
0: Co?
6: To je nápad, ale já se s tebou dám rozdvíst.
0: To by si musela mít nějaký důvod.
6: To já mám důvod, a co tady budeš koukat ty?
0: To jsem zvědavý, jaký?
6: Já mám důvod, já se s tebou nechám rozdvíst, protože jsi ženatej. Božeš, kde ty jsi vlastně? Ženatej,
0: fuj, Ježíši Maria, no to mě vidíš, co mě celý život nenapadlo, to je pravda, já jsem vlastně, ženatej, co mě zase blázniš, no ale s tebou, ty opilce.
7: Rus a Čech z Troskotáže jsou sami už asi rok na pustém ostrově a chytají ryby a vylovějí zlatou rybku, že? A ta rybka jim říká, že když mě pustíte, tak každému splním 3 přání, že? Tak se nejdřív zeptala Rusa a Rus říkal, no já bych chtěl, aby tady místo toho Čecha byla se mnou krásná, taková vyspělá mladá ženská. A tady rybka říká, no druhé přání, no, já bych chtěl, aby tady bylo ještě dalších 10 takových krásných mladých vyspělých ženských, já 11 ten těch ženských. No a třetí přání, no ještě 1000 takových ženských, celkem 1011 takových krásných vyspělých mladých ženských. No jsem se ptala toho Čecha, no já bych chtěl loďku. No a druhý přání, já bych chtěl, abych se s tou loďkou dostal na pevninu. No třetí přání, no aby ten Rus tady zůstane s těma ženskými, aby byl teplouš. Dva smolaři, myslím, že se jmenovali Fero a Dežo, že jeden druhý se ptá, jestli neví o nějaký práci a on říká, vím, v Kmartu v obchodním domě nahoře hledají hlavně účetního. Tak ten Dežo tam jde tam za tím ředitelem a on říká, vy byste to opravdu vzal? Říká, no hej, tak víte co, tak já vám dám hnedka podnikový příspěvek 200 tisíc, budete mít 50 tisíc měsíčně, budete mít podnikový byt, jo, budete mít 13. 14. plat, 2 měsíce placená dovolená, ještě podíly na hospodaření obchodního domu, asi tak 300 tisíc ročně. A on říká, vy si děláte srandu, a on říká, vy jste si začal, že jo. Zubař chudák vrtá pacientovi zub, že a ten pacient pořád zlobí, říká, zase, jak mi to ještě dlouho budete vrtat, a on říká, nezlobte se, to je velký kas, tak to vrtá další 2 minuty a ten pacient zase na něj křičí takhle dlouho, že mu ještě nikdo zub nevrtal a pak mu to vrtá další 2 minuty a mu už vyskočí, že jde domů, že to je hrozný, že se to nedá vydržet a ten doktor říká, nezlobte se, a to musím vyvrtat až na nerv, že a on mu říká, to tady budeme teda až do ráno, tady já mám nervy v prdeli, že tak. Jak vidíte, Anča okopává řepu, že jo, na poli, nikde nikdo, široko, daleko, a přijede k ní traktorista Franta, že jo, se skočí z traktoru, jde k ní a říká, hele Ančo, když ti dám 500 korun, ukážeš mi poprsí. Říká, ty zprostáku, co si to dovolíš, víš to, že jsem čerstvě vdaná, co si to dovolíš? A pak říká, Hrgo, nikde nikdo, 500 korun nebylo by špatných za takovou maličkost, tak ona mu říká, tak to dobře, jenom na chviličku. Tak ukáže poprsí, že on jí dá 500 korun. A říká, ale Ančo, když ti dám ještě 1000 korun, ukážeš mi ještě to druhý, víš co? Říká, ty dobytku, já jsem viděl, že tento přijde, víš to, že mám Pepu ráda, že jsem si ho teďka čerstvě vzal, že co si to dovolíš, o tě zbije normálně. A pak si říká, Hrgo, 1500 korun a nikde nikdo. Tak říká, dobře, ale jenom na zlomek vteřiny, jo. Tak, na zlomek vteřiny, že jo. A, tak Franta dá Anče 1000 korun, už má 1500. A teď říká, hele, dám ti ještě 1500 korun, když si se mnou... Já jsem věděl, a tohle to... Já normálně to řeknu Pepovi, ten tě opravdu zabije, ty zprostáku, ty dobytku. A si říká, Hrgo, 3000 korun. To už by bylo na jednu splátku na auto, že jo, a nikde nikdo, tak mu říká, teda, Franto, víš co, tak teda jo, ale jednou krátce, prosím tě, ale jestli to někde řekneš, tak k tomu došlo, že Franta jí dal ještě 15, takže měla Anča už 3000. No, Franta se vrací na traktoru tam do nějakého toho družstva, že, a vjede na dvůr a předseda na Frantu volá, hej, Franto, hodil si Anče na pole tu dobírku 3000, jo, teda. Před cizími lidmi nikdy zásadně nehovoříme o svých intimních záležitostech, jako ten pán, že, co stojí frontu v drogerii a když přijde na řadu, tak chce 10 krabiček těch nejdražších kondomů. Že. No tak ta prodavačka mu to dá, že jo, on zaplatí a ještě před těma lidma v té frontě, před tou prodavačkou u pultu, ty kondomy vysype na zem a začne potom dupat, takhle to rozmaže po té podlaze, rozkope, a oni mu říkají, prosím vás, proč jste to kupoval? A on říká, no přesně takhle před rokem jsem skončil s kouřením, že? Tak. Pani je nemocná taky asi už půl roku a manžel jí vede k doktorovi a manžel čeká v čekárně a manželku vyšetřuje lékař v ordinaci a potom ten doktor říká té paní, ať mu zavolá manžela, že by s ním potřeboval mluvit mezi čtyřma očima, tak ta manželka vyděšená jde do čekárny a říká to tomu manželovi a ten manžel tam jde a ten doktor mu říká, pojďte se, u té vaší paní je to psychického původu, ona mi říkala, že už s ní vůbec nic nemáte, prosím vás, jestli aspoň jednou za půl roku si něco nebudete mít, tak vám umře. No tak on šel ven do ty čekárny, ta žena se na něj vrhne, toho manžela. Prosím tě, co ti říkal? Že umřeš. Dva dětkové sedí v čekárně, že jo? Jeden takový mladší, takový 60-letý, jeden 90-letý, že jo? A ten starý se ptá toho mladšího, proč tam je, a on říká, nic se neptejte, je mi 60 a mám krásnou mladou ženu a už vůbec nemůžu a potíže s prostatou mám a je to prostě hrozný. A teď ten mladý se stá toho starýho otcovi a no a nemám problém, já mě je 90, mám taky krásnou mladou ženu, ale můžu od rána do večera a už jsem úplně bez problémů. A on říká, proč tady teda jste? Já nemůžu trefit domů. Pánové přijdou takové Nobel restaurace, sednou si k baru, že dají si jednu sklenku whisky, druhou sklenku whisky a najednou vidí mezi skleničkami na pultě, co jsou takhle narovnané, tancuje takhle malinká figurka toho našeho známého cestovatele afrického Hanzelky, inženýra Hanzelky, že tak oni se na tu figurku takhle vyděšeně dívají, ptají se toho barmana, co to má znamenat a ten barman říká té figurce, no pane inženýr Hanzelko, řekněte tady pánům, jak jste v Africe řekl tomu kouzelníkovi, že umí hovno. Víte, jaký zvířata mají rády vdaný ženský? Že lišku na krku, že jaguara v garáži, bejka v posteli a vola na služební cestě. Že? Nechodem, víte, jak je rozdíl mezi manželkama a tornádem? Žádnej, přichází jako teplý vlahý vánek a odcházejí a berou sebou auta, domy, že jo. Co je to ruská trojka? Dva mají poměr a třetí hlídá džíny, že? dva mladí lidé, že jdou v noci na Petřín, přesto, že je tam jedna lavička vedle druhé, tak všechny byly obsazené, že ale nakonec se jedna uvolní, že jak si na ní sednou, že a ta dívka se takhle nadýchne toho letního teplého vzduchu a říká, slyšíš ty cvrčky? On říká, to nejsou cvrčci, to jsou zipy, že jo, tak z léčebného ústavu propouštějí alkoholika, silného kuřáka a homosexuála, že? Ten ošetřující lékař jim dává rady, říká tomu alkoholikovi, hejte, ještě si dáte jednoho panáka, umřete. Tomu kuřáku říkali, ještě si dáte jednoho šluka, taky umřete. A tomu homosexuálovi říkali, ještě jednoho budete mít něco s nějakým mužským, tak umřete. No tak oni jdou pryč, že jo, jdou kolem nějakého stánku a alkoholik si tam dá panáka a práskne to s tím vozem a je po něm, že mrtvej na fleku, že no. Tak jdou dál a najednou vidějí na zemi je Weigl a ten homosexuál říká tomu kuřákovi, jestli se pro toho Weigla vohneš, tak oba chcípnem taky, že. Tak, mladý takový divnák šel lesem a potkal takovou hnusnou ježibabu, že hrb na zádech, bradavice na noce, že kocour na rameni a ta ježibaba mu říká, junáku, když poznáš, co to mám na rameni za zvíře, tak si se mnou můžeš něco začít, že? A ten junák se zděsí a schválně špatně řekne chobotnice, že? A ona říká, no přesné to úplně nebylo, ale uznám ti to. No, tak...

má jak nože a z těch zubů čiší strach. Nekýmesr, ach můj Bože,

0: herectví, jak říkají někteří, jsou prý metamorfózy, věčné proměny. Snad právě proto já dobrák od kosti, člověk čistý a nezáludný, mravně spanilý. Snad právě proto jsem já musel taková dlouhá, útrpná léta hrát s námahou a mnohdy i vnitřním odporem. Lumpy, lotry, podvodníky, záletníky, dobrodruhy, proutníky. Prostě vše, čeho jsem přímo průzračným opakem.
1: Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej, za chvíli seš červů potrava. Wa, wa. Naplni se můj černej skutku, však víme, jak se to dělá. Jednu kulku do žaludku, druhou doprostřed čela. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej. Bude to dřív, než bys řekl švec. C, c, c.
2: Tak, můžeme se pustit do druhé půle. Studie a zkoušky na JAMU. Co vaše zkoušky? Vždycky proběhly včas a v termínu? No, to si pište, že neproběhly. Především zkouška z marxismu, leninismu, to byl oříšek, že jo? To jsme měli takový zajímavý předměty tenkrát, to už dnešní generace vůbec nezná. A my jsme jednou, to si pamatuju, měli jsme spolužáka Huberta Krejčího, který studoval s námi režii v tom našem ročníku a ten nás potkal před školou a říkal, kluci, my jsme šli tři se Skopalem a se Zedničkem a říkal, kluci, pojďte, půjdeme na zkoušku z toho Marxáku a uděláme si to teď před prázdninama. Říkám, že normálně na to nejsme připraveni. No to nevadí, ale uděláme to. No říkal, no to není tak blbej nápad, jdeme. Přišli jsme tam, ten profesor, co to učil, málem omdlel, protože on čekal všechno, ale tohle ne. Když nás uviděl, ale nevím, jestli to udělal schválně, nebo jestli to tak jenom neprozřetelně, ale spíš si myslím, že to byl určitý dárek od něho. On nám zadal otázky, nechal nás v jedné třídě se připravovat a tam nechal jakoby takovou náhodou ležet knihu, ve které to všechno bylo, ty odpovědi. A my jsme si to nastudovali, ty odpovědi, a já jsem si napsal poznámky a věděl jsem jenom, že až tam potom přijdu vedle do té zkušebny, takže nesmím mlčet ani chvilku, že pořád musím mluvit, protože jakmile začnu mlčet, tak to je konec. A dokonce jsem si tam napsal i jeden citát z Lenina, pro jistotu. A teď jsem mluvil a vyprávil jsem všecko možný o tom, jak dělnická třída a tohle, já nevím co a všecko, a on vždycky do toho udělal jenom, říkám, ne, pane profesore, vy se ještě že. V určitých momentech zlomu, dějových zlomu, byla taková situace, kdy dělnická třída znovu se dostávala a on zase říkám, ne, to je všecko v pořádku, já přesně vím, co máte na mysli, ale samozřejmě, že tak to nemuselo být. A pořád jsem prostě mlel, že pořád jsem vyprávěl dál a dál a pak on se konečně prosadil a řekl, no takhle to nejde, vy byste pořád vykládal, říkám, nejenom to, já vám řeknu i citát z Lenina. A teď jsem mu to přečetl celý ten citát a on se zarazil a říkal, tak to nikdy Lenin neřekl. Říkám, no to jste na omilu, strana 198. A on vzal tu knížku, říkal, to se hned přesvědčíme, nalistoval tu knížku na straně 198, přečetl to, podíval se na mě, říkal, promiňte, já jsem netušil, že takhle skvěle budete připraven. Podal mě ruku, poblahopřál. Já jsem dostal poprvé a naposled jedničku z marxismu leninismu. Odešel jsem se vztyčenou hlavou, poměšel Zedníček Pavel, ten dostal dvojku a Sváťa Skopal dostal trojku a pak šel Hubert Krejčí a toho vyrazil. Čili Někdy to bylo zajímavé. Taky jsem měl zajímavou zkoušku třeba z dějin divadla. To bylo krásné. To jsme dělali teda po prázdninách, výrazně po prázdninách. A pana profesora jsme dokonce nemohli najít a řekli nám, že je na léčení v lázních Poděbrady. A my jsme tam za ním jeli tenkrát do těch Poděbrad a tam jsme tu zkoušku dělali. Ale jakým způsobem my jsme ho hledali? Přišli jsme do nějaké té zotavovny, která se jmenovala Rudá zář, nebo tak nějak. Jo. Tam nám říkali, že tady on není ubytovaný a jdeme vedle, tak jsme šli vedle, tam byl nějaký ohnivý plamen, nebo jak se to jmenuje, a v té zotavovně on už byl, v teplákách čekal zrovna na oběd. To bylo pro něj hodně takový jako ponižující, když nás uviděl, řekl nám, jděte do hotelu Savoy, tam já přijdu a uděláme tu zkoušku. My jsme šli do hotelu Savoy, tam jsme řekli té číšnici, že budeme dělat zkoušku z dějin divadla, ať tam chodí a pořád obrací ubrusy. A když by něco, tak ať převrhne sklínku nebo něco takového. A ona byla ochotná a vyšla nám vstříc. On si tam sedl a mě dal otázku takovým způsobem, že se ke mně naklonil a zpíval mě Pedojí ladi do Teriany, pedojí ladi na vše strany. Já jsem si říkal, tak on se asi tady zbláznil. A on říká, z čeho to je? Říkám, to je z rádia, já jsem to slyšel. On říká, no to je hodně blbá odpověď. Nechcete si to vylepšit? Já říkám, ne, já, mě nic jiného nenapadá. No to jsem u vás předpokládal. To je ze hry Lišák Pseudolus, jo. Pak mě dal otázku komedie dell'arte a tu jsem už celkem zodpověděl, takže jsem to udělal za tři a byl jsem spokojený. Ale poměšli mý kolegové a musím říct, že dva z nich byli upozorněni, že to dostávají jenom s podmínkou, že si je ještě u státnic potom a u promocí, že si je vyzkouší. A on to skutečně dodržel a těsně předtím, než došlo k promocím, on je zkoušel na schodech. Takovej to byl já, byl tenhle profesor. Jaké máte vzpomínky na Čmaňu? No teď jsme o něm mluvili, Pavel Zedníček, Čmaňa, byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a fotou ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím. Jo, no to nemyslíte vážně. Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za tři týdny, než ten zájezd skončí. Fuj, to jsem si oddechl. Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, že jo? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádné jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl a rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a řekl, říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. My jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, dívej, je, hele, to. Jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, člověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem si tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt Říkám, co je ti? Čeče, Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Říkám, ty jsi říkal furt, jak budeš věrný, a na to zapomeň, jo? Viděl jsi to venku, co tam chodí, čověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl ohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme, vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí a Čmaně říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaně, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis. Říká, Čmaně, co ona říká? A říká, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já ji chci, hrozně ji chci. Říká, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu. Ale vyvrcholilo to celý v té Francii, nás pozvali Čilani, to byla čilská divadelní skupina na Mejdan do hotelu. To bylo 6 nádherných manželských čilských párů, nádherný čilský holky a kluci. A s náma šel ten prorektor pro ty věci politické a Jiřinka Ryšánková, naše učitelka pohybovky, která se od něho nesměla hnout, protože on nikam netrefil a navíc neuměla ani slovo cizím jazykem. A přišli jsme tam a tak to bylo takový jako trapný, chvilku jsme nevěděli, co máme dělat a najednou ta Jiřinka měla nápad. Uděláme mezinárodní etidu, za nás Pavel a za ně třeba John McLeod. Co říkáte? A tak jsme říkali, že jo, tak Pavel protestoval, ale pak se přizpůsobil a začali hrát špiony. A on začal tomu Čilanovi říkat, ty, u nás je to všechno v pořádku, v Praze to probíhá dobře, jo, černá schránka bude vybraná zítra, takže jak u vás. A ten, ještě, to jsme, ten perfektament, a ještě, jo, já ti rozumím úplně všechno, je to dobrý. Zítra to předám na centrále, jo. Dobrý. Ty počkaj, já ti dám materiály, jo. A vzal si od toho prorektora pro věci politické aktovku, ve který on nosil svoje stranické materiály, na tom on i spal, to on nedal vůbec z ruky, a půjčil si to, a protože ten prorektor zrovna pil tekilu a čilský víno, tak si nestačil zaregistrovat ten moment, kdy to bere, a předával to tomu Čilanovi. A teď to uviděl ten prorektor a vyděsil se, skočil po ty aktovce a začali se o to tahat. Čilan tahal na jednu stranu, prorektor na druhou, a Čilani si mysleli, že vstoupil profesor do etidy, tak řvali, bravo, herr profesore, bravo. A on se urazil a odešel. A my jsme tam zůstali, sami s těma čilskýma klukama a holkama. A najednou ty kluci na sebe udělali a odcházeli, jeden po druhým. A my jsme zůstali s těma nádhernýma 6 čilskýma holkama, nás 6 nadržených českých kluků v šustákách. A teď jsme seděli proti ním a ty holky na nás začaly dělat jazyčkama, očičkama, házeli nožky přes nožky. Čmaňa, tyjo, já to nevydržím. Co, dívej se, co dělá, to taky neuvěřitelné. Dívej tím jazykem, co dělá. Ty, ježimaria, po ní skočím. Říkám, Čmaňo, neblbni, to nedělej, to neblázni. Ty neznáme tu mentalitu, rozumíš? Já nevím, kam šli ti chlapi. Šli pro nože, nevíš, rozumíš? Tak jsme tak na nějakou koukali, dělali jsme furt. A oni na nás. A tak to trvalo asi hodinu a po hodině přišli ti kluci zpátky. A ten John se na nás tak díval, jo, a kroutil hlavou a říkal, to je neuvěřitelný. A my jsme říkali, co? No, co my víme o Československu? Že hlavní město je tam Praha, nejkrásnější prej město ve střední Evropě, hrozně bychom se tam chtěli jet podívat, že tam máte nejlepší pivo, i u nás se prodává, a za třetí, že Češi prej jsou nejlepší milenci na světě. My jsme to chtěli těm našim holkám dopřát a vy uděláte tohle. Čmaňa, co říkal? Já jsem mu to přiložil, já tě zabiju, tyho! Takže s Čmaňou já jsem měl zážitků spousty. Upřednostňujete ženy tiché, plaché, drze, extravagantní, či stejně upovídané jako vy? Cítíte tu jemnou urážku? já si nejsem vědom toho, že bych upřednostňoval některé z těchto druhů žen, které jsou tu uvedeny. Já si myslím, pakliže se dá vůbec hovořit v případě žen o druzích, protože žena to je někdo, koho já absolutně uznávám, komu se hluboce skláním, v tomto se podobám panu profesoru Švejcarovi, kterého považuji za převlečenou českou feministku. Já mám strašně ženy rád z toho důvodu, že se mi jednak líbí. Až se mi líbit přestanou, tak se budu pomalu muset zamýšlet nad tím, jak naformulovat parte, ale taky proto, že nám zpříjemňují život, nám mužům. A nebýt toho, že jsou, tak nejsme ani my. A nebýt toho, že jsou s námi, tak nás to tak nebaví, i když mnohdy nás to nebaví s nimi a říkáme si, jaké by to bez nich bylo. Nebylo, nevěřte tomu. Čili já neupřednostňuji žádné ženy, ani tiché, ani plaché. Já upřednostňuji takové, které si to v tu chvíli zaslouží, aby byly upřednostňovány, aspoň v mém pohledu. A pokud si toho všimnou, tak jsem šťastný, to mi úplně stačí. Pane Nudile, máte nás rád? No, mám vás rád. Kdybych vás neměl rád, tak bych tu neseděl. Jestli mám na divadle někoho rád, tak je to především publikum. Vždycky jsem tvrdil a tvrdím to pořád, že publikum je konečným soudcem. To, co napíše nějaký kritik, je sice do určité míry, je-li to kritik fundovaný, ovlivňující, ale není to zavazující a není to směrodatné, aspoň ne pro mě. Ale vy pro mě směrodatní jste. Vy jste určující. A mimo jiné mě taky živíte. Ještě, když jsme u vás, u diváků, jsou diváci taky oblíbení, jsou speciální diváci. My jsme jezdívali s Provázkem do Pardubic a tam chodil nádherný divák, my jsme mu říkali Kropenka. Ten vždycky přišel a svým smíchem strhl všechny. To byl úžasný divák, to je divák k nezaplacení prostě. Jo. My když jsme přijeli, první starost vždycky byla do Pardubic, tak jsme nakoukli, Kropenka je tam, je to v pořádku. Ten se rozdřechtal a všichni byli úplně hotoví, my nemuseli nic dělat. My jsme vešli, udělali jsme takhle a Kropenka už... A už to jelo, jo? A jednou jsme tam zase přijeli a zase jsme něco řekli a Kropenka udělal... A podíval se vedle na paní, která vedle něho seděla a ta paní ho sjela takovým šerným pohledem a Kropenka zmlkl a od té doby už se nikdy nezasmál. To byl jeho poslední smích, který jsem slyšel, pak se oženil a tím skončil. Pane Nutil, zajímalo by mě, jak dopadla vaše první zkušenost s alkoholem a cigaretami. Mockrát dík za vaši odpověď. Co se týče cigaret, to byla první zkušenost. To nás vzal jeden náš starší kamarád, který znává sice... Pak já mám ty zkušenosti s alkoholem za sebou, ale tamhle madam začíná. Řeknu vám, madam, když vám vypadne první sklenka z ruky, nejlepší čas pro to přestat. Jinak zvuk to je nádherný. A sklenička podle zvuku zůstala celá. Zkušenosti s cigaretama jsem měl takový, že první, že můj otec kouřil lípy, to byly výborné cigarety. Na ty moc rád vzpomínám, lepší už byly jenom Bystrice. A já jsem letky, že jo, ty byly takový... Samý z takový význačný značky, že to byla Bystrica, Letka, pak přišly Startky, to už byly Američky trošku, ty Startky. A pak už to šlo dál, to byly Visantky, Kleopatry a tak dál. To už jsme kupovali jenom, když jsme opravdu se poskládali celá třída dohromady. Ale první zkušenost byla s lípou, to jsem doma tátovi čornul, tu jednu krabičku a šli jsme do lomu, kde nám starší spolužák, který sice s náma chodil do třídy, ale byl výrazně starší, asi o 6 let, ukazoval, jak to s tou lípou máme dělat. A tak jsme to udělali dvakrát po sobě a měli jsme takový ten pocit, který každý kuřák, který s tím začíná, zná. A kdy by měl poprvé a naposled tu cigaretu odhodit a už nikdy v tom nepokračovat. A přesto se stane to, nevím, kde se to v člověku vyveme, že se to zlomí a člověk v tom pokračuje a ničí si zdraví dál a je blbej a ještě blbější. Tenkrát to skončilo dost drasticky, to si pamatuju. To jsme přišli tak, že ty kalhoty rovnou šly do pračky. A přesto všechno jsme v tom pokračovali. No, bylo to, je to smutný, ale opravdu doporučuji všem, kteří s tím začínají, aby to hned po tom, co to zkusí, tak aby se nechali inspirovat tím prvním dojmem. Ten první dojem je otřesný, je třeba ho využít a už nikdy v tom nepokračovat. Zachráníte sami sebe. Můžete nám říct ještě nějaké zážitky ze studií? Já se ještě, jestli dovolíte, jednou vrátím k tomu prorektorovi pro věci politické, protože to byl opravdu zážitek na celý život. A velmi určující. My jsme přijeli do té Francie a tam tenkrát zrovna jsme byli v době 1. máje a byla demonstrace. A my jsme to do té doby nezažili, že šly všechny možné politické strany. Vedle sebe šlo desítky názorových seskupení a teď se to sešlo na čtvercovém náměstí v Nancy a uprostřed byl pomník. A náš jevištní mistr řekl, hoši, musíme vylézt na ten pomník a odsud budeme mít nejlepší výhled. Tak jsme tam vylezli a potom jsme pochopili, jak byl výborný a geniálně a předvídavý. Ze všech těch uliček, z každého rohu toho náměstí se vyhrnuli ty názorově odlišné skupiny, postavili se tam, z prefektury vypochodovali policajti, postavili se za štíty, dali si helmy a kouřili. Potom někdo vzal dlažební kostku a hodil to proti těm policajtům, ten jeden policajt to dostal do ty helmy a v ten moment oni ty helmy zaklapli štíty, vzali je do ruky, vzali do druhé ruky obušky, ozvalo se od velitele těch policajtů. A oni vyrazili a ve vteřině to vyčistili, to náměstí. Jediný, kdo tam zůstal, jsme byli my na pomníku. A tak jsme to pozorovali, zase se to náměstí zaplnilo a zase tam ti policajti se postavili na to místo a zase něco naštvalo, tak zase zas vyrazili, zase to vyčistili a my jsme tam zase stáli. A v té chvíli se objevil v jedné té uličce prorektor pro věci politické se zbytkem výpravy, která se neodvážila jít s námi. A teď nás uviděl na tom pomníku, zešílel a šel nás zachraňovat. Jenomže přesně v momentě, kdy se ozvalo a tak prorektor pro věci politické byl jediným zraněným z celé demonstrace. A my jsme z pomníku viděli ty jeho salta a přemety a byl to úžasný pohled. Když si na něho vzpomenu, jak se nám ztratil, jo? Jednoho dne, on nikam netrefil a jednoho dne Jiřínka Ryšánková zmizela ráno, utekla, aby se ho nemusela držet pořád celý den a on zmizel taky. Přitom jsme chodili jenom 150 metrů rovně na oběd do menzy a to bylo všecko a on tam netrefil. Jo? A vrátil se za 2 dny, to už jsme měli trošku starost, protože jsme si říkali, to bude pěkný nářez doma. A on se vrátil, měl takovýhle kruhy pod očima. Jo, přišel a říkal, svolávám chlapce do haly hotelu. Přišli do haly hotelu a on řekl, řeknu vám, jestli chcete problematiku západních hodinových hotelových domů. Vyprávěl mi kamarád, který zde dlouhá léta žije. Odvyprávěl nám problematiku západních hodinových hotelových domů a usnul. A ten potom, když jsme chodili po Paříži a naše holky se dívali do výkladu a říkali, to u nás nikdy nebude. A on říkal, v 6. 5. letce u nás všechno bude. A pak už propadl taky zmaru a říkal, nebude, nikdy to u nás nebude, to je katastrofa. Když se na to dívám, co oni všechno mají, Eiffelovka je tady. To taky bylo krásný, Čmaňa uviděl Eiffelovku, když jsme přišli do Paříže a řekl, ona tu stojí. A on taky, on by nejradši Eiffelov, přišli do Paříže a řekl, ona tu stojí. A on taky, on by nejradši Eiffelovku přestěhoval ten prorektor a všecko a teď

Ale setkali jsme se poprvé tak, když jsem já chtěl dělat přijímačky na JAMU, tak jsem ve Slávii naproti JAMU, tam se dost často chodilo studovat, tak tam jsem potkal studenty čtvrtého ročníku, mezi nimi Zdeněk Mariška seděl. A já jsem byl tak naivní, že jsem se jich ptal, prosím vás, jak se to dělá, jako já bych chtěl na tu JAMU, mi říkal, že se vás mám tady zeptat. A Mariška mě říká, to je jednoduchý, podívej se, běž naproti na katedru, tam je doktorka Pavlincová, řekni, že tě posílám, já teďka na rok odcházím, půjdeš místo mě. Já byl tak blbej, že jsem šel a zeptal se. Tam mě vysvětlili, že to teda je hrozně hloupý nápad, že musím udělat přijímací zkoušky a talentovky. Tam jsem pochopil, že si ze mě Mariška vystřelil, ale já jsem mu to potom vrátil i z úroky. My jsme jednou byli se Sváťou Skopalem v Praze na divadle a šli jsme za jedním naším kamarádem do divadla Otomara Krejčí, do divadla Za branou a věděli jsme, že Mariška tam chce do angažmá. A tak jsme vzali hlavičkový papír a hlavičkovou obálku a napsali jsme: vážený pane Mariško, přijímám vás do angažmá, váš Otomar Krejča. A poslali jsme to do Brna. A přijeli jsme sem v úterý a Čmaňa nás potkal na chodbě a říkal: víte, co se stalo, Mariška jde ke Krejčovi. Říkali, nebyl v ní. Už tam je, no, ježišmarja, kdy? Včera. Je, no ten s náma rok nemluvil a pak nám to teprve popisoval. On tam přišel, Krejča něco psal a Mariška říká: dobrý den, Mariška. Která Mariška? Zdeněk Mariška. Zdeněk a Mariška, já nevím, co chcete. Já jsem Zdeněk Mariška, herec z JAMU, vy mi nabízíte angažmá. Já vám nabízím angažmá? Vyloučeno. Nikomu angažmá nenabízím. Mám plný stav, tak aspoň v mimickém sboru. Nemám mimický sbor. Vypadněte, nezdržujte. Rok jsme spolu kvůli tomu nemluvili, já jsem se mu nedivil, to byl velmi krutej žert. Ale potom jsem přijel do New Yorku, kde Zdeněk potom, když emigroval, pracoval v hotelu Waldorf Astoria. A já jsem si ho nechal zavolat k telefonu a říkám: to je pan Mariška, dobrý den, tady je Krejča, nabízím vám angažmá. Taky jsme se jednou teda při práci setkali, to je pravda, to bylo v brněnském dabingu. No a to si řekneme jenom tak mezi sebou, že jsme tady v Brně, no. To takový, tak trošku. Tam s náma seděla naše kamarádka Silva a ona se nám hrozně líbila. Neměli jsme co dělat, no my jsme ji ošahávali, no. A to jde v tom dabingu, ten čas plyne, no tak jsme to dělali. A teď vyletěl Mesány, pač ona řvala, režisér, že? Nevím, proč to dělala. Vyběhl ven a řekl: co blbnete? Mě kazíte záběr! Jo? A my jsme jako mlčeli a ona nás hned práskla a řekla: nutila Mariška mě žálej na kozy. A Mariška se postavil, zachoval ducha přítomnost, říká: nemáš je nosit do dabingu. A bylo vymalováno. Fakt je, že on tam taky jednou ten Zdeněk přišel do toho dabingu v takovém stavu, že to moc nevnímal, že je v dabingu. A říká, když si to prohlídnul jednou, tu zmičku, říká: vyhoďte zvuk. Tak mu ten zvuk vyhodili. On pokračoval směle dál: vyhoďte obraz. A v zápětí se pozval od režiséra: vyhoďte Marišku. Jak se vám líbilo na mistrovství v balónovém létání v Lisicích? No, copak, mě se tam líbilo, já jsem se tam dostal náhodou, mě tam vyvezl můj kamarád Ivan Martínek, já jsem netušil, že budu létat, protože do poslední chvíle říkali, že všechny balony jsou obsazený a pak najednou někdo přiběhl a řekl: chcete letět? Já jsem říkal: no tak jestli je to možný, tak poletíte tady s tím Němcem. Říkám: ježišmá, s Němcem, já neumím ani slovo. Teď mě tam narvali, stáli jsme tam čtyři v tom koši, já jsem vzletěl tak rychle, že ani rodina to nestačila zaregistrovat. Najednou živitel se jim vznášel do oblak, jo, nikdo nevěděl kam. A já jsem mizel směrem na Boskovice a teď jsme letěli k těm Boskovicím, já jsem nevěděl ani, to jsem tady žil takovou dobu, že v Boskovicích je zřícení na hradu. Já jsem věděl, že tam je zámek, ale že tam je hrad prostě na skále, to mě nenapadlo, Hergot. A teď jsme k tomu pluli a tam stáli lidi a mávali nám. Furt nám někdo mával, že jo? Ale tam na těch zříceninách stáli nějaký a mávali tak jako strašně radostně a postupem času jim jako mrznul ten úsměv na rtech jako a my jsme se k ním blížili čím dál víc. Já jsem si říkal, to je pilot, hrad nám ukazuje zblízka. Tak jsem se k němu ještě obrátil a říkal jsem mu: super, super. A k tomu Němcovi a on mi říká: já jsem tam nechtěl.

0: Tam jsem pochopil, že je to český mluvící Němec, což bylo dobře, ale zároveň jsem si uvědomil, že taky nemusíme letět tam, kam chceme. Což se potvrdilo v zápětí, pač nás to začalo snášet nad Boskovickou přehradu, která nebyla v mapě. Říkal, my to nemáme v mapě. Říkám, no a co to znamená? Že nás to nese k vodě. To já jsem nevěděl, abych tudy nikdy neletěl. A nás to neslo opravdu k vodě, pak to nějak vybral nad těma stromama a letěli jsme dál. A teď nastalo takový krásný dorozumívání s tou doprovodnou výpravou, která nás doprovázela po silnici a měla to bezpečnější. A oni vysílačkama se neustále dorozumívali. A on říká, vypadá to, že přistáváme na louce za Boskovicema. V zápěti už to tak nevypadalo. Hlásil, přistáváme u Vratíkova. Tak jela ta zase jeli k Vratíkovu. Teď my jsme přibližovali se k té louce a říká, asi přistaneme. Říkám, tak asi nebo určitě? No, asi určitě. Držte se pořádně, trochu to drcne. To trochu to drcne, to znamenalo, že jsme málem vypadli. Byla rána, teď jsme na sebe popadali. Chlap, který ležel na mě, říkal, vážím 97 kilo. Já mu to věřil. Ten to nemusel vůbec říkat. Vlastně ten konec toho nádherného plynulého letu byl takový, že jsme odsud lezli jak chrobáci. Jo. To bylo takový po čtyřech, jsme se vyplazili z toho balónu a seběhli se děti ze všech vesnic okolních a chtěli, abych se jim podepisoval na ruce a na nohy a na hlavy a tak jsem se podepisoval. A oni, kde jste si nám tady vzal? Já říkám, z nebes, dětičky, jsem přišel. Z nebes. A bylo to takový hezký až dojemný, jak jsme se tam všichni na ty louce bratřili a oni balili balón a v zápěti vidím, jak na kole se blíží postava a shodil to kolo a seskočil a zval, jděte do hajzlu z té louky, to je moja, jděte to podupete. Tím celý můj let skončil a byl jsem rád. Čili balónové létání se mně moc líbilo. Máte nějaké zážitky z USA, když jste tam s Národním divadlem hráli? No to víte, že mám. Především největší zážitek byl ten, že to byl úspěch. My jsme tam hráli hru Sluha dvou pánů, což je hra velice úspěšná v Praze, řekl bych nejnavštěvovanější hra v Praze, protože jsme teď hráli 80. reprízu a na každé sedí 1000 lidí. A sedí tam až pobydýlko, kde je to na stání a sedí v uličkách a na přístavcích. Je to úžasný. Já jsem si myslel, že to ani v Národním divadle nezažiju, protože jsem měl pocit a viděl jsem tam dost veselých her, že v Národním divadle, speciálně v té historické budově, geneticky něco zakódováno, co znemožňuje divákovi se smát. Já jsem tam zažil situace, kdy se divák zasmál způsobem jako a vedle už někdo seděl a šťouchal do něho a říkal, nesměj se, seš v Národním. Že ta posvátná úcta najednou, řekl bych, jako překonala tu snahu toho člověka, nebo chuť člověka smát se. Tady se stalo něco neuvěřitelného. Probourala se bariéra, lidi se řechtají, než se smějou, plácají se do kolen, tleskají, vyvolávají bravo. Je to krásné a to tež se dělo i v Americe. Tam jsme to hráli se simultánním překladem do sluchátek. Ten překlad byl od té tlumočnice udělán naprosto geniálně. Zatímco my jsme skákali po jevišti a dělali ty špumprnágle, tak těm Američanům do sluchátek ta tlumočnice říkala What's going on? Thank you, have a Nazareth per branch. Just a few less of sadness, depression. No bylo to neuvěřitelný, prostě ten kontrapunkt toho mluvení té překladatelky a těch našich akcí v těch Američanech vyvolával záchvaty smíchu. A dokonce došlo i k tomu, já tam v jednom místě dávám puding jedné divačce do první řady, a, kterou si vždycky vyberu a řeknu, aby mi ho pohlídala. A já jsem jim ho dal a to byl první případ, předtím se to nikdy ani potom nestalo, kdy ho sežrali. Já jsem říkal, že zrovna tady se to stane, to jsem nečekal. Ale Amerika je taková, že jo, to je prostě země. Oni nám říkali, po představení budete mít pouze 3 potlesky, s tím počítejte. My jsme říkali, proč? Protože tady je to zvykem. Tady víc potlesku nemůže být. A říkám, vy se jednou utlučete vlastní svobodou. To je neuvěřitelný. Proč by nemohli být 4? Nemůžou, jenom 3. To je konvence. No a tam byl nachystaný guvernér státu Ohio, který po 35 letech navštívil město Cleveland, kde jsme hráli a oni nám za to byli vděční. Tak ten byl nachystaný na proslov. Když odezněla třetí děkovačka, tak on našlápnul, že jde na proslov a zněla čtvrtá, pátá, osmá, devátá a on furt našlapoval. Ten našlapoval jak divej a furt se tam nemohl prosadit. Pak říkal, já už nejdu a ta ochranka přemlouvala, pane guvernére, kdybyste byl takhle, řekněte, ten ředitel toho divadla, pane, počkejte chviličku, je to nezvyklé, nevím, něco se stalo, nevím. Naši diváci nám zřejmě nějak zblbli a... tak on asi po 16. děkovačce tam vlezl a řekl thank you very much. A tím zkrátil ten 20-stránkový proslov na minimum a my jsme byli ušetřeni těch dlouhých slov a bylo to bezvadný. Ale tam bylo krásných věcí spoustu. Oni nás pozvali třeba na recepci, nebo oni nás pozvali na barbecue, protože každý Američan dělá barbecue, jestli trochu něco znamená, když ne, tak nedělá barbecue. A my jsme šli k general sponsor toho performance na barbecue k němu, protože on sponzoroval ocelárny, tak co by si nezasponzoroval taky National Theatre from Czechoslovakia, tak vlastně from Czech Republic, I'm sorry. A teď jsme u něho seděli a bylo to takový nudný, jo? Nic se nedělo. Tam všichni v kvádrech přišli tak, teď jsme na sebe jako dělali takový nice weather. Yes, sure, of course, yeah. And it's a very, very good performance. Thank you. You know United States? Yes. Yes. You know Czech Republic? No. Tak jsme furt jako se bavili, jo. Ono to takový nezávazný. A Miluška Šplechtová, moje kolegyně, najednou pocítila potřebu, že to potřeba už nějak rozstřelit, zcela správnou potřebu. A tak řekla takovou větu, kterou oni ani nechtěli a nemohli pochopit, protože ona řekla, I go smoke. Teď ti nekuřáci všichni, že uslyšeli už ten způsob, jak jim to řekla, byl divnej a to, že vyzvala vlastně veřejně k tomu, co oni nesmějí, bylo divnější ještě víc. Ona se zarazila, protože jsme do ní začali mírně šťouchat, říkali jsme, že to není vhodný, tak ona by to napravila, tak když viděla ty apple pie, ty jableční koláče na stole, tak to chtěla pochválit a říkala, very good peach. Teď oni hledali ty broskve, jim to přišlo jako invektiva, že žádný nepřinesli, tak oni mazali pro broskve a už si na ní dávali pozor, jakže. Říkali, tato bude trochu divná. A ten general sponsor, aby to zachránil, tak nám nabídl prohlídku zahrady a Miluška to zakončila větou very good Aida. A to jsme lehli my.
1: To třeba něco o Zdeňkovi Pospíšilovi. No to by bylo na další večer. Zdeněk Pospíšil to byl vlastně pro mě fenomenální režisér divadla Na provázku. Vlastně mě tam přijímal do toho divadla. Já o něm hodně hovořím v tom představení Pořád se něco děje, ale Zdeněk byl prostě člověk, který se dokázal nadchnout pro věci, dokázal úžasným způsobem nadchnout i ostatní. A on byl vždycky takový, že jeho babička, ona ho krmila vždycky takovým výborným jídlem a vždycky mu nezapomněla zdůraznit, Zdenečku, je tam to nejlepší, co může být. A on, babi, já to vím. Zdenečku, je to to nejlepší, co jsem ti mohla nabídnout. Já to vím, babi. Zdenečku, to je to nejlepší, věř mi to. A Zdeneček nevydržel a vzal ten talíř s tou hustou polívkou a bum. A já vidím do dneška, jak ta polívka takhle teče po té stěně a ten talíř se pomalu veze dolů, jo. Nebo když s tatínkem stavěli verandu, tak tatínek mu říká, nepoužívej Zdeňku tyhle ty hřebíky, ty dvacítky, dej tam třicítky. Tati, to stačí. Ne, já ti říkám, dej tam třicítky, tatínek byl obrovský stavitel, všemu rozuměl, že jo, dej tam třicítky, já ti to říkám. Ne, opravdu, tati, nech to bude, to stačí. Říkám ti, dej tam třicítky, a Zdeněk vzal sekeru a rozsekal tu verandu, kterou už měli hotovou.
0: Pane Nutil, děkuji vám. Já vám taky děkuji. Za nahrání vašich kazet. Aha, no tak to vám děkuji podruhé. Mnohokrát mi zlepšili náladu v autě při mých dlouhých služebních cestách. Chtěla bych se vás zeptat, jaké byly ohlasy lidí, o kterých ve svých kazetách vyprávíte? Iva. No, milá Ivo, musím vám říct, že ohlasy byly menší, než jsem si myslel. Já jsem si myslel, že spousta lidí bude se cítit dotčená, nebo bude říkat, tohle není pravda, nebo já nevím, jak si to představuje a tak. Protože lidi se neradi přiznávají k tomu, co skutečně zažili a že to bylo takový. Musím říct, že zdaleka tolik ohlasů, co jsem čekal, negativních nepřišlo.
1: pozitivních si vážím velice, ale důležité v tom vašem dotazu je to slovo mnohokrát. Jsem si přehrála tu kazetu. To je důležité, protože tím pádem, že jste si mnohokrát tyto kazety přehrála, milá Ivo, to znamená, že se vám brzo obehrají a koupíte si nové. Proč tak rád vystupujete právě na Šelepce, bývalý návštěvník Šelepky? Já tady vystupuju proto rád, protože tady jsem prožil kus svého mládí. A to dost velký a podstatný kus. Ti pánové, kteří to tady vedou a nenápadně se krčí ve vašich řadách, tamhle sedí pan Jurka Sedláček, pan Bernátek ve svém kouzelném fialovém sáčku. To jsou pánové, kteří to tady řídí už 100 let, tu Šelepku, řídí to bezvadně. Ještě s nimi tady byl kdysi pan Jemelka, ten dneska řídí úplně jinou instituci v jiném městě, které se jmenuje Moskva. A bylo to bezvadné uskupení, které zůstalo z větší části díky tomu, že tady pan Sedláček a pan Bernátek a tady se opravdu, tady kráčela historie, tady zpívali ty nejpopulárnější beatové skupiny, tady se hrála dobrá muzika, tady chodili hezký holky a chodí zase. Tady se to prostě pořád, mně to připadá, že se tady zastavil čas. Že tady, jakoby člověk, když sem vstoupí, omládnul o spoustu roků a proto se sem tak rád vracím a odmítám všechny jiné sály, protože tenhle ten sál svým duchem a tím, co jsem v něm prožil, mi naprosto vyhovuje. Tak.
0: Má někdo živej dotaz? Že jim rád, to je na mě vidět, jim cokoliv. V podstatě se nepříčím žádnému jídlu, to je pravda. Měl bych se příčit a měl bych se příčit hodně jídlům, to je taky pravda, ale o prázdninách jsem byl v Austrálii a tam jsem se naučil jíst všecko, co pochází z moře. Seafood, já jsem to nesnášel, já jsem to nemohl ani vidět, ani cítit jsem to nemohl. Ale tam mě přesvědčili kamarádi o tom, když jsme se zastavili v Hongkongu a tam nás pozvali na večeři a poprvé jsem uviděl, jak se to skutečně připravuje. Ono to zpočátku nebylo nic moc, teda když přinesli ty krevety napíchané na ty špejle a oni byli ještě živí a dělali na nás takový jako no, to říkal, ježišmarja, tohle budeme jíst, jo. Teď na stole se hřály dva hrnce, do té vody jsme to ponořili, kreveta udělala. Zčervenala celá. Masičko zbělelo, oni mě ukázali, jak mám odlomit hlavičku, vyloupnout páteř a voloupat tu krustu. V zápěti to všecko chutnalo úplně báječně a já jsem začal tomu pomalu přicházet na chuť. Ještě nás naučili ty omáčky a to všecko. A ten pán, ten, co nás tam pozval, ten to dělal jako divadelní představení a absolutně mě strhnul pro tu kuchyni. A navíc tam to všecko je čerství, že jo. Tam to rybář uloví, rovnou se to přinese do hospody, rovnou to uvaří, rovnou to dostanete na stůl. Když to, tady je to všecko zmražené a nemá to tu chuť. Já už jsem zkusil tady ten krevetový koktejl hned po návratu a už jsem zase od toho ustoupil. Protože tady je to všecko úplně jinak, to máte pocit, jako když jíte pryš z fatry na pajedla tady. A to, čímž se nechci dotknout tohoto druhu pryže, naopak já si myslím, že tam dělají dobrou pryš a v mnoha ohledech i velmi prospěšnou. Co se jídla týče, tak ryby teď obohatili výrazně můj jídelníček a všechno vůbec, co se moře týká, protože teď už kdykoliv bude příležitost k tomu, abych to v čerstvé podobě dostal, tak se tomu nebudu bránit. Ještě někdo má živý dotaz? Umím vařit, samozřejmě. Vařím dobře, vařím rád. Když... Může to potvrdit moje žena, samozřejmě může. To já zase bych neřekl nic, co by žena nemohla potvrdit, protože vím, že kdyby to nemohla potvrdit, tak mi to doma přitvrdí. Každopádně, když mám čas, a to je velmi málo, tak vařím právě rád čínskou kuchyni a to proto, že čínská kuchyně vlastně, a to jsem taky trošku byl vyveden z omylu tam v tom Hongkongu a v Singapuru a v Thajsku a v Austrálii, naše představa je nasekat na kousky maso, přidat trošku zeleniny, sojové omáčky a nechat to všecko na tom tuku opražit a máme vymalováno, jo? Není to tak. Čínská kuchyně má mnoho set druhů. Je to příšerný, kolik druhů má. Nevím, jestli vám řekne třeba něco čínská kuchyně jamča. Mně to neřeklo nic. To je maso a čaj. Ale je to úžasný v tom, že tam přijedou s takovýma vozejčkama, jen tam přijdete, sednete si, už je u vás bába s vozejčkem a s šikmejma očima, tam mají všechny šikmý oči.
1: A teď vám doveze takový dortičky různý a buchtičky a v tom je kolečko a vy to sníte a je to hrozně dobrý všechno. A oni vám dělají křížky takový, jako že jste to snědli, jo, a čím víc křížků, tím víc se blížíte obezitě. A teď to sníte, to, tu buchtičku s tím kolečkem a říkáte, z čeho to bylo? A my říkají, to bylo z takového tlustého mořského bílého červa. Ono to tam tak jako pluje, no taky jsem říkal. Bylo to úžasné, bylo to dobré. A to ještě zdaleka jsme nebyli ani u toho, že přinesli potom slepičí pařát, že jo. A teď ten slepič, teď je to s tím palcem takhle obráceným, jo. A je to obalený nějakou omáčkou, říkám, tohle nebudu. Jest to, to musíš zkusit všecko, říkám, no tak to zkusím, no. Tak jsem jedl slepičí pařát, no. Slepičí pařát, bylo to dobrý, nechtíky jsem si dával, všechno. Úžasnou chuť to mělo. A to je čínská kuchyň. Čili čínskou kuchyň já vařím, protože poskytuje možnost pro fantazii. Protože tam můžu v podstatě vrznout cokoliv a rodina to s úspěchem jako sní. A já si myslím, že to je podstatné, aby muž, když vaří, vařil úspěšně. Protože žena vaří z povinnosti, u nás je to tak zavedeno, muž vaří z libosti. Když muž uvaří, tak je to záležitost, všichni mu to musí chválit, když mě doma nikdo nechválí, já jsem nervózní, tak říkám, jak to, že to nechválíte, to je to výborný, ne? A oni všichni, ano, tatínku, že nás to nenapadlo, samozřejmě, to výborný. Trošku tušíte to pokrytectví, no, ale přece jenom vám to lichotí, jako, no, no, když tak si to vynutíte, a to, je to dobrý, no. Pak vám syneček políbí ruku po obědě, řekne, děkuji živiteli a odejde. To... Tak já tady mám poslední písemný dotaz, má ještě někdo něco naživo?
2: Co říkáte na politiku a když máte takovou skvělou výmluvnost, proč se do politiky nepřipojíte a pokud ano, tak do které strany?
1: Vidím, že na výmluvnost se ptáte záměrně, pač taky nemáte nejhorší. Ale můžu vás ubezpečit, že politika, pokud sám nejste politikem a nevíte to líp než já, není jenom otázka výmluvnosti. Politika je otázka činů, politika je otázka erudovanosti, politika je otázka odvahy a politika je taky špína, která se častokrát musí prát a tu neperu rád. Jaký je pro vás jako kolega Jiří Kodet? No, Jiří Kodet je pro mě báječný kolega. Jiřího Kodeta určitě všichni znáte. Znáte ho jako noblesního člověka, jako šlechtice českého filmu, českého divadla. Já si pamatuju, když nás představovali, mě představoval Jiří Mencl Kodetovi poprvé a řekl, to je pan Jiří Kodet a to je pan Miloslav Donutil. A Jirka řekl, promiň, Jiří, ale nevím, po kolikáté ti budu vysvětlovat, že nejdříve musíš představit toho méně známého a potom teprve toho slavného. Tím jsme se spolu seznámili, pak jsme se stali kolegy v divadle a jednou přišly dvě divačky za mnou, chtěli nějaký podpis a když tam vešli, tak akorát narazili na Jirku Kodeta a on říkal, ale jdete pochopitelně za mnou, že? A oni říkali, ne, jdeme za panem Donutilem. Aha, tak to je o 3 šatny a 50 let dál. Jeho historek je strašná spousta, vypráví se o něm celé legendy a je to na celý večer, ale aspoň jednu mi dovolte vzpomenout, snad se Jirka neurazí, když ji budu povídat a možná i nepřesně, ale když byli kdysi s činoherním klubem v Anglii, tak Jirka řekl, byl by to hřích, když člověk je v Anglii, aby nenavštívil hotel Hilton. Já jsem tam šel, měl jsem v kapse 55 liber, to byly 3 měsíční platy a 2 obleky. Přišel jsem tam, sedl jsem si ke stolu, udělal jsem na vrchního protože jsem pochopitelně neznal ani slova anglicky. Vrchní přišel, já jsem ukázal na jídelní lístek, ten trouba to pochopil a přinesl ho. Já jsem ho otevřel, prstem jsem ukázal na jedno jídlo a udělal jsem Vrchní viděl, že jsem zřejmě nějaký bohatý podivín a odešel. Já jsem rozevřel Timesy a předstíral jsem četbu. Asi po 3/4 hodině se otevřely dveře, vyjel vozík, na kterém jel 14-poschodový svatební dort. Všichni tleskali a hledali nevěstu. Já tam byl pochopitelně sám. Dort přivezli ke mně, šoupli mi ho na stůl, já jsem vzal moučníkový příbor, naštěstí s ním umím zacházet, a ze 14. poschodí jsem odebral jahodu, kterou tam umístili přímo rafinovaně. Tu jahodu jsem s lžičkou pudingu snědl, udělal jsem na vrchní om, ten pohunek to pochopil, přišel ke mně a jsem mu naznačil, že zaplatím. Vypsal mi účet na 51 liber 50. Dal jsem mu svých 55 a odešel jsem do háje.

Tak poslední dotaz, který tady mám. Vzpomenete si na nějakou veselou příhodu z natáčení při filmu Dědictví Volkem Polívkou? Vzpomenu a rád. A věřím, že i vy si vzpomenete při tomto filmu na veselé příhody, které jste si z tohoto filmu odnesli po jeho shlédnutí. Já jenom na závěr řeknu, že jsme se na ten název těšili, že jsme vždycky chtěli, aby ten název byl vyslovován celým jménem, že jsme s Bolkem si přáli, aby to v televizi zaznělo naplno. A stalo se to poprvé na festivalu v Plzni, kde paní hlasatelka řekla: vážení přátelé, dnešní večer uvidíte premiéru českého filmu Dědictví a ne naši Guten Tag. A my jsme říkali: ne, to jste neřekla celé. A tak ona znovu se pokusila, řekla: uvidíte premiéru filmu Dědictví a ne naši Guten Tag. Znovu to nebylo celé. Nastoupil její kolega, kterýmu se to velmi líbilo, a řekl: vážení přátelé, dnes večer uvidíte premiéru filmu Dědictví a ne kurva naši Guten Tag. Děkuji vám.

0: večer. Já jsem rád, že jsem zase po čase mezi vámi, mezi svými, abych tak řekl, a že můžeme pokračovat v našich tolik oblíbených zdravotních kurzech. Dnes bych rád s vámi probral problematiku první pomoci tak nějak všeobecně. Já doufám, že máte ty záznamníčky, ty tušky, kohinorky, jak jsem vám minule rozdal, tak si pište. První pomoc by měla být v zásadě taková, aby to nebyla zároveň pomoc poslední. Na živém modelu si proto nyní předvedeme několik základních záchranných akcí. Prosil bych nějakého dobrovolníka, aby se mi neprodleně přihlásil jako model raněného. No tak co je? Čekal jsem les rukou. Že by ostych? Nevadí, určím sám pro začátek. No, dívejte se mi do očí.
1: Neuhýbejte pohledem, stejně po váš ano.
0: Pojďte mi, mladí, pojďte, přišel jste pozdě, zdržujete besedu. Rušíte, pojďte rychleji, no. Používejte obou nohou laskavě. Instruktor Sekera. A vy jak se jmenujete? Překvapil jsem vás otázkou. Máte jméno? No máte jméno? Tam se vás, máte jméno? No? No máte jméno?
2: Mám.
0: No tak? No tak ven s ním. Tak prosím, jak se jmenujete?
2: Já se jmenuju Petr Středa.
0: Proč to říkáte tak skromně a bojácně? To je docela hezké jméno, tak to řeknu hrdě. Petr Středa! Navíc máte každý týden svátek, že?
3: Teda, nezalamujte se tady, prosím vás, takový vtip to zase nebyl. No, výborně, tak podívejte se, já vám navodím situaci. Já vám řeknu, co od vás potřebuji, Středa, no.
0: Jsme sami dva v hlubokém lese. Široko daleko není živáčka kromě mě. Vy sbíráte houby, zranil jste se, ležíte, úpíte. Já zaslechnu vaše volání, vyslídím vás a zachráním. Situace je jasná, Středa. Lehněte si a upěte. Co je, Středa? Nerozuměl jste otázce? Lehněte si a upěte.
2: Jako lehněte si a spěte.
0: Upěte, volejte mi au. No zkuste si to, Středa. No, špulíte dobře, ještě zvuky. Pojďte sem. Jaký hau. Co pak jste sova křížená ze psem? Jste raněn jako zvíře, Středa. Volejte o pomoc, vejte. Rychle, Středa.
2: Jsem to ale zvíře.
0: Vypadněte. Přátelé, takhle ne. Musíme vybrat někoho nadanějšího, obratnějšího, ochotnějšího. Tohle... Středa, já jsem vás vyrazil, ne? Jak to, že jste se vrátil, Středa? Jak to, že jste tady, Středa?
2: Já jsem tady zase.
0: To vidím. Jak to je možný?
2: Protože já jsem se vrátil, protože...
0: Protože co?
2: Co?
0: Co?
2: Protože mě je to líto.
0: Co je vám líto?
2: Mně je líto to.
0: Co?
2: Co?
0: Co je vám líto?
2: To. Líto to, že když už jsem jednou byl vybrán jako prakticky jako nejlepší.
3: No ne, teda ne jako nejlepší.
0: To jste špatně pochopil. Jako krajní jste byl vybrán, Středa, jako krajní.
2: No No jako nejlepší z celého našeho kraje.
3: To víte, že jo, to by ten kraj vypadal. To bych mu nepřál. Jako nejlepší od kraje, ode zdi, od omítky, víte, středa. A nikdo jiný tam nebyl, tak jsem šáhnul po vás. A to jsem si dal. Tady já do vás vidím, středa. Tam se tady zalíbilo na prčnech, co? Se chcete producírovat. Vytahovat se chcete. Koho máte v sále? Máte v sále děvče?
2: Já ještě nemám děvče.
3: To rád slyším. To je veliký štěstí pro národ. Tak koho máte v sále? Příbuzný?
2: No jsou to zpřízně.
3: No zpřízně lidi to jsou příbuzní, ono je jich víc, jo?
2: Lidi.
3: No lidi, je jich víc, jo?
2: No, my jsme přijeli autobusem. No,
3: chápu, dostali jste vycházku, že jo? Mají taky takovýhle svetry?
2: To je zpříze.
3: Mě nezajímá, čo to je, mě by zajímalo, kde jste to ukradl, středa.
2: To jsem dostal od Ježíška.
3: Jo, to je od Ježíška. To asi celý rok zlobil, co středa? Přijde zase letos Ježíšek?
2: No, já už mám otevřený okno.
3: No, spíte pod ním, co? Si dejte pozor, aby vám nenamrzla hlava, středa, víte.
2: To se nemůže stát, já si do ní leju Fridec.
3: Děláte moc dobře. Tak až zase přijde Ježíšek, tak mu ten svetr vraťte, protože si z vás ošklivě vystřelil. Vypadá tak manekín z domu hrůzy, středa. A teď vážně, vy mi neumíte zařvat, je to tak? No je to tak, nebo ne? No řekněte to.
2: Je to to.
3: No, tak vidíte, tě, že to uznáváte. Jak byste letěl, víte. Ale abyste viděl, že jsem dobrák a ne jak se o mě rozhlašuje, že jsem hrubián, tak si vás tady ponechám. Ale někdo vám musí ukázat, jak se řve, a vy to napodobíte. Tak pojďte mu někdo ukázat, jak se řve. Tak řvát tu umíte všichni, ne? To je ochota, pane. To je spolupráce. Smetánka si vyrazila na kurzy. Počkejte, já vás rozproudím, já vás probudím tady.
4: Můžete špačky. Že si sem nevzal peřinu ještě.
3: Pojďte, já vás probudím.
5: Co je, bude se hlasovat nebo co?
3: Instruktor Sekera.
5: Já jsem Václav Letel Beďouc.
3: No prosím, to se hodí. Jste vedoucí, umíte řvát jistě. Zařvete mu.
5: Uá!
3: No prosím, té zvíře, vedoucí. Děkuju vám, můžete jít zase spát.
5: Uá!
3: Co to bylo? Co to bylo, vedoucí?
5: Já jsem si to zkoušel ještě jednou.
3: Já vám nám zkoušel, já do vás vidím jak dohubený. Vy to chcete zesměšnit, ty moje kurzy.
5: Jo, no.
3: Víte, kolik já to mám? Někdy to mám nahoře, někdy to mám dole. Pomůcky si musím...
6: Pojďte, mástoři.
3: Pojďte před středat. Já si tady ponechám oba. Raněný zachránce a já to budu řídit. Budete tady středu zachraňovat. Seznamte se mi.
5: Já jsem zachránce.
2: Raněný.
5: Zachránce.
2: Raněný.
3: Jménem se představujeme. Prosím.
5: Já jsem Vašek Datel Beďoucí.
2: Raněný Petr Seda Zvířata. Vašek Datel Beďoucí. Raněný Petr Seda Zvířata.
3: Jednou to stačilo. Šaškové nesvědomity. Včera na židle, to bude jako v lese. Vy co děláte?
5: Já jsem vedoucí.
6: No jo. To nám pořád neříkejte, že jste vedoucí. Já jsem vedoucí. Já jsem vedoucí.
3: To se někdo špatně vyspí a zítra vedoucí nemusíte být.
5: Jo.
3: Já se vás tam, co děláte v lese, vedoucí.
5: Kvůli houbám jsem tady.
3: Prosím, i vedoucí může sbírat houby. Ovšem, přátelé, mluvíme-li o houbách, pozor mi na to, naše mochu... Co je vedoucí?
5: Co tady děláte, čumeče?
3: Teda, co tady děláte?
6: Tady lítá. Se tady chladíte jak pes. Co to je?
3: Jste zlásil, Středa.
2: Já jsem raněný Petr Středa zvíře v lese.
3: Zpomíte.
2: A vy se mě nespravedlivě.
3: Ano, já jsem vás udeřil, to je pravda. No, vidíte, vedoucí, co se může stát? Urovnejte stromy, Středa. My kolikrát v lese kvůli houbám nevidíme raněného člověka. Na co asi čekáte, vedoucí? Na co čekáte? No jděte a zachraňte mi ho, ne?
5: Jen tak bez průpravy.
3: To je jedno, že nic neumíte. Hlavně, že se vás jmenoval. Jdeme, pojďte.
7: Maria!
8: Jste se zbláznil, takhle se blíží zachránce. Za něj řídíte jak Alibaba. Se vás vyděsil. Musíte postupovat něžně jako zdravotní sestřenice. Znova.
7: Nebojte se, to jsem přece já, hodný zdravotní bratr. Kok. Kok.
8: Tak pojdeš, zase špatně. Vy mi ho taháte, vy nevíte, co mu je a vy mi ho taháte. Co vám udělal, Sina? No, co vám udělal?
9: Kostrč vedoucí, kostrč.
5: Já jsem Pašek datel vedoucí.
8: Jste se seznámili, nechte toho. Všechno bylo špatně. To je materiál mizerný. Dávejte pozor. Předehraju celou záchranou lesní akci znovu. Jsme v lese, ano?
5: Ano.
8: Sbíráme houby, ano?
5: Ano.
8: Netvařte se uraženě, datel, nebo vám přistřihnu křídla. Sbíráme houby.
9: Vy ty houby rovnou jíte.
8: Najednou jsme chytrý. Najednou jsme chytrý. Vy máte úpět. Co pak nějaký raněný právě zde v lese na odlehlém místě? Co pak je vám, dobrý muži, co pak je vám? Tak to se samozřejmě zeptám, pokud vidím, že raněný není bezvědomý. Pokud by byl raněný bezvědomý, zásadně se neptám. To si zapište. Teď vy sám, zkuste si to.
5: I s těma houbama?
8: Samozřejmě. Celou záchranou lesní akci. Neklaňte se pořád jako šašek vedoucí. To děláte schválně tohleto, co? Jděte i nudy, tady vidíte, že jsem to vyzbíral.
5: A co je tohle?
8: To je prašivka.
5: No to my na provozovně normálně jíme, víte?
8: Jo, tak si zejte ráno přepočtěte lidi a jděte i nudy.
7: Středa! Křikněte mi jen tak kvůli orientaci, předpokládám, že ten les bude hustý, jo?
8: A jo, on vám křikne, neporoučejte si. Křikněte mu, vedoucí, to má hustý.
9: Křičím kvůli orientaci. Křičím kvůli orientaci. Tady jsem, tady, u toho velkýho hřibu. Tady, u toho velkýho...
10: To není

0: Netancujte v tom, vedoucí, a pokračujte. Už se stalo.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Nejste náhodou bezvědomí?
2: No, zatím ne.
1: To je škoda, to bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak jak se máte, dobrý muži, jak se máte?
2: Ani se neptejte, dobrý muži, mám se dobře. Teď jsem se nechal zapsat do kurzů první pomoci, máme tam hodného pana Sekiru, ten...
3: Nešplhejte, středa, nešplhejte, to si vykládejte příbuzným, až se budete vracet autobusem. Teď si laskavě vyberte zranění a pokračujeme. Nenapovídejte mu, datel. Víš, tak malej datel, vedoucí. Snad víc, co mu je, ne? Co je vám středa?
2: No, tak mě je.
3: No?
2: Mě bolí.
3: Kde vás to bolí?
2: Mně se dělá...
3: Kde se vám to dělá?
2: Teda nedělá vlastně. Já mám...
3: Kde to máte?
2: Takhle jako vzadu, jo. No vlastně vzadu, ne, spíš vepředu.
3: Tak středa upřímně, máte to vepředu nebo vzadu?
2: Já nevím.
1: No jo, ale jak já ho mám zachraňovat, když neví, kde to má?
3: Vymlčte. Tak mu určím zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývá dosti častým zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede nám přesně stanovit diagnózu svého poranění.
2: Tak vidíte.
3: Vymlčte se. Vy jste v šoku, a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Vy jste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu lýtkové kosti, navíc komplikovanou ukopnutým palcem. Tak, můžete veselé upět a vy na něj zachránit ho.
2: Mizerové.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí...
3: Na mě se neotáčejte, vedoucí, já v lese nebudu, musíte spolehat na sebe. Jestli vám tady vadí, tak si myslete, že jsem strom nebo medvěd.
1: Že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Pozor, za náma je huňatej. Tak... Jak je vám, dobrý muži, jak je vám?
2: Ani se neptejte, dobrý muži. Jsem tady na ohlodaném místě.
3: Na odlehlém místě, středa, na odlehlém. Leda, že byste to kolem sebe ohlodal sám, víte. A to nesmíte, ležíte v rezervaci, abyste to neměl tak lehký.
2: Ležím tady v restauraci.
3: V rezervaci. V restauraci jste ležel asi dopoledne, jak ta kouka. Hezky dlouho, že jo? To je materiál.
2: Dopoledne jsem ležel hezky dlouho v restauraci. A milej zlatej, co se taky nestane. Protrh se pode mnou kulečník. Na třikrát ukopnutá lýková kost.
3: Lýková kost, nejsme v sadu, trpíme v lese.
2: Nejsme v sadu, prtvíme v lese. A když jsem to viděl, vsteky kopnu do praživky.
3: Tak a teď vás mám středa, to mi vysvětlíte. A kde se vzala vedle kulečníku prašivka? A rychle.
2: Kde se vzala tu?
3: Tedy já vás žádám, abyste nám vysvětlil, jak jste se skontaktoval s prašivkou.
2: Běžím do lesa se bohmatá.
3: Prosím, vaše věc. I takový jsou bohužel mezi námi. No a dál?
2: Co mi vlastně je? A když jsem to viděl, vsteky kopnul do prašivky, byla tomu komůrka zelená, lízovitá, naše nejedovatější houba.
3: Nevykládejte mu tady o houbách a nechte se ošetřit, středa, mám vás plný zuby.
2: A uchopnu si palec. Taková vám smůla, to už se mi dlouho nestalo. Ošetřte mne, prosím vás. Děkuji vám pěkně.
3: Teď vy.
1: No, řeknu vám.
3: To jste mu to moc neřekl, znova.
1: Řeknu vám, Středa, teda tohle se stát mě tak nevím, nevím, co bych dělal, ale nic z toho nedělejte. Stanou se kolikrát i horší věci, lidi přijdou po majetek, po peníze, ale vy nezoupejte, poukejte si na to a uvidíte, ono se vám to určitě zahojí a nashledanou.
3: Kde se vedou, jaký nashledanou? Kvůli čemu jste v lese? No kvůli čemu?
1: Kvůli houbám, ne?
3: To si myslíte vy? Kvůli poskytnutí první pomoci jsme vždycky všichni v každém lese. Tak to si musíte počínat, jděte stranou. Neklesejte na mysli, milí raněni, já vám poskytnu kvalitní první pomoc. Vaši nožku, příteli, znehybníme, k čemuž je ovšem zapotřebí, čeho? Dlahy. Pokud dla ovšem není, stačí ku příkladu toto pravítko, kterým si tak dětinsky hrajete. Převedoucí, co je?
1: Tohle kde by se, prosím vás, v lese vzalo pravítko?
3: A to je pravda, zapomněl jsem.
4: A to je opravdu legrat. Kde by se v lese vzalo pravítko?
3: Tady by se vzalo.
4: A přišel se v lese roztržitý profesor. A pravítko nám ztratil.
3: To se v českých lesích běžně stává. Hlavně, že máme dlahu. Koukejte mu to přivázat.
1: On sebou škube.
3: Nežalujte.
1: Já nežaluju, já to jenom hlásím, je to moje občanská povinnost.
3: A vy sebou neškubejte raněný, nebo vám to špatně zroste a budete mě vyhledávat na středisku či v mé bytové jednotce.
2: Ježišmarja, jen to ne. Mně už to zrůstá.
3: No, to rád slyším. Vidíte, přátelé, výsledky kurzu jsou mezi námi. Nožička nám drží, Středa si vykračuje jako živá. No a my budeme pokračovat v látce dále.
1: Prosím vás, nemohl byste ty vaše keci zkrátit?
3: Počkejte, vedoucí, nejste drzej trochu.
1: Ještě to se vám, nedá poslouchat.
2: Vám se podíváme, vedoucí, na zoubek. Co kdyby se takhle topil? No, no, no. No, situace, záchrana tonoucího. Co říkáte? Rybníček? Vodička? No, no, dovnitř, topte se mi. Topte se mi.
1: Ale. Hojte mi kachničku nebo korky!
2: Tak.
1: Je to v létě?
3: No jistě, topíme se v létě.
1: Hilfe! Hilfe! Hilfe!
3: Já vám vytahuji, napichuji na stavidlo, uzdravená Středa kráčí po hrázi a oživuje. Prosím, Středa, oživujte.
2: No teď je na stavidle.
3: Není ožive, nasaďte mu umělé dýchání.
2: Já jemu.
3: No vy jemu, ne?
2: Odkud kam?
3: Z Prahy do Brna, čověče, ne? No z úst do úst dělejte. Kde jste byl, když jsme to probírali? Ten člověk potřebuje kyslík, válil se v bahně. Vydržte utonulý, kyslík se blíží. Předáváme kyslík. Předáme se kyslík.
2: Pane instruktore, ale nešlo by udělat něco s tím jeho nosem?
3: Kdo?
2: Ač on mi s ním bude šimrat, on ho má rozpláclej.
3: Buďte rád, že ho má rozpláclej, aspoň to bude těsnit. Utonulý, bude ho to šimrat?
1: Šimralo to jiný, nevím, proč by to mělo šimrat Středu.
3: Slyšel jste sám, Středa. Předejte dusy, teda kyslík. A už rychle. On mu nedá kyslík. On nedá kyslík.
2: A mě to bude šimrat.
3: Šimrat, šimrat, Středa, tady jde o život a vy šimrat, šimrat.
2: Ale o jeho život, ne o můj. Je tady vždycky všecko šimrat, já jdu domů, nashledanou.
1: A já jdu taky domů, protože mě by se po Středovi stejskalo tak.
3: Středa, vraťte mi pravítko.
2: To není vaše, to je roztrženýho profesora.
3: Počkejte, vy si o vám vzpomenete, jak se utopíte v lese. Neuvěřitelný. Končím kurzy. Jsem silně naštvaný. To byl materiál. Sejdeme se příští týden. Probereme si první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Vypravte si předem, kdo by chtěl být modelem raněného. Nebo s váma zatočím. Nazdar.

0: Mně se vám zdají strašný sny. To je neskutečný, ale neskutečný. Mně se zdají úplně živý sny. Mně už se několik let zdá, že jsem kapr. To je ďábelský sen. Teď já jsem s pár kamarádama kaprama takhle ležel pod břehem, nebo seděl pod břehem rybníka. Docela dobrá parta. Šéfem byl 5-kilovej kapr Čenda. Tak jim říkám, hoši, slyšel jsem od Cína, že budou Vánoce. Děsnej sen. Já už jsem se viděl, jak se třepu v síti, potom zase, jak jsem v kádi břichem nahoru, někdo nás přelívá do jiný kádě, teď já vypad na chodník, hrozně jsem se praštil do hřbetu, takovej gumovej chlap mě popad do hadru, napřah na mě palici, no já se probudil úplně suchej strachy. Kam, slipme si? Slipme si nad svíčkou, že budeme opatrný. A škoda, že tu není Láďa, říkal 2-kilovej kapr Slávek. Kde je mu konec? Láďa, on byl 4-kilovej a minulej týden spol knedlík. A přesně v tom byl háček. S Láďou je to divný, říkal 8-kilovej Venca. Když ho starý Havránek vytáh, prej mu Láďa říkal, když mě hodíš zpátky, řeknu ti, kde se schovávají ty největší. Kdo ti to říkal? Jsem se optal. Bělice, říkal Venca. Já vím, bělice hodně kecají. A co, když je to pravda? Teda, jestli je to pravda, říkal 3-kilovej Tonda, tak bychom se měli podívat, jestli není Láďa někde schovaný. Jenomže nejsme se stačili dohodnout, jak budeme pátrat po Láďovi, vozval se dupot, rachot, voda se zakalila, nějaký bydlo šmátralo mezi náma, každý zdrhal, kam se dalo. Najednou mě probudila žena, říká, vstávej Pepku, ještě drej den. Teď ze mě stáhla peřinu, vlekla mě za ruku do koupelny, pojď se něco podívat. Vana plná vody a v rohu stál velký černý kapr. Já vám, přátelé, poznal Čendu. Čenda se otočil, vystrčil hlavu z vody, povídá, seš pěknej všivák, Pepku. Žena odběhla, protože se jí pálilo vánoční cukroví. Já čapnul Čendu, šoupnul jsem ho pod župan a ven. Teď jsem zdrhal ulicema, Čenda mi dvakrát vyklous. Lidi se zastavovali, smáli se, když jsem doběhl s Čendou k řece, vytáhl jsem ho, říkám, Čendo, měj se, šoup jsem ho do vody. Čenda projel těsně pod hladinou, vystrčil hlavu, povídá, tík. Kde se vzal, tu se vzal, za mnou takovej chlap a řve na mě, tak já se s nima chytám a ty darebáku je hází zpátky. Teď mával stromečkem, zuřil, já mu povídám, já jsem mu chtěl udělat radost. Říká, čověč, já udělám radost tobě, patříš k ním, vrazil do mě. Já jsem se v letu ještě chytil stromečku, najednou jsem byl ve vodě, v pravý ruce držím stromeček. Já byl tak nešťastný, že zrovna nesvítí. Teď se přihnal Čenda a říká, pojď se mnou, já vím o jednom pěkným podstavečku na stromeček. Tak jsem se vydal za Čendou. Najednou tadyhle Čenda mi daruje k Vánocům řetízek z kapřích šupin. Já jsem dal Čendovi krabičku syrek, co jsem našel v županu. Čenda z nich měl děsnou radost. Vyhrabal pár prskavek, zapál je, světýlko prskavek vozařovalo houfy udivených vokounů. Vstávej, Pepku! Zase křičela žena. Já jsem se probral, žena nade mnou stála s nožem a s palicí. Já se lek a zafičel zpátky pod peřinu. Ona jí ze mě stáhla, podává mi palici a nůž, říká, musí zabít kapra, je ve vaně. Teď z koupelny se ozvalo. Počkej, člověče, tady není. On tady není, on někam utek. Tak to byla přece jenom pravda, řekl jsem si. Vyskočím z postele a ve vaně bylo jenom pár šupin. Zmizel, bědoval děda. Já jsem se tichonce oblík a když jsem seděl na posteli a hledal boty, uviděl jsem Čendu. Čenda v rohu, koulí na mě očima. Já jsem ho vytáhl, strčil jsem ho pod košili, vyklouk jsem za dveře, cestou k řece jsem ho ani jednou nepustil na zem. U řeky na břehu spousta lidí prohledávali bydlama vodu. Teď vodu se ozvalo z pod košile, to úpěl Čenda. Sáhnul jsem po něm, vytak jsem ho, hodil jsem ho bez rozmýšlení do řeky. To je on, zase řval ten chlap. Hnal se ke mně, hází kapry zpátky do vody. Krade stromečky. Já už jsem na nic nečekal a zdrhal jsem pryč. Najednou mě probudil zvonek. Pošťák nese poštu. To je vedro, pane Dvořák, co? Takovýhle léto už dlouho nebylo. Dá mi poštu a najednou já koukám lístek z Třeboně. Srdečný pozdrav ti posílá Čenda s rodinou.
1: Jednoho dne nastalo to, že jsem byl povolán. Nastoupil jsem do vojenského estrádního souboru. Mělo to výhodu v tom, že tam se mnou nastoupil kompletní klub bestií. Takže vznikla taková zvláštní vojna. My jsme našeho velitele pro věci vojenské zvládli takovým způsobem, že když nás poslali na cvičení, tak jsme tam dojeli, dali jsme se všichni do rola, dobrovolně, a každé ráno brilantýna na hlavu, ručník a proti sluníčku. Zvláštní pocit, když jsem byl holohlavej a spal jsem na pravém uchu, na levém uchu nebo na zádech, tak jsem měl pořád pocit, že jsem na obličeji. Taky tam přijela taková kontrola se na nás podívat, jak jako vojáci cvičíme. My tak spíš byli bokem, my jsme se jako vojáci moc radši neukazovali. Říkal, dejte jim nástup. Kluci, kdybyste si mohli nastoupit. Kdyby to vyšlo podle velikosti, byl bych docela rád. Prosím vás, jste nějaký rozkaz tohleto? Ono se to rozkřikne. To byly výhody. Nevýhody byly v tom, že jsme zcela logicky podlehali rozkazům, takže jednoho dne přišel takový rozkaz k rychlému přesunu. Praha-Bratislava v autobuse bez zastávky. Takže jsme dojeli do Hradce a říkali jsme si Hradec. Jsme v Hradci. To je 40 kilometrů Hradec. To 400 před náma. Okol Hradce, malé zahradce. Nebýskej, nebýskej, nebýskej. Já ti říkal, to pivo, to byla blbost. V Olomouci jsme už byli takový mírně prokruceni.
2: Na Moravě.
1: Tady všichni takový ten mírně vyvolený byl.
2: Bratislava. Krásné město na Dunaji.
1: Nemyslet na vodu, myslet na písek. Nemyslet na vodu, myslet na písek. V Bratislavě. Jsme tak z toho všichni vyskákali. Rovnou za ten autobus. To byly spíš takový menší zvonokosy. Já jsem na té voně strašně rád jezdil do Jihlavy. Proto blíž autobusem. A pak jsem tam měl dva výborný kamarády. Jeden byl holič a druhý byl hrobník. Na první pohled se od sebe lišící povolání, ovšem při bližším ohledání zjistíte, že mají společnou strašně moc. Oni mají ten základní primární bod. Oni jsou A a Z, alfa omega. Ten holič, ten nás krášlí pro ten všední den. A ten hrobník, ten nás jednoho dne, když mám takový trapný pocit sám ze sebe, že už mi to bude zatraceně jedno, přikrášlí na tu cestu poslední. To je vlastně taková jediná jistota, kterou máme. Jediná a pravdivá, která začíná tím, jak nás v té porodnici vezmou za ty nožičky, plácnou po té prdelce a ozve se to první. Že to je vlastně začátek našeho konce. Ale tak to má být, takový je život. A ten Figaro, jak dělal ty čančátka na těch hlavičkách těm dámám, tak to dýško dostával v korunkách. A ten hrobník za ty služby těm neboštíkům, od šťastných pozůstalých, kteří většinou dědili, to dostával v naturálích. Nějaký víno, kušpeku, šunku, píga do plic. Vždycky v sobotu ten vzal ty těntily, vantily, ten ty naturálie, dali to dohromady a utratili to. S náma. Tak jsme to projedli, propili, prokouřili a prodiskutovali. Oni byli báječní. To byli ohromní pohádkáři. To byli Andrzeni. To byli největší baronové prášilové, které jsem poznal. Oni každý večer spolu soupeřili o to, kdo z nich za ten večer vymyslí větší pitomost. Mně připadali jak cyklisti na ovále. Mně stáli v těch pedálech. Držej ty krásný hormovaný pera. Teď se hlídali. Šmírovali se. Kdo to rozjede? Kdo do toho šlápne první? A když vyrazí první? Tady pak bude první. Šláp do toho ten Figaro, se tak postavil. Jestli to všichni víte. Tak já za první světové války jsem měl tajný poslání. To jsem byl já, co měl poslání tajný, a z války se to byl první. To bylo tak tajný poslání, že jsem to utajil i sám před sebou, jak bylo tajný. Já vlastně do dneška nevím, o co šlo. A o co šlo, to bych taky rád věděl. Teď ale věděl, že to musí mít tečku, plentu, tak říkal tak. O co šlo? No jo, vlastně o co šlo? O něco jistě, ale o co? Že by zase nešlo? Proč by nešlo? Tomu stojí. O co?

0: Já jsem vlastně v podstatě byla. Verzejská mírová smlouva. Já jsem zatýkala veškeré velení rakousko-uherské armády. V Jihlavě. Na kole. A tam přijela cink, cink, cink, cink. Ten velitel, on to tušil. On strašně plakal, strašně plakal. To jsem byla já. Co vlastně skončila? Válku světovou první.
1: A seci. Teď tomu hrobníkovi to bylo hrozně líto, že neskončil první světovou válku, že nezatýkal veškeré velení rakousko-uherské armády. Tak tam tak seděl a říkal si, jak já jsem sklidoval, jak já jsem ale sklidoval. A jenom uviděl takovou tu poslední dvoudecku, tu inspiraci, ten dojíždáček. Tak ho dojel, tak po nás podíval, napravil. To vůbec nic není. To já za první světové války jsem bojoval u námořnictva. V Jihlavě. Ovšem u ponorek. Bez periskopu. Ponorka byla, periskop nebyl. My jsme nikdy nevěděli, kde to jsme. My jsme vždycky akorát pluli. Podle zednický vodováhy. Co řekl Zedník, tam jsme pluli. My jsme zjistili, že jsme v severním ledovém oceánu podle toho, že nám byla strašná zima, strašná zima. Já na sobě hubertus, šálu kolem krku, tepláky. Všichni v té ponorce, jak jeden muž, namačkaný kolem těchno, těchno, pilinových kamínek. Teď ten smrad kous, to sledá větra, ponorka pod vodou. To bychom se prozradili. Pan námaledovec, pod námaledovec. Vy tam zmáčknutý jak obložený chlebíček. Periskop nebyl. A jednou proti nám.

No. Co se stalo? Strašná rána.

Epopej Moje rodina, předmluva. Jednoho rána jsem se nečekaně probudil. Podíval jsem se na ruce, pak na břicho, byl jsem vyspalý do růžova. Rozeběhl jsem se k oknu, venku byl krásný letní teplý čtvrtek. Dostal jsem chuť zaspívat si známou píseň Hej Rup, nechce se mi do práce. Nemám ale už pěkný hlas, ani v letních měsících nevycházím z chrapotu. Chraptím od té doby, co mi zaskočili do plic burské oříšky. Nikdy se mi nepodařilo je vykašlat a proto teď chrčím. Ani nevím, kolik jich tam mám. Kamarádům z restaurace jsem se svěřil, že mám v těle buráčky, ale neměl jsem to dělat, protože mi teďka přezdívají hlaváček Kung Pao. Když jsem si nemohl zaspívat, zahrál bych si býval alespoň na housle. Bylo by to ale hrozné vrzání. Nejméně 10 let jsem to neměl v ruce a předtím také ani jednou. A potom nemám nástroj, že? Mrzí mě, že jsem se nestal muzikantem. Muzikanti jsou dobrá parta a drží pospolu. Jeden muzikant se ke druhému muzikantovi neotočí zády, ani když jeden z nich zemře. Jako námořníci pohřbívají své zemřelé druhy tak, že je schazují z paluby na dno mořské, tak muzikanti vyhazují své mrtvé spoluhráče na ulici z okna hotelu, ve kterém jsou právě ubytováni. Ve známé skupině Sen noci svatojánské band měl jednou úmrtí, nezavolali doktora, aby smrt potvrdil a nedočkavě uspořádali pohřeb. Mrtvý vyletěl ze 4. patra jednoho hotelu, dopadl a pak byl živý. Kolem jdoucí se divili. Většinou je to v obráceně. Živý vyletí z okna, dopadne a pak je mrtvý. Ale také to tak nemusí být vždy. Kdysi jsem bydlil na Žižkově v jednom činžáku. Ve 3. patře tam bydlila nějaká paní Steinerová a ta vždycky, když se trochu napila, vyskočila z okna. Přežila pokaždé jen díky tomu, že na někoho dopadla. Na mne také jednou skočila. Zřejmě to Steinerovou dodneška nepustilo, protože nedávno jsem šel kolem toho domu a visela tam na zdi cedulka s nápisem Pozor, padá Steinerová. Když jsem si toho krásného rána nemohl ani zaspívat, ani zahrát na housle, dostal jsem chuť namalovat nějaký obraz. K malířství mám kladný vztah, v mém pokoji visí několik olejových obrazů od slavných autorů a jedna koláž od neznámého lepiče. I já sám jsem se už 2x pustil do malování. Jednou jsem maloval obraz, ale měl jsem jenom červenou a zelenou barvu. Dlouho jsem přemýšlel, co mám namalovat, aby mi tyto 2 barvy stačily. Nakonec jsem namaloval přes celé plátno velké zelené moře a v něm malou červenou hlavu a nazval jsem ten obraz Opaření Venclovského golfským proudem. Po druhé jsem se zaspustil do pohledu z okna, ale nemám dost trpělivosti na trávu a jehličí. K malování je třeba maximální píle, člověk musí tomuto umění věnovat vše, popřípadě i své zdraví. Například známý malíř Van Gogh, který už bohužel není mezi námi, tak miloval malování, že si jak známo uříz ucho jenom proto, že si zapomněl doma gumu a potřeboval si rychle něco vygumovat na své nové skice. Uřízl se ho zbytečně, protože bylo mastné a stejně negumovalo. Pak už s tím měl jenom trápení, protože to jedno ucho, co mu zbylo, bylo takové veliké, odstálé, takže na ně někde zafoukal vítr, tak ho to pěkně roztočilo.

Tedy zaspívat jsem si nemohl, zahrát jsem si nemohl a do malování jsem si zase netroufal. Nakonec jsem to vymyslel. Rozhodl jsem se, že udělám to, na co stačí každý, že napíši knihu. Zbývalo jen zvolit, o čem ta kniha bude. Bylo mi jasné, že musím psát o něčem, co velmi dobře znám. Zamyslel jsem se a dospěl jsem k tomu, že znám nejlépe svou vlastní rodinu. Uchopil jsem pero a začal psát epopej Moje rodina. První epocha, já. Přišel jsem na svět díky otci, který měl názor, že základ života jsou děti. Říkal, že život toho, kdo nemá děti, nemá smysl, ale že se to také zase nemá přehánět, prý maximálně takových 5-6 kousků a domů. Ale musím přiznat, že i má matka měla na mém narození jistý podíl. Dá se říci, že žít jako muž jsem nezačal právě nejlépe. Po narození mi totiž nešťastnou náhodou dali dívčí jméno Zuzana. Jak k tomu došlo? Samozřejmě nedopatřením. V porodním sále, kdy jsem se narodil, vyply právě proud. Byla noc a v té tmě jen tak po hmatu museli zjišťovat, zda jsem chlapec nebo holčička. Šáhli mi omylem pod páždí. A dali mi jméno Zuzana. Potom mě zabalili do takové kojenecké

Zadrhávání ještě jde. Jedna známá paní z restaurace koktá a všichni si z ní dělají legraci, protože si dává zásadně jídla, která začínají na š. Říká třeba špenát, nebo šunku, nebo šlichtu. Což je směšné, že? Směšné. A proto i tam jejich přátelé tak v dobrém přezdívají lokomotiva. Ale oni tam zřejmě přezdívají už tak proto, že ona začíná každou větu na š, když na š třeba ta věta vůbec ani nezačíná, že? Říká třeba puč mi bůra.

Tedy už jako dítě jsem zadrhával, ale přesto jsem se vždycky učil nejlépe z celé třídy. Ze všech mých spolužáků jsem to dotáhl nejdále a absolvoval jsem několik škol. Mateřskou, národní a autoškolu. Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím, byl jsem až přehnaně čistotný. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. A to sice od toho ošklivého zážitku se slepým střevem. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne MUDr. Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí

i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědi průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral. Přikročím raději k mým příbuzným. Druhá epocha, maminka. Dědeček, tatínek maminky, se vracel z první světové války s levým prsem plným metálů. Co metál, to zneškodněný švýcarský tank. Doma v Uhříněvsi jej čekalo milé překvapení. Zatímco byl ve válce, babička mu porodila maminku. Maminka rostla jako z vody a brzy se postavila na vlastní nohy. V 16 letech opustila své rodiče a koupila si malý domek na vysokém kopci, kde nebyla studna. Denně musela se 2 vědry pro vodu do údolí. Byla to hrozná dřina. Naštěstí sehnala brzy jednoho osla, který začal vodu nosit. Jednou však osel s těžkým břemenem na hřbetě zakopnul, skutále se se svahu a omdlel. Maminka mu dala umělé dýchání z úst do huby a přivedla jej zpět k vědomí. Osel se však už nepostavil na nohy. Měsíc klempíroval a když se uzdravil, uměl už chodit jenom z kopce. Mamince začal být na nic. Nosil jen dolů prázdná vědra, nahoru se musela maminka dřít sama. V rukou plná vědra, na zádech těžký smradlavý osel. Jednou má maminka takhle mordovala, když se naproti ní na svahu objevil neznámý muž, můj tatínek, Hlaváček. Tatínkovi se na mamince líbilo, že uměla vzít za práci. Těžká vědra v rukou a osel na zádech říkali vše. Tatínek se rozhodl, že si maminku hned odvede do rodiny. Maminka nadšeně souhlasila. Maminka nevěřila svým očím, když vstoupila do vily tatínkových rodičů. Něco podobného jak těživa neviděla. Krásná železná secesní vrata, za vraty nádherný čistokrevný pes, cvičený nekrman. Velká zahrada s okrasnými stromy. Rodičům tatínka byla maminka představena v hale s krbem, který podle slov tatínka táhl tak, že lítala ven i menší polínka. Na stěnách haly byly rozvěšeny šavle a pistole různých druhů. U jedné pistole tatínek tatínka poznamenal, že je to zbraň, se kterou bojoval jeho tatínek hrabě Hlaváček s Hradeckým u Hradce Králové. Nebyl to asi zrovna nejlepší voják, pomyslela si maminka, když si všimla, že je na pistoli vyryto za zbabělost. Maminka dělala jako by nic a dál se divila.
Nakonec si tatínek maminku vzal. A pak jsem se jim narodil já. Už jako kojenec jsem byl celkem sympatický a maminka si mě brzy oblíbila. Dřela na mě od rána do večera a s tatínkem to také neměla lehké. Podezříval stále maminku, že nejsem jeho, ale sčítacího komisaře. Tatínkovo věčné podezřívání maminku jednou dopálilo. Urazila se a s tatínkem 5 let nepromluvila ani slovo. Tatínek se po celou tu dobu snažil maminku udobřit. Nosil domů květiny, chodil pro uhlí, když přicházel domů, uctivě zdravil. Nakonec jeho úsilí přineslo úspěch. Tatínkovi se na Vánoce 1949 podařilo maminku konečně obněkčit. Maminka s ním po 5 letech zase konečně promluvila. Bylo to už štědrovečerní večeře, řekla mu žer. A taková je maminka dodnes. Obětavá, pracovitá, ale nesnese, aby někdo urážel. Má svou hrdost, ale dovede i odpouštět. Třetí epocha, tatínek. Když tatínek vychodil školy, vzal místo na jednom statku. Statkář ho honil po dvoře jako nadmuté kozy, aby se co nejlépe zapracoval. Brzy se dostavily výsledky. Po měsíci přestal dělat pomocné práce a do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek. Za nějaký čas se tatínek přestěhoval do města. Začínal tam jako lepič tapet. Již na první zakázce zjistil, že mu toto řemeslo nepůjde. Vytapetoval nějakou místnost tak, že kolem dokola byly na zdi samé boule. Vytapetoval místnost další a zase to samé. Jak je to možné? Dělám vše podle návodu. Někde musím dělat chybu, bude to nějaká prkotina, řekl si tatínek a začal se pídit popříčně boulí. Když tu záhodu rozluštil, sám se tomu musel smát. Taková hloupost. Zapomněl vždycky sundat ze zdi obrazy.

Tatínek se vrátil na venkov a pracoval nějaký čas na veterinární stanici. Divím se, jak mohl tuto práci dělat. Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky. Jednou jsem jej přistihl, jak drží v ruce stonožku a říká: má mě ráda, nemá mě ráda, mám mě ráda. Řekl to asi 100krát, ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu. Ale i tak si myslím, že se tatínek na veterinu nehodil. Tatínek se opravdu chytil až jako agronom v JZD Bakovice v severních Čechách. Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili. Ale nejvíce jej jako agronoma ocenili, když zjistil příčiny katastrofální neúrody, která postihla předešlý rok jejich družstvo. Zjistil, že nezaseli. S odstupem doby míním, že mi tatínek byl více než dobrým otcem. Ještě předtím, než jsem nastoupil do první třídy obecné, dal mi tatínek sám základy všeobecného vzdělání, takže jsem měl před ostatními spolužáky pěkný náskok. Od tatínka jsem už věděl, že součet úhlů v trojúhelníku je vždycky 3. Že mravenec je náš nejmenší sudokopytníček. Že až mistr Jan Hus zavedl libovolné psaní obojího i, tvrdého i měkkého, takzvaný způsob podobojí. Tatínek mě také vždycky vedl k tomu, abych měl hezký vztah k věcem. Říkal, že když nebudu mít věci rád a nebudu na ně hodný, ani věci pak prý na mě nebudou hodné a nebudou mi sloužit. Rozkřípané pero, že už mě nic nenapíše, nenamazané kolo, že mě už nikam nedoveze, neudržovaný automobil, že mě může i zabít. Tatínek mi jednou říkal, že jeho auto má ho za dobré zacházení tak rádo, že když vejde do garáže, tak zavrtí radostí výfukem. Myslím si, že s tím vrtěním výfuku tatínek neměl úplně pravdu. Jednou jsem si koupil nové MBčko a to vrtělo výfukem hned, aniž mohlo ještě poznat, jestli mám ho rád nebo ne. Vrtilo čím dál tím více a do týdne mu upadl. Když jsem měl jít na vojnu, tatínek dělal, co bylo v jeho silách, abych dostal modrou knížku. Posílal na vojenskou zprávu fotografie mojí malé postavy, situované vedle krabičky od sirek, aby dokázal, že mám podmíru. Nebylo to však nic platné a musel jsem nakonec narukovat. Když jsem se vrátil z vojny, tatínek měl strach, že se ožením a že mě tím ztratí. Snažil se mi ženy všemožně znechutit. Říkal, že při troše dobré vůli najde se i na té nejkrásnější ženě něco ošklivého. Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy. Čtvrtá epocha, babička Jarka. Další můj blízký příbuzný, kterého celkem znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se taky nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mě znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávěla mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů.
Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, jdi ven, oběhni 10x chalupu, to tě uklidní. Babička ku podivu poslechla a vyběhla ven. Za chvilku se připotácela s úplně sedřeným obličejem, krvavou boulí na čele a rukou zlomenou v zápěstí. Chtěla pod mě oběhnout chalupu a úplně zapomněla, že mají řadovku. A to byla poslední kapka do ohně. Od té doby babička dědečkovi už nikdy nic neřekla. Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičku obdivuji, jakou má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem. Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300 SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze. Touha po autě ji však neopustila a koupila si alespoň v bazaru starou Pragovku Baby. Tak babička začala na stará kolena jezdit autem. Snad se Krista Pána někde nevyboural a nic se jí nestane. Jestli ovšem babička Jarka není matka otce, která je již 20 let po smrti.

Pátá epocha, Strejda Karel. Strejda Karel se v mládí živil jako jockey a musel proto stále dávat pozor na váhu. Nejedl nic z mouky, nesladil, nepil pivo, zkrátka se týral. Narušilo to prý jeho nervy a měl v té době občas takové zvláštní záchvaty splašenosti. Vždycky, když to na něj přišlo, začal křičet, lítat sem a tam, válet se po zemi a tak dále. Strejda mi jednou vyprávěl, že jeho zásluhou uviděli diváci Velké Pardubické v roce 1959 něco, co nemá při dostihových závodech obdoby. Spatřili, jak se před taxisovým příkopem na jednom koni splašil jockey. Strejda na koni nejprve skákal, pak se skočil, chvíli se válel po zemi a pak se rozeběhl směrem do publika. Pořadatelům dalo pěknou práci, než jej chytili a uklidnili. Později pracoval Strejda Karel jako hvězdář na hvězdárně v Ondřejově. Tady mu bylo dobře, když se někdy splašil u dalekohledu, nikomu to nevadilo. Jako hvězdář se proslavil tím, že jako první na světě pořídil snímek Marťana. Marťan na zlomek sekundy vystrčil hlavu z kráteru, který právě náhodou Strejda Karel dalekohledem pozoroval. Marťan se usmál a okamžitě zase zalezl, Strejda jej však stačil vyfotografovat. Od pořízení tohoto snímku se ví, že Marťani mají dvě ústa. Pravost Strejdova snímku potvrdili nedávno zachycené signály z Marsu, ze kterých astrologové rozluštili, že Marťani nám, pozemšťanům, přezdívají jednohubky. Popíšu vám teďka od nohou k hlavě, jaký je Strejda Karel hezký člověk. Chodidla má akorát velká, asi tak číslo 42, svalnatá chlupatá lítka, hezky formovaná šlachovitá stehna, lehce ochlupatěné opálené břicho, mohutný hrudník, zápasnický krk, velká brada, orlí nos, pronikavé modré oči, na hlavě nádherná pleš. Strejda nikdy nesnese, aby se hlava na světle leskla, zdrsňuje si proto každý den ráno smírkovým papírem. Teta Marie na Strejdu do dneška hrozně žárlí a má k tomu důvody. Strejda Karel je na ženské a zrovna nedávno udělal pěknou ostudu. Stala se mu nedávno tato příhoda. Strejda je šeroslepý, když se trochu smrákne, už hrozně špatně vidí. No a šel takhle na večer po jednom pražském parku a chyt tam nějaké děvče a chtěl mu dát hubičku na dobrou noc, aniž o to stálo. Děvče se bránilo, škrabalo, kousalo, kopalo a když promluvilo, Strejda zjistil, že je to metař. Ale jakmile to zjistil, okamžitě ji samozřejmě pustil, vrátil mu košti a trenýrky a nechal ho jít svou cestou. Na metařovo pištění se však seběhlo do parku několik lidí a ti vše roznesli. Strejda byl možná dobrý jockey, úspěšný hvězdář, nelíbil se mi však na něm jeho vztah k ženám. Strejdovi nikdy nezapomenu, jak mi zkazil dojmy z krásné knihy Bratří Mrštíků Pohádka Máje. Bylo mi tenkrát 16 let, hltal jsem právě řád za řádkem a četl jsem právě 315. stránku, kde dochází k prvnímu políbení hrdinky románu. Byl jsem celý vzrušený, když tu jsem musel proti své vůli vyslechnout Strejdu Karla, jak se vedle v místnosti ošklivě baví s nějakým svým kamarádem. Říkal mu, že manželka, která by byla ideální, by musela být hluchá, slepá, němá, bez čichu, bez nohou, bez rukou a musela by mít smysl pro humor. Jeho kamarád s ním souhlasil, že přesně tak si ji představuje také, ale že by ji měl ještě na řetízku. Stále jsem na tento hovor musel myslit a už jsem tehdy pohádku Máje nedočetl. Pamatuji se, že mě Strejda Karel kazil už v dětství. Byl jsem s ním jednou v Národním divadle na Rusalce a jako zvídavé dítě jsem se ptal, co je to vodní víla. Strejda mi odpověděl, že vodní víla je položena poloryba, od pasu nahoru, že je ženská a od pasu dolů, že je ryba a že jestli ten princ klofne, takže si s ní stejně moc neužije.

0: Strejda Karel dále říkal, že kdyby on si namlouval nějakou kombinovanou ženu, takže by chtěl, aby byla od pasů dolů žena, aby prý také to, a tomu jsem tenkrát ještě nerozuměl, a od pasu nahoru, aby prý vydělávala hodně v zaměstnání, že by musela být bagr. Byl jsem citlivé dítě, položena polobagr mě pak strašila ve snech ještě pěkně dlouho. Doslov. Tak strejda Karel byl poslední příbuzný, o kterém se dá říci, že jej dobře znám. Mám ještě několik vzdálených bratrů, sester, tet, strejdů, sestřenic a bratranců. O nich toho však moc nevím a těžko bych o nich mohl něco napsat. Musel bych si vymýšlet a na to já nemám povahu.
1: Jízdenko.
2: Prosím, prosím. Soudru, prosím vás. Kde jede vlak do Lužce pod Smrkem?
1: Cože?
2: Lužec pod Smrkem.
1: Co to je? To je nějaká prašivka, ne?
2: Ne prašivka, to je obec. Co? Obec Lužec pod Smrkem.
1: A to je někde v horách, že jo?
2: Ano, v Jizerský.
1: V horách, no vidíte, my všechno víme, tady všechno víme. V horách. Smrky přece rostou v horách, že jo? Co pak tady v Praze najdete? Hledat tam nějakou borovičku, že jo? No. Nebo kvašňáka, že jo?
2: Soudru, kdybyste byl tak laskav a podíval se,
1: no.
2: Kdy mě to jede.
1: No snad nehoří. Podržte mi tu gumičku, prosím vás, jo? Ale vrátit. Tak jak se to říká, Lužánky?
2: Ne, Lužec. Lužec?
1: Jo, Lužec.
2: Pod Smrkem.
1: Teď já vím. Se dívám. Tak, Lužec. Počkej, že to tu není?
2: No musí to být Lužec pod Smrkem.
1: Není, Lužec tady není. Víte co, jeďte někam jinam. Ale nechcete do Liberdy. Jeďte do Liberda. Koukejte, to vypadá jako Haltverda. Sakra, to se divím, že tohle to za těch 16 let nezměnili.
2: Soudru, já pospíchám, podívejte se ještě jednou.
1: No, teď se dívám, koukejte, Amalí.
2: Lužec.
1: Bavorov, Bíňa. Ne. Chcete boč?
2: Ne, proč?
1: Co?
2: Proč boč?
1: Proč boč? To já nevím, proč boč. Tady píšou boč, trať 14B. Boží les. Koukejte, Boží les, že mu to nezakážou taky. Brloh?
2: Ne, nechci brloh.
1: Jeďte do brlohu.
2: A proč?
1: Tam je krásně, to je na Šumavě, zdravý vzduch. No. Můj dědeček je brložák. Dejte na tomu bude...
2: Tak,
1: no jo.
2: To je opravdu požehnaný věk. Jezdíte k němu?
1: Jo, vodušičák na hrob vždycky. On umřel v 35, víte?
2: Soudru, já tady nemůžu stát do rána. Jo. Podívejte se prosím na Lužec pod Smrkem. No, Lužec?
1: Teď se dívám, Lužec. Hrdek, tam rostou hodně houby, víte?
2: Teď v zimě?
1: No já vím, že teď v zimě ne. Ale vy jedete dřív, abyste tam byl včas, kdyby bylo zpoždění.
2: No,
1: jo.
2: Ale ne.
1: Co?
2: Jo, tak počkejte, se Lužec.
1: Tak mě nepřerušujte, pořád, kde jsme to byli? V tom v Brlohu.
2: No, tak dál, Lužec.
1: Tak dál, hlavíte, Cinobanská Maša. Koukejte, kam všude jezdíme. Do Máši Cinobanský.
2: Soudru, já pospíchám, Lužec hledej.
1: Hrko, tak neprejte mě porad, já to nesmím brát takhle na přeskáčku, kam bych přišel. Teď abych zase začal znova, ne? A Bovce a Malín, až.
2: Soudru, podívejte se.
1: Až.
2: L?
1: No,
2: Hrko,
1: to bych
2: mohl. Lužec, L, Lužec.
1: Jo.
2: No, tak hledejte L.
1: L, to je po ST, víte?
2: Ne, co pak neumíte abecedu?
1: Koukejte, mě nebudete učit. Já jsem nechodil do nějaký 11letky, pane. Já chodil ještě poctivě do Měšťanky. 8 let, pane. Já vím, že L je vždycky po ST.
2: Ale ne, mějte rozum, soudru. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. No, K a L.
1: Jak mě to mohlo napadnout, že L po ST?
2: No to já nevím.
1: Jo tak, mě spletla postel. No po ST, L. Tak to už teď vím. Tak to je poká, že jo? Taká. Ale teď i do kobyly jezdíme, to se divím.
2: No a Lužec chci!
1: Do kláštera, nechcete je?
2: A co pak jsem Ofelie, hledejte Lužec.
1: Lužec, Lužec!
2: Lužec!
1: Tady to je, Lužec.
2: No vím. Ne, pod...
1: Taky absolutní.
2: Ale nejsem absolutní, ale chci Lužec pod Smrkem a nenad...
1: No, ale pod Smrkem.
2: No tak, ale pod Smrkem.
1: Tady stojí černý na zeleným. Lužec nad Vltavou, trať 9D. To jde, helejte se, Vraňany, Lužec, to máte jenom 3 kilometry. To vám nestojí ani za to, to tam jděte pěšky.
2: Ale soudru, já pospíkám, půjčte mi ten jízdní řád, podívám se sám.
1: Nepak, to by vám nebylo nic platný.
2: Ale ujišťuji vás, že se v jízdních řádech znamenitě vyzná.
1: To vás vede, nejdůležitější je tohleto.
2: Co je to?
1: To jsou doplňky a opravy tomuhle tomu řádu.
2: Spěchám, nemůžeme ještě v tomhle hledat, spěchám.
1: No, tak počkejte, tak to uděláme jinak. No, mě nikam nechoďte, jo?
2: Já nejdu nikam.
1: Já to vytočím. No. Haló? Kde nádraží? Jsou to informace. Truško, prosím po Lužec pod Bukem.
2: Pod Smrkem.
1: Pod Smrkem, prosím. Jo, vy víte, že pod Smrkem. Ano, děkuji vám srdečně. 1046, děkuji. Já zde to vyřídím. No tak vidíte, 1046 vám to jede.
2: No tak sláva, a kdy tam přijedu?
1: Holko, člověče, jste se mohl zeptat taky najednou, tohleto. Haló, zde nádraží. Soudruhu, prosím pěkně, kdy přijíždí vlak do Lužec pod Smrkem? Kolik? 22:10? O, tak brzo. Děkuji, děkuji vám srdečně. No vidíte, 22:10.
2: No tak
1: to sám. Máte čas.
2: No tak, tak mohu jít.
1: No můžete jít, klidně jděte, jízdenku máte.
2: Tak děkuji vám.
1: Prosím, následujeme. Haló, haló, počkat, počkat, co to nesete?
2: To je židr.
1: To pro zpátky.
2: Ale já vezu židli, tečice, dolů.
1: To na to musíte mít stěhovací vagon. Samozřejmě, samozřejmě, když se stěhujete, musíte mít stěhovací vůz. Ale... Pane, to by to za chvilku vypadalo, prosím vás, že se si nebudu.
2: Já se nestěhuju, bydlím v Praze.
1: Jo, v novostavbě, víte.
2: Vy mě znáte?
1: Ne.
2: Tak jak to víte?
1: No, že se vám ta židle tam asi nevejde.
2: Ale ne, židli jsem zakoupil tečičce a vezu k ní dolů se pod Smrkem.
1: A vlakem?
2: Přece nepůjdu pěšky.
1: No proč ne? Máte židli, můžete si cestou odpočinout.
2: Soudru, já opravdu pospíchám. Puste mě tam i ze židlí.
1: Tak to nejde. Helejte, zkuste to autobus.
2: Autobusu židle neberou.
1: No bodej by brali, mají svoje židle. U nás taky ve vlaku máme svoje židle. To nejde, pane, to nejde.
2: Soudru, mějte slitování, co si počlák mě podajte, kde mě tu židli vemou.
1: No tady v úschovně vám ji vemou.
2: Ale já ji potřebuji dostat do Lužce.
1: Ale teď máte čas, podívejte se, kolik je hodin. No, vlak vám jede v 10:46, kolik je teď?
2: Teď je 10.
1: Ježišmarja, už 10?
2: Ano.
1: Hargo, tak to já posvačím. Já posvačím. Dovolíte, já si tady sednu.
2: Ale prosím.
1: Budete tak láska.
2: Ah! Ježišmarja!
1: Co se vám stalo?
2: Ale židle byla nová.
1: Co, nová židle?
2: Jo.
1: Sakra, a já nerozum, asi na ní sednul, víte? Ukažte, já vám pomůžu. Ukažte, já vám pomůžu to složit dohromady. No, dejte si to takhle. No vidíte, teď už to nevypadá jako židle. Tak s tímhletím můžete klidně do vlaku.
2: Děkuji vám.
1: Šťastnou cestu.
2: Děkuji. Děkuji.
3: Jak jsem si volil povolání? Ve škole jsem prospíval středně až špatně. Přestože jsem dělal, co se dalo, dokonce jsem se i učil, dobrá známka se ke mně nikdy nepřitulila. Za to špatných známek, zejména nejhorších ohodnocení, jsem byl spolehlivým konzumentem. U nás doma byla sice nejvyšší vzdělání dvojtřídka, ale přesto, když jsem po třetí opakoval, nakládali se mnou velice tvrdě. Dědeček, ať známý negramota, který se s přáteli dorozumíval dušenými výkřiky ej, ou, a. Mě za neznalost počtů napínal na skřipec zděděný po pradědovi, jenž byl drábem na panství knížete Valdštejna. Můj tatík mne trestal pravidelně a spravedlivě. Ať sám školy nikdy nepoznal, vlastní pílí dopracoval se ke znalosti 5 písmen a na globusu dovedl ukázat Kamčatku již na 3. pokus, pročiž byl zván jako známý rusofil na besedy s občany. Vždy při sobotě mě přeskoušel z probrané látky. Otevřel učebnici, namátko ukázal na otázku, v níž se vyskytla písmena, jenž důvěrně znal a řekl: čekám, tupče. Odpověděl-li jsem špatně, stloukl mě potěhem a pak jsme dlouho do noci opakovali ve slabikáři jeho 5 oblíbenců. Odpověděl-li jsem náhodou správně, zbyl mě ještě více, že se nad něj samouka vyvyšuji. Pak mi nařídil přines globus a do ranních hodin na něm vyhledával Kamčatku, aby se uklidnil. Maminka, jež kdysi chodila do soukromé školy v Brdech, mě netrestala, neboť tušila, jak je učení těžké, a proto byla ráda, že jsem se prokousal až do 8. třídy. Strýc Řehoř z otcovy strany, mnohokrát trestaný kasař, to sice pokládal také za zbytečnost a tvrdil, že do školy stačí chodit pouze týden, jen co si člověk okoukne zámky. Ale na toho jsme v rodině nedali, protože jeho motáky z vězení byly málo čitelné a nakonec mě samotnému nastaly jiné starosti. Bylo třeba najít si zaměstnání. Kam se, ptáčku, kam se schováš? Ptával jsem se často sám sebe. Budu snad bodky šít, hoblíkem se ohánět, preclíky motat, pivko točit či dlažební kostky do obrazců rovnat? Pravda, ve skrytu duše jsem toužil po aktovce diplomata z jemné sobolí kůže, ale tak nahlas jsem to nikdy neřekl. Až jednoho dne ráno po zazvonění vstoupil do třídy učitel Kotek, pohladil mě po temeni a šeptl: přijdou soudruzi z Ostravy pozvat tě mezi sebe. Mnoho štěstí! A ukápl mi velkou slzu na žákovskou knížku. Dveře se otevřely, vstoupil ředitel, za ním pak 3 havíři se 4 kahany a začali nám vyprávět o sluníčku a o kráse přírody. Několik minut hovořili o Tatrách, pak myšlence zalétli na Dubrovník a nakonec se jakoby mimochodem zeptali, kdo z nás se půjde učit horníkem. Nikdo nezvedl ruku. Pouze já jsem povstal a otevřel ústa k řeči. Pan učitel mě zarazil, ohlédl se na ředitele a sykl: to je moje dílo, pane řediteli. Doufám, že nyní si mé práce povšimnete a osvobodíte mne od ponižující dřiny na školním pozemku. Nenávidím rýč a krtky. Pan ředitel jen kývl hlavou. Učitel Kotek se usmál, znovu mě pohladil a pravil: Břeťo, vím, že máš své mezery, ale z mých předmětů, to jest z češtiny, ruštiny, němčiny, zeměpisu, dějepisu a občanské výchovy, ti známku zlepším o 4 stupně. Máš mé slovo. Pak řekl: sedni si, chlapče, vychutnáme tu radostnou chvíli ještě jednou. Pan ředitel, kterého jsme měli na biologii, chemii a fyziku, zvolal: ano, opakujme ještě jednou triumf našeho jedničkáře. Já mu totiž zlepšuji známky, jakože jsem ředitel Doucha, v průměru o 4 až 5 stupňů. Blahopřeji ti, premiante, zachránil si čest školy. Učitel a ředitel se postavili do pozoru a zanotovali: ať si kdo chce, co chce říká, mamka slzy utírá, já se učím na horníka, ten dnes svět svou prací podpírá. Havíři zažehli kahany a slavnostně jimi kývali směrem k mé lavici. V majestátní chvíli dokreslil školník Bacík, který náhle vstoupil do třídy, v každé ruce pytlík s koksem a na hlavě doutnající briketu. Jeho děti, pomazané mourem, rozvinuli přes celou třídu heslo psané uhlem: dřív měl horník suchou skývu, dnes má Břeťa lásku kolektivu. Když i školní lékař vstoupil do učebny se symbolickou bedničkou živočišného uhlí, zjednal si učitel Kotek gestem císaře ticho a optal se znovu mohutným hlasem: Kdo se hlásí do hornictví? Všechny zraky se upřely na mne a učitel mě vyvolal. Povstal jsem a pravil. Já to určitě nebudu. Nastal všeobecný zmatek. Nikdo nebyl schopen slova. Pouze školník Bacík smetl žavou briketu z hlavy a řval. Tak prosím, on ne a já se tu pálím jako hus. Havíři tiše sfoukli kahany a ředitel se nebezpečně nahrbil. Učitel Kotek, který dostal barvu brčálu v letním slunku, zvolal. Co to znamená, Břeťo? Víš přece, jaké máš vysvědčení. Vím, pravil jsem. Od vás a pana ředitele mám samé jedničky. Kazí mi to pouze dvojka z kreslení a hudební výchovy. Ale i tak jsem první ve třídě a budu diplomatem. Už jsem si vyhlédl aktovku z jemné sobolí kůže.

0: Už by to měl být?
1: Ale jestli nemluví česky, tak jsme úplně vedle.
0: A prosím tě, milinko, máš v ruce světovýho tlumočníka. Tam jsou dialogy v 26 jazycích. To by bylo, aby nějakou řeč z toho neznal. A když je v Itálii na Capri, tak pravděpodobně nebude mluvit finsky, že jo?
1: To by mě nevadilo. Finština to je tady taky.
0: Taky?
1: Hlavně, aby to byl odborář.
0: Milenko, víš, že to majitel olivových plantáží, tak patrně nebude odborář, to dá rozum, ne?
1: Ale tenhle světový tlumočník, ten je hlavně pro odboráře. Podívej se tady třeba, no, zotavovna závodní odborová.
0: To je česky,
1: no, no ano, ale tady, koukej, finsky. Ampatyhyndysksen lomakotino. Nebo turecky. Dinlemne evi birmjusus. No, tady. Práce, bezpečnost, produktivita. Finsky. Tyjeven suojelu.
0: A parahohikotitatis.
1: Ne řecky. Tady turecky. Gvenlik, verimliklik. No. Co jak?
0: To je nepříjemný, aby se neurazil, to bychom potom místo na ostrov mohli taky na Capri do Třeboně. No.
2: Promiňte, prosím, ale tady obsazíno.
0: Jak to?
3: No, rezervé. Cedule,
0: jako... No, to je rezervé pro nás.
1: Ano.
0: My jsme rezervé, protože my tady čekáme na cizince. Na Itala.
1: Ano.
0: Jednoho Itala.
2: Pardon, to je něco jiného. Prosím, Italové si u nás pochutnávají.
0: Co?
2: Na velmi dobrých vínek.
0: No, my jsme skromní.
2: To tady Cinzano, Rufino.
0: No, tak to ne, to.
2: Nebo Chianti. No, máme i mozo. Výborně.
0: No, počkej, tady, no, tak jo.
2: Výborně, prosím. Hned dám jednu chlavínku chladit.
0: Dobré, hezká paleta, co?
1: No, to se nedá nic dělat, každá legrace něco stojí, prosím tě.
0: No,
1: nemůžeme se s ním dohadovat někde v pasáži. Chceme na Capri, tak to nás to musí něco stát, to nejde.
0: No, to nejde, ale už to vysíme třeba tisícema, víš?
1: Hlavně, aby se ty věci, které si koupil, tam dali taky pořádně zpeněžit.
0: Oh,
1: já bych ráda taky něco pro sebe, tak třeba šaty, střevíce, nebo kožich.
0: To bude on.
4: Buongiorno, signorina.
1: Buongiorno,
4: signora.
0: Buongiorno.
4: I capisco italiano? Molin conobar... Percuto mineralo di apetico. No.
1: Per favore.
4: Per favore.
1: Ya parlo più adagio.
4: Adagio. Oh, ver la metine, da ver algoniaca. Ya brillanto, secchi rozumila. Ya ne alemu. Ya vicceschi ya
1: Italiano.
4: Italiano, una perfetta.
0: Poslyšte, ale vy umíte tedy báječně česky, pane.
4: Excuse, ja Cesaro Montarello. Olivo italiano, caprino italiano, e tanto il credo di Ledomedo. Aromatico pistacia.
1: Pistacia.
4: Fabriko.
0: Já jsem Ženíšek Václav, taxíky Praha, taxíky.
4: A víš, čabito.
0: To moje paní tady.
1: Ženíšková.
4: Osole mio.
0: Poslyšte, pane Mortadella.
4: Mortarello. Quati pencio.
0: Já jsem slyšel od jistého pana Pazderi.
4: Oj, sí. Tulito. Amigo Pastiero, amigo Pastiero.
0: No tak ten
4: privato.
0: Amigo Pastiero,
4: hovoril.
0: Amigo Pastiera, on nám jako důvěrně řekl, že byste byl ochoten nám propůjčit na Capri vaši haciendu, tedy tu vilu. A že prý to dáte jako
4: písemně,
0: hotely jsou u vás drahý, takže my jsme si jako mysleli.
4: Je to oficiálo?
0: Jo.
4: Adresore comandore?
0: Dobrý den, já děkuju.
4: Maje, vane mata mora? I Capri moje haciendo. Il vin vileto taxico vanera haciendo gratis. Gratis.
1: Grazie, signorina. Grazie.
4: La mego maniera più la sia.
1: Io voglio...
4: Sprechen Sie Deutsch? Nein?
0: Auch nicht.
4: Italiano. Ja, Italiano. Ich auch,
1: Le svetro.
4: Ah!
1: Felice.
0: Ma tu se modlíš, nebo se optáš, co? Já tomu nerozumím.
4: No, ma tresco, niente. Ace, maro. E trabiesco. ba more maja haciendo. Vi, moja hostitutka. I vi hostesko. Hacienda, alles to grato i kasacink.
1: Kasacink,
4: mia lira kasacink.
1: Jde to na jeho účet, tak dej mu ty peníze.
4: A ta účet ta naša. Bacha.
0: Jo, tohleto je prima vineta, prima vineta.
4: Prima, mose, svarce, kance. Je to brat, je Marka. Dobra. Molim.
1: Grazie.
0: Já jsem pan Paz...
4: No víš, hlavní penisa, no.
0: Pan Pazděra nám taky naznačil, že při vašem pobytu jako v Praze, že byste nepohrdnul...
4: Kostvarno Čenča,
0: Čenča. Našema korunama.
4: Vylíra a koruna.
0: Já bych nerad urazil, samozřejmě.
4: Neurazíte,
0: no. Když se neurazíte, no. Nalivám.
4: To dobrý obchod. No, i komerciál a presta, no. Vy. Prijela vojestra taxi da Capri i v mě hacienda vyžila... Ako milionára.
0: Ne.
4: Multimilionára. Vy Marcello Mastroianni, la grande. I vy Sofia Loren.
1: Počkej. Já se zeptám, prosím tě, grazie. Jestli ty věci, které si koupil, se tam dají nějak zpeněžit.
0: Dovolíte? Já jsem nakoupil určité zboží, aby jsme si tam jako přilepšili. Myslíte, že na ostrově bude zájem? Jako...
4: Zboží. Materiál.
0: Materiál, produkty a...
4: Produkty, alla, je, is, alla...
0: Fabrikáte,
4: Alla fia moderato, cosa, osso, stia.
1: Přece koza, nemůžeme tahat taxíku do Itálie, kozu.
0: Počkej, Milenko.
4: Ale listy, a listy a cosa.
0: Kdybyste dovolili, já jsem nakoupil trojhousle.
4: Housle?
0: Housle, no tak jak je to, jak se to... Paganini.
4: No,
0: pak se
1: Viola.
0: Koupila. Krém na boty Globino, to je výborná marka.
4: Globino, a s tím máš jáda.
0: A knoflíky, jak se to řekne italsky?
4: Gombíky.
0: A diamanty mám.
4: Diamanto. Grande diamanto.
0: Ne, nařezání skla.
4: A fenstr diamanto.
0: Mám to za 3000.
4: No, è tutta rosmanito, è tutta interessno materia.
0: Io?
4: E vi, molto, era il libro, i denara. Moca peníza.
1: To nevadí, moca. Si vememe pučku, to si můžeme přikoupit.
4: Ne, vítám, mám moca peníza, curíko.
0: My můžeme nakoupit ještě.
1: Můžeme přikoupit.
4: No, i a esta misa, já vy ještě termina k TV na Capri. Eta Julieta.
0: No jo, to jasný. Ne.
4: Augusto. Augusto. Julieta,
1: ne. Augusto, v Juliáně to já mám
4: písku. Aj, Juliano, mocato, moc vrvka komarašči. Augusto, je to perfekta sezóna.
0: Tak mi přijde v Augusto, tak to je nejako na
4: beton.
0: Augusto, na betony to.
4: Ta. Vy prijechato, no, ista, ja, to je Aquinto.
1: Aha. Aquinto?
0: To je výborný.
1: Ano.
4: No.
0: Aha. No tak na zdraví, jak se říká u nás tady, jo, Italiano.
4: Cinque. Na ten, na zdraví.
5: Byste Cesaro Mortarello?
0: Já? Ne, co má být?
4: Iliu, Cesaro Mortarello.
5: Jste začen, půjdete se mnou.
0: Počkejte, moment, co to má znamenat?
4: Co je to začen? No,
5: mafie, pašování drog.
0: Co to?
5: Vy toho pána znáte? Ne, vůbec
1: ne.
5: Známý?
1: Ne, no, vůbec ne, nic. Náhodou si přisedl, ano, že?
0: No, a to
5: bude jako... se mnou, račte.
4: Vy začen a já mafia.
5: Prosím.
4: Vy to nemáte pořádka v hlavách. E Cesaro Mortarello, dottore, da universitaro. Můj tata, mafio, to prosto. No a já ne.
5: Prosím, mafia.
0: Pro pána Jana za 3000 housle, gombíky, diamanty na sklo. Co s tím budeme dělat?
1: 3000 na mafii. Já se snad zblázním.
0: Co to?
1: Já
2: prosil bych, pardon, vyrovnat účet vážení, ano?
0: Ještě tohleto.
1: Plač. No.
4: Poslední. Ty jsi mi dál, když jsi byl dolů a jim měl povídat. Já neznám. Co?
5: No dovol, tady máš ten rybářský lístek a v půl čtvrtý mě zatkneš v Alkronu, jo?
4: Jo.
5: Já tam mám jednoho kozena, který chce za 5 tácu na Kanárský ostrov.

0: A herec, který teď přijde, je vlastně legenda.
1: Dále.
0: Ty dále. Je,
1: a ty mě pleteš. Ej, šibol.
0: Dobrý večer. Jiří Sovák.
1: Neber to vážně. Tedy Jiří Sovák jsem, ale jinak. Tohle nebylo uvítání, to byla vlastně trizna za mě.
0: Ale no tak. Jiří, o tobě jde mnoho legend. Řekni, jsou pravdivý a nebo ne?
1: Ovšem, jsou pravdivý. Až na ty vymyšlený.
0: To je hezká odpověď. Posaďce, já tě vítám a děkuji, že jsi přijal moje pozvání na dnešní večer.
1: No, proč bych neměl přijmout tvé pozvání na dnešní večer? Ty si myslíš, že já nemám žádný svoje oblíbence, svoje hvězdy, který zbožňuju? Že to divadelní a filmový monstrum sebou tam všude jako kyslíkovou bombu? Ha, ochu, já ve svým soukromí jsem nejděčnější a nejcitlivější divák. Já jsem přímo někdy až naivní.
0: Jsi takový malý děťátko.
1: No, takový hlavy.
0: Ano.
1: Já mám svoje idoly všude, mezi sportovci, mezi kolegy a tak dále. Já prostě obdivu a fandím každému, kdo něco umí, něčím vyniká, od toho se může něco poučit. Nebo může se snažit, abych ho nějakým způsobem dohonil. Je takový heslo, rádoby filozofický, takový fojtajbl heslo, který říká, že chceš-li něco dokázat, nesmíš nikoho uznávat. Což je velice tedy smutný heslo. Já jdu dokonce tak daleko, že já ty svoje idoly si prověřuji. Já si dělám takový psychologický testy a z nich si potom sestavuju povahy. A vždycky, když mám možnost se dostat k někomu, jako při nějaké, když jsem dělal pro ty průvodní slova, tak jsem ty zpěváky a ty zpěvačky poznal, tak ti řeknu, že mám s tím dobrý zkušenosti, že to dostrefuju. Ovšem stane si případ, že třeba se domnívám, že ten nebo ona je, on, že je makový a on je úplně tvarohový. A to mě strašně mrzí. To se vždycky až úplně namíchnu na toho člověka, nevím jeho, až ten nic netuší, on kouká, proč koukám jako bubák na něj. To mě ovšem za dva dní přejde a je to zas pořádku.
0: A prosím tě, trefil jsi se někdy stopu?
1: A proč koukám jako bubák na něj? To mě ovšem za dva dní přejde a je to zas pořádku.
0: A prosím tě, trefil jsi se někdy 100% do někoho?
1: No tak 100% ne.

0: úměrného člověka. To neexistovalo. Já si vzpomínám, že jsme šli spolu v Jevanech po ulici a najednou mi povedal, podívej tu babu, vidíš, vypadá normálně jako obyčejná baba, to je genius, člověče, to je, já ti upozorňuji, že ta pěstuje takový jídle, má zelí na zahradě, takovýhle kedlubny, to by mohla klidně zásobovat celý Jevany. No samozřejmě, normální bába, normální zelí, on to viděl. Jednou jsme šli spolu takhle u nich po zahradě a tam je taková železná mříže a petlice. Povídá, vidíš tu petlici? Já jsem do té petlice, říká on, řezal 14 dní s přestávkama. Jednou tady byl takový děda, něco nám tady dělal, 70 let, koukal na mě, vzal mi to kladivo a tě upozornil, že do něj dvakrát klipnul ze spoda, jednou ze zhora a petlice byla dole. Penzista ovšem kovář. Dokonce jednou, a nespomínám si tu souvislost, v cizně se dostali do nějaký šlamastiky a museli se nechat převést přes řeku. A on říkal, no tak viděl jsem loď, tam je přívoz taky, tam baráček, tak jsme zahalekali, vyšlo takový odrostlejší dítě, já si myslím, přijde tatík, že ho převeze nás. Teď koukám, to dítě bralo bydlo do ruky, mě vstali vlasy hrůzou, pán, no kluci to přeplavem rovnou v šatech a nebudeme čekat, až nás ta holka udělá. Já tě upozorňuji, že ona píchla jednou, byli jsme v prostřed řeky, píchla po druhé a byli jsme na druhé straně. Prostě geniální dítě. To byl Jirka Štajdl, ještě dlouho bych musel povídat, abych ho co, tak vystínul tak, jak skutečně, jaký on byl. Měl jsem ho rád. Už mezi námi není, jsou mezi námi už jenom jeho písničky a budou tady ještě strašně dlouho, generace od generace. Neměl jsem ho rád jenom já, ale všichni, kdo ho znali, protože Jiřík měl srdce, který hřálo. A vždycky, když si na něj vzpomenu, tak mi přijde na mysl to řecké úsloví. Koho bozi milovali, umřel mlád. Ale teď mě omluvte, mám tady malé řízení s Valdemarem. Já jsem se tě, Valdemar, mohl taky zeptat přímo v šatně, ale já jsem si to nechal tady až na veřejnost. Prosím tě, řekni mi jednu věc. Boholíš ty se někdy?
1: No, zatím jsem ještě o tom neuvažoval, ale je to možný.
0: Prosím tě, kdyby k tomu došlo, zavolej mě. Já bych totiž strašně rád viděl, komu vlastně celý život fandím a tleskám. Míče, ty kluku, vidíme pořád jenom kousek.
1: Dobře, tak no, já určitě zavolám, kdyby k tomu došlo. Můžu mít teď otázku já?
0: Prosím.
1: Hrál ty jsi někdy vodníka?
0: No, abych pravdu řekl, jednou se o tom uvažoval, ovšem. Našli se tam lidi, kteří tvrdili, že jsem na starýho vodníka moc mladej a na mladýho moc starý, takže z toho jsi.
1: Ale víš, že ty seš na starýho vodníka dost starý?
0: No, to jsi mě uklidnil, tak to ti teda děkuju. Tak prosím, starýho vodníka máme. Kdo bude hrát toho mladýho?
1: No přece já.
0: No vlastně, proč ne, teď je to legrace.
1: Přátelé, já jsem nedávno čet ve starých listech a našel jsem tam krásnou árii vodníka z Lucerny. Písničku tu budete jistě znát a zlidověla. Jenom kousek ji zaspívám. Haničko, dušičko, nekašli, aby mě u tebe nenašli. Ta zlidověla. Ovšem našel jsem tam taky duet, který vůbec nikdy nebyl zveřejněný. A tak nám dovolte s Jiřím Sovákem, aby jsme ho uvedli. Teda kratičkej dialog v lesní tišině a posléze teda ten přenádherný duet, který bude mít v televizi premiéru.
0: Ivane! Ivane, Ivane! Už zase do mlejna. Zase za Haničkou. Máš lidskou slabost. Porád vňukáš, kůňkáš. A oni tam zatím na tebe líko líčí. Pojď raději se mnou k zámečku do jezírka. Tam je tišina, klid a mír. Tam nám bude dobře.
2: Tam za vodou vrákosí,
3: tam
2: za vodou.

0: Já moc krát děkuji. Děkuji moc krát.
1: A víš, že jsem si s tebou moc hezky zaspíval? Já nevím, jak si diváci poslechli, ale já jsem si moc hezky zaspíval s tebou. Kolikrát mi to vlastně už spolu zpívali? Počkej, já to spočítám.
0: No, poprvé.
1: No, no. Vidíš, ale sespívaný jsme, jako by jsme byli z jedné vesnice. A není ti nápadný, že jsi mě, kromě tedy tebe, nikde neslyšel zpívat?
0: No nápadný mi to je, ale nevím, čím to je.
1: Protože já v sobotu a v neděli chodím s Andulkou do lesa a tam zpívám. Tam je hluboký les, klid, tam já se tak nestydím, víš?
0: Ano.
1: A zpívám až 7 hodin.
0: To hledáš houby 7 hodin?
1: Ale ne, houby hledám 2 hodiny, ale 5 hodin hledám auto. Ale zpívám pořád, aby jako Andulka na to nepřišla, že hledám auto.
0: A hlavně taky, aby tě našla, že jo?

Někteří lidé jsou postiženi zvláštní zlomyslností osudu. Říká se jim nešikové. Jako by oni za to mohli, že věci v jejich rukou jaksi oživnou a projevují svévolný a poněkud ďábelský temperament. Spíše by se mohlo říci, že jsou to kouzelníci. Jejich pouhý dotek vdechne neživým věcem nevypočitatelnou bujnost. Zatloukám-li hřebík do stěny, oživne mi kladívko v ruce tak divným a neskrotným životem, že buď rozbije stěnu nebo můj prst, anebo nějaké okno na druhé straně pokoje. Pokouším-li se zavázat balíček, propukne v provázku úzkočnost přímo hadí, svíjí se, vymyká se mi s rukou a nakonec provede svůj oblíbený trik, že si k balíčku pevně přivážu prst. Jeden můj kamarád, který se plete do vysoké politiky tak, že se tomu všichni nahlas diví, si prostě netroufá vyndat z láhve zátku. Ví, že v tom okamžiku by mu zůstala zátka v ruce, kdežto láhev by se mu s nečekanou obratností vymrštila z dlaně a skočila by na zem. Lidé jsou hloupí. Místo, aby uznali tuto zvláštní magii, posmívají se lidem, kteří mají tento oživující vztah k věcem a považují je za nešiky, budíš k ničemu, nemotory, vrtáky, nekňuby, pletichy a nemehla. Ve skutečnosti celý rozdíl je ten, že tito nešikovní lidé jednají s neživými věcmi, jako by byly živé, to jest neskrotné, nadané vlastní vůlí a vzpůrné. Kdežto šikovní lidé jednají s neživými věcmi jako skutečně neživými, se kterými mohou dělat, co chtějí. Takový příručí v obchodě nezachází s provázkem jako s divokým a úskočným hadem, nýbrž jako s poslušným a mrtvým provázkem. Jedna, dvě a má to hotovo. Kladívko v rukou zedníka není jankovitý tvrdohlavý beran duc, který trkne, do čeho je mu zrovna libo. Je to neživý a pasivní nástroj, který dopadne, kam je mu určeno. Z hlediska nemotorů je ovšem toto skrocení věcí skutečné čarodejnictví. Ale stejně by měli lidé šikovní uznat, že nešikovnost je magická a tajemná. Mám například za to, že pohádky o věcech, které mluví, nevymyslili lidé šikovní, nýbrž právě magičtí vrtáci. Myslím, že Andersen někdy spadl ze židle. A nebo ze židlí, což mu vnuklo ideu, že židle je občas živá a může mluvit. Hloupý Honza, který pozdravil lávku a přál jí mnoho štěstí, se nepochybně bál, že ho řečená lávka může schodit do potoka. Kdyby byl členem klubu turistů, nemluvil by s ní, neboť by si byl jist, že po ní přejde jako by smet. Šikovní lidé vnášejí do našeho světa hrdinou představu neomezených možností. Vrtáci však přinášejí a udržují epickou a přímo pohádkovou představu neomezených potíží, příhod, překážek a odporů. Představa skleněné hory, jež se tyčí za propastmi, černými jezery a nepropustnými pralesy, vyjadřuje živou zkušenost nešiků, že je strašně těžko někam dojít nebo něco udělat a že se člověk přitom může zmáchat nebo potlouci. Ale pro tuto obrazotvornou přednost nechválím vrtáky. Jejich význam je větší. Rád bych řekl, co učinili pro vývoj a pokrok světa. Ano, byli to nešikové, kdo způsobili největší vynález lidstva, byli to vámi opovrhovaní nemehlové, kdo přivedli na svět dělbu práce. Musel se zrodit první hrozný nemotora, aby ho jeho šikovnější spolupračlověk odstrčil od obrábění pazourků nebo vydělávání kůžeřka. Posti, vole, já to udělám za tebe. Byl to nešika, kdo stvořil specialistu. Kdyby všichni lidé byli stejně obratní, nebylo by dělby práce. Následkem toho by nebylo pokroku. Zatímco někteří pralidé
uměli otloukat pazourky a jiní zabíjet mamuty nebo soby, byli vzácní a pokrokoví jedinci, kteří neuměli nic, nebo snad uměli něco, co nebylo k ničemu. Jeden z dlouhé chvíle počítal hvězdy, druhý budiž k ničemu dělal na hubě všelijaké zvuky, kterým se ostatní smáli a které pak začali napodobovat. Třetí si hrál, dejme tomu, s barevnou hlínkou a sazemi a načmáral v altamíře první fresky. Byli to patrně docela bezmocní a podivní vrtáci, kteří nedovedli ani rostlouc morkovou kost. Šikovní lidé objevili, že je možno vyrobit z kamene nůž. Nešikovní však učinili další objev, že je možnost tuto práci přenechat jiným. Stvořili společnost, která se o sebe opírá. Silní a obratní mužové shledali, že je nutno být lovcem a válečníkem, aby byl člověk živ. Vrtáci však ukázali, že stačí pár lovců a válečníků, aby byli také jiní lidé živi. Člověk přestával být pouhým lovcem tehdy, když se zrodili jedinci, kteří byli velmi špatnými lovci. Kdyby všichni lidé uměli šít boty, nebylo by ševců. Kdyby nebylo nás nemehlu, nebylo by ani Prometea, ani Edisona.

0: Já jsem skoro okolností obdržel záskok ve hře, kterou jsem neviděl. Věděl jsem akorát o té postavě, že je to postava komická a že je to bratr Martina Růžka, který s jeho rodinou žije celý život v jednom paláci. Vyznačovala se ta role tím, že měla spoustu příchodů, odchodů, přeběhů a všelijakých takových špílců. Tak jsem si řekl, musíš se držet Martina, protože Martin, tvoje záchrana. Odjel jsem klidnej do divadla, ve vrátnici jsem se zhroutil. Dali mě do šatny, čekal jsem na Martina. Martin Růžek přišel majestátně, podíval se na mě očima zubního lékaře, který už předem slibuje, že to nebude bolet. Povídá, hošičku, moc toho ode mě nečekej, byly prázdniny, mám v tom spoustu nejasností. Vytáhnul lejstra, začal listovat, opakovat si roli, chodil po jevišti, za kulisama, po chodbách, já jsem v kostýmu, on v kostýmu, chodili jsme spolu, zašel taky na pizuár, já v roztržitosti za ním. Tam jsem samozřejmě předstíral, že se mi taky chce, abych nevypadal úplně tak hloupě. No a představení se blížilo v začátku. Nastupovali jsme takhle z levé lože, já tam byl připravený, a poslední, co si pamatuju, bylo to, že najednou slyším na jevišti Munzara zpívat. A hezky. Uvědomil jsem si, že jsem vlastně nikdy v životě neslyšel zpívat, ale to už mě události strhly, ten děj mě vtáhl do sebe, kolegové si mě podávali jako merunu, já jsem tu něco řekl, tam jsem se zasmál, rozlobil jsem se, nebo jsem se zase divil podle toho, jak jsem uznal za vhodný. A tahle ta vřava trvala 2 hodiny. Pak mi oznámili, že je konec, abych se šel děkovat, čemu jsem se velice divil. No ale to je jenom taková předehra. Pár dní jsme hráli něco jiného. A když jsme měli začít hrát tuhle tu osudnou hru, Martin Růžek onemocnil. Jediná moje záchrana, moje mateřská loď, a naštudoval během dopoledne za něj tuto roli Václav Švorc. Má výbornou paměť, u aranžma neměl ponětí, já, co jsem věděl, už jsem zase zapomněl, takže to slibovalo velikou švandu. Připravili jsme se, až jsem znal jeho psychologický stav, jakým je, pak jsem v něm byl. Tak mám Danoušku, nic, ničeho se neboj, hezky se mě chyť, zaklesli jsme se do sebe a vyrazili jsme na jeviště. No tak samozřejmě jsme dělali pro diváky dojem, jako že některý z nás nemůže na nohy, jenom se nevědělo, který. No tak, já jsem s ním šmejkal po jevišti, tak jak jsem zase uznal za vhodný, suverénně, když mluvil tedy, a Václav chrdlil text, bezpečně chrdlil text, já ho natáčel, když mluvil ke knížeti, když mluvil jako s hraběte, zase jsem ho natočil na hraběte, ať v té době já už věděl, kde je kníže, kde je hraběte, já už jsem ovládal. No a takhle jsme se probojovali ke konci. A už to vypadalo, že se nemůže nic stát, tak jsem ho pustil. A on má poslední větu, povídá, tak bratře, a teď půjdeme domů. A šli jsme každý na jinou stranu.
1: Počkejte, já už to začínám kapírovat. Tak vy myslíte, že bychom to vaše prase bacili dohromady na posvícení a to moje prase, že bychom honili sem tamtou dírou, aby zhublo?
2: Hlejte, my bychom si teďka každej porazili půlku svýho prasete. Vy byste si porazil půlku svýho prasete, já bych si porazil půlku svýho prasete. A v tom patentním chlívci bysme krmili každej půlku svýho prasete. Vy byste krmil půlku svýho prasete, já bych krmil půlku svýho prasete.
1: Co pak, o to toho já bych nebyl nepřítel. Mně jde jenom o to, aby jsme to nespletli, až přijde ta kontrola. Aby nám ty půlky pasovaly k sobě.
2: To už si vyprobujem. Tak plácnem si, anebo si neplácnem.
1: No tak plácnem.
3: Sledujete dva vynalezavé sousedy, kteří s pomocí společného chlívku chystají zabíjačku na černo.
2: Zkuste si párkrát mávnout, jestli to není vyvyklaný.
1: Jde jenom o ten moment, kdy to prase zaječí na celou ves, jinak já jsem klidnej.
2: Tak, kastro mám, provaz mám, nůž mám taky.
1: Porád mě mailí, že píchnout prase potichu, to je secakramenská štrapáce.
2: Všechno mám promyšlený. Budete si mlátit o sebe a přitom můžete něco zaspívat, aby to nebylo tak nápadný. A já ho v tom bouchnu.
1: Dělejte, než někdo přijde. Pod našimi okny teče vodička, napoj mi mamila mýho koníčka. Já ho nenapojím já, co říkáte? Já ho napojím já, se koně bojím, já se koně. Už je to? Já se chvíli plánu. Co říkáte? Já se chvíli plánu.
4: Já jsem už plánu.
1: Takhle to nikdy neuděláme, co kdybych vám ho nahnal z druhé strany.
4: Ano, tak přestaňte vrátit a běžte. Přijďte ho.
5: Ano, to si vzpomínám, to je vlastně první rok televize, to je asi před 29 lety.
3: Ale tenkrát jsme tě museli líčit hodně na staro. A nebo teďka máš make-up speciální?
5: No, děkuju, děkuju pěkně. Neber to vážně, pochopitelně, takzvaný režisér, psycholog. No, ovšem před tímhletím oficiálním prvním vysílání bylo takzvané vysílání pokusné. To bylo mnohem dřív v Liboci, tam v těch laboratořích. A já s Františkem Vnoučkem jsme byli vlastně dva herci, první herci, kteří tohoto pokusného vysílání se zúčastnili, tedy jako pokusní herci, pochopitelně. Situace byla taková, že tam bylo několik baletek, asi 7, tam poskakovali, aby bylo prostě vidět, co to udělá, rychlej pohyb na dálku, až po Praze bylo asi 12 televizorů celkem a hodnotili to odborníci, jak to dopadne. A my jsme tam s Frantou Vnoučkem měli udělat dialog ze čtvrtého jednání Maxima Gorkého Na dně, které jsme v té době hráli u Buriana. No tak ovšem, ten celý pokus televizní zachránila úplně jiná osoba. A sice Franta Trefný, který tenkrát dělal medicínu, myslím, už byl hotov, byl lékař, nebo nebyl, to už je jedno. Dneska je to prostě primář příbramský nemocnice, rentgenolog, vynikající, můj přítel, dlouholetý. A ten to vlastně zachránil. Situace byla taková, že my jsme si tam přinesli fousy samozřejmě, jako já jsem hrál barona, Franta hrál saténa, Franta měl fousy i paruku, a jenom fousy, klobouček. No to víte, teď jsme tam přišli a pan, když přišla na nás řada, kde máme nějakou lavici nebo palandu, přece musíme mít nějaký prostředí. Ale ne, že to je zbytečný, tady je ta bedna, tam koukám, mejt in Čechoslovakaj, tedy máde přesně, já otočím to na druhou, jsem zase máde, ze všech stran máde, nepoužitelná prostě bedna, ano, to jste nás pěkně odflinkli, v tom případě to hrajeme bez fousou. Tak nás přemluvili, tak jsme se přece jenom nalíčili. Oblíkli. A samozřejmě tedy maska pro divadlo, kde je divák zdálen, že? A v televizi to je pěst na oko, tak oni tvrdili, že ačkoliv to nebylo barevné vysílání, že já jsem vypadal jako zelený lučičník a Franta jako Kupka Sena. No, přišla řada, začali jsme mluvit a najednou v tom okýnku, to ještě nebylo takový akvárijní veliký okno, kde jsme koukali do režie, takový menší a tam se objevovaly tváře šílenců, vyvalený v oči, jak na nás nehlasně signalizovali nahlas. Jeden to dokonce napsal na škatuli od tu krabici. Nahlas. Teď my jsme nevěděli, co se děje, až stojíme vedle sebe. Teď jsme zvali už tak, že se mysleli, že jsme v Karpatech, každý na jiném kopci. A najednou právě přišel na řadu Franta Trefný, který těma svýma rentgenologickýma očíma přesně odhadl situaci a povídá, pánové, není to tím, že ten chlap s tím mikrofonem s tou šibenicí tamhle kouří na chodbě? No samozřejmě, vypukla panika, ono se po něm vrhli. A to jsem poprvé viděl zbít člověka šeptem, potichu. On měl totiž v ruce mikrofon, takže oni ho fackovat nemohli, pak to by bylo slyšet. Tak do něj bušili dozad a jak tam do těch dveří jeli, tak mu ještě někdo šeptem zprostě nadával. A to mě zlomilo. To už jsem viděl, že nevydržím, že se dám do smíchu, tak jsem se tak trošičku jako povotočil. A Franta Vnouček, který byl mnohem zkušenější herec než já, vystihl situaci, jak se to uklidnilo, povídá, poslyš, barene, ty si před chvíli něco povídal a já jsem ti špatně rozuměl. Já mám jeden z těch černých dnů, to si půjčil z Paličovi celý tuhle větu, že bys mi to zopakoval. No a začali jsme znova. Končili jsme to, veliká radost, veliký nadšení, líbali jsme se tam všichni i ten zbytej. No a tak jsem si potom kolikrát říkal, když procházím teďka těma Kavčíma horama, tím monumentem, tím science fictionovým prostředím, abych tak řekl, protože tam se těžko já vyznám, já mám orientaci jako slepice. Je tam jedno pife, který jsem ještě vůbec nenašel, vždycky zabloudím, pak mě přivedou zpátky. A když tam procházím ty zvukočasní studia a vzpomenu si na tyhle průkopníky, jak se tam televizní průkopníky, speciálně zvukový, jak se tam perou ten mikrofon v těch dveřích, no tak pravda, už se jim nesměju, ale jenom usmívám.

0: Dobrý den, Hermínko.
1: Dobrý den.
0: Vy mě nepoznáváte? No, před 40 lety jsem odtud odešel jako jinok sotva 20 lety. No.
1: Před 40 lety jako ano. Jinok sotva 20 lety?
0: No.
1: To jste za...
0: Já jsem Karel.
1: Karel?
0: No ovšem, já jsem Karel. Karel.
1: Očistil jste si boty!
0: Ale já jak si...
1: No mě se to snad jenom zdá, já jsem teďko pastovala, teď jsem pastovala. Helejte se, tady vám dám ťapky.
0: Ale vy mě nepoznáváte.
1: Prosím vás, dejte sem tu.
0: Já říkám, před 40 lety jsem odtud odešel.
1: Já tady nejsem přece žádnej opro.
0: Jako jinoch. Jinok sotva 20 lety, já jsem Karel, Hermínko, podívejte
1: Karel.
0: Se
1: na...
0: No všem.
1: Karel.
0: No Karel Truhlářů.
1: Karel Truhlář.
0: Ano, Karel Truhlář.
1: Ten poděbaný blondňák.
0: Ale ne, ten poděbaný blondňák, to byl Josef Hrobníků. Já byl takový vážný, takový tmavovlasý, no. Karel Kovář, tedy Truhlář.
1: Tak kerej, Truhlář nebo Kovář?
0: No tak Truhlář, Hermínko, Truhlář.
1: Ale Karel Truhlář byl přece blondiák.
0: Ale no tak, Hermínko, přece se znám.
1: Teď vy vlastně nevíte ani, jak se jmenujete, že jo?
0: Počkejte.
1: Možná, že vy už si na ty svoje vlasy ani nepamatujete.
0: Ne, tak s tím na mě nechoďte. Já totiž mám dobrou paměť, protože já piju proti skleroze takový čaj. Víš, co ho znáte, ten...
1: Neznám.
0: Antisklerotín.
1: Jo, tak ten, no.
0: No.
1: Tak vidíte, no. A po 40 letech mi sem vlezete do napastovaných kuchyně v botek,
0: no,
1: že jo?
0: Ale já moje obuv jaksi...
1: Ale prosím vás, mlčte, jste všichni stejný. A Karel Truhlář byl blondiák, to mi nikdo nevymluví.
0: Nebyl jsem blondiák.
1: Ale byl! Vy jste měl vlasy žlutý jako slámu.
0: Neměl.
1: Helejte se, vy se mi sem po 40 letech přijdete hádat.
0: Pardon, já
1: tak to jsem... teda ne, jo. Lezete mi sem bagančatek a budete se tady ještě hádat.
0: Tak já se nehádám, Hermínko, nezlobte se, já jenom tedy, že jsem nebyl blondiák, no.
1: No, nebyl jste blondiák, no. Helejte se, mě to jedno, jste vždycky stejný. Posaďte se.
0: Děkuji vám.
1: Ach, jo. Tak co?
0: Teď zrovna jsem si vzpomněl na to, jak jsme spolu my dva chodili pod kaštany. Je to víc jak 40 let, já to vidím, jako by to bylo teď.
1: Pod kaštany, jo?
0: Ano.
1: Tak pod kaštany já jsem teda nikdy nechodila, já ne.
0: Hermínko.
1: Já vím, vy si mě s někým pletete, ale já vím s kým. S Aničkou Cvajhamlovou. Helejte, dej jí pávu, věčnou slávu, ale co ne, co mělo kalhoty a neuteklo před ní na strop.
0: Tvoj Hermínko, já a Anička Cvajhamlová, vyloučeno. Tenkrát pod těmi kaštany jste byla určitě, vidíte, já si vzpomínám, jakou jste měla krásnou červenou mašli, jak se vám rozvázala, jak já ji potom zavazala. Sám jsem vám ji pomohl zavazovat. To víte, mladá krev.
1: Vy si pamatujete úplně pendrek teda. Fakt, já jsem mývala takovou mašle, ale ta mašle byla žlutá. A vy jste mi ji sám rozvázal, no. Takhle se vám přitom třásly ruce. Takhle, no jako dneska. No, jako
0: to říkáte, něco takového já bych si vůči vám nikdy nemohl dovolit.
1: A nebylo to pod kaštany, ale bylo to dole u řeky, u Vachtlova mlejna.
0: No tak fuj, to fuj, prosím. U Vachtlova mlýna a s vámi, no tak to bylo proti mým morálním zásadám. To je nepřichází vůbec jako v úvahu. Teď vy jste byla proti mně úplná světice. Vy jste byla anděl víla.
1: Jo, to určitě vy, kozle, starý. Tak světici by tenkrát přece nehnal starý Vachtl ze stodoly hráběma a vás přitom přetáhnul pěkně po zádech. Vy jste z toho dva roky, ale ne dva roky, tak půl roku jste z toho kulhal.
0: Já jsem nikdy nekulhal.
1: Ale kulhal.
0: Ale kulhal, Josefu. Hrobníkův Josef.
1: Co?
0: No Hrobníkův Josef, ten kulhal.
1: Že by?
0: No ovšem.
1: A kdo ví, jak to tenkrát vlastně bylo?
0: Ach, já jsem vás skutečně miloval, vy jste byla moje veliká láska, Hermínko. Bohužel vyhrál to jiný, no.
1: O koho máte na mysli?
0: No koho, vašeho manžela Jindřicha, ne?
1: Jo, toho.
0: Hned, jak jste měli po svatbě, jsem odešel z města jako jinok sotva 20 letý. A přísahal jsem, že se tam nikdy nevrátím a s vámi, že již nepromluvím ani jediného slova. Vidíte, teď tu sedím, mluvím.
1: No jo, co pak o to, huba vám vždycky. Jo. A teďko nevíte, už víte, jak to bylo.
0: Ale já vám řeknu upřímně, bylo to stejně šílenství ode mě. Chtít soupeřit s Jindřichem o vás, s ním, když on měl křídla. On se znášel v oblacích, zatímco já měl jenom křídílka. On byl sportovec, básník byl hlavně.
1: Já vám prostě vůbec nerozumím bez šance. Teda. Nerozumím.
0: Jak to? Co pak Jindřich už... Máte nějaké básně? Já jako příkladu si pamatuju několik veršů a ty nezapomenu do nejdelší smrti. Jako ten, jmenovalo se to, nezopak to je vedlejší, ale stál u okna, probodávali ho slunečně, nebo měsíčně, já už ne.
1: Teda na pitominky to vás vždycky člověk užil, to jo. Řečičky, žvás, ty básničky. A pak mi vlezete do napastované kuchyně v botách. To se nestydí.
0: Prosím vás. Co Jindřich je tady, píše básně, mohl bych obědět.
1: No to tak ještě, já bych mu dala teda. My jsme slušná rodina, víte.
2: Tak, králíci jsou nakrmený. A já teď, Hermíno, půjdu do toho, do zahrady.
1: Hele, kdo to je? To je Karel. No pamatuješ se na něj? No Karel Truhlář, hele, takže.
0: Jindříšku, já ti mockrát děkuju. Vážení přátelé, já se domnívám, že bude vhodně, když vám nejprve ukáží svého datla. Je obyčejný normální pták, jaké jste viděli, 10, desítky, stovku, některý i víc. A přesto to byl můj učitel a stál u kolébky mé velké kariéry. Dneska již nežijem. Je víc spálný, jak vidíte. Vážení přátelé, já než přijdu k samotnému výkonu, rád bych vám řekl několik slov o svém životě, jen tak rástinu, jen tak kratonce. Já jsem se shodou okolností narodil v Křivokládských lesích jako dítě, kde byl můj strýc, tam byl tchořem a forstem. A už jako malé dítě u prsu, jako ciciat, jak se to řekne česky, kojenec. Jako kojenec jsem projevoval veliké imitátorské schopnosti. Moje tetička se mnou pravidelně jezdila do Křivokládských lesů, krásných, hlubokých lesů, provoněných friskyřicí, a tam by takhle forumplovala kočárkem, takže já jsem stejně spát nemohl. Pozoroval jsem okolí, jestli někdo nepůjde, on nikdo nešel, tak jsem začal z dlouhé chvíle napodobovat mouchy. A tak to vlastně začalo. Já jsem velice jako malé dítě napodoboval drobný hmyz. Já si vzpomínám, já jsem takhle byl v kočárku, jsem takhle ležel, někdy seděl a po levé straně jsem měl hračky. No, rozumějte, hračky tenkrát. Dřevěnou špůlku a pár hadových knoflíků. Kde pak tenkrát? Chrastitko, tenkrát? Chrastitko. Já jsem chrastitko. Chrastitko, já jsem vůbec nepoznal.
3: Oni dokonce nevíme, jestli nějaký ty chlapečko mají milý taky chvastíce, nebo nevíme.
0: Promiňte mi moji slabost. A
3: po pravé straně mi vysel dudlík, na kterého jsem uměl vynikajícím způsobem napolo mi čuláka.
0: A se po mně teta několikrát ohnala. Ona to nebyla teta, ona to byla maminka, no ale... Já jsi říkal, teta, až jsme byli na samotě, tam na tom tak nezáleželo.
3: V 6 letech jsem uměl fenomenálním způsobem napodobit prase. A sice tak, že mě jednou strejda zavřel do chlívka a vůbec nechtěl věřit, že jsem člověkem. No tak, to jen tak pro zasmání. potom už přišli ptáci. To byla jiná. Ve 12 let jako mě říkali, že jsem zázračné dítě, protože jsem jediný dokázal napodobit sluchu. To se napodobí velice těžko, tak on je furt vztahu. Tak pozná se snadno, protože se jí nevykuchaná, ale napodobit sluchu, ona ta nesedne, to znamená, musel jsem být pod ní, špicovat uši a poslouchat, a teď vám tam sem tam profrčí brabec a máte z toho chaos. Já jsem byl dokonce zván na zámek knížete Hohodloha, když táhli sluky, jenom když táhli, jinak jsem tam nechodil, pak ono se teďka ukázalo, jaký to byli premíci. A potom už nastala ta klopotná cesta k mistrovskému titulu, o tom bych se nerad šířil, ač tam byl dost utrpení, v tom bylo, já jsem mnohdy nejet. Ne, že bych neměl co, ale prostě nervy, budu mistr. Skutečně mi. Skutečně nakonec na tom švýcarském bienále jsem obdržel mistrovský titul.
0: No, ale já jsem nespich. Já jsem to tady doma tajil. Já jsem dělal jako spíš, že neumím vůbec nic. Teď pracuju ve výzkumu.
3: Já mám zakázku od našeho safari, budu imitovat pštrosí samici. Jak vy jste víte, pštrosí samice je pták velice stydlavý a plachý a její milostný trilek je tak slabý, že ho samic mnohdy přeslechne. A nebo ho nevzruší do jako nerozdivočího pořádně a ono má potom podá jenom jedno vejce. A my bychom to s inženýrem Wagnerem rádi dotáhli na dvě, tímto zdravím pana inženýra. A chtěl bych vidět, že ty tretry už jsem sehnal. Ona totiž trosí sami se dokáže běžet až 80 km rychlosti, takže se budu muset trochu přizpůsobit. No, a teď už bych rád přistoupil k výkonu, jenom bych chtěl upozornit, že Racka neumím. Ne, že bych se ho nemohl naučit, ale já v Bulharsku jsem potkal jednoho Racka, to vám byl takový blbec. Takhle po nábřeží jsem šel, on tam seděl na kameni, ale na něj koukám, ještě si tak v duchu říkám, tebe bych si mohl taky střihnout. Tebe nemám, ale on to byl chechtal, on se vám chechtal a jako blbec. To mě se dala od vody zima, tak jsem šel domů. Ten tak pro zasmání. Teď bych si dovolil konečně už tedy, jak si ovšem upozorňuji, že jak si nehodlám zde pořizovat nějakou zvukovou fotografii, to jste jistě ani nečekali. Já jako malíř, který taky nemaluje jenom to, co vidí, ale to, co cítí, a jsou velice důslední někteří, já znám dva, ty malují, jsou krajináři, a ty malují výhradně v noci, vycházejí do polí v noci, aby nic nerozpiloval. Tak já, podobně jako oni, já budu, nebudu napodovat to, co slyším, ale výbrž to, co cítí ten pták. Při vzletu, při přistání a tak podobně. A jenom už, abyste si nemysleli, že mám jenom jednoho ptáka na cvičení. To si můžete říct každý svého ptáka, já vám ho napodobím. Tak bych prostě ovšem hezky rychle za sebou. Tak první tak. Kdo si zvolí nějakého ptáka?
4: Vrána.
3: Vrána. Jo, vrán, to je takhle. Další. Tak.
4: Špaček.
3: Křivan. To je, pardon, se to smálem. Nakonec, pak vidím, že se vám moje produkce líbila. Napodobil svého psa Rolfa, který mě celý život doprovázel. Ovšem už ne tak umělecky náročně, tak realisticky, tak jak skutečně ten pes to. Já musím si kleknout, aby ta iluze byla dokonalá. Páč pes normální má hlavu asi tadyhle, Rolf byl větší, tak bude stačit asi takhle. Prosím, Michal, absolutní klid. Haf! Haf!

0: Oslaďte si podle chuti, pane Bucala.
1: Magdičko, řekni panu Bucalovi ten vtip, co jsme slyšeli včera o tom, tam u těch...
0: Jo, no my jsme slyšeli včera báječný vtip, který vám musíme povědět.
1: To se zasmějete. No.
0: Tak jistý mladý muž, turista.
1: No to.
0: Zabloudí v Karpatech.
1: No spíš v horách, jako.
0: No jistě, tak v Karpatech nebo třeba...
1: Na Pradědu nemůže nikdo zabloudit.
0: No. No dobře, no tak já myslím, že v Karpatech a na tom celkem tak nezáleží. Tak ten mladý muž jde lesem, najednou vidí před sebou světýlko, namíří si to k němu, objeví se chalupa. V té chalupě bydlí sedlák se svojí manželkou, viď? On je starý, ona je mladá a hezká.
1: Mladá?
0: No, to jsem už říct.
1: No já vím, ale já to zdůraznuju, pač. To je strašně důležitý. No.
0: Tak, oba už leží v posteli. Ne, neleží ještě, viď?
1: Jeden kospet vlastně. Ne, počkej, já to povím za tebe. Manželka neumí tak vyprávět vtipy jako já. Je to takhle, pane Pucala. Tak jistý mladý turista zabloudí v Karpatech.
0: Jsem říkala.
1: No. A najednou vidí světýlko, no pravda, to jsem převzal, tak když to neví, tak řeknu, já to nevím a depletu. Je to takhle. Dva starý lidi bydlejí v horách, který, on je starý, ona je mladá.
0: A hezká.
1: No to už si říkala, A bydlej tam ve šrubu, nemají tam celkem nic k jídlu, akorát jednu konzervu a tu si musí šetřit až do příštího trhu. Najednou někdo zabuší na šrub.
0: Ne, začuká.
1: Začuká, prosím tě, zkus začukat na šrub, zmrzlej. No, to neuslyší. Může slyšet nikdo vevnitř. Či zabuší, že aby ho slyšeli, odevřou, že on žádá o přístřeší. A oni říkají, tady nemáme místo, mají tam akorát jednu postel a v té leží.
0: Oba dva.
1: No samozřejmě, že on tam není na bobku. Samozřejmě leží, páč je to daleko příjemnější.
0: Ježiš, tak to abych nesnesla. Ne, fakt. Ležet vede někoho, kdo třeba v noci kope ze spaní, to abych nesnesla.
1: Pusinko, o tebe se taky nejedná.
0: No já jenom, že ty si říkal, že to je příjemný, já na tom nic příjemného nevidím.
1: Nepřerušuj. No prostě...
0: Zase si to nasypal na koberec.
1: No tak sakra. A turista...
0: To není problém
1: odpadnout do kopeň. Magdi, to neotravuj. A najednou je turista v přecíni. Úplně promočený, nastydlej a žádá toho sedláka, aby ho tam nechal přespat. Sedlák říká, no jo, mohl byste tady přespat, ovšem s mojí manželkou v posteli.
0: Ne, tak... Karle, takhle to není. Přece ten turista má spát uprostřed mezi sedlákem a jeho ženou.
1: Pro mě, za mě třeba uprostřed, ale já nechápu, proč by měl jednoho z nich přelejzat. To je úplně jedno, ne, kde spí.
0: No ono jedno to není, protože v tom je ten vtip právě, víš.
1: No v tom vůbec není ten vtip.
0: A na tom je to založený, prosím tě, nech mě, já to dopovídám, pane Bucala, tak tomu vůbec nebudete rozumět. Podívejte se, ten turista má ležet v posteli uprostřed vedle svý ženy a jejího sedláka. No blbnu, no.
1: To samozřejmě.
0: Nech to, prosím tě, vy mi rozumíte, pane Bucala. Ten turista bude ležet uprostřed mezi sedlákem a jeho manželkou. No. Venku je bouřka.
1: Ale vůbec žádná bouřka tam není. Je klid, ticho. Oni spějí hlubokým spánkem a v tom zaborácí hrom.
0: No.
1: Ale až teprve teď začne bouřka. Sedlák se posadí a povídá ženě, zvoní telefon.
0: Jo, jsem horák.
1: Nepovídá sedlák, to povídám já. Zvoní telefon. Kdyby mě ho hledal, tak to nejsem, nebo až zavolej pozdě.
0: A ten sedlák povídá,
1: ne? Podívám se na kozy.
0: Karle, po koza.
1: Podívám se na kozy.
0: Musí se jí podívat po kozách. Ale Karel, ne.
1: Podívám.
0: Karel, ne, ty kozy patří tomu sedlákovi.
1: Protože kdyby se náhodou utrhnuli,
0: on není doma.
1: Mléko.
0: Večer, jo? Promiň, že ruším. Pavel říká, že když nejseš doma, takže zavolá večer. Ne, už to nepověděl.
1: Jak to můžu robit, porád do toho skáče. No tak prostě ten sedlák jde ven. A jak byli je venku?
0: Nepřijete si ještě kávu, pane Bucala?
2: Ne, děkuji.
0: Jo, vy máte ještě.
1: Jak byli je venku, tak ta selka povídá...
0: Nepovídá, přece ne hned poprvé. Ona to řekne, až když von deven potředí, to mě právě na tom připadalo tak směšný.
1: Na tom vůbec není nic směšného. Ten sedlák jde ven a hned se vrátí.
0: Nevrátí.
1: Vrátí.
0: On tam zůstane dlouho. Mezitím ta mladá žena strčí do toho turisty a řekne...
1: Vůbec nic neřekne, sedlák se vrátí.
0: Nevrátí.
1: Vrátí.
0: Nevrátí,
1: jenomže hned jde zase ven se podívat na kozy.
0: To si říkal, prosím. To si třikrát říkal, nejmíň. No. A zapomněl si říct, že ten turista mezi tím dostal hlad a oni říkají, že mají doma kousek sejra.
1: Ale žádnej sejra, konzerva tam je jedna, jediná.
0: Jo, jenom, že tu si musí nechat do příštího trhu. No.
1: Správně, no, tak vidíš, tak jsme se dohodli, no. A teď to jde. Lezou do postele, jo, a ta, když ten sedlák se dívá jako na ty kozy, strčí do toho turisty a povídá, na.
0: Ježiš, blbost, prosím vás, neberte ho vážně, vůbec neřekne na. Ona strčí do toho turisty a řekne, teď by byla příležitost.
1: Ta selka strčí do turisty a řekne na.
0: Prosím tě, ne. Hrgot, nech je to dovypravovat, ty úplně zničíš poentu.
1: Prosím tě, nežme, já zničím poentu, já jsem ten vtip začal, tak ho taky dokončím.
0: Ty jsi ho začal, selka... já jsem ho začal, vidíš, jak seš pitomej.
1: Ať jsem třeba blbý, ale dokončím to sám, až ty to nedáš dohromady.
0: A ty jo, ty jo, ty s tou sklerózou, viď, ty jo.
1: Ty ale sprostý, ty se vyznamenáváš tady před panem Bucálkem.
0: Lidně se, prosím tě.
1: Já, že mám tu paměť, že nemám. Nesmí se to tím idiotským smíchem, ty hysterko, hysterická.
0: Víš, co o tobě říká moje máma?
1: To mě nezajímá.
0: Že jsi hulva.
1: No jo. Tvoje máma, to je drbna, ty se bojí celá ulice.
0: Za to tvoje maminka je fajnová. Minulý Vánoce se servala s jednou bábou, bo zajíce až ho přetrhli.
1: To je toho, ale tvoje maminka, ačkoliv jsem jim zval, neviděla ani jeden díl FL věka.
0: Viděla to u sestry. My jsme náhodou česká rodina, ale vy...
1: Co my?
0: Vy jste rodina alkoholiků. Nebejt mě a mojí mámy, tak jsi skončil ve škarpě.
1: Bože, proč já jsem radši v té škarpě neskončil?
2: No jo, ale co ta selka vlastně na tom turistovi chtěla?

0: Byl jednou jeden král a ten měl strašně ošklivou dceru. Princezna byla tak ošklivá, že v celém království nebyla ošklivější. Taková to byla krása. Navíc ještě byla zlá, ukvičená, měla ákné, senou rýmu, psát neuměla vůbec a číst jenom ženské časopisy. Prostě hloupá tak, až oči přecházely. A právě do tohoto království, kde se vzal, tu se vzal, přiletěl strašlivý drak. Řval, klel, nadával, mával křídlama a zaletupil rum.
1: Den po drakově přistání přišel ke králi komorník, jehož úkolem bylo přinášet jenom samé smutné zprávy. Říkali mu katastrofiol.
0: Přináším velmi špatné zprávy vašemu vysokému urození.
2: Já vím, ty starý ponurý černý pavouku. Blídnám jsem drak. No, chce sežrat princeznu. Máme nějaká opatření?
3: Ovšem, že máme vaše sáhodlouhosti. A dokonce jenom jedno.
1: No?
3: Dát můj.
2: Co?
3: Teda. Já bych mu ji třeba jenom ukázal a obluda se zděsí a odletí.
2: A to nejde. Přece princezna neumí létat.
3: Ale ne, já myslel draka.
2: A tak, ale i to se mi zdá poněkud riskantní. Tenkrát si králové říkali my stejně samozřejmě, jako my si dnes říkáme já. Pravda, naše princezna už není hezká. Ona dokonce už není ani ošklivá. Ono prostě na ní ještě nebylo vymyšlené slovo. Ale konec konců je to naše dcera a není vyloučeno, že bychom ji oplakávali. A my důrazně neradi oplakáváme. Ergo čuvix. To pak se tady nejde nějaký princ, který by se drakovi postavil? Nebo nějaký chuťas s vidlema, pluhem? Kurník šopalý to nebude dělat zadarmo. Dostane půl království a princeznu za ženu, no.
3: Je, to poslední bych jaksi vaše osobní odpovědnosti vůbec nezdůrazňoval. Hrdina by se mohl zaleknout a utéct.
2: Tak teď začínáme být zuřivé, teď začínáme být nepříčetné. To, co my tady máme, vlastně co děláme? No, co děláme?
3: Ten drak vaše pracovní neschopnosti zdá se mi být poněkud blbý. Co kdybychom odbyli nějakou jinou dívkou? Tedy ve smyslu, že bychom lapili nějakou poběhlici, za princeznu ji převlékli, no a máme vyhráno. Obluda se nažere a vaše koza zůstane celá. Tak co? Jsem váš malý sladký intrikant?
2: Dítě jo, co pak o to, ale ono to není jen tak vzít nějakou holku a udělat z ní princeznu. To musí být inteligentní děvče, musí mít maturitu, musí umět 3 jazyky, musí mít několik vysokých škol, musí umět hrát tenis a zpívat arie u piano. Máme vůbec něco takového v našem feudalistickém revíru?
3: Z toho, co jste s dovolením, jak si vaše záchranná brzda ráčila jmenovat, nemá naše princezna vůbec nic. Dá se říct, že obstojně hraje rugby, slušně střílí z minometu, ale jinak vůbec nic.
2: No, teď to je taky v pořádku, je to naše dcera, ne? Ale já mluvím o té, kterou bychom si jako nadoptovali, jako dceru.
3: A uvědomuje si váš nechráněný přejezd, že ta poběhlice by byla vaší dcerunkou jenom na chvilku, na malou chviličku, potom se objeví obluda, drak, chrám s ňám zkoust a holka má tak říkajíc po funkčním období. Tak co, neslevíme trošičku?
2: No, já nevím, poslouchej, a je to opravdu takový blb?
3: Koho má na mysli vaše podlahová krytina?
2: No toho draka, je to opravdu takový blbec.
0: No to je velehňup.
3: Extraliga tupců, super mogul s hvězdičkou. Co vám mám povídat, na třikrát přistával ve vaší oboze. A přesto, že viditelnost byla úplně dokonalá, stejně byl na přistání dlouhý. Co vám budu povídat, jedna hlava vygumovanější než druhá. A popravdě řečeno tu sedmou, tu má jenom kvůli rovnováze. Já vám garantuji, ten nerozezná princeznu od pošty.
2: Katastrofio, to já rád slyším. Poslouchej, že tak hovoříme. Já tě viděl včera hrát tenis. No, dobré to bylo.
3: Pravda, trochu jsem se rozpinkával u zdi a zkoušel servis, ale vaše osvětová beseda je příliš laskavá.
2: A zpívat taky umíš? Ne. Jednu školu máš vyšší ne. než druhou. Ne. My tě zkrátka adoptujem na princeznu.
3: Ne. Dovoluj si blekotat, prosím to ne.
2: Ticho, povídám. Ty kuří noho. Nosíš mi se jednu zprávu za druhou?
3: Prosím.
2: Jednu špatnější? Než první a teď budeš najednou fňukat.
3: Milost, vaše vysokoškolské stipendium, milost. Milost. Prosím, dejte mi milost.
2: Ne, konec, již jsem řekl.
3: Nebo mi aspoň dejte glejt, aby lidé věděli, že jsem princezna, tedy vaše dcera, aby mě chátra neoplivávala, až půjdu převleku.
2: Ale to
3: prosím,
2: je nápadíček.
3: Dejte mi glejt.
2: To je nápadíček, glejtik ti dáme na tu chvíli, co by ne. Dokonce ti ho dáme i s královským razidlem. Večer přišel komoří do obory, kde drak byl na mol, dvě hlavy spaly, pět jich řvalo. Komoří se postavil před draka, drak se ho prohlídl a lekl se. Povídá.
4: Ty jsi ten, ta princezna? Ano.
3: Odpověděl komoří sváně hnusným hlasem.
4: Jsem zlá, stará, šlachovitá princezna. Samá flaxa a v kloubech mám revmatické změny.
2: A dodal téměř slavnostně.
4: A navíc jsem chlap. Rad ti říkej. Mě říkají česneková panenka.
2: To se na to vykašlu, kde je tady první hospoda s držkovkou? Komorní mu ji ukázal, drak se vznesl, rozbil si několik rypáků o věž a zmizel. Mezitím seděl král na trůně, šťastně se usmívaje přemýšlel, když v tom se rozletěly dveře a dovnitř vesele vběhl komoří jako princezna.
5: Táto, tatínku, já jsem tak šťastná, statečný komoří mě zachránil a ty mu dáš půlku království, já jsem tak šťastná, tačko.
2: Co si to dovoluješ, ty vohrábla? Ty šlajšno, ty tuho, ty tunele, ty horochu v týna.
5: Ale já jsem přece vaše dcera, dcerulinka a statečný komoří mě zachránil.
2: Co ty to tu... Ty jsi komoří?
5: Nejsem. Jsem tvoje dcerulinka, přidívčím penzionátu a stokrát jo. A mám na to glejt.
2: Už tomu rozumím, jenom že já mám tadyhle, víš? Za ušima, tak chci vidět komořího. A hned, aha.
3: Tady jsem vaše posuvné bednění.
2: Tak chci vidět svoji adoptivní dceru.
5: Tady jsem, tato, tatínku. A dáš mě komořímu a dáš mu tu půlku království. A ne tu zaostalou, tu progresivní, jak tam mají manufakturu komín na retenční nádrž.
2: Já jsem tě upozorňoval, že mám za ušima. Ceruško, ukaž mi ten glejt, až si ověřím jeho pravost.
6: Ale my nic nevidíme.
2: Ne.
6: My žádný glejt nevidíme. A v tuhle dobu královská dcera bere hodiny boxu v zámecké gorilí kleci. Takže ty jsi podvodnice a my tě dáme otrávit rybím tukem žluklým.
5: Milost! Milost, jsem to já, váš černý pavouk, váš černý kořen, Radik Snigger, to já jsem, komoří, to já jsem zachránil princeznu.
2: No vidíš, že to jde, komoří. No tak mi teda to království, tedy půlku toho království dáme.
5: Díky, vaše osvobozená domácnosti.
2: Ale zároveň k tomu ti přidáme taky svoji jedinou apokalyptickou dceru.
5: Pomoc? Ne, Hilfe, draku, prace, já chci být sežraný, pomoc!
2: Milé děti, jistě jste si všimli, že tato pohádka ze začátku byla hloupá. Nicméně ke konci byla mnohem hloupější. A víte proč? No protože se jmenovala Hloupá pohádka. Dobrou noc.

0: Jirko, udělej televizního hlasatele.
1: Ale to dělám pořád.
0: Jirko.
1: Ale to každej zná.
0: Udělej ho, to si všichni rádi poslechnou znova.
1: A to je jako kdybych chtěl, abys udělal ještěrku.
0: No. A proč ne? To se na desku hodí. Pozor, koukejte se.

0: To byla hezká pantomima, pěkné.
1: Díky.
0: Hezké.

0: Bude první díl francouzského filmu podle klasaca podle starého historického románu Viktora Huga Chlípnici. Opravuj bídníci. V českém dabingu Ubožáci. Ve 22 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. No a pak vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to francouz, tak asi Žorvé. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. No a na závěr se rozloučíme s právy. No a co nám připravil druhý kanál? V 15 hodin to bude sportovní odpoledne. V prvé části budeme sledovat koule žen a prsa mužů. Ve druhé potom pražské přebory ve veslování. Ve 20 hodin to bude americký film z prostředí mládeže hippies paní Marianka Matka Pluku. Ve 21.15 pátý díl trojdílného televizního seriálu příběhu notorické alkoholičky z protialkoholní léčebny Stříbrná pila. Potom se podíváme na původní televizní inscenaci Hry ze života našich energetiků Mezi proudy. Dále to bude přepis známého románu Žila Verena Děti kapitána emigranta. No a potom přenos opery Wolfganga a Mozarta, známé skladatelské dvojice, Johna Dovany. No a potom to už budou zprávy. A ještě jaké bylo počasí. Počasí včera v noci na minulý čtvrtek. Celková povětrnostní větry. Teplý fronta postupuje ze severovýchodu. A ještě upozornění pro řidiče. Ve večerních hodinách se bude na některých místech vozovky tvořit tma. Srovnáme si správný čas. Je někdo ukradl hodinky. Je přesně.
1: Teraz, co používáš, to je len také tvoje obyčajné ticho, alebo je to ta tvoja legendárna herecká pauza? Priznaj se.
2: Já se přiznávám, je to ta legendárna pauza.
1: Tuším se.
2: Já dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. A to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně jaksi důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
3: Ano. Já proto obdivujem mimou.
2: No.
3: Protože mým no, v jedné dlhé souvislé pauze, ano. kterou odborníci nazývají pantomíma, zahrá celý děj.
2: Přímo děj.
3: Činoherec ten by se už dávno nezdržel, vytrysklo by slovo, tak. Ale mým nie. Ten...
2: Ne, máš pravdu. A nikdy se z něj ta slova přímo derou. Ano. Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsat, nesmí promluvit. Někdy ten mým, aby mě jako ukázal, o co jde, tak mě vede přímo, ale beze slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na ní dívat, tak letí a bude legrace. Jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
3: No, tak si zahraj pantomimu, co ti
2: kde,
3: v tom brání.
2: Kde?
3: No tu.
2: Ale
3: tu nás za dverami splníme každý sen.
2: Ale
1: vy se pamatáte obidvaja na tu pantomimickou klasiku, nejklasickější pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
2: No!
3: To si zahráme.
2: To jsem viděl asi šestkrát, no. Vždycky s jiným motýlem.
3: No. To si zahráme, ty budeš no. Motýl a my budeme ty květky.
2: A ty myslíš, že já bych mohl hrát titulní roli?
1: No, samozřejmě.
2: No dobře.
3: No pojďme na več.
1: To je jediná pantomima, z které si pamatám text.
2: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel. Když se pantomim je přehmátnu, jo, to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
1: kvítky?
2: Vytvořím motýla.
1: Ano, já bychom si rád zahrál fialku. Fialku.
2: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku
1: ano.
2: A ty...
3: Já budem Půpava.
2: Kdo to je? To neznám.
3: Doktor Půpava, to český Pampeliška. Ovšem inženýr. No.
2: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady fialka, skromná, ano, správně, hezky dělá fialky.
1: To jsou tyčinky toto.
2: Ty, já vím.
1: Alebo pěstíky. Nebo...
2: Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. Je zajímavý ten Julo i tak voní.
3: Žil sám. A já jsem ta

0: Pa.
1: Nie, aby si do mňa fúkol.
2: Nie. Už sme odkvetli, jo?
1: No.
2: A sme na louce, pán Filip, prosím vás, buďte tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo? A my už mlčíme.

0: ale ty pes, co si modlil, tak máš prelietať z kvetu na kvet. Najprv tam a potom uvidíme, no. Ne.
1: To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy. Že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte,
0: stolička.
1: No, na židli si set. Jiné pojetí. Já jsem slyšel o pantomimě, že například začátečníci, aby nepromluvili, že si přelepují i hubu leukoplastí, aby se ovládli, ano. To je těžká disciplína, těžká. A tady vidíte, prosím, chtěl si je
0: zeptat. Že teda to byla už melodráma teraz, čo?
1: Ano, přesně. Ty máš znalosti, to byla melodráma.
0: Melodráma.
1: Ano, ano. Čili vidíte, že ty prostředky se můžou, jak si bych řekl, volit různě. Tu drámu, tu komedie, tu tragifraška, jak ty si říkáš, ty řekl. Tu balet, že někdo se vyjádří pohybem, někdo slovem, kde slova nestačí, už to musíme divákům i kreslit. Zažil jsem takový představení, že jsem to musel divákům kreslit, co vlastně hrajeme a tak. A tam, kde nestačí ani slova, ani bych řekl gesto, tak potom na něj koukám a z herce vytryskne zpěv. A to je nádherný. No. Já závidím, když někdo to, koukám se to z něj tryská, on to zpěv.
0: No tak prosím, nech se páči.
1: Já?
0: Ano, no, to já poznám jednu krásnou pěseň, ty si napísal text, potkal jsem Jelena, tak prosím.
1: To jsem napsal, teda no. Jirka Šlitr složil hudbu,
0: no.
1: Já už tohle neznám, no, takže zpívat já, neumím.
0: Já to nevadí, já začnem a ty se potom pridáš.
1: Jakmile pochopím, že nevíš dál, nastupuju a
0: ano.
1: Jakmile pochopíš ty, že já nevím dál, nastupuješ ty, jo?
2: Tak pozor, ale to budeš refren.
0: Dobře. Pozor, ideme, 3, 4.
3: Jsme se s Jirkou Krampolem vlastně sešli náhodou, protože já od roku 72 hrají v Semaforu takové představení Zavěste prosím, volá Semafor, který je založeno na otázkách diváků. A Jirka Krampol tam začal docházet jednoho dne jako host, ještě jako člen divadla Na zábradlí. A nějak se mu ta atmosféra Semaforu zalíbila, začal mě nosit takové drobné dárky, potom větší dárky, potom přinesl úplně veliký dárek a požádal o angažma. Jsem říkal, výborně, Jirko, můžeš tady zůstat, ale my si tady všechno píšeme sami, tak než něco se píšeme spolu, tak jsem vyndal se šuplíku hru, kterou jsem o společné dovolené napsal s doktorem Plzákem. Tedy to byla normální dovolená, on tam měl svoji ženu a já taky, ale oni byli spolu a my dva taky a tak jsme psali. A to je hra, jak znáte doktora Plzáka, plná sexuologických problémů. Jirka Krampol tamhle hraje hlavní roli a jde mu to velice dobře. Jirko, prosím tě, ale pojď sem, já bych si s tebou přeci jen ještě chtěl pohovořit. Odcházíš jeviště, mně se zdáš dneska nějaký takový smutnej, co je s tebou?
4: Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem, že vypadám jako eskimácká babička po velice dlouhým zimním spánku.
3: Jestli chceš, abych ti to vyvracel, tak to nebudu. No, ačkoliv ty nevypadáš jako eskimácká babička. Ty vypadáš jako babička eskimácký babičky.
4: Hele, Slávku, jak na tebe koukám takhle z profilu, tak ty kdyby si do toho raťafáku dostal žihadlo, tak ty by si vypadal jako náčelník Sioxu, rychlý brejle na váleční stezce.
3: To je možná dobrý, ale to není možný, protože já mám modrou knížku, víš.
4: Já si dělám legraci. A víš, co je nejlepší?
3: No.
4: Nejlepší je být mladá, krásná holka.
3: No to asi jistě, no to jo. Jenže to nám dvěma už se nemůže podařit. My s nima můžeme na nejvejš tak trochu kamarádi.
4: Jo, ty myslíš jako vylepšit si podzim života?
3: No jistě.
4: No tak to nejsem proti, ale jak bys to chtěl udělat?
3: No o tom se právě chci poradit s tebou, ty jsi měl přeci se ženami vždycky úspěch.
4: Jo, no.
3: No ne, nebuď skromný, to ne, na tebe to přeci už prozradil na besedě profesor Zdeněk Nédlí. Je to pravda, ne? Já si myslím, že bychom na děvčata měli jít nějak přes řeči. Těžko je můžeme brát třeba na plovárnu.
4: Proč?
3: No to jsem zkoušel.
4: A co?
3: No co?
4: Studená voda nebo co?
3: Ale voda byla dobrá, tam jsem ani nevlez. Ale dal jsem se s jednou dívkou do řeči, vypadalo už to slibně a najednou ona se mě zeptala, pane Šimku, proč vy jste vlastně dneska nechal doma svaly?
4: A co ty na to?
3: Začal jsem se trapně vymlouvat, že jsem tě na den půjčil a takový ty. To nebylo ono. Prostě já si myslím, že my, co pracujeme převážně hlavou, my bychom se měli svlíkat jedině u lékaře. A to ještě za plento, aby jsme nepostrašili sestřičku.
4: Hele, a co je vzít na lodičky?
2: Lékaře?
4: Ale. Děvčata.
2: Na lodičky, jo. No. Hodně daleko od jezu.
4: Proč?
2: Když se to veslovat proti proudu a ještě se vytahovat a ve světácký hovory, to v našem věku nemůžeš stačit.
4: No dobře, tak lodičky škrtám a nedávám jiný návrh, a co oslovit děvčata takhle v metru.
2: Radši mezi stanicemi, aby nemohli vystoupit.
4: Proč?
2: No proč, já už jsem je v metru taky oslovil.
4: A co říkali?
2: Nic, pustili mě sednout.
4: Ale Slávku, neříkej mi, že neexistuje způsob, aby dva kluci, teda myslím kluci našeho věku, nesehnali dvě mladé hezký holky.
2: To víš, že ten způsob existuje.
4: No tak.
2: A stojí to děsný prachy. Prasknou na to veškerý úspory, musíš takzvaně rozbít prasátko.
4: Tak to ne, na úspory nešáhnu, protože já peníze potřebuju na léky.
2: Jo. Jak na tebe koukám, to už si na ně šáhnul, ne?
4: No zatím ne, ale počkej, hele, já mám nápad. Co odvez děvčata na Petřín do Bludiště?
2: Do Bludiště? A co, to tam budeme ráno schovávanou nebo se hledat?
4: Ne, no tam bychom mohli svý obličeje svést na zrcadla.
2: To jo, a co potom venku? To by si holky mysleli, že jsme si vzali zrcadla sebou.
4: Tak počkáme, až se setmí a odvezem děvčata rovnou do domu hrůzy.
2: Mně se to zdá blbý, ne první večer je tahat ke mně domů.
4: Já nemyslím k vám do paneláku, já myslím k Matěji na pou.
2: Jo, ty myslíš do strašidelného zámku.
4: No.
2: No to by šlo možná, protože tam už mě nabízel, jestli to nevíš, angažmá před 5 lety.
4: Proč to nevzal?
2: A já to vzal. Odbory se tenkrát postavili proti, že prej se mě v ostatní strašidla bojej.
4: Ale nepřeháněj, ty jsi docela milá osoba.
2: No já si to taky myslím, pan Šrámek to taky říká.
4: Jo.
2: No jistě.
4: Já totiž, hele, ty potvrzuješ dokonce jednu moji teorii.
2: Jakou? Ty máš teorii nějakou?
4: No jistě, že každý člověk připomíná nějakou figurku z Disneyovky.
2: Neříkej, kterou ti připomínám já.
4: No ty právě jsi výjimka, která potvrzuje pravidlo, žádnou.
2: Jak to?
4: Tebe, kdyby Disney chtěl nakreslit, tak si udělá na ruce uzel.
2: No jo, to je výborný for. Hlavně, že nakreslil už tebe.
4: Ne.
2: No jistě, ty jsi úplnej pes Pluto, hlavně když kejcháš. Hele, Jirko, dohadujeme se stejně zbytečně. My si musíme už konečně přiznat, že nám dvěma může zpříjemnit podzim života už jedině teplou kamen.
4: To je fakt, ale budeme se snažit, aby nám přikládali mladý, nesmírně krásný, ale hlavně inteligentní děvčata.
2: To je ono, mezi náma, na ty inteligenci bych vůbec netrval.
4: Taky ne.
5: Jugo. V našem městečku byl dlouho klid. Nedělo se tu do té doby, než se k nám přistěhoval Jugo, skoro nic. Jmenoval se správně Branko Župančič, nebo tak nějak. No, ale všichni mu říkali Jugo. Měl oči jak dva blesky a mohutný knír. Ten knír byl tak velký, že to všem připadalo až nemožné. Trčel do stran a když Jugo mluvil, mával tím knírem tak, že vůbec nepotřeboval ruce. Ukazoval jim v krámě na věci, které si chtěl koupit, a jindy tak tupá Helenka kupodivu rozuměla. Přišel pracovat k nám na pilu a nedostal žádnou lehkou práci, ale nějak zvlášť to na něj nezapůsobilo. Všichni jsme čekali, že mu aspoň ten knír maličko splihne. Ale kde pak? Odcházel z pily stejně svěží, jako když ráno přišel. Švestkové sako se zlatými knoflíky, které vrhaly prasátka do unavených tváří kolem. Knír v nejlepší formě, ale lehký opar rakije. To byl Jugo. Bydlel v malém domku u tratě. No vlastně už to ani žádná trať nebyla, protože poslední vlak tudy projel tak před 10 lety. Koleje byly zarostlé plevelem a tak tu chodili akorát cik-cak slepice. Jugo měl taky ženu. Byla mladá a pokud vím, tak nikdy nepromluvila. Pod nosem měla ta jeho žena taky knírek, i když daleko menší než její muž. Lidi u nás je ze začátku měli i neměli rádi. Nikomu neubližovali, to je pravda, ale pravda taky je, že bydleli trochu stranou, že moc nemluvili, no, znáte to. Když o někom nic nevíte, tak si na něj něco vymyslíte. A není důvod si vymýšlet něco, co by mluvilo pro něj. Takže o nich se začalo, Bůh ví, který slepičí mozek to ze sebe dostal, prostě začalo se o nich tvrdit, že jsou ve skutečnosti hrozně bohatí, že mají doma truhlu zlaťáků, že jeho žena vůbec není jeho žena, ale sestra, a že se u nás vlastně schovávají ze strachu před jakousi krevním mstou. Pamatuju se, jak se k ním lidé snažili nějak proniknout, jak jim ta záhra ležela v žaludku. Pamatuju se i na to, jak ho jednou po výplatě přemluvili chlapi z Pily, aby si s nimi šel sednout do hospody. Chtěli ho tehdy jednoduše spít, chtěli, aby se svalil pod stůl a už nevstal. Mělo to být takové kolektivní K.O. té jeho divné povaze. Posadili Juga doprostřed a objednali první rundu. Objednali mu rum, což byla sama o sobě tak trochu rána pod pás, protože každý věděl, že nejlepší je v rakii a v každém pořádném souboji se volba zbraní diskutuje. Jugo jen přivoněl, lehce se usmál a jeho obří knír objal tu skleničku jako chkapadlo chobotnice. Pak ji postavil prázdnou na stůl a koukal, co bude dál. Poručili další. Samozřejmě, že Jugo věděl, co zhruba jde. Věděl, že tu nesedí jen proto, aby jim líp chutnalo. Myslel si svoje a pohodlně se rozvaloval na židli. Domnívali se, že mu dají co proto. Jugo mlčel a pil. Usmíval se trochu a pil. Jak chlapům stoupal rum do hlavy, byli agresivnější. Dotírali na něj. Nařkli ho z vyložených nesmyslů. Křičeli na něj, že je nemá rád, že mu nejsou dost nobl a podobné hlouposti. Dostávali sami na sebe zlost a tu zlost si vybíjeli na něm. Viděli, že nemají pravdu, že nemají vlastně ani pořádný důvod, ale už nemohli couvnout. Jugo dlouho mlčel. Těžko říct, na co v té chvíli myslel. Možná, že na moře a bílé útesy, na divokou nádheru dravých řek, na tajemné ženy, kde si daleko, na vyprahlou zem a umíněnost oslů, možná, že na všechny tyhle krásné a polozapomenuté obrazy v té chvíli vzpomínal. A ostatní se znechuceně dívali na jeho krásný knír a měli pocit, že v něm má ten Jugoslávec skrytou duši, velkou mohutnou duši, která je trápila, protože tu byla. Všichni jakoby se najednou zbláznili. Jugo seděl a díval se na ně, ale ne překvapeně, spíš zvědavě a čekal, co z nich ještě vyleze. Provokoval. A když už se zdálo, že dál ho čeká jen zbití a ponížení, stoupil si rozvážně před největším křiklounem, chvíli se mu díval do očí a s legračním přízvukem se ho dutě zeptal. Mije ty žena nohy? Nejdřív si nikdo nebyl jistý, jestli to nepřeslechl. Všem se zdálo, že to nemůže být pravda. Jugo stál klidně a prohlížel si je. Pak se otočil a šel. Ve dveřích se maloučko zamyslel, znovu se na všechny podíval a zase řekl. Mije. Dveře se za ním zhouply a párkrát tiše vrzly. Ostatní seděli a dávali si to v těch svých brunátních hlavách dohromady. Co žena? Jaká žena? Proč nohy? Ale dveře se zas otevřely a v nich stál Jugo s vážnou tváří a měřil si je zkoumavým pohledem. Dívali se na sebe navzájem snad půl hodiny a pak jim pokynul. Bylo v tom gestu něco slavnostního, něco, co nepřipouštělo odpor. Nejdřív se zvedlo jen pár chlapů, ale ze zvědavosti nakonec vstala většina a s rozpačitými pohledy a pokašláváním vyšli nakonec ven. Jugo šel důstojně a se vztyčenou hlavou napřed a už se neohlédl. Šli nocí a klopítali za ním, nevěděli kam a proč, ale šli. Hej, Jugo, co má být tohle za divnej vejlet? Zavolal někdo za ním, ale on nic. Mlčel. V divné a stísněné náladě došli až k domku u tratě. V přízemním okně se svítilo. Shromáždili se přede dveřmi a čekali. Když Jugo viděl, že jsou všichni, spokojeně mlaskl a otevřel. Vešli do malé, pečlivě uklizené místnosti a přešlapovali na místě. Žena seděla za stolem a přebírala rýži. Nezvedla vůbec hlavu, jako by se nic zvláštního nedělo. Teprve když si muž sedl a pomalu si zul boty, chvatně se třela do hrnce malé bílé hromádky a vstala. Na chvilku zmizela a vrátila se zpátky s lahví rakie a několika skleničkami. Nikomu neřekla, aby se posadil, protože bez tak nebylo kam. Jugo si zapálil cigaretu a rozkošnicky natáhl nohy před sebe. Žena zase odběhla a pomalu a obřadně přinesla odněkud oprýskaný lavor plný kouřící horké vody. Něžně vzala do ruky mužovi obří nohy plné otlaků a zvolna je namočila do lázně. Jugo ze sebe vydal slastné syknutí. Se zavřenýma očima a s cigaretou v koutku hlavu zvrácenou dozadu, temně a odkud si zevnitř začal si prospěvovat cizí sladkobolnou melodii. Chlapům lezly oči z důlků a ruce se skleničkami se jim třásly. Žena omývala ty zhrublé nohy očividně s láskou. Probírala prst za prstem a s každým jakoby se zastavila na kus řeči. Hladila je a masírovala. Každého toho zajatce zatuchlé tmy vysvobozovala zvlášť. Nebyla hezká, ale všem musela v té chvíli připadat neobyčejně krásná. A neměli ji za to rádi, protože jim ukazovala něco, co oni nikdy mít nebudou, ale o čem až dodnes nevěděli a vědět nemuseli. Pozorovali ještě chvíli to zvláštní divadlo a hlava je začínala z rumu a tepla brnět. Stáli tu, nohy s prsty zaťatými jako v pěst a hrozili tou zaťatou nohou prokletému Jugovi, protože dneska vyhrál. Vyhrál na celé čáře. Jenže to jeho vítězství nebylo jen pro dnes a třeba pro zítřek, ale na pořád. To věděli teď už naprosto přesně. Rozcházeli se domů, děkovali se špatně skrývanou záští za rakii, neupřímně a rychle se loučili a šli. Každý zvlášť, každý ke své ženě, která je čekala doma plná výčitek, každý k ženě, která není zvyklá mít někomu nohy. Nikdo z nich se o tom doma samozřejmě nikdy ani nepokusil zmínit. Každý znal předem odpověď, které by se dočkal, ale ten lavor s horkou vodou v nich už jednou byl a nedalo se s tím hnout. Ve spánku viděli tu scénu každou noc. Vracela se jako zlý sen. Tohle jim neměl dělat. Takovéhle věci jim nikdo nesmí dělat. Já nemyslím, že u toho tenkrát byli všichni, ale vím o dvou, o třech, co tam byli určitě, když Jugovi provedli tu hanebnost. Počkali si na něj jednou, když se vracel večer z pily, chytli ho a povalili na zem a pomstili se mu. Mysleli si tenkrát, že ho připraví o jeho sílu, o jeho duši. Zbili ho a ustřihli mu knír. Ten krásný černý knír, který nikdy a před nikým nesplihl, který se před nikým nevěšel k zemi. Viděl jsem ho, jak jde se skrvácenou tváří domů, jak se bolestně houpe při chůzi ze strany na stranu. Dodnes slyším tu divnou melodii, kterou se loučil. Odjel. Jednoho rána tu zkrátka nebyl. Nevím, kam šel a co se s ním stalo, ale vzpomínám na něj pokaždé, když vidím, jak na obloze tiše krouží malé káně. A když přivírám oči, vidím jasně, že je to Jugův knír. Krásný a majestátní. Dívá se na mě z nebe a volá.
6: Tak co? Míje ty žena nohy?
7: Dobrý den, pane Grundle.
8: Je, dobrý den, pane Carbok. Já už vás neviděl.
7: No, já vás taky ne.
8: No jo.
7: No jo, kam padete?
8: Ale tady jsem dostal rybu, tak si ji nesu domů.
7: A jo, každý. No jo, hezká. To máte do akvária, nebo?
8: Fak.
7: Co?
8: To přece není okrasná ryba.
7: Ne?
8: Ovšem, že ne.
7: No ale je hezká. Má takový hezký očiva.
8: No jo. Co? To mám na jídlo.
7: Jo, takhle, já. Takže je tak malá, víte, na jídlo.
8: No tak velká není, no ale to víte. Darovaný mu koni nebudu koukat do huby, že jo?
7: No jo. A oni vám darovali ještě nějakého koně?
8: Ale ne, to já myslím jako tu rybu.
7: Jo, takhle, já.
8: No.
7: A jakýmu koní se nebudete koukat do huby?
8: Ale žádnýmu, to mluvím jako o té rybě.
7: Jo, takhle, ano. No. Jako té rybě, že se nebudete koukat do huby, jo?
8: Ale ne, to se jen tak obrazně říká.
7: No jo, co by se jí taky z té huby hledal, že jo?
8: No, to víte, příslovy jsou myšleny vždycky jen tak obrazně, že
7: ano,
8: jo?
7: Ano.
8: To máte jako, když třeba řeknete například, kráva zajíc se nedohodí, nebo tak.
7: No, budeš by ho, prosím vás, jak by ho mohla dohonit, jo? Takový zajíc kličkuje různě, to by kráva nikdy nesvedla přeci, že jo?
8: Ale ne, to je ovšem taky jen tak obrazně.
7: Obrazně?
8: No všem.
7: A to se malujou takový obrazy a kráva honí zajíce?
8: Ale kde pak, tady jde jen o takové ponaučení.
7: Je, po jakým pak naučení? Taková kráva by se přeci nikdy nenaučila, prosím vás.
8: Samozřejmě, že ne, že ano, všem. Tady jde jenom prostě o takovou jako podobnost, no. No, víte, takový nesmysl to rozhodnout jako no, nemůže být.
7: No, jaký pak nesmysl, prosím vás, víte, to je nesmysl, to bych řekl, že to je nesmysl. Já teď přece taková kráva, dovedete si představit co takovou krávu se zajícem v hubě?
8: No, ale taky to tak není myšleno, pane Carbo.
7: No, tak jak je to teda myšleno, tak ale že no, to teda tak říkáte?
8: Podívejte se, to je jenom takové přirovnání, jako například tady s tou rybou. Abych nekritizoval něco, co jsem dostal zadarmo.
7: No, jak to s tím souvisí, že kráva zajíce nedohoní?
8: No, tak to mám zase na mysli to přísloví, darovanému koni do huby nekoukej. No.
7: No, proč už se zase pletete toho koně s tou hubou?
8: Ale vám říkám, že tady jde čistě jenom o tu rybu.
7: To když to jde o rybu, tak už potřeba mluvíte o koni.
8: Ale no, tak to je taková jenom podobnost.
7: Podobnost, já v tom žádnou podobnost s tou koňskou hubou nevidím.
8: Ale zkrátka to je jedno, podívejte se, já jsem dostal tady tu rybu, tak jsem si ji vzal, no.
7: No to už bych vzal teda raději toho koně, než takovýhle mrně.
8: Dobře, no. Ale jelikož mám ryby rád, tak jsem si ji vzal tu rybu.
7: No já to chápu, no.
8: No?
7: No ale to víte, tady koniny by zase bylo víc, jo. A co vlastně budete dělat?
8: Co bych s ní přece dělal? No s nimi samozřejmě.
7: No. Ale nám se trochu vykrmíte, ne?
8: A pane Carbo, jak chcete rybu vykrmit?
7: No nějak, co já vím, nějakýma šiškama, nebo tak, aby se vám trošku spravila, víte?
8: Šiškama to přece nejde.
7: No, co by to nešlo, prosím vás. Ale to my teď měli doma husu, to bylo takový výžle, to byste koukali, jak jsme ji vykrmili.
8: No dobře, ale přece ryba není žádná husa, ryba je tvor vodní.
7: No jo, to víte, nesměl byste jí dávat do bedny, jako tu husu, že jo, musel byste jí krmit ve vodě, no.
8: A pane Carbok, jak je vidět, vy tomu ale vůbec nerozumíte.
7: Já, že tomu nerozumím?
8: No všem, že ne.
7: A vy tomu snad rozumíte, když se chcete koukat napřed koní do huby, než si uděláte tu rybu?
8: No dovolte, já jsem přece něco podobného, ale vůbec neřekl.
7: Cože jste neřekl?
8: No samozřejmě, že ne.
7: Já ještě jste říkal, že byste chtěl naučit krávu honit zajíce, prosím vás.
8: Já jsem právě naopak řekl, že kráva zajíce nedohoní.
7: No ale naučit se jí to chtěl, že jo, to je ještě větší hladina.
8: Ale podívejte se, pane Carbok, já jsem jenom řekl, že tu rybu sní.
7: A bojte, pane Grune, mě přece jenom, co si s tou rybou uděláte, že jo. Ale jestli si myslíte, že bude větší, když se napřed budete koukat koní do huby, tak vám teda řeknu, že se tomu koní tam budete muset se sakra dlouho koukat, než vám ta ryba vyroste. To by s těma šiškama šlo rychleji.
8: No. Pane Carbo, prosím vás, řekněte mi jenom jedno.
7: Ale prosím vás, pane Grunle, já vám nic říkat nebudu. Když jste chytřejší než váš, tak si to dělejte, jak chcete. Mně to je přece jedno. Nastřelanou, pane Grunle.
9: Jak se jim daří, pane Tausík?
10: Jak by se mi asi mělo dařit?
9: A co žena v pořádku?
10: No proč by neměla být?
9: A dětičky zdravé?
10: Měly by snad stonat?
9: Řekněte mi, pane Tausík, proč vy Židi na všechno odpovídáte otázkou?
10: No proč bychom neměli odpovídat otázkou?
9: Sedí dva přátelé v kavárně a čtou noviny.
10: Tady čtu, že Etna už zase soptí.
9: No a?
10: No a? Je to pro nás Židi dobré nebo špatné?
9: Povídá Jankl Ireličkovi. Odkud, že jste z Belcu? Strašné město. Není tam jediný slušný člověk.
10: A to říkají oni mně. Mohu jim obratem ruky vyjmenovat nejmín tucet slušných lidí.
9: No, prosím, já poslouchám.
10: No tak například, to máme, jak on se jmenuje? No, nebo ten, poslouchaj, musí to být ausgerechnet někdo z Belcu.
9: Poslyš, Jojne. Slyšel jsem, že tě Sářin muž sfackoval.
10: Jo.
9: Ty jsi na to vůbec nereagoval?
10: No dovol. Reagoval.
9: A jak?
10: To jak? Otekl jsem.
9: Leda tak. Sedí dva na lavičce a mlčí. Konečně si jeden dlouze a těžce povzdychne. Ach, jo. Mně to budou povídat, přisvědčí druhý.
10: Tak jsem slyšel, že mají nové zaměstnání.
9: No, ono jde spíš o angažmá.
10: Až tak. A kdo jich angažoval?
9: Cirkus Sarasány.
10: Nevěděl jsem, že Ausgerechnet, oni mají takové sklony.
9: Pracují v manéži.
10: Ne.
9: No, no, no. S lopatkou a smetáčkem. Když se nějaký kůň, vlebloud či slon zachová, jak nemá, jdu a uklidím to.
10: A to jich uspokojuje? Kolik jim za to vlastně platí?
9: Není to pravda zrovna balík, ale to vědí, jak jednou člověk přičichne k umění.
10: Učený rabín ze Lvova má v Izraeli syna. Jak se mu vede, ptá se ho známý, co píše. Nemá to tam chlapec vůbec lehké, pronásleduje ho samá smůla. Jeho žena, matka tří dětí mu v loni zemřela. Syn těžce onemocněl a pořád není z nejhoršího venku. Krám mu vykradli a obchody jdou špatně. Ale řeknu vám, jak on píše krásně hebrejsky, to je radost číst.
9: Fiedler se zamiloval do křesťanské dívky. Chce se ženit. Farář ale trvá na tom, že před svatbou musí chodit na katechismus.
10: A nemohli bychom to vzít zkráceně, pane faráři, nějakou moderní metodu?
9: Farář nechce dělat potíže, tak přinese do první hodiny barevnou reprodukci obrazu svaté rodiny.
10: Proč jsou všichni ve stáji? Ptá se Fiedler.
9: Protože byli velmi chudí a nemohli si pronajmout pokoji.
10: A proč to dítě leží v krmítku pro dobytek?
9: Protože neměli na postýlku.
10: A co tam dělají ta zvířata?
9: Dýchají na Ježíška, aby mu nebylo zima.
10: Echt gojím. Na činži nemají, na postel nemají, ale dají se vymalovat od Tintoretta.
9: Velkoobchodník Rosenfeld má syna a ten se rozhodl, že bude malířem. Ale otec pozoruje z bolesti, že mu to moc nejde. Je mu 38 a sláva nikde. Přijde za ním do ateliéru a povídá Egonku. Neměl bys toho malování nechat. Když si pomyslím, co dokázal ve tvém věku Rafael, a to už byl dokonce přes rok mrtev.
10: Vídeňský novinář Grossman navštíví při pobytu New Yorku čínskou čtvrť. Poprvé je překvapen, když tu objeví košer restauraci. Po druhé, když zjistí, že ji provozuje souvěrec z Grinzingu. Po třetí a nejvíc, když s ním obsluhující číšník promluví jidiš. Gemitlich, zrovna jako ve Vídni, kde jste se naučil mamelošn.
9: Od šéfa. Ale ty cores hru zapovídat.
10: Neuvěřitelné. Tak by se dokázal sehnat Číňana, který je ochoten učit se jidiš. No tohle.
9: Pst, čiš. On si myslí, že je to angličtina.

0: Pan Kadrnoška se vypravil v neděli odpoledne na dostihy. Když šel přes park, zahledl, jak rabínovi uletěl ve větru klobouk a Rebe se ho teď marně snaží chytit. Kadrnoškovi se to podařilo a podal mu jej.
1: Rabín poděkoval a po židovsku mu požehnal.
0: Když pak Kadrnoška vybíral koně, na kterého by mohl vsadit, padlo mu do oka jméno Sombrero. To je znamení. Vzpomněl si na rabínovo požehnání a vsadil na něj. Sombrero mělo kurz 1:10, ale vyhrál. Ve druhém dostihu vsadil pan Kadrnoška na Stetsona. Ten měl kurz dokonce 1:20 a zase vyhrál. Když se vrátil domů, vypráví to ženě.
1: A kde jsou peníze, ptá se žena dychtivě.
2: Ale já jsem je zase prohrál. Ve třetím dostihu jsem vsadil všechno na koně, který se jmenoval Šato, jako klobouk, víš, no, a ten prohrál.
1: Ty hlupáku, zlobí se, že na Šato je francouzský zámek. Klobouk se řekne Šapo. A kdo ten dostih vůbec vyhrál?
2: Jedna klisna s takovým divným jménem Jarmulka.

0: Mezi exponáty této filmové přehlídky nemůže pochopitelně chybět ani postava českého génia Járy Cimrmana. Já jsem chodil po výstavě a ptal jsem se namátkou návštěvníků, jak tady v patře, tak v přízemí, co jim vlastně jméno Cimrman říká. Odpovědi jsou dost zajímavé. Jeden divák soudil, že to byl český dramatik vídeňského původu. Druhý ho považoval za vynálezce, byl to chlapeček, tvrdil, že prý Cimrman vynalezl bagr. Třetí za průkopníka aviatiky, to byla slečna, která tvrdila, co jsme sami nevěděli, že prý Cimrman na svém avionu dokonce přeletěl Prahu. A to, že prý nejdříve nad ní udělal kruh a pak nad ní udělal kříž. A čtvrtý divák ho považoval za hudebního skladatele. No, všichni měli pravdu. Ono se v Cimrmanově případě skutečně dost těžko střelí vedle. Není snad oboru, do kterého by tento donedávna neznámý velikán plodně nezasáhl. Položme si však otázku, jak si jeho genialitu vysvětlit. My spatřujeme hlavní příčinu v tom, že Jára Cimrman neprodělal období puberty, která, jak víme, myšlení mladého člověka rozptyluje nežádoucími směry. Cimrmanovi rodiče před svým synkem až do jeho 15 let tajili, že je chlapcem, aby donosil šatstvo po své starší sestře Luize. Když mu pak zlomyslné spolužačky na dívčí škole ve Bodičkově ulici prozradili, že není dívkou, měl už Cimrman pubertu za sebou, poněvadž děvčata, jak víme, dospívají dříve. Také letos je tomu 100 let, co se Jára Cimrman narodil. Díky matrikáři 4. vídeňské farnosti Franci Huškovi, který prováděl většinu zápisů ve stavu opilosti, nelze dnes spolehlivě říci, zda se Jára Cimrman narodil roku 1856, 1865 nebo 1886. To právě letos slavíme. Matrikářův rukopis připouští i rok 1887, takže i v příštím roce tomu bude 100 let. Co se Cimrman narodil. Po matce Rakušan, po otci Čech, po první světové válce, takřka zapomenutý velikán, začíná svou tvůrčí dráhu ve chvíli, kdy se vymaňuje spout své konzervativní krejčovské rodiny. Jednoho dne odstrkuje od sebe talíř s nenáviděnou krupicovou kaší a odchází jako 7letý až 37letý z domova. A od té chvíle nacházíme jeho stopy takřka ve všech zemích všech světadílů. Tak ve Stuttgartu staví s hrabětem Zeppelinem první vzducholoď s konstrukcí ze švédské oceli a s gondolou z českého vrbového proutí z Moravy. V Paraguaji zakládá loutkové divadlo, ve Vídni kriminalistickou a baletní školu, zkoumá život polárních samojedů a na útěku před vyhladovělým kmenem mlasků mine severní pol o pouhých 7 metrů. Vynalézá jogurt, manželům Kyriovým nanosí na vlastních zádech do sklepa 45 puten smolince, českému profesoru Burjanovi asistuje při prvních plastických operacích, Edisonovi potom předělá pupík na objímce jeho první žárovky. Jakkoliv měl Jára Cimrman neklidnou krev světoběžníka, vždycky se rád vracel domů do Čech. Dá se říci, že vlastenectví je základním jeho charakterovým rysem. Pro ně trpěl v habsburských žalářích a pro ně se naučil také skoro plyně česky. Vlastenectví vedlo také jeho štětec, když maloval svůj slavný historický triptych obrazů Bitva u Lipan, Bitva na Bílé hoře a Sedláci u Chlumce, vystavovaný pod souhrnným názvem Naše slavné prohry. Tolik tedy na úvod a o filmové práci pohovoří kolega Ladislav Smoljan.
1: Obrátíme-li teď svou pozornost k Cimrmanově činnosti filmové, musíme hned úvodem konstatovat jeden smutný fakt. To, že Cimrman nevynalezl kinematograf, se stalo nešťastnou náhodou. V roce 1895, kdy byl zrod filmu tak říkajíc na spadnutí, trénoval na olympijské hry a neměl na vynález kinematografu čas. A tak spatřil němé filmy až poprvé ve Vídni a byl novinkou nadšen. Ihned navázal přátelství s Mojmírem Frídou, půdoznalcem, který z nejrůznějších součástí nalezených na půdách filmů, na půdách činžovních domů, sestrojil promítací přístroj. Spolu pak založili ve vídeňském prátru kultury a oddechu promítací společnost. Ovšem filmy, jaké se tehdy promítaly, nemohly Cimrmana uspokojit. Zejména mu vadilo, že němý děj je tu přerušován obrazovými titulky. Cimrman o tom doslova říká, to, co promítáme, je bastard. A na Frídu se rovnou obrací s výzvou. Vyber si, buď obrázky nebo titulky. Frída byl pro obrázky, zatímco Cimrman zvolil titulky. Oba přátelé se rozešli ve zlém a společnou filmotéku si rozdělili tak, že Cimrman vystříhal z filmu všechna okénka s titulky a Frídovi přenechal zbytek. V prátru tak vznikla dvě svérázná kina. Frída brzy zkrachoval, protože publikum se v ději bez titulku nedokázalo orientovat.
2: V okovaných dveřích zarachotil klíč a vstoupil Profous. Infanterist Švejk a saper Vodička k panu auditorovi. Zvedli se a Vodička řekl k Švejkovi, vidíš je lotry, každý den vejslech a porád žádnej vejsledek. Kdyby už nás radši Himmler, Ergot odsoudili a netáhli se s náma, takhle celý boží den se válíme a těch maďarských kluků běhá okolo. Pokračující na cestě k výslechu do kanceláří divizního soudu, které byly umístěny na druhé straně v jiném baráku, saper Vodička uvažoval se Švejkem, kdy vlastně přijdou před řádný soud. Porád jenom samej výslech. A kdyby z toho aspoň něco vylezlo, hrdy papíru spotřebujou a člověk ani ten soud neuvidí. Sníme za mřížem. No řekni upřímně, je ta polívka k žrádlu? A to zelí se zmrzlejma bramborama, krucifix takovou blbou světovou válku jsem nikdy nežral. To jsem si to představoval docela jinak. Já jsem zase docela spokojený, řekl Švejk. To ještě před lety, kdy jsem sloužil aktivně, tak náš zupák Solpera říkal, že na vojně musí být každej si vědom svých povinností, víš? A dal ti přitom takovou přes hubu, že jsi na to nikdy nezapomněl. A nebo neboštík oberleutnant Kweiser, když přišel prohlížet kvéry, tak vždycky nám přednášel, že každý voják má jevit největší duševní otrlost, poněvadž vojáci jsou jenom dobytek, který stát krmí, dá jim nažrat, napít kafe, tabák do fajfky a za to musí tahat jako volové. Saper Vodička se zamyslel a po chvíli se ozval.
3: Až tam budeš, Vejku, u toho auditora, jo? Tak se nespléť. A co jsi předešle mluvil při výslechu, jo? Tak to opakuj, ať nejsem v nějaký brindě. Tedy hlavně, že jsi viděl, že mě napadli ty kluci maďarsky, rozumíš? Přece jsme to všecko podnikli na společný účet.
2: Nic se neboj, Vodičko, nic se neboj, jenom klid a žádný rozčilování. A co pak to je něco být před nějakým takovým divizním soudem? To směl vidět, Jak před lety se takovej vojenský soud odbýval zkrátka, sloužil u nás aktivu učitel Herál. A ten nám jednou na kavalce vykládal, kde jsme všichni v cimře dostali kasárníka, že prej v Pražském muzeu je jedna kniha zápisu takového vojenského soudu ještě za Marie Terezie. Každý regiment měl tenkrát svýho kata, který popravoval vojáky svýho regimentu kus po kuse za jeden kus tereziánskej tolar. A ten kat podle těch zápisů vydělal si některý den až 5 tolarů. No, to se rozumí, tenkrát byly silný regimenty a porád se to po vesnicích doplňovalo. To když jsem já byl v Srbsku, tak u naší brigády věšeli ty, co se přihlásili, že budou věšet, rozumíš, ty věšeli čužáky za cigarety. A který voják pověsil chlapa, tak dostal 10 športek. A za ženskou a za dítě 5. Potom začalo intendantstvo spozit a odstřelovalo se to hromadně. Se mnou sloužil jeden sikána. A o tom jsme to dlouho nevěděli. Jenom nám bylo divný a nápadný, že ho na noc vždycky někam volají do kanceláře. To jsme stáli na drýně. A jednou v noci, když byl pryč, tak někomu napadlo šťourat se v jeho věcech a pacholek měl v ruksaku celý 3 krabičky po 100 športek. Potom se k ránu vrátil do naší stodoly, no a my jsme si udělali krátkej sod, my jsme ho povalili a nějaký běloun ho uškrtil řemenem. Ale měl ten pacholek tuhej život jako kočka. Starý saper vodička si odplivl. Potom jsme na něho navlikli jeho ruksak i s cigaretama a hodili jsme ho do drhiny. Doba by takový cigarety kouřil. Ráno byla po něm scháňka. A to jste měli hlásit, že dezentíroval, rozšafně podotkl Švejk. Že už se na to připravovala, že každý den říkal, že se ztratí. Ale kdo by na takový věci myslel? My jsme svý udělali a o věci ostatní jsme neměli žádnou starost. Tam to bylo úplně lehký. Každý den někdo zmizel. A ani už to z drýny nelovili. Plaval tam nadmutej čužák vedle našeho rozflákaného antveráka hezky pěkně po drýně do Dunaje, no. Některý neskušený, když to viděli ponejprv, tak dostali malinkou horečku. Těm měli dát chinin, řekl Švejk. Vstoupili právě do baráku s kancelářemi divizního soudu a patrola je ihned odvedla do kanceláře číslo 8, kde za dlouhým stolem s haldami spisu seděl auditor Ruller. Před ním ležel jeden z dílů zákonníku, na kterém stala nedopitá sklenice čaje. Po pravé straně na stole stál krucifix z napodobené slonoviny se zaprášeným Kristem, který se zoufale díval na podstavec svého kříže, na kterém byl popel a bajgly z cigaret. Auditor Ruller si právě oklepával cigaretu o podstavec krucifixu a druhou rukou zvedal sklenici s čajem, která se přilepila na zákonník. Když vyprostil sklenici z obětí zákonníka, listoval dál v knize. A vytrhl se teprve, když vodička zakašlal. Was geht los? Otázal se. A pokračoval prohlížení knihy. Poslušně hlásím, pane auditor, odpověděl Švejk. Kamarád vodička se nastyta teďka kašle. Auditor Ruller teprve teď se podíval na Švejka a na vodičku. Snažil se dodat své tváři přísného výrazu. No konečně železete, chlapi, dal jsem si vás předevolat na 10. hodinu a teď je už pomalu 12. Jak to stojíš, ty vole? Až řeknu růd, tak si můžeš dělat s haxnama, co chceš. Poslušně hlásím, pane auditor, ozval se zase Švejk, že on má rouma. Ty drž radši hubu. Až se tě na něco zeptám, pak teprve budeš odpovídat. 3krát si budu mě u výslechu a lezlo to z tebe jako z chlupatý deky. Tak sakra, najdu to nebo to nenajdu. Mám já s váma, chlapi, mizerný práci a... Ale ono se vám to nevyplatilo. Obtěžovat zbytečně soud. Tak se podívejte, parchanti. tady to je. A předložil předně spis s nápisem Schweig und Vodička. Nemyslete si, že se budete u Divionsgerichtu válet kvůli nějaký hloupý rvačce a že se vyhnete na nějaký čas frontě, kde pak? Kvůli vám se musel telefonovat až s armádním Gerichtem, vy hňupy. Já, ty Švejku, netva se tak vážně. Ono tě to na frontě přejde, víš? Práce s nějakýma honvédama. Líčení se s váma oběma zastavuje. Každý z vás jde ke své části, kde budete potrestaný u raportu a pak půjdete s Marškou na frontu, no. A jestli vás ještě jednou dostanu do ruky, vy holomci, tak s váma zatočím, že budete na to koukat. Tady máte propouštěcí blanketa, chovejte se řádně. Vy a tam, odveďte je do čísla 2. Poslušně hlásím, pane auditor, řekl Švejk, že si vaše slova vezmeme oba k srdci. A že vám moc krát děkujeme za vaši dobrotu. Kdyby to bylo v civilu, pane auditor, tak bych si dovolil říct, že jste zlatý člověk. A zároveň vás musíme oba moc krát prosit za odpuštění, že jste se s náma musel tolik upgébovat. My si to opravdu nezasloužíme. Tak už táhněte ke všem čertům. Nebej toho, že za vás oba se přimlouval pan oberst Schröder. Tak nevím, jak by to bylo s váma bejvala dopadlo. Vodička se cítil starým vodičkou teprve až na chodbě, když šli s patrolou do kanceláře číslo 2. Voják, který je vedl, se bál, že přijde pozdě na oběd a proto se vyjádřil, tak sebou trochu hejbejte sakra hoši, táhnete se jako vši. A tu vodička prohlásil, aby si moc neroztahoval kušnu a že může mluvit o štěstí, že je Čech. Kdyby byl Maďar, že by ho roztrhl jako slanečka. Vojenští písaři v kanceláři si šli pro minář, takže Švejka a vodičku museli zatím odvést naspátek do vězení divizního soudu. Když jednoročnímu dobrovolníkovi oznámili, jak to s nimi dopadlo, tak zvolal, tedy Marška, přátelé, to jako v časopise českých turistů dobrý vítr. Přípravné práce na cestu jsou už hotovy, slavnou vojenskou zprávou všechno obstaráno a vykonáno. I vy jste objednáni připojit se k výletu do Haliče. Nastupte cestu s myslí veselou a lehkým a radostným srdcem. Chovejte neobyčejnou lásku pro ty krajiny, kde budou vám představovat zákopy. Je to tam krásné a nanejvýš zajímavé. Budete se v dálné cizině cítit jako doma, jako v příbuzném kraji, a skoro jako v milé domovině. S city povznesenými nastoupíte pouť do krajin, o kterých již starý Humboldt pravil v celém světě, neviděl jsem něco velkolepějšího nad tu blbou Halič. Jen pořád rovně za nosem do Ruska a s radostí vypalte do vzduchu všechny patrony. Nežli Švejk a vodička odešli do kanceláře, přistoupil k ním nešťastný učitel, který složil báseň o vších a řekl tajemně, když je byl, odvedl oba stranou. Nezapomeňte, až budete na ruské straně, říct hned Rusům zdravstvujte, ruský je bratia, my bratia Čechy, my nět Austrijcí. Když vycházeli z baráku, tak vodička chtěje manifestačně vyjádřit svou nenávist k Maďarům a to, že ho nezdolala a nezvyklala vazba v jeho přesvědčení, šlápl Maďarovi, který se tam kolem flákal a nechtěl sloužit na vojně, na nohu a zařval na něho, vobuj se, pahejle! Hergo Švejku, mám takovej stek, že nejsem odsouzený krucifix! Teď to vypadá, jako kdyby se nám vysmívali, že to s těma Maďarama nestojí ani za řeč. A přece jsme se byli jako lvi, ne? To si zkazil ty, že nás neodsoudili a že nám dali takový vysvědčení, jako by jsme se ani neuměli pořádně prát. Co si vlastně o nás myslej? Teď to byl docela slušný konflikt, ne?
4: Milej hochu, já dobře nechápu, jak tě to nemůže těšit,
2: že nás Divisionsgericht úředně uznal za docela slušný lidi, proti kterým nic nikdo nemůže mít. Já jsem se u vejslechu, to je pravda, všelijak vymlouval, to se musí dělat, to je povinnost lhát, jak říká advokát Bas svým klientům. Když se mě pan auditor zeptal, proč jsme vtrhli do bytu toho pana Kákonyho, tak jsem mu prostě řekl, já myslel, že se nejlépe s panem Kákonym poznáme, když se budeme navštěvovat. No, pan auditor se mě pak už na nic neptal a měl už toho dost.
3: Kdybych udělal něco nečestného, tak bych se nepřiznal. Ale když mě ten kluk auditorská se přímo zeptal, pral jste se? Tak jsem řekl, ano, pral jsem se. Stýral jste někoho? Zajisté, pane auditore. Poranil jste přitom někoho? Ovšemže, pane auditore, ať whisky mluví. A to je právě ta ostuda, že nás osvobodili. To je jako kdyby mě nechtěli věřit, že jsem přerazil o ty kluky maďarský Iberschwung, že jsem z nich udělal nudle, boule a modřiny. No, hele, Švejku, ty jsi přece přitom byl, ne? Jak v jeden moment jsem měl 3 kluky maďarský na sobě a jak za chvilku se to valelo všecko kolem mě na zemi a já po nich šlapal. Haha, já po nich šlapal. A potom po všem zastaví takovej usmrkanej auditorský kluk s náma vyšetřování. Ha. No, to je jako kdyby mě řekl, kam se serete vy a práce, ale až bude po vojně a já budu v civilu. Já ho v oču mu někde najdu a já mu pak pokážu, jestli se nedovedu prát. Potom přijedu sem, do Királyhídy a udělám tady takovej binec, že to svět neviděl. A že se budou lidi skovávat do sklepa skovávat. Až se dozvědí, že jsem se přišel podívat na ty rošťáky v Krályhídě, na ty lumpy, na ty pacholky.
2: V kanceláři všecko bylo odbito velice rychle. Nějaký filák s hubou ještě zamaštěnou od oběda, když podával Švejkovi a Vodičkovi papíry s náramně vážnou tváří, nedal si ujít, aby nepronesl k oběma řeč, ve které apeloval na jejich vojenského ducha. No, a když se potom Švejk s Vodičkou loučil, poněvadž každého odváděli k jejich části, řekl Švejk, až bude po té vojně, tak mě přijď navštívit. Najdeš mě každý večer od 6 hodin u kalicha na bojišti.
3: No to se ví, že tam přijdu. A bude tam nějaká sranda?
2: No každý den se tam něco strhne. A kdyby to bylo moc tichý, tak to už nějak zařídíme, no. Rozešli se a když byli od sebe už hodně kroků, volal starý saper Vodička za Švejkem.
3: Tak se ale jistě postaví o nějakou zábavu, až tam přijdu.
2: Nače Švejk volal naspět.
3: Přijď ale určitě, až bude konec tyhle válce.
2: Potom se vzdálili a bylo slyšet zas za hodnou chvíli za rohem z druhé strany baráku hlas Vodičky.
3: Švejku, jaký tam mají pivo?
2: A jako ozvěna ozvala se Švejkova odpověď.
3: Velkopopovický, já myslel, že Smíchovský. Mají tam taky holky. Tedy po válce, v 6 hodin večer, přijď radši o 6:30, kdybych se někde opozdil.
2: A potom se ozval ještě, už z veliké dálky Vodička.
3: A v 6 hodin nemůžeš přijít, tak přijdu teda v 6.
2: Slyšel Vodička odpověď vzdalujícího se kamaráda. A tak se rozešel dobrý voják Švejk se starým sáperem Vodičkou. Wenn die Leute auseinander gehen, da sagen sie auf Wiedersehen.
4: Posaďte se. No. Tak co? Co nám povíme? Nic nám nepovíme. Chyba. Že, Klásek? Tak co o tom víte? No, vy toho přece vždycky tolik víte, že byste najednou nevěděl. To bych se divil, Klásek. Ani nevíte, jak bych se divil. Víte, jak bych se divil, Klásek? Divil bych se tak, že bych se víc už ani snad divit nemohl. Divíte se tomu, Klásek? Leda, že by ani Klempera nevěděl, to bych se divil ještě víc. Tak co pak ví Klempera? Neví nic? Ano, neví. Klempera tady prostě sedí a permanentně neví. Klempera tady prostě sedí a permanentně neví. Tady nikdo nic neví.

No, jak chcete. Času máme dost. Dívejte se, za 10 minut přijde pan ředitel. Záleží na vás, co mu řeknu. Tak už neblbněte, mezuláni. Podívejte se, každý vtip ztrácí časem na účinnosti. Ztratí se třídní kniha, prosím, je to studentská legrace a já mám pro studentskou legraci pochopení. Také jsem býval student. Jenomže chlapci, vždyť my tu třídní knihu hledáme již 7. rok. A to už nezlobte se, to už pomalu přestává být vtipné. Já vím, vy si říkáte, naštveme tříďasa. Jen si nemyslete, já vím moc dobře, že vy říkáte tříďas. Tříďas ví všechno. Tříďas dokonce ví, že vy nechcete naštvat jenom tříďasa. Vy chcete naštvat taky páprďu, že jo? Však já vím, komu říkáte páprďa. My mu tak taky říkáme. Jenomže chlapci, koho tím ještě dneska chcete štvát? Vždyť už je to každému putna. Zrovna dneska ráno mě zastavil na chodbě pan ředitel. A povídá mi, tak co, pane kolego, ještě pořád myslíte na tu třídní knihu? A já mu povídám, víte, že si na ní, pane řediteli, někdy ani nevzpomenu. To už jsem vám chtěl dávno říct, povídá pan ředitel, vykvajzněte se na ní. Slyšíte, vykvajzněte se, řekl. No tak, ještě si myslíte, že tím někoho naštvete? Jo, víte, čím byste nás doopravdy, ale tady doopravdy naštvali? Kdybych jednoho dne takhle vešel do třídy a třídní kniha z ničeho nic ležela tady na tom stole. To vám řeknu, to bych tedy měl vsteka. Jenomže to by na vás bylo asi příliš vtipné, že? No, vy tak na nejvíc šups, strčit někam třídní knihu a dál už jste nedorostli. Nebo snad ano? Ne. Řeknu vám, ale že bych tady měl vsteka, kdyby tu tak ležela, jako ten první týden před léty. Hošek, dej tady na třídu chvilku pozor, já se na okamžik vzdálím.

Vy jste tupá, odporná, deprivovaná hovada. A já nebudu brát ohledy. Nebudu na nikoho, ani mě nenapadne. Přečtu vám oběžník pana ředitele. Oběžník pana ředitele. Na vědomí všem kvartám, kvintám, sextám, septimám a oktávám. Oktávám číst nejméně 3 dny. 3 dny před písemnými maturitními zkouškami. Ostatním třídám přečíst i hned, nejlépe na začátku první vyučovací hodiny, kdy lze na každém vyžadovat plné soustředění. Nečíst třídě 7C, která je na školní exkurzi v pivovaru. Třídě 7C přečíst v první možné vyučovací hodině po návratu z pivovaru. Žáci, v poslední době dochází na naší škole k nepěkným jevům. Ve všech třídách nacházím po odchodu tříd papírky v lavicích. Neplatí pro třídu 7C, která je na školní exkurzi v pivovaru. Členy učitelského sboru, zdraví žáci. Ledabile. No. Při odchodu ze školy se žáci strkají. Ve třídě 5A se ztratila cvička.

0: třídě 7E je v hodinách dějepisu nesnesitelný zápach. A v 8C postrádáme již 7. rok třídní knihu. Vidíte? Už si toho všiml. Každá třída nám nějak narušuje čistý štít školy jako celku. Jedině o třídě 7C, která je na exkurzi v pivovaru, nemohu říci nic pozitivního ani negativního. A to je opravdu málo. Posaďte se, ředitel školy. Tak, a teď už nechte všech hloupostí a dejte sem tu třídní knihu. Co říkáte? Že bychom to takhle smetli ze stolu? Co? Chlapi! Dobrá. U loňských oktavánů jsem si vysloužil přilehavou přezdívku. Původně se mám ji nechtěl říkat, abych vás neděsil, ale když si o to doslova koledujete, tak já vám ji tedy povím. Víte, jak mi říkali? Říkali mi, strašný Láďa! Tak, teď to víte. A já budu počítat do 10. Pouze do 10. 1, 2, 3. Přestává všechna legrace od teďka. Ano? 3. Chlapci, nehrajte si s Láďou. 3. Vstyk!
1: Pane kolego,
0: ano?
1: Jeden žák se vám tam vzadu hýbe. Posaďte se. Tak co, kolego třídní, co vaše třída?
0: No, pane řediteli, nerad to říkám, ale musím si postěžovat.
1: Ale, to je mi pěkné.
0: No, pane řediteli, učí se dobře, to nemohu říct. Ale máme tady jeden takový ošklivý, nepěknou věc.
1: Co to slyším? Ve třídě, která se tak pěkně učí? To nemůže být nic vážného, leda nějaká maličkost.
0: No, pane řediteli, není to maličkost. Skoro se vám to bojím říct.
1: Ale jděte, pane kolego, snad ono to nebude tak hrozné.
0: No, pane řediteli, je to takový ošklivý a skoro bych řekl zlý, zlý, pane řediteli, nepěkná věc.
1: Ale ne.
0: Už je to tak, pane řediteli.
1: Pane kolego, řekněte, že vy to trošičku přeháníte.
0: No, pane řediteli, nepřeháním, jen se zeptejte žáku, jestli přeháním. No, žáci, řekněte tady panu řediteli, jestli přeháním. Že nepřeháním.
1: Ale přeháníte.
0: Ale nepřeháním.
1: Ale přeháním.
0: Opravdu nepřeháním.
1: Ale přeháníte.
0: Tak trošku jsem si zapřeháněl.
1: Já vím, on je na vás tady kolega třídní přísný a je to tak správně. Ale tentokrát to, nezlobte se, pane kolego, že to tady tak před třídou otevřeně, ale tentokrát to, teďte chlapci, trošičku malinko přehání.
0: Hrozně, mě to mrzí, pane řediteli. Ale nemohu s vámi tak úplně souhlasit.
1: Trošku.
0: Ne.
1: Trošičku.
0: Ne, ne.
1: Docela malinko. Víte co, pane kolego? Už se na ně nezlobte. Podívejte, jak jsou celý zaražení. Podívejte
0: ne,
1: se.
0: Ne, pane řediteli, já to nemohu brát na lehkou váhu.
1: Podívejte, jak se na vás dívají.
0: A takhle oni koukají pořád.
1: Vždyť jejich oči přímo říkají, už se na nás, pane učiteli, nezlobte. My už to, pane učiteli, víckrát neuděláme.
0: Ne, ne, pane řediteli, vy jste na ně příliš laskav.
1: Udělejte mi to kvůli,
0: rád bych, ale
1: nejde. No tak, pane kolego.
0: Kdybyste věděl, pane řediteli, co provedli, ani byste se za ně nepřimlouval.
1: Ale jděte, co pak?
0: No, pane řediteli.
1: Co pak provedli?
0: Přihořívá.
1: Ne!
0: Ano.
1: Skoro mi naháníte. No tak povídejte.
0: Mám. Mám to tady před panem ředitelem naplno říci.
1: Tak už mě pro boha nenapínejte.
0: Tak, vzpomínáte si, pane řediteli, jak se nám před 7 lety ztratila třídní kniha?
1: Ano, jistě už je dávno na světě.
0: No, pane řediteli.
1: Cože?
0: No, pane řediteli.
1: Chcete snad říct?
0: Zde se ptejte.
1: No tohle to teď. Tak. Úroveň! Tak honem. Kdo z vás to vzal? Kdo vstane a řekne, já to byl, pane řediteli. Ale už jste to nikdy čestné slovo. No, Zdeňku. Tak Zdeňku, snad alespoň vstaneš, ne? Pane kolego, jak pak to vychováváte své žáky, že ani nevstanou, když s nimi mluví ředitel?
0: Prosím, pane řediteli.
1: Jak se jmenuje ten drzoun?
0: To je Josef Říha.
1: A to je mi pěkné. Proč pak nevstaneš, Zdeňku, když tě volám? Co? Jsem tady snad pro srandu? Tak, ale teď už se opravdu žerty stranou tohleto. Už mě to na mou duši žádná legrace. Pane kolego, dejte mi seznam žáků. Brázda, Budil, Crha, Čepelák, Dejmek, Hošek, Hrdlička, Chalupa, Jech, Jirotka, Klásek, Klempera, Morávek, Nechutný, Nepevný, Netěsný, Neres, Řezní, Říha, Smolík, Svist, Ševel, Tvaroch, Uřídil, Veškrna. No jak chcete. Času máme dost.
2: Hrdlička. Hrdlička. Neboj se. Jen počkej ty hajzle.
1: Pane kolego, sepište mi jména žáků, kteří odmítají povědět o třídní knize. Výchovná práce v této třídě se mi nelíbí. Za to, jací jsou žáci, odpovídá učitel, ne žáci. Výsledky jeho výchovného působení na třídu se také obrazí v mém závěrečném hodnocení. Za to, jaký je učitel, odpovídá učitel. Ne já. Máte svého učitele rádi a tak tomu škodíte. Každý ať přičítá vinu sobě. Ne učiteli. Pan inspektor je už na cestě sem. Je s vámi krajně nespokojen. I s tebou, Zdeňku. Takže se jmenuješ?
0: Josef Říha.
1: Budeš zapsán do seznamu na první místo. Pane kolego, dejte mi seznam. Zde hledte. Ustoupit není kam. Začněme znovu čistý list. No tak, jsme přece chlapi, víc Zdeňku. No vida, tam se někdo hlásí.
0: Ne, pane řediteli, to je Veškrna.
1: No a proč ne Veškrna? Výborně Veškrno.
0: Protože Veškrna.
1: No. Náhodou ho potká pan inspektor na chodbě a jak to bude vypadat?
0: Až potom Veškrno.
1: A nikdo jiný se nepřihlásí? Nikdo? Dobře. Přečtu vám oběžník pana inspektora. Oběžník pana inspektora. Připomínky k práci v kůlně a na pozemku. Co vidíme na poli na jaře? Příroda ožila. Zemědělci začínají práci. na širokých lánech. Někteří orají a vláčejí, jiní sejí čočovici. Jirka má dědečka v lihovaru. Dědeček vypravuje. Když jsem byl mladý, nakládal jsem bedny, sudy a klády. Bedny byly plny droždí, sudy byly plny lihu. Po cestě z roboty jsme zpívali koledy. Vypište z článku, co vidíme na poli na jaře, slova, která mají po měkké souhlásce měkké i. Vypište z článku, dědeček vypravuje, slova z dytiny. Rozhovořte se s žáky o tom, jaký význam přikládá naše škola učebnímu předmětu práce v kůlně a na pozemku. Inspektor.
0: No tak, chlapci, slyšeli jsme tady z úst našeho pana ředitele slova našeho pana inspektora. A já myslím, že teď už všichni chápeme a že se nenajde nikdo, kdo by pana ředitele z úst pana inspektora zklamal.
1: Myslíme to s vámi dobře, chlapci. Mluvím teď s vámi jako otec. Přijde pan inspektor a bude kravál. Máte to zapotřebí?
0: Já myslím, chlapci, že teď je to úplně jasné. Nyní jde vlastně o to, kdo z nás teď, ale teď, první vstane a uleví svému svědomí. Tak kdo to bude, chlapci? Kdo si uleví? Nech toho vyškrnula svědomí.
1: My se tady s vámi moc mažeme. A to je chyba. Člověk s vámi jedná jako otec a vy si toho nevážíte. Ano. Vždyť já vás mám rád! Proč myslíte, že tady na vás řvu?
0: Nezneužívejte dobrého srdce, pana ředitele. Jste přece rozumní chlapci.
1: Rozumní chlapci? Toto jsou rozumní chlapci? Říkáte to tady jeden vedle druhého? Samý debil nebo blbeček? Se podívejte do zasedacího pořádku. Debil, blbeček, debil, blbeček, debil, blbeček, debil, blbeček. Akrát tamhle vzadu, to je snad jediná výjimka, sedí dva blbečci vedle sebe.

0: Tam se vám jeden žák hlásí.
1: Ne, pane řediteli, to je veškrná.
2: Sedejte, bytomče.
0: Zeleně, prosím vás fialově, nebo to je dobře všecko stejný. Pořád na tebe zírá stádo tupých obličejů. Herr Gotthimmel. Pan inspektor za dveřmi. No prosím. Styk!
3: Pane kolego, jeden žák se vám tam zaduhí. Pokračujte, prosím.
1: Posaďte se, chlapci.
2: Co by vycete?
0: Tak co, kolego třídní, co vaše třída?
1: No, pane řediteli, nerad to říkám, ale musím si postěžovat.
0: Ale, to je mi pěkné.
1: No, pane řediteli, učí se dobře, to nemohu říct. Ale máme tady jeden takový ošklivý, nepěknou věc.
0: Co to slyším? Ve třídě, která se tak pěkně učí, to nemůže být nic vážného. Leda nějaká maličkost.
1: No, pane řediteli, není to maličkost. Skoro se vám to bojím říct.
0: Ale jděte, pane kolego, snad ono to nebude tak hrozné.
1: No, pane řediteli, je to takový ošklivý a skoro bych řekl zlý, nepěkná věc.
0: Ale ne.
1: Už je to tak.
0: Víte co, pane kolego? Už se na ně nezlobím.
3: Pokračujte, prosím.
0: Já vím, on je na vás tady kolega třídní přísný a je to tak správně.
3: Kolegové, ano. Podržte mi tady tu hadičku a klidně pokračujte, nenechte se rušit.
0: Já vím, on je na vás tady kolega třídní přísný a je to tak správné. Ale tentokrát to, nezlobte se, pane kolego, že to tady tak přetřídou otevřeně, ale tentokrát...
3: Už se to točí.
1: Netočí, pane inspektore.
3: To není možné. Opravdu se to netočí?
0: Netočí, pane inspektore.
3: Tak to tu máte nějaký zkažený vzduch.
1: Ale ještě včera se tu větralo.
3: Jako bych tu nebyl. Klidně pokračujte.
0: Tak co, kolego, třídní? Co vaše třída?
1: Učí se dobře, to nemohu říct.
3: Už se to točí?
1: Točí, pane inspektore.
3: Tak sláva.
1: Z ničeho nic se to začalo točit.
3: Sláva, pokračujte, kolegové, pokračujte. Jako bych tu nebyl.
1: Tak co, kolego třídní, co vaše třída?
0: No, pane řediteli, učí se dobře, to nemohu říct.
1: Ale, to je mi pěkné.
0: No, pane řediteli.
3: Tak, hotovo.

0: hudební skříň, kterou zde vidíte, vyrobili při práci v kůlně a na podzimku žáci školy v Maleticích. A co vaše třída?
1: No, pane inspektore, nerad to říkám, ale musím si postěžovat.
0: Často se setkávám s tím, že se práce v kůlně a na podzimku na školách podceňuje.
1: Učí se dobře, pane inspektore, to nemohu říct, ale máme tady jednu takovou nepěknou, ošklivý případ.
0: A přitom je to předmět stejně důležitý, jako třeba psaní tvrdého a měkkého i.
1: Nechci ani pomyslet, co vám pan inspektor řekne.
0: Práce v kůlně a na podzimku se na školách podceňuje a najednou prsk, začnou se ztrácet čepice.
1: Také tu máme jeden takový ošklivý, a neváhám říct si, pane inspektore, zlá, zlomyslná, ošklivý případ.
0: Ve Vyškově se během jednoho jediného týdne v jedné jediné třídě ztratili 4 čepice.
1: To sedlo, chlapci. 1-0 pro pana inspektora.
0: 3 vlněné pletené a 1 plátěná se štítkem.
1: A jsme na lopatkách. Pane inspektore, hledáme ji už 7. rok a nikdo se nechce přiznat.
0: No, to je mi hrdinství.
1: Tak, tak.
0: Vždyť se mohou nastydnout.
1: Věnovali jsme se této třídě, jak jsme mohli, pane inspektore. Vyhlásili jsme například celý týden pravdomluvnosti.
2: Ano, včera nám to skončilo, už je o toho pokoj.
1: Nebo soutěž stále utřená tabule, ale po třídní knize, jako když se zem slehne.
0: No prosím, ke všemu ještě třídní kniha.
2: Teď jste to tady pěkně vystihl, pane inspektore.
0: Ve Vyškově se ztratili 4 čepice. 3 vlněné pletené a 1 plátěná se štítkem. Chlapci, chlapci.
1: Vůbec nedivím, že se na vás pan inspektor zlobí. Na jeho místě bych se zlobil ještě víc.
0: Tak, kdo pak tu má jedničku schování?
1: No tak, vyskoč, Zdeňku.
2: Josef Říha má 2, pane řediteli.
0: No, to je 1. A co ti ostatní?
2: Ostatní mají 3.
0: Trojka je přece také docela pěkná známka. Dokažte, že si ji zasloužíte.
1: Pozor, chlapci, teď jde o 6 třídy.
2: Tak, tak, budilek, lásku, jechu. Hrdličko, ty také nic.
1: A to je mi pěkné.
2: Tak co je to dneska s vámi, chlapi?
0: Tak, a teď si to spravte. Ve Vyškově zbudovali stravnatého pruhu před školou školní zahrádku. A předtím se jim tam ztrácely čepice. Všechno jde.
3: Thank you.

0: kolegové. Nechci dělat předčasné uzávěry, ale tak slabou reakci na tak silné výchovné působení jsem nečekal. Hudební skříň, kterou vyrobili při práci v kůlně a na podzimku žáci školy v Maleticích, je to nejmodernější, co v kraji máme. Co byste po mně chtěli?
1: Přiznávám, pane inspektore, že jsem neodhadl dostatečně správně pedagogické schopnosti zde pana třídního. Povedu tuto třídu nadále sám.
2: Já jsem nikdy učit nechtěl, pane inspektore. Řekli, pojď mezi nás, tak jsem šel.
0: No tak. Tady máte kapesník, no. No, pořádně. Nemělo by smyslu pro jeden neúspěch házet pana třídního do žita. Ve Vyškově se ztratili 4 čepice. No, a vidíte, dnes mají před školou zahrádku.
1: Ani my se nenecháme zahanbit, pane inspektore. Přinesu z domova vlastní semeno.
0: Takovou pěknou školu máte, starostlivého pana ředitele, pečlivého třídního a po čepicích, jako když se zem slehne.
1: Tak, chlapci, dost hloupostí, nebo nepřejte si, jak vám pan inspektor zahraje.
0: Mám tu ještě zvony svatoštěpánského domu, ale to až za odměnu.
1: Slyšíte, chlapci? To si přece nenecháme ujít. Kdo bude první? Zdeněk?
0: Tamhle se vám jeden žák hlásí.
3: Ne, pane inspektore, to je Veškrna.
0: No a proč ne? Veškrna. Výborně Veškrna.
1: Pardon, já bych vám vysvětlil.
0: Totiž on mě.
1: Jak jste to říkal s tím Veškrnou? Vy jste poslal opíšeník?
0: Tak to ne, to někdo jiný. A Veškrna ať nikam nechodí. To by nešlo tohleto, aby se nám tu žáci promenovali po chodbách právě ve chvíli, kdy má přijít sám pan zemský školní rada.
1: Veškrno, vydrž to ještě. Chlapci, mám pro vás návrh. Dejte sem třídní knihu.
0: A ty 4 čepice.
1: A já vám slibuju, že pana zemského školního radu uprosíme. Ani sem nevkročí. Pozveme ho do zborovny na malé pohoštění a nějak už to zařídíme. Co tomu říkáte? Plácneme si? No, konečně.
3: Stále Veškrna.
0: Nedá se nic dělat. Přečtu vám oběžník zemské školní rady. Oběžník zemské školní rady. Zemská školní rada upozorňuje všechny školské pracovníky, že nebude nadále možné poskytovat zálohy na služební cesty předem. Počínaje dnem 23. října vyplácejí se zálohy zásadně 5. den předchozího měsíce nebo 2 dny po následujícím týdnu. Klaus Václav, účetní.
1: No tak, chlapci, slyšeli jsme tady z úst pana inspektora hlas samotné naší zemské školní rady.
0: A já? Styk!
4: Posaďte se, chlapci!
0: Posaďte se, chlapci. No, žáci, řekněte něco tady panu zemskému školnímu radovi. Nestyďte se, nebo mu něco zaspívejte. Tak co? Kdo začne? No, snad nechcete, abychom vám pomohli, to by byla ostuda.
2: No, to by tedy byla.
0: Tak co? Neznáte nějakou? Že bychom jim pomohli, pane řediteli, pan učitel také jistě nezůstane pozadu. Tak, okolo.
5: Okolo frýcku cestu, malé zahrače buně,
3: Pane inspektore, přibližně okolo čeho?
0: Okolo Suče.
5: Okolo Suče voděnka teče.
0: Okolo Suče.
5: Okolo Suče.

0: Czarny mój
1: kdy? To je ale hanba. To jsme vlastně odspívali já s panem ředitelem. Tak zkusíme to jinak. Kdo je tu nejlepší zpěvák, pane učiteli?
2: Proč ta nemístná skromnost, Zdeňku? Pane zemský školní rado, Zdeňka já pamatuju už z první třídy. Ten chlapec vám vůbec neměl sluch. Při hodině zpěvu jsme z něho nedostali tón. A vidíte, ve čtvrté třídě našeho ústavu se vám, nám, ten chlapec z ničeho nic tak rozespíval, jestli mě to až dojalo, jak se vám ten chlapec, ale z ničeho nic, vám, nám, najednou rozespíval.
1: Jenomže, chlapci, pan zemský školní rada sem nepřišel jen proto, aby vyslechl váš zpěvák. Pan zemský školní rada by také rád věděl, jestli chodíte rádi do školy, jaké máte zájmy, jak se učíte.
3: Tak učí se dobře, to nemohu říct.
1: A také jak jste ukázněni.
2: Jedině tak se na to musíme dívat, chlapci, jedině tak. Nevím, jestli teď se mnou pan zemský školní rada bude souhlasit. Možná, že teď něco plácnu.
3: Ale to snad.
2: Tak, kdyby náhodou, tak ať mě pan zemský školní rada laskavě popraví. Ale
3: pozor, jste řekl popraví.
2: Laskavě popraví. Myslím si, že to všechno děláme nakonec hlavně kvůli sobě.
1: Ano, nevím, jestli jsme to tak správně, pane zemský.
2: Možná, že se na to díváme jenom z našich uzoulince profesionálních, že nám chybí jakýsi takový ten váš, víte, takový ten širší, takový ano. Ten, abych tak řekl, celo Rakousko, uherský, jemně nakrájený.
4: Ano, ano, ano.
1: Ne, ne, ne. Bylo by snad nejlíp, kdyby sám pan zemský školní rada mihulem mohylu mohuli prosit.
2: Na co ještě čekáte? Pan zemský školní rada nám dal svou svačinkou pokyn, vytáhněte si také svoje svačinky a všichni pěkně na vzduch.

0: Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo I dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velociped. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když má štíhlé prsty, ať je hodinářem. Není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné. Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný by to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 let a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvaje s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc vnucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Mladík Hipolit miloval dívku Anakletu a usmyslil si, že si ji vyfotografuje. Ale mladá dívka není nikdy dobře zachycena, neopírá-li se o dvířka automobilu. Tak Hipolit, který byl chud, poprosil taxíkáře pana Kosínku, aby se Anakleta směla opřít o dvířka jeho vozu. Chtěl mít takový obrázek, aby Anakleta stála u automobilu.
2: Inu, míní pan Kosínka, taky jsem byl mladý. A jestli, jak říkáte, holku máte rád, ať se holka opře. Mladým lidem já rád pomůžu.
1: Stojí Anakleta opřena o automobil. Jak je krásná, dívka míní.
3: Snad bych měla taky něco držet v ruce. Třeba hever, jakože je třeba vůz zdvihnout. Taky se někdy stane, že zdvíhají vůz.
1: Hipolit se zaradoval. Tak jest, miláčku, třeba jako něco prasklo a ty jako budeš držet nástroj v ruce.
2: Halt, halt, halt, halt, polekal se pan Kosínka. Myslím, že není třeba heveru. Slečna je i bez heveru líbezná. A pak takový řeči nerad slyším.
1: To je škoda, teskní Hipolit. A na kletě by to s heverem tak slušelo.
3: Co aspoň kdyby francouzský klíč? Jakože se uvolnila matice, víte? Taková matice se lehko uvolní, pane Kosínka.
1: Pan Kosínka zasmušile odmítl i francouzský klíč. Nepřistoupil ani na to, aby Anakleta držela pumpu v ruce, jakože praskla pneumatika.
2: Vůbec nerad slyší řeči, že se matice uvolnila a že pneumatika praskla. Takový řeči to je špatnej vděk za jeho dobrotivost.
1: Nezbývalo, než vyfotografovat Anakletu bez heveru. Hipolit pobíhá, odměřuje vzdálenost, zkouší světlo. Staví Anakletu tak, tu onak. Nijak mu to nesouhlasí a nemůže být hotov. Jakýsi pán přispěchal k automobilu.
4: Jděte mi od vozu, křičí rozčílený Hipolit. Hned mi jděte od toho vozu. Ještě by takovej chlap zkazil obrázek.
1: No prosím, prosím, prosím, jak je libo, vece pán. A vzal si taxíka vedle. Povídá šoférovi, do kobylis.
2: Pan Kosínka zaržal. Oj, takový ryto, do kobylis. A já tady prokazuju dobrodiní.
1: Anakleta nemá obrázek, která se opírá od výzka automobilu. Žaloba na pana Kosínku pro svévolné poškození cizího majetku sděluje, že pan Kosínka šlapal jednak po aparátu, jednak po Hipolitovi. Ale Hipolit smuten netrvá na jeho potrestání. Nemůže říci, zda pan Kosínka šlapal po něm anebo po jeho aparátu jen tak ze své vole. Sproštěn z obžaloby taxíkář se veselí.
2: A koupím vám aparát. A novej. A pak přijďte, ať se slečinka opře. A hever ji půjčím. Jo, hever i francouzský klíč.
1: Hipolitovi se rozzářil zrak.
5: Já myslím, že teď je vhodná chvíle seznámit vás se strukturou našeho souboru. Jednak teda jsme dneska zrovna rozšířili soubor o jednoho řadového člena, sice Mirka Židlického, který hrál na flétnu dneska poprvé s náma a po tom dnešku ho teda bereme. A Mirku, máš to v pořádku. Jinak já jsem vedoucí souboru a Jan je předseda revizní komise našeho souboru. Jinak žádný členy nemáme zatím. Takový ex člen náš je Míša Štipich, který s náma občas, když může, když mu to jeho...
6: externí člen.
5: Externí člen.
6: Když mu to paní dovolí, tak s náma vystupuje.
5: Jeho úkoly dovolí. Já jenom bych chtěl ještě říct, že to taky pro Mirka, který sedí vzadu a který to ještě nezná, co plyne z těch pravomocí vedoucího, mimo jiné, já to nebudu říkat všechno, protože to je dlouhý, ale například mám možnost udělovat pokuty až do výše 300 korun. To je všechno napsané na papíře, vytištěno je to, ne, to my jsme si nevymysleli, to je v rámci svazu hudebníků, to znamená, my jsme jenom jedna taková skupina, která buňka, realizuje, buňka, která realizuje ty stanovy. Takže pokuty až do výše 300 korun, například za neupravený vzhled při představení nebo...
6: ukázněné chování při zkoušce.
5: Když nejsou vidět uši nebo tak.
6: No. Když jsou vidět moc dlouhé.
5: U nás ty pokuty já navrhuju a schvaluje je Jeník.
6: Zatím to nebylo příliš účinný nástroj řízení toho souboru.
5: No tak teď, když máme konečně člena, tak mu můžeme dávat pokuty.
7: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
8: co je?
7: Vás budím.
8: Kdo jste, co chcete, člověk? Vy jste lupič?
7: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
8: Mě vůbec ne.
7: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
8: Člověče, vy nejste lupič?
7: Ne.
8: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
7: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
8: Tady nikdo nepřečítá.
7: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
8: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset... zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát.
7: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
8: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
7: Ne pitomou, moji hru. A budu přečítat.
8: Nať potřebujete. Přičtení revolver, vy jste krátkozraky?
7: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
8: No tak čtěte.
7: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
8: Ježíši Kriste.
7: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
8: Ne, jakou?
7: Taťána.
8: Jo, Taťána, no jo.
7: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
8: Je mi známo, 21 znám.
7: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodná Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
8: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, člověč? Vidíte, to samej feudál.
7: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný. Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova.
8: Jeho parta.
7: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
8: Koukejte.
7: Teď přijdou Šternberkové.
8: Poslyšte, příteličku.
7: Ano.
8: Ten revolver je nabitý.
7: Na Ostro.
8: A je to náš výrobek?
7: Zahraniční.
8: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
7: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
8: To je nějakýho lidu. Kolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
7: No už ne moc, necelých tak 15 stránek. Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou z děje.
8: Radši je skočte.
7: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
8: Smrkový háj.
7: Bez háje.
8: Co to? Jděte.
7: Kam?
8: Do háje. Tam řadila mniška nebo co?
7: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
8: Člověče, nic se tam nevejdou.
7: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Ana, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
8: Nožičky.
7: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
8: Co jsem tomu udělal?
7: Pepíček, závorka brečí.
8: Já se lidi vyběl tak.
7: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
8: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držení.
7: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
8: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnímu.
7: Dikvor mu ji taky nikdo nechytí.
8: Že ne?
7: Až na konci 8. jednání.
8: Tak přec.
7: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
8: To se nedivím.
7: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
8: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
7: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
8: čtěte, položte to a čtěte.
7: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
8: Dost, beru to, beru. To je hra ohromná.
7: Vážně?
8: To návali, to je.
7: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
8: Co vás vede, člověče, já dávám zálohu tak 5-6 korun.
7: Jedině 2000, jinak budu muset...
8: Ale mějte rozum, podívejte.
7: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
8: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
7: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
8: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
7: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
8: Co ještě chcete?
7: Pane řediteli, já bych...
8: Nesedejte si, počkejte, co chcete?
7: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
8: Ne.
7: Mám číst, anebo střílet.
8: Tak to radši střelte, člověk. Střelte!
9: Tak co je, halo, další?
10: Co říkáte?
9: No, co si přejete, chci vědět.
10: Já? Jo, tak je, co jsem to chtěl?
11: Lístky do kina.
10: Lístky do kina, lístky do kina.
9: No, chtěl, ano. To je mně jasné, ale na co?
10: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
9: No. To já vím také, ale no. Na co chcete jít? Na jaký film?
10: Jo, na jaký film? Aha, no tak já jsem chtěl jak se jmenuje ten film, ten nějak... Nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
9: Včera, dnes a zítra?
10: Co?
9: Na včera, dnes a zítra?
10: Ne, jenom na zítra, bo jak na včera to už bych nesíl, jo?
9: Ano, na zítra.
10: Na zítra, ano. A co hrajete zítra?
9: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
10: Co?
9: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
10: Ano. A jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
9: No ano, ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
10: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
9: No ano.
10: Ano.
9: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
10: Ano.
9: No.
10: Já nemůžu tohle večer, na zítra.
9: No ano.
10: Ano.
9: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
10: Ano.
9: No.
10: Já nemůžu tohle taky v neděli ráno.

0: říkám.
1: Ano.
0: To hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano, po zejtří.
0: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
1: Ano. A v pátek nehrajete nic?
0: Ano.
1: A co hrajete v pátek?
0: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
1: A v pátek odpoledne?
0: To hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hrajete?
0: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
1: Tak, tak to jsem asi přeslej, nebo co? Název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
0: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
1: Tak?
0: Záleží na tom, na kdy ty lísky chcete.
1: Ano, no, tak buď na zítra, nebo na pozejtří, bych chtěl, ano.
0: No, tak zítra hrajeme. V sobotu večera, v neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Ano, ano. Já nebo ona mě podle říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou. Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejtří. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli a v neděli ráno taky dva. No, tak, tak si to tam, jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumím, to je to dobrý. Tak,
0: toto trvalo.
1: No, jo, no, tak,
0: 114 korun mi dáte.
1: To je dobrý.
0: To není dobrý, ještě 14 korun.
1: To jde mi ještě 20. Ještě 14 dostanete, ano. Tady tu máte, dobrý je to, no, buď jsem blbej já, nebo ona, teď se kouknu. Teď se schválně kouknu. Teď se schválně kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.
2: James?
3: Prosím, pane.
2: Počul si aj ty ten strašný buchot? James?
3: Nie, pane, ja som spal.
2: James?
3: Áno, pane.
2: Ty prvý predchodca gorily. Ja sa ťa nepýtam, či si spal, ale či si počul ten buchot.
3: Ja, áno, pane, už rozumiem, ale žiaľ, ten buchot som nepočul.
2: James, priznaj sa, ty si spal však.
3: Áno, pane, na pravom boku, tak ako ste mi to ráčili prikázať.
2: Ale to nebol obyčajný buchot, James. To bol strašný buchot.
3: Ak to bol strašný buchot, obávam sa, pane, že ide o nejakého ducha vášho nebohého strýka, Pfeifferkla.
2: Ach, Pfeifferkel. Myslíš, že tu ešte straší?
3: Áno, pane, slúbil to vašej pani matke.
2: Tak si ho pôjdeme obzrieť, James, keď je taký nervózny. Ber fakľu a ideme do veše.
3: Áno, a nemohol by som radšej zobrať baterku, pane?
2: No to určite. Nadarmo budeš míňať prúd. Nie.
3: No ako myslíte, pane?
2: Pri sláve jej veličenstva, James. Čo to máš na hlave?
3: Šiltovku, pane, maskujem sa.
2: To vidím, že šiltovku, ale hádam, to nie je tá istá, čo si ukradol tomu chlapíkovi, keď sme boli v mauzóleu.
3: Ja, pane, inú nemám. A drží dobre, ako keby bola zabalzamovaná.
2: James!
3: Áno, pane.
2: Ty bravčová hlava stredného doletu. Okamžite si to daj dolu. Ešte sa ťa Pfeifferkel nalaká. Vieš, aký bol vždy bojazlivý?
3: Áno, pane, ten chudák sa vždy nalakal, keď uvidel vašu pani matku bez líčidla. Nakoniec ved preto aj umrel.
2: James, kam to svietíš? Sem posvieť na schody. No ako mám kráčať?
3: Áno, pane.
2: A toto je čo za gebolo?
3: Nechytajte to, pane. Veď to je ľudská hlava.
2: Čo je s tebou, James? Veď hovorím, že je to... Čo si to povedal, James?
3: Ešte stále to držíte v ruke, pane.
2: No a čo tu mám držať v zuboch? Či čo?

0: To nie, pane, ale držíte to za jazyk.
1: James, ty sa na to díváš, ako keby si ešte nevidel hlavu.
0: Videl, pane, veď aj vy jednu máte. Ale keď táto sa tak veľmi podobá na vášho strýka.
2: Ukáž? Na môj dušu.
1: A keby nebol taký krpatý, tak poviem, že je to on.
2: Tak s týmto chcel prekvapiť moju mama. Diletant jeden nezbedný.
0: Pane, pane, ten obraz sa díva priamo na nás.
1: No, obraz?
2: Ach, to je nebohá teta Betty. Spadla do studne, keď sa chcela pozrieť, či je dobre učesaná.
0: Ano, už si spomínam, pane, strašne tam vykrikovala. Nemohli ste sa sústrediť na golf. A tak ste dali studňu zamurovať. Pane, mám taký pocit, že všetky obrazy sa pozerajú na nás.
2: James!
0: Áno, pane.
2: Ty pravdivý obraz Anglicka. A na koho sa majú dívať, keď sme tu len my dvaja?
0: S tým by som si nebol taký istý, pane. Pozrite, tam, pri stole.
2: Naozaj? Tak oni sú tu všetci, James. A hrajú karty, alebo čo? Aj nebohý starý otec. Spomínaš si, James?
0: Áno, pane. Nešťastná náhoda vtedy na večírku. Hrali ste sa na upírov a starého otca ste ráčili zakopať do zeme na záhrade. A potom si nikto zo spoločnosti nevedel spomenúť, že kde.
2: A ako strašne machroval, že ho nenájdeme. Vyšlo mu to.
0: Pane, pane, keď sme ich už videli, mohli by sme sa aj vrátiť. Aj fakľa už dohára, bude tu tma. No, už dohrala, pane.
2: James, a prečo je tu tma?
0: Lebo nemáme baterku, pane.
2: James?
0: Prosím, pane.
2: To ty si ma chytil za nohu?
0: To isté som sa chcel opýtať aj ja vás, pane.
2: Chudáci, oni nás nechcú pustiť. Bolo by im smutno. James, a prečo si s nimi nezahráš karty?
0: Ale ja, pane, a takto, po tme, veď ešte prehrám.
2: Neobáváš sa, James. Keď prehráš, zase budú robiť lomoc celú noc a ja sa nevyspím. Vieš, čo ťa potom čaká, James?
0: Áno, pane, bezplatný víkend v hladomorni s vašou slečnou dogou.
2: Správne, James. A vezmi si so sebou aj túto gebulu. S dvomi hlavami sa ti bude lepšie rozmýšľať.
3: Přikládám životopis. Byl jsem narozen pohlaví mužského, což mi už zůstalo. A má za následek i stav současný. Myslím můj, nikoliv mezinárodní. V závorce to by nám tak ještě scházelo. Dovolte, abych začal od malinka. Mé dětství bylo poměrně utěšené, nemaje z toho rozum. S kvačícími léty jsem nabýval dojmů, čímž jsem však na druhé straně zároveň ztrácel přehled. Moji rodiče byli každé odpoledne a večer doma a nutili mě číst, psát, počítat a zpívat národní písně. Zkrátka taková typická, rozvrácená měšťácká rodina. Všichni příbuzní tvrdíce, že mě mají strašně rádi, mě mlátili na potkání. Z toho jsem vyrozuměl, že dokud mě budou mít strašně rádi, nebudu mít na světě pokoje. Léta školou povinná jsem trávil většinou na chodbě, kam jsem býval vykázán, javši se polohlasně vyrušovati pedagogy a buditele. A tu řekněte sami, co může dáti studená školní chodba vnímavé duši dítka z rozvrácené rodiny. Pranic, řeknete, pokud jste slušně vychováni. Na školních chodbách bývají kromě hrdinů vycpaní hlodavci a plazi v líhu. Odtud pramení můj odpor k hlodavcům a plazím. Zajímavé jest, že avšak nikoli v klíhu. Neboť líh si tak nějak zachovává svůj půvab, byť v něm i byla namočena zmije písečná. Puberta jest období, kdy máte dojem, že se klidně obejdete bez vychovatelů, dostanete-li vhodný podnájem ve vykřičeném domě. Tuto psychologii způsobují kontrarevoluční slečny na předních stránkách časopisů. Když se na ně nedíváte třídně a když se vám k tomu ještě přidá úpadková jazzová hudba, tak jsem byl svého času divoch. Zdůrazňuji svého času, abych v zde přítomných dámách nebudil fantastické naděje. Podívejme se však na mě politicky. Své mužství jsem zahájil bojem proti říšskému kancléři a to říkankou Derdy das psí vocas. Když to vůdcovi došlo, na místě se zastřelil a spálil. Od té doby si přede mnou žádný diktátor není jistý. I hned po válce jsem se obětavě zapojil do zachraňování našeho pohraničí. A mohu s hrdostí říci, že jsem zachránil, co se dalo. O něco později jsem začal mít takový dojem, že se veřejná práce neobejde nadále bez mé kolektivní individuality. Tak jsem tam vstoupil, nic zlého netuše. Ovšem, kdo může u nás předvídat, co bude za 20 let, když ani nevíme, co bude zítra dopoledne? Toho tajemníka jsem dělal výborně. I když zde byl nějaký ten drobný nedostatek. Avšak ruku na srdce, kdo pak u nás dneska nemá nedostatek? Myslím, nedostatek drobných. Chutí jsem dělal příslušné hovadiny, nepozorujíce, že jsem z hůry deformován. Zvláště, když ty hovadiny byly podstatně lépe placeny, než projekt údolní přehrady nebo operace jater. Jakožto malý český tajemník jsem však naštěstí osobnost velice tvárná, takže jsem se osudného jara stal u nás poměrně snadno duchovním vůdcem těch, co se 20 let báli proti mě ceknout. Už nikdy, soudruzi, volal jsem, bivši svackován jistou skupinou odlišného mínění pracujících. Při své jinak ryzí povaze jsem netušil, že jednou budu kolísat, což prý kazí charakter. Já ho sice osobně na nic nepotřebuju, ale poslední dobou se na něj kdekdo ptá, což mě znervozňuje. Jsem připraven dát ti své síly do služeb dobré věci. Jenom ať o tom, co je dobré, rozhodne prosím vás někdo, kdo je lépe informován než já. Abych zas nebyl fackován zbytečně. Na výši platu se rád dohodnu. Kdyby to bez těch facek nadále nešlo, žádám příplatek v tuzexových bonech neb v jiné revanšistické měně. S pozdravem za dosavadní důvěru moji jakost. A samozřejmě podpis.
4: Víkend s gizdami a bělaskami. Celkem pěkný sobotní den, který popíšu jindy, mi zkazil podvečerní telefon od segry. Enem jsem pravil halo a už spustila. Vyčetla mi všecko možné od toho, že jsem se narodil až po to, že jsem nic nedal malému gizdovi k narozkám. A dožiti, ja som na ne zapomnel. Jak na smrť. Sem taká citlivá povaha, tuž som sa zastydel. Segra naraz smečovala otázku, jestli mám vôbec ty její decka rád. Tuž jasné, že mám, no ní. Tuž jestli mám, tak vezmu v nedelu malého na baník. Zbystřil som a zoptal som sa, čemu s nimi nejde švager. Prima zas jakýsi kšolich. Tuž to iste, v nedelu. To zas asi kajsik na Sava, nebo z tu jeho chytru partiu vymýšľajú, jak vydelať hechtáky bez roboty. Skúsil som ešte chvíľu oponovať, že určite už bude vyprodané a tak podobne, ale segra tasila trumf. Listky už má a dokonca aj na tribúnu. Tuž budú jak mamula. Začala sa rozplývať o kolegovi z roboty, co bydli kajsik na zarúbku a listky za co si zaistil. Tuž to není poprvé, co o ním tak mluví. Asi si na neho budu musieť posvítiť, bo švager je sice cib jak lampa, ale sem ze staré školy a nevieru netrpím. Nakonec se mi kývnul. Bude to taká fajná panská jízda. Večer mne odchytnul Marcel z baraku a vytáhnul mne pokecať na jedno. Tuž sem v nedelu trochu dospával. Enem, co sem dočítal sobotní noviny, už dole trubil taxík na bazali. Segřin žigul. Dole sem trochu zazmatkoval, bo vzadu sedela vedle malého synovca aj kopia segry a šklebila se na mne, jak Pavlovská do kamery. Potom mi došlo, že ju segra nemohla nechať samú doma, bo upřímný synovec nemohol robiť chůvu, bo jel tež fandiť, ale nechal sa vysadiť už u Alberta. Přece si před partiu nelajzne, že ho vozí mama autem. Cestu sme prohodili paru dřistu a už segra brzdila u zastavky na bazalách. Chvíľu sem nechápal, čemu lezu z žigula obie decka a mavajú mamne. Tá im enem podala baťoch, pocalovala každé na jedno lico a pravila, že po sedme je zpátky. Hodil sem šípku na kapotu žigula a zařval se mi do stěraču, že co se robí, však to měla být panská jízda, no ní. Kopia začala natahovat a originál vypadal, že se rozejde aj se mnou. A prý, že male sem tež nic nedal k narostka. Tuž mě snad neubíde, ní? Na to se nedalo nic řeknout. Tuž sem ze slez, bo ľudia na zastávce blbě čuměli. Jak jsem se potom smutně čuměl na vzdalující se světla ze cvaklomy, že mala má narosky až v listopadu. Kura podraz. Tuž jsem oba chachary popadnul za pazury a tahnul ich k braně. Hneď ve vchodě mě nasrala hlídací baba, bo jim prolezla baťoch, vytáhla minerálku a tvařila se, jak by jsem tam chtěl propašovat bombu. Mali byli vyvalení, jak pochopili, že pití s nimi nepůjde. Ta menší začala bečet, že cipne žizňu. V robě se zbudili mateřské city, boju pohladila po hlavě a pravila jí, že tatinek jí jistě co si kupí v bufíku. Tuž do dupiči vypadám jak tatinek, dvůch hárantů. Oba začali vyhlížať bufík a za chvíľku už netahli k frontě. Každý si poručil kofolu, popcorn, kobzole a slané tyčky. Ešte, že tam toho víc nemiali. Chtěl jsem si dať škopek, ale mala nahlas pravila, že mama říkala, abych si pivo nedával. Rudy, jak spartakiadní trence, sem popadnul gizdy a valil hledať místa. Lapli sme na žite a chvíľku byl klid, bo se cpali tým žradlem a chlentali kofolu. Nenapadne sem se rozhlídnul, jestli tam nie nikdo si grz roboty. Tí ale naštěstí na tribúnu nechodia a skotla mne tu ti sleponi neuvidia. Klid byl enem chvíľu. Mala naraz zařvala, že vidí bielásky. Rozhlížel jsem se kolem jak ichtyl na ohňostroj a potom mi zecvaklo, že myslela fotbalisty, co vpravě vletěli na travu. Půl zápasu přemýšlela, jak nazvať mladobole Slavaky, bo na oranžovo-černuju nic nenapadlo. Jak po chvíli začal kotel skandovat s námi, štyř slabičný upravený název Baníkovců, obratili se na mě dva rozzařené ksichty, které na mě mrkali a už to vypadalo, že se přidají. Zamračil jsem se na ně a asi se zlekli, bo toho nechali. Emem do sebe vždycky žduchli, jak slyšeli jakusik nadávku. Na ně štěstí kusek od nás seděl zneuznaný trenér, který každou nahrávku komentoval tak, jak by čítal v gynekologické příručce. Podle počtu prázdných kelímků to vypadalo, že druhý poločas už bude držet písk. Začal jsem se soustředit na zápas a na malého, který měl oči navrch pali a furt se ptal, co se tam robí. Já jsem byl ve svojím živlu a vysvětloval, však vítě, jsem sportovec od narození. Mala mi to trochu kazila, jak jsem tam zařvala, jú, ten oranžový pan spadnul, je, ten bílý spadnul taky. Kusek jsem ju odsunul, aby to nevypadalo, že patří k nám. Ale paru šanci jsem potom propasnul, bo jak to mala zaregistrovala, skočila mi na klin a začala mi ze srandy zakrývat oči. Ještě, že to nezrobila ve chvíli prvního baníkovského gola, který dal Magera. Bo bych ju asi daroval tému trenérovi vedle. Řvali jsme s malým jak hňupy. Mála na nás chvilku hleděla a potom si začala robit z letačku loďky. Začalo mi být jasné, že to bude dlouhý zápas. Jak začalo let, Enem smutně pronesla, že jí zmoknu motýlci. Nasadil jsem si černé brýlky. Brankář Baníku měl skoro celou dobu veget, bo se skoro furt hrálo na půlce hosti. Chvílami vypadal, že si zrobí z vypletu branky hupací síť, bo se tam zjevně nudil. Jak hlasatel ohlasil minutu nadstavení a rozhodčí potom odpiskal poločas, ucítil jsem z obou strán celkem 4 hladové a žíznivé očiska. Jak jsem v bufiku platil za 2 parky a 3 kofoly, pivo už jsem měl strach si koupit. Vzpomněl jsem si, čemu jim segra dala do baťoha obyčejnou vodu, bo po kofole jsou pri hyperaktivní. Ty 3 deci skoro exly a já jsem v duchu politoval segru aj se švagrem, že si večer užiju. Jak jsme se vraceli zpátky na lavky, prozvonil mě upřímný synovec. Zavolal jsem mu zpátky a poslouchal, jak do tydlifona nadšeně řve, jestli ho vidím, že mi mává z kotla. Hňup. 8000 lidí na stadioně. Odplul jsem si a tipnul jsem ho, bo jsem si všimnul, jak se mala vyptava komplet modrobilého chlopa, co seděl vedle nás, jestli fandí Boleslavy. Lapnul jsem ju za písk a chtěl jsem mu to vysvětlit, ale naštěstí vypadal, že k němu ten dotaz ani nedorazil. Po poděkování trenerovi Komňackému se pokračovalo. Děcka byly zklamané, bo jak si motýlci a ti druzi vyměnili strany, už se většinu hralo moc daleko od nás. Malu už to přestalo definitivně bavit a začala komentovat lidi okolo. Malý je asi po mně, bo dál nadšeně sledoval zápas. Jak tam Tomášák jebnul druhý baníkovský gol, zas jsme skakali jak tvarnice na trampolíně. Páru minut před koncem všetkých 8 fanušků Boleslavy pochopilo, že už to jejich tým asi nevyrovná, zebrali se a šli dom. Kotel začal vypůsobit. vypúšťať bengalské ohne? Kurat už to by mě zajímalo, čemu hlidačům vadí minerálka a rachejtlení. To děcka nadchlo a začali škemrať, ať tež jakusik rachejtlu vytáhnu. Robil jsem, že neslyším a sledoval jsem, jak se na hřišťu do sebe pustili. Mladí tež stichli, bo už se těšili na bitku. Partia ale už byla asi utahána, bo toho zavčasu nechali a dohrali to v klidu. Hvízd rozhočího ukončil to boleslavské trapení, které bylo jasné od první minuty. Jenem škoda, že tam Baník nenavalil víc gólu. Jak jsem byl nadšený z výhry, odkýval jsem Gizdům ani nevím jak, že jim obům koupím baníkovský šalek. Tuž taky kusek hadry nemůže moc stát. A možná na to přes týden ti mali vydří duši zapomen. Jak jsem s nimi konečně vylez na hlavní magistrálu, segra právě blokovala zastavku trolejbusu a Poliš, co stal kusek od tamtuť, robil, že u ně vidí. Chudák měl dost roboty s autami a jednu babu, co se rozhodla překličkovat cestu mimo přechod s kočárkem. Strčil jsem Gizdy do žigula, otevřel jsem pisk, abych jednu větu popsal, jak jsme se měli, ale potom jsem si to rozmyslel. Mali, plní zažitku a kofeinu, se začali na zadní sedačce rvať. Tuž jsem pro jistotu segře odmítnul, že mě sveze dom. Segra se tvářila celkem vděčně, bo si asi za ty dvě hoďky stačila vypít kafe a pokecať s kamoškami. Však to ju přejde, až Gizdi doma usnu až po půlnoci a mezi tým vyjmenuju všecké nové slova, co se naučili. Pomalu jsem se vydal obvyklu baníkovskou cestu. U mosta vedle radnice jsem viděl grcať jakéhosi kvandu, co se dost podobal na upřímného synovca. Tuž jsem si radši stáhnul kšilt víc do čela. V Jindře jsem doplnil piva, co mi chyběly na zapase a doma jsem usnul víc udřený jak bělasci.

0: Mohu se zeptat, chci se zeptat, musím se zeptat. Marie, jak jsem vás doprovázel na hlas?
1: Jak byla ta diplomatická fráze?
0: No, vy jste říkala, Bolku, obávám se, že o vaší klavírní hře by se dalo s úspěchem pochybovat.
1: Obávám se, pane, že o vašem pěveckém umění se prostě nedá pochybovat.
0: Já, no tak to ber to, já to beru, no. Slyšeli jste, to byla ovšem poklona, to byla lišpatka kapelníku. Já vám děkuji, Marie, že máte cit pro talenty.
1: No, tak zase si to tak neberte, co jste neuspíval, to jste uhrál.
0: No tak to ovšem, ona mě takhle vyzvene a mě nejde pustí. No tak to já beru, no, tu harmoniku sám. Jsem harmoniku.
1: No, žež, tak uhrál, no uhrál jste to, ale krásně. Bolek Polívka.
0: Marie Rotrová.
2: Tak to bylo něco pro kluky, že jo? Obvykle teďka bývá taková, ne scénka, ale takové povídání nebo taková rozprávěnka o tom, jak se Týrák dostal do nebe, ale to dneska nebude, protože tady bude něco jiného. Já jsem tady od toho, abych to řekla, tuto mimořádnou vlastně ne, takovou... Já tady nejsem od toho, abych vlastně ty věci říkala, oni mi jenom řekli, abych to... nějak uvedla, že mám v tom trochu prsty, tak teda to budu teda vám jenom říkat, že teďka uvidíte takovou ukázku toho, co se nám podařilo v našem tady bránickém výchovně nápravném zařízení naskoušet. Já mám na starost děvčata, s kterými se stýkám vlastně pětkrát týdně, po odpolednách, holky rády třeba dělají takové věci, že to se jim docela líbilo, to jsem jim vymyslela, že vlastně vaříme něco z moduritu, takové placky. Nebo oni jsou vlastně nápadité, pak dělali i takové různé jiné homole a šišky a dá se to nosit všelijak a tak. No a když je to přestane bavit, tak třeba si zatancujeme a vlastně z takovéhohle toho, jenom takového jančení, trojčení, vlastně vznikla i taková docela, myslím si, povedená skladbička, takové číslo, které, jak bych to řekla, takhle, já to začnu ještě jinak. Teď už vůbec nevím, co jsem to, počkejte, jančit, trojčit, co bylo pak dál. Nevíte, co jsem chtěla. No to je jedno. A možná, že to nebylo nic vážného, co jsem chtěla říct. Já vlastně mám jenom uvést ty Báru, Jitku, Zdenu. To jsou tři děvčata, která se mi zdají docela šikovná, vlastně možná nejšikovnější ze všech, které mám na starosti. Holky už vlastně navštěvují naše zařízení asi čtvrtým rokem. Je to na nich vidět, vypracovali se. Já nevím, jestli jste tady místní z Bráníka, nebo jestli jste z odlehlých částí Prahy, ale my tady občas předvádíme, co jsme se naučili a jestli si vzpomínáte, tak vlastně před 4 lety, když holky začínaly, to jich teda jednak bylo asi 15, ta úmrtnost je velká, tak vlastně dělali takové jednoduché, velmi jednoduché číslo, máchali tak takovými fáborky a byl to opravdu jenom krok sum krok. Teďka už je to daleko složitější, teď už dělají komplikované takové synchronní pohyby, takhle. Takhle, ale samozřejmě musí to dělat všechny třeba stejně. Uvidíte, že opravdu se jim to daří. My jsme vyhráli vlastně tady na čtyřce. To kolo nechci se chlubit. A příští víkend vlastně postupujeme do celostátního kola. Takže bych vás poprosila, kdybyste holkám drželi palce, aby nám to příští víkend dobře dopadlo, protože potom by se možná rýsovala taková možnost, že by se holky třeba podívaly na takové poměrně dosti významné kulturní podujetí, jako je výstava v Hannoveru. Myslím, že by to bylo terno. Pro holkám by to pomohlo, myslím si, tak jako vůbec celkově se někam podívat. Já jsem byla už, ne, už ne. Já jsem jim říkala, ať mě nenechají mluvit. Ať to řeknou oni stručně a oni ne, jen si to pěkně si to tak... Bára, Jitka, Zdena. Já už jdu. Měla bych tady byla pořád. Ale nechce se mě. Tak jo. Kdybyste něco chtěli ještě třeba se mě zeptat, tak můžete. Já vám odpovím třeba. Ale jinak už to bude muset začít, no. Tak.
3: Dobrý večer. Děkuji moc krát za přivítání, já jsem hrozně rád, že jsem zase v Brně. Ve svým Brně, jak se říká, protože tady jsem strávil nejpodstatnější část svého života. Strávil jsem tady asi 25 let, pokud to dobře počítám. Já jsem se do Brna přistěhoval zrovna v době, kdy jsem končil základní školu a přecházel jsem na střední školu. Bylo to pro mě docela takový zajímavý období. Já jsem na tu střední školu, řekl bych, tak trošku jako zatížený, protože to byla zvláštní, neřekl bych svým založením, ale byla to taková zvláštní škola tím, že byla jazykově experimentální. My jsme se učili 4 jazyky. Angličtinu, francouzštinu, ruštinu a latinu. Z toho výčtu už je zřejmé, že samozřejmě všecko se zvládnout nedalo a taky jsme to všecko nezvládali logicky. Ta škola byla zvláštní pro mě tím, že měla takového pana ředitele. Měla pana ředitele, se kterým jsme si vypěstovali zvláštní vztah. On mě měl rád a já jsem ho nenáviděl. Byl to takový pan ředitel, který byl dost silně kovaný, přišel ze studií v Moskvě, vrátil se a učil nás ruštinu. A už první hodina byla taková zajímavá, protože když vešel do té třídy, tak řekl, nestrpím počešťování ruských výrazů, saďajte se. Z toho jsme pochopili, že s tímhletím panem ředitelem bude sranda. A taky byla. On si liboval v tom, že přejmenovával jednotlivé studenty, takže nás často vyvolával jinými jmény. Podíval se na mě a řekl, Buček k tabuli. Já jsem se otočil a říkal jsem, jaký Buček, já nejsem Buček, možná Ovar, ale Buček ani nevím. A jemu se tohle líbilo, protože on měl rád ku podivu opozici. To mě na něm bavilo, že ho bavila opozice. Protože zatímco jiní vstali na jméno Tlačenka a jmenovali se přitom úplně jinak, tak já jsem prostě vždycky oponoval. Ta naše vzájemná láska, neláska dospěla až tak daleko, že jednou jsem s kamarádem na tajňačku kouřil na záchodě a hodil jsem ten nedopalek přes ty dveře a on tam seděl, ten ředitel. A dopadlo mu to na hlavu. A v ten moment, jak mu to na tu hlavu dopadlo a začalo to doutnat, tak vystřelil z toho záchodu a škrtil toho mýho spolužáka. A já jsem se hned prásknul a říkal jsem, to ne, pan ředitel, to já jsem byl ten, který jsem to tam vymlčte a škrtil ho dál. Z toho bylo celkem jasno, že jsem u tohohle pana ředitele měl určité rezervy a taky jsem toho dost často využíval. Ale nebyl to jen tenhle ten pan ředitel, který byl zajímavý na té škole. Tam byla celá řada zajímavých pedagogů a pro mě jedním z nejzajímavějších byl profesor, který nás učil biologii. Měl dceru a já se s tou dcerou dost dlouhou dobu, asi 3 týdny, významně přátelil. A jednoho dne jsem onu dceru doprovodil domů, do domácnosti pana profesora. Pan profesor nebyl doma, byla za to doma paní profesorová a ta si mě hned začala otypovávat. Říkala, kam jezdíte na dovolenou? Já jsem říkal, na Branovskou přehradu. A vy tam máte nějakou chatičku? Já jsem říkal, ano, máme tam takovou. A to je vaše chatička? Ano, to je naše chatička. A jak tam jezdíte? Říkám, no autem tam jezdíme. To je vaše autička? Říkám, ano, to je naše autičko. Tak pojďte na kávičku. Tím mě de facto přijala do rodiny a já jsem věděl, že už si můžu trošku víc dovolit. A ve chvíli, kdy mě zvala na tu kávičku, se objevila postava pana profesora na scéně. Že? Ten nečekal tohodle blba, který měl 3 a 4 z biologie doma. On vůbec nechápal důvod mé přítomnosti. Ale než to stačil vůbec pochopit, tak paní profesorová to rázně utnula a řekla, ani se nevyslíkej, já umí schody. A profesor, což pro mě byla dosti silná satisfakce, zakleknul a začal drhnout ty schody. A ještě než je drhnul úplně nejvehementněji, tak na mě tak pokynul a říkal, proč jsem? Já jsem přišel, když se řídíš, že dneska večer budu moct vypadnout někam ven, tak tě zítra vyzkouším, z čeho budeš žít. Já jsem říkal, dobře, já to zkusím. A šel jsem nahoru a říkám, paní profesorová, víte, my máme dneska takový večírek se třídou a byli bychom rádi, aby tam pan profesor byl s náma. Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma? A říkám, no a proč? No tak on je takový sympatický. On je sympatický, no. Češmada, to slyším poprvé. To. Čím je vám, prosím vás, sympatický? No tak všeobecně, všeobecně. Do kolika to máte? Říkám, tak do 10, do 11, v 9 tak je doma. Tak jsem šel za tím panem profesorem, oznámil jsem mu to, že může být v 9 doma, on jásal, že jo, odešel, byl šťastný, šel hrát karty a druhý den já jsem přišel do hodiny biologie a on tam předstíral takový divadýlko, otevřel ty lejstra a ty tam v tom listoval a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli? No, donutil tady dlouho nebyl, tak pojď chlapče. My jsme si to sem zapomněl říct, domluvili, že to budou Láčkovci, z čeho mě vyzkouší. Já přišel k tý davuli, postavil se tam, čekal jsem a on mi říká, prvoci. Já na něj koukal, on kouká na mě, ty jsme na sebe dělali chvilku takovou pantomimu, já nevěděl co, on taky nevěděl co, říkal, pojď sem, co se stalo, říkám, jste říkal Láčkovci. Ježišmarja. Že promiň, odstup. Tak já jsem odstoupil a on říká, a to by se ti to odpovídalo, prvoky, viď? Láčkovce mě řekneš. No a dostal jsem 1 minus a on říká, vidíš to, jak ti to jde, když chceš. No nějaký čas to šlo, ale pak říkám, pak to naše významné přátelství s jeho dcerou skončilo a já zase upadl do takového toho mírně beznadějného podprůměru v té biologii. Ale já bych se vrátil k tomu problému té francouzštiny. My jsme ji vypustili, chtěli jsme se učit anglicky, protože nás zajímalo, co zpívají Beatles. Ruštinu jsme museli, že jo, to prostě si pamatujete, ta byla hodně povinná tenkrát. Latina nás taky docela bavila. No a francouzštinu jsme nechali plavat a paní profesorka nám vždycky na konci toho roku dala milosrdně 4, přestože věděla dobře stejně jako my, že jsme na 5 všichni. Ale my jsme těsně před absolvováním závěrečného ročníku s jedním kamarádem zlobili už tak tu paní profesorku, že ona už to prostě nemohla přehlídnout a nechala nás propadnout. Veškerý přímluvy, veškerý prosby, nic nepomohlo. My jsme tu 5 dostali a já musel absolvovat reparát po prázdninách a opožděnou maturitu. Díky tomu jsem se stal hercem. Protože já chtěl studovat žurnalistiku a bez maturity tam nebrali. A jediná škola, kam brali bez maturity, když člověk měl talent a při troše štěstí, byla Janáčková akademie muzických umění, kam jsem se přihlásil, protože mě to doporučila třída a říkala, celou dobu tady děláš amatérský divadlo během školy, talent máš, co tam nejdeš, a šli se mnou a já ty přijímačky tam udělal. Ale pak jsem se vrátil k tomu reparátu. V čele té reparátní komise seděl ten náš oblíbený pan ředitel, už na mě pomrkával. významně. A já jsem během těch prázdnin studoval francouzštinu u kamaráda, který ve Francii skutečně studoval. Čili já jsem se za ty 3 měsíce naučil relativně víc než za ty 3 roky. A protože už jsem měl v kapse přijímačky hotový na jamu, tak jsem vešel s patřičnou sebedůvěrou a pozdravil jsem tu komisi bonjour, mesdames et messieurs. Oni říkali, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách. Pochopitelně francouzsky. A já, protože jsem trošku počítal s tím tématem, tak jsem spustil dans les vacances, si parti de comme un sujet, avec les sports de participation. Ona se zarazila, ta paní profesorka říká, ale od soudruhu řediteli vážně neuměl, opravdu neuměl. A ten ředitel řekl, mlčte, prosím vás, pokračujte, Miroslave. Já to musel dokončit, že jo, tak jsem to dokončil. On mi řekl, já se vám omlouvám, Miroslave, ale jednička už to být nemůže, já vám můžu dát maximálně 2. Nebudete se zlobit, říkám, ne, já to beru, to je dobré. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, což byl poslední předmět, který mě ještě do maturitního výčtu scházel. No, tam už jsem se těšil, že jo. Přišel jsem tam, teď jsem měl z toho váčku vytáhnout tu otázku. On byl bývalý důstojník, ten pan ředitel, tak řekl, zpět, položím otázku sám. Všichni se rozklepali takhle, že jo, až viděli, že mě skoupe. A on řekl, vyskloňujte mi číslovku adin. Já jsem začal adin, bez adnavo, adnamu, adno, stačí, píšu adin, běžte. Tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích Fazole a Hrách a Bobby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily 2 neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce, pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu. Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. No, řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává, opravdu mám. Říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy. Tak. No. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane 2. 3 schování! Dostal pochopitelně zásah taky, jo, a jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště narozdí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl, mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takový název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem. Ten z nás musel šílet a my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo, oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé oni říkají, že je v lásce nestává, ale ona putají jedinýho v srdci má. Krásná bláva, krásná bláva, Diana, na shledanou, pane profesore. Skvělý pedagog třeba byl pan profesor Bér. To byl, na toho já vzpomínám opravdu s ohromnou láskou. Pan profesor Bér nás učil judo. Měl 7 danů, víc už ani snad není možno v judu dosáhnout, a 2 metry vejšky. Pan profesor Bér v první hodině, a to je jediné, co mu trošku mám za zlé, si vybral mě, dal mě do ruky nůž a řekl, bodí mě. On totiž hovořil tak, jako by měl přeraženou nosní přepážku, nebo jako, asi měl, ono při tom judu, že je to hned, že jo. A já jsem říkal, prosím, pane profesore, a on říká, bodí mě. Tam já nechápu, proč vás mám hned první hodinu bodat, to je... Prosím tě, nediskutuj, říká ti, tady máš nůž a podí mě. Tam no dobře, no ale jak, jako ze předu, nebo z vrchu, nebo z boku? Prosím tě, normálně jak mě podí a je to, jo? Tak viděli jste to všichni, říkám svým spolužákům, no tak hold pana profesora bodnu, že jo? Tak jsem se rozmáchnul, chtěl jsem ho bodnout, ale pak jsem o sobě 15 minut nevěděl. Ten se mnou kompletně omlátil celou tu tělocvičnu, která naštěstí byla hodně polstrovaná, jo, ale já jsem se probudil a on řekl, takhle prostě se člověk brání proti napadení do žen, že? S tímhle panem profesorem my jsme tam zažívali neuvěřitelné věci, protože tam třeba přišla taková dívenka, sedla si tam a můj spolužák Pavlík Zedníček ji říká, pojďte se s náma poprat, ne? Však co, ne, kurník, jako tady sedíte a jste pěkná baba, ne? Že chce s váma normálně, s váma mrskrem, ne? A bude, ne, co? A ona, ne, já počkám tady na pana profesora, až pan profesor přijde, jak já mu to řeknu, a hned zase odejdu a... A co tak by ty čeká na profesora, až pojďte švíhne s váma, je to, ne? Co kurník, taková baba sem přijde málo kdy. Ještě tak 3x, 4x jí to nabídnul, ona vstala a švihla s ním. Přišel profesor Bér a řekl, to je Libuše Kratochvílová bystrině Evropy v judu, jo. Tohle nám připravoval pořád, takovýhle překvapováky, jo. On, když jsme mi, on už tenkrát dělal takové věci, jako třeba takový ty pohybový kreace ve filmech James Bond, nebo Vražda v červeném Jaguáru a podobně. A my jsme, když jsme se chtěli něco dozvědět, tak jsme říkali, pane profesore, jak to tak je? Jako když třeba ten kaskader skáče z toho jedoucího vlaku. To je jednoduchý. Podívej si, on otevře dveře, že jo? On vykoukne ven, jo? On rekognoskuje ten terén, on se podrazí a hopne. Jste říkali, dobře, pane profesore, ale jak jako ten princip?
4: Princip, ty to ty vole říká, ne? On normálně odevře ty dveře, že on vykoukne ven, on rekognoskuje ten terén, on se odrazí a hopne.
3: No dobře, no to bychom všechno chápali, ale hopne, to je široký pojem.
4: Ježišmarja, prosím tě, pojď, já ti to ukážu prakticky a je to.
3: A šli jsme na schodiště a to schodiště bylo strmý až dolů k vrátnici. A pan profesor se vykoukl, jako předvedl to, říkal takhle,
4: vykoukne, rekognoskuje ten terén, odrazí se a hopne. A hopnul.
3: Skočil dolů a sroloval to z toho schodiště a padl až dolů k nohám rektora, který šel zrovna do práce.
4: Dobrý den, vysvětlu právě žákům, jak se hopne z vlaku.
5: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli a už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo. Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
6: Prepáč, že prerušujem, ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
5: No, trošku schudnul. Po vašem.
7: No. Já jsem byl na materskej.
5: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo. Já čtu takový věci jako odborné, tak a dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
6: Ano, ano, ano.
5: No, to mě ne šokovalo, já.
6: A i mě.
5: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom lituju, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, do té Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
6: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už má osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mal hrať a sám jsem byl, ako jsem už povedal, najviac prekvapený, tak jsem se snažil postupovat tak, jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umelci podle Stanislavského metódy. Vtedy se vyučovala Stanislavského metóda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej ano, postavy, ano. Aby potom mohol na javisku pokračovať.
5: Ja dúfam, životopise. Že si tam nenapsal všetko.
6: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral
5: prakticky.
6: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje a ešte má celkom dobrú pamäť, ja. Ale to je asi všetko.
7: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku, yeti.
5: Áno, yeti, yeti. Snežný muž.
6: Áno,
5: snežný muž. Ešte tohle byl smiešný muž. Ale i Julo prešiel na veľké postavy svietovej dramatiky a svietových dejín vlastne. Ty prihraješ Stalina.
7: Josefa Vysarionoviča. Áno, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu. Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
6: Ale som... vyšiel mu z toho strašný dobrák.
7: No, no. Každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebál. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky. Bol Gruzín a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzínsky. A vraj strašne škaredo hovoril po slovensky. Teda po gruzínsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzínsky. Ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzínsky a ľudia sa trošku zlaknú.
8: A jak sa řekne gruzínsky, ja sa ti dostanu na kubilku.
7: Šenidená Gamačova. A čajce ešte je
6: to. Čajce, to pripomína trochu tú
5: dačtinu. To nemecký čajce.
7: Aj to.
6: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov. Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
7: On bol jeden z posledných, čo bol ešte v Kampuči.
5: No, tam sa zmienili.
6: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad po kmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt. To je dosť také príbuzné, keď sa to tak vezme.
5: Nakonec. Takže když nastoupí řečník, tak řekne drazí Samr a Mamr, jo?
6: Áno. A neviem, ako sa povie pokmersky drahý. To neviem.
5: To neviem, ja taky neviem.
6: Tak myslím, že dačtina patrí do tej...
8: Do tej rodiny.
6: Do tej rodiny indoeurópskych jazykov.
7: Áno. No ale možno, že by sme si my mali raz zahrať.
8: Zahrať, což o to, ale ja to z nelibostí tady poslouchám, no. Že hrajete každej na vlastní pěst.
7: Tak.
8: Protože mně by se líbilo, kdyby se pokračovalo v té původní úloze dvojice. Co kdybyste udělali Stalina a
5: Juana. Juana,
8: takovou dvojici komickou.
6: A ta hra by se mohla volat Otázky leninismu.
7: Nie, my hráme, my máme svoje predstavenia.
6: My pokračujeme v tom, co jsme robili. Vlastně robíme to už 30 rokov. A tak jsme si teraz povedali, že snad bychom trošku mohli aspoň trošku inovovat tu našu dvojicu. Tak se teraz uvažuje o tom, že zmeníme názov našej komickej dvojice a že se azda od 1. januára budeme volat Matica a Satinsky.
7: No, my už radšej půjdeme. Teraz se tak krásně kráča v noci, slobodně, všade je ticho.
9: Cesty volný, nikde nikdo. Víš, co se mi líbí? Že před 20 lety jsme se loučili stejnými slovy. Já vám popřál šťastnou cestu, říkal jsem tedy dovidění v Bratislavě. A já si myslím, že když někdo po 20 letech říká totéž, že je to vzácný. Ahoj.
10: Dobrý den. Dobrý den, vážení televizní diváci. Já vás vítám při našem 2354. pokračování našeho pořadu Recepis. Máme radost z vašich námětů, rad i exponátů, které každý týden posíláte. Minule jsme si vyhlásili vítěze soutěže o jablko roku, která se konala v Litoměřicích na výstavě Zahrada Ringo Čech. Příště si vyhlásíme soutěže Humus roku a Bačkora století, ale dnes jsme si pozvali pana docenta Bedřicha Pavlíčka, který má pro nás velice zajímavý nápad. Dobrý den, pane docente, já vás vítám. Pojďte, přejdeme si k vašemu nápadu. Vidíte, Bedřich Pavlíček, to je jako Béďa Trávníček. Ne, prosím, co jste nám přinesl za zajímavý nápad?
11: Ano, tak já bych nejprve chtěl upozornit tady na ty mé obří kedlubny.
10: Ne, ne, my jsme tady kvůli vašemu vynálezu.
11: Jsou, prosím vás, ty jsou nejen velké, ale i krásně dřevnaté.
10: Dobře, radši pojďme k tomu vašemu vynálezu. Ano, co to vlastně je?
11: Ano, tak já bych nejprve nastínil genezi vzniku tohoto vynálezu. Ano, velmi stručně. Víte, já v zimě moc nejezdím a když jsem představoval svoji škodovku na zimní včelí úl, tak jsem přišel na tento takový praktický vynález.
10: Dobře, ano. Co to je, pane Rosa?
11: Ano, takže já bydlím v rodinném domku.
10: Ano.
11: V Rozmitálu pod Třemší.
10: Ano, tak to jsem říkal, takže pojďme k tomu vynálezu.
11: A moje manželka a syn, oni nebydlí v rodinném domku.
10: Ano.
11: Ne, ano. Oni bydlí v panelovém domě.
10: Dobře.
11: A my jsme zvyklí si v létě na naší zahradě, víte, grilovat.
10: Ano.
11: Například vůsty, že?
10: Ano, kdo ne?
11: Nebo klobásky.
10: Ano.
11: Ano, maso.
10: Ano, dobře. Ano.
11: I houska se dá.
10: Dobře, stručněji, kdybyste mohli.
11: I ryba je dobrá.
10: Ano, dobře, pojďme k tomu vynálezu.
11: Ano, a k tomu vynálezu. A oni bydlí v panelovém domě.
10: To jste říkal.
11: Ano. A to mě vedlo, a nemají balkon.
10: Ano. A loďi?
11: Ani loďi,
10: takže proto jste sestrojil tento přístroj.
11: Jak to víte?
10: Ne, pojďme k tomu vašemu vynálezu. Co to je, pane?
11: Ano, tak
10: prosím,
11: je to...
10: vás stručně, asi budu muset jít hnojit.
11: Dobrá, je to... Ano, tak
10: prosím,
11: je to...
10: vás stručně, asi budu muset jít hnojit.
11: Dobrá, je to... To je takový...

0: dobře.
1: A takže to je zcela ekologické a úplně bez jakýchkoliv
0: skloní. Čím v tom topíte, pane docente?
1: To je také zajímavé. Tam se dá topit totiž úplně vším. Ano. Staré noviny například, starý papír, že? Ano. Nebo nedopalky z cigaret.
0: To je dobré.
1: Dokonce i ta nač z těch mých dřevnatých kedlubent.
0: Dobře, takže provoz vašeho grilu je vlastně úplně zadarmo.
1: Ano, ano. Dá se to tak říct.
0: Dobře, ano. Dobře, tak to je dobré. No, máte to vyzkoušené?
1: No tak vyzkoušené to není, ale to musí fungovat, to je fyzika, pane doktore.
0: Takže je to spočítáno. Předveďme
1: si to. Předveďme si. Dobrá, tak tedy já nejprve ještě tady trošku nainstaluji v ústa.
0: Ano.
1: Tak já si myslím, že to je dobré, takže nyní...
0: Zažehněme.
1: Ano, velmi opatrně tady dole to zapálím.
0: Ano. Tak, pane docente... Už když jsme tady, pojďme si povědět o těch vašich obřích kedlubnách.
1: Možná chyba v desetinné částce.
0: Ano. Povězme si o těch vašich kedlubnách a tu vaši píčovinu si strčte do prdele na štorc i s bustama. Vážení diváci, příště si popovídáme o tom, jak si třeba ze zahrádky vydloubat svého Ukrajince, anebo jak postavit budku na ptáka. Naschledanou.
2: Jde poprvé s Pepičkem do zoologické zahrady, že? A vejdou do té zoologické zahrady a Pepiček říká, maminko, tady vpravo za tím sklem to už jsou opice. On říká, ne, to je teprve paní pokladní, že? Takže... Kdysi chudák ženská konečně trochu odpočine od mytí nádobí, když přivezou uhlí, že? Tak to je... Babsi jsou na veterině, že? A baví se spolu a ten druhý se ptá, co tam dělal. A on říká, no já jsem tady na kastraci. A když jsem obskočil dvě čistokrevný feny, že? A pán už se naštval a dává mě vykastrovat. A zase on se ptá toho druhého, proč jsi tady ty? A říká, no něco podobného. A představ si, já jsem byl doma sám s paničkou, že? A panička takhle přikládala do krbu. No prostě jsem ji obtěžoval. A on říká, taky na kastraci, ne na obrušování drápků. Pan Roubíček přijde do společnosti se svou abnormálně obézní ženou, že, a představuje jí společnosti, říká, to je moje žena Sára, tam, kde má brož, tam je předek, že. Znáte tu anekdotu, jak ten lupič je v té vile, že jo, loupí tam, krade peníze, šperky, zlato a najednou slyší hlas. Ježíš tě vidí, selekne, vlítne vedle do místnosti, že, a tam nic, jo. Tak zase krade dál, vyřezává drahý obrazy, vybírá sejf, že bere šperky, zlato, že jo, a zase slyší hlas. Ježíš tě vidí, tak vletí do další místnosti a tam je v kleci papoušek, že, a říká, Ježíš tě vidí, a on říká, není kašlu, já na ní nevěřím. A papoušek říká, Ježíš tě vidí, Ježíš je pitbull, že? Tak milionář sedí v tom luxusním báru, že, a tam je taky nějaká hrozně noblesní dáma, že, a on hrozně touží potom se s ní seznámit, tak vzkáže počišníkovi, jestli by si k ní nemohl přisednout a že jí za to dá 50 tisíc korun, že, a ona teda souhlasí, on tam přijde, baví se s ní a potom se trošku ještě víc osmělí a říká, madam, kdybych vám dal 100 tisíc korun, šla byste si se mnou zatančit? A on říká, no samozřejmě, tak si jdou zatančit, že, pak se zase sednou a chvíli popíjejí, že, a on potom se ještě víc osmělí, říká, madam, kdybych vám dal 300 tisíc korun, šla byste se mnou nahoru na pokoj, a říká, no, já teda půjdu, tak jdou, on jí dá 300 tisíc korun, že, napíše jí šek, že, no a nechá tam přines šampaňské, popíjejí a pořád se nemůže osmělit a je nakonec přeci jenom to ze sebe dostane, říká, madam, nezapte se, já se musím zeptat, kolik bych vám musel dát, kdybyste se se mnou teďka pomilovala. Říkám, 200 jako každej, že? Tak pán je na rentgenu žaludku, že? A pak je v ordinaci a doktor mu ukazuje ten snímek a říká, člověče, vy máte v žaludku hodinky, nedělá vám to nějaký potíže? A říká, tak dělá.

co se nespolknu, tak se hrozně špatně natahujou. Chudák jde do drogerie, že? A když přijde na řadu, tak chce 100 kondomů, že? A ta paní prodavačka se tam hrabe v regálech a nakonec přijde k pultu a říká, bohužel, pane, máme jenom 98. A on je takhle naštvaný, říká, no, tak to sem dejte, ale zkazila jste mi víkend, že? No, tak dámy se spolu baví o tom, jak trpí nespavosti, že jak nemůžou večer vůbec usnout a jedna druhé se ptá, prosím vás, madama, jak to teda děláte, abyste usnula, máte na to nějakou metodu? A ona říká, já počítám do 4. Říká, jenom do 4 a to usnete. No a někdy i do 4:30. Že? Voják znásilní nějakou starou bábu v lese, že já, když je povšem, tak ta bába na něj řve. Teď hned jdu do města, jdu na policii a tam oznámím, že jste mě 3x znásilnil. A on říká, no dovolte jenom jednou. No, ty snad někam spěcháš, vojáčku. Znáte tu anekdotu, jak se potkají ty dva lékaři? Jeden druhému se svěřuje, pane kolego, já se vám musím k něčemu přiznat. Představte si, po 20 letech praxe jsem měl milostný poměr se svou pacientkou. A on říkal, nic si z toho nedělejte, to je normální, jsme chlapi, že to se stává. A on říká, no, já jsem zvěrolékař. Znáte to, jak ty dvě malé holky se baví, jedna druhý se ptá, myslím, že nevíš, co to je Lewis? Já nevím, asi nějaký velký autobus, protože moje starší sekra říkala, že v tom jede celá vesnice. Pán je v psychiatrické léčebně, protože má utkvělou představu, že je žížala, že ho zežere kos, že tak ho tam léčej asi rok a pak ho vyléčej, no a než ho propustí, tak ten ředitel toho ústavu mu dává ještě poslední kontrolní otázky, ptá se, jste žížala nebo člověk, on říká člověk, takže už jste opravdu člověk, jak se jmenujete? Novák. Nejste žížela? Ne, nejsem žížela, tak ještě takhle párkrát jsou zeptáno, pak odcházej, že ten ředitel ho doprovází až k vrátnici a najednou před tou vrátnicí ten pan Novák zezelená, začne se klepat a začne křičet hrůzou, protože tam před ním na zemi sedí kos, že a ten ředitel na ně řve, Ježíšmarja, teď přece víte, že nejste žížela, že jste pan Novák. No já to vím, ale ten kos to neví, že? Malý civilista, malý Pepíček, že stojí u odkrytého kanálu, že a pláče a přijde k němu policie a ptá se, co se ti stalo. Spadnul mi do kanálu chleba, říkal s máslem, ne s bráchou.

0: klub nudistů vypsal konkurs na klavíristu. Udělal to nějaký pan Sedláček a tak běžel za houslistou, který už v tom klubu hrál a povídal, a to budeme hrát jen tak, bez ničeho. Ten pa, no jistě, já už tam hraju 2 roky. Vy to máte jednoduchý, vy si zalezete pod piano, povídá, ale já tam takhle. A tak hned první večer samozřejmě ten si zalez pod piano a ten hrál, za chvilku přijde pán, taky bez ničeho, jen s motýlkem a povídá tomu klavíristovi, dáte si něco k pití? On pa, no dal bych si 2 deci vína. On pa, prosím, za chvilku jsou tady. On pa, počkejte, pane vrchní, vy máte něco se zubama? On pa, ne, ale nemám kam dávat drobný.
1: V jedné malé farnosti mají kostelíček na spadnutí a tak píšou žádosti o nějakou subvenci, až se konečně rozhoupá nějaká komise a určí datum, kdy se přijede podívat, v jakém stavu ten kostelíček je. Čekaj, a když už má ta komise přijet, má být mše, jako na počest té komise, onemocním varhaník. Muzika musí být, říká pan farář. Kostelník pá, jak to ale uděláme? Támhle v sousední vesnici jsou pelikánovci, ty teda hrají, jedna radost, ovšem neznají noty. A to se snad dá nějak zařídit, ne? Skoč tam k ním, kostelník utíká, pan pelikán povídá, no samozřejmě, zahrajeme, ale neznáme do ty humpa. Já jsem to právě říkal panu farářovi, ale ten říká, že by se to snad dalo nějak udělat, jako třeba u muziky, když vám někdo předspívá, humpa, no tak to jo, to my se zase chytnem. A tam někdo bude zpívat, humpa, no pan farář. Pan farář vždycky předspívá a to je vlastně tatáž melodie, jenomže pokračuje a rozrůstá se pelikán, a tak to berem. Je neděle, mše svatá. Kněz slouží mši, pak se obrátí takhle ke kůru, kde jsou pelikánovci a zpěvavým hlasem pronese o, přijdi pane k nám a pelikánovci, já ti za klobuček pěrko dám.
2: Potká Cvrček Prcka a Prcek povídá, co děláš, Cvrčko, on pá, cvrkám. A co děláš ty, Prcko, on pá, už mi to nějak, člověče, nejde.

Nejstarší sestavení abecedy se připisuje Féničanům. Abeceda nejmladší vzniká každoročně 1. září. V některých třídách začíná písmenem B, Blaho, v jiných písmenem D, Dalík. Jsou i třídy, kde abeceda může zcela překvapivě začínat písmenem A, Apelt. Taky se stává, že začíná až relativně pozdě, od E, tedy Einstein. Zakolíkování prvního příjmení v abecedě je pro počínající školní rok velmi důležité. Žák na špici písmeného řazení bere na sebe náročnou úlohu předsunuté hlídky. Při zkoušení podle abecedy je hned na ráně. Nemá možnost ptát se, proč právě já. Umístění v abecedě ho předurčilo. Žáci z počátku abecedy jsou otloukací. Podobně i žáci z konce abecedy. Je obvyklou učitelskou finesou, že pořadí při zkoušení se přehodí a k tabuli je vyvolán ze své jamky zajíc. Metoda zkoušení odzadu, neboli zkoušení bumerangové, zoceluje jedince na chvostu abecedy. I oni žijí v trvalém napětí, že se začne zkoušet od nich, byť jsou hlídkou zasunutou. Nejpříhodnější postavení je ve středu pole, tedy poměrně. Šrapnel zaletí i sem. Předsunutý i zasunutý žák je na zkoušení psychicky připraven, kdežto písmeno uprostřed pole je ukolébáno falešným pocitem bezpečí, že může pozvání k tabuli předvídat. O to citlivější je zásah nečekaný. Zkušenost vám potvrdí každý obyvatel střední zóny. Kdybyste žádného neznali, musíte vzít za vděk autorovým dobrozdáním z prostoru K. Od prostředka začíná zkoušení jen málo kdy. O to víc bolí, dokonce citelněji než výlov zkusmo, kdy učitel otevře svůj zápisník a začne vyvolávat podle stránky, která se zrovna otevře. Takové zkoušení postrádá napětí, neboť se týká povětšinou jednoho a toho samého žáka, který se nachází právě v místě, kde se učitelův zápisník otevírá pravidelně. Začátek školního roku usazuje žáky do tříd a do abecedy. Jak už jsem uvedl, nejožehavější umístění je na samotném čele písmeného pelotonu. V naší třídě tohle místo tradičně zaujímal Antoš. A každoročně 1. září si přával, aby se stal zázrak, aby se ve třídě odněkud objevil anděl.

Po zahájení školního roku se češtináři tváří, jako by uplynulé dvouměsíční volno dostali žáci jen proto, aby se stalo tématem první zářijové slohové práce. Námět Moje prázdniny stvrzuje, že už jsou pryč. Je to kompozice obtížná, protože vzdušné letní dny neměly podobu věc s podmětem a přísudkem. Vzpírají se linkám, neplynou po odstavcích a houbí jim po osnově. Avšak náročné téma lze zvládnout, když má člověk hlavu na pravém místě, jako jí měl můj spolužák Mirek. Na rozdíl od nás, kteří jsme se snažili každým rokem popisovat právě uplynulé prázdniny, on měl prázdniny jedny. Poprvé je popsal na prahu 6. třídy. Byl počastován nevalnou známkou. Ale v následujícím postupném ročníku už měl z tohoto slohu výbornou. Počátkem 7. třídy přišel na myšlenku, že nadaný námět znovu střihne prázdniny loňské. Rozvrstvil je pěkně po odstavcích, Ema je na paměti loňskou učitelovu poznámku zmatené a ve slově zmije napsal tentokrát správně měkké i. Samozřejmě, že předešlou kompozici si nepamatoval doslova. Nebyl to žádný šprt, který by se sám sebe učil naspaměť. Jen loňské téma propracoval a vystříhal se chyb, kterému u minulé slohové práce češtinář vytkl. Například už nepsal, že počasí stálo za pendrek. Uvedl jen, že počasí se nevydařilo. I když jeho skutečné prázdniny před 7. a stejně tak později před 8. třídou měly průběh značně odlišný od těch před 6. třídou, držel se Mirek důsledně stejné osnovy železně vybudované. Za prvé, pomáhám u strýčka a u tety vězni D rabat seno. Za druhé, zúčastní se letního pionýrského tábora. Za třetí, pobyt u dědečka a příhoda se zmí. Za čtvrté, poslední týden na chatě u potužilu. Co na tom, že mezi tím se strýček s tetou rozvedl a dal se k zedníku? Co na tom, že před 7. ani před 8. třídou už nebyl na žádném pionýrském táboře, protože nechtěl škrábat brambory? Co na tom, že na louce u dědečka se zmije už znovu neobjevila? Nebyla to exhibicionistka? Co na tom, že Potužilovi ho už na chatu nechtěli, neboť rozkecal, že si tam válejí šunky, které pan Potužil vynáší z masokombinátu? Kompozice byla sepsána přehledně, procítěně, s rozmyslem a bez chyby. Je s podivem, že až do konce školní docházky náš češtinář uvedenou boudu neprokouk. Zřejmě za ty roky, co už učil, četl o tolika prázdninách, že troje shodné ho prostě nevyvedli z míry. Mirek na prahu 7. a zvláště pak 8. třídy vytvořil stylisticky tak vytříbené prázdniny, že takové snad nemohl zažít ani v tom jediném roce, kdy je opravdu zažil. Učebnice dějepisu mě vzdělala, že v dávné minulosti žili jen tvorové, kteří dělali dějiny. Sotva ráno vstali, už se do toho dali. Ke svým význačným činům si s oblibou vybírali data, která se špatně pamatují, aby nás ve škole trápili. V hodinách historie jsem nikdy neslyšel, že by někdo z předků žil obyčejný život. Snad to bylo tím, že dějiny tehdy byly vcelku prázdné a bylo nutno je naplňovat. Ani jednou jsme neprobírali životopis jedince,
který by prostě ráno vstal, ustlal po sobě, pospíchal do práce, odpoledne si nakoupil a večer šel potlachat ke svým známým. Když už je v učebnici dějepisu taková zmínka, pak končí upozorněním, že dotyčný šel večer ke známým vladykům a pronesl řeč, která měla posléze zcela zásadní vliv na běh událostí. Rád bych se tam jednou podíval. Do historie. Na cestu bych si do aparátu prozřetelně založil film s prošlou záruční lhůtou, který by se v minulosti stal kvalitním. Chtěl bych si pořídit obrazový dokument o lidech, kteří tehdy obývali svět, kteří žili, aby se vsunuli do dějin. Z mé obrazové dokumentace by tak vznikl názorný doplněk učebnic. Byly by to snímky vděčné a dramatické, protože dějiny jsou pohyb. Už od samých začátků, kdy dávní lovci běhali za mamuty, abychom měli dát co do muzea. Kdy tajnůstkáři zakopávali hliněné nádoby, aby dnešní archeologové měli co dělat. Když se stavěly pyramidy, o níž později učení vědci prohlásí, že za tehdejších technických podmínek nemohly přece vůbec vzniknout. Kdy mořeplavci objevovali nové pevniny, abychom měli co do atlasu. Opravdu rád bych se vydal na takovou dobrodružnou výpravu s tromořadím chronologicky seřazených událostí, objevů a činů, jejichž data jsem ve škole si vědomitě přenášel z učebnice na taháky. Kdo ví, možná bych tam někde mezi stromy potkal překvapení. Úplně všedního člověka, o němž v historii není ani řádka. Takové setkání by pro mě bylo v skutku historickým objevem. Chlapík, který jen tak u cesty seká trávu.

Škola je základ života. A domnívám se, že taky slovní příklady v učebnicích matematiky by měly tuto skutečnost ctít. Zatím jsou poněkud jednostranné. Rychlík ze stanice X dojíždí včas do stanice Y. Traktorista zdárně osije průměrným hodinovým výkonem vyměřenou plochu. Zedník za jednu směnu položí tolik a tolik cihel, pokud přijde včas do práce. No a jsme u toho. Navrhuji, aby vedle příkladů vycházejících ze zdařilého plnění povinností zahrnovaly slovní příklady taky případy opačné. Tak třeba, kolik naštvaných pasažérů dojede do stanice Y, když tam 506 cestujících dorazí s 3hodinovým zpožděním? Jakou plochu osije průměrným hodinovým výkonem traktorista za 8 hodin, když těch hodin pracovali jen 5? Kolik cihel položí zedník za směnu, když na ní nepřijde? Pro zpestření slovních příkladů bych taky navrhoval zajímavé zadání. Nakolik je získání státního bytu bezplatné, když bokem šoupneme 15 000? Pozoruhodná čísla by mohla vyjít i v příkladu s otázkou, nakolik si za měsíc přijde výčepní, když u každého piva natočí centimetr podmíru. Z jiné oblasti se nabízí úloha, kolik času denně ztratí maminka, vystojí-li 3 fronty v jedné samoobsluze, to jest první fronta na košík, druhá fronta u prodejního pultu s lahůdkami, třetí fronta u pokladny. Pro zdatnější počtáře by mohlo zadání mít podobu 4 front, včetně té na vrácení zálohovaných lahví. Za pozornost by jistě stála i slovní úloha o panu Novákovi, který potřebuje před veřejností nijak legalizovat své nekalé příjmy. Koupí si od výherce ve sportce jeho tiket s první cenou a dá ještě 10 000 navrch. Otázka. Kolik stála pana Nováka první cena ve sportce? Pokud se domnívá někdo z pedagogů, že uvedené ukázky slovních příkladů ze života nejsou jaksi výchovné, ohrazují se tvrzením, že žáci, učňové a studenti se setkávají s podobnými jevy nezávisle na tom, zda tyto situace jsou nebo nejsou zahrnuty v učebnici matematiky. Kdyby tam byly, lze je aspoň číselně uchopit. Bazíruje-li někdo mermomocí na výchovné momentu, proč ne? Pro ten případ nabízím příklad následujícího typu. Když tatínek ukradl ve skladu, kde je vedoucím, postupně 33 ledniček, prodal je pod rukou a pak se na to přišlo, jak dlouho děti tatínka neuvidí.

Byl klidný, mírný, vyrovnaný, nevybuchoval a přece se mu říkalo Sopka. Přezdívku si vysloužil svérázným pojetím zeměpisu. Výklad o jednotlivých zemích pojímal s důrazem na jejich sopky. Po všeobecných zeměpisných informacích se pouštěl detailně do popisu bývalých i současných vulkánů. Zvláštní láskou lnul k Itálii s Vezuvem a Etnou. Československo pojímal jako zemi, která se prostírá od Komorní hůrky u Chebu až k Vihorlatu. Výkladu o Japonsku královala Fujiyama. Na školní výlet jezdilo k uhlířské sopce na Bruntálsko. Nikomu z žáků se nepodařilo zjistit, odkud pramenila učitelova záliba. Jakým sopouchem, tedy sopečným komínem, vlastně vytryskla. Někteří zeměpisáři si potrpí na kreslení mapek, jiní na orientaci v takzvané slepé mapě, někteří se soustředují na řeky, jejich přítoky a přítoky přítoků. Učitel Sopka měl svět posetý vulkány a basta. Kdo chtěl v jeho předmětu obstát, musel znát magmatické souvislosti a navíc přinést zdařilý model některé z proslavených sopek. Nejčastěji ukládal Stromboli, Vulcano, Santorin nebo Krakatau. Říkával, stačí bednička hotovoce, trocha písku a zaujetí pro věc. Jednotlivé modely, přinesené do školy, hodnotil velmi pečlivě a pedantsky. Nebylo snadné kápnout mu do noty. Sopečný kužel měl vypadat co nejvěrněji. Písek musel držet pohromadě, proto jej bylo třeba doplňovat tužidlem, aby se sopka nezhroutila. Podle hesla, iniciativě se meze nekladou, oceňoval učitel Sopka taky osobitost vyhotovení. Žáci přinášeli do školy krátery zdobené žlutým a červeným lakem, někdy posypané pudrem, aby představa popílku byla dokonalá. Nejvíce se osvědčil Sipsy. Zdařilé byly kombinace s hořlavým filmem nadspaným do jícnu. Tyto sopky pak za učitelovy asistence třtily oheň na školní zahradě. Sopka byl poněkud jednostranný, ale výsledky jeho hodin ku podivu všestranné. Žáci se naučili, že pod sopkou Fujiyama leží rozvinutá průmyslová země a že pod sopkou Etna se pěstuje vinná réva. Probral vlastně celou předepsanou látku pouze s tou zvláštností, že ji situoval pod sopky. Mohl tedy být klidný, i když do třídy měl přijít inspektor. Jenže nebyl. Jeho jinak vyrovnaná povaha ztrácela v přetuše inspektorovi návštěvy na stabilitě. Sopka se lávovitě vlnil skrytou obavou z následku svého pedagogického koníčka a proto každoročně prosil žáky, aby při zkoušení před inspektorem nemluvili o sopkách. Jednou tak došlo k unikátní žákovské odpovědi na inspektorovu otázku, co se týčí nad Neapolí. Prosím, Bezu, ale sopka to není.

sedmé třídě jsem šel pro vysvědčení s ruksakem. Bylo nás takových několik. Zbytek třídy přišel s příručními vaky, plátěnými chlebníky, sportovními pytli a nákupními taškami. Spolužák Jan, budoucí tlumočník, přišel s tlumokem. Byl to krásný den, na který jsme se těšili po celý školní rok. Sedmá třída byla velmi zábavným ročníkem, neboť jí vedl učitel, jemuž ve sboru přezdívali sběratel. Vrhal se po všem, o čem soudil, že to nepatří do vyučovací hodiny. Nyní, na konci školního roku, nám měl zabavené předměty vrátit. Jeho kabinet už praskal ve švech. Vždyť sbíral od samého počátku roku. Máš to u mě jako ve spořitelně, pravil třídní již 3. září, kdy mi při vyučování zabavoval lahev Magy, kterou jsem si nosil pro ochucení polévek ve školní jídelně. Marná byla moje výmluva, že je to hnědý inkoust doplňujících per. Jaký div, že rodičovské schůzky v průběhu roku měly podobu inventury. Náš třídní byl úzkostlivě pečlivý a záleželo mu na tom, aby rodiče důvěřovali jeho úschovně. Ukazoval jim proto v kabinetu zabavené předměty, které měl opatřeny cedulkami se jménem žáka a datem zabavení. Za největší poctu pokládal výrok předsedy SRPŠ. Vy jste takový náš skladník, že? Dnes jsme si tedy šli pro vysvědčení a pro zabavené předměty. Vysvědčení rozdal učitel jen tak levou rukou, protože pravou ještě zabavoval. Ani v tento den si nedal pokoj, byl ve své důslednosti dojemným exekutorem. Pár zabavených předmětů ještě přihodil na stupínek obtěžkaný celoroční žatvou. Pak nadešla velká chvíle. Se zářivým úsměvem nám začal rozdávat zpět poplašňáky, hašlerky, míč, kšandy s nápisem Nazdar, potápické ploutve, krejčovskou křídu, želvý krunýr, sukovici, bakelitový fotoaparát Pionýr, šňupací tabák, poutavý životopis doktora Mensingy, průkopníka moderní antikoncepce, pevný podpalovač Pepo, skládací dalekohled, pitýk ptačího zobu, jízdní řád autobusu Západočeského kraje, mlýnek, namák, manikuru a můj lahev Magy. Udělali jste mi radost, prohlásil a s dojetím přehlédl celou třídu. Své rozněžnění pak uzavřel slovy. Takový už je osud, učitele. Příští rok, abych začínal znovu, s další třídou, opět znovu, od základu. Po originalitě může člověka přivést na cestí nebo do řeznictví, což byl případ naší maturitní třídy. Všechno jenom proto, že jsme chtěli mít neotřelé tablo. První návrh z našeho středu pravil, abychom se dali odlít. Tablo se bude skládat z věrných masek. Ovšem idea byla později zavržena všemi obrýlenými s poukazem na riziko, že při odlévání by se mohla vymáčknout sklíčka. Následující koncepce byla reálnější. Návrh pravil, že bychom mohli dát na tablo rentgenové snímky. Jedna skeptička namítla, že by pak nebylo poznat kluky od holek. Autor návrhu jí uklidnil informací, že by tam byly rentgenové snímky postav celých a tam se hoch od dívky pozná podle pánve. Ona však trvala na svém. Já chci portrét. A měla pravdu, neboť měla pánev krabatou. Genius Bohouš pak přišel s návrhem spásným. Doporučil, abychom si pořídili tablo absolutní, složené z nás samotných. Jeho projekt předpokládal, že svorně napochodujeme do rozměru